O tak velkém štěstí se mi ani nesnilo, když jsem byla ošklivým kačátkem.

0: proč nestačil Nedoubek napsat další pohádku. Nedoubek uplácal z mokré hlíny mističku napití pro skřivánka a jakoby na něj z té mokré práce sedla nemoc. Uklidil se do jedné z prabábiných polic a tam si smutněl a posmrkával. Ino, co s tebou je, skřítku, nemáš chřipku? Hliněná prabába věděla, že kluci z hořejšího světa z jarní mokroty uloví někdy rýmu a kašel. Starala se, ještě nevykvetl Petr Klíč ani plicník, abych ti připravila z léčivého bejlí čaj. Musím ti uvařit z loňského sušeného, anebo jestli zbyl od loňského jara pampeliškovej med. Ale Nedoubek nechtěl čaj ani lžičku pampeliškového medu. Zafňukal. Mně se stýská. Ukázal na skřivánčí hliněnou mističku. Vypadá zrovna tak jako důlek na cvrnkání kuliček. Když nebudu Honzíkovi pomáhat, kluci ho obehrajou. Prabába pokývala stoletou moudrou hlavou. Zkrátka, patříš na hořejší svět. Přespal si u mě zimu s kytičkovými cibulkami a chce se ti nahoru, ke sluníčku, jako šafránkovi, jako bledulkám a sasankám. Jenže oni vědí, kdy nastal jejich čas, aby se mohli pozdravit se slunečním světlem a nepomrzli. U skřítků nemám zkušenost, rozhodla. Teď má tvůj Honzík nejspíš rýmu a kašel, šlapal v mokrém sněhu a nateklo mu do gumáků. Zkrátka bys ho v té vší mokrotě těžko hledal. Počkáš tu v suchu, až nahoře roztajou sněhuláci a pomůžeš pumpovat mízu stromům. Přidělím ti pumpičku a budeš s mými skřítky pumpovat ze soudků mízu, aby stromy a keře ožily. Když já jsem moc smutnej, vzdychal Nedoubek. Já bych tuže rád nahoru, ale nemám pro Honzíka ani pořádnou klukovskou pohádku. Všechno je tady u vás samá práce a starání jako u velkých lidí. A oblékat kytky do cibulek a konejšit mimina je moc holčičí. Nemáte tu něco jako sedmihlavej drak? Nechce se ti pumpovat, skřítku, rozumovala prabába. Klukům není po jaru nálada do práce, ale do pranice. Ale my tu nemáme klukovskou, jen stromovou mízu, rozhodla. I tak si zalez někam do koutka a stejskej si tak dlouho, až tě to přejde. Nedoubek hledal mezi lahvičkami a pytlíky v prabábiných poličkách koutek na stýskání. Našel poličku, která se zdála prázdná, stočil se tam do klubička, přetáhl skřítkovskou kapuci přes oči, přes uši a smutněl si tam, jako by byl za dveřmi a na hambě dohromady. Kdyby jsem pod zem zasvítil měsíček a pošimral mě za ouškem, zdála by se mi pohádka, jak s Honzíkem Doubků obehráváme kluky v kuličkách, a nebo námořnický sen o tom, jak děláme průplavy v jarním tání. A tu ho něco lapilo jako do lasa, obtočilo mu to knoflík na bundě, lup! Už knoflík uletěl kamsi pryč. Nedoubek se posadil, promnul oči a hledal, kdo ho to přepadl. Myslel, že je v temném koutku poličky sám, ale neviděl nic, jen nějaké pidi vajíčko, malé a bachraté jako zrnko prachu.
1: Koukej mazat pryč,
0: hvízdlo pidi vajíčko.
1: Tady bydlím já.
0: A kdo jsi? Vejta ho. Už klíbl se Nedoubek. Musel bych si nasadit brejle, abych tě uviděl, špunte.
1: Jsem sedmilasej drak, řeklo pidi vajíčko. Dřímu tu v jeskyňce pokojně, ale jak se mi tu někdo připlete, hodím...
0: Pidi vajíčko.
1: Dřímu tu v jeskyňce pokojně, ale jak se mi tu někdo připlete, hodím po něm lasem a uškrtím...

Nedoubek se otřepal ze smutku a vjela do něj klukovská míza do pranice. Ale než mohl zaujmout správné bojové postavení, švih, už měl další laso okolo nohy. Tu už přispěchala na pomoc hliněná prabába. Hoš, hoš! Zahrozila bojovému miminu sedmilasého dráčete a stáhla laso ze skřítkovy nohy. Je to miminko jedné houby a chrání si prostor pro život, řekla Nedoubkovi. Jak si poznal, každý živáček si svůj život nějak brání. Tenhle střílí lapací lasa. Nedoubek už opět na nohou sebral ze země svou skřítkovskou čepičku a už se mu líhl v hlavě nápad. Hliněná prababičko, kdyby si tohle dráče nasadila do zahrady Honzíkova babička, zaškrtilo by lasem všechny plevely a babička by nemusela v zahrádce plejt? Kdyby šlo dráče ochočit a zařadit mezi užitečné, měříš člověčím metrem skřítku Nedoubku a proto patříš nahoru k lidem, řekla hliněná prabába. Najdeš cestu zpátky do Honzíkovy kapsy? No, kdybych byl pes, tak bych si cestu vyčmuchal, řekl skřítek. Zkusím zahvízdat krčím tunelem v psí řeči na Honzíkova psa. Uklonil se hliněné prabábě, poděkoval za pohostinství v jejím podzemním bytě, který byl kuchyní, ložnicí i spižírnou pro živáčky Zeleného království, ba i zbrojnicí pro ty, kdo se potřebují hájit. Zacpěte si uši, prababičko, protože teď zahvízdám v psí řeči pejsku k noze. Jestli ti jde o průvodce, který tě dovede, kam patříš, zadudlej si živé vody, ať tvůj přítel pes tvůj hvist slyší, řekla prabába a podala Nedoubkovi dudlavou láhev s živou vodou. Nedoubek si zadudlal, nabral dech a zahvízdal krtčím tunelem nahořejší svět. Pejsku k noze! Nejdřív na ten hrozně silný hvist spadl dolů krtek a strašně nadával. Zbořila mi to chodbu, láteřil. Ale tu už se sypala další hlína a v hlíně se objevila psí pracka. Zatrachtilý lajdáku, kde se touláš, štěkalo to v psí řeči krčím tunelem na Nedoubka. Já abych všechno odpracoval za tebe, hlídat Honzíkovi brášku v kočárku, to umím, hlídat je psí práce, ale a portovat dudlíky, neumím a uspávat taky ne. Chyť se mý pracky a les nahoru, jde se domů, vezu Honzíkovu bráškovi pohádku o sedmilasém draku, volal Nedoubek krčím tunelem nahoru. Mám tu pohádku pod čepičkou. Zamával hliněné prababičce a lezl po chlupaté psí tlapě nahoru. Lezl lehounce, jako se běží z dlouhého výletu zpátky domů. Nahoře jej olízl psí jazyk na uvítanou a Nedoubek se šťastně protáhl na hořejším světě. Až mě měsíček zašimrá u ouška, povím Honzíkovu bráškovi dračí pohádku, klukovskou, strašlivou. A byl moc rád, že může své uspávací pohádky zas už jen špitat do ouška spáčům a nemusí je psát.

0: a v létě vozil do města borůvky a maliny. Pojedeme se příští týden na pana lesníka podívat a vezmeme Helenku a kluky sebou, řekl jednou Honza Golfíkovi, který z toho měl velkou radost, protože u pana Adama ještě nikdy nebyl. Celý týden pršelo a vypadalo to, že z výletu nic nebude. Ale v pátek odpoledne vysvítlo sluníčko a tak v sobotu Honza s Helenkou a třemi kluky z ulice vyjeli na velký výlet. Když odbočili z hlavní silnice na menší asfaltovou cestu lesem, všude bylo ještě plno kaluží a Golfík naříkal: "Ju, to mě to vždycky zastudí pod blatníkama a ještě budu špinavý." No, bylo to přeci jen trochu zhýčkané městské auto. Když ale dojeli k poslední odbočce, dál vedla už jen lesní cesta plná bláta. Ujeli asi kilometr, k myslivně už to bylo jen kousek, když Golfík zapadl do hlubokého bahna. A ať dělal pan Honza, co mohl, kola se bořila stále hlouběji.
1: "Juj, juj, Honzo, vždyť já už se nemůžu vůbec hýbat v tom blátě. A trochu mě bolí rychlostní skříň, jak pořád zkoušíš jet dopředu a dozadu."
0: Honzovi nezbývalo nic jiného, než do bahna vystoupit sám a dojít pro pana Hajného, který přijel se svým starým traktorem a pomalu vytáhl Golfíka i s klukama a paní Helenkou z bláta a přitáhl je až k myslivně.
1: "To nám ten výlet pěkně začal. Podívej se, jak vypadám, Honzo. To se mě budou bát i zajíci a srnky, jako nějakého strašáka."
2: "No, nevypadáš zrovna nejlíp, Golfíku," řekl pan Hajný.
1: "Ale třeba se tě lekne i ta liška, co mě chodí do kurníku na slepice a nechce si dát říct."
0: A tak poprosil Hajný pana Honzu, aby postavil Golfíka přes noc za myslivnu ke kurníku v zahradě. Helenka, Honza a kluci si dali u pana Hajného prýma večeři a dlouho povídali o tom, co je nového v lese a co zase ve městě. A pan Hajný slíbil, že se druhý den po snídani půjde na velký výlet, spojený s pozorováním jelenů a srnek. Všichni krásně tvrdě spali, jenom chudák zablácený Golfík venku nebyl zrovna spokojený. Chyběla mu útulná garáž s televizí a to bláto ho všude ze spodu záblo. Najednou kouká, před ním stojí liška, která se trochu zarazila, protože takového zabláceného strašáka tady nečekala. A to ještě k tomu Golfík rozsvítil dálková světla a liška na chvíli vůbec nic neviděla. A pak Golfík zavrčel, skoro jako pes.
3: "No hele, liško, já nemám dneska zrovna dobrou náladu, tak vypadni, nebo ti šlápnu pneumatikou na ocas a pustím ti výfuk do nosu."
0: Liška viděla, že s tím novým strašákem není žádná legrace a tak radši zmizela v lese. Druhý den bylo jasno a cesty vyschly. Výlet se náramně vydařil. A pak už nezbylo, než se rozloučit. Pan Hajný jim dal na cestu ještě nějaké dobroty. Když se vrátili domů, pomohli kluci panu Honzovi Golfíka umýt a ten se pak krásně protáhl v garáži a řekl:
1: "Jo, panečku, to je jiná než na trávníku před myslivnou."
0: Za pár dní přijel zase pan Hajný do města a přivezl Golfíkovi plnou mísu čerstvých malin se šleáčkou. A víte proč? Protože tu lišku tak vystrašil, že už se u pana Hajného na zahradě nikdy neobjevila.

0: O Tonkovi a Srnečce. Žili byli dva bratři. Starší Tonek byl dřevorubec, mladší Vašek pálil v lese milíře. Žilo se jim všelijak. V lese měli chaloupku po rodičích a většinou museli i divokou zvěř do oka chytat, aby měli co k snědku. Jednou se šel Tonek podívat, co se jim do pasti přes noc chytilo. A opravdu, srnečka jako malovaná, mladoučká a hladká jako čerstvě vyloupnutý kaštánek. Smutně se na Tonka zahleděla. No vida, potěšil se starší z bratrů, co nám les přichystal dnes ke večeři. To nám i na příští dny zbude, však to není jen kousek zaječí košky. Ale srnka zahrabala kopítkem a promluvila lidskou řečí. Nezabíjej mě, Tonku, prosím, jsem ještě mladá, ničeho jsem si ve světě neužila, nechej mě naživu. Tonek se polekal, vždyť kdo to kdy slyšel, aby srnče promluvilo. Ale pak se osmělil a zeptal se, a nejsi ty, srnko, čarodějka? Zvířátko zavrtělo hlavou. I kde pak, Tonku? Kdo já doopravdy jsem, ti nemohu říci. Ale když mě pustíš, sama ti nadeženu nejhezčí zvěř, abyste měli s Vaškem co dát na talíř.
1: Jen abys mi neutekla,
0: řekl Tonek, ale srnečku přeci jen z oka vyvlékl a pustil. Ta se hned rozeběhla do houští.
1: No, prosím, pokýval hlavou dřevorubec. Utekla a já, abych teď hledal jinou večeři. No co, mávl rukou. Zbyla nám ještě polévka od včerejška, hlady se Vaškem nebudeme. A kdo ví, třeba to byla vážně nějaká kouzelnice. Dobře jsem vykonal, že jsem jí dal svobodu. Vždyť by mě mohla i začarovat.
0: Jaké však bylo jeho překvapení, když po návratu domů našel Tonek před chalupou bratra, jak oškubává statného bažanta. A vedle něj na zemi ležel pěkný ušák.
2: Kde se to uláš, bratříčku?
0: Vítal Tonka už z dálky Vašek.
1: Tady se dějí takové zázraky a ty se plahočíš po lese. Jaké zázraky?
0: Divil se Tonek. A Vašek mu vypravoval, jak čekal u svých milířů, až mu díl vychladne, když v tu ránu se z hlubokého lesa vynořila pěkná srnečka a rovnou čarou k jejich chalupě. Něco nesla v tlamce a položila to na jejich práh. Potom odběhla a hned se zase vrátila a opět s nějakým břemenem. Než se Vašek stačil podívat blíž, co a jak, bylo zvířátko to tam. A u chalupy ležel tenhle bažant a zajíc.
1: To jsem blázen, divil se Tonek, že by měla srnka přeci jen pravdu.
0: Z bažanta si bratři uvařili výbornou polévku, zajíce upekli a snědli a s náramnou chválou, jak se poměli, se uložili ke spánku. V noci se zdál Tonkovi divný sen. Přišla k němu panenka, hezká jako malina, v červené sukni a s mašlí v havraních vlasech, s tvářemi jako jablíčka. Pěkně se na Tonka usmála a řekla. Kdybys ty, Tonku, věděl, co nevíš, ale já povědět nesmím, sice by se mi nedobře vedlo. A už byla pryč. Ráno se Tonek nemohl z toho snu vzpamatovat. Dívčí sukni tady v lese nezahlédneš, jak je rok dlouhý, a přece hlavně ten její úsměv. Tonek měl pocit, že ho už někde viděl. Vrtalo mu to hlavou, ale Vaškovi se nesvěřil a po snídani se oba pustili do své práce. Večer se znovu sešli před chalupou a co nevidí? Na prahu stojí srnka, hezká jako namalovaná, hrabe kopítkem a dívá se po Tonkovi. To je ona, podívej, zatahal Vašek bratra za rukáv.
1: Nech mě, setřásl Tonek bratra a pustil se k Srnečce blíže. Ale než se k ní docela přiblížil, Srnečka frunk a zmizela v lese. Zůstala po ní jen zabitá koroptev.
2: Vida, zase se nám postarala o večeři, pochvaloval si Vašek.
1: Dobře se poměli a šli spát. I této noci přišla k Tonkovi ta hezká panenka.
3: Kdybys ty, Tonku, věděl, co nevíš, ale já povědět nesmím, sice by se mi nedobře vedlo.
1: A zmizela.
2: To určitě není samo sebou, myslel si starší z bratrů a rozhodl se, že tomu přijde na kloub.
1: Když se toho večera před jejich chalupou objevila Srnečka na novo, tentokrát přinesla králíka, nechal ji sice odběhnout, ale potají, aby to nevěděla, se pustil v jejich stopách.
2: Nedělej to, bratře, zrazoval ho Vašek. Kdo ví, jaké nebezpečí na tebe číhá?
1: Ale Tonek nedbal bratrova varování a běžel za Srnečkou cestou necestou, dávaje bedlivý pozor, aby si ho nevšimla. Tak se spolu dostali až do hlubokého černého lesa, kde to ani Tonek neznal. Na všechno kolem se snesla černočerná tma. Jenom světlušky blikaly mezi stromy a ukazovaly Tonkovi cestu. Les tajemně hučel a stíny byly dlouhé. A náhle se Tonek ocitl u studánky s pramenitou vodou.
3: Kolem rostlo zlaté kapradí a voda zpívala stříbrnou písničku. Přišla půlnoc a tu se u studánky objevily tři krásné dívky v dlouhých řízách, ve vlasech měsíční světlo místo čelenky a začaly vesele křepčit a tančit kolem Srnečky, která se zhlížela v hladině studánky. A jen jí třikrát obtancovali, jako zázrakem změnila se Srnečka v panenku s červenou sukničkou a havraními vlasy s tvářičkami jako jablíčka.
2: Vždyť je to ona,
1: chtěl vykřiknout Tonek, ale včas se zarazil. Víly pak vzali panenku do kola a ona tančila s nimi zrovna tak jemně a lehonce po měkoučkém mechu.
4: Jen si zatanči, Mariánko, zaskotač si, dlouho tančit nebudeš, brzy se zase změníš v Srnečku. Už jenom tahle noc, jen jediná noc a zůstaneš s námi navždycky?
1: Smály se víly a křepčili s dívkou tak rychle, že sotva dechu popadala.
4: Leda, dodala pak jedna z víl, leda, že by se našel někdo, kdo by utrhl si nítku zlatého kapradí, co roste všude kolem, a v pravé poledne zítřejšího dne jí potřel tvoje oči.
3: A co můj Tonek? Zeptala se smutně Mariánka a mládenec slyšel, jaký má sladký hlásek, až mu srdce usedalo.
4: Ten, zasmála se víla, jak pak by ten mohl vědět? Vždyť ty přes den mluvit nemůžeš, ani to neumíš. Sotva by za tebou dnešní noci pospíchal.
3: Tonek už je jistě dávno v říši snů. Přidali se škodolibě ostatní vílí tanečnice. Mariánka se vytrhla z tance, klesla do mechu a usedavě se rozplakala. Tonek už se chystal rozběhnout se za ní, ale jistě dobře, že to neudělal. Kdo ví, co by se bylo přihodilo. A náhle, jako mávnutím kouzelného proutku, víly byly ty tam, a namísto hezoučké panenky se v mechu popásala Srnečka. Než se stačil dřevorubec vzpamatovat, odskotačila.
2: To by tak hrálo, práskl se Tonek do dlaní kalhot, abych Mariánku nevysvobodil.
0: rychle utrhl větvičku zlatého kapradí, schoval ji přepečlivě za košili a vracel se zpět do chalupy. Když dorazil domů, už se rozednívalo a sluníčko vykukovalo nad lesem, jako kdyby se chtělo podívat, cože zajímavého mu přichystalo nové jitro.
1: Kde se stoulal, bratře?
0: Vyšel mu překvapeně vstříc Vašek.
1: Co pak si hejkal, nebo ohnivec, abys po nocích běhal lesem?
2: Až ti, Vašku, vypovím, co se mi přihodilo, nebudeš mi ani věřit,
0: řekl mu Tonek a vypravoval mladšímu bratrovi, co našel u studánky.
1: Jdi, nechtěl nejprve uvěřit uhlíř. Určitě se ti jen něco zdálo. Co pak je vůbec možné, aby se nějaké děvče proměnilo v srnku?
0: Ale když Tonek vytáhl ze zánědří snítku kapradí, která v jasné sluneční záři svítila jako zlaté kamínky, i nevěřící Vašek uvěřil.
1: Něco na tom bude, přitakal. A chtěl bych ti proto, Tonku, pomoci. Jenom mi pověz, jak?
2: Musím do pravého poledne najít srnku stůj, co stůj, jinak kapradí nebudu moci použít a ona už navěky zůstane ve zvířecí podobě.
1: Ale kde ji chceš hledat? Opáčil Vašek. K našemu prahu vždycky přicházela až k večeru, přes den byla bůh ví kde.
2: Není zbytí, odvětil Tonek.
1: Půjdu ji hledat.
2: Jestli ty, bratře, nechceš, nenutím tě. Možná to bude i nebezpečné. Nerad bych, aby se cokoliv zlého přihodilo i tobě.
1: Ale Vašek, že ne, že bude Tonka následovat a pomůže mu srnku najít.
0: Vydali se tedy do lesa.
2: Na jeho kraji se rozdělili, každý šel jiným směrem a dohodli se, že se pak sejdou u toho starého krmelce uprostřed, kam oba trefili. Prodírali se hustým podrostem, klopítali v mlází, nahlíželi pod kdejaký kmen, neskrývali se tam ta hezká srnečka. Mnoho zajíců vyplašili, narazili i na koroptví hnízdo, ale po srnce stále ani vidu, ani slechu. A sluníčko spěchalo k obzoru a stoupalo po obloze. Blížilo se poledne.
1: Marně se plahočíme, nenajdeme ji.
0: Začal si zoufat Tonek a jak tak kráčel, došel až ke starému krmelci. Už z dálky viděl Vaška, jak na něj kývá.
1: Taky nic.
0: Sklesle si sedli oba bratři do spadaného listí. Poledne tu bylo co by dub. A tu objevila se před nimi srnečka. Malou hlavičkou pohazovala do stran, kopítkem tloukla do mechu a něžně, přeněžně se na Tonka dívala.
1: Tak přece,
0: zaradoval se starší z bratrů a už na nic nečekal. Přiskočil k srnečce a vytáhl zlaté kapradí. Rychle jim přejel zvířátku přes oči.
3: V tu chvíli se ze srnky stala dívka jako malované vajíčko. Ze samé radosti se dokola zatočila a Tonkovi vlepila pěknou hubičku.
1: Děkuji ti, Tonku, že jsi mě vysvobodil ze zakletí.
0: Dřevorubec si ji odvedl do chalupy. Cestou oběma bratrům vyprávěla dívka svůj příběh.
1: Jsem Mariánka, dcera Hajného ze sousedního Polesí. Do srnky jsem byla začarovaná z trestu. Často jsem totiž rodičům večer utíkala do lesa, za vílami se honila a mé rodiče to náramně rmoutilo. Jednou jsem usnula u studánky a když jsem se probrala, byla půlnoc. Měla jsem velikou žízeň, tak jsem se napila vody, ale sotva jsem namočila rty, udála se ta proměna. Změnila jsem se v srnku. Pak jsem musela jen čekat a doufat ve vysvobození. Ale naděje jsem mnoho neměla. Ve zvířecí podobě jsem mluvit nesměla, sice by kouzlo nemohlo být zlomeno. A kdo uvěří srnce, že je to zakletý člověk?
0: Tonek Mariánce na oplátku vyprávěl, jak se mu o ní v noci dvakrát zdálo a jak ho nějaká tajemná síla hnala za ní a způsobila tak, že ji mohl vysvobodit. Třeba se nade mnou smilovali víly a seslali k tobě ten sen, myslela Mariánka. A nakonec zůstala s oběma bratry v chalupě a hospodařila jim. A protože měla Tonka ze srdce ráda, slavili brzy svatbu a jejich štěstí bylo od té doby ještě větší. Žili dlouho, předlouho a jestli neumřeli, žijí tak dodnes.

0: Zvířátka nemohla tušit, že jejich hlásky někdo zaslechl. V tom se ježek rozkřičel a skákal jako střeštěný.
1: Támhle, podívejte, támhle letí.
2: Zase nějaký vrtulník, nebo co?
1: Letí nějak tichounce.
3: Labutě, vždyť jsou to labutě.
0: Trojice bílých ptáků plachtila vzduchem jako pohádkové zjevení. Krtek, ježek i zajíc okouzleně sledovali, jak se k ním ti bílí ptáci blíží. Labutě je uviděli, zakroužili nad městem a pak přistáli na střeše. Krtek začal vyprávět, jak zahynul jejich les, jak nadarmo bránili svůj pařez.
3: Teď jsou tu jen domy a neteče tady ani potůček. Lidi si všechno postavili jen pro sebe a pro svoje auta.
1: Nedá se tu dýchat.
0: Labutě naslouchali a další vysvětlování už nepotřebovali. Posaďte se, vybídli kamarády, a dobře se držte.

kamarádi nasedli do hebkého labutího peří a letěli. Letěli vysoko a rychle se vzdalovali zakouřenému

Vypleli na krajinu, kde nejsou žádné komíny, betonové zdi, žádná auta, kde rostou lesy, svítí jasné slunce a každé ráno padá voňavá rosa. Těšili se na louku a na paseku, kde nebudou potřebovat papír a razítko, a pomalu zapomínali na šedivé špinavé ulice, naplněné rámusivými motory. Těšili se, že znovu uslyší zpěv ptáků, že se budou prohánět trávou společně s pestrými motýly a že si budou celý den hrát.

0: Pohádka o lidce, která stále žalovala. Nikdo si přesně nepamatuje, kdy lidka začala žalovat, ale všichni se shodují v tom, že to bylo velmi brzy. Strýc Milan například tvrdí, že uměla žalovat dříve než mluvit.
1: Teta Máňa si vzpomíná, že Lidka začala žalovat, když ona byla na léčení v Luhačovicích, léčila si tam srdce a když se vrátila, Lidka už žalovala.
2: Otec si pamatuje, že to bylo jednoho dne, když přišel z práce. Lidka mu žalovala, že sousedu fanouš jí poplival. Otec šel za sousedem a řekl mu, že jestli fanouš Lidku ještě jednou poplivá, tak uvidí.
3: I maminka si něco pamatuje. Bylo tehdy velmi sichravo a Lidka měla na sobě svetřík a puntíkovanou sukni.
0: Jen dědeček si nepamatuje nic. Je starý a hlava už mu neslouží. Nikdo si též neumí s jistotou vzpomenout, od koho se Lidka naučila žalovat.
2: Strýc Milan například tvrdí, že v Lidčině případě jde o vrozenou chorobu, takže se nemusela od nikoho nic učit.
1: Teta Máňa má jiný názor. Lidku naučili žalovat děti ve školce. Všechny děti ve školce žalují, to přece není nic nového. A krom toho tetě Máně to potvrdili i lékaři, když byla v Trenčanských Teplicích.
2: Otec to vidí jinak. Vinní jsou Lidčiní bratranci a sestřenice. Vždycky, když přišli na návštěvu, rozházeli všechny hračky, panenkám utrhali hlavy a plyšovým medvědům vyškrábali oči. Potom se začali prát a ten, kdo dostal největší nářez, šel žalovat. Lidka se to naučila od nich, od koho také jiného, že?
3: Maminka si pamatuje, že u nich v rodině nikdo nežaloval a proto nechápe, kde se to mohla Lidka naučit.
0: Jen dědeček si na nic nevzpomínal. Je starý a v hlavě to má úplně přeházené. Stejně si už nikdo nedokáže vzpomenout, na koho Lidka nejčastěji žalovala.
2: Strýc Milan například tvrdí, že Lidka žalovala nejen na lidi, ale i na zvířata, věci. Několikrát se dokonce stalo, že žalovala i na sebe samu.
1: Teta Máňa má jiný názor. Lidka žalovala jen na zlé děti, zlá zvířata a nepodařené věci, jinak se nežalovalo na nikoho. Na léčení v Karlových Varech to ovšem pacientům potvrdil i doktor Sebehrys, který se v žalování odborně vyznal.
2: Tatínek to vidí konkrétněji. Lidka nejčastěji žalovala na bratrance a sestřenice. Vždy, když přišli na návštěvu, Lidka na ně začala žalovat a přestala až 2 dny po jejich odchodu. Ve všední dny to bylo jiné, tehdy Lidka žalovala na sousedovic fanouše ráno, v poledne i večer.
3: Maminka si vzpomíná, že Lidku od žalování někdy i bolela pusa a proto ji na ní musela dávat studené obklady. Tehdy Lidka na nikoho nežalovala, což mohou potvrdit i různí svědkové.
0: Jen dědeček si nepamatuje nic, je starý a v hlavě mu cosi přeskakuje.
4: Dnes si nikdo nedokáže s jistotou vzpomenout ani na to, jak Lidka vlastně žalovala.
2: Strýc Milan například tvrdí, že Lidka žalovala tak strašně a odporně, že ho z toho vždycky rozbolela hlava, potom zuby, uši, nohy, ruce, břicho a nakonec játra. Na tváři mu vyrazily vředy, opuchl mu jazyk a celý se roztřásl a začal koktat. Trvalo to sice jen chvilku, ale nepřál by to ani svému největšímu nepříteli.
1: Teta Máňa, ta má jiný názor. Lidka se sice při žalování válela po zemi, zuřivě křičela a z nosu jí visela dlouhá nudle, ale na léčení v Pěšťanech jeden lékař povídal, že v určitém věku je to normální a přirozené. Zamyslet by se měli zejména učitelé ve školách. Na léčení v Pěšťanech mnoho spolupacientů tetě Máně potvrdilo, že dnes není ničím zvláštním, když se dítě svalí zuřivě sebou, mlátí o zem a žaluje jedna radost.
2: Otec si pamatuje, že vždy, když Lidka začala žalovat, zastavili se v kuchyni hodiny a bratranci a sestřenice se schovali pod postel nebo do skříně.
3: maminka si vzpomíná, že Lidka byla velmi čistotná a proto se ani jednou nestalo, aby si lehla do bláta nebo kaluže, jak to přižalování dělali jiné děti.
4: I dědeček by možná něco řekl, ale nespomíná si na nic, je starý a v hlavě má všechno naopak. Stejně už nikdo neumí říct, co se stalo, že Lidka přestala žalovat.
2: Strýc Milan například tvrdí, že Lidce od žalování zdřevěnil jazyk a proto přestala žalovat.
1: Máňa má jiný názor. Lidce nezdřevěnil jazyk od žalování, ale od úleku. Na léčení v Mariánských lázních měl o takovýchto případech odbornou přednášku doktor Kobliha. Dítěti prý stačí ukázat něco strašného, ona se lekne a jazyk mu zdřevění raz dva.
2: Otec si pamatuje, že to bylo tehdy, když strýc Milan vzal bratrance a sestřenice do ústavu pro neposlušné děti. Nikdo neví, co se stalo, ale bratrancům a sestřenicím tam zdřevěněli hrůzou hlavy.
3: Maminka si vzpomíná, že od té doby vždy, když bratranci a sestřenice přišli na návštěvu, už nechtěli žádné buchty a jen slušně a tiše seděli v koutku. A Lidce zdřevěnil jazyk proto, že jí strýc Milan ukázal fotografii ředitele ústavu pro neposlušné děti, profesora Samojeda.
2: Strýc Milan naproti tomu tvrdí, že kdyby Lidka nežalovala, že bratranci a sestřenice si navzájem otloukají dřevěné hlavy, určitě by jí nezdřevěnil jazyk.
1: Teta Máňa by chtěla ještě podotknout, že dřevěný jazyk je dnes rozšířenější než dřevěné hlavy.
2: Otec si pamatuje, že sousedovi Cvanoušovi zdřevěněli jen uši, což je dost nespravedlivé.
3: Maminka si vzpomíná, že dřevěná hlava a uši se dají nalakovat, ale jazyk ne.
4: I dědeček by rád něco řekl, ale už je starý a v hlavě mu cosi duní, píská a rachotí. Milé děti.

0: O klucích z doma Žlic. Pejsek s kočičkou seděli na pohovce a vymýšleli si, co by měli dělat, aby se pobavili a dobře se měli. Někdo zaklepal, oni řekli dále a vešel pan Čapek.
1: I hleďme, hleďme,
0: řekl pejsek.
1: Vás už jsme dávno neviděli. I to vy asi ani nevíte, že mě tuhle bolela noha. Šlápl jsem totiž na střep a poranil jsem si tlapičku.
0: Já vím, řekl pan Čapek. Vždyť jsem to přece všecko napsal.
1: A to povídání o noční košilce taky? A jaké to máte v ruce psaní?
0: Však právě proto jsem přišel, povídal pan Čapek. To psaní je z města doma Žlic, od kluků z druhé třídy. Podívejte se, co mě tady napsali. V tom psaní bylo napsáno tohle. Milý pane Čapku, nám se tuze líbila v dětském koutku pohádka o psíčkovi a kočičce. Prosíme vás, pane spisovateli, napište nám zase brzy něco o kočičce a psíčkovi, nebo něco o klucích, jako jsme my. Pozdravují vás kluci z 2. A z doma Žlic.
1: No, to nás těší, že se dětem líbíme. My pejskové a kočičky jsme rádi, když se nám děti smějí a když nás přitom netrápějí a nedráždějí. Víte co, pane Čapek, napište něco o těch klucích z doma Žlic.
2: Také si myslím, že byste měl o těch doma žlických klucích něco napsat, když to tak chtějí.
0: Ale je mi ne, zvolal pan Čapek. Jak pak mohu o těch doma žlických klucích něco napsat, když je neznám a když jsem je jakživ neviděl?
1: I co? Kluci jako kluci. Oni jsou všude stejní.
2: To jistě, že jsou. To máte zrovna tak, jako s koťaty nebo se štěňaty. Jedno je bělejší, druhé mourovatější, třetí černé, čtvrté třeba rezavé nebo strakaté, ale rozpustilé jsou všechny stejně.
0: To je pravda, zaradoval se pan Čapek. Tak já tedy napíšu, že doma žličtí kluci jsou jeden bělejší, druhý mourovatější, některý, že je černý a jiný třeba zrzavý, že mají na packách drápky a že jsou všichni stejně rozpustilí.
2: To zase ne. Drápky na packách to mají doma žlická koťata a štěňata. Ale doma žličtí kluci jistě žádné takové drápky na packách nemají.
1: A víte co, chaso?
0: Povídal pejsek a seskočil z pohovky.
1: Já vám něco povím. Pojďte se do těch doma Žlic podívat, jací jsou tam kluci. Noha mě už nebolí, tak co bych nešel?
2: To se ví,
0: řekla kočička.
2: Já půjdu také.
0: Ale já nemohu, povídal pan Čapek. Já nemám čas.
2: A proč nemáte čas?
0: No já přece musím napsat tuhle povídku o doma žlických klucích, řekl pan Čapek. Tak jak pak mohu jít?
2: Aha, to je pravda.
1: Tak tedy půjdeme do doma Žlic sami.
2: A všechno vám pak o těch doma žlických klucích povíme, abyste to o nich mohl napsat.
0: Tak se pejsek s kočičkou sebrali a že tedy půjdou do těch doma Žlic. Bylo hezky, sluníčko krásně svítilo, a tak si všude venku hráli děti, kluci a holčičky a pejsek s kočičkou se dívali, jak si ty děti pěkně hrají.
1: Počkej chvilinku, tady se kluci právě odpočítávají nahoněnou, to si musím poslechnout.
0: Kluci tam stáli do kolečka a jeden, co byl uprostřed nich, ten odpočítával a říkal přitom tuto říkanku. Entle pentle šuparína, obrštejna rozmarína, viky liky pumprliky, alec palec kotrmelec ven. Ta říkanka se pejskovi tak líbila, že nechal kočičku a sám odběhl za kluky, aby si s nimi zahrál nahoněnou. Hrát si nahoněnou, to on uměl náramně dobře, v tom ho panečku žádný tak hned nepředčil, kde pak by kluci na něj stačili. To pejsek jen mrskl nožičkama, zametl sebou jako vítr a už byl bůh ví kde, že ho žádný kluk nedohonil. Moc pěkně se jim to hrálo nahoněnou, však taky přitom samou zábavou všichni ti kluci i s pejskem dohromady dělali takový rámus, tak křičeli, halekali, pištěli a kničeli a chechtali se, až z toho celému světu v uších zaléhalo. Kočička se chvíli dívala, jak si pejsek s kluky hraje nahoněnou, a dostala také chuť si zahrát. Však tam také byla kupa holčiček a ty se zrovna postavili do kolečka, že se budou odpočítávat na schovávanou. Jedna z nich odpočítávala a říkala přitom tuto říkanku. Anděle, panděle, pikum her, osme tarče, osme her, secha, plecha, ole, vajner, cinky, linky, ven. Tahle říkanka se kočičce ještě více líbila než ta první, kterou říkali kluci, když se odpočítávali nahoněnou a naschovávanou. To si kočička ze všeho nejraději hrála. Nikdo to tak dobře neuměl, jako ona to dovedla schovat se tak šikovně, aby ji nikdo nenašel.
2: A co bych si nehrála?
0: Řekla si kočička.
2: Když si pejsek taky hraje. Holky, nechte mne také hrát si na schovávanou.
0: Zavolala na holčičky a holčičky ji vzali mezi sebe a kočička si s nimi hrála na schovávanou.
1: Ojej, holky, ta vám to uměla? Jak ona se vám dovedla schovat?
0: Skrčila se někde, že z ní ani ocásek nebylo vidět. Všude vlezla, všude se provlékla a ještě se vám darebnice po těch holčičkách šelmovsky koukala, jak ji nadarmo hledají. Kde pak s kočkou by se mohl někdo v schovávání měřit? Tak si s těmi holčičkami hrála a měli z toho takovou zábavu a legraci, že nadělali přitom tolik pokřiku, smíchu, výskání, kvikotu a všelijakého rámusu, že až v nebi museli okna zavírat, aby ti nejmenší anděličkové mohli spát. Tak si hrál pejsek s kluky a kočička s děvčaty, že je ani nenapadlo, jak čas utíká a že je pozdě. Sluníčko již zapadlo a maminky už na děti volali hajdy domů k večeři a do postele. Teď teprve si pejsek s kočičkou vzpomněli, že měli jít do Domažlic a že už je pozdě.
2: To jsme se nějak zdrželi s tím hraním. Ach, jemine, co jsme se ti při té schovávané nasmáli, až mne břicho o smíchu bolí a od křiku jsem celá ochraptělá.
1: Já také, to si ani nemůžeš představit, jakou jsme měli při té honěné legraci. Ale teď už je pozdě, to už do Domažlic nemůžeme.
2: Jak pak bychom mohli?
0: Řekla kočička.
2: Vždyť už bude hned letma a do Domažlic je daleko. Pojď domů, však jsme bez tak nikam nedošli, jen jsme udělali pár kroků a už jsme se zastavili u těch dětí a začali jsme si s nimi hrát. Já ti, když vidím někde hrát si naschovávanou, tak kdyby bylo, co bylo, musím si hrát taky.
1: A to já zas nahoněnou. Ale co řekneme panu Čapkovi?
2: Víš co? Uděláme si z něho legraci a řekneme mu, že jsme byli v Domažlicích.
1: Tak dobře.
0: Obrátili se a za chvilinku byli doma. Tak co? Uvítal je pan Čapek. Jak pak bylo v Domažlicích? Koukám, že jste nějak udýchaní. To stejně jak museli běžet. No a jací jsou domažličtí kluci, řekl pan Čapek.
1: Domažličtí kluci? Domažličtí kluci? To jsou vám kluci, to se ani vypovědět nedá.
0: Copak, podivil se pan Čapek, tak oni ti domažličtí kluci jsou jinačí než jiní kluci?
2: No, jej, a jak? To jsou takový kluci. Já vám, jak jsem je viděla, tak jsem se tak podivila, že jsem zůstala stát jako skoprněla.
1: A já jsem, pane Čapek, také celý skoprněl.
0: Ale, i podívejme, podíval se pan Čapek. A co je na nich tak divného?
2: My vám to budeme povídat a vy to hned musíte psát.
0: Dobře, řekl pan Čapek a počal psát. Tak povídejte.
2: Jen pište. Tak, oni ti domažličtí kluci vám mají hlavičku kulatou.
1: No, a nahoře vlasy porostlou.
2: A na hlavě mají nos mezi očima.
0: Povídala kočička.
1: A pod tím nosem mají pusu. A považte, ta je díravá.
0: Vykládal zas pejsek.
2: A tělíčko mají podlouhlé. A na jednom konci mají hlavu, a na druhém nohy.
1: A co byste tomu řekl? Ty nohy jim jdou až na zem.
2: A oni vám, když ti kluci jdou, tak pořád přitom nechávají jednu nohu pozadu.
0: I vy, darebáci, rozkřikl se pan Čapek. Tak jsem to tady napsal, jak jste mě to říkali. A teď se na to podívejte. Vždyť to jsou zrovna takoví kluci, jako jsou všichni jiní. No, vy jste pěkní lumpáci. Tak vy jste mne podvedli.
2: I nepodvedli.
0: Smála se kočička.
2: Vždyť je to jistě pravda, že to jsou docela takoví kluci, jako jiní.
1: No, a když ti domažličtí kluci jsou docela takoví, jako všichni ostatní kluci, to si jistě také hrají s domažlickými pejsky nahoněnou a s kočičkami naschovávanou.
0: Řekl pejsek.
2: To jistě,
0: řekla kočička.
2: A mají také míče, koloběžky, vlaky, stavebnice, auta, panáčky, barvičky, draky a všechno možné. A hrají si a povykují, halekají a pištějí přitom, jako všichni kluci i holčičky po celém širém světě.

0: spleštule blátivá. V tůni spleštule trůní, říkávali odjakživa všechny čmeláčí maminky malým čmeláčkům. A tak malí čmeláci k tůni nelítali, protože se té tajemné spleštule báli. Drželi se svých maminek za sukně a nebo jako Čmelda a Brunda pomáhali paní Pavoukové navíjet pavučinová klubíčka. Tohle klubko dochutálíte píďalkám, řekla jim jednou paní Pavouková a olízla si svých šest nohou. Že jim ho posílám, ať si upletou bačkůrky na zimu. Klubičko se kutálelo po cestě k pídělkám. Čmelda s Brundou mu sotva stačili.
1: Jenom aby neskončilo v tůni, kde splešťule trůní, starali se.
0: Ale klubičko se tůni vyhnulo, zamířilo rovnou mezi pídělky a ty se hned pustili do pletení.
2: Co to teďka pletete?
3: Klidně se koukněte, pletu sama na sebe a proto mě nezebe.
2: Jak vám slouží jehlice?
3: Děkuji, velice.
2: Vy jste tetka divoká, píchla jste mě do voka.
0: Čmeláci mohli na pídělkách oči nechat, jak jim to pletení rychle přibývalo. Tak rychle, že se pavučinová nitka nestačila odvíjet a pídělky se o klubičko začaly přetahovat. Najednou klubičko pídělkám vyklouzlo a hop, rovnou do tůně. Pídělky spustili nářek. Co si počnou bez klubička? Z čeho si teď upletou bačkůrky? A jeje, čmeláčkové, medáčkové, pomozte, moc pěkně vás prosíme.
4: No, když tolik prosíte, povídal Čmelda, tak vám pomoct musíme. I když se nám tedy do té tůně kvůli splešťuli moc nechce. Brundo, tak mě drž, já se proto klubko natáhnu.
0: A Čmelda se natahoval. Klubičko dokonce chytil, už ho držel, už ho měl, ale pak to klubko najednou vyskočilo na břeh a Čmelda žbluňknul do tůňky místo něho.
4: Pomoc, pomoc, volal, spleštule mě táhne ke dnu. Brr, nevymýšlej si, ozvala se spleštule bublavým hlasem.
5: Teď tě držím, ty nešiko, aby ses neutopil.
0: A vysadila Čmeldu na břeh.
5: No, na pevné zemi je to pro tebe lepší, čmeláčku.
4: Příšera,
0: křičel Brunda, jen co spleštuli zahlédl. Tak byla ošklivá.
4: Bláťule, spleštule, blátivá, pomoc, bláťule, spleštivá, bláťule, pomoc.
0: A utíkal, co mu nožky stačily pryč, co nejdál od tůně.
4: Je, tak to jsi ty, ta spleštule blátivá,
0: žasnul Čmelda. Spleštule kýchla.
5: Je to pravda, ale jestli se ti zdám moc příšerná, můžeš upalovat za svým bráškou.
4: Příšerná ani moc ne, jen si trošku umazaná od bláta,
0: řekl zdvořile Čmelda, ale myslel si, že tak už mudlanou příšerku ještě v životě neviděl. Spleštule se dobrotivě usmála.
5: Bláta si nevšímej. Na bláto já si dokonce moc potrpím. A ta věčná rýma. Ta mě souží.
0: A znovu mocně kýchl.
5: Blep, jak se ti můžu líbit, blep, když mám celý nos odřený.
0: Tak víš co, dostal Čmelda nápad.
1: vrátíme píjalkám klubíčko a poprosíme je, aby ti upletli z pavučinové nitky ten největší a nejjemnější kapesník.
6: Děkujeme, až se jaro do přírody nám vrátí, to budete koukati, změníme se v divu krásné lovy. Jeden bude štíhlý a dva otvilý.
0: A tak se Čmelda a Splešťule Blátivá spřátelili. A příště se už Splešťule nebál ani Brumda. Všichni tři byli nejlepší kamarádi. Splešťule jim pak vždycky říkávala:
5: blm, nebýt vás, Brundibárci, blm, měla bych odřený nos ještě dnes, blm.

0: Míša Kulička
1: v rodném lese. První den svobody. Na jižním svahu Zelené hory spal v slunci na pasece mezi kořeny velikého pařezu králíček. Říkáme, že spal, ale to víte, jak spí zajíci i králíci? S jedním okem otevřeným, jak se říká. A uši měl králíček otevřeny obě. A najednou zaslechl, jak docela blízko praskají větvičky podrostu a funí fu nějaké zvíře. Medvěd blesklo hlavou králíčkovi, ani nedomyslil a hop, zmizel v borůvčí. Nad pařezem se opravdu objevil medvědí čumák pod veselýma hnědýma očkama v kulovité hlavě. Nebyl to však medvěd. Byl to jen medvídek jménem Míša Kulička. Míša se jmenoval, jako se hoši jmenují Jarka nebo Slávek, a Kulička mu říkali proto, že byl opravdu kulatý, skoro jako míč. A když se batolil po krátkých nožkách, vypadalo to, jako když se kutálí. Kutululu, po celém těle měl Míša tmavou, lesklou, hnědou srst, jen bříško měl bílé. To bílé bříško byla pro medvídka vzácná ozdoba. Ani Míšova maminka takovou neměla. A Míša by se byl rád podle své ozdoby jmenoval Bělobříšek. Ale ani medvědi si sami nedávají jména. A tak se nedalo nic dělat. Míša si musel dát líbit přízvisko Kulička. Ostatně to nebyla největší Míšova bolest. Nejvíc ho trápilo, že musí poslouchat. A to on dělal strašně nerad. Viděl, že veverky, zajíci, lišky a jezevci jsou mnohem menší než on. A přece každý z nich žije, jak se mu líbí. Proto se styděl, když ho maminka proháněla s učením. Byl přesvědčen, že předem už dávno všechno umí. A přece musil podle maminčina příkladu a pod jejím dohledem šplhat na stromy, plavat v jezírku, schovávat se a tiše se plížit a mnoho jiného, co musí takový pořádný medvěd umět. Maminka se s Míšou při tom učení moc nemazlila a zkusil někdy od ní pohlavků, až ho z nich hlava brněla. Ta Míšova maminka se jmenovala Barbora. No a už z toho jména vidíte, že to byla medvědice srdcem dobrá, ale také přísná a rázná. Tatínka Míša neměl. Toulal se mu někde po světě, jak to staří medvědi dělávají. Dnes byl měl. Toulal se mu někde po světě, jak to staří medvědi dělávají. Dnes byl Míšův slavný den.

přicházela. Sovy houkaly, netopíři a noční můry létaly Míšovi kolem hlavy. A Míša se bál, hrozně se bál, jako malé děcko. Až se z toho strachu dlouze rozplakal a uprostřed pláče najednou usnul. Když se probudil, bylo už ráno, slunce svítilo, ale Míšova maminka dosud nebyla doma. Míša na ní ještě chvíli marně čekal a pak se vydal do lesa sám. Vyhnal ho hlad a zvědavost na vlastní samostatné dobrodružství. Teď ráno už svět kolem něho nebyl tak hrozivý a strašný, jako večer za tmy. A Míšovi vstoupila do srdce veliká odvaha a veliké sebevědomí. Jeho kuráž ještě stoupla, když viděl, jak před ním prchají myši, zajíci, kosové a vrány. Ba i liška zmizela v houští, když na ní po cestě narazil. Ale máme-li říci pravdu, Míša se té lišky polekal snad víc, než ona jeho. A chvíli nemohl z místa, jak se tím leknutím celý třásl. Ale brzy mu zase otrnulo a do těla mu vjelo staré uličnictví. S radostí začal provádět právě to, co mu maminka vždycky zakazovala. Šplhal po stromech a plašil veverky. Houpal se zavěšen na větvích a jako v cirkuse se přehupoval ze stromu na strom jako opice. Dokonce vylezl i do vršku nejvyšší jedle a tam se dlouho kolíbal větrem. Cestou zahlédl datla v práci. Počkal si, až datel klepáním našel pod kůrou pěknou dutinu. Pak datla vyhnal, kůru odtrl a všechny brouky vybral sám. Vymyslel si i hodně nebezpečný žert. Házel šiškami po mysliveckém mládenci. Měl štěstí, že se včas schoval a že myslivec z toho vinil veverky. Ale pomalu Míša ve svém uličnictví skrotl. Začal ho nemilosrdně trápit hlad. Sem tam utrhl sice nějakou jahodu, borůvku nebo ostružinu, také slimáka sebral, ale to všechno bylo pro něj málo. Teď po králíčkově útěku se Míša vydrápal na pařez a rozhlížel se po pasece, jako by to bylo jeho království. Byla to krása, ta bujná červnová zeleň a všechen ten rušný život ve slunci, na zemi i nad zemí. Ale co to bylo platno, když se všechna ta krása nedala jíst? Najednou Míša zahlédl pod pařezem mezi trávou krásnou houbu, urostlou, lákavě červeně zbarvenou. Skočil po ní a hltavě se do ní zakousl, ale až uskočil leknutím, jak prudce to sousto pálilo na jazyku. Míšovi vrkly slzy do očí a tlamička mu zůstala do kořán otevřena. Prudce dýchal přes jazyk, aby ten oheň ochladil. Ale nadarmo, žmoulal rychle chomáče trávy, cpal si do hubičky chladnou hlínu, plival, prskal, ale dlouho, dlouho měl jazyk a patro jako v kovářské výhni. Zle se mu vymstilo, že nedbal, když mu jeho maminka ukazovala jedovatou muchomůrku a varovala ho před jejím ochutnáním. Míša běžel dál po pasece, hledal místa nejhustší úrody borůvek a strhával si přímo do zubů celé hrozníčky té černé dobroty. Nepolikal je rychle jako jindy, ale rozmačkával je po jazyku. Těšil tak palčivost z té neřádné houby. A najednou spatřil v trávě zase houbu. Ale podivnou, bez nožičky a velikou jako medvídková hlava. Byla to jen taková hnědožlutá koule. Míša měl teď vztek na všechny houby na světě. Rozběhl se rovnou k té kouli, rozpřáhl se před ní prackou a bác, praštil do ní vší silou. Ale co to? Houba pod tou ranou praskla jako

0: bublina ve vodě a vyvalil se z ní ohromný oblak žlutého kouře nebo prachu, či co to bylo. Ten oblak hned zahalil celého Míšu a začal ho pálit do očí a štípat do nosu. Míša odskočil tak prudce, až se překulil. Vyjeveně usedl a začal si mnout oči, otírat čumák a vyfrkovat nosík. Fuk, fuk. Nemohl pochopit, co se to vlastně stalo. Který čerchmant to tam na něho políčil? No vy už jistě víte, že to nikdo na něho nepolíčil a že to byla obyčejná píchavka. A ten prášek, to, že byla samá droboulinká semínka té houby. Měl být Míša při maminčině učení pozornější. Medvídek se ploužil po pasece a svět ho vůbec pranic netěšil. Byl unavený, utýraný, hladový. A tuhle, zase nějaká houba. Také taková šedá koule bez nožičky. Ale tahle je celá kolem dokola porostlá bodlinami. Míša ji chtěl úctivě obejít, ale v tom udiveně stuhl. Houba sebou pohnula. Koule se protáhla a z ní vylezly drobné pracky a špičatý čumáček s čipernýma černýma očkama. Z houby se vyklubalo zvířátko a to teď docela přívětivě pomrkávalo po medvídkovi. Kdo pak ty jsi? Ptal se Míša.
1: Hehehe, ježek přece, uchychtlo se zvířátko.
0: Medvídkovi právě bolestně zakručelo hladem v bříšku. Nerozhodně přešlápl a váhavě se zeptal.
1: Ty, ježku, poslouchej, nedal by ses ode mě sníst?
0: Ježek se znovu zachychtl. No ty jsi dobrý chlupáči.
1: A potom jakoby se rozmyslil. No co? Pro mě, za mě zkus to, pust se do mě.
0: A stočil se zpátky do bodlinaté koule. Míša se skláněl nad koulí zprava, zleva, opatrně zkusil sáhnout na bodliny a pak se smutně batolil dál. Náhle se Míša celý napjal jedním směrem a očka mu vesele zamrkala. Kolem starého, napolostrouchnivělého pařezu se hemžilo ve vzduchu i po zemi takovými velkými žlutými mouchami. Maminka Barbora jim říkala včely a vybírala jim s Míšou z hnízd sladký zlatý med. Tady bylo to hnízdo zřejmě v dutině pařezu. Míša byl jedním skokem u něho a rychle hrábl dovnitř po plástvích s medem. Ale běda! Místo do plástve se mu pracka zabořila do čehosi šustivého a křehkého, jako by to byl zmačkaný papír. A z pařezu se vyhrnul celý velký mrak těch velkých much. Sesypali se na Míšu a pustili se mu do kožichu. Nebyly to včely, byly to vosy. V jejich hnízdě ovšem Míša nemohl najít med. Poznal teď svůj omyl také podle toho, že tyhle mouchy bodaly divočeji a bolestivěji, než dovedou včely. Míša se vrhl na zem a převaloval se z boku na bok. Mnoho vos tím pod sebou umačkal, ale stále nové a nové se na něho slétaly, prodírali se mu kožichem až na kůži, vlezli mu do očí, do uší, do nosu a jak křičel a ječel, i do tlamičky pod jazyk mu nalezli. Aj, jaj, a všude štípali, bodali, jako by ho tisíc čertů vidlemi píchalo. Míša konečně vyskočil a pádil přes paseku cesta necesta. Letěl jako vystřelená koule. A to bylo to nejlepší, co mohl udělat. Vosy mu letem nestačily. Ubývalo jich, až zbyly jen ty, které mu uvízly v kožichu. Ale Míša letěl pořád dál, jen dál od toho zpropadeného pařezu. Pádil ze stráně vysokým lesem, rozdíral se o větvičky podrostu, klopídal o kameny, narážel do stromu, ale nedbal. Čerstvá bolest se ztratila v tom ohni z vosích žihadel. Míša utíkal, klouzal, padal a kutálel se až dolů pod stráň. A tam žuchl rovnou do potůčku, až voda vysoko vystříkla. Medvídek se do ní dychtivě ponořil, až mu jen čumáček koukal nad hladinu. Chladná voda byla nejlepším lékem na jeho nehodu. Zbavila ho zbylých voz a rychle mu vytáhla oheň a bolest z těla. Míša si našel příhodnou mělčinku a natáhl se na ní do vody jako do peřin. Brzy ho přemohla únava ze všech těch příhod, z útěku i hladu, a on usínal, skolébán šumem potoka. Hlava mu klesla pod vodu a Míša honem vyskočil, jak se polekal, když mu voda vnikla do nosu. Našel si tedy skrytý důlek mezi mlázím na břehu, stočil se do klubka a zabořil čumáček pod přední pracku, jak to také kočičky a pejskové dělávají. Vítr v korunách stromů mu zpíval, jako mu maminka vždycky před spaním zpívávala. Míša si na ní teď vzpomněl, ne na její přísnou pracku, ale vroucně, láskyplně pomyslil na její péči a starostlivost o něho. V polospánku zapomněl, že je daleko od ní a od jejich domova pod Starou Borovicí. Zdálo se mu, že je schoulen v mámině náručí a slyšel zas její bručivý zpěv, kterým ho vždycky uspávala. Spí, medvídku, spí, zavři očka, smí.

0: Míšo, spí, spí, kulička, spí, zamkni očka svý, až se zbudíš, za svítání dám ti medu ke snídani. Spí, zlatíčko, spí.
1: A Barbořino zlatíčko teď opravdu spalo, jako by je ona v loktech kolíbala a jako by mu všechny jeho bolesti pofoukala.

0: jak Cipísek s Volšovečkem málem prohráli Terno s kněžnou. Jednou v zimě seděla jičínská kněžna u okna. Padal sníh a vločky se za oknem houpaly jako lodičky. Za chvilku dostanu na pád, řekla kněžna kníže pánovi a pořád se dívá na rozhoupané vločky. Kníže pán zaklinkal na stříbrný zvonek a přiběhl lokaj Fricek. Kněžna, dostane na pád? Povídá mu kníže pán. Ať je tedy všecko v Beléčaftu. Fricek hned poslal menší sloužící k myslivcům, to kdyby se kněžně zachtělo ulovit tetřeva. A k podkoním dostájí, kdyby si snad kněžna usmyslela vyjet na saních. Jo, a ke kožešníkovi Pelcnerovi, kdyby se kněžna umanula na nový kožíšek. V tom kněžna povídá. Já bych se rada svezla na lodice. A to byl ten nápad. Kolosál, zatleskal kníže pán a už to chtěl kněžně dopřát. Ale lokaj Fricek uctivě řekl do dlaní. No, jenže ono je všude zamrzlo. Kněžnu, jako když střelí k srdci, zbledla a dostala třaslavý hlásek. No já, jestli nesvezu na lodice, já budu z toho nemocná, já budu až do jara. Kníže pán se musel provětrat pod parukou, aby se mu ulevilo odleknutí. Lokaj Fricek si namazal paty jelením lojem a hnal se s novým knížepanským rozkazem k starostovi Humpálovi. Ať si tu cet pivovarský chlapů hodí přes rameno sekeru a proseká led v Řáholeckém rybníce, by tam byl fraj pro lodičku. Pivovarští si oškrtali sekery brouskem a šestkrát po dvou se vydali po císařské silnici k lesu Řáholci. Tou dobou Cipísek prolézal od rosochy k rosoše dubovými korunami a schazoval sníh, aby ulevil větvím. V tom vidí pivovarské. Ulomil loňský žalud a hodil ho na zamrzlý rybníček až u sumku. Z očka nad čepem vyjel popás vodník Volšoveček a zívl. Po zimním rozumu měl bys dát pokoj, Cipísku. Já bych rád, křikl zhora Cipísek, ale 12 pivovarských tu chce sekat led, aby jim sekira stopora vyjela. A Volšoveček si přetřel čelo ledem, aby si popohnal myšlenky. Když se těch 12 přihrnulo, Volšoveček už na ně čekal na hrázce. Mějte rozum, povídá. Jestli mi v zimním čase vyženete ryby ode dna, nic jim to neprospěje. Jenže v 12 pivovarských bylo asi tolik rozumu, co v sekyře. Pustili se do toho, až se prášilo ledem. Volšoveček se podmračil a pošeptal tajné vodnické slovo. V tu chvíli se v ledu sevřelo jako pošťovíku. Sekery v něm uvázly a nikdo je nedokázal vylámat. Pivovarští to tam všechno nechali a vrátili se do Jičína. Když o tom kníže pán jemně po francouzsku pověděl kněžně, odsekla mu po německu. No jaký vy jste kníže pán, každý vasrmánek je nad vás. A potom zasténala. A já chci svést na lodice. A padla na ní ta nemoc, co si sama předpověděla. Kníže pán se nejdřív podepřel kletbou. Krajec Benedek, křikl. Ne, to se ještě ukáže. To se ukáže, jde tu kníže pán a do vasmán.
1: A hned hnal lokaje Fricka do kasáren se vzkazem. Ať se hned sebere jeden generál a celá artilerie. No, a daj takový šus do rybnička, aby v něm bylo fraj. Kněžně, pro loďku. Sedlalo se a zapřahalo a ten generál z kanonýry rovnou do Řáholce. Cipísek ho zhora z dubu poznal podle zlatého pošití a volal na Volšovečka. Jedou na tebe a mají tuplovaně naládováno.
0: Volšoveček si strčil pod jazyk střechýlek ledu a smutně povídá.
1: No, to bude horší štúdie, protože proti kanónu nemá vodník slovo. A už tu byli a generál švihlšel Jan Fajer. Pustili tu dělostřelbu do rybníčka. Led se rozletěl na střípky a generál hnal posla na zámek. Kněžna má fraj pro lodičku. No! Z kněžny spadla nemoc jak odťatá a kněžna hned začala rozkazovat. Kožišník Pilsner, a ti tu rovnou s novým kožiškem? No, kočí s lokají, ať mě tam dovezou na saních a myslivci, ať zatím usadí na vodu lodičku. Cipísek pořád ještě stál v rozsošce na dubu, i když nebylo co střásat, jak to ta dělostřelba schodila. Volšoveček jezdil z konce do konce rybníka a konejšil přeplašené ryby. A už tam byly to kníže panstvo. Kněžna vyběhla z kočáru, myslivci jí přidrželi loďku, kněžna se do ní usadila a plynula po rybníčku. Olala, vzdychala, ale to je lahoda, no jo. A jezdila rovně i křížem, někdy se trochu pohoupla a udělala s lodičkou virblík. Kníže pán v atlasových kalhotách se rozkročil na hrázce a volal na kněžnu. No, tak kdo je tu, kníže pán? A kdo, Wassermanik? Kněžna mu udělala v lodičce pukrlátko. Vedl jste si dnes jak císař pán? Všecko to byla pícha po francouzsku a trošku po německu. Volšoveček se na to díval ode dna. Tělem málem nevládl, kterému vodníkovi rozstřelí artilérie rybník, tomu se síla vrátí až sedmý den. Cipísek stál v dubové rozsošce a už ho studilo dopad. Smutně se kouká na tu knížecí regatku. Nespadlo kníže panstvu terno. Jenže v tom někdo za hráskou tichoučce zabručel do vousů. Paprlapá! A on to byl Runcajs. Nabil si pistol suchým žaludem a střelil proti směru kanonády. Povětří se obrátilo a padl takový mráz, že to zasklilo rybník rovnou pod lodičkou. Lodička uvázla a kněžna musela na břeh pěšky. A jak nebyla zvyklá ledu a na zlatých kramflíčkách, třikrát sebou flekla. Poprvé před očima lokajů. Po druhé při očima myslivců a po třetí to viděli všichni. No, a to je to terno, povídá Runcajs. Profoukl pistol a tichoučce šel.
2: Návštěva divadla. Fouskovi se všichni moc těšili. Pan Fousek totiž dostal pro celou rodinu lístky do lóže do divadla. Byla to premiéra nové hry a hlavní roli hrál světoznámý herec Sir Chestmere Košata. Dokonce i Paddington na všeobecné nadšení nakazilo. Několikrát se vydal za svým přítelem panem Pelichem, aby si nechal vysvětlit, co přesně to divadlo je. Pan Pelich mínil, že má velké štěstí, že se dostane na premiéru. Bude tam mnoho slavných lidí, vysvětlil mu. Řekl bych, že takovou příležitost nedostane většina medvědů ani jednou za život. Pan Pelich půjčil Paddingtonovi několik knih o divadle. Medvídek sice nečetl příliš rychle, ale v knihách bylo hodně obrázků a v jedné dokonce i vysunovací model jeviště, který vyskočil pokaždé, když jste nalistovali ty správné stránky. Paddington se rozhodl, že až vyroste, stane se hercem. Postával na toaletním stolku a pózoval před zrcadlem, jak to viděl v knihách. Paní Fousková na to měla vlastní názor. Doufám, že je ta hra pěkná, řekla paní Ptáčkové. Vždyť víte, jaký Paddington je. Bere tyhle věci hrozně vážně. To víte, pokrčila paní Ptáčková rameny. Já budu radši sedět doma a v klidu poslouchat rádio, ale pro něj to bude zážitek a on má navíc nové zkušenosti tak rád. Navíc je poslední dobou ohromně hodný. No právě, povzdychla si paní Fousková, to mi dělá největší starost. Nakonec se ukázalo, že hra samotná bylo to poslední, o co se měla paní Fousková strachovat. Celou cestu do divadla byl Paddington nezvykle potichu. Bylo to poprvé, co byl venku za tmy. A nikdy dřív nezažil osvětlený Londýn. Pan Fousek po cestě autem ukazoval všechny významné pamětihodnosti a do divadla nakonec nakráčeli všichni Fouskovi ve výborné náladě. Paddington měl radost, že je všechno přesně tak, jak mu to pan Pelich popsal. Dokonce nechyběl ani zřízenec, který jim otevřel dveře a zasalutoval, když vcházeli do foaje. Paddington mu na oplátku mávl packou a pak začichal. Všechno bylo vymalováno zlatě a červeně. A divadlo pěkně, teple a přívětivě vonilo. Jen u šatny došlo k menší roztržce, když zjistil, že musí zaplatit, aby tam směl nechat kabát a kufřík. Paní za pultem se značně rozčílila, když jí Paddington požádal, aby mu věci vrátila a rozhořčeně brblala ještě, když uvaděčka vedla Fouskovi chodbou k jejich sedadlům. Předloží se zastavila. Program, pane? Zeptala se Paddingtona. Ano, prosím, odpověděl Paddington a vzal si jich rovnou 5. Mockrát děkuji. A budete si přát o přestávce kávu, pane? Paddingtonovi zasvítili oči. Velmi rád. Zaradoval se a říkal si, jaká je to od divadla milá pozornost. Zkusil se protáhnout do lóže, ale uvaděčka mu zatarasila cestu. Dělá to 7 liber 50 pencí, řekla. Libra za jeden program a 50 pencí za každou kávu. Paddington nemohl uvěřit svým uším. 7 liber a 50 pencí, opakoval. 7 liber 50? To je v pořádku, Paddington, řekl pan Fousek, aby se vyhnul dalším nepříjemnostem. Všechny vás zvu, jděte dovnitř a posaďte se. Paddington i hned poslechl, ale když mu potom uvaděčka narovnávala na sedadlo v první řadě polštáře, aby dobře viděl, díval se na ní dost prapodivně. I přesto byl rád, že mu dala místo nejblíže k jevišti. Poslal totiž předem tetě Lucii pohled s pečlivě nakreslenou kopií plánu jeviště, který našel v knize od pana Pelicha, a do jednoho rohu nakreslil křížek, ke kterému připsal moje sedadlo. V divadle bylo plno a Paddington zdvořile zamával na lidi v hledišti. Několik diváků si začalo ukazovat a mávat jejich směrem, což paní Fouskovou uvádělo do rozpaku. Přála bych si, aby nebyl tak přátelský, pošeptala panu Fouskovi. Nechtěl bys si teď sundat kabát? Zeptal se pan Fousek. Venku bude zima, až půjdeme domů. Paddington vylezl na židli a postavil se na sedadlo. Asi si ho sundám, rozhodl se. Začíná mi být horko. Juditka vyskočila, aby mu pomohla. Pozor na můj sendvič s marmeládou, zakřičel, když kabát položila na římsu před něj, ale bylo pozdě. Provinile se rozhlédl. Pro pána, vykřikl Jonatán. Spadl někomu na hlavu, vyklonil se z lože. Tamhle tomu plešatému pánovi vypadá pěkně naštvaně.
3: Pedingtne, Pedingtne, nešťastně se na něj podívala paní Fousková. Vážně si musíš do divadla nosit marmeládové sendviče? Nic se neděje, řekl Pedington zvesela. Mám ještě další v druhé kapse, kdyby někdo chtěl. Jen se obávám, že jsou trochu rozmačkané, protože jsem si na ně v autě omylem sedl.
2: Vypadá to, že se dole strhla hádka, poznamenal pan Fousek a natahoval krk přes římsu. Právě mi nějaký muž hrozil pěstí. A co jste to říkali o marmeládových sendvičích? Pan Fousek byl občas trochu pomalejší. Nic, miláčku, rychle ho ujistila paní Fousková, která usoudila, že bude lepší nechat to být. Bylo to z dlouhodobého hlediska výhodnější. Pedington v tu chvíli prožíval vnitřní boj ohledně divadelního kukátka. Zrovna si všiml krabičky před sebou s nápisem Divadelní kukátka 20 pencí. Nakonec, když si to důkladně promyslil, odemkl kufřík a z tajné kapsy vytáhl 20 pencí.
3: Žádný velký zázrak to není, prohlásil o chvíli později, když se skrz kukátko díval na diváky. Všichni vypadají menší.
4: Vždyť se do něj díváš ze špatné strany, ty tululum, řekl mu Jonatán.
3: Stejně se mi to moc nezdá.
4: Pennington kukátko otočil. Kdybych to byl věděl, nikdy bych si ho nekoupil. Ale na druhou stranu, dodal, když to uvážil, mohlo by se hodit příště.
2: Sotva to dořekl, skončila předehra a zvedla se opona. Na scéně byl interiér obývacího pokoje velkého domu a Sir Čestmír Košata v roli venkovského šlechtice přecházel sem a tam. Z obecenstva se ozval potlesk.
5: Kukátko se nebere domů, zašeptala Juditka. Při odchodu ho musíš vrátit.
6: Cože?
2: Vykřikl Pedington nahlas. Z potemnělého hlediště se několikrát ozvalo psst. A Sir Košata se zastavil a podíval se přímo na Fouskovic lóži.
6: To mi chceš říct?
2: Pedington nebyl chvíli schopen slova.
6: 20 pencí, řekl hořce. To je jako za dva koláčky.
2: Podíval se na slavného herce. Sir Čestmír Košata vypadal trochu podrážděně. Neměl premiéry rád a tahle začala obzvlášť špatně. Měl ošklivé tušení. Mnohem raději hrál hrdiny, protože je diváci měli rádi a v téhle hře měl roli padoucha. Navíc, protože to byla premiéra, si nebyl některými replikami úplně jistý. Aby toho nebylo málo, když dorazil do divadla, ukázalo se, že chybí kluk, co dělá nápovědu. A nebyl nikdo, kdo by za něj zaskočil. A v obecenstvu došlo těsně před vytažením opony k roztržce. Něco ohledně chlebu s marmeládou, nebo alespoň tak nějak mu to režisér vysvětloval. To byl samozřejmě nesmysl, ale i tak ho to zneklidnilo. A teď ta hlučná skupinka v lóži, povzdychl si. Zjevně to bude jeden z těch nepovedených večerů, které tak nesnášel. Sir Čestmír Košata možná nedával do hry celé srdce, ale Pedington rozhodně ano. Brzy zapomněl na promorhaných 20 pencí a celé se soustředil na zápletku. Poměrně záhy usoudil, že se mu Sir Čestmír Košata nezamlouvá a skrz kukátko se na něj zle díval. Sledoval každý jeho pohyb. A když ke konci prvního jednání vyhodil herec v roli nelítostného otce svou dceru z domu bez jediné pence, Pennington si stoupil na židli a rozhořčeně mával programem. Pennington byl v mnoha ohledech medvěd plný překvapení a měl silně vyvinutý smysl pro spravedlnost. Když spadla opona, položil kukátko na římsu a slezl ze židle.
7: Jak se ti to líbí, Pedingtne? Zeptal se pan Fousek. Je to velice zajímavé, odvětil Pennington.
2: Zněl odhodlaně a paní Fousková se na něj přísně podívala. Tenhle tón už znala a dělal jí starost.
7: A kam pak jdeš, zlatíčko?
2: Zeptala se ho, když se vydal ke dveřím lóže.
7: Ale jen se projít, odpověděl neurčitě. Tak se moc nezdrž, volala paní Fousková, když se za Penningtonem zavíraly dveře. Ať nezmeškáš druhé jednání.
3: Žádné strachy, Marie, chlácholil ji pan Fousek. Nejspíš si chce jen protáhnout nohy a za chvíli bude zase zpátky. Řekl bych, že se vydal k šatně.
2: Ale Paddington rozhodně do šatny nemířil. Šel přímo ke dveřím vedoucím dozadu do divadla. Stálo na nich soukromé, pouze umělci. Když zatlačil na dveře a prošel dovnitř, ocitl se v úplně jiném světě. Nikde žádné červené polstrování, všechno bylo holé. Ze stropu visela spousta provazů, kolem zdí stály opřené části kulis a všichni někam spěchali. Za normálních okolností by to všechno Paddingtona tuze zajímalo, ale teď měl důležité poslání. Všiml si muže, který se sklánil nad jednou kulisou, přešel k němu a poklepal mu na rameno. Omluvte mne, začal zdvořile. Mohli byste mi říct, kde najdu toho pána? Kulisák nepřestával pracovat. Pána? Zeptal se. Jakého pána? No, přece tam toho, vysvětloval Paddington trpělivě, toho zlého. Aha, vy myslíte Sira Čestmíra. Kulisák ukázal na dlouhou chodbu. Je ve své šatně. Raději byste ho ale neměl rušit, má špatnou náladu. Vzhlédl od kulisy. Hej, zavolal, tady nemáte co dělat, kdo vás pustil dovnitř? Paddington byl však příliš daleko na to, aby odpověděl, i kdyby ho slyšel. Byl už v půlce chodby a pečlivě zkoumal všechny dveře. Nakonec došel k jedněm s velkou hvězdou a zlatým nápisem Sir Čestmír Košata.
8: Přijíždí maminka. Děti se rozběhly už před vsí. Každé spěchalo domů, aby bylo včas u oběda. Žádná maminka není ráda, když se dítě k jídlu opozdí. Nelíbilo se to ani Honzíkově babičce, to Honzík dobře věděl. Mimo to se necítil se svými škrábanci a roztrhanými kalhotami právě nejlíp. Čím víc se blížil k dědečkovu domku, tím se mu zdála díra v kalhotách větší. Honzík hodně zpomaloval krok. Do vrátek vklouzl jako myš. A ulevilo se mu, když na dvorku nikoho neviděl. Tiše se protáhl po zápraží, pod oknem se sehnul a hrozně se lekl, když v sínce něco bouchlo. Snad nejde dědeček. Honzík se myhl kolem dveří a rychle hledal očima, kde by se zachránil. Nic tu nebylo po ruce, jen žebříček přistavený ke kurníku. Honzík se nerozmýšlel ani vteřinu. Vyběhl po něm nahoru a schoval se v slepičím chlívku. Usadil se tam a dírkou v prknech pozoroval, co se děje na dvoře. Chvíli se nedělo nic. Přivřenými dveřmi stavení se protáhl černý kocour a dlouhými kroky přešel po zápraží. Pak něco zachrastilo a kocour zmizel na půdě. Vida, pomyslel si Honzík, já jsem ho hledal v lese a on si tu chodí po zápraží. Za chvilku vyšla ze síňky babička, rozhlížela se po dvoře, nahlédla do zahrádky, podívala se i před vrátka a zase se vrátila domů. Honzík na ní viděl, že má starost, jistě ho hledala. Honzík už chtěl vykřiknout, babičko, já jsem tady, ale babička zašla do síňky a na dvorku bylo zase prázdno. Jen slepice chodili sem a tam, ale ty si ničeho nevšímali. Najednou si jedna z nich něco zamanula a začala hopkat po slepičím žebříku nahoru. Možná, že chtěla snést vejce. Když vylétla až ke dvířkům, hrozně se lekla. Co to? Vždyť pod bydýlkem sedí kluk. Slepice slétla s křikem dolů a ostatní čtyři se rychle zběhli kolem ní. Začali udiveně krákorat, vytahovali hlavy nahoru a ťapali rozčíleně do kroužku. Honzík se rozlobil, vystrčil hlavu z dvířek a volal na ně kš, kš, kš. Slepice poodlétly, ale krákorali dál. Otevřela se vrátka u dvora a vešel dědeček. Honzík viděl, že nese v tašce oběd z kuchyně. Honzík hned pocítil hrozný hlad, vždyť nejedl celé půl dne. Byl by hladem kousal i do bydýlka, které měl nad hlavou. Za dědečkem se hrnul do vrátek Punťa. Na zápraží předběhl dědečka, vrazil hlavou do dveří a zmizel v sínce. Za ním se ztratil i dědeček. Také na něm pozoroval Honzík starost. Ani se neusmál, oči měl do země a hlučně dupal. Na zápraží se znovu objevil Punťa. Posadil se, natáhl čumák a čichal ve vzduchu kolem dokola. Tohle už Honzík nevydržel. Vysunul hlavu ze dvířek a slabě zavolal: Punťo! Pes napřímil uši, postavil se na všechny čtyři a vyrazil k slepičímu chlívku. Honzík znovu vystrčil hlavu a na psa se zasmál. Punťa se zaradoval, poskakoval sem a tam a tiše poblafával. Snažil se dokonce vylézt po žebříku nahoru. Šlo mu to špatně, protože měl nohy příliš dlouhé a příčky u žebříku byly blízko u sebe. Když nemohl Punťa nahoru, slezl Honzík dolů. Pochopil, že by v kurníku dlouho nemohl zůstat. Punťa by se od chlívku nehnul a Honzíka by prozradil. Honzík se dokonce odhodlal, že půjde dovnitř dědečkovi a k babičce a všechno jim řekne. Už se pomalu šoural ke dveřím do síňky. Najednou se otevřela vrátka a na dvorek vešla maminka. Honzík na malou chvilku skoprněl údivem, ale pak se dal do křiku a běžel do maminčina náručí. Jak mu v něm bylo sladko, maminka byla tu. Tiskl ji okolo krku, div ji neumačkal. Jeho zlatá maminka přijela. Honzík zapomněl na všechno, co se dopoledne stalo, vyvinul se z maminčiny náruče a utíkal povědět do kuchyně, kdo přijel. Dědeček s babičkou vstali od stolu a pospíchali na zápraží obejmout svou dceru. Aničko, říkala babička a hlas se jí chvěl, to jsi hodná, že jsi přijela. Pojď dál, děvče, pojď dál, zval jí dědeček a bral jí z ruky velkou tašku. A co Honzík, nezlobil vás tady? Ptala se maminka a nespouštěla ruku z Honzíkovy ježaté hlavy. Honzík s napětím čekal, co babička s dědečkem řeknou. Vždyť dnes to nebylo jen tak. A to si ještě nikdo nevšiml jeho díry v kalhotách. Ale kdepak, vůbec nezlobí, odpovídala vlídně babička. Honzík je chlapík, přisvědčoval dědeček, jen ze školy nesmí chodit pozdě. Honzík chodí do školy? Divila se maminka. Dnes jsem tam byl, vysvětloval Honzík. V první lavici bylo prázdno, tak jsem se tam posadil. Zítra si tě odvezu. Tátovi se taky stýská, říkala maminka a vcházela do síňky za babičkou. Nechtěla Honzíka od sebe pustit. Tak už zase pojedeš, podotkl dědeček. Ale dědečku, obrátil se k němu Honzík, vždyť tu ještě budeme přes celou noc. No, no, kýval bílou hlavou děda a vešel za ostatními do světnice. Babička už zatím prostřela čistý ubrus a přemýšlela, co má dát těm dvěma nejmilejším jíst.
9: Vánoce jsou hezké, že se nikdo nehádá, každý každému přeje to nejlepší a vyplňují se přání. O Vánocích je taky hodně pohádek v televizi, spousta cukroví a ovoce. Na míse sedělo jablko, pomeranč, banán, ořech i datle a povídali si, co by si kdo přál. Jablko zrovna říkalo: já bych si přálo, aby všichni byli zdraví jako já. Podívejte se. A rozpůlilo se a byla v něm hvězdička. Datle řekla: já jsem dnes tak šťastná. Jak ten stromeček krásně svítí a voní. U nás stromy nesvítí ani nevoní. U nás rostou jen palmy.
10: Já nic nevidím. Otevřte mě někdo.
9: Ozvalo se dutým hlasem. Šlo to z ořechové skořápky. K službám, řekl Louskáček, specialista na otvírání ořechů. Trošku to chruplo, skořápka se rozkočila a vykulil se ořech. Poulil oči, koukal kolem dokola a vzdechl. To je nádhera, ty Vánoce. A co ty by si spřál? Zeptal se ho pomeranč. Aby byly pořád Vánoce, odpověděl ořech bez rozmýšlení. Banán mu na to řekl. To bys musel na vánoční ostrov. Ořech se na něj podíval, jako by nevěřil. A na tom ostrově jsou pořád Vánoce? Banán se skoro urazil. Když je to vánoční ostrov, tak tam nejspíš budou pořád Vánoce. Já tam pojedu, rozhodl se hned ořech. Ale nikdo nevěděl přesně, kde vánoční ostrov je. Jablíčko myslelo, že to asi bude ten ostrov na rybníku u Chlumce, odkud pocházelo. Pomeranč byl zase toho mínění, že vánoční ostrov leží v jižních mořích, protože o něm mluvili námořníci na lodi, co ho přivezla z dalekých krajů. Banán řekl, že je mu to jedno, protože on stejně nikam nepojede, že má cestování dost a je rád, když pohodlně leží v mísle. Problém rozlouskl Louskáček, neboť kromě louskání ořechů je odborníkem i na louskání těžkých otázek. Řekl, kdo se zeptá, ten se doptá. Ořech se hned zeptal, ale koho se mám zeptat a kde? Louskáček na to. Tobě tak něco vysvětlovat. Zeptáš se přece na moři, koho potkáš. Například piráta nebo okouna. Tím se všechno vyjasnilo a ořech se chystal na cestu, když se ozvala datle. Já bych taky ráda na ostrov, kde jsou pořád Vánoce. Dobrá, budeš na mé lodi plavčíkem a já kapitánem. Jmenoval se do funkce ořech. Kapitáne oříšku, vezmi mě taky sebou, prosila svíčka na stromečku, která všechno poslouchala. Prosím tě, co bych na lodi dělal se svíčkou, řekl ořech. Svítila bych, nabídla se svíčka a honem si ještě vymyslela. V noci musí být loď na moři řádně osvětlená, aby do ní nenarazila velryba. Na to jsou námořní předpisy. Správně, souhlasil ořech, aby se nezdálo, že nezná námořní předpisy. Jmenuji tě lodní svíčkou a druhým plavčíkem. A ve dne budeš konat službu ve strážním koši. Strážní v koši hlásí, když spatří pevninu, jestli to nevíš. Posádka byla jmenována, přípravy k plavbě skončeny. Vyplutí bylo stanoveno na chvíli štědrovečerních zvyků, kdy se hází střevíčkem, rozkrajují se jablíčka a kdy se také vypouští po umyvadle lodičky z ořechových skořápek se zapálenou svíčkou. Když ta chvíle nastala, výprava na vánoční ostrov vyplula. Jak se ořechová skořápka vzdalovala, v šeru mizely okraje umyvadla, tma houstla a v ní blikal jen plamínek svíčky. Potom se začalo růžově rozednívat, všude okolo bylo modré, širé moře a na obzoru vystupovalo slunce. Už ho bylo půl, už vystoupilo celé, už si stouplo na špičky a vyskočilo na oblohu. Kolem se udělal jasný den, svíčka zhasla svůj plamínek a posádka ořechové skořápky vykřikla. Hurá, jsme na moři! Když pluli třetí den, zavolal kapitán plavčíka Datli. Zeptej se, kudy se jede na vánoční ostrov? Rozkaz, kapitáne! Zasalutoval plavčík Datle a rázně odpochodoval, aby splnil rozkaz. Ale nebylo, koho by se zeptal. Pluli týden, pluli měsíc, pluli půl roku, když na pravoboku vystrčila z vody hlavu velryba a řekla. To
11: to je nějaká legrační kocápka.
9: Hele, kde je tady Vánoční ostrov? Zeptal se pohotově plavčík Datle.
11: Tomhle!
9: Mávla ocasem velryba a zmizela v moři. Kapitáne, hlásím, že podle sdělení místní velryby je Vánoční ostrov tamhle, podal neprodleně hlášení plavčík Datle. Kapitán Oříšek nařídil okamžitě změnit směr plavby za velrybým mávnutím. Urazili sotva jednu větší námořní míli, když se ze strážního koše ozval výkřik.
11: Země!
9: Vykřikl to druhý plavčík Svíčka, který měl službu ve strážním koši. Ořechová skořápka i hned změnila kurz a zamířila k pevnině. Když se přiblížila, ukázalo se, že jsou to ostrovy. Na zelené trávě se pásly ovečky a povalovaly se kraslice. Byly to velikonoční ostrovy. Kapitán Oříšek přiložil k ústům hlásnou troubu a kapitánským hlasem zavolal.
11: Kudy se jede na Vánoční ostrov?
9: Jeden beran zvedl hlavu a udělal.
11: Bé!
9: To s nám toho poradil, zahučel kapitán a dal příkaz, aby se pokračovalo v plavbě původním směrem. Tu k němu přistoupil plavčík Datle a řekl. Kapitáne, hlásím, že jsme Vánoční ostrov už přejeli.
11: Jak jsi na to přišel?
9: Protože Velikonoce jsou přece až po Vánocích, řekl plavčík Datle a kapitána hned mrzelo, že na to sám nepřišel.
11: Změnit kurz o 180 stupňů,
9: zabalil. A loď se obrátila, protože 180 stupňů je tolik, že se jede, odkud se přijelo, čili čelem vzad. Pluli čelem vzad ještě dlouho, až konečně k Vánočnímu ostrovu přijeli. Vyskočili na břeh a volali sláva! Co tady křičíte? Štěkl na ně pes. Protože ho probudili, když se vyhříval na sluníčku na břehu a spal.
11: Jedem slavit Vánoce,
9: vysvětloval mu kapitán Oříšek. V tuhle roční dobu Vánoce? Máte rozum? Vánoce jsou přece až v prosinci, řekl pes na Vánočním ostrově a zase usnul. Posádce ořechové skořápky bylo do breku. Zvedli kotvu a vydali se na dlouhou zpáteční plavbu. Poznali, že nikde na světě ani na Vánočním ostrově nejsou Vánoce po celý rok. Ale jsou o to hezčí, že se celý rok na ně těšíme. Když po 12 měsících plavby přistáli doma v umývadlovém přístavu, byly zase Vánoce a rozsvětlil se stromeček.

0: Káčo, Káčo, nebojte se, to jsem já, Čochtan, vodník ze Zlatý Stoky, okres Třeboň.
1: Má ty dobroto, je to možný? Vy jste Čochtan?
0: How do you do?
1: Já jsem vás vždycky tolik chtěla vidět. Je, co já jsem se nasedávala u vody jako malá holka, jen abych vás tam někde viděla.
0: Tam u ty dutý vrby, víte?
1: Tam, jak honila taková ta velikánská štika.
0: To nebyla štika, to byl bolen. Ten mě tam látil rybičky. Já jsem je prodával do hotelu. Vždycky jsem dával mandel, celý mandel rybiček za frťana. Já rád frťana. Taky ráda frťana?
1: Mm-mm.
0: Já rád frťana. To bylo krásné místo tam pod tou vrbou, víte? Jak se tam ta voda točila.
1: No.
0: Vy jste tam chodívala jako malá holčička, jste tam chodívala zrzavá, pihovatá. Jednou jste tam byla, pamatujete, pršelo? Bylo to v úterý, já vím, protože já jsem vždycky v úterý pronásledoval šneky. A zrovna jsem pronásledoval šneka a vy jste tam přišla, pršelo, jak tam byly ty lopuchy tam u toho velikého oblásku, tak vy jste nějak klouzla a vlítla jste do vody a bylo vám tam až po bradu, pamatujete?
1: Jak to víte?
0: Jste mě stála na hlavě. A pozdějc, když už jste mutovala, tak jste tam chodila s tím Zemlejne, jak on se jmenoval. Jak měl ten placatej nos a ty uši jako karfiol.
1: To byl Mládek.
0: No, Mládek.
1: Já jsem s ním tehdy ještě nesměla chodit.
0: Já vím. Mě házeli Jíšku, abych to na něj neřekl. Já rád Jíšku. Taky ráda Jíšku.
1: Moc ne.
0: Já rád frťana. A totiž Jíšku. Jo, to bylo krásné místo tam pod tou vrbou. Jak se ta voda točila. Víte, já pamatuju, když tu vrbu sázeli. To je 510 let. Počkejte. Jo, 510. Loni to bylo 509. Jo. To letí. Tu sázela nějaká, ona se jmenovala, ona to byla hezká ženská. To vám byla hezká ženská, co jí sázela. A když šla, to něco šlo. Tedy asi to nesla, co k ní patřilo. Ha, je mi ne. Ona byla nejkrásnější, když stála po kolena ve vodě.
1: A proč?
0: Ona měla nohy jako písmeno.
1: Jako který?
0: Jako O. Jako tiskací O. Ale když stála po kolena ve vodě a ty nohy, když ty tiskací nohy byly nečitelné, a když měla něco na hlavě, třeba krajíc, nebo košík, nebo švába, nebo...
1: A proč?
0: No, ona měla šišatou hlavu. Ona když šla jen tak, tak děti mysleli, že si jde hruška Mirnix, Tyrnix po poli a běhali za ní a chtěli ji zapálit a potom chtěli tancovat a zpět hořela. Hruška hořela, rozfajrovaná do běla. Hasiči na ní chrst. Jeden si přitom spálil prst a přitom pracičel ho, ho, ho, ho, ho, ho. Víte, kdo mě tohle naučil?
1: Ne.
0: To mě naučil jeden komik. Ten se sem jezdíval koupat o prázdninách. Ferenc se jmenoval, já jsem měl moc rád. O čem jsme tam mluvili?
1: O té paní.
0: O který?
1: Jak měla ty nohy.
0: Jako
1: O.
0: Jako O, já vím. Jak když měla něco na hlavě a stála po kolena ve vodě a stmívalo se a padala mha a ona takhle stála a vy jste se sem dívala. Tak jste měla dojem, že by tadyhle někde kousek dál mohla být hezká ženská. A ona chodila, on se jmenoval, on byl takovej, oni měli hrad. Oni vymřeli po Přeslici, vymřeli. On jeden z nich chytil Přeslici někde v cizině. On bojoval tam, jak se to jmenuje, takový slavný místo, jak tam ten říkal, to by tak tento, abych já z boje utíkal, to by bylo to u Křesčáku. U Křesčáku. A vrátil se, no to víte, no vítali ho, kde jsi byl, napise, pojď sem, tu máš, vem si buchtu, sedni si, ne na tuhle seslita, nemá nohu, semle, a ty jsi stlous, a podívejte se na něj, to je náš hrdina, kde pak jsi byl tak dlouho? No, líbali se, ne, on nevěděl, fousy měl, chytil koutek, do toho koutku, jak se líbali přeslici, no a to víte, hygiena nebyla tenkrát, ještě na vymřeli po Přeslici. Až se z hradu kouzilo, jak vymírali. A oni vám vymírali ve skupinách. On třeba to, když byl veliký, ono vám to s ním bacilo a to vám zaznělo. A když to bacilo s velikým, tak to zaznělo hluboko. A když to bacilo s malinkým, tak to zaznělo vysoko. A když to popadlo celou skupinu a bacilo to najednou, tak to vám byl akord vymírající dominanta. A všichni takhle vymřeli. Jenom jeden jediný vymřel po meči. Náhodou. On měl tasíno, nevšim se, schýbal se pro bajgla a pro bodce. Ale tenhle, co ona s ním chodila, ten tu přeslici přechodila. Ale on pak už to nebyl on. On byl potom, on byl blbej. A on si nepamatoval, kde má rande, tak ona mu tam právě zasadila tu vrbu, aby drouba věděl, kam má chodit. Ale měl krásný brnění ten člověk. Ten vám měl brnění, takový to vám bylo brnění, no. Že on když byl v tom brnění, tak to brnění bylo okolo něj.
1: Ale neříkejte.
0: No, ještě ho mám skovaný, to brnění. Jo, to se topili lidi tenkrát, když plávali v brnění. To jste jen tak málo zatáhla a to brnění už dělalo svoji povinnost. Dneska je to blbý, oni se koupají, mají ty pneumatiky okolo sebe, ne? Než ho z toho vybabráte, on se dovolá a to není ono. A nebo se to musí prokousnout a ono to tak foukne do huby, já to nerad dělám. Mimo kolegovi na Labi vlí ten ventilek do krku a on teďka píská. Jo, jo, tam pod tou vrbou se scházeli. Celý generace se tam scházeli a vznikali někdy. Tam přece, to už bylo za vašich dob přece, to už musíte pamatovat. Tam chodila ta Střeboně, jak se jmenovala, z náměstí.
1: Která?
0: No, jak bydlela tam na náměstí, jak měla ten byt po tom, co se před ní odstěhoval. Jak měla ty tři děti s tím pekařem a její muž myslel, že je má s tím očraňku.
1: A jak vypadala?
0: Byla podobná lokomotivě. Jestli znáte nákladní lokomotivu Škoda, model TV2.
1: To neznám.
0: Ale znáte, krátký kotel, vysoký tender. Pískala vždycky před tunelem. Ne. Tady dle měla zlatý zub vepředu, no. A všemu se smála, všemu. Jenom aby ten zub byl vidět.
1: Já už vím, kterou vy myslíte. S kým tam chodila?
0: No, s tím... Ze staré hlíny, jak šlapal zelí pro okres. Jak měl ty žlutý holinky s tím kulatým razítkem. Říkali mu hvázi kouleční korek.
1: Jo, jak nosil ty vysoký lesklý boty,
0: no,
1: víte?
0: No.
1: To byly pěkný holinky. Pamatujete se na ně?
0: Pamatujete se na ně. Ještě je mám skovaný.
1: Jak to?
0: No, on u nich jednou plaval štafety, já jsem je chtěl stáhnout a oni byli fest, no tak šel sebou. Já ho nemohl zout ani pod vodou. Ale ona pochodila. Ona si pak vzala toho řezníka, jak měl to knihkupectví po první ženě tam.
1: Ano, toho krátkozrakého.
0: No, on špatně viděl.
1: No, skoro vůbec ne.
0: No, já vím. Kolikrát ke kilu svíčkový on dal přívažek tři mušketýry, jen to fiklo. On jednou rozemlel. Dva roky prázdnin od Julia Vernea,

0: tak mu nabít, že mu udělá cvikr, aby prokouk. A krásný cvikr vám udělal. Položil mu ksicht na papír, obkreslil, na míru mu udělal krásný. 18 000 dioptrií měl ten cvikr.
1: Tolik?
0: Ano, 18 000. Víte, že když on šel v tom cvikru po Budějících a díval se směrem na Rakousko a bylo jasno, tak ho zdravili lidi až v Salzburgu.
1: Prosím vás.
0: No, jo, jo, jo. To byl cvikr, pane. Ještě ho mám skovaný.
1: Poslouchejte, neutopil se ten řezník u nás na rybníce?
0: Máte dobrou paměť.
1: Jak pak to bylo?
0: No, žblunklo to. No, on přece byl tlustý, pamatujete, ten řezník. On byl přece lakomej, ne? A on ty klišky a tak a ty kosti a ten lůj, to on nic nevyhodil. On všecko snět. Víte, že on každou sobotu oblízal špalek a ty háky, co to maso viselo? Měl přeci díry v jazyce. No a koupil si kánohéhu, neboli káno e, a padloval. A já jsem zrovna něco dělal na dně, jsem hnojil dno nebo něco, já už nevím, co to bylo. A najednou vidím také nahoře, on na tom kánoji a to břicho převyšovalo a ten opasek s tou přeskou buď připraven, tak jsem ho překlopil a on nebyl připravený. No nemá to inzerovat, když to není pravda, já to nevěděl.
1: Ale chudák, víte, že ho nemohli dlouho najít?
0: Já vím, 3 dny. Já mu seděl na ksichtu tenkrát. Měl ohromný dech. Víte, jak on porážil telata?
1: To nevím.
0: On kejch a tele padlo. Víte, on jednou nějak měl rýmu nebo co. A on vám kejch a padnul zvěrolékař. No jo, jo, jo. To byla šlamastika. Zvěrolékař byl vlastně poražený na černo, ne? A on neměl bumáčku. No tak pak to nějak spatlali a on jako řekl, že měl červinku, tak to prošlo. Ale měl krásný pohřeb ten řezník, krásný.
1: Kdy pak to vlastně bylo?
0: No to bylo ten den, jak hořelo v Třeboni, jak chytil pivovár. Pamatujete?
1: Jo, máte pravdu.
0: No.
1: To byla ta veliká katastrofa v Třeboni, víte?
0: No. No to tak přeci od pivováru chytla sákristie a od sákristie chytla Sáložna a pak to skočilo na hotel u Bílýho koníčka a hotelier Havlíček vyběhl ven a hořeli mu kšandy a nádlesní myslel, že to je kometa a Zastřelilová Havlíčková nádlesní mu strašně děkovala.
1: No, takovou katastrofu Třeboně nepamatuje.
0: No a mohla být daleko větší, jenže mě došly sirky tenkrát. Ale přijeli hasiči až Radotína.
1: A co jich přijelo? No? Jenže to nemohli uhasit.
0: Ale mohli. Ale oni hodili tu násosnou troubu do mýho rybníka a já jsem jimi zacpal. A víte, že mě to mohlo vcucnout?
1: Ne.
0: Jo, jo. Oni měli tak mocnou stříkačku a tak mocnou pumpu tuzemské značky, že mě to mohlo vcucnout, ale nevcucla. Kam padete teď?
1: Domů, dělat jížku.
0: Jížku na polívku?
1: Mm-hmm.
0: Vy ráda jížku?
1: Mm-mm.
0: Já rád jížku. Totiž frťana.
2: Neposlušný králíček. Pohodlně se uvelepte a tiše poslouchejte. Pozorně naslouchejte vyprávění o malém králíčkovi, který nechtěl chodit do školy, a to až do chvíle, kdy se mu dostalo velmi důležité lekce. Co myslíte, že to asi bylo? Pojďme to společně zjistit. Tak tedy, na čarokrásné louce na úpatí hor se zasněženými vrcholky žilo několik chundlatých králíků. Hlavní králík byl už tak starý, že jeho srst byla stříbrošedá a všichni mu říkali starý stříbrňák. Každý ho měl rád a vážil si jej. Jednoho mlhavého podzimního rána vyhlížel ze své nory na louku, když k němu přišlo několik mladých králíků a požádali ho, zda by jim nepředal něco ze své moudrosti. Starý stříbrňák zaškubal nosem. Proč ne, řekl, začneme zítra. Buďte tady přesně v 1 hodinu a já vás naučím

0: všemu, co znám. Hlavně tomu, jak se nenechat chytit. No, není nic důležitějšího. Přijďte včas.
1: Druhého dne, na vteřinu přesně v jednu hodinu, se tedy králíci začali učit. Všichni, až na jednoho nezbedného králíka jménem Felix, který si nemyslel, že by nějaké moudrosti mohly být natolik důležité, aby si kvůli nim přestal hrát. Chtěl se jen bavit. Proto každý den chodil dolů k rybníčku a hrál si s kachnami. Vyskakoval, jak jen uměl nejvýš, aby upoutal pozornost poletujících motýlů. Šel do lesa, poskakoval mezi podzimním listím a snažil se, aby mu pod tlapkami melodicky šustilo. Jednoho dne, zrovna když si hrál a tancoval, hopsnul do sítě natažené na zemi a dovedně zakryté větvemi a listím, byla to past. Síť se kolem něho stáhla a zbalila ho do klubíčka.
0: Pomoc, pomoc, chytil jsem se, naříkal.
1: Když se večer Felix nevrátil domů, byla jeho maminka velmi vystrašená a požádala starého stříbrňáka, aby zorganizoval pátrání. Ten poslal králíky podívat se tam, kde si Felix obvykle hrál, zatímco sám se vydal do míst, o kterých věděl, že tam lovci často kladou pasti. Nehledal dlouho, když zaslechl lidské kroky. Přicházel člověk. Zdálo se, že lovec. Polekaný stříbrňák to vzal úprkem k nejbližší pasti a v ní našel zamotaného malého Felixe. Moudrý starý králík svými dlouhými ostrými zuby začal přehryzávat provazy. Právě ve chvíli, kdy se kroky ozvaly téměř nad nimi, stříbrňák překousl poslední z nich a Felix byl volný. Pelášili pryč na svých krátkých nohách, jak jen nejrychleji dovedli. Felixova maminka plakala radostí, když viděla, že se jejímu synovi nic nestalo.
0: Jsem tak ráda, že jsi v pořádku, volala. Tolik jsi mě vyděsil.
2: Je mi to moc líto, mami, řekl Felix a tiskl se k ní.
0: To je v pořádku, synku, odpověděla. Teď už víš, proč je tak důležité najít si čas na to, abys poslouchal ostatní a učil se od nich? V životě jsou některé věci, které se skutečně musíš naučit.
2: Ano, maminko, teď už to vím,
0: odpověděl Felix.
2: Je mi to moc líto, starý stříbrňáku. Slibuji ti, že už se nikdy nebudu vyhýbat vyučování.
1: Všem může být prospěšné naslouchat moudrostem, které druzí získali svými zkušenostmi a laskavě nás je učí. Moudrý člověk ví, že je čas na hraní i čas na učení.

0: Byla jednou jedna černá kočka a té patřil v Černovicích dědeček, jakému nebylo rovno v celém světě. Když ten bouchl do stolu a řekl ne, zapálili si všechny černovické babky hromničky, protože mysleli, že ve městě uhodil. Když ten zařinčel při semaseči kosou, postavili se všichni černovičtí muští do pozoru, protože mysleli, že tasil šavli sám generál Laud. A když ten práskl do koní, kleklo si celé černovické náměstí, protože si všichni mysleli, že to jede sám císař pán. Však na něj byla jeho kočka pyšná. A když ho zvolili starostou, nebyla ani trošku překvapená. A nejenom to. Ona mu přinesla i dárek. Přinesla mu v zubech nejšpatnější ze všech černovických myší. Jenže nová starostová vzdychla. Chudinka myš, vždyť je to taky boží tvor. Dědeček však povídal. Myši, sršni a blechy nejsou tvorové boží. Myši, sršni a blechy jsou tvorové belzebubí. Děkuju ti, kočka, za tu myš, ale že je dneska tak velký den, uděluju té potvoře milost. Kočka pustila myš ze zubů, myš zafičela pode dveře do sklepa, ale nemyslete si, že byla dědečkovi vděčná. Naopak, ještě po schodech pištěla.
1: Však já ti to tvoje starostenství osladím.
0: Myší pištění však nikdo nebere vážně a taky mu nikdo nerozumí, kromě koček. Dědečkova černá kočka si to pištění vtiskla hodně hluboko do paměti. Dědeček starosta však na nic takového neměl čas. Dva dny přebíral úřad a třetího dne k večeru řekl starý starosta dědečkovi. A nakonec, pane starosto, svěřuji vašim rukám to nejcennější, co naše slavné město má. Pergamenové listiny, jimž udělili císařové, králové, knížata a hrabata našemu městu privilegia, výsady a práva. Střeste je, prosím, jako oko v hlavě, abychom podle nich mohli svá práva hájit, kdyby nám je někdo upíral. A předal dědečkovi klíče od radniční komory, kde byly tyto přecené listiny uloženy. Dědečkovi se až zatočila hlava z takové odpovědnosti. On nebyl dnešní, on věděl, že ve městě mu leckdo to starostování závidí a čeká na jeho chyby. Proto doma uložil klíče ne do zásuvky od stolu, nýbrž do truhlice ve sklepě a jedině starostové řekl, od které komory ty klíče jsou a jak drahocené listiny jsou v komoře uloženy. Slyšela to však nejen starostová, nýbrž i ta nejšpatnější ze všech myší. Ta si zamnula pacičky a podruhé si slibovala, že mu to starostenství osladí. Osladila by mu ho ráda, jenomže nemohla přijít na to jak. Vždyť dědeček starostoval jako Spartesu, spravedlivě a moudře a nenechal si nic věšet na nos. Není tedy divu, že se o něm dozvěděl sám pan hejtman a jednoho dne prohlásil, tak to dál nejde, takového starostu musíme přece vyznamenat. My mu udělíme magnifikát. A v den, kdy byl v Černovicích posvícení, kdy tam přijeli perníkáři, střelnice, houpačky a dokonce i cirkus s opravdickým přeukrutným tygrem, pozval dědečka starostu na hejtmanství, aby mu předal slavnostně magnifikát. Dědeček neměl ponětí, co to magnifikát je, ale vzal se na to čistou košili, babičku a všechny radní, kteří taky nevěděli, co je to magnifikát. A nakonec si vzal i svou věrnou černou kočku. Ne nadarmo se však říká, že když kočka není doma, mají myši pré. A tak se stalo, že ta nejšpatnější ze všech myší bez obtíží svolala všechny soudružky myši a ani se mi psát nechce, co s nimi spunktovala. Když dědeček držel v rukou magnifikát, byl jako v Jiříkově vidění. Vždyť něm bylo uvedeno, že je starostou, nad kterého není, a co hlavně byl napsán na velepřekrásné pergamenové listině, na listině tak nádherné, že sama komtesa řekla dědečkovi, mon Dieu, pane starosto, ten magnifikát je opravdu splendidní, beautifulózní a très charmantní. A dědeček jí odpověděl, Však já ho také uložím do komory k drahocenným listinám, jimiž udělili císařové, králové, knížata a hrabata našemu městu privilegia, výsady a práva. A rovnou ze slavností jel se všemi i se svou kočkou k radniční komoře. Když strkal klíč do zámku, čichla kočka ku prahu a zježila se jako kartáč. Když otevřel dědeček dveře, zbledl jako stěna. Všichni radní jak by smet a starostová omdlela jako špalek. Neboť všechny pergamenové listiny, jimž udělili císařové, králové, knížata a rabata, jejich městu privilegia, výsady a práva, byly rozkousány na papírové šupinky, vločky a konfety a byla z nich myší hnízda. Tak skončilo jeho starostování. Dědeček nemohl pro ostudu ani na ulici, ani na posvícení, ani do cirkusu, aby viděl toho opravdického přeukrutného tygra. Všechny myši mu strouhali harmrkvičku a všem narostl hřebínek. Mlynářům sežrali zrní, ženským nákupy, dětem rozkousali školní sešity. Brzy už nikdo nemyslel na dědečka, nýbrž jenom na to, jak se myší zbavit. On však chřadl a chřadl, a kdo by ho viděl, řekl by, že bere za kriku u hřbitova. Jenom kočka ne. Už ty rozkousané listiny v komoře jí tenkrát rozlítily k neutišení. Jak já, dědečka, pomstím, o tom se žádné myši ani v nejstrašnějším snu nezdá, řekla. A hned tenkrát běžela rovnou od komory do cirkusu a bez váhání se skřížila s tím opravdickým přeukrutným tygrem. Počase se jí narodili na půdě v seně tři kočičky a jeden napůl kocourek a napůl tygr. Byl celý po tatínkovi, po tom opravdickém přeukrutném tygrovi, jenž byl teď ovšem za horama. Hned první den vystrčil všechny tři sestřičky z perýšku. Hned druhý den přerazil packou vidle na seno. Třetí den se nacucal a usnul jako břeně. Sotva se mu zamkla víčka, zapištěla mu maminka do ouška jako myš. Malý tygr vyskočil na všechny čtyři a zařval divné jako tatínek. U tata tu piští, wow, kdo mě to ruší? A jeho černá maminka mňoukla. Kdo jiný než myši pod podlahou, synáčku? Těch si nevšímej, ty ti tak budou pištět celý život.
2: Hoho, mě tedy určitě ne,
0: zařval malý tygr. A vyrval prkna z podlahy a každou myš, kterou našel pod podlahou, si chytil, nadhodil a odpálil až za pacov. Pak se zase nacucal a usnul jako břeně. Sotva se mu zamkla víčka, zapištěla mu maminka podruhé do ouška jako myš. Malý tygr vyskočil na všechny čtyři a zařval divné jako tatínek.
2: Kdo to tu piští? Kdo mě to ruší?
0: A jeho černá maminka mňoukla. Kdo jiný než myši ve městě, synáčku, těch si nevšímej. Ty ti tak budou pištět celý život.
2: Aha, mě tedy určitě ne, zařval malý tygr.
0: Vletěl do města a připravil tam boží dopuštění. Každou myšku, kterou objevil, si chytil a odpálil až za pelhřimov. Všichni černovičtí se až do rána křižovali, dokud se malý tygr nevrátil k dědečkovi na půdu. Tam se zase nacucal a usnul jako břeně. Sotva se mu zamkla víčka, zapištěla mu maminka do ouška potřetí jako myš. Malý tygr vyskočil na všechny čtyři a zařval ukrutněji než tatínek.
2: Kdo to tu piští? Kdo mě to ruší?
0: A jeho černá maminka mňoukla. Kdo jiný než ta nejšpatnější ze všech myší ve sklepě, synáčku? To si nevšímej. Mňau, ta ti tak bude pištět celý život.
2: Oho, mě tedy určitě ne, zařval malý tygr.
0: Letěl ke sklepu, jedinou ranou své packy vyrazil dveře a tu nejšpatnější ze všech myší chytil a odpálil až za kamenici nad Lipou. pak se chtěl zase nacucat a usnout jako břeně. Ale co to? Na náměstí přijížděli právě perníkáři, houpačky, střelnice a dokonce i cirkus s opravdickým přeukrutným tygrem. Vždyť bylo zase po roce ve městě posvícení.
3: Tatínku, vezmi mě sebou do cirkusu. Tady se nedá ani spát, kňoural malý tygr a jeho tatínek zavrčel.
2: Tak pojď, synáčku, vždyť můžeme spolu jezdit po světě.
0: A malý tygr udělal hop a jel. Proč by ne? Široko daleko už nebyla jediná myš. Jeho černá maminka věděla, že synáček, marná sláva, potřebuje tatínkovu pevnou nohu a že se jí splnilo, co si přece vzala. Pomstila dědečka tak, jak se o tom žádné myši ani v nejstrašnějších snech nezdálo. A co více, černovičtí zase přišli za dědečkem, jestli by jim zase dělal starostu, když je dokázal vlastně zbavit myší. Dědeček z toho celý pookřál a rázem přestal brát za kliku u hřbitova. Pak bouchl do stolu a řekl ne. Tak, že si všechny černovické babky zapálily hromničky, protože mysleli, že ve městě uhodilo. A jestli dědeček neumřel, bouchá do stolu dodnes.

0: Konečně slezl sníh a vylezly sněženky a ve škole udělali jarní prázdniny. Káťa začala balit. Jakmile otevřela kufr, Škubánek hned do něj vlezl, aby ho nezapomněla vzít sebou.
1: Promiň, Škubánku, ale tentokrát se mnou nemůžeš. Jedu na 3 dny k babičce a její kočka Micina je na psi těsně alergická.
0: Omlouvala se Káťa.
1: Nebudeš se tu sám bát?
2: No dovol!
0: Dělal Škubánek ramena a neochotně se odloudal na kanape.
1: Tak tu buď hodný a pěkně hlídej, něco dobrého ti přivezu.
0: Rozloučila se Káťa, podala mu pac a zaklapli za ní dveře. V bytě se rozhostilo ticho. Jen kuchyňské hodiny tikaly nezvykle nahlas a naplňovaly dům tísnivým pocitem. Škubánek vylezl na lavici u okna a sledoval, jak se obloha zlověstně zatahuje. Najednou projel nebem blesk a v zápětí se ozvalo zaburácení.
2: Jej, to bylo blízko! Uf!
0: Lekl se pejsek a rovnýma nohama skočil do postele. Vítr skučel v komíně a déšť bubnoval na střechu.
2: V posteli je to nejistější,
0: přemítal.
2: Jenže kdyby sem lezl zloděj, pod peřinou ho neuslyším.
0: A tak Škubánek zase vstal, postavil za dveře stůl a na stůl židli a na židli kbelík.
2: Kdyby přišel nějaký lupič, tak se toho rachotu lekne a napadne ho zmizet dřív, než ho budu muset napadnout já.
0: Utěšoval se. Když ráno otevřel oči, sluníčko venku svítilo a celý svět byl hned přijatelnější. Škubánek zívnul, protáhnul přední nohy a zadní nohy a cítil, že by si měl udělat nějakou radost. Z hliněného prasátka vytřepal 2 koruny a už si to šupajdil naproti do krámu. Za chviličku se vracel s malinovým lízátkem v tlapce. Zkoumavě ho olíznul a labužnicky přivřel oči.
3: Hele, cuc na kládě,
0: ozval se chraplavý hlas.
3: To je pro tebe škoda. Naval!
0: Než se Škubánek vzpamatoval, velký zamračený buldok mu vytrhl lízátko z tlapky a nepěkně zavrčel. Škubánkovi schlíply uši, pelášil domů a ve strachu se ještě ohlížel, jestli se buldog za ním nežene. Ale jak se koukal za sebe a ne před sebe, vrazil do velikánského černého dobrmana, který za rohem očichával kandelábr.
3: Au, ty nemehlo, ty podvraťáku, když neumíš chodit po ulici, tak se přivaž k boudě, zmyš, než ti natrhnu triko.
0: Láteřil dobrman. Škubánek letěl domů, jen se mu uši klepali. Jak prásknul dveřmi od branky, ozvalo se za plotem výhrůžné. Byl to jen mrňavý pinčlík od sousedů, ale Škubánek rychle skočil za dveře a srdíčko mu tlouklo, div nedostal psotník. Buldok, dobrman a pinčlík se venku chechtali, jaký je Škubánek strašpitel. Pak se strčili čumáky dohromady a dobrman zazvonil na domovní zvonek.
2: Kdo je?
0: Pípnul Škubánek nejistě.
4: Pošta!
0: Hlásil pinčlík, který uměl nejlíp napodobit ženský hlas. Pak se všichni 3 přitiskli k zítce plotu a ani nedutali. Škubánek se osmělil, otevřel a rozhlížel se, kde je pošťačka. Psi využili momentu překvapení a hup, hup, hup, už byli vevnitř.
2: Teď začal kvapík.
0: Než se Škubánek zpamatoval, Pinčlík mu sežral všechno, co měl v mističce. Dobrman otevřel ledničku do kořán, polikal špekáčky, pil mlíko rovnou z krabice a chlemtal jahodovou marmeládu. Buldok okamžitě vyčmuchal, kde si Škubánek schovává psí suchary a ukradl mu dokonce i umělou kost, co dostal Škubánek k narozeninám a kterou si šetřil na největší svátky. Přehnali se bytem jako tornádo a byli pryč, než se Škubánek zmohl na jediné blafnutí. Smutně zamknul dveře na řetízek a klesl do křesla. Aby zaplašil černé myšlenky, pustil si televizi. Sotva se rozsvítila obrazovka, objevil se na ní tříhlavý drak a vycenil na Škubánka tři páry zubů.
2: Ještě takový horor!
0: Povzdechnul Škubánek a chtěl honem přeladit. Ale v tom vyskočil proti drakovi chlapec v turbanu, v ruce držel starou flašku, vytáhnul zátku a zavelel. Džine, z lahve ven! V láhvi to zašumělo, vysoukal se z ní hustý oblak a z oblaku se udělal chlap jako hora, sepjal ruce na prsou a uklonil se před chlapcem.
4: Co poroučí pán?
0: Chlapec, říkali mu Mustafa, ukázal na tříhlavou obludu. Džin popadl draka, vyhodil ho do vzduchu a odfoukl jako peříčko. Džine, hop do lahve zpět! Zavelel Mustafa a džin se poslušně nasoukal do hrdla a nechal se zazátkovat.
2: Taková láhev s džinem, to by bylo! Mof!
0: Zasnil se Škubánek.
2: Ale kde ji vzít?
0: A v tom dostal nápad. Vytáhnul z kredence Kátinu kuchařku a nalistoval recept. Domácí džin aneb staročeská jalovcová. Následoval seznam přísad, který začínal lihem a končil kostkami cukru a větvičkami v máji trhaného jalovce.
2: To nemám, to taky nemám, to taky ne.
0: Vrčel si Škubánek pod fousky.
2: Ale mohl bych tam dát místo lihu limonádu, místo těch kostek jednu pořádnou kost a přidám trochu šumáku, ať to má říz. Wof, wof.
0: Kost roztloukl v moždíři, smíchal všechno dohromady a nalil do prázdné láhve od oleje. Zazátkoval, trochu to nahřál nad párou a zatřepal.
2: Džine, z láhve ven!
0: Štěknul velitelsky. V láhvi to začalo šumět, pak se z ní ozvalo temné vrčení a nakonec mocné vyštěknutí. A před Škubánkem stál psí džin, který vypadal přesně jako Škubánek, jenže byl třikrát tak velký a bicepsy měl jako kulturista. Co poroučí páníček? Klaněl se uctivě. Škubánek byl tak překvapený, že ani nevěděl, co by si měl přát, ale hned se vzpamatoval.
2: Půjdeš se mnou koupit lízátko, teď zalez zpátky do flašky, já tě ponesu.
0: Džin poslušně zmizel v láhvi, Škubánek dal láhev do košíku a už se hrnul do krámu. Jen vyšel s lízátkem na chodník, už tu byl starý známý buldok.
3: S dovolením, mladíku.
0: Zašklebil se a vytrhl Škubánkovi lízátko. Škubánek blesku rychle vytáhl zátku a zavlel.
2: Mof, mof, džine, z lahve ven!
0: V tom okamžiku stál před buldukem obrovský psí džin. Vzal mu lízátko, galantně je předal Škubánkovi, pak popadl buldoka, natáhl, že byl dlouhý jako přerostlý jezevčík, udělal na něm uzel a hodil ho přes nejbližší plot.
2: Mof, džine, hop do lahve zpět!
0: Zavelel Škubánek a hrdě kráčel domů. Za rohem už na něj čekal dobrman. Škubánek slušně pozdravil a chtěl ho obejít, ale dobrman mu nastavil nohu a hned se do něj pustil.
3: Co do mě vrážíš, podvraťáku?
0: Ale Škubánek se nelekl. Odzátkoval láhev a v tu chvíli stál před úžaslým dobrmanem obrovitý psí džin a měřil si ho kosým pohledem. Dobrmanovi poklesla spodní čelist, rozklepal se jako ratlík a zmizel za rohem. Škubánek došel domů v nejlepší náladě. Sotva za ním zapadly dveře, zazvonil někdo na domovní zvonek. Byl to sousedovic Pinčlík, který ho šmíroval mezi plaňkami plotu.
2: Kdo je?
0: Zeptal se Škubánek.
5: Pošta!
0: Blafoval Pinčlík. Škubánek otevřel a hrdě se postavil do dveří se založenýma rukama. Pinčlíkovi se protočily panenky. Za Škubánkem se tyčil ještě jeden obrovský Škubánek se založenými tlapami na prsou.
5: Pardon,
0: blekotal Pinčlík.
5: Já jsem se splet, já nejsem pošta, já jsem Buňťa.
0: A rozpačitě zmizel za plotem. Od té chvíle měl Škubánek vyhráno. Když se třetího dne probudil, kouknul na kalendář a vyskočil z postele.
2: Dnes přijede Káťa, musím jí nějak překvapit.
0: Radoval se a vyklepal všechny peníze z hliněného prasátka. Popadl nákupní košík, dal do něj láhev s džinem a utíkal do cukrárny. Jenže v tom spěchu si popletl láhve a vzal místo flašky s džinem slunečnicový olej. V cukrárně koupil oříškový dort se šlehačkou, ten má Káťa nejradši, a kráčel domů, jako by nesl svátost oltářní. Všichni psi z ulice samozřejmě větřili, ale na Škubánka si už nikdo netroufal. Ale co čert nechtěl? Objevila se zčista jasna obrovská cizí doga, zřejmě nějaká přespolní, kterou tu Škubánek předtím nikdy neviděl. Zamávala nosem, nasála tu sladkou vůni a už se hrnula na dort. Škubánek s přehledem postavil dort na zítku, odzátkoval láhev, zavelel a aniž by čekal, až se džin vysouká, hned sám zatěl pěstičku a strčil ji Hafanovi pod čenich.
2: Čuchni si, kamaráde, čuchni, na nás si krátkej!
0: Doga znejistěla, zarazila se, pak stáhla ocas mezi nohy a odklusala pryč. Škubánek chtěl zavelet.
2: Hop, do lahve zpět!
0: Ale džin nikde. Jak je to možné? Objevil se vůbec? Škubánek koukal jako husa do flašky, ale uvnitř nic nebylo. Pak se podíval na vinětu.
2: No jasně, vždyť já vzal omylem jinou lahev, ale to jsem měl kliku.
0: Přemítal a v tom mu to došlo. Začal poskakovat po chodníku, div mu dort neupadl.
2: Hurá! To je úžasné, to je skvělé, to je fantastické. Toho cizího Hafana jsem zahnal úplně sám.
0: A těšil se, až o tom bude vyprávět Kátě. Ta už byla zatím doma. Hned jak postavila v přecíni kufr, rozhlédla se po staromládeneckém nepořádku, který tam Škubánek stačil nadělat.
1: No nazdar, tady to vypadá.
0: Posteskla si a hned se pustila do nádobí. Na stole stála flaška od oleje s čímsi podivným. Káťa ji odzátkovala a přičichla.
1: To je nějaký pěkný fujtajbl.
0: A vylila podezřelou tekutinu do dřezu. V potrubí to trochu zvláštně zašumělo, ale Káťa nedbala a vytřela dřez hadrem. V tom se rozlétly dveře a v nich stál Škubánek s dortem.
2: Tady máš na přivítanou!
0: Ale Káťa se mračila.
1: Ach jo, na 3 dny vytáhnu paty a už je to tu jako v psí boudě.
2: Nehubuj,
0: omlouval se Škubánek.
2: Na uklízení nebyl čas, měl jsem moc práce s hlídáním.
0: Najednou se zarazil.
2: Tady jsem měl na stole lahev s džinem.
1: To mi ani neříkej,
0: zarazila se Káťa.
2: Já ho měl na kuráž,
0: vysvětloval Škubánek a rozpačitě koukal do prázdné flašky.
2: Ale já ho vlastně ani nepotřebuju, já už se totiž vůbec nikoho nebojím.
1: To ráda slyším,
0: usmála se Káťa, podrbala Škubánka za ušima a pověsila mu na krk věnec špekáčků od babičky.

uplynul už podzim a nastala zima a pan Blahoš marně vyhlížel ze skladu, zda už tu není ten, koho mu přislíbil černokněžník. Avšak nikdo nepřicházel.

Nastalo jaro a pan Blahoš ze samého čekání už byl netrpělivý. Až jednoho dne vyšel ze skladu a vidí, jak nějaký pán přichází od hlavního nástupiště a s ním malý chlapeček, který vlastně ani nejde, ale poskakuje a pobíhá a každou chvilku vběhne mezi koleje. I rozběhl se k chlapečkovi, aby mu vyčinil, když tu slyší, jak chlapeček volá na dědečka: Dědečku, proč ta mašinka leze z kůlničky? A pan Blahoš si náhle vzpomněl na slova velkého černokněžníka Zababy. A tak pan Blahoš řekl: Jak pak se jmenuje ten váš chlapeček? A dědeček řekl: Jmenuje se Pavlíček. My mu doma říkáme Pašíček. On má strašně rád mašinky a vůbec každé nádraží. Pan Blahoš se dal do smíchu, protože ještě nikdy neslyšel, že by nějaký chlapeček měl takové směšné jméno. A zavolal: Pašíčku, pojď sem. A Pašíček přiběhl a zeptal se: Pane železničáři, proč ta mašinka není celá v kůlničce? To je proto, že je tak strašně dlouhá, že se nám do žádné kůlničky nevejde. A proč je tak dlouhá? Protože je to mašinka, kterou postavil černokněžník Zababa. Nemůže nikam jezdit a my se tu všichni nad tím trápíme, protože nevíme, co si máme počít. Potřebovali bychom místo ní mnoho obyčejných lokomotiv, ale nemůžeme si je koupit, protože ta černokněžnická mašinka nás stála tolik peněz, že už žádné nemáme. Pašíček chvíli přemýšlel a pak řekl: Proč si tedy neuděláte mašinky z té velké? Pašičku, to by asi sotva šlo, pochyboval pan Blahoš. Avšak Pašiček se smál a řekl: To je jednoduché, vezměte pilu a mašinku rozřešte. Koleček má až dost. Když to pan Blahoš uslyšel, zase si vzpomněl, co řekl černokněžník Zababa. Že přijde k němu někdo, kdo nemá nic společného s nádražím, a ten, že je vysvobodí od kouzelnické mašinky. Ano, už je to tak. Pašíček nás vysvobodí, řekl si pan Blahoš a hned zavolal telefonem nejvyššího pana železničáře. Když přišel, tak mu pan Blahoš všechno vyprávěl a ukázal na Pašíčka. Nejvyšší pan železničář řekl smutným a unaveným hlasem: Jak bychom z ní mohli udělat mnoho malých mašinek? Má sice spousty koleček, ale jen jeden komínek. A to přece víš, že každá mašinka potřebuje komínek, aby mohla kouřit a pouštět jiskry. Pašíček se znovu usmál a řekl: Tak si udělejte komínky z toho, co vám zbude, až mašinku rozřežete. Sotva to dořekl, začal se nejvyšší pan železničář usmívat a řekl: Pašičku, ty jsi nás všechny zachránil. A hned se otočil k telefonu a volal odtud do všech továren po celém Smíchově. A neuplynula ani čtvrt hodinka a už se začali ze všech stran zbíhat dělníci. A práce jim šla od ruky a za chvilku byla veliká mašinka na 10 kusů a každá nová mašinka měla nejméně 3 páry koleček. Ale jen u jediné byl komínek. Ty ostatní byly bez komínků. A tak pozbírali všechny kousky, které odpadly, a slévači a kováři je spojili do takové dlouhé roury. Když rozměřovali komínky, Pašíček začal počítat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a pak se zaškobrtl, protože počítat ještě dobře neuměl, 8 vynechal a řekl hned 9. Přišli na to, až když bylo všechno hotovo. I řekli nejvyššímu panu železničáři, co se stalo, ale ten se vůbec nezlobil a řekl: Co na plat? Jedna mašinka zůstane bez komínku. A víte co? Uděláme z ní elektrickou mašinku a bude vozit vlaky na hlavní nádraží. Alespoň nebude v Praze tolik kouře. Thank you.
všichni se radovali, jak moudře nejvyšší pan železničář rozhodl, a pak se postavili do řady a nejvyšší pan železničář řekl: milý pašičku, děkujeme ti, zasloužíš si odměnu. A dal pašičkovi lístek, na kterém bylo napsáno, že pašiček smí jezdit všemi mašinkami, ať je to kdy chce a kam chce. Všichni zavolali sláva pašičkovi a pašiček s dědečkem odjeli k babičce do Všenova.

Od doby, kdy Rudolf Těsnohlídek napsal svou Lišku Bystroušku, uplynula už hezká řádka let. Její kouzlo se nevytratilo a milý humor knížky nevyprchal. Dodnes zametá Bystrouška cestičky české literatury svou huňatou červenou oháňkou. A právem, protože je málo knih tak veselých, lirických a tak lidských, přestože Bystrouška je obyvatelkou lesa a její stránky se hemží zvířátky. Když Těsnohlídek svou Lišku vymýšlel, toulal se lesním žleby kolem Brna a přemýšlel o lidech, o tom, jaké je znal. Smutné, veselé, domýšlivé, pokorné, no všelijaké. Bystrouška mu pomohla a on to všechno sepsal. No a my si to třeba po letech s chutí přečteme, protože se v tom pořád ještě poznáváme.

Drva hladionky, bílonky a takový kruci luntí mě je u nosa zeberou, vrčel revírník Bartoš, když vyšel z četnického stanoviště. Stek už ho pomalu přecházel, jako přechází bouře, ale hromobití se dosud ozývalo z nejzamračenějšího kouta jeho duše. Hladionky, bílonky jako ženský kolena. Hřmělo v duši revírníkovi dále. A všecko to zebrali, ani třísečky nenechali. Ale kdybych já nekryho lunta chytnul, lotra, zloděja, grázla, nejgrázlovatějšího, já bych si to s ním vypravil aj bez žandáru a bez všeckých soudů. Bez tak včel krom slušného člověka nikého nezavřelo. Sed, sakra pes. No, strážmistr Venclík ho potěšil, že dřevo najde, i kdyby z něho už byla hotová postel. Revírník uchlácholen zvolna nabýval rovnováhy ducha. Takovou však měl žízeň a jelen na štítu páskovy hospody tolik vábil. Je možno tam jít, aniž by byl splněn slib? Měl z to chuti zahromovat, než ještě zavčas se vzpamatoval, ejhle, důstojný pán Batoli se právě taky k páskům už ho spatřil, ne, nelze se vyhnout, ještě by řekli, rektor je taky z těch rejpalů nepokojných, že se stydí. To by tak hrálo, aby si pomyslili, že jsou špina chlap a že utíkám před lidima, řekl si v duchu. Pokročil hbitě vpřed a pozdravil, až to zahlaholilo. Pěkně vítám, že vás konečně zase vidíme. Už jsme si říkali, že vás nespatříme, leda půjdeme-li vás zaopatřovat. Usmál se farář, ale to by nebylo tak brzy, co? No to tak, velebničku, to tak, sed sakra pes. No, deo gracias, že jsme tady. Rektor čeká a tož bude náš Mariášek jednou zas pohromadě. Síň páskový hospody rozléhala se smíchem a za chvílečku trojice starodávných přátel pustila se do bohulibého díla. Revírníkovi padal dnes list, eso za esem a pivo bylo jako sirup, krejcar mohl na pěnu položit. Poslední hromy zmlkly a v jeho duši sklenula se jasná duha. V hnízdě plotníčka střízlíčka je prý nejútulněji a nejtepleji ze všech míst ptačích. Panská světnička u pásku překonala toho večera, kde které hnízdečko i plotníčkovo. A když pan revírník pyšně hlásil sedmica na zadek a rektor prohrál své supra, přiťukli si všichni tři poprvé, nikoli však naposledy. Sluníčko již vstalo ze své měkoučké postele, umývalo se studenou rosou, až zčervenalo a krášlilo se, aby byl pěkný den, když družná trojice nerada se chystala k návratu domů. To bylo posezeníčko, přichvaloval si rektor. Poslechnite, velebníčku, zahlaholil rozjařeně revírník, když vycházeli od pásku. Budeme se mi taky tak v nebi tož, co myslíte? Vy jste toho přeci znalé. V tom okamžiku ohnal se farář nevedle, neboť kol uší zazněl mu pronikavý pískot komáří. Vša, jedeš z losine? Huboval a v hněvu zaklopítal. Byl by upadl, kdyby ho nebyli oba dva věrní druhové spolehlivě vedli. Jo, pěkně jste zapackal. Nohy naše slabé jsou a ke hříchu běží. Tak praví písmo, vidíte, taky si z něho ještě leda co pamatuju. A co pak vás tak zlobí, tázal se soucitně revírník. Komár mě obletuje, odpověděl farář. Já, kdyby jen komár, zachechtal se revírník. Což aby to tak byla hezká harafička, já? Hlava jde kolem a zní v ušách jako komáři proceství. Opravdu komár to byl. Nyní zakroužil opět k faráři a hnal se mu rovnou po ruce, jako by ji chtěl políbit. Přitom zpíval si tenoučkým hlasem, a krom faráře nikdo mu nerozuměl starou zbožnou píseň. Odřeknout se všaké zlosti, obžerství světských žádostí, buď živ spravedlivě, šlechetně, střízlivě, v naději božské. V naději božské, opakoval polohlasně farář a bolestně škytl. Pěkně v naději božské, proto byste nešťukal. Mně se zdá, že na nás naše ženský spustilo, že se budem vidět kraj pekel, však já radši nepůjdu ani dom. Bručel revírník a rektor jemně přikyvoval. A komár zpíval a zpíval, byl to tvor velmi nábožný.
Uzrel světlo světa v kaluži před hospodou Měcháčkovou, tam bylo hnízdo orlí a dětí mariánských a na světě jeho první cesta byla do světničky za Šenkem, kam přiletěl právě v tom okamžiku, když mladý panáček, bojácný, ale nespokojený s dobráckým farářem, zakládal s kravskou dívkou ze dvora a s osobami k tomu vhodnými sdružení třetího řádu svatého Františka. Vroucí výmluvnost nadšeného kněze uchvátila nepatrného komára a získala jeho nepatrnou duši zcela straně nejlepší i pro zvířata vhodné straně lidové. Komár stával se každé hodiny zbožnějším a nehledal si nakonec jinde místa obživy než v procesích. Vyspěvoval tu z forpétry, bděl nad mravností mládeže a neostýchal se pronásledovat ji a trestat ji citelně i v nejodlehlejších koutech, kam uchylovala se přes zraky starších zkušených osob. Jen toho mrzívalo, že lidé, které zachránil od hříchu, obyčejně kleli. On však toho nedbal a horlivě proletoval neúnavně poutnické noclehárny jako anděl strážný. Dnes právě vracel se ze křtin, byl zemdle namahavým dílem, neboť chlapci pronásledovali děvčata hůř než nejhorší mládež komáří, ba víc než pípky před deštěm. Únava z něho teď spadla, jakmile zahlédl kněžské roucho. Byl okouzlen vida zvláštní, kolíbavou velebnou chůzi farářovu a dětinskou pečlivost obou jeho průvodců a povídal si, že ti lidé stávají se asi tvory vyššími, neboť v leckterou chvilku se vznášeli jako duchové v povětří, opouštějíce prach pozemský. I rozpěl se a rozjásal se znovu, rozpěl nožky a tykadla a letělo se mu tak lehce, tak blaženě. A tu vscházel již bílý den a slunce již dostrojeno, jako oslňující krasavice vyskočilo nad vrchol báby. Farář byl zřejmě dojat nádherným jitrem, sklonil se nízko k zemi a co soudruzi drželi jej jako děcko v náručí, jel se vykonávat jakýsi obřad, jehož významu zbožný komár nechápal. Leč pojednou naplněn byl vnuknutím a vzpomněv Davida krále zanotoval žalm. Hory poskakovaly jako skopci a pahrbkové jako beránkové ovcí. Co je ti moře, že jsi utíkalo a ty, Jordáne, že ses obrátil. Než přespíval, vyjasnila se farářova tvář a lehčeji nyní vykročil ku předu. Na křižovatce rozloučil se revírník s ním a s rektorem a namířil k lesu. V černém žlebu býval osvěžující chlad. Vstoupil-lis tam, jako by spil vody léčivé. Tam zamířil zatím revírník a toužebně vyhlížel k temeni báby, kdy konečně dostihne vrcholu. Slunce pálilo, žluva naříkala žíznivě, dusno začínalo hned po ránu. Dostaneme bořku, vzdychl revírník, posmekl a utíral pod z čela, ale hlava bolela a bolela. Koňa by to porazilo. Spolehnu se na chviličku. Paní mámě se řekne, že jsme číhali na puberty. Však je dobrá k ženská a uvěří. V několika minutách ležel pod křem klokočovým na trávě hebké jako aksamit. Zezulka zakukala mu nad hlavou, holub doupňák zavrkal, skalní hrdlička rozesmála se jako čtveračivá dívčice. Revírníkovi bylo nesmírně blaze uprostřed chladu a líbezních těch zvuků jeho milovaného lesa. Jak ve svadební noci kránu tady je, pomyslil si už v polospánku. Taky jsem byl tak zmatrovaný. A ty moja, Flinto, kamarádko milá, tebe přeci nenechám vedlivá sebe jako hůl. Ty jsi mě nezestarala, netrápila, nebrbleš, nevyčítáš každý žbáneček. Semka patříš na starý myslivecký srdce. Objal pušku jako svou znejmilejší a ve chviličce spal. Streka pout jen štesal ve vrcholu jedle, nechal práce, podržel se kmene ruční letkou, otevřel úžasem zobák a rozhlížel se, kde se tu nabrali kolegové drvaři. Koncert v Podrostu přivábil i komára.
jenž se rozžehnal s velebníčkem tím, že posnídal na jeho tonzůře a vracel se tentokrát doopravdy domů. Byl velice potěšen, vida revírníka, Antu spal pokojně jako děcko, sakva, sakva, sakulajda. Zahuboval komár, takovej pán, a leží si v lese jako vandrák. Manželky se mě spíš bojí. Dobře, že já jsem svobodný, ale měl bych je řádně dodžigat. Přeměřil revírníka bádavým pohledem a napadlo mu, že nejbezpečnějším místem útoku byl by nos. Je uprostřed, nechce ostatní tělo převrací, jak mu líbo, do země nos přece strkat nebude. Pí, sakva, sakva, pí, zaspíval si komár a už seděl tam, kam si namířil. Nos byl ohromný jako hora, avšak plný močálů, prohlubní a studánek jako hora pod ledovcem. Kamkoliv komár šlápl, všude tvořily se za ním drobné kalužinky, mastný jako železité lužečky na lukách. Neuvažoval mnoho, vyhlédl si jednu z těch četných studánek, nachýlil se a pil. Leč krev to nebylo, chutnalo to náramně dobře. Komár polkl chvatně a hltavě několik vydatných doušků. Tuto zavánělo kmínem, tu zas bořím, pak anýzem a puškvorcem a konečně prudkou vůní, kterou loni vdechoval za podzimních večerů, když lidé otrhávali přes rále švestky. Byl by pil třeba hodinu, ale tu pohnuli se obrovské ruce revírníkovi, rozpěli se jako příšerné kleště a podrbali nos na onom místě, kde si komár zamlsal jen tak, že jim unikl. Jak se z toho nosu dostal, tomu bylo navždy hádánkou, když se probral zmrákot, jež mysl jeho obestřeli, ležel jak dlouhý, tak široký za stéblem ostříce. V zádech ho bolelo, div, že si kříž nepřerazil, jak padl bez vlády a bez ochrany na lodyhu sasanky. Snažil se povstat, ale nemohl se pohnout. Mladý domýšlivý skokan, pravý žabí hejsek, jenž vyskočil z cizí díry, kde byl právě na záletech, hleděl úžasle na komára a prohodil dobíravě. No, občané, co to tu vyvádíte? Nestydíte se tu válet jako člověk? Mně se zdá, že máte drbku. Sakva, držte mě, nebo vám to tady všecko rozbiju, vykřikl komár. Mně je jaksi divně, jako bych byl v hospodě u muziky. Ani stát nemůžu. Jeho tělo bylo pojenou lehonké jako pampeliškové chmíříčko. Nazvedl se a jal se tančit, rozhazuje kusadly a nejpřednějšíma nohama. Tráli, láli, trili, tralala, trata. Notoval si přitom, škoda skokánku, že nejseš ženská sakva. To by jsme si poskočili, trádili, trádala, tralala. Zahrejte mě o ten bílým kvítečku. Sakva, povídám, a nehejbejte tolik z toho země, dítě celá křivá a porád se točí. Komár uvízl jednou nohou na sedmi krásce, pozbyl rovnováhy a už ležel v trávě. Tak to žuchlo. Skokan se rozchechtal, až se ohýbal. Kam pak lítáte? Kdybyste, občané, pil čistou vodu, tak se vám toto nestane, posmíval se komárovi. V návalu zuřivosti skokanovi nepochopitelné počal komár káceti stébla, lámal traviny a posléze, vyzuřiv se, převalil se na znak a zůstal jako mrtvola. Hlava mu klesala a jen s napětím obou předních nožek ji udržel, za to tykadla jeho byla tuhá a nepodajná a ne je sklonit. Skokan se škodolibě vysmíval, jste vy mě zbrčený, jako ta vaša celá strana. Na každé schůzi halejkáte, že brány pekelný ju nepřemohou a vida, včil jste namožený. Ty bolševiku, zaškytl pracně komár, třeba strpím jako Adam, včil teprve poznávám, jak je svět krásný, točí se do kolečka a já s ním. Člověk je pánem světa a na špičce jeho nosa je ráj a v něm je rajská studánka. Jsou očarovaný, nepatrná duša komára ve mně zaniká a suvčil jako člověk. Skokan dřevinil úžasem a zvědavostí a spatřiv, která komár ulehl. Skokan dřevinil úžasem a zvědavostí a spatřiv, která komár uléhá do trávy a blaženě usíná jako obr člověk.

Jiný se hlavou pestré sní. Zlézal v nich hory, doly a najednou zabloudil až na severní točnu. Br, tam bylo zima, až mu nos umrzal. Ledový mráz ho pomlel, otevřel oči a vytřeštil je nechápavě na skokana. Se cakra, pes, zahrmoval, nožiska to má studený jako moja stará a nesidí se to lozi člověku po nosu. Nebudu-li pak mě trýmu, počkej ty blázne strakaté, ještě já tě dostanu. Přisedl a hmátl po skokanovi. Ten ledva unikl. A revírník stále ještě nevěděl, sníli dosud, či co se s ním děje. Usedl, rozhlédl se a uvažoval, kde vlastně je a jak jsem zbloudil. Aha, už vím, upamatovával se. To velebníček, duša taky hříšná, mě svedl k páskům. On a rektor seděli jako přikutí a já se pozdržel až do rána. O, vy falutí. Faláža si kuchařinka vyhubovat netroufá, rektor má doma ze ženského plemena jen tu svoju basu a tož, abych to obskákal jen já. Proskoumal obezřele svoje šosy a přesvědčiv se, že kabát neutrpěl úrazu lezeckou partií pod Rostem, drápal se opatrně na světlo boží. Slunce hodně již vysoko a blízko polední pronikalo haluzemi a revírník k nesmírné radosti postřehl na zemi uzoučkou stezku Vida Vex, o kterém jsi nevěděl. Řekl si spokojeně, jaká pak zvěř tudyma chodí, alo po něm. Na svahu k černému žlebu hověla si v tu chvíli požehnaná lihčí rodina po snídaní. Matka podřimovala, ježto maličká bystrouška proplakala celou noc a nedala jí spát. Lezli jí zuby pod očáky a to je s maličkými vždycky svízel. Teď se sice bystrouška již upokojila, ale přece nešla si hrát s ostatními sourozenci a držela se vytrvale mami na hřbetu jako sukní. Jeda, mane, tutni se, mami, co to je? Zažvatlala. Černonoska, oháněček, peřiderka, všecka ta drobotina ustala rázem v dovádivé hře a seskupila se kolem podivného tvora, který spadl doprostřed odkud si z nebe a seděl tu udýchán s očima vyvalenýma, jako by byl míli utíkal. Bystrouška k němu přičichla. Je, ten je studený, vykřikla. A holý jako kameň, prohodila překvapeně peřiderka. Oháňku zapomněl doma, divil se oháněček. Mami, pjosím vás, a jí se to? Zaškemrala mazlivě bystrouška. Stará Liška neodpovídala, líbovala si nenadálý příchod žáby. Děti si pohrají a ona se aspoň trochu prospí. Mládež se skupila se pěkně do kolečka a živě rokovala, jak si s divným tvorem pohrát. Byla tak zabrána dětinskou hašteřenicí a matka Lištica poklímávala, že nikdo nepostřehl podezřelého šustotu v mrází. Dravčí tvář lidská vynořila se z houští. Okamžik sledoval revírník hru Lišči rodiny, potom odsunul haluzy, jež mu překáželi, a jako šelma vrhl se po nejbližší Lištičce. Prut rozmazlené bystroušky uvízl v kleštích jeho prstů, zatímco matka se čtyřmi zbývajícími dětmi dala se do divokého útěku do hlubin lesních. Bystrouška zpamatovávala se zatím z úleku a umínila si, že neprojeví ani mrknutím bázně. Netušila chuděra, že ji očekává tvrdá budoucnost mezi lidmi, dny otroctví a po nich teprve po mnohém pokoření návrat k volnosti, doba odvety a konečně také čas štěstí. Revírník Bartoš uchopil bystroušku nelidsky za límec jako psa a vítězoslavně si ji prohlížel a už čuřoval se. Tož tak, ty kujone, v čil se vymluvíme doma na tebe, řekneme, že jsem si na vás šel počíhat a že proto jsem nemohl tak dlouho dom. Škoda, že jsem vás nemohl pochytat všecky, bez tak naděláte nepleché nad pytláka. Blech máš dost, ale z toho si mocká neděle. My je máme taky, chudáci a i bohatí. Podržíme si tě hezky a doneseme tě dom, ať z tebe majou dětská radost.
Vesele vykračoval si revírník širokou sečí k jezerské myslivně.

nesa lišku pod paží jako školáci knihy. Nyní nebylo se třeba strachovat domácí přehánky. Manželka, i kdyby byla rozzlobena navrch hlavy, změkne a zjihne vždy, přesvědčili se, že pamatoval na vnuka Pepíka. Mohl si lozit po nejvyšších borech za vraním hnízdem, mohl si noc a den se toulat za mladými sojkami, bylo-li to kvůli Pepíčkovi, domácí mír nebyl porušen. Škoda, že vnuk neoceňoval po zásluze dědouškovou lásku a lehkomyslně tropil nejhorší uličnictví, jež by jinak byla uváděla revírníka Bartoše v záchvaty zuřivosti. Liška se cestování zcela nic nevzpírala, prohlížela si zvědavě skupiny stromů, podívila se, když vyšli do polí, která se rozléhala hlasy pracujících, ale začalo jí srdce bít, když se blížila k myslivně.

0: Tam doma, v domečku za lesem a za rybníkem, zarůstala zatím fíkova bouda pomalu pavučinama a bodláčím a Ája se zajícem jen vzpomínali, co asi ten náš fík dělá. Když s takovou slávou opustil severní končiny, vydal se pak Maxipes až k našim protinožcům. Tedy protinožcům, ono se jim jen tak říká, protože jsou na opačné straně zeměkoule a chodí tedy vlastně nohama proti nám. Jenže to oni si myslí, o nás taky, rozumíte, že jsme obráceným vzhůru nohama. Ve skutečnosti je tam všecko dočista normální, až na jakási podivná zvířata, která směšně poskakujou jen po zadních a vypadají skoro jako náš známý zajíc, když trošku přeroste. Zajíc ovšem v žádném případě nemá na břiše co? No jistě přece kapsu. A to tedy tahle podivná zvířata mají. No jasně, klokani, uhádli jste. Fík se nestačil divit, když si co chvíli některý klokan vyndal z kapsy něco na zub, protože fík nikdy nic takového neviděl. Zajíc, veverka, ani slepice přece kapsy na břiše nemají. No, a potom si jeden klokan dokonce vyndal kapesník z kapsy a hlučně se vysmrkal. No teda, to jsou mi nějaký hygienický zvířata, myslel si fík. Potom chvíli pozoroval ty neuvěřitelné dlouhé klokaní skoky a povídá si, Rome, to by byla společnost pro mě. Já jsem přece mistr světa ve skoku pro něco, snad bych si s nima mohl i zazávodit. A chtěl si s nima hrát. Jenže ovšem, když si chce člověk s někým hrát, musí k tomu být nejmíň dva. Pro psy a pro klokany to platí taky. A jak si s nima mohl hrát, když před ním zběsile utekli? No bodeď, jak pak by nedostali strach, když viděli to podivné, buclaté zvíře, jak se k ním valí naprosto nenormálně, teda po čtyřech.
1: Aha, usoudil moudře fík. Měl bych si asi nechat napřed ušít tu kapsu, abych byl trošku normální.
0: A šel hledat Krejčího. Co pak o to? Krejčího našel, než bys řekl švec. Jenže na dveřích byl velký obrázek přeškrtnutého psa. A to samo sebou znamená, že psi tam nesmějí.
1: No nic, Krejčích je tu jistě víc.
0: Bylo, ale na dveřích všech těch krejčovských salonů byl pořád stejný obrázek přeškrtnutého psa.
1: No to se nedá nic dělat,
0: řekl si fík.
1: Musím se zkrátka odvážit. Trpělivost přináší růže. Odvaha kapsu.
0: A srdnatě vstoupil.
2: No ale co je tohleto za pořádek, prosím?
0: Rozčiloval se ovšem mistr Krejčovský.
2: Sem psi nesmějí, halo!
0: Vystrčil hlavu před krám.
2: Kde je ten pán? Prosím vás, buďte, kde je ten pán od toho psa? Pojďte si pro něj.
0: Na ulici ovšem nikoho neviděl, tak se zase vrátil do krámu a zkoušel to na fíka s dupáním.
1: Já žádnýho pána nemám,
0: smutně promluvil fík.
1: Já mám jenom malou Áju a ta je doma sama s tatínkem a maminkou a se zajícem a je to moc daleko odtud.
0: To už ale Krejčovský mistr neslyšel, protože hned při prvních fíkových slovech padl jako dobře poťatej strom. Oni u nich v Austrálii nejsou zvyklí na to, aby psi mluvili. Fík mu úslužně poskytl první pomoc, teda vylil na něj kýbl vody, a tak se Krejčík probral, trošku dokonce povstal a zařval pomoc, je, policie! A stihl dokonce ještě vytočit policejní číslo. Potom teprve dokonale omdlel a ani druhý kýbl vody už na něj nezabral. Fík pokrčil rameny a vyšel před krám. Strhl obrázek přeškrtnutého pejska a místo něj nakreslil na sklo obrázek přeškrtnutého policisty. Pak se vrátil do krámu a začal křísit nebohého mistra jazykem. ukázalo se, že psí jazyk je na tenhle účel mnohem účinnější než sebelepší pitná.

0: Už se hrnuli dovnitř, ale v tom spatřili přeškrtnutý obrázek policisty a tak se samozřejmě zarazili.
1: Teda proklatě? My tam nesmíme!
0: Bezradně krčili rameny. Jenom policejní pes rázně a bojovně vstoupil. Ale honem ho ta bojovnost přešla, když uviděl obrovitého brášku Fíka, radši mu na znamení přátelství olízl čenich a podal mu policejní pac. No, to už bylo na nebohého krejčíka moc. Dva psi v krámě, žádná policejní ochrana. Co mu zbejvalo, než nakonec psího zákazníka úctivě obsloužit. Sice se trošku třásl strachy, když mu bral míru kolem pasu, ale nakonec to zvládl. Fík si prohlédl hotovou kapsu v zrcadle, spokojeně pokýval hlavou a šel se učit skákat po zadních. Nebylo to pro něj zas tak úplně těžké, když přece tenkrát na těch pérech z kanape, jak se stal mistrem světa ve skoku pro něco, taky skákal převážně jen na zadních. Chtělo to jen pár hodin úsilovného tréninku a šlo to i bez pér. Potom se tedy vypravil do buše za kamarády Klokany. Koukali na něj trošku divně, to je fakt. Má to sice kapsu, říkali si, skáče to po zadních, ale stejně je to nějaké divné.
2: Vždyť já jsem z druhé strany země koule,
0: vysvětlil jim Fík a hned to uznali a vzali ho mezi sebe. Jenom ještě jednou podotkli, že teda u nás máme jaksi divné klokany.
2: Jo,
0: připustil Fík.
2: U nás máme divné klokany. Hrajou dokonce i kopanou.
3: Je, to je to!
0: Nechtěli se dát australský klokani zahambit. My zase hrajeme košíkovou! Hele! Vytáhli z roští míč a začali hrát košíkovou do dvou největších kapes. V házení míčem se jim ale Fík klidně vyrovnal. Horší bylo, když se ho zeptali, jestli umí taky házet bumerangem.
2: Rume, bung, co to je?
0: Divil se Fík.
3: Bumerang! Je, koukej, takhle se to hodí.
0: Předvedli mu to zahnuté dřevo
3: a za chvíli, kamarádičku, se ti to zase vrátí do ruky.
2: Aha, už vím,
0: řekl Fík.
2: Česky se to řekne poslušnej klacek. Ukaž, dej to sem, já si to taky zkusím. U nás doma takový poslušný dříví neroste.
0: Tak to tedy zkusil. Na poprvé hodil docela dobře. Dokonce se mu podařilo schodit ten plechový barel na zdi, co mu ukázali. Jenže s návratem to bylo trošku horší. Bumerang zakroužil kolem Fíka a pak mu docela neočekávaně přistál za krkem.
2: Dejte mi nějaký lepší,
0: zavrčel Fík, když se z té rány zpamatoval.
2: Tenhle neumí přistávat.
0: Podali mu jiný bumerang a Fík zase hodil docela parádně, jenže tenhle klacek zase neuměl pořádně dodržovat dráhu letu. Místo na plechovku zamířil si to přímo na pláž a bral to hezky při zemi. Vypadalo to spíš jako, že letí kosa. Lidičky zděšeně nadskakovali a prchali před splašeným dřevem. A klokani se jenom smáli.
2: No co?
0: Zabručel Fík.
2: Bere to trošku oklikou, no.
0: A skutečně, bumerang nakonec přece jen našel správnou cestu a trefil tu velikou plechovku. Teda ovšem z druhé strany. Takže ji schodil Fíkovi rovnou na hlavu.
2: Pomoc!
0: Fík zděšeně pobíhal s hlavou v kýblu sem a tam a nemohl se té plechové pahlavy nějak zbavit. Naštěstí, nebo snad na neštěstí, no zkrátka zrovna jel okolo plný autobus turistů a cizinci nestačili na ten div vyvalovat oči. A snaživý průvodce hned vyvolával. Ano,
4: Tedy vážení přátelé, zde právě vidíte, že zde v Austrálii, že? Žijí skutečně velice podivná zvířata, jak jsem vám již před chvilkou říkal. Já bych se takhle zeptal, jak se tahle obluda jmenuje latinsky?
0: Zeptal se ten nejzvědavější z turistů. Horlivý průvodce, aby vyhověl, jenom zablekotal.
4: No, to je, prosím, samozřejmě, že? To je Maxi Psus Kýblis.
2: No, počkej, já ti dám, no, jen počkej.
0: Tohle fíka samozřejmě namíchlo. Nikdo přece nemá rád, když se mu komolí jméno, že jo? Maxipes se rozběhl po hlase a podařilo se mu vrazit do průvodce tak pěkně, že barel povolil a potom houkl skoprnělému průvodci do očí.
2: Jo, Maxipsus Kýblis, správně, a vyznačuje se tím, že umí mluvit.
0: Teda, takovou rychlostí ještě nikdy nikdo žádný neviděl odjíždět turisty z Austrálie.

Princezna myší kožíšek. Byl jednou jeden král a ten měl 3 dcery. Jednoho dne ho posedla zvědavost, jak si vlastně u svých dcer stojí, a tak je zavolal a řekl jim, aby mu hezky pověděli, jak moc ho mají rády. Ta nejstarší neváhala ani vteřinku a řekla, že ho má raději než celou královskou říši i se vším, co by v ní člověk našel. Druhá princezna se krátce zamyslela a pak vyhrkla, že má tatíčka raději než všechny perly a drahokamy na světě. Ta nejmladší se zamyslela trošku déle a pak řekla, že ona má tatíčka raději než sůl. Z toho byl král nejprve celý skoprnělý, potom celý zuřivý, jak může královská dcera měřit svoji lásku k otci něčím tak obyčejným, jako je sůl, a k posledku celý odhodlaný. Zavolal sluhovi, kterému poručil, aby princeznu popadnul, okamžitě ji odvedl do lesa a tam ji zabil. A bylo to. Když přišli do lesa, prosila princezna sluhu o život, ale to věru nemusela. Ten sluha byl dobrý a věrný člověk. Řekl jí, že by ji přece nikdy nezabil, a taky jí nabídnul, že půjde do světa s ní a bude jí kruce. Ale princezna odmítla. Raději půjde sama. Jen ho požádala, zda by jí obstaral mužské šaty ušité z myších kožíšků. Když jí je věrný sluha přinesl, oblékla si je a šla rovnou na dvůr sousedního krále, kde se vydávala za muže a prosila krále, aby ji vzal do služby. Král nakonec souhlasil, že mu ten mladík může dělat posluhu. Však to byla tvrdá služba. Večer musela králi sundávat holinky, které ji vždy hodil na hlavu. A tak, když se jí jednou ptal, odkud je, hbitě mu odpověděla. Ze země, kde člověku neházejí holinky na hlavu. A běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání. Princezna žila tajně na zámku a král jí říkal podle jejich šatů myší kožíšek. A jako sluhu si ji oblíbil, až to ostatním sluhům nebylo vhod, a slídili a donášeli. Jednoho dne jim to slídění vyneslo krásný a drahocenný prsten, který myší kožíšek ztratil. Sluhové nelenili a běželi ke králi a žalovali, že takovou drahocenost musel myší kožíšek někde uloupit. Tak si nechal král sluhu zavolat a dal se do vyslýchání, odkud ten prsten má a jak k němu přišel. To bylo princezně najednou úzko. Nakonec se nemohla déle skrývat a zapírat. Sundala si hučku z myších kůží a na ramena jí padly prameny zlatých vlasů a byla vám tak krásná, že okouzlený král sundal svoji korunu a položil ji na její hlavu a prohlásil ji za svoji ženu. Na svatbu pozvali i sousedního krále, princezněna otce, který ovšem věřil, že jeho dcera je dávno mrtvá, a taky nepoznal. Když zasedli ke slavnostní tabuli, začali sluhové na stůl nosit jídlo, které ale nebylo solené. Sousedního krále to tak rozhněvalo, že vstal a křiknul. To bych raději nežil, než jedl takové jídlo. Tu mladá královna vstala a řekla. Vidíte, králi, nyní byste nežil bez soli, ale kdysi jste mne nechal zabít, protože jsem řekla, že vás mám raději než sůl. V tom okamžení král poznal svoji dceru a vrhl se k ní, líbal jí a objímal
a prosil o odpuštění. Znovu nalezená dcera mu byla rázem milejší než celá jeho královská říše a všechny poklady světa.

0: ostatečném Kryšpínovi. Napsala Jana Merunková. Ve městě plném roztodivných lidiček bydlí pán. Když se podíváte na jeho domovní zvonek připevněný u vchodu do ohromné zahrady, kde v prostředku stojí dům, krásný a veliký jako zámek, zjistíte, že tu bydlí pan důležitý. Každé ráno chodí v 7:30 na procházku se svou elegantní kolií Duffy. Cestou z parku koupí noviny, složí je pod paží a pomalu kráčí ulicí dolů. Lidé ho zdraví a on pokyvuje hlavou, až krobeně se usmívá. Jen v neděli je to jiné. To si pán rád pospí. Obvykle vstává až v 9 hodin a Duffy může běhat jen po zahradě. Předpolednem odjíždějí na pravidelné výlety a vracejí se až večer. Pan důležitý se rád chlubí vším, co má. Na svůj dům se zahradou je moc pyšný. Pořádá tam různá setkání, kde se lidé baví o tom, kde byli, s kým se potkali, co viděli, jak skvělý obchod uzavřeli. A všichni dohromady si myslí, jak jsou úžasní a nenahraditelní. Pan důležitý také přispěje svou troškou do mlýna. Rád svým přátelům ukazuje cizokrajné motýly přišpendlené za sklem a zarámované, jako by byly nějaký obrázek. A když se všichni dost vynadívají a přestanou říkat ach a ohoch, začne ukázka, jak úžasně chytrá a šikovná je Fenka Duffy, když umí nosit míček a skákat na povel na lavičku a zpátky na zem. Dneska se ale koná výjimečné setkání. Pan důležitý má narozeniny. V zahradním altánku je na stole prostřena spousta jídla a pití, až se zdá, že stůl praskne. Uprostřed všech těch dobrot je třípatrový dort se šlehačkou a hořícími svíčkami. Všichni přátelé pana důležitého přicházejí, přejí mu a dávají mu nejrůznější dárky. Na konci řady gratulantů postává jeden z kolegů pana důležitého a potutelně se usmívá. Před sebou nese něco ohromného. Není to ani kulaté, ani hranaté. Je to přikryté kusem žlutého saténu. Žádná mašle, žádný ozdobný balící papír. Je to ale zvláštní dárek. Konečně přišel na řadu. Postaví dárek na volnou židli, srdečně potřese rukou panu důležitému, pronese své přání a slavnostně ukáže na to žluté cosi, stojící uprostřed loučku přihlížejících zvědavců. Pan důležitý lehce zatáhne zací plátky a tajemství je odhaleno. Pan důležitý jen těžko schovává své dojetí a radost. V kleci před ním se polekaně rozhlíží dva pestrobarevní papoušci. To jsou Kryšpín a Lóra, představuje opeřence pan Veselý svému kolegovi. Děkuju vám, mám velikou radost, říká pan důležitý a obrátí se ke všem. Děkuji všem za krásné dárky. Prosím, pojďte ochutnat kousek dortu. Berte si, povzbuzuje přítomné, jídla a pití máme dost. Společnost se dobře baví a čas rychle ubíhá. Je skoro půlnoc, když se loučí poslední hosté. Kryšpín a Lóra celou tu dobu pozorují nastrojené dámy a pány v oblecích, jak procházejí zahradou, povídají si a z přeplněných talířů ujídají, kromě sladkostí, také ovoce a zeleninové saláty. Oběma z toho už kručí v břiše. Od odpoledne nic nejedli. Jak to tak vypadá, do rána se to asi nezmění. Nikdo si jich nevšímá a tak se rozhodnou, že je nejvyšší čas jít spát. Když v tom se objeví pan důležitý, vezme klec a odnáší ji do domu. No, vy jste krásní, povídá směrem k papouškům. Ani se nedivím, že už skoro spíte. Dneska byl perný den. Postaví klec v pokoji s tmavým leštěným nábytkem, bílým kobercem a krásnou vínovou sedačkou. Všechno je tak upravené. Ještě vám donesu vodu a něco na zub. Určitě jste pěkně hladoví, stará se pan důležitý a odejde pryč. Lóra lehce šťouhne do Kryšpína. Nespí, tvář se mile. Podívej, jak se u nás stará. to bude bydleníčko.
1: Uvidíš, že se nám tu bude líbit. Určitě tu bude lépe, než za výlohou z Verimexu.
0: No jo. Teď se stará, bručí Krišpín. Hlady nevidím a křídla mám jak z olova, jak jsem unavený.
1: Hele, už jde, čepíří se Lóra. Nedej se prosit.
0: Ukaž mu, jaké máš krásné peří. Protahuje Lóra vehementně svá křídla. Krišpín se tedy zapojí do divadelního představení pro jediného diváka. Vám to jde, přikivuje hlavou pan důležitý. Jo, no, jste fešáci. Tady máte kousek salátu a tady mrkvičku. A sem dáme něco na žízeň.
1: Dolévá do pítka čerstvou vodu.
0: Teď už je ale pozdě. Tak, hajdy na kutě.
1: Rozloučí se pan důležitý a zhasne lampu. Noc uteče a do pokoje se derou první sluneční paprsky.
0: Šimrají Krišpína na zobáčku, až ho docela probudí.
1: Netrvá dlouho a vzhůru je i Lóra. Za oknem se culí sluníčko, nikde ani mráček. Taková správná letní neděle. Lóro, co budeme dneska dělat?
2: Začne plánovat program Krišpín.
1: Mohli bychom si trochu procvičit hlasivky a zaspívat si, co říkáš? Navrhuje Lóra.
0: No a co pak? Přemýšlí nahlas Krišpín.
1: Pak bychom měli trošku uklidit. Podívej se, ten starý salát.
2: Ukazuje křídlem na podlážku klece Lóra.
0: Já bych chtěl hrát na honěnou
1: a potom bychom si mohli povídat o tom, jak by to bylo krásné, kdybychom byli volní a mohli si létat, kdykoliv se nám zachce.
2: Zasněně přivírá oči Krišpín.
1: Tak jo, uklidíme až odpoledne.
2: Vytahuje Lóra notový sešit spoza zrcátka připevněného na mřížce klece. Kterou si dáme? Mrkne na Krišpína.
0: Třeba tuhle,
2: zadrnčí papoušek. Zpívají o 106. Chvíli nahoře, chvíli hluboko. Jde jim to jedna báseň. Když se chystají na další papouščí duet, rozrazí se dveře. Stojí v nich Daffy, chytá si předními packami uši a strašně kvílí. Papoušci se na ní úžasle dívají.
1: Lóra chvíli přemýšlí a pak šeptá Krišpínovi, třeba si chce zaspívat s námi. Začneme trochu níž, ona to s tím psím hlasem tak vysoko nevytáhne.
2: Oba se tedy nadechnou a začnou další song.
0: Daffy je zoufalá.
1: V hlavě má zmatek. Má se chovat jako způsobná dáma a nějak přežít řev těch dvou strakapoudů? Nebo se má zachovat jako podvrťák a nemilosrdně schodit klec i s těmi vycpávkami do polštáře ze stolu, aby si uvědomili, kdo je tady pánem?
2: Než se však Daffy rozmyslí, co udělá,
1: stojí v pokoji pan důležitý. Vypadá rozlobeně.
0: Tak dost, rozkřikne se.
2: Všichni naráz stichnou a ani nedutají.
1: Pan důležitý se drží za hlavu a vzdychá.
0: Vy jste mi pěkní dárečci.
2: Daffy pohotově přiskočí.
1: Já jim říkala, že se to nedá poslouchat, ale nedali se zastavit.
2: Žaluje a úlisně se otírá panu důležitému o nohavici.
1: Měl byste je vrátit, což pak vám nestačím já?
2: Dělá Daffy smutné oči na svého pána.
0: Daffinko, počkej, hned se ti budu věnovat.
1: Pojedeme pryč, to se ti bude líbit.
0: Jenom ty křiklouny odnesu do vstupní haly. Tam si mohou vřískat, jak chtějí.
2: Řekne pan důležitý a odnáší klec z papoušky pryč z krásného útulného pokoje.
1: Konečně! Utrousí Daffy vítězoslavně a následuje pánička.
3: To ne! My jsme vám jen chtěli udělat radost! Máchá křídly Lóra.
0: To pozor, my nejsme žádní křiklouni!
2: Rozčiluje se Krišpín a lomcuje dvířky klece. Pan důležitý se rychle rozhlédne po hale a postaví klec na nízkou skříňku nedaleko okna. Pak se otočí a odkráčí po mramorových schodech někam do patra.
1: Duffy se chvíli producíruje pohale s nosem nahoru a pak se natáhne na pohovku u konferenčního stolku. Než si lehne, ještě koutkem oka zkontroluje, jestli náhodou na stolku nezbylo něco dobrého od včerejška. Ale nic vhodného pro její mlsný jazyček nezahlédne. Miska s vlašskými jaderky, mísa s ovocem. Fuj, působí to víc jako dekorace, než jako něco k snědku. Netrvá to dlouho a po schodech schází pán ve sportovním tričku, nových džínách, na nohou vycházkové polobotky, přes rameno sportovní tašku. Duffy, jdeme, v klubu nás už čekají, volá na Fenku na lenožce.
3: To já ráda do klubu, vyštěkne Duffy a je na nohou. Pojede s námi slečna Berenika?
1: Vezme sebou Astora? Sype ze sebe Duffy jednu otázku za druhou a hopsá ke dveřím. No, jen se nezblázni radostí, otevírá dveře pan důležitý.
3: V tom Krišpínovi zakručí v břiše. Haló, stůjte, co snídaně, vraťte se, my máme hlad, strašný hlad. Jančí Krišpín, div mu nevyskočí hlasivky z krku.
1: Dveře zaklaply, papoušci zůstali sami.
3: Hala najednou působí tak prázdně a studeně. Co si počneme, vzdychá Lóra.
1: Nevěř hlavu, krůtí brko, něco vymyslíme, říká zadumaně Krišpín a škrábe se na zobáčku.
3: Dáš si půlku?
1: Ukazuje Lóra na oschlý zbytek salátu.
3: Dobré to asi nebude, ale třeba to zažene hlad aspoň na chvíli. Dodá ještě a drábkem krájí zelený list na dvě poloviny.
4: Nechci.
3: Dal bych si slunečnicová semínka nebo pořádný kusí jablka nebo mrkvičku nebo...
1: Představuje si Krišpín laskominy, až se mu zbíhají sliny.
3: Na to si nech zajít chuť,
1: štípne lehce Lóra Krišpína do křídla, aby přestal snít s otevřenýma očima.
3: Už je ráno, tyhle sny si nech na večer,
1: dodá ještě.
3: Já jen myslel,
1: zatváří se tajemně Krišpín,
3: že tamhle ta hostina je tu pro nás.
1: A kývne hlavou ke stolku, u kterého před chvílí ležela Duffy.
3: Krišpíne, vydechne obdivně Lóra, ty jsi génius? Jak se ale dostaneme z klece?
1: Nech mě chvíli přemýšlet a uvidíš, usmívá se papoušek. Po pár minutách je všechno vymyšleno, naplánováno. Stačí se jen zapřít o stěnu klece, trochu zatáhnout správným směrem, mít kapičku štěstí a hop! Dvířka se slomozem otevřou, kovový zvuk tahá za uši, ale cesta ke stolu s dobrotami je volná. Oba papoušci přeletí halu a usadí se na hnědém dřevě. Hostina, pochoduje Krišpín směrem k míse s ovocem. Trošku mu to klouže, takže vypadá jako klaun v cirkuse.
3: To je legrace, směje se Lóra. Umíš si představit, jak by zuřila Duffy, kdyby nás tu takhle viděla? Ani bych to moc zažít nechtěl. Víš, jaký má knučák?
4: A ten chlapi na všechno naletí. S tou budou ještě potíže.
1: Prorocky pokynuje hlavou Krišpín.
3: Co budeme dělat, až se najíme? Vyzvídá Lóra. Já bych si chtěla prohlédnout dům.
1: Poletíš taky? Láká Krišpína. Ten jenom kývne, dojí kousek jablka a je připraven na výpravu po domě. Je to opravdu nádherný dům. Nahoře na schodech najde Lóra první atrakci. Velké stojací hodiny s kyvadlem ve tvaru půl měsíce.
3: Pojď se zhoupnout, volá nadšeně na Krišpína.
4: To si dá Krišpín líbit. Hou sem, hou tam.
3: Panečku, to je paráda. A co dál?
5: Vážené dámy, vážení pánové, přistupte blíže, pojďte se pobavit. Náš křišťálový kolotoč má speciální prodloužené jízdy jen pro vás.
1: Vyvolává jako na pouti Krišpín zavěšený mezi ozdobami skleněného lustru.
5: Rád závodíte, rád změříte své síly se svým soupeřem, nenechte se odradit a ukažte, že závod ve šplhání po záclonách je jen hračka pro děti.
1: napodobuje pouťový tlampač Lora, se vší horlivosti šplhá po krajkové zácloně až ke stropu. Poletují od jednoho pokoje ke druhému, prohlížejí se v benátských zrcadlech. Oba se báječně baví a užívají si svobody, když najednou Lora povídá:
3: jsem unavená, musím si odpočinout a napít se. Mám hrozitánskou žízeň.
1: Než se Krišpín stačí ohlédnout, Lora sedí na okraji stojanu a pije vodu z květinové misky. Jeden doušek, druhý, třetí.
3: To je úleva,
1: pohladí si bříško. Co jsi to udělala, děsí se Krišpín. Nevíš, jestli to byla čistá voda, nebo jestli v ní byly nějaké přísady pro kytky?
3: Asi, něco tam.
1: S Lorou se motá celý svět. Co je ti? Loro, vstávej, spěchá jí Krišpín na pomoc. Musíš na vzduch k oknu, postrkuje ji. Lore je ale hodně špatně. Bolí jí bříško, hlava. Je celá malátná, sotva se doplouží na okenní rám. Dál to nejde. Dobrá, zůstaň tady. Já najdu nějakého doktora. Někoho přivedu, aby ti pomohl. Upravuje Krišpín Lore fialkový list pod hlavou místo polštáře. Ještě, že v pokoji je pootevřené okno, jinak by to s Lorou špatně dopadlo. Krišpín se ještě jednou otočí, zakrouží kolem okna a vyrazí směrem k nejbližšímu stromu, kde by mohl najít hnízdo nějakého jiného ptačího druhu a zeptat se na cestu k lékaři. Má štěstí. Paní Kosice je příjemná dáma, velmi starostlivá a ochotná pomoci. Vysvětluje Krišpínovi cestu do zoologické zahrady, protože tam mají toho nejlepšího ptačího doktora, jakého zná. Máchá přitom křídly, až dělá průvan. Nakonec Krišpína poplácá po zádech, jako aby se nebál, že všechno dobře dopadne, rozloučí se a každý si jde po svém. Papoušek, povzbuzený vidinou rychlé pomoci Lore, letí jako o závod. Jenom si stále opakuje: šikmo přes park, přes řeku, pak dvě zatáčky a je v zoo. U pokladny se zeptat na pana doktora a je vyhráno. Cesta uběhla rychle, ale co to? Paní u pokladny není ani vidět za houfem postávajících dětí a rodičů. Co teď? Krišpín dlouho neváhá a vletí dovnitř zoo a první, na koho narazí, je šimpanz Oliver. Vesele poskakuje z větve na větev a předvádí se mamince s dvěma dětmi. Hej, opičáku, zavolá Krišpín. Kde najdu doktora? Lore je moc špatně a musím ji zachránit, než se vrátí Daffy a pan důležitý domů.
6: Kdo je u tebe opičák, papouchu?
1: Rozčiluje se na oko dobrák Oliver.
6: Jsem Oliver.
3: Krišpín, těší mě,
1: představuje se papoušek. Pomůžeš mi? Mrká na nového kamaráda.
6: Doktor tu ale dneska není. Musel k nějakému případu do cirkusu. Víš co, počkej na mě u žirafy Cecílie. Přijdu s Jonášem.
1: Spřádá plány Oliver. Krišpín proletí zahradou až k jejímu okraji, kde se pase vysokánská žirafa.
3: Dobrý den, Cecilko. Posílá mě Oliver. Prý nám pomůžete zachránit Loru. Chrlí ze sebe udýchaný papoušek.
6: Ráda, přikivuje rozvážně hlavou žirafa.
1: Než Krišpín vysvětlí, co se stalo, už jsou tu Oliver a Jonáš.
6: Jsem Jonáš.
1: Představuje se uctivě dlouhý, hubený had.
3: Na co potřebujeme sebou hada? Diví se Krišpín.
6: Je to kamarád a všechno podniká s námi, řekne rázně Oliver, aby nebylo pochyb, že sestava zachránců je jasně daná.
1: Pak si sedne Cecilce na záda, Jonáš se jí omotá kolem krku, takže vypadá jako sametová stužka, a vyrazí zadním vchodem ven. Krišpín letí vpředu a ukazuje cestu. Štrádují si to přímo k zahradě domu pana důležitého. Oliver a Jonáš jsou v zahradě co by dub. Cecilce dá trošku práci přelézt plot. Ale už je všechno v pořádku a všichni pospíchají k oknu, kde chudinka Lora leží na smrt nemocná. Už nemůže ani vstát, jen koulí očima a vzdychá. Oliver, Jonáš a Krišpín stojí kolem Lory jak tři sudičky. Cecilka natahuje krk a opírá si bradu o okraj parapetu. Jak Loru dostaneme pryč, lámou si hlavu kamarádi. V tu chvíli se před vchodem ozvou brzdy auta, klapnutí dveří a psí štěkot před brankou. To je pan Důležitý a Duffy, zbledne Krišpín. Na velké přemýšlení není čas, štouchne hlavou Jonáš do Olivera. Spiklenecky na sebe mrknou a pak už to jde ráz na ráz. Oliver chytne Jonáše místo provázku, zaváže Loru jako spěšný balík, Krišpín jim kulí oči, Cecilka na nic nečeká, popadne Jonáše jemně do pusy a peláši pryč přes zahradu přímo ke dveřím, kudy právě vchází pan Důležitý. Krišpín letí za nimi s vítězným pokřikem. Povedlo se. Pan Důležitý je tak překvapený, že to vypadá, že na dobro skameněl. Duffy se třese jako obyčejný ratlík, schovaná za keřem tůví. I pan doktor se už vrátil do zoologické zahrady. A to je dobře. Lóře vypumpuje žaludek a najde pro ní i prostatečného Krišpína prostornou voliéru, aby už nemuseli bydlet u lidí, kteří je nemají rádi. Takže, až půjdete do zoo, nezapomeňte je navštívit.

Pes a kočka. Dával jsem na to dobrý pozor, i mohu to prohlásit s jistotou téměř autoritativní, že si pes nikdy nehraje, když je sám. Pes, je-li ponechán sám sobě, je naprosto, tak říkajíc, zvířecky vážný. Nemá-li na práci nic jiného, tedy nazírá, přemýšlí, spí, chytá si blechy nebo něco hryže, třeba kartáč nebo váš střevíc, ale nehraje si. Dokud je sám, nebude se honit za svým ocasem, ani se prohánět v kruzích po louce, ani nosit v hubě větvičky, ani strkat čumákem kámen před sebou. Na to potřebuje partnera, diváka, účastnou bytost, pro kterou provozuje svou frenetickou hru. Jeho hra je výbuch družné radosti. Tak, jako vrtí ocasem jen tehdy, když se setká s příbuznou duší, řekněme s člověkem nebo se psem, tak také se rozehraje jen tenkrát, když si někdo hraje s ním nebo se na něj aspoň dívá. Jsou citliví psi, které hra omrzí v tu chvíli, kdy si ho přestanete všímat. Vypadá to, jako by jej hra těšila jen dokud má u vás úspěch. Zkrátka, pes potřebuje povzbuzujícího kontaktu s druhým, aby si hrál. To už náleží k jeho družné nátuře. Naproti tomu kočka si také zahraje, když jí k tomu dáte podnět, ale dovede si hrát, i když je sama. Hraje si jen pro sebe, samotářsky a nezdílně. Zavřete ji o samotě a stačí jí klubko, třásně nebo bimbající se provázek, aby se oddala tiché a graciezní hře. Hraje-li si, neříká tím, člověče, to jsem ráda, že tě tu mám. Bude si hrát u lůžka mrtvého. Bude laškovat pacinkou s cípkem jeho pokrývky. Pes by to neudělal. Kočka se baví sama pro sebe. Pes chce jaksi bavit toho druhého. Kočka se zajímá jen o sebe. Pes se domáhá toho, aby se o něho zajímal i někdo jiný. Žije celé a bujaře jen tehdy, je-li ve smečce. I dva jsou už smečka. Honí-li se za svým ocasem, dívá se po očku, co tomu kdo řekne. To by kočka neudělala. Jí stačí, že se baví sama. Snad právě proto se nikdy neoddá své hře tak bezústně a vášnivě, až do sebezapomenutí a uřícení jako pes. Vždycky je tak trochu nad ní, vždycky vypadá, jako by se blahovolně a poněkud pohrdavě snížila k tomu, že se baví. Pes si hraje celé, kdežto kočka jen tak jako z rozmaru. Řekl bych to tak, kočka je z rodu ironiků, kteří se baví sami v sobě. Hrají si s lidmi a věcmi, ale jen pro své interní a drobátko pohrdavé potěšení. Pes je z rodu humoristů. Je dobromyslný a vulgární jako anekdotář, který by se bez publika musel ukousat nudou. Pes prostě ze samé družnosti dává k lepšímu sám sebe. Je ochoten se samou horlivostí potrhat, jde-li o nějakou společnou hru. Kočce postačí sebeprožití. Pes chce mít úspěch. Kočka je subjektivista. Pes žije ve světě družném, a tedy objektivním. Kočka je trochu estét. Pes je jako obyčejný člověk, nebo jako tvořivý člověk. Je v něm něco, co se obrací k někomu druhému, ke všem druhým. Nežije jen sobě. Tak jako herec by nemohl hrát jen pro zrcadlo, jako básník by nemohl skládat verše jen pro sebe, jako malíř by nemaloval obrazy jen proto, aby je postavil lícem ke zdi. Ve všem, s čím si my lidé opravdu a s celou duší hrajeme, je také ten upřený pohled, domáhající se zájmu a účasti vás druhých. Celé té veliké a drahé lidské smečky. A my se můžeme potrhat samou horlivostí.

0: Včera jsme se seznámili se slečnou Mrazilkou. Tahle podivná ledová panenka se z nenadání objevila mezi mrazíky, kteří se s podzimem hlásí k zimě do služby. I Mrazilka se přihlásila, nenabídla však jen tak ledacos. Slíbila, že pomůže zimě ke kráse. Mrazíkům sice byla ledová slečinka i se svými nápady k smíchu, ale zima se přece jen chytila na vějičku. Proč ne, řekla si. Proč by mohlo být krásné jen jaro a léto? Dokonce i podzim, který umí čarovat s barvami, má právo na krásu. Tak proč by ne zima, ústa hromů? Jak si zima usmyslela, tak také udělala. Přijala Mrazilku na zkoušku a aby ji, jak se patří, vyzkoušela, dala jí za úkol zmrazit klouzačky. Důrazně však poručila, aby každá klouzačka byla jako pravítko. A jak to dopadlo? O tom si dnes budeme vyprávět. Po celý den Mrazilka pilně pracovala. Sotva dokončila poslední klouzačku, jako vítr vlétla do kanceláře paní Zimy. Protože zapomněla zaklepat, udělal se zase průvan a ten zpřeházel znovu důležité listiny. Zima se snažila oběma rukama pochytat, co se dalo, a už otvírala ústa, aby Mrazilce za její divokost řádně vyčinila. Mrazilka byla ale rychlejší. Hotovo! Ohlásila jedním dechem. Je to hotové a všechny klouzačky jsou jako pravítko. Zima nechala chytání účtů za dodávky sněhu a honem se zadívala na zem. Co se to děje? Vyjekla po chvíli a honem si přeleštila brýle. To, co uviděla, bylo však tak hrozné, že se jí ledové brýle úlekem znovu zamlžily. Kam až oko dohlédlo, byly samé klouzačky. A na těch klouzačkách děti. Ale neklouzali se. Ani nejezdili jako blesk, kdepak. Všechny ty děti jedno po druhém padaly na nos, na bříško i na zadeček. Támhle si jeden capart, tře bolestivě naražené kolínko, a ten mrňous hned vedle drží v dlani natlučený nos a poliká slzičky. Co jsi to provedla, uličnice? Zalkala Zima nešťastně. Nic, prosím, odvětila Mrazilka nevinně. Splnila jsem pouze tvé přání. Každá klouzačka je jako pravítko. Mrazilko, jí mám nepodezření, že si ze mne děláš legraci. Začala se Zima dostávat do varu. Proč potom ty děti padají? Proč se ani jeden kluk nedokáže pořádně sklouznout? No jen se podívej. Jejda, bum. A už leží další na nose. Zdá se, jako by o něco škobrtnul. Tak vysvětlíš mi to konečně, změřila si Zima přísně Mrazilku.
1: Jestli ono to třeba nebude těmi čárkami, špitla Mrazilka jako nevinátko.
2: Jaké čárky? O jakých čárkách to mluvíš, nezbednice? Vykulila Zima oči údivem.
1: Mluvím o čárkách na pravítku. Ty mrňavoučké značí milimetry, další označují centimetry, no a ty nejdelší decimetry, copak ty to, Zimo, nevíš? Podivila se Mrazilka.
2: Vím, co bych nevěděla, jenže to je pravítko. Teď mluvíme o klouzačkách.
1: Ano, prosím. Chtěla jsi klouzačky jako pravítko?
0: Chtěla. Tak je tedy máš. Vyrýt přes klouzačky spoustu čárek do ledu mi dalo fůru práce, to mi věř. Ale jak tak koukám, klouzat se po těch pravítkových klouzačkách doopravdy nedá. Nejdál dojel tamhle Fanda jedlíčku, praštil se mu až na druhém decimetru.
3: Zima se dívala dolů na zem a nemohla uvěřit svým očím. Mrazilko, Mrazilko, jak tě to jen mohlo napadnout? To je mi nadělení. A to jsi mi slibovala krásu, že prý o mě budou lidé skládat básně. No to určitě, víš, co řeknou, že nejsem normální.
1: Proč já si jen s tebou začínala?
0: bědovala zima. To se ví, že tohle Mrazilka nechtěla. Bylo jí zimě líto a hned ji také začala utěšovat.
1: Tak už si z toho nic nedělej. To se přece může stát každému, že něco poplete. Bylo to vlastně jen nedorozumění, tak co?
0: Nejspíš máš pravdu, uznala nakonec zima. Ale u každé práce by se mělo také přemýšlet. Co pak nemáš vlastní rozum? Udělat klouzačky jako pravítko, kdo to jakživ slyšel?
1: Prosím, vlastní rozum to mám, ale hlavně mám nápady. Zrovna teď mě napadlo...
0: Zima Mrazilku rychle zarazila. Milá zlatá, jeden tvůj nápad za den mi úplně stačí. Ještě teď z něho mám pořádně pocuchané nervy. A už taky nejsem nejmladší. Jestli to mám s tebou zítra znovu zkusit, musím se na to pořádně vyspat. Jak si zima neodpočine, je celá nanicovatá, to bys měla vědět.
3: Po těch slovech zamkla zima kancelář na veliký klíč a zamířila ke své ložnici. Mrazilka v patách za ní.
0: Zima si ji ale už nevšímala. Nejdřív si uložila do pouzdra své ledové brýle. Potom natáhla budíka, naklepala sněhovou peřinu a vklouzla do postele.
1: A co já? Myslela jsem, že ti povím o tom svém nápadu, pípla Mrazilka nesměle.
0: Však je zítra. Taký den, řekla zima a přitáhla si sněhovou peřinu až k bradě. Než se Mrazilka nadála, ozývalo se z postele hluboké, mrazivé pochrupování.
3: Ono je to totiž tak, když zima spí, všechny teploměry dole na zemi klesnou pod nulu. Mrzne až praští a ledové oddychování paní zimy napravuje všechny škody na zimní přírodě. Tak se stalo, že i klouzačky byly do rána znovu hladounké, jako dětská tvářička. To zima je svým dechem uhladila, aby se děti zase mohly klouzat podle chuti a nikdo z nich nespadl na nos ani na zadeček.
1: Cože?
3: Že na klouzačce přece jen někdo upadl?
0: Ale co vás nemá, holenkové?
3: Za to už paní zima nemůže. Ono se totiž i to pořádné sklouznutí musí umět. A kdo to neumí, ten se to zkrátka musí naučit. Dobrou noc.
4: Tížní kříž. V den, kdy malý Kamalama z kmene Bakuba poprvé spatřil tvář svého otce, řádila v pralese strašlivá vichřice Bola Bola a mocné Džudžu Mugurim Goriho sesílalo svůj ohnivý hněv na nejvyšší stromy pralesa. To bylo zlé znamení a domorodý kouzelník Nkotsi pronášel nad vydlabanou tykví kouzelná slova, aby odvrátil zlá Džudžu od vesnice i od chlapce právě narozeného, protože už otec jeho otce věděl, aby odvrátil zlá Džudžu od vesnice i od chlapce právě narozeného, protože už otec jeho otce věděl, že na chlapce narozeného v době řádění

větším kouzelníkem, než byl otec jeho otce, a o tom bylo známo, že to byl největší kouzelník, který kdy v kraji Sankuru žil. Proto obyvatelé vesnice při zaslechnutí chlubivých slov plivali na obě strany, což je černošský zvyk zahánějící zlé duchy. Bylo jasné, že kouzelník zapomněl na povinnou úctu k mocným duchům. Čím byl malý Kamalama silnější a zdravější, tím byl kouzelník pyšnější. Jeho pýcha dosahovala až do výše nejvyššího stromu v pralese a na kolik dní cesty kolem si lidé vyprávěli o zaslepeném a pyšném kouzelníkovi, který jím není. Tyto zvěsti se donesly až k uchu samotného krále všech Bakuba, Mguruovi, který žil ve velikém městě Loboko. Král byl zvědavý na kouzelníka, který jím není, a poslal proto rychlé poselství do vesnice, kde kouzelník žil. Ten, když se dověděl o vůli králově, rozhlédl se hrdě po svém okolí a vydal se na cestu s pyšným výrazem ve své černé tváři. V jedné ruce držel oštěp, ve druhé pak ruku malého Kamalama. Po několika denním putování dorazil kouzelník doprovázený posly a malým Kamalamou do královského města a stanul před tváří samotného krále Mguru. Král mávl rukou na pozdrav příchozím a pak se stala strašná věc. Zatímco poselstvo padlo tváří do prachu, zůstal kouzelník stát, aniž by krále pozdravil. Všichni mužové ležící na zemi před královským trůnem čekali, kdy král dá rozkaz, aby byl kouzelník za tuto pohanu zabit. K jejich velikému údivu však králova ústa promluvila něco docela jiného. Proč neodpovídáš na pozdrav, o kouzelníku? Tak hovořila králova ústa. Tato řeč byla v dějinách národa Bakubů něčím neslýchaným. Ještě neslýchanější však byla odpověď. Jsem příliš veliký kouzelník, než abych padal do prachu, o králi. Po těchto slovech se ozvalo zahučení úžasu. Král se zle zamračil a dlouho, dlouho mlčel. Pak pronesl. Co jsi dokázal velikého, že mluvíš tak vychloubačně? Hle, tento chlapec, o králi, a při těch slovech ukazoval na malého Kamalamu. Tento chlapec se narodil v době, kdy pralesem pospíchala strašná vichřice Bola Bola a Džudžu Mguri Mgoriho sesílalo svůj ohnivý hněv. Víš dobře, o králi, že chlapec narozený v takový čas zemře dříve, než se dostaví období nových dešťů. A přece já, který jsem největším kouzelníkem na řece Sankuru, nechal jsem při chlapcově narození hovořit mocné kouzlo. Proto, o králi. Skončil svou řeč a rozhlédl se vítězoslavně kolem. Věděl, že nikdo z národa Bakubů se dosud neodvážil mluvit podobným způsobem s králem. Ten chtěl právě promluvit, když se stala další hrozná věc. Z úst malého Kamalamy, chlapce, který neměl právo hovořit ani před ženami, se ozval jasný hlas. Nevěř řeči kouzelníka, o králi. Na tvářích všech přítomných se objevilo zděšení, zatímco tváře kouzelníka a krále zpopelavěly. První se vzpamatoval kouzelník. Tvůj jazyk strouchnivý zaživa a tvé oči budou vidět všechno jiné než slunce. Jak se to odvažuješ mluvit, Kamalamo? Má ústa mluví pravdu, když říkají králi, aby ti nevěřil. Nebyl si to ty, který mi uchránil život, ale byl to samotný bůh ohně, který byl prastrýcem mého prastrýce. Já jsem to byl, který chránil tvůj život, kouzelníku, protože tvoje nadutost dávno by tě zahubila. Po těchto slovech vyskočil samotný král ze svého trůnu a zvolal mohutným hlasem na Kamalamu. Zemřeš! O králi, snad zemřu. Ale když zemřu já, zemře i kouzelník,

0: a tvůj národ bude nešťastný, protože po celou noc, den za dnem se budu na něj dívat tak dlouho, dokud nezahyne.
1: Zemřeš!
0: Zaječel král a jeho oštěp probodl malého Kamalamu. Ten rozhodil ze široka ruce a padl na znak. Nezemřel však sám. Na dalekou cestu, odkud není návratu, doprovázel ho kouzelník, který o sobě tvrdil, že je největším kouzelníkem na kolik dní cesty kolem. Když Kamalama zemřel pod královým oštěpem, padl kouzelník k zemi jako podťatý a byl mrtev. Na všechny shromážděné padla hrůza a tváře krále zšedly strachem. Večer pak nechal zapálit velké obětní ohně. Avšak v době, kdy bojovníci začali provádět náboženské tance, objevilo se na obloze několik jasných hvězd, které tam nikdy nebyly. Ty největší měly podobu chlapce s rozhozenými pažemi a druhé maličké byly stočeny do chumáče tak jako mrtvý člověk. Bojovníci ustali ve svých tancích, ukazovali na oblohu a šeptali Kamalama Ankotsi. Tato slova se nesla od úst k ústům a na národ Bakuba padla strašná hrůza. Od těch dob ani jeden muž z kmene Bakuba nevýjde za noci před chýši, protože z oblohy hledí dolů Kamalama a kouzelník Nkotsi. Dívají se vytrvale a národ Bakuba nezadržitelně vymírá, protože kletba Kamalamova byla velikou kletbou a ještě větším proroctvím. Bakubové jsou přesvědčeni, že když zmizí všechny hvězdy z oblohy, zůstane tam naposledy Kamalama Nkotsi, což je domorodé jméno pro souhvězdí, které my nazýváme Jižní kříž.

0: Pana a netvor. V daleké zemi žil kupec, který měl 3 dcery. 2 byly rozmarné a fintivé. Nedovedli mluvit o ničem jiném, než o krásných šatech, špercích a přepichu. Obě však byly vdavek chtivé, proto jim otec našel ženichy, také kupce. Ta třetí, nevlastní sestra Julie, byla nejmladší a nejpůvabnější. Od svých sester se lišila svou skromností. Netoužila ani po zlatě a briliantech, ani po vdávání. Bylo jí líto podruhé ovdovělého otce a tak se rozhodla, že se o něj bude starat. Ačkoliv se jí sestry posmívaly, že zůstává na ocet, pranic toho nedbala. Teď zrovna byl dům plný veselí a schonu, neboť se chystaly 2 svatební hostiny. Otec čekal na vzácné zboží, kterému měli co nevidět dodat. Z jeho prodeje si sliboval mimořádně velký zisk. Byl si úspěchem tohoto obchodu natolik jist, že do něj vložil všechen svůj majetek. Navíc přemluvil k půjčce své nastávající zetě, zlatníka a kořenkáře, kterým slíbil tuze velkou provizi. Vozy s benátskými zrcadly, bruselskými krajkami, indickým kořením, čínským porcelánem, japonskými perlami a v Amsterdamu broušenými brilianty však ne a ne dojet. Přitom už se čekalo jen na ně. Ženichové začínali být netrpěliví. Budoucí tchán je musel opětovně chlácholit a přívinně ujišťovat, že o své peníze v žádném případě nepřijdou. Neštěstí však nechodí po horách, ale po lidech. Kolona vozů se zbožím nesmírné ceny, ve snaze zkrátit si cestu, zabloudila v začarovaném lese. Cesta byla nesjízdná a čím dál obtížnější. To nejhorší však přišlo ve chvíli, kdy jeden z vozků utrhl z keře rostoucího u stezky rozkvetlou růži. Zlověstně zahřmělo, země se zachvěla a celý les z nenadání vzplál. Koně se splašili a začali před prudkými plameny couvat. V nastalém zmatku se celá kolona vozů i se svým cenným nákladem zřítila do hluboké propasti. Když tato tragická zpráva dorazila do kupcova statku, nastalo všeobecné zděšení. Obě svatby byly okamžitě zrušeny. Ženichové se rázem jakoby vypařili. Náhradou za peníze, o které přišli, nechali z kupcova domu odvést vše, co mělo nějakou cenu. Kromě nicotností a poškozeného nábytku tu zůstal pouze veliký obraz. Byla na něm namalovaná krásná dáma, matka té nejmilejší z kupcových dcer. Obě starší fifleny přestali s otcem mluvit. Nemohli mu odpustit, že jim odpudil bohaté ženichy. A tak jedinou útěchou byla nešťastnému kupci dcera Julinka. Když byli spolu sami, povídá jí otec. Ten obraz maloval malíř, kterého v cizině platili zlatem. Zlatem jsem ho platil i já. Miloval jsem tvou matku. Snad mi odpustí, že jsem nucen její obraz prodat. Julinka pomohla otci obraz zabalit do plátna a smutně se s ním rozloučila. Kupec si osedlal koně. Než se však s obrazem vydal na cestu, zeptal se ještě trpce své nejmladší. Tvé sestry chtějí zlato a brilianty. Co chceš ty? Toužíš také po modrém z nebe? Nebo ti bude stačit růžička, co roste při cestě? Julinka jej pohladila po ruce. Stačí, když se ve zdraví vrátíš, tatínku. Jenom o jedno tě prosím. Nejezdi začarovaným lesem. Otec se pousmál, jako bych slyšel tvoji maminku. A pak pobídl koně a zmizel za obzorem. Samozřejmě, že nedbal varování své dcery a vydal se zkratkou začarovaným lesem. Na cestě hlubokým lesem jeho kůň náhle klopítl, padl a ani po zoufalém domlouvání už nevstal. Kupec byl nucen naložit obraz na záda a pokračovat dál pěšky. Počala ho přepadat úzkost. Blížila se noc a les se rychle ztrácel ve tmě. Kupec se již se svým břemenem sotva vláčel. Pojednou uviděl mezi stromovým záblesk světla. Z posledních sil se vydal tímto směrem. Došel k tajuplnému, zdánlivě opuštěnému paláci, prošel zanedbanou zahradou a otevřenými dveřmi vstoupil do velkého sálu. Na stole bylo prostřeno pro jednu osobu, v krbu se opékalo malé sele. Kupec vybalil obraz, usedl ke stolu a vydatně pojedl. Když pak večeři zapil sklenicí lahodného vína, usnul na kožešině před krbem hlubokým spánkem. Spal tak tvrdě, že ani nemohl slyšet těžké kroky, které mířily k jeho jedinému pokladu. Ráno, když se kupec probudil, byl obraz pryč. Na jeho místě se však třpitila spousta zlata a drahých kamenů. Kupec nemohl uvěřit vlastním očím. Bylo toho tolik, že ten těžký ranec sotva unesl. Děkuji vám za vaši štědrost, pane. Ať jste kdo jste, zaplatil jste mi víc, než by mi dal kdokoliv na světě. Poděkoval nahlas kupec a vydal se na zpáteční cestu domů. Když procházel palácovou zahradou, vzpomněl si na slib, který dal své nejmladší dceři. Zastavil se proto u keře, který byl celý obsypaný růžemi. Vybral tu nejhezčí a utrhl ji. Tu opět zahřmělo, země se zachvěla, nebe potemnělo. Na kupcovo rámě dopadla znetvořená ruka, vyhlížející jako dravcův pařád. Za zády polekaného kupce pak zazněl hněvivý hlas. Měl jsem tě nechat na pospas noci a vlkům. Dal jsem ti zlato a drahokamy a ty si utrhl růži z mého nejmilejšího keře. V kupci by se krve nedořezal. Odpusťte mi, prosím, tu růži jsem utrhl pro svou nejmladší dcerku. Lituji, že jsem rozhněval tak velkorysého a milého pána. Ruka stiskla pevněji kupcovo rameno. Nejsem žádný pán. Otoč se a podívej se mi do očí, poručil neznámý. Kupec se otočil a vykřikl zděšením. Ano, jsem netvor a nejsem ani milý, ani velkorysý. Za svou troufalost budeš pikat. Mluvil jsi o svých dcerách. Daruji ti život, když sem jedna z nich přijde a stane se mou ženou. Odmítnou-li, musíš se sem vrátit ty sám a zaplatit za svou opovážlivost životem. Ubohý kupec vyběhl z brány zahrady a ocitl se uprostřed lesa. Kde se vzal, tu se vzal, objevil se před ním jeho koník, kterého večer opustil. Čím více se blížili k domovu, tím více byl kupec přesvědčen o správnosti svého rozhodnutí. Chtěl totiž své dcery obdarovat, naposledy se s nimi obejmout a pak se sám vrátit k netvorovi. Na kupcově statku bylo rázem znovu veselo. Starší sestry se přetahovaly o vzácné šperky. Julinka však tiše pozorovala zesmutnělého otce. Když jí podával růži, pravil: ta růže je pro tebe, dceruško. Mně však bude stát život. Jakmile dcery zaslechly tato podivná slova, naléhali na otce, aby jim pověděl, co se mu na cestě přihodilo. A tak jim otec svůj příběh pověděl. Starší sestry hned spustily velký křik a pláč, zatímco Julinka se zamyslela: křikem a pláčem tatínkovi nepomůžeme. Jestliže chce netvor jednu z nás, pak nepůjdete ani vy, ani otec. Půjdu já. Otec však nechtěl o dceřině rozhodnutí ani slyšet. Tajně totiž doufal, že si to jeho nejmilejší dcera ještě rozmyslí. Julie však časně ráno vstala, vyvedla z maštale otcova koně a aniž se s kým rozloučila, rozjela se za svým osudem. Až když jela začarovaným lesem, dala se do hořkého pláče. Takto uplakanou ji donesl kůň až k netvorovu sídlu. Julie prošla tajemnou zahradou a vstoupila do paláce. Ocitla se v tomtéž sále s hořícím krbem, kde pobýval její otec. Také ona našla bohatě prostřený stůl, ničeho se však nedotkla. Usedla a jen čekala, co se bude dít. Netrvalo dlouho, když tu zahřmělo, Palác se zachvěl, dveře se rozlétly a kdo si za zády Julie vstoupil do místnosti. Byl to netvor, muž s ptačí hlavou a zobákem dravce. Jeho tmavý plášť připomínal křídla netopíra a prsty jeho rukou končily zahnutými drápy. Nic z toho však Julie neviděla, protože netvor jí poručil, aby se neotáčela. Zůstaňte tak, jak jste. Polekal bych vás. Nemyslím si, že bych se vás polekala, odvětila mu Julie. Je nepříjemné mít za zády cizího člověka. Netvor po ní opakoval. Člověka. Vy jste řekla člověka. Váš otec vám o mně nic neřekl. Julie odpovídala zády k neznámému. Řekl jen to, že musí zemřít, protože utrhl vaši růži. Na to se netvor dívky zeptal, zda k němu přišla dobrovolně. Když mu upřímně odpověděla, že ano, sklonil hlavu a zašeptal. Jste hodná, děkuji vám. Budu vás navštěvovat večer co večer. Nesnažte se mě však zahlédnout. Julie přikývla a čekala dál. Halo, pane, zvolala po chvíli. Jste tu ještě? Nikdo už jí ale neodpovídal. Vzala si proto z talíře pár soust, pak si všimla sklenky červeného vína. Zvedla ji k ústům a napila se. Tu se s ní okolní svět zatočil a ona klesla ke krbu v hlubokém spánku. Zdál se jí sen o krásném princi, který nesl v náručí oslnivě se třpitícím palácem. Nakonec se k ní neznámý princ sklonil a oba pak setrvali v dlouhém polibku. Ráno se Julie probudila a po celý den musela myslet na svůj sen. Procházela se pustým palácem. Ten už jí však zdaleka nepřipadal tak děsivý jako v den příchodu. I do zahrady si vyšla. Obdivovala bílé, žluté, růžové i rudé růže, které zdejší zašlou krásu tu a tam zakrývaly. Večer bylo u krbu opět prostřeno. Ale tajemný muž nepřicházel. Bylo již k půlnoci, když tu před Julií dopadla utržená růže. Je skoro půlnoc, vyčítavě pravila Julinka na adresu příchozího. Byl jsem daleko, řekl známý hlas. Tahle růže je růže lesní. Roste u studánky, ke které chodí pít laně z kolouchy. Julie zavřela oči a vybídla neznámého. Vyprávějte mi, máte moc hezký hlas, ráda vás poslouchám. Takže smím u vás ještě chvíli zůstat? Zeptal se netvor. Vy jste tu pánem, usmála se Julie. Ne, ne, odmítl. Paní, jste tu vy. Celý palác patří jen a jen vám. Dívka přesto zesmutněla. Ale jsem tu stále sama. Dny a noci plynuly, plynuly i týdny a měsíce. Náhle napadl sníh. Ten Julinčin stesk po domově, po tatínkovi a sestrách ještě znásobil. Co bylo platné, že měla stále nové a nové šaty, kožešiny, šperky. Co bylo platné, že se před ní denně prostírala ta nejvybranější jídla. Julii se stýskalo. Znovu a znovu procházela opuštěnou zahradou. I bránu si otevřela, aby vyhlédla ze zahrady ven. Vždy se však vrátila zpět. To všechno muž s ptačí hlavou zpovzdálí pozoroval. Toho večera se Julie znovu otázal, zda je o ní dobře postaráno. Je o mě dobře postaráno, odpověděla Julie, ale stýská se mi. Vím, odpověděl netvor. Váš otec je živ a zdráv. Budu vám o něm podávat každý večer zprávy. Dívka si povzdychla, kéž je pravda, co mi říkáte. Netvor se zarazil, vy mi nevěříte, dám vám tedy důkaz. Vyjděte na terasu, odhrňte tam závěs a otevřete dveře, které se za ním skrývají. Když Julie učinila, co jí netvor poručil, nevěřila svým očím. Ocitla se totiž doma uprostřed svatebního veselí. Sestry se konečně vdávaly. Rozběhla se k tatínkovi a chtěla jej obejmout. On však hleděl kamsi skrze ni a její city neopětoval. Tatínku, to jsem já, tvá Julie, volala na něj, ale nebylo to nic platné. Tu zaslechla od dveří známý hlas. Slíbil jsem vám, že svého otce uvidíte, ale neslíbil jsem vám, že on uvidí vás. Julie pochopila, že její přítomnost nemohl doma nikdo ani postřehnout. Vrátila se tedy ke svému vězniteli plná výčitek. To bylo od vás kruté. A kruté je i vaše chování. Přicházíte sice za mnou každý večer, ale já se nesmím ohlédnout. Od chvíle, co jsem zde, jste se mnou ani jednou nepojedl. Obávám se, že když se ohlédnu, neuvidím nikoho. Možná, že jsem tu úplně sama. Možná, že všechno, co slyším, jsem si vymyslela. Váš hlas, kroky, dech, i ty růže. Povězte konečně, kdo jste? Jak se jmenujete? Proč se mnou mluvíte stále tak tajemně? Jsem šťastná, že tu jste, ale nenechávejte mě tak dlouho o samotě. Netvor vzdychl. Nespěchejte, Julie. Děsím se chvíle, kdy mne spatříte. Ne, ještě není čas. Dveře se po těchto slovech zavřely a Julie byla opět sama. Bože, já ho mám asi ráda. A s těmito slovy na rtech ulehla ke spánku. Odpusťte, promluvil k ní neznámý druhý den již z rána. Julie se zaradovala, jen pojďte, pojďte a zůstaňte. Alespoň mi den uteče rychleji. A vyprávějte mi něco o sobě. Víte přeci, jak ráda poslouchám váš hlas. Tu netvor poprvé vyslovil své vyznání. Miluji vás, Julie. A když sníte o mé podobě, jako byste ji tvořila. Čím častěji budete snít, tím dříve mě spatříte a já se budu podobat vašemu snu. Náhle se Julie rozhodla. Ale já vás chci vidět už dnes. A prudce se otočila. Otřásla se hrůzou, když spatřila hrozivou nestvůru s ptačí hlavou, mající krví podlité lidské oči. Netvor hbitě uskočil z dosahu světla. S Julií zůstal zas jen jeho hlas. Ano, to jsem byl já. To byla má tvář. Nebojte se. Odejdu a už nevíckrát nespatříte. Ještě jednou můžete použít dveře na terase. Tentokrát vás doma všichni uvidí a můžete se s nimi radovat, jak dlouho budete chtít. Nevrátíte-li se však, zemřu stezkem. Julie popadla náhlá úzkost. Ne, vy nesmíte kvůli mně umřít. Ráda půjdu navštívit otce, ale vrátím se. Kupec nevěřil svým očím, když spatřil svou nejmilovanější dceru živou a zdravou. Když starší sestry uviděli, v jakých krásných šatech Julie přišla, nemohli závistí ani promluvit. Julie si pak celý den povídala jen se svým tatínkem. Ale jak hodin přibývalo, stále víc a víc vzpomínala na netvora. Co se s tebou děje, Julie, podivil se otec. Musím se vrátit, tatínku. Slyším, jak mě volá. Otec užasl. Kdo? Netvor? To už ale dcera neslyšela. Stačila jen zavolat odpusť, tatínku, a vyběhla ven. Na dvoře už na ni čekal známý koník. Vyhoupla se mu do sedla a jako o závod uháněli začarovaným lesem k netvorově paláci. Našla ho ležet před krbem. Jen umírající oči se k ní stočily. Nesmíte umřít. Nesmíš. Probuď se. Cloumala nehybným tělem Julie. Mně nevadí, jak vypadáš. Slyšíš? Pro mě jsi krásný. Mám tě ráda. Jednou jsi mi řekl, že každá žena má moc učinit krásným toho, koho miluje. Neopouštěj mě, prosím. I stal se zázrak. Celá síň se náhle rozzářila, odporná ptačí netvorova hlava zmizela a před Julí se zjevil krásný princ, kterého znala ze svých snů. Julie, vydechl princ, když se zahleděl do jejich uplakaných očí. Ten hlas, ano, ano, jsi to ty, zvolala přešťastná Julie. I s celým palácem se stala pohádková proměna. Pojednou tu zazněla slavnostní hudba, kde se vzali, tu se vzali pobíhající sloužící a zahrada rozkvetla těmi nejkrásnějšími květy, až zrak přecházel. Julie vyslala zlatý kočár pro svého milovaného otce a ten pak s nimi šťastně žil ještě dlouhá, předlouhá léta.
1: Příběh 11. Obří kedluben. Tomu, co vám teď chci vyprávět, možná nebudete věřit, ale to je mi jedno. Kdo nevěří, ať tam běží, a kdo věří, ať si to poslechne. Náš zahradník, Radovanův tatínek, vypěstoval tak velký kedluben, jaký on sám v životě neviděl a jaký si nepředstavoval ani v těch nejdivočejších zahradnických snech. Že byl tak nemožně velký, to nebylo jen tím, že ho pěstoval na kompostu, kde je, jak známo, ta nejvýživnější hlína, ale hlavně tím, že ho malý Radovan pravidelně a vydatně zaléval. Nikdy nezapomněl. Ráno mu dal napít a večer taky. Nejdřív, když byl kedluben ještě neduživé tintítko, stačil mu pár kapek, ale jak rostl, chtěl víc a víc a k posledku vám vypil ráno konev a večer konev jako nějaký kůň nebo kráva. A v té době mu tatínek také začal říkat Goliáš, podle jedné písničky od Voskovce a Vericha, ve které se vyskytuje obr toho jména. A teď si představte, že v zahradním městě se měla konat zahradnická výstava. To bychom byli pěkně hloupí, kdybychom tam našeho Goliáše nevystavili, řekl tatínek. To bychom tedy byli, souhlasil Radovan. Zahradník vzal sekeru a odsekal Goliášovi jeho obrovské lupeny a potom společně se synkem tahali pilu, aby mu podřízli jeho dřevnatou nohu. Ale ouha, jen jí dořízli, kedluben žuchnul na zem jako nějaký těžký sud, skulil se z kompostu a valil se rovnou na maminku, která si tu klidně věšila prádlo. Mami, pozor! Zvolal Radovan a pro jistotu si zakryl oči. Když je odkryl, spatřil, že se maminka Šikulka pohotově přidržela šňůry a taky Goliáš jen podjel. Ještě, že chodila do Sokola a že je na takové cviky zvyklá. Potom kedluben bezohledně drcnul do kvikovy boudy a za řinkotu skla se usadil v pařeništi. Z vrátek to sledovala Kateřinka. Je, co to děláte? Ptala se. Zatím dělají škodu, řekla maminka ve vysuši k mém ležmo za rukama. Radovan vyskočil na kedlubního obra a zvolal. Ale zvítězíme na zahradnické výstavě! Kateřinka hned, že by na výstavu taky ráda jela a jestli může být nějak užitečná. A tak všichni společnými silami vytlačili Goliáše na dvoukolák a vyjeli na tu slavnou zahradnickou výstavu. Byla to krásná jízda. Táhl tatínek, Kateřinka s Radovanem se vezli a vzácný exponát přidržovali. Každý, koho potkali, na ten náklad koukal jako blázen. Děti z mateřské školky, které šly na provázku, na procházku, zůstaly stát s otevřenými ústy a paní učitelka jim je musela jednomu po druhém zavírat. Jeden pěstitel se také chystal na výstavu. Zrovna vyjížděl ze své zahrádky s trakařem, na kterém měl docela slušný kedluben. Když ale spatřil Goliáše, smutně se na ten svůj výpěsteček podíval a zacouval raději zpátky. Cesta by byla jistě proběhla hladce, kdyby se ve škarpě nepovaloval zlý výrostek Hugo. Jakmile obří kedluben zahlédl, přestal trhat mouchám křidýlka a začal vymýšlet, čím by tak nejlépe uškodil lidem. Brzy na to přišel. Vytrhl z plotu plaňku, nenápadně jí položil přes cestu a posadil se zase do příkopu, jako že jen tak lelkuje. Počkal si Rošťák, až se tatínek přiblíží těsně k té překážce a pak řekl: a se bude pršet, podívejte na ty mraky. Kdo by tušil, že v takové obyčejné větě o počasí může být skryta nějaká záludnost? Zahradník se podíval k obloze a to právě neměl dělat. Přehlédl plaňku, kola na ní najela, zarazila se o ní a Goliáš, který to náhlé zastavení nečekal, pokračoval v cestě sám, svalil se z dvoukoláku, div, že tatínka neporazil, a protože to tam bylo ke vší smůle ještě z kopce, začal nabírat rychlost. Jediný, komu se to líbilo, byl Hugo. Popadal se smíchy za břicho a hned vykročil k restauraci, aby svůj černý skutek zapil černou koka nebo Pepsi kolou podle toho, co budou mít. A Kedluben se valil dál. Najednou byla cesta přehrazena pruhovanou latí a na té lati visela dopravní značka Pozor práce na silnici. Ukázalo se, že Goliášovi jsou dopravní značky úplně lhostejné. Všechno pokácel a zapasoval se do díry, kterou tam právě hloubil svalnatý kopáč. Pro rodiče, kteří nemají rádi slovo zapasoval, že je od původu německé, mohu říci, že se zaklesl. Ale zase z toho nebude tak dobře vidět, že Kedluben zapadl do díry až po pás. Tatínek přiklekl k díře a škvírkou starostlivě zvolal: haló, pane, jste tam? Z díry se ozvalo: bohužel, co to mám na zádech, auto? Ne, pane, uklidnil ho zahradník, to je obří kedluben, vezeme ho na výstavu. A v té chvíli se na tatínka usmálo štěstí. Obával se, že se zavalený muž rozlítí, ale ukázalo se, že svalnatý kopáč je zároveň drobný pěstitel. A díky tomu svému koníčku má pro velkou zeleninu pochopení. Vůbec se nezlobil, že mu Goliáš vlezl na záda, naopak vysunul z díry ruku a řekl: to vám teda blahopřeju, to musí být skutečně macek. Děkuji, řekl tatínek, potřásá je svalnatou rukou, je opravdu velký. A těžký, ozvalo se z díry hekavě. To, jak se pan kopáč ze všech svých velkých sil snažil břemenem pohnout. A dařilo se to, Goliáš se nořil z díry víc a víc a když tatínek s dětmi zatlačil, po dvou třech hejrupech byl venku. V té chvíli však tatínek udělal malou chybu, která se mu nevyplatila. Místo, aby se staral o Kedluben, začal se panu kopáči omlouvat, děkovat mu a potřásat pravicí a tak pro samou slušnost neviděl, že se Goliáš dal znovu do pohybu. Zajímavé bylo, že cestou dělal samé dobré skutky. Nejprve převálcoval asfaltérům živičný koberec, což uvítali, potom se vřítil do zahradní restaurace, kde měli hosté kouli na provaze a snažili se tou koulí pokácet všech 9 kuželek naráz. Goliášovi se to povedlo na první pokus. A co hlavně, když už byl v tom kácení, přidal k těm 9 kuželkám i Huga. Dírou v plotě zahradní restaurace, kterou si sám udělal, zamířil Kedluben rovnou na výstavu. Návštěvníci se zrovna nahrnuli dovnitř a jako poslední se chtěl nahrnout Goliáš, ale byl moc velký a tak zůstal vězet ve dveřích. Dalo by se říci, že tu výstavu zašpuntoval. Mezi výstavními hosty nastal samo sebou zmatek, když tatínek s dětmi doběhl k těm zazátkovaným dveřím. Vysunula se z pravého horního rohu pánská hlava a řekla: jsem předseda zahradnické výstavy, co to má znamenat? A udělal za těmi slovy otazník i vykřičník, aby dal najevo, že se zároveň ptá i protestuje. Tatínek sotva popadaje dech řekl: to je prosím náš obří kedluben od ruda Goliáš a my ho přihlašujeme na výstavu. Pane, řekl předseda, to není odrůda, to je vrůda. Takový kedluben nemůže být vystaven, poněvadž se na výstavu nevejde a poněvadž se tu nedá dýchat. Zevnitř se ozývaly souhlasné výkřiky, ale tatínek se nedal. Povídá, takový kedluben, co se na výstavu ani nevejde, musí dostat první cenu, protože je bez debaty největší. Teď se zase ozvaly pochvalné výkřiky zvenčí a způsoboval je Radovan s Kateřinkou. Výstavní síň se celá rozhučela, jak se tam odborníci i řadoví pěstitelé dohadovali, kdo má vlastně pravdu. Musím se poradit s porotou, řekl předseda a otočil hlavu dovnitř. Poroto, kdo si myslí, že kedluben, který nám ucpal výstavu, má dostat první cenu? Kudy to jen šlo, tedy všemi třemi s bílými skulinami v rozích se začaly vysunovat paže. Předseda je spočítal a prohlásil. Děkuji, to je jednohlasné. V kategorii kedlubnů zvítězil Goliáš. A nyní ho odvalíme nebo se udusíme. Venku vyvolala ta zpráva veliké jásání a zevnitř se do toho jásání ozývalo hej, rup, jak se tam všichni snažili obří kedluben odvalit. Ale ať hejrupovali, jak hejrupovali, Goliášem nepohnuli. To tedy nevím, jak vám tu cenu předáme a jak se vůbec dostaneme do svých domovů, vystrčil znovu hlavu předseda, který už se z části nedostatkem kyslíku a z části strachem potil. Ze sousedního kadeřnictví to pozoroval holič Macháček. Vzal mídlo a štětku a chytře namidlil Goliáše na bocích, kde to nejvíc potřeboval. Teď proklouzne jako malina, mrkl na tatínka optimisticky, ale kedluben není malina. Ani se nehnul. Zlešení se na tu zácpu dívali tesaři a přišli s pilou, ale sotva do kedlubnu řízli, Goliáš ji sevřel a už ji nepustil. Teď si asi říkáte, co Radovan? Stojí tam jen tak se založenýma rukama a nemá vůbec žádný nápad? Má, zrovna ho dostal. Přímo naproti zahradnické výstavě se shodou okolností konala výstava drobného hospodářského zvířectva. A protože všichni zájemci byli teď na výstavě zahradnické, nebyla tam ani noha a hlídač tloukl špačky. To neznamená, že by snad ubližoval vystaveným ptákům, to znamená, že klimbal. A toho Radovan s Kateřinkou využili. Otevřeli kotce a pozvali na kedluben všechny králíky, co tam byly. Víte, jak mají králíci rádi kedlubny? Strašně. Taky se do Goliáše s chutí pustili. Kateřinka se také vyznamenala. Přivedla z výstavy kozu. Kozy, jak víme, žerou všechno. Kapesníky, rukavice, peníze. Tahle koza se do kedlubnu dala skutečně svervou a za chvíli v něm prokousala úplný tunel. Když v něm celá zmizela a vrátila se s předsedou na hřbetě, všichni poznali, že tunel byl proražen. Nejprve vylezla ven porota a pak všichni výstavní hosté. Děti vrátili zvířata na jejich výstavu a konalo se slavnostní předávání diplomu. Tatínek byl celý dojatý, když před ním předseda rozvinul velký obraz kedlubny s nápisem První cena a když mu všichni blahopřáli. Kdekdo se také ptal, jak je možné, že tak obrovitou plodinu vypěstoval a jak na to šel. A to bylo od tatínka hezké, že si nenechal všechnu slávu pro sebe, ale že poctivě řekl, inu, mám syna a ten ho denně zaléval. Radovan cítil, jako by ho něco příjemně teplého zalilo a řekl si, že to bude asi štěstí. Cestou domů foukal slušný vítr, což bylo dobré, protože mohli ten velký diplom napnout na dvoukoláku jako plachtu na lodi a tatínek nemusel tlačit, jen se přidržoval. To bychom byli pěkně hloupí, kdybychom byli Goliáše nevystavili, volal Radovan. To bychom tedy byli, souhlasil tatínek. I maminka měla z té první ceny radost a řekla, že ten diplom vystaví v předsíni, aby ho měla na očích a připomínal jí ten slavný den. Večer, když vyšla hvězda večernice, která svítí dětem na cestu do postýlek, Radovan brzy usnul, jak byl tou patálí s Goliášem zmožený. Ale ještě než usnul, proběhlo mu pod víčky celé to výstavní dobrodružství. A jak si tak na všechno vzpomínal, ve spánku se usmíval.

0: Malá čarodějnice s Abraxasem pěkně pohodlně pluli nad vrcholky stromů a hluboko dole viděli skály a ostružinová houští a malá čarodějnice vesele kývala nohama. Měla radost, že už nemusí chodit pěšky. Mávala zajícům a srnkám, které zahlédla v houští a počítala liščí nory.
1: Podívej, myslivec!
0: Zakrákal po chvíli havran Abraxas a ukázal zobákem dolů.
1: Vidím, vidím, řekla malá čarodějnice.
0: Našpulila rty a plesk. Plivla myslivci na klobouk.
1: Proč to děláš?
0: Zeptal se Abraxas.
1: Čarodějnice se pochechtávala. Protože mě to baví. Bude si myslet, že prší.
0: Ale havran zůstal vážný.
1: Tak, tohle se nedělá, řekl káravě. Jako dobrá čarodějnice nemůžeš plivat lidem na klobouk. A, vykřikla mrzutě, dej s tím pokoj. Prosím, prosím,
0: urazil se Abraxas,
1: ale nad takovýmihle žarty se teta Bimbula bude smát pod vousy. Tě, co té je potom? No, moc a moc, zvolal havran. Jej, ta se bude nějak radovat, když z tebe do roka nebude dobrá čarodějnice. Chceš jí to potěšení dopřát?
0: Malá čarodějnice prudce zavrtěla hlavou.
1: A? Jenže si na nejlepší cestě, jestli se nepletu,
0: řekl Abraxas. Potom zmlkl. Malá čarodějnice taky mlčela. Měla co přemýšlet o Abraxasových slovech. Ale ať je obracela, jak chtěla, pořád jí vycházelo, že havran má pravdu. Když dorazili domů, řekla.
1: Ano, je to tak. Musím se stát dobrou čarodějnicí. Jedině tak mohu Bimbule vypálit rybník. Ať zežloutne a zezelená vsteky, viď?
0: Od té chvíle tedy malá čarodějnice studovala z kouzelnické knihy ne 6, ale 7 i 8 hodin denně. Chtěla mít do příští Filipo-Jakubské noci v hlavě všechno, co se požaduje od dobré čarodějnice. A brzy uměla z paměti všecky důležité čarodějnické kousky.
2: Dobrý večer, děti. Pojďte s námi za pohádkou do míst, kde měly mnohé pohádky svou kolébku. Přejdeme Devatery hory. Inu pánu pohádkového království Krakonošovi se ty kopce a hory překračujou, co krok to 7 mil. Za to těm, kdo se tam hlomouzili na svých bandořištích, bylo za prací a za výdělkem tůze daleko a krušno. A tak si našli takovou práci, kterou mohli dělat doma pod střechou. Tkalcovali plátna, u sklářského kahanu vyfukovali skleněné perly. Ale našla se v tom kraji i taková řemesla, o kterých jste možná ještě neslyšeli. A o jednom takovém vám dnes budeme vyprávět. Slyšeli jste už pohádku o vyšívačce? Tak poslouchejte.
3: Bylo jaro. Krakonoš otevřel ve svém království zemi zlatým petrklíčem a poručil sněženkám i bledulím, aby zazvonili na své zvonky budíček všem zimním spáčům. Sám pak vykročil na obhlídku, jak všichni živáčci přežili dobu zimního hladu ze zásob v podzemních spižírnách a jestli už jsou přichystána a měkce vystlána hnízda pro ptačí miminka a jestli už se odvíčkovali a vystrčili růžky všichni šneci. Zdravil ho myšky z děr, krtci z kopečků hlíny mu mávali včeliba i čmeláci bzučeli na dobré ráno a špaček z bydílka své budky vykřikoval, že už je zase ze zimního vandru doma a že je ve svém domečku zase špačíček pán, špačíček pán. Krakonoš kráčel horami jako spokojený hospodář. Jen to se mu nelíbilo, že se u lidí nedočkal žádné vítací jarní parády. Hej, vy lidé, zaburácel na ně jarním hromem. Louky už jsou vystrojeny jako družice, ptáci vyspěvujou slunci vítací fanfáru a vy nic. Na místo svátečního šatu jste se vystrojili za hastroše a na místo mávátek a zelených ratolestí držíte hrábě a motyky, očima i rukama zavrtání v hlíně. Pradědeček s prababičkou právě vybírali kámen z pole. Pradědeček s motykou a trakařem na větší kusance, prababička s kbelíkem a košíkem na drobnější kamení. Pradědeček postavil trakař a smekl čepici, aby si dali s Krakonošem pozdravení. Ale prababička se zakabonila. Mužky se dají do klábosení, zapálejí si fajfku a práce stojí. Krakonoš neměl rád zachmuřené tváře. Všechno vstává, květy se vytahujou, slunci vstříc, řekl prababičce. Oblékni ku slávě jara sváteční sukni, hospodyně. Nejsem divoženka, abych tancovala polem jako opouti, odsekla prababička a měla pradědečka k práci. Dětku, vykuřuješ daremně a trakař s nákladem kamene stojí v hlíně. Sám od sebe nepojede. Pojede, řekl Krakonoš. Mávl troubelí své fajfky jako černokněžnickou hůlkou a trakař se rozjel až k hromadě kamení mezi poli a tam nálož kamene vysypal. A teď si, hospodyně, vezmi sváteční sukni a zatancujeme si spolu. Je mi ne. A proč pak jemnost, pane? Vždyť není pouť ani posvícení, divila se prababička. Jen tak pro radost z jara a pro krásu, smál se Krakonoš. Já vyparádil louky, že krásnější koberce nemají ani v sále na zámku. A co pak jste vy lidé udělali jaru pro krásu? Pro krásu? Prababička s pradědečkem počítali, co dělali. Já jsem vybílila pozimně chalupu vápnem, řekla prababička. Já jsem natřel na chalupě lomenici, pokračoval pradědeček. Já jsem nakrášila vejce v cibulových šlupkách a mladým žitě v kraslice, až přijdou koledníci na pomlásku, řekla prababička a počítali dál, co všechno udělali na svém kopci jaru pro krásu. Učesali jsme louku, vybíráme kámen z pole, protáhli jsme motykou stružky, aby voda našla cestu k vodě, vybílili postelový plachty na sluníčku. Ale vypadáte oba přitom jak hastroši v zelí a kukuče máte zakaboněný. Udělejte taky sami sobě něco jen tak pro krásu, usmál se na ně Krakonoš. Prababičce se tohleto nelíbilo. Jemnost, pane Krakonoši, není čas, abych se otáčela před zrcadlem. Musím obstarat všechno na louce, na poli, v chlívě i doma v kuchyni. Nakrmit všechny krky a děti máme v ošatku. Pořád abych držela v ruce jehlu a nit, než pošiju a polátám, co ti roztrhlíci roztrhali, aby to nechodilo do školy jako škubani. Jsem ráda, když jeden za námi. A můžu za ním udělat puntík. Krakonoš pošpekuloval a nakonec se znovu jarně usmál. Víš-li co, milá hospodyně, udělej mi za každým dnem ten puntík na plátno a já si pro ten zápis za rok a den přijdu. Když se rok sešel s rokem, přišel si Krakonoš k prababičce pro ten kus plátna. Prababička mu podala bílý pruh, uzlíčky bílou nití na něm byly vyšity a seřazeny jako na maršparádě. Krakonoš ten pruh plátna přeměřil očima a přijal uzlíčky, co zapsané svědectví, jak prožila hospodyně rok. Krása krásoucí, řekl uznale. Matičko milá, pasoval bych tě za rytíře, kdybys byla mužský. Jako ženskou tě korunuju za matičku roku. Koruna patří na královskou hlavu, jemnost pane, upejpala se poctěná prababička. Já jsem jen obyčejná hlava pod čepec. Tu krakonož stočil ten vyšívaný kus bílého plátna v čepec. Očepím tě na matičku roku, hospodyně, řekl. Když jsem spočítal všechny uzlíčky, vydalo to dohromady svědectví, že je tvůj život krásný. A to byl první čepec, který zůstává jako svědectví o kráse života na horách. Je splátná a je vyšit uzlíčkovým stehem. Splátna bílého jako vápno, jímž z jara krášlí hospodyně stěny své chalupy do jarní čistoty. Proto se těm čepcům říká vápeníky. Dobrou noc.
4: Jak nejdřív nebyli a potom zase byli porcinkulem. A potom se léto překulilo akorát do prostředka. Rozpustilé sluníčko tancovalo tak nizoučko při zemi, že si vždycky po ránu a zastmívání rousalo zlaté lokničky ve stříbrné rose. Přes den se kutálelo rovnou po vrškách borovic a protože ho borové jehličky šimraly na bosých patičkách, smálo se ze vší sluneční srdečnosti a pálilo ještě víc, než mělo. Jenomže z toho slunečního mazlení a smíchu rozpustilého bylo takové sucho, suchoucí a suché, že všechny kytičky smutně skláněly povadlé hlavičky k zemi dolů a lístečkové sukínky měly pomačkané a nehezké. Hamba se jenom podívat. Potůček rokyťák byl tenký jako myší ocásek v běhu a siveni i pstruzy měly také po veselosti. Jenom lesík Hůrka dostal ještě kapínek vody ke kořínkům od lesního mechu, který si vláhu nastřádal do zásoby za velkých dešťových kropení z hora na jaře, kdyby bylo přece jenom někdy ouvej. Bůby seděl u potoka a čekal, kdy už bude konečně víc vody na koupání letní a chladivé. A protože měl dlouhou a ještě delší chvíli, přišel mu zajíc Kryšpín z polí povědět, jak v kláskových zrníčkách v žitě a pšenici rychle dozrává chleba proti hladu.
5: To je teda nadělení. Takové sucho, suché a bez vody nepamatuju, co jsem.
6: Myslíš, že bude žízeň pro vodu, Klído?
5: Žízní by snad nemuselo být hned tak až moc zle. Jestliže ovšem, tak do 7 slunečních přeběhnutí zaprší z nebe. Ale se k nimi, buby. Jakéže to letos budou porcinkule letní, když není voda, kde má víc?
7: Kde pak porcinkule, milej, zlatý a vysušenej? Na porcinkule musí být voda, nejmín ze 3 dešťových mraků.
4: Rozčiloval se zajíc Kryšpín z polí.
6: Já poslouchám jenom chvilinku malou, ale ani trošinku vám nevím, co to ta porcinkule je.
7: Aha, to teda asi nevíš. Protože když bylo léto v lese Hůrce minule a naposledy, tak to tě ještě vymýšleli do pohádky. Jak bych ti to jenom vysvětlil krásně jasně. Porcinkule, to je taková sláva na vodě. Ptačí hlásková kapela vyhrává pro radost a potěchu pěkně na vodě, vášky tancujou svůj baletní taneček všechny na vodě stejně, pstruzy, siveni i běličky mají svůj taneček secvičený pěkně na vodě spolu a nad tím vším svítí svatojánkové v řadě hezky do řetízku, aby bylo plesově krásně. A my z polí i lesa na to všechno koukáme a radujeme se z léta převelice náramně. Jíme dobroty a tak.
4: Dráče si zaječí vysvětlování ještě chvilinku přerovnávalo ve střepaté hlavičce, ale vědělo už o moc víc, nežli ještě před chviličkou prve. Ale zvědavé bylo na porcinkule jako dvě malé sojky.
6: Já bych hrozně rád porcinkule, Krišpíne. Ty ne?
7: Kdo by je nechtěl? Jenomže slyšel si sám na obě uši. Porcinkule bez vody nejdou. To je jasná věc, jako petržel v trávě křížem.
8: A já se z rovinka letos tolik staral, aby měl Bůby porcinkule, jako ještě nikdy nebyly, když je má mít prvně. Zavolal jsem všechny ptáčky zpěváčky. Pstruzy a siveni mají takový taneček rejdovací a secvičený, až by si Bůby udělal na krčku uzel na zadrmo i s kličkou. Čmelák Bruno slíbil 50 žejdlíků kvítečkového nektaru pro sladkou chvíli. A Sisel Augustín si chtěl řídit krámek se sladkými bobulemi po jednom lesním penízku. A teď nic. Dočista vůbec nic a zase nic.
6: Ach, jo.
9: Co pak je to tady za besedu, že si nikdo nepozve, aby přišel také Řícový? To samozřejmě ne, to teda opravdu.
6: Cyrile, prosím tě, poraď nám rychle, jak dát rokyťáku vodu, aby byly porcinkule na vodě správně.
9: Kdybych věděl na první vzpomenutí, tak to bych pověděl přece. To ale nejde jen tak z hurta a na první zeptání.
6: Já vím, Cyrile, jako tenkrát s medvědím buzením Mokře. Když jsme zavedli potůček rokyťák, rovnou do medvědího pelechu

0: Kdyby se na tu chvíli přestěhovali nahoru na potok a od nahoru až sem, že nesmí být ani jediná. Jinak bude na suchu. No a je to. A se zprávou pošleme pstruha služebního, protože je tady ze všech ryb ten nejrychlejší. Jo. Jenomže bych chtěl ještě vědět, promiňte mi laskavě, a to velmi, jak tu hrázku chcete hlavně udělat?
1: No jak? Jak? Docela jednoduše. Prostě a krásně. Krišpín bude nosit z trávníku drny, strály i s hlínou ve spod a Bubi bude dávat na sebe řádkou od břehu ke břehu. Přece, to je toho.
2: Vysvětlil Cyril z jedné vody načisto a hned. I když vlastně ani sám pořádně a dohromady nevěděl, ale už vyměřoval, odkud hrázka až kam. To už ale kolem plavala rybička Bělička a volala, že je odtud až k Mlýnskému náhonu ta poslední, protože jí služební pstruh Rýša vyřídil žabí poselství správně. A tak se dali do práce všichni. Krišpín nosil drny, Tráče je dával řádkem od břehu ke břehu a Cyril radil, poučoval, zase radil a pletl se všem. Vyšlo to akorát na 5 drnových řad a Potůček Rokyťák byl docela jako dřív, když měl ještě vody dost a už také začalo zatékat do tůňky. Ale na to, aby bylo po okraj, to zase jenom trošičku chybělo. To tedy ano, na to bylo hrázky ještě málo.
3: A tak to zase ne. To teda vůbec ne.
2: Ozvalo se najednou z té strany hrázky, co nebyla voda. A on to bobr Oskar, zamračený jako bouřkové nebe v létě k večeru. Žabák Kvído se honem schoval za kámen placatec, protože si najednou vzpomněl, že všem vzkázal, jenom Oskarovi do vrbiček zapomněl. A právě ve vrbičkách měl bobr Oskar svoji stavební parcelu vodní a všechno své bydlení i práci.
3: Co je to tady za nezdobu vodní a zbláta?
4: My tady děláme hrázku proti vodě, Oskare, aby bylo dost pro porcinkule.
3: Tak tomuhle vy říkáte hrázka proti vodě, jo? No to tedy děkuji pěkně a uctivě se poroučím. To teda jo. Já dole na suchu a oni tady hrázku proti vodě. A ještě k tomu zbláta. Tak to si teda počkám. Skutečně. Každý přece ví dobře, že na dělání hrází, můstků a vodních stavebnic všeho druhu mám na Dolním potoce řemeslo já. Bobr Oskar. A ještě tak parta bobra Oskara.
2: A potom se skutečně vidělo a jak. Když se první šplouchavé vlnky roztočené zvedly až k poslední drnové řadě úplně nahoře, převalily se na druhou stranu a padaly s plávkem pod hrázku, aby mohli k Mlýnskému náhonu jako prvé. A všechna ta síla vodní a těžká, co jí vlnky vždycky nosí sebou, se nazbírala před hrázkou zpředu. A potom se všechny kudrnaté vlnky chytily za ručičky, opřeli se do hrázky společně a ze vší vodní síly prudce a drny se pohnuly v řádce všechny a najednou. Hrázka se převalila celá a všechna ta vodní síla letí dolů potokem jako jedna jediná velikánská vlna plná vody.
3: A co se říkalo, ha? A co se vědělo? Ha. A co se vědělo, že se stane? Aha.
4: A zase nebudou porcinkule.
3: A co by nebyly? Proč by nebyly? Porcinkule budou. I s tribunkami budou. Vory a gondolky budou. Ono se totiž nějak pozapomnělo, že jsem tady ještě já. Bobr Oskar. Bobr Oskar a jeho parta.
2: Bobr Oskar nečekal na nic a marně písknul tencem. Potom víc nahlas a vysoko. A už je tady taky bobr Pankrác, bobr Servác a bobr Bonifác. Celá parta bobra Oskara pěkně pohromadě.

0: Kácejí se suché habříky podél vody a kácejí se polámané borovičky, co tu zbyly po jarním povětří, a sbírá se vrbové proutí a napadané větvičky od poslední fukejřem. A taky se proměřuje a skládá a zkracuje a přitesává ostrými pobřími zuby pro dřevěnou práci, až je na břehu zásoba na 3 vatry velikého ohně. Oskar chodí, proměřuje, ukazuje, co a jak, potom zase opravuje a kreslí. Sluníčko se ještě nestačilo překulit od půl do celé a už je tady hráska i s vodním vypouštěním. To kdyby bylo hodně přesplávek. Také tribunka pro velectěné obecenstvo se dělá a také vodní pódium pro zpěváčky. Taneční parkýtek pro baletní prima balerinky a také čunky, gondolky, lodičky a vory. Nakonec ještě servác k tomu všemu postavil znamení, na které napsal Parta Bobra Oskar. To, aby se vědělo, kdo pracoval a kdo se přičinil. A bylo hotovo. Na Jasan ještě pověsili konipáskové velikánské znamení, že dnes večer před slunečním usínáním budou na tůňce a na potůčku hned vedle u kamene placáku kousíček pod Doubravkou opravdické letošní porcinkule lesní, jak se sluší a patří. A vstupné, že je 2 lesní penízky, malý a mláďátka z lesa, polí, luk i okolí, že platí jenom polovičku. A když se sluníčko už napůl schovávalo za lesí hůrku, když se stíny stromů natáhly do té nejdelší délky za celý den, sešla se u potoka všechna zvířátka ze Širokánska, Dalekánska a tvářila se slavnostně a šťastně převelice v skutku. Vzadu potom vykukovaly obrovské parohy jelena Huberta, který si porcinkule, toť se ví, také nemohl nechat ujít. A v tom teprve přicupital na poslední chvilku udýchaný Bůby a posadil se k ostatním hned do první řady, která byla pro ty, co se zasloužili nejvíc. To už se ale na pódiu uklání v bílých rukavičkách a šosatém fráčku principál Žabák Kvído.
1: Vážení velevážení, z lesa, luk i polí, přátelé, pěkně vítám ve spolek a přeju hezké pobavení i pohodlné posezení, neboť právě začínáme.

0: A hned potom začala taková krása nesmírná a milá, až se dráče mohlo utleskat. Vášky tančily baletní taneček těsně nad vodou, pstruzy a siveni dělali kola a salto mortále nebezpečné jenom tak spolu, až voda šplouchala vysoko, vysokánsko. Ptáčkové zpívali ty nejkrásnější lesní písničky a dokonce i včelky přišly zabzučet tu svoji medovou notu. Rybičky, běličky dělali vodní akvabelky, až se tajil dech skutečně nad tou nádherou ryzí a opravdickou. Nahoře nad Tůňkou svítili broučkové svatojánkové svými maličkými lucerničkami a točili kroužky a kolečka, řetízky a spirálky a všem bylo nádherně v tom lesním míru, jako v pohádce. No a potom se žabák Kvído uklonil naposledy za všechny a byl konec.
1: Vždyť ta tma ještě není černá, je napůl modrá, Teresko. Tak proč už je konec se vším? Proč mám jít spát?
2: Dneska se nám rok překulí do druhé půlky, blíž k zimě, Bůby. Za chvíli bude podzim a po něm zase sníh, když už byly porcinkule.
1: To už budu na tom vašem světě přesně jeden rok. Viď, Teresko, podívej, sluníčko dneska usnulo napůl venku. To se mu zítra nebude chtít vstávat.
2: Bude vstávat díl a dřív bude chodit spát. Den se začne krátit a noci přibude. Tak to chodí od nepaměti, když se sluníčko vrátí dál od nás v letním slunovratu.
0: A opravdu, sluníčko se bylo alespoň z dálky podívat na porcinkule. A když se unavilo tou překrásnou podívanou nesmírnou, zavřelo svá zlatá očka pod zlatými víčky a usnulo stočené v červánkových peřinkách na půlvenku. A zdálo se mu krásně.
3: Práce horečně pokračovaly. Tisíce lidí se míhali s vozíky, lopatami, krumpáči, odevšad se ozývalo bouchání, skřípění a řinčení. Po novém asfaltovém chodníku se k pařezu přivalila válcovačka. Její řidič se na zvířátka rozkřikl:
4: proč tu překážíte? Tady se staví velkoměsto a hlavní křižovatka má být útulkem pro zvířata. S tím se musí něco udělat.
3: A zavolal na policii. Policista jen vyjeveně koukal a říkal: už jsem viděl lecos, ale pařez uprostřed křižovatky, to tedy ne.
5: Tady máme na papírku něco napsané. A že je na tom razítko?
3: Policista si povolení přečetl, zrozpačitěl, ale pak se mile zatvářil. Všecko je jasné. Samozřejmě, že dodržíme do puntíku, co je na cedulce napsáno. Zvláště, když to má razítko. Nikdo vás z pařezu nesmí vyhánět. Nikdo vám nesmí ublížit. A odjel.
6: Sláva!
5: Víme, co takové razítko zmůže.

0: Ani ne za hodinu se ale přihnalo policejní auto. A pan policista si prohlédl papírek a zamyslel se. No, vyřídíme to rychle a jednoduše, víme? Pařez přece může stát i jinde, že? To nám nikdo nemůže zakázat.
1: A co s námi chcete udělat?
0: To uvidíte, jenom klid, víme? Utěšoval Krtka pan policista. To už před zvířátky s burácením zastavil auto jeřáb. Jeho rameno si to namířilo k pařezu, obrovité čelisti ho pevně podchytili a zvedli nad ulici.
2: Já se bojím, co když padneme.
1: Nikdo nám přeci nesmí ublížit.
0: Teprve když jeřáb složil svůj neobvyklý náklad na střechu policejního auta, kamarádům se trochu ulevilo.
1: No vidíte, stalo se nám něco? Nestalo. Tak se ještě projedeme.
0: Brzy na to zastavili před jednou z nejvyšších budov. Policisté sundali pařez z auta a vlekli jej po schodech vzhůru až před samotného ředitele. Ten nabídl zvířátkům bonbony a sklonil se nad papírem. Pak začal telefonovat na všechny strany.

0: Doufám, že budete spokojeni, řekl kamarádům mezi telefonováním a zakrátko se na schodišti sousedního věžáku objevil zástup mužů v kombinézách. Nesli štafle, nářadí, kbelíky, hadice a veliké balíky. Zatím tu počkejte, řekl ředitel zvířecím kamarádům, kteří chroupali do brůdky. Až bude čas, dám vás odvést nahoru.
1: Kam nás odvedou?
2: Slyšíte to?
3: Nezdá se vám to divné?
0: Hlasy, které se z dálky ozývaly, říkaly například: pozor, ať to slunce nespadne, nebo musíš tu trávu víc natáhnout, nebo přifoukni ten smrček, anebo přišrouboval si ten kámen k jezírku. Netrvalo dlouho a pro kamarády si přišel jeden z montérů. Zavedl je až ke dveřím, otevřel je a hlaholil. No prosím, vážení, jen vejděte. Dali jsme si záležet, aby vám nic nechybělo. Když budete přece jenom něco potřebovat, zmáčkněte knoflík. Ode dneška je tohle váš byteček, tak přeju hodně štěstí. Zvířátka osaměla uprostřed pokoje. Ani nevěděla, kam dřív pohlédnout.
1: Podívejte na ty smrčky, jedle a zelenou trávu.
3: Na palouku jsou i houby a borůvky.
2: A na obloze visí se sluníčko.
1: Hele, nahoře je ptačí hnízdo. A dokonce je tu i krtina.
0: Krtek skočil do hromádky hlíny, ale ta jej okamžitě vymrštila až ke stropu.

0: O krásce a netvorovi. V daleké zemi žil kupec a ten měl tři hezké dcery. Nejstarší říkali Fintilka, pořád se jen parádila a točila před zrcadlem. Prostřední říkali Pišnilka, nosila se jako pávice a každému se chlubila, co všechno doma mají. Nejmladší byla nejhezčí a také nejhodnější. Nikdo ji nepojmenoval jinak než Kráska. Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Stalo se, že kupec ztratil přes noc všechen majetek. Zůstala mu jen chalupa na samotě daleko od města. Rozhodl se, že se tam odstěhují a budou po venkovsku hospodařit, aby neumřeli hladem. Fintilka a Pišnilka si postavili hlavu, že město neopustí za nic na světě. Nouzi o nápadníky, že nemají, prý se mohou i do paláce provdat. Ale pořádně se zmýlili. Když se rozneslo, že schudli, po ženiších se slehla zem. Nezbylo jim, než jít s otcem a Kráskou na chalupu. Z kupce se stal rolník. Oral, ale zlatý poklad nevyoral, jak by si byli Fintilka a Pišnilka přáli. Byl však přičinlivý, pole dala chleba, kravičky dali mléka a rodina bídou netrpěla. Kráska časně ráno vstávala, kravičky vyhnala na louku za chalupou, poklidila a celý den se starala o domácnost. Fintilka a Pišnilka se nudili k smrti. K polednímu vstali, najedli se a ostatek dne protoulali v háji. Utráceli čas marným vzpomínáním na městské radovánky. Všechno je zlobilo. Jak vyšli ze dveří, slepice na ně pokřikovali.
1: Koko, koko, koko, koko, nosí hlavu vysoko.
0: A Hrdlička se smála.
1: Kukru, kukru, vždyť jsou jako z cukru.
0: Oni jako by opravdu z cukru byli. Na sluníčko se báli, vosy a včely se za nimi pořád honili. Z ničeho neměli radost a za celý den se ani jednou neusmáli. Za to Kráska ještě víc rozkvetla.
1: Hleďme, jaká obyčejná holka se z ní vyklubala,
0: pomlouvali jí sestry.
1: Chodí bosa, i slámu ve vlasech si nechá a do chléva jde s písničkou jako na sál.
0: Ale Krásce takové řeči nemohly ublížit. Tak žili na venkovské samotě 2 roky. A tu dostal kupec zprávu, že se jedna z jeho ztracených lodí se zbožím vrátila. Ať všeho nechá a vydá se do přístavu. Fintilka a Pišnilka se z té dobré noviny div nezbláznili a v duchu už se z nudného venkova slavně vraceli do města. Kupec se přichystal na cestu a obě dcery si naporoučeli drahých šatů, šperků a jiných tretek.
2: Bez kočáru se pro nás nevracej, přikazovali otci.
0: A co mám přivést tobě, dceruško? Ptal se kupec Krásky. Utrhni mi někde cestou růžičku, tatínku, odvětila Kráska. Nezáleželo jí na tom, co jí otec přiveze. V duchu si jen přála, aby se šťastně vrátil. Fintilka a Pišnilka se dali do smíchu, co prý s růží, ať si udělá kytku ze slámy, ta, že se k ní nejspíše hodí. Kráska na jejich řeči nedala. Z chléva vyvedla otci koníka, kupec na něj vsedl a dal se na cestu. Dojel do přístavu a tu se ukázalo, že zpráva o lodi se zbožím byla klamná. Kupci nezbylo, než se vrátit domů s prázdnou. Ze strachu, s jakou ho Fintilka a Pišnilka uvítají, ani nedbal, kudy jede, a zabloudil v hlubokém lese. Na tom nebylo dost. S večerem se ještě spustila hustá vánice. Na blízku vili vlci. Koník s jezdcem klesal únavou a zase se vzchopil. Vichřice jim lámala větve nad hlavou a sníh je oslepoval. kupec už se v duchu loučil se životem. Najednou však problesklo v dálce světlo. Kupec se dal v tu stranu a dojel k velkému paláci. Ze všech oken se linula světla a široko daleko ozařovala zasněžené lesní stromy. Kupec si oddychl a pobídl koníka, aby už byl v teple mezi lidmi. Ale na nádvoří paláce nenašel ani človíčka. Koník se pustil rovnou do otevřené stáje a hladově se vrhl na seno a oves. Také dveře do paláce byly otevřené. Kupec vstoupil dovnitř a stanul ve velkém sále. Všude bylo ticho, jen v krbu příjemně praskal oheň. Blízko ohně stál stůl s lákavými jídly a s příborem pro jednu osobu. Promrzlý a vyhladovělý kupec neodolal. Sotva se trochu ohřál, pustil se do pečeného kuřete. Když se dosyta najedl a vypil číši vína, začal se procházet po paláci. Chodil z komnaty do komnaty, jedna byla krásnější než druhá. Všude svítily nádherné lustry jako oplesu, ale po člověku nikde ani vidu, ani slechu. Nakonec kupec vešel do pokoje s pěkným, odestlaným lůžkem. Sotva už stál na nohou, i odstrojil se a jak dolehl, hned tvrdě usnul. Sluníčko už stálo hodně vysoko, když se probudil. Vstal a podíval se oknem ven. Po nočním sněhu nebylo ani památky. Kolem paláce, kam oko dohlédlo, prostírala se kvetoucí loubí a loubíčka ze samých růží. Udivený kupec proběhl komnatami, ani ho nenapadlo, aby se zdržoval bohatou snídaní, připravenou ve velkém sále, a šel si do stáje pro koníka. Pomalu jel mezi růžovým loubím, hlava se mu z těch vůní točila a tu si vzpomněl na krásku. Aspoň krásce něco přinesu, řekl si a utrhl velikou růži plnou rosy. V tu chvíli se země hromem otřásla. Růžové květy se zachvěly, jak po nich chladný vítr přeběhl a před kupcem stanula odporná, hrozná obluda s tělem medvědím a s gančí hlavou. Kupci se nahrnula všecka krev k srdci, leknutím se z koně div neskácel. Nevděčníku, zařvala obluda strašným hlasem. Za to, že jsem ti zachránil život, ničíš mou zahradu. Odpusť mi, vzácný pane, prosil kupec. Růži jsem utrhl pro svou nejmladší dcerku. Lituji, že jsem pohněval tak milého pána. Nejsem milý pán, pravila obluda. Jsem netvor, tak mi říkej. Nesnesu lichocení. Chci, aby mi každý říkal pravdu do očí. Mluvil jsi o dcerách. Daruji ti život, když sem jedna z nich přijde a bude tu se mnou bydlit. Odmítnou-li, přísahej, že se do 3 dnů vrátíš ty sám. Ubohý kupec se v duchu rozhodl, že netvorovi neobětuje ani jednu ze svých dcer a že pojede domů, aby děti ještě jednou uviděl, a pak se vydá na milost a nemilost netvorovi. Přísahal tedy a netvor ho propustil. S prázdnou domů nepůjdeš, dodal ještě. Jdi do pokoje, kde jsi spal, a najdeš tam starou truhlu. Dej do ní všechno, co se ti zlíbí, a vezmi si to sebou. Mám-li umřít? Umru. Aspoň s útěchou, že po mně dětem něco zbude, myslel si kupec. Odebral se tedy do pokoje, kde nocoval, našel tam truhlu a naplnil ji zlatem a drahokamy. Pak ji naložil na koníka a vyjel z paláce. Koník se sám pustil lesní stezkou a do večera se kupec šťastně dostal domů.
1: Fintilka a Pišnilka se do otce hned pustili, kdeže je kočár, kde šaty a šperky.
0: Odřené truhly na koníkově hřbetě si ani nevšimli. Otec jim neodpovídal. Krásce, ta jediná ho hezky uvítala, podal růži a pravil. Tu máš, dceruško, ta růže mě bude stát život. A pověděl dětem, co ho cestou potkalo.
1: Fintilka a Pišnilka spustili velký křik, zahrnuli krásku nadávkami. Fintilka ji dokonce uhodila. Vidíte, co způsobila pýcha té falešnice, křičeli. Proč nechtěla jen to, co my? Teď kvůli ní ztratíme tatínka a ona ani slzičku neuroní.
0: Opravdu, kráska ani nezaplakala, ale řekla. Křikem a pláčem tatínkovi nepomůžeme. Umřít ho nenechám. Chce-li netvor jednu z nás za společnici, půjdu k němu já.
1: Fintilka a Pišnilka se zaradovali, že se zbaví nenáviděné sestry.
0: Kupec však krásku přemlouval a prosil, ale kráska stála na svém, nepovolila.
1: Její sestry se k ní hned měly jinak. Začali ji hladit, cukrovali a rozplývali se nad její dobrotou.
0: Ráno je moudřejší večera, pomyslel si nakonec kupec a utěšoval se, že si to kráska ještě rozmyslí. Dovedl koníka do chléva a tam také ukryl truhlu se zlatem a drahokami. Nechtěl, aby se starší dcery z toho bohatství pobláznili a věděl, že ve chlévě je před nimi truhla v nejbezpečnějším úkrytu. Kráska ráno vstala první a chystala se na cestu. Nedala na tatínkovo přemlouvání, na jeho slzy. Vyvedla si z chléva koníka, osedlala ho, aby ji sám dovezl k netvorovi. Fintilka a Pišnilka si tajně namazali oči cibulí, aby aspoň trochu slz prolili. Kráska se rozloučila se všemi a bez jediné slzičky odjela z domova. Teprve na cestě lesem se dala do pláče. Plakala nad tatínkem i nad smutným osudem, který jí čeká. Koník, jako by znal cestu, dovezl krásku rovnou k netvorovu sídlu. Kráska z něho seskočila, pohladila ho a koník klusal zpátky domů. Když kráska vešla do velkého, bohatého sálu, byla v ní malá dušička. Uprostřed stál stůl s vábnými pokrmy, ale kráska se ničeho nedotkla. Sedla si k oknu, dívala se na krásná růžová loubí a čekala, co se bude dít. Zahrada s večerem potemněla, v celém zámku se světla sama rozžehla. Najednou se palác jako hromem otřásl a do sálu vstoupil netvor. Kráska strachem div neomdlela, když spatřila tak strašnou nestvůru. Netvor se jí zeptal, zdali jsem přišla dobrovolně. Třesoucím se hlasem odpověděla, že ano. To jsi hodná, řekl netvor. Děkuji ti. A zase odešel. Krásku překvapilo, že jí nic neudělal. Oddychla si a poprvé za celý den trochu pojedla. A jako předtím její otec, i ona se dnes osmělila a začala si prohlížet palác. Chodila z komnaty do komnaty, podivovala se jejich nádheře, až přišla k jedné a ta měla na dveřích zlatý nápis Komnata pro krásku. Vešla tam a hned se v té útulné komnatě cítila jako doma. V koutě stálo lůžko s nebesy, u něho na stojanu ležela velká kniha. Kráska ji otevřela a hned na první stránce stálo Přeji si a rozkazuj. Kráska si povzdychla. Kéž bych tak viděla, co zrovna teď dělá chudák tatínek. Obrátila list a na bílé stránce se ukázal jejich domek. Na prahu seděl tatínek, hlavu si držel v dlaních a nad ním, jako rozkacené saně, křičeli Fintilka a Pišnilka, proč jim nepřivezl šaty a šperky, kdeže je ten kočár, co jim slíbil. Kráska je slyšela jasně, jako by u nich stála. Jen si ještě sami věďte do vlasů, vylétlo jí z úst. Jen to řekla. Sestry se začaly prát, trhali na sobě šaty a škrabali se jako kočky. Už dost, vzkřikla Kráska. A ty, tatínku, o mne neměj strach. Sestry se pustily a každá odběhla na jinou stranu. Otec zvedl hlavu a usmál se, jako by Krásku opravdu slyšel. Kráska potěšená zavřela knihu a šla spát. Ráno se probudila s veselější myslí. Přes den se odvážela i ven. Procházela se pod růžovým loubím, v samých vůních, a kdo ví, odkud se brala, líbezná hudba ji přitom vyhrávala. A tak to šlo den po dni. Růže neopadávaly, ale čím dál tím nádherněji kvetly. Kdykoliv se Krásce zastesklo, obracela listy v kouzelné knize a před očima se jí zjevovaly živé obrázky z domova. Šlo to tam starým chodem, jen otec měl víc práce. Večer musel poklidit, ráno na celý den navařit jídla. I kravičky sám dojil. Fintilka a Pišnilka měli ruce pořád za zády. Vstávali až k polednímu, ani jídlo neohřáli. Než by v plotně rozdělali, raději jedli studené. Prádlo si neprali, šaty nežehlili, den ode dne byli hubenější a ošklivější. Lenost nikoho nešlechtí. Hrdlička se jim posmívala. Kukru, kukru, už nejsou jako z cukru. A slepice dodávali. Ko, ko, ko, ko, ko, ko, ale dál nosí hlavu vysoko. Kráska málem už zapomněla na netvora. Jednou si sedla k večeři, kniha jí právě ukázala tatínka zdravého a sestry ku podivu hodné a tiché. A tak si mezi jídlem broukala písničku. Tu se celý palác hromem otřásl a do sálu vstoupil netvor. Kráska se zachvěla hrůzou, když spatřila jeho kančí hlavu, krví podlité oči a žluté tesáky. Dovolíš, Krásko, abych s tebou chvilku pobyl, ptal se netvor. Ty zde poroučíš, odpověděla třesoucím se hlasem Kráska. Nikoli, řekl netvor. Zde si paní ty. Jsem-li ti protivný, hned odejdu. Viděla jsi někdy šrednějšího tvora, než jsem já? Opravdu neviděla, odvětila Kráska. Lhát neuměla. Ba, jsem hrozně šeredný, ale pamatuj si, všechno, co kolem sebe vidíš, patří tobě. Mrzelo by mě, kdyby se ti tu nelíbilo. Jsi hodný, řekla Kráska. Jsem ráda, že máš tak dobré srdce. Už se mi nezdáš tak ošklivým. Děkuji ti, Krásko. Kráska už se skoro přestala bát a pustila se do večeře. Ale hrůzou div domdlop nepadla. Netvor se jí najednou zeptal. Chceš se stát mou ženou, Krásko? Chvíli ze sebe nemohla vypravit ani slůvka. Celá se roztřásla a pak tiše řekla. Nechci, netvore. ubohý netvor si povzdechl, z horudi mu vyšel zvuk, jako by vikr zavil, a pak zaslechla kráska jeho smutný hlas. Dobrou noc, krásko. Kráska se octla o samotě. Bylo jí chudáka netvora líto. Škoda, že je tak ošklivý, pomyslela si. Má tak dobré srdce. Od toho dne ji netvor navštěvoval večer co večer. Pokaždé u něho kráska našla novou, dobrou vlastnost. Už se jí tak neošklivil, ba často se na něj i těšila. Byla ráda, že aspoň chvilku může v osamělém paláci slyšet lidský hlas, i když jde z bytosti tak šeredné. Jen jedno jí mučilo. Než jí dal netvor dobrou noc, zeptal se jí, chce-li se za něho provdat. Pokaždé mu odpověděla stejně, nechci, netvore. A cítila, jak ubožák trpí. Konečně mu jednou řekla, proč mě tak trápíš, jak si tě mám vzít, když tě nemám ráda? Aspoň mi tedy slib, řekl netvor, že ode mne nikdy neodejdeš. Kráska si povzdechla. Zrovna dnes jí kouzelná kniha ukázala, že se tatínek roztonal a leží sám, bez pomoci. Když už to nemohl s Fintilkou a Pišnilkou vydržet, rozdělil jim poklad, který si přinesl od netvora. Obě ho opustili a odešli do města. Je řekla netvorovi, zrovna dnes jsem tě chtěla poprosit, abys mě pustil domů, tatínek stůně. Uschla bych tu starostí a žalem. To radši umřu sám, pravil netvor. Jdi si tedy domů, zůstaň si tam a já tu zahynu stezkem. Ne, ne, zavolala kráska s pláčem, nesmíš kvůli mě umřít, půjdu, ale do týdne se vrátím. Zítra ráno budeš u otce, řekl netvor. Až se budeš chtít vrátit, polož před spaním na stůl tenhle prstýnek. Dobrou noc, krásko. Kráska si prstýnek navlékla na prst a šla si lehnout celá smutná, že netvora tak zarmoutila. Když se ráno probudila, viděla, že leží ve své postýlce v tatínkově chalupě. Radostí celá bez sebe vyskočila a spatřila u postýlky truhlu plnou skvostných šatů. Oblékla se a šla za tatínkem. Kupec myslil, že mu nemoc mysli obloudila, když spatřil oplakávanou dceru živou a zdravou. Nedal si říci a hned vstal, nemoc z něho rázem spadla. Kráska se dala do poklízení a kupec vzkázal pro Fintilku a Pišnilku, aby přišli krásku uvítat. Přijeli v překrásných kočárech se svými manželi, vdali se hned, jak se v městě rozhlédli. Fintilka si vzala velmože krásného jako slunce. Krasavec však byl do své krásy tak zamilován, že si od rána do večera hleděl jen sebe a na ženu mu nezbyl čas. Pišnilka si vzala vtipného šlechtice. Vtipálek však neuměl vtipu užít jinak, než že kde koho dopaloval nejvíce vlastní ženu. Bylo vidět, že obě sestry velké štěstí neudělali. Tím spíše omdlévali závistí, když spatřili krásku v šatech, jaké ani ta nejbohatší princezna na světě nemá. A když slyšeli, jak šťastně si žije v netvorově paláci, uradili se, že budou krásku zdržovat, aby už se k netvorovi nevrátila. Chtěli, aby se netvor rozuřil, sám si pro krásku přišel a zahubil ji. Začali krásku zahrnovat lichotkami, dělali jí samé pomyšlení a kráska slzela radostí, jak má hodné sestry. Kdykoliv se o návratu k netvorovi jen zmínila, dělali, že si rvou vlasy a bědují. A kráska jim pokaždé znovu slíbila, že je neopustí. Už byla doma desátou noc a tu se jí zdál podivný sen. Octla se jako pod růžovým loubím, synavý měsíc rozléval po trávě smrtelně bílou záři, na zemi ležel umírající netvor a vyčítavě hleděl na Krásku. Kráska se s křikem probudila z toho strašného snu a z očí jí vyhrkly slzy. V duchu si vyčítala, jak je nevděčná a zlá, že nechává ubohého netvora, aby se trápil. Je tak hodný, stokrát hodnější než manželé jejich sester a nezaslouží si, aby pro ni žalem umřel. Rychle se rozhodla, položila na stůl netvoru v prstýnek a znovu si lehla. Jak se hlavou dotkla polštáře, hned tvrdě usnula. Ráno se div do tance nedala. Probudila se na svém nádherném lůžku v netvorově paláci. Celý den prochodila růžovými zahradami. Ani ji nenapadlo, aby se podívala do kouzelné knihy, co se děje doma. Den se pomalu vlekl, večera už se nemohla dočkat. Konečně seděla u večeře a rozechvěle čekala, kdy se objeví netvor. Ale ten nepřicházel. Tu si vzpomněla na ošklivý sen a začala zděšeně pobíhat z komnaty do komnaty a volat netvora. To jméno se jí zdálo hrubé. I volala ani o tom nevědouc. Miláčku, kde jsi? Miláčku! Nakonec se běhla do zahrady a tam ho v září světel z paláce spatřila. Ležel v trávě jako mrtvý, ani se nepohnul. Kráska k němu poklekla a položila mu hlavu na srdce. Dosud slabě bylo. Vykřikla radostí, v dlaních přinesla vodu z jezírka a pokropila mu čelo. Netvor otevřel oči a zašeptal. Teď umřu rád, když jsem tě směl ještě naposled uvidět. Ne, můj miláčku, zvolala Kráska, neumřeš, co bych si bez tebe počala, mám tě tolik ráda. Sotva vyskla poslední slova, obloha zazářila barevnými hvězdami ohňostrojů, kolem se rozezněla líbezná hudba a z paláce zazněl veselý jásot. Kráska však pro nic toho neměla ani oči, ani uši. Objímala drahou bytost, o níž se tak bála. Když jí z očí vypadla poslední slzička a pohlédla na toho, koho držela v náručí, srdce se jí zastavilo překvapením. Neobjímala netvora, ale spanilého prince. Hladil jí vlasy a děkoval jí za vysvobození. Kde je netvor? Ptala se Kráska. Nevěděla, zda sní nebo bdí. Já byl tím netvorem, řekl princ. A vyprávěl jí, jak ho zlá víla zaklela. Vysvobodit ho mohla jen dívka, která dá dobrému srdci přednost před vším ostatním. A takovou dívku našel v Krásce. V tom už z paláce vycházel princův průvod, dvořané a rytíři, kteří byli zakleti v němé stíny. Všichni Krásce děkovali a přáli svému pánu tak hodnou a spanilou nevěstu. Druhý den nasedla Kráska s hezkým ženichem do kočáru a jela si pro tatínka. Starý kupec radostí ani nemluvil, jen dceru objímal a v jejím ženichovi se viděl. Poslal pro Fintilku a Pišnilku. Obě závistí zežloutly, hrdlička se jim posmívala. Kukru, kukru, kukru, z vosku jsou, ne z cukru. Obě se museli také radovat a smát, aby na nich nebylo vidět, jaký mají vztek. Slepice to poznali a volali. Ko-ko-ko, ko-ko-ko, smějí se jen na oko. Princ a Kráska si kupce odvezli do svého paláce. Rozloučili se hezky s Fintilkou a Pišnilkou a přáli jim hodně štěstí. Krasavec, manžel Fintilky, se tvářil kysele. Jeho krása vedle spanilého prince docela opršela. Vtipálek, manžel Pišnilky, se tentokrát ani na vtip nezmohl. Obstarali to za něj Hrdlička a Slepice. Kráska se svým princem dlouho a šťastně žili. Mnoho a mnoho lidí svým dobrým srdcem oblažili.

0: Jednou si Křemílek a Vochomůrka nesli domů borůvkovou větvičku. U potoka si chtěli trošku odpočinout, ale horké léto už potok málem vypilo. Mezi křemínky se lesklo jen pár kalužek a v tom Křemílek povídá:
1: Je, chudák rybička!
0: Ležela tam rybička a ne dosáhnout k vodě. Vochomůrka si nabral z kalušky do čepice a rybku polil. Co se stalo, stalo se a z rybky je najednou vodník.
1: Taková nepředloženost, povídá. Chtěl jsem si užít rybí veselosti, jenže jsem si trochu víc poskočil a padl jsem na sucho. Mé jméno je, promiňte, Krapítko.
0: A co prý je dlužen? A začal v dlani přepočítávat rybí penízky. Křemílek s Vochomůrkou jen mávli rukou, zvedli borůvkovou větvičku a šli dál. Doma borůvky otrhali a dali je na talíř. V tom se ale všecko zatřese a borůvky se rozkutálely po světnici. A aby bylo ještě hůř, od rohu k rohu pukla podlaha. A v puklině se něco vyne a přikrucuje.
1: Co to je? Vypadá to jako kořínek, povídá Křemílek. O, nebo by to mohl být provázek,
0: hádá Vochomůrka. Nakonec za to popadli, táhnou a vytáhli z pukliny draka. Měl tři hlavy a trojím hlasem povídá.
2: Byl to dračí ocásek, vy chytráci.
1: Nechtěl bys radši zpátky
3: celej,
0: řekli Křemílek a Vochomůrka.
2: Ticho,
0: zamračil se na ně drak.
2: Nejdřív si musím všecko přeskoušet. A pak se uvidí.
0: Hlas měl jako tři parní píšťaly. Rozškrtl se do červena, vypustil kouř a křikl:
2: A teď bych něco snět.
0: Křemílek a Vochomůrka se tiše jako myšky rozběhli po světnici. Sezbírali rozházené borůvky na talíř a přistrčili to drakovi. Drak borůvky očichal, zobl si první, druhou i třetí hlavou a ošklíbl se.
1: Brrrr. Jenže my nic jiného nemáme,
0: povídá Křemílek. Jen dopověděl, dala se první hlava do smíchu a pošeptala druhé.
1: Ha, prý nic nemají.
0: Druhá to řekla třetí, a tak si chvíli spolu šeptali a najednou vykřikli.
2: I mají!
0: První se mlsně olízla a očichává Vochomůrku. Třetí polkla slinu a očichává Křemílka. Druhá, ta prostřední, se navstekala a povídá.
1: A co já? Já nic?
0: A začali se prát. Rozškrtli se do červena, šel z nich kouř a byli do sebe jako železem. Křemílek a Vochomůrka už na nic nečekali. Vyběhli z chaloupky, přirazili za sebou dveře a utíkají přes paseku. Byli od pořezové chaloupky už pěkný kus cesty, když se Vochomůrka ohlídl. Co vidí, to vidí. Jedna dračí hlava se za nimi dívá dveřmi, druhá oknem a ta třetí se protáhla komínem. V tom všecky tři křičeli.
2: Tamhle běží!
0: A drak div nerozbořil chaloupku, jak prudce se z ní vylámal. Vznesl se do povětří a letí rovnou za Křemílkem a Vochomůrkou. Ti dva běží, až se jim třesou ouška. Chtěli přes potok, ale potok je hluboký a voda se v něm divoce žene. Křemílek s Vochomůrkou si jen vzdychli.
1: To je naše poslední vteřinka, Jovaš. A just není.
0: zavolal na ně vodník Krapítko, co tam seděl na vrbě nad potokem.
1: Teď do toho řeknu slovo já. Pořádně si držte nosy.
0: Seskočil z vrby, nabral si na dlaň krapítek vody a foukl jí přes potok. Potok zahučel a stoupil ještě o 6 kolíků a ihned je všecko jedna jediná hladina. Když přiletěl drak, nikde nikdo, jen voda tam leží jako zrcadlo. Drak níž i výš, ale pořád nikoho nevidí. Udělal na vodu 3 tak vzteklé obličeje, že se vylekal sám sebe. Otočil se a odletěl. No a pak šla zas voda dolů. Za chvíli Křemílek s Vochomůrkou stáli na suchu. Vodník Krabítko každému dal ještě pentličku ze zelené řasy na čepičku a ukázal jim cestu domů do pařezové chaloupky.
3: V malé chaloupce u velikého lesa žil chudý drvoštěp se ženou a s 2 dětmi, které se jmenovali Jeníček a Mařenka. Otec chodíval do lesa dobývat pařezy a v létě, když bylo hezky, brával děti s sebou. Jeníček a Mařenka v lese sbírali jahody a vždycky jich mamince přinesli plný čbánek. Jednou měl otec práci daleko v lese a nechtěl, aby s ním děti šly, protože by je bolely nohy. Ale Jeníček s Mařenkou slíbovali, že je nohy nebudou bolet a prosili a prosili, až je tatínek přece jen sebou vzal. Šli dlouho a dlouho po lesních pěšinkách, až přišli na paseku. Otec napomenul děti, aby daleko nechodili, že by mohli zabloudit, a dal se do práce. Jeníček s Mařenkou šli na jahody. Nebáli se, že zabloudí, protože stále slyšeli tatínkovu sekeru, jak buší do pařezů. Když nazbírali plný čbánek a snědli chléb, který jim maminka dala na cestu, sedli si pod veliký strom, aby si odpočinuli. Přece jen je po cestě bolely nohy. Ale za chvíli jim únava zavřela oči a Jeníček s Mařenkou tvrdě usnuli. Když se probudili, už se v lese stmívalo. Děti se lekly a honem za tatínkem volali, křičeli.
4: Táto! Tatínku! Táto! Táto!
3: Ale tatínek se neozýval. Jen kukačka si někde v lesní houštině povídala a síček zahoukal. Tma houstla a Jeníček s Mařenkou marně hledali cestičku k domovu. Zabloudili. Byli sami v lese a noc už nastávala. Šli houštinami a báli se. A když už nevěděli, kudy kam, řekla Mařenka celá nešťastná Jeníčkovi.
4: Jeníčku, vylez na strom, jak nejvýše můžeš a podívej se na všechny strany. Snad někde zahlédneš světélko z naší chaloupky. Nebojíš se?
5: Nebojím, Mařenko, jen počkej, hned budu nahoře.
3: Jeníček vylezl na strom, dlouho se rozhlížel a najednou zahlédl v dálce malinké světélko. Rychle slezl se stromu a pověděl Mařence, co viděl, a hned se dali tím směrem. V tu chvíli se také protrhly mraky, ukázal se měsíček a posvítil jim na cestu. Přišli k veliké louce, na které stála pěkná chaloupka. Došli až k chaloupce a podívili se. Byla celá z perníku. Chvíli se na ní dívali a potom si Jeníček z chaloupky ulomil. Ach, to byl sladký perníček. Mařenka si ulomila také kousek, v tom se ale otevřela dvířka a z chaloupky vyšla ošklivá babice. Děti se ulekly, a než se vzpamatovali, už je babice pevně držela za ruce a skuhrala.
6: Chutná! znal dětičkám perníček? Chutnal? Jen se nebojte, u mě se budete mít dobře, moc dobře.
3: A zavřela je oba do chlívka. Ach, jak jim bylo smutno. Babice měla radost, že je chytila a jen se smávka. Ach, jak jim bylo smutno. Babice měla radost, že je chytila a jen se smála. Ráno vytáhla Mařenku z chlívka, ale jen...

0: řízla nožem do dřívka a brůčela, že Jeníček je pořád hubený. Ale jednoho dne ráno nakázala Mařence, aby nanosila hodně dříví, že dnes upeče pečení. Potom zatopila v peci, připravila si velikou lopatu a když byla pec rozpálená, řekla:
1: teď si přineseme pečínku.
0: A šla do chlívka a přivedla Jeníčka. Bylo zle a babice už drží lopatu, otevírá pec, šklebí se na Jeníčka a říká mu:
1: pojď, děťátko, sedni si hezky na lopatu a podívej se do pece, zda už je dost teplá. Upeču vám koláče.
0: Ale Jeníček si sedal schválně jen na kraj lopaty a hned zase spadl. Čarodějnice se zlobila a hubovala. A tu Mařenka dostala dobrý nápad a řekla:
2: tak nám, babičko, ukáž ty, jak se sedí na lopatě.
1: Ukážu, děťátka, ukážu, jen hezky podržte lopatu.
0: Děti přiskočili, podrželi lopatu, babice si na ní pěkně sedla a Jeníček s Mařenkou šups strčili čarodějnici do pece a zavřeli dvířka. Tak, to bylo křiku. Babice lomcovala dvířky u pece, až se celá chaloupka třásla, ale o to se děti už nestarali. Vyběhli z perníkové chaloupky a pryč do lesa. Utíkali po první pěšince, kterou uviděli, a ani se neohlédli. A byla to naštěstí zrovna ta pěšinka, která vedla až k ním domů. Jeníček a Mařenka přiběhli do chalupy celý udýchaní. Tatínek s maminkou tam smutně seděli a plakali a najednou děti tady. To bylo radosti. A perníková chaloupka i se zlou čarodějnicí zmizela někde v lese a už o ní nikdy nikdo neslyšel.

král a tři čaroději. Byli žili tři muzikanti. Skoro kapela. Břinkal, spinkal a cinkal. Chodili světem pomaloučku, jak chodívá lidské trápení a bída. Nepospíchali. Jen sem tam vyhlíželi Pánu Bohu do oken, když zazdálo se některému z nich, že kolem přelít pečený holoubek. Ale to všecko býval jenom klam. Břiše jim kručilo pak ještě stokrát víc. Ach, tahle muzika na světě nejsmutnější. Hrávali v hostincích při chudých veselkách. Hrávali u hrobů při chudém pohřbívání. A jsem tam po cestě i kousek pro sebe, aby se lehčeji šlapalo po světě v blátě i v plískanicích. Břinkal byl bubeník. Kdo prvně zahlíd ho z vršku či zdaleka, dost dlouho trápil se co buben a co muzikant. Byl Břinkal kulatý a samý varhánek, takže se spíše kutálel, nežli by kráčel od vsi ke vsi. Spinkal měl trumpetu. Byla jak ze zlata. Kdykoliv vyňal ji z tenkého pytlíku, slepli i rybníky a tuňky ve stráních a děti v podhradích si zakrývali oči. Ach, a jak vábně hrál. Jenom ho nesměla přemoci dřímota, což se mu stávalo 7x do týdne. To potom prostřed hry trumpetka zmlkala. A Břinkal s cinkalem museli přítele smyčcem či paličkou budit. Cinkal hrál na housle. Tenouce, cukrově. A smál se celý den zrovna jak zvoneček. Zvláště když Břinkala kolikrát spletl tak, že ten si pletl břicho se svým instrumentem a často tloukl se, až to v něm dutě znělo. Byla to ve spolek přesvatá trojice. Kdo znal je, už se smál. Stačilo zahlídnout je v dálce, jak se kolébají travičkou, jak lelky chytají či kopou zklamaně do děr a do prašivek. Leč muzikantům samým nebylo moc do řeči. Neb smíchem sousedským a tmou či sluníčkem se člověk nenasytí. A v kraji byl ten čas spíš hlad než blahobyt. Kdo pak

0: by z ničeho vyšetřil na muziku. Chodili, táhli se jak popelavý mrak, jak stín, a kleli ukrutně. A láli vladaři Řehoři Vlídnému a tomu prokladci, co mu to jméno dal. Že je to Tululum a z kocoura psí chlup, a hlava na věšák a pytel na knoflíčky. A jednou ve strži u vlčí studánky se Břinkal najednou překotil do trávy a teskně zasténal, až v bubnu drnčelo to.
1: Já už dál nemůžu. Já bych tě, Cinkale, snědl i s housličkama.
0: Mankote uskočil zděšený houslista a skrýval za zády své oprýskané skřipky. Dej pokoj, Tlouštíku, zaskočil by ti smyčec. A zběsile se ohnal, nepmukol uší, co si zabzučelo. A znova, a znova. Cinkal máchal rukama, jak postřelený pták.
1: Co to vyvádíš, smál se Břinkal.
0: Ale ani ten smích se mu už moc nedařil. Hlad se mu převaloval v žaludku, jak žulový kámen.
1: Ty nerozeznáš Spinkalovo chrápání od čmeláka.
0: Cinkal se ohlídl po Spinkalovi. Vyřídil kud do kořán, ležel mu za patama a hvízdal.
2: Ach jo, holenkové, svěsil hlavu smíšek Cinkal. Teď už je s námi ámen. Teď už nemáme ani drobeček.
0: A rozhlížel se smutně po kraji, jako by po některé z mezí táhnoucích sem zdaleka měl dorazit i zázrak. Ne, nešel nikdo. Jenom vrabčáci a sem tam suchý list přelétli nad zemí. A bylo ticho. Ticho jako v hrobě.
1: Mám v čutoře ještě trochu vína,
0: zabručel Břinkal, jak by chtěl zažehnat tu funusovou řeč. Však Cinkal mávl rukou.
2: Co s vínem? Toho se nenajíš. Spíš ti jen stěžkne hlava.
0: A líně vstal, aby si protáhl kosti. Velebný křivý kraj ležel mu u nohou. Houslák ho hladil tesklivýma očima. A každé křovíčko a každý syrý strom pozvolna vysvlékal z listí a z řídké páry. Co když se někde krčí koroptev? Či divá kachnička? A co když někde čeká mokrý včelí plást? Hleděl a do očí vhrkala beznaděj. Darmo se přemáhal a darmo těšil dech. Lítost ho zalila jak svatojánský liják. Tu se však zarazil. Chvíli civěl na zarostlý pahorek, až dal se do běhu a rozpřáhl nad hlavou své dlouhatánské ruce. Břinkal se ani nehnul. Vystrčil břicho ku kopuli nebeské a šeptal:
1: Houslák se nám zbláznil.
0: A už chtěl zadřímat po vzoru Spinkala, když z nenadání rozlehl se křik, až zahučeli lesy.
3: Bráškové, neumřem! Řval Cinkal z pahorku a skákal vysoko a smál se jako zvon, když jede slavná svatba.
0: Co trojčí, probral se z dřímotinky trumpeťák.
1: Bůh ví, vzdych bubeník, teď možná začne štěkat.
0: Však oba povstali a táhli k pahorku. Neb naděj ve zdejší má ze všech kořenů a ze všech hořkých šťáv největší moc a sílu.
1: Cinkal tam nahoře klečel jak jezule
0: a hladil nad zemí zelené lupinky a lusky dokulata nadité sladionkým hebkým hráškem. Napůl se modlil, napůl tancoval.
2: Hrachové políčko na 10 obědů, volal.
0: A mazlil se s tou sladkou nádherou a ani neviděl, jak zbytku kapely derou se oči z důlku. Poklekli vedle něj a brali do prstů šťavnaté tobolky a chtivě třásli si do dlaní zrníčka, která jim po jednom zeleně kanula do hladového hrdla.
1: Ach ty můj Cinkale, hlavičko svěcená, hlaholil dojatě blažený bubeník,
0: který se v leže šoupal od úponku k úponku, takže mu libý břich čněl z křehkých hrachovin jak Kunětická hora.
1: Jedli, až nemohli.
0: Však tu se náhle trumpetista posadil a oči na šťopkách a celý spocený rozhlíd se po okolí. Za fraport Bráškové, kdeže to vlastně jsme? U vlčí studánky? To potom znamená,
2: kytl a poklekl na obě kolena a přežehnal se po zem dlouhým křížem. Že tady na vršku stávala šibenice. A zbledl ve tvářích. A Cinkal s Břinkalem se začali celý třást. A divě kroutit se. A přenešťastně kvílet. Ach bože, rozbože, odpust nám hříšníkům. Zem šibeniční je nám víc než svátost. Byli se do prsou. Vzlikali, škemrali. A k hlíně přitisklí čekali boží trest. Leč nic se nekonalo. Jen kdesi na blízku zachrastil suchý keř a kdesi v daleku vykřikla křepelička. Kdo neví, nehřeší, usmál se trumpeťák. A sedl na balvan a vyněl z pytlíku svůj divotřpitný instrument a začal veselou, při které prchajíce se i zajíce na moutě kutě smály. A Cinkal přidal se a Břinkal bum a bum. Znělo to po lesích, jak na knížecím bále. Vrabčáci kroužili a ryby v potocích se jenom míhaly. Svět vyzouval se z oblízkaných dřeváků a hotovil se k tanci. Tu však to náhle v houslích zaskřípalo. A Cinkal houslista, jakoby usedl sršáňům do hnízda, strašlivě zavřeštěl a smyčet z pravičky mu vylít do výše a zabodl se do nizonké trávy. Ježíšku na křížku, panenko skákavá, pomoc! A štíhlé housličky letěly za smyčcem. Břinkale, Spinkale, kam jste se poděli? Kdeže to hrajete, vždyť vás tu není vidět. Běsnil a bědoval. A to už zmlkala i trubka s bubínkem. Neboť to byla opravdoucí pravda. Z té rozpustilé kapely zbyl tu jen jek a křik. A jenom drobounké šustění větýlku. Po těch třech kumpánech, jak by se slehla země. Tak to je boží trest, zahučel bubeník, když z pláče zbylo jim jen tiché vzdychání a z temné úzkosti jen tíseň. Sedíš mi na břiše, zakvílil trumpeťák. Sedíš mi na břiše asi jak plnej sud. To tedy znamená, že jsi se nevypařil. Sedni si kousek dál a bude mi zas dobře. V zápětí žuchlo to, jak by se řítil svět. A na 107 krás se zabořilo pod zem. No jo, kamarádičkové, ozval se houslista, jenž byl z těch zázraků snad nejvíc zoufalý. Au, zařval bubeník, stojíš mi na uchu. A tráva zdvihla se a zase lehala. A Cinkal houslista promluvil o kus dál a strachy skoro koktal. Řekl bych, že ten hrách má čarodějnou moc. My tři jsme, bráškové, nebe mi odpušť tohle rouhání, neviditelní. A bylo tichoučko. Že slyšet byl jen les, jak dýchá v údolí z plných svých černých plic. A vodu na splávku, jak pospíchá až kamsi k svému moři. Takže si nebudem lámat i hlavičku, ozval se trumpeťák. A zřejmě pozvedl z trávy svou trumpetu. Nepta se nad nimi najednou vstyčila a začala krásně troubit. Bylo to k zbláznění. Druzí dva bez těla civěli na ten div a skoro báli se hlasitě promluvit. Pro pána Jánička, jestli to někdo z viditelných uvidí. Trumpeta lítá si v modravém povětří a sama samotinká troubí. Fanfára dozněla. A Spinkal neviděn, sklonil se k bubínku a pravil líbezně. Kde máš to vínečko? Trochu si schladím hrdlo. A už se pozvedla k nebesům čutora. A kde si nad zemí to táhle zažbluňkalo. Ach, hrůzo nad hrůzy. V tu chvíli znenáhla udál se ve strži hned druhý, jak se patří, zázrak. Trumpeťák odtrhl od úst tu čutoru a stál tu náhle zas jak prve, skutečný. Druzí dva úzkostlivě vykřikli a už prchali o překot do lesů, když trumpeťáků v smích je dohnal v půlce cesty. Kam jdete? Ach, mám já parťáky, že bys je pohledal. Napijte se a bude se vším ámen. A dupal po trávě, šťasten, že nohy má, co kravál dělají. A fousy kroutil si oběma rukama, šťasten, že prstů má zas dohromady 10. Rádi ho poslechli. A když se po chvíli objeli zas už 3, hnali se o překot z těch čarodějných míst a s Pánem Bohem prý a nikdá naschledanou. Však skoro u lesa se Cinkal zastavil. Počkejte, bráškové! A běžel nazpátek. A honem poklekl do líchy na vršku a začal loupat hrášek třaslavýma rukama a pod housle ho sypal do pytlíku. Třeba se šikne, mumlal v pospěchu. A srovnal z brášky krok. A táhli úvozem ke královskému městu. Šli jako k odvodům. Psi, které burácivě míjeli, hleděli za nimi s úžaslou závistí. Ti 3 se valili jak voda v potoce a hráli na lesy písničku za písničkou. Šli dlouho. Den a noc. A jednou po ránu stanuli strmáceni u královských bran. Nad nimiž ve větru šlehaly prapory vztyčené na půl žerdi.
4: Co je to, kapelo, zavětřil bubeník. Snad nemá náš pan král pro pána Jána smutek.
2: Znělo to pravdivě. Neb stráže u vchodu stály jak na pohřbu a koním z plavých hřív visely povadle smuteční černé šerpy. Nad čím tu pláčete? Optal se trumpeťák jednoho kupčíka, který jim nabízel šperky a koření. A jen se křižoval a jen se ulekle ohlížel po zámku ukrytém v černém sukně.
5: Ty nevíš, princezna Světluška pláče už takřka rok a není k utěšení.
4: Aha, tě v kabátě, vyhrkl bubeník.
2: A Spinkal zezadu ho hebce nakopl, aby byl raději sticha.
5: Ona prý slečinka má ráda lesního, co sloužil na zámku.
4: To víte, náš pan král, měl z toho skoro smrt.
5: Lesníka vyhnali a od těch čas slečinka jenom pláče.
4: I ze sna, optal se dobrácky bubeník
2: a Spinkal podruhé ho nohou pohladil, až to v něm dutě heklo.
5: I ze sna,
4: kývl muž.
5: Byli tu lékaři a mistři učení, herci a šaškové, aby se usmála, aby ten pláč měl někde konec.
4: Ale kde pak, všecko nadarmo.
2: A ti 3 v půlkruhu účastněně kývali a zborem vzdychali a divné plačící dávali s Pánem Bohem. Teprve za rohem, kde nikdo nechodil, začali se tiše smát. A hlavy u sebe,
5: kvůli co stajemného.
2: Houslista vytáhl pytlíček s houslemi a sypal do dlaně všem v kruhu pohrášku. A celá kapela na 3krát lačně polkla. Pak už to trvalo jen chvíli.
4: Kdo stemně zabušil na vrata paláce, kde sídlil Řehoř král.
2: Muž na stráži se nad tím rámusením rozezlil.
6: Kdo to je? Kterého mamlasa sem zase čerti nesou?
4: A hrozně láteřil a blesky svolával.
6: Ty nevíš, tulpasi, že je dům ve smutku. Jestli tě uslyší náš vylectěný pán, budeš se kutálet až k městské šatlavě, kde si tě holenci uvaří k přesní dávce.
2: Leč zvědav otevřel.
4: A v tom v něm hrklo, jako v nemaštěných hodinách.
2: Začal se celý třást a co si tichého pro sebe drmolil. Ký div, že flintička, kterou nes před sebou, mu nevypadla z ruky. Vždyť před ním ve vzduchu plavaly housličky a taky bubínek a taky trumpeta a hráli o překot jakousi divnou skladbu.
6: Pomoc!
2: Řval strážmajstr a běžel kalupem přes dvory do zámku a cestou svolával pekelníky i svaté. Co trojčíš, trumbero? Ozval se v síni král, jenž vyšel náhodou ze dveří komnaty a honem štětil se, jak by chtěl dokázat, že plným právem říkají mu vlídný.
7: Tam, pane, hleďte, tam,
2: drmolil strážný muž. A král, když pochopil, že nedozví se víc, vyhlédl ze dveří a pak se nadurděně rozešel k pootevřené bráně.
4: Co je tu? Zahřímal.
2: Však trubka v povětří, buben a housličky, po nichž se smyčec proháněl jak střeštěný, div, že ho nepřibyli k mramorové zemi.
4: Co? Co to znamená? Vydralo se mu z úst.
2: A tu se ozval křepký lidský hlas a štíhlé housličky, jak by se klaněly. Promiňte, veličenstvo, jsme čaroději z Dolíkových hor. Přišli jsme vrátit smích ctihodné vaší dceři.
4: Král Řehoř vlídný, jak by ztratil řeč. O krůček ucouvl. A teprv po chvilce, když skočná dozněla, pronesl laskavě, leč trochu kuckavě.
2: A ano, pánové, jste u mě vítáni. Následujte mě.
4: Nějak koktá, šeptl bubeník.
2: Však smyčec cinkalův ho brzy zarazil. A všichni rozešli se k dlouhatému schodišti, po němž je vladař doprovázel k vznešenému poschodí, kde měla komnatu Světluška smutná dcera. Tam Řehoř zaklepal. A sotva vstoupili na sametový práh, už bylo slyšet pláč teskný a jímavý, až usedalo srdce. Buben a housličky a zlatá trumpeta stanuli zaraženě ve dveřích. Na bílém koberci plničkem ryb a hvězd a černočerných labutí ležela princezna krásná jak svítání. V očích jí tonuly veliké lesklé slzy. Hleděla k pomněnkovým nebesům, však sotva viděla a sotva slyšela. Svět jak by kolem ní byl bez barev a hlasů.
4: Světluško, řekl král, vedu ti kapelu, která tě rozesměje.
2: A o krok ustoupil a kývl ke dveřím, odkud se doticha vznesly jak na křídlech zázračné instrumenty. Princezna ani nevzhlédla. Civěla do záclonu, v kterých se bělala královská korunka, a sem tam motýly třely se měkounce o hedvábovou přízi. Teprv když za hlavou skřípla jí podlaha a břinkal zakopl o perleťový stůl, pozdvihla na chvíli své uplakané oči. Šeravá komnata jak by se točila, jak by kdo rozsvítil na tisíc bledých svic. Stoly a křesílka a svícny na stěnách lehounce plavaly v synavém příšeří a řízná muzika se pyšně vzpínala až kamsi ke stropu. A víš, až skoro na nebesa. Král Řehoř vlídný, celý zmatený, usedl v mrákotách do zlaté lenožky. A ústa do kořán zíral v ten divý rej, jako by nevěřil svým starým přísným očím. Housličky se smyčcem se jenom mazlily. A buben koulel se vonavým povětřím a za ním palička bum, bum a bum. Zámek se otřásal. A trubka nad tím vším stoupala na špičky a vzpírala své solo. Princezna mlčela. Pláč v ní snad usedal, však slzy tekly dál po sněhobílých líčkách.
4: Ta holka nešťastná je jako z kamene, láteřil potichu nešťastný bubeník.
2: A nikým neviděn, byl vztekle do bubnu, až králi Řehoři vstávali na hlavě poslední bílé vlasy. Tu se však trumpeťák přitočil k princezně a že měl pauzičku, tichounce zašeptal do královského ucha.
8: Neboj se, princezno, lesního dostaneš, brzičko bude svatba.
2: A zase troubil dál a běžel dokola za svými kamarády.
8: Princezna vydechla. Úlevně, zhluboka.
2: A tváří spanilou jí náhle přiletěl úsměv jak větýrek. Lehonký, stříbrný. A v očích svitlo jí veliké zlaté slunce.
3: Světluško, jásal král.
2: A zdvih jí z koberce a dlouze objímal. A skoro tančil s ní od okna ke dveřím, jen tak, že nástroje jim v kole uhýbaly. To už se princeznička smála. Skoro výskala. A že byl chudák král už celý uřícen, něžně ho odvedla ke zlaté lenožce a roztomilým gestem utišila muziku, co dosud komnatou lehounce táhle zněla.
8: Děkuji, vydechla. Klekla ke králi.
2: I tobě, tatínku. Však jsem to věděla, že jednou ustoupíš a dáš mě Petrovi. Já ho mám tolik ráda. Znělo to čistounce, jako zní v lesích jez.
4: Však králem škublo to, jak by ho uštkla zmije. Ne, volal hněvivě.
2: A vstyčil pravici ze zlaté lenošky, až chudák princezna zlekaně ustoupila. Více však neřekl. Neboť v té vteřině se Břinkal rozběhl a, k smrti rozhorčen, dřepl mu do klína a rukou jako tác mu zakryl zlobná ústa. Nikdo to neviděl. Však vladař dusil se a lapal po dechu. Ruce mu nad hlavou zoufale vzlétaly a svolávali pomoc. Bubeník seděl dál. Jenom tu ruku svěsil z urozených úst, aby se dozvěděl, zda mu král povděčen, že nechává se od něj takhle chovat.
4: Já, hekal Řehoř král, jsem jaksi unaven.
2: A trochu nejistě pohlédl na sebe a vrtěl hlavou, jak by nevěřil.
4: Mám zrak jak poštolka, však přesto se mi zdá, že se mi někdo uvelebil v klíně.
2: A rychle zazvonil. A rychle poslal si lokaje pro víno, aby prý svlažil ústa. Bylo tu na to šup. Král po něm dychtivě natáhl pravici, leč běda. Bubeník, nově roztrpčený slzami, co opět stoupali světlušce do očí, zakryl mu pod nosem ústa jak před chvílí a víno lilo se po bradě, po bříšku do královského klína. Král celý skoprněl a zíral střeštěně na stůl a na pohár, jenž náhle vznesl se a sklonil ve vzduchu. Vínečko hrkavě kanulo zvysoka, však neukápla na zem ani krůpěj.
4: Pámbíčku v nebíčku, vypískl Řehoř král.
2: A stejně vypískl i v koutě houslista a po něm trumpeťák, ač vidět nebyli. Vždyť Břinkal napil se na čerstvý hrášek vína. Chvíli se nedělo dokola kolem nic. Však náhle panovník vzkřikl jak šílený. Ve vlastním klíně zjevil se mu chlap, bachratý jako bečka.
4: Co tady děláš? Řval král strašlivě. Jdi dolů, obludo. Mám nohy dřevěné a břicho na maděru.
2: A svalil Břinkala. Až v nízkých klenutích to temně zahřmělo, jak by se bořil palác. Už se smrákalo. Už to hrozilo krachem a neštěstím. Však Spinkal s Cinkalem se smíkli komnatou a honem pozdvihli taky tu křehkou číž. A honem upili i oni z vínečka, které tu nad stolem zlatavě rozsvěcelo. Král divže neomdlel. Však Spinkal s Cinkalem už před ním klečeli. Jsme čaroději, králi, a dokážem být, kdykoliv nám třeba, zcela nevidění.
4: Král stěžka polikal.
2: Být nevidění, koktal Sinalý.
4: To není špatné, Jářku drmolil
2: a pomalonku přicházel zas k sobě. Břinkal se ohlídl po paní světlušce. Stála tam v bledé tmě jak divu krásný stín. A tiše plakala a tiše vzlikala, až mu to po kouskách trhalo v prsou srdce.
4: Už zase slzy, volal nešťastně.
9: Dejte jí pro pána už toho myslivce. Vždyť se nám upláče k smrti.
2: Vladař se napřímil.
9: Už řekl jsem a dost.
2: A zvolna šoural se k pobledlé kapele a vousy kroutil si a smál se pod nimi.
9: Ledaže, culil se, leda, že bych jak vy uměl se vypařit, kdykoliv se mi zlíbí.
2: Odkašlal významně. A v kruhu coural se, váhavě sem a tam, a jako dragouni houpal se v kolenou, až lesklá podlaha vrzavě naříkala.
4: Co? Škytl bubeník. Ty vlídná podšívko, chtěl říci z plných plic.
2: Však Cinkal zezadu nevlídně strčil ho a řekl, vše je možné. A ještě zašeptal, jestliže podepíšem smlouvu. Znělo to významně. A Cinkal šoural se váhavě sem a tam a jako dragouni houpal se v kolenou, až lesklá podlaha vrzavě naříkala. Král byl jak na trní.
4: Smlouvu?
2: No proč pak ne, začal se s chutí smát. A honem zazvonil a kázal přinést čistonký pergamen, nad nímž pak sedl si do kruhu s kapelou a nechal Cinkala diktovat písaři, co Trojlístek si žádal. Já, Řehoř Vlídný, souhlasím, aby moje nejdražší, princezna Světluška, vzala si za muže lesníka Petra z Luk a v lásce žila s ním zde na zámku. A taky slibuju, že pány čaroděje z Dolíkových hor jmenuju za rádce královské stolice a hned je povýším do stavu rytířského. Písaři od brku se jenom kouřilo. A pana Světluška slzící u dveří celičká zjasnila. A samou radostí objala Břinkala, že ten až zrůžovil od radosti a zmatku. Tak, řekl Řehoř král, a teď už čarujte. A celý třásl se spěchem a vzrušením, když Cinkal z pytlíku vsypal mu do dlaně pár bledých zrnek hrachu. Ty sněste výsosti, špitl mu do ucha. Však to už panovník mlaskavě polikal. A už hleděl si na ruce, na nohy, zvědav, kdy zázrak přijde. Bylo to ve chvilce. Slyšeli jenom smích a jenom plachý zvuk v huňatém koberci, jako by přeběhl hebonkou srstí vítr. Teď si mě hledejte, ozval se králův hlas. A než se stačili po něm jen ohlédnout, co si se na stole překotně posmíklo a smluvní pergamen, snad ještě mokrý, pozdvihl se z perletě a divě ulétal k praskajícímu krbu. Panenko skákává, zavzlikla princezna. Sec mazec, chyťte ho, hulákal houslista. A jeho druhové vrhli se po hlavě k ušlechtilému ohni. Leč všecko pozdě. Znova se rozehřměl ten triumfální smích a mokrý pergamen krouživě snášel se do horoucího krbu. Splál jako pochodeň. A v jasné komnatě bylo jak po pohřbu. Ticho. Jen nový pláč roztřásal Světlušku, která už věřila, že všechny slzy své, co měla, vyplakala. Král ale neměl dost. Břinkal měl najednou na hlavě přilbici. Darmo jí z uší rval, až brada klapala a zvonil do brýkov. Nešťastný bubeník, jako by naříkal z předalekého hrobu. A Spinkal svalil se princezně k střevíčkům, neb se mu najednou na hebkém koberci rozjeli obě nohy. Cinkal už celý pryč, chytil se křesílka. Však tu mu u kalhot kdo z knoflík ukroutil a on si zoufale hmát honem po bocích, neb už hrozilo, že bude obrán o své vlastní gatě. Čert, aby tohle spral. A král se smál a smál, až sklíčka na lustrech zvonivě třeskotala. Všecko jste prohráli, křičel jak posedlý. A asi tancoval dokola radostí, nepsal se celý chvěl a plašili se svíce.
10: Prohráli, vyhrkl však bubeník, jemuž se právě podařilo vyprostit se zbrnění, takže byl mocen slova. Jděte výsosti, a jak pak nám teď zase obživnete?
2: Duch dlouze oněměl. Jak to, hles po chvíli?
10: Já přece žiju.
2: Neslyšíš mě snad? Či jsi snad ohluchl při té hře na rytíře?
10: Žiješ, přisvědčil bubeník. Jak to však dokážeš? Stačí jen rozhlásit, že správě dokonal. Co s hlasem, ten synech? Bude ti dobrý ledak na říkání.
2: Král stichl. A ti dva do třetice, jak by ožili? Bůh zaplať Břinkale za tu tvou hlavičku. Vždyť my ho máme v hrsti. A paní Světlušce už taky došel pláč. A když pan tatínek chtěl začít s prosíkem, sama ho okřikla. Mlč, otče. Což se nestydíš? Zrada je hanbou chudého i krále. A v očích plálí hněv, že na zdi hodiny se strachem zastavili.
10: Darmo král hrozil, darmo sliboval, darmo se zaříkal, že jí dále snímu. Sliby, chyby, vedla svou kapela.
2: a Břinkal dal hned přivolat i myslivce a sotva padli si s princeznou kolem krku. Už volal Krejčího, aby jim šaty strojil.
9: Svatební, jak by ne.
2: A sotva propustil ze dveří Krejčíka. Už volal kuchaře. A kočí z kočáru. A z kraje zvoníky. A stráž a zahradníky. Pro boha Břinkálku, tak už ho přece půjď. Teď už nám neublíží, prosila Světluška. Neboť jí napadlo, že otec nemůže při hodokvase chybět. Břinkal ji objal.
9: Žádné strachy, holčičko. Vše bude, jak má být.
2: A honem strkal ji do kruhu švadlenek, aby ji vyšňořili. Byla jak na trávničku sníh. Jak křišťálový svícen, který kdo z čistoulince rozsvítil vysoko v nebesích nad lítostivou zemí. A ženich patřil k ní, jak patří k lesu stín.
9: Vysoký, stepilý, byl z nich jářků pár, až oči přecházely.
2: Už stáli před chrámem.
11: A kde je náš pan král? Ptala se kolkolem čeleď a poddaní. A taky princezna a taky snoubenec.
12: Bez pana otce, jaká je to svatba?
2: Tu Břinkal s Cinkalem vystoupili spod síně a Spinkal na táce nes zlatou konvici a ulil z vysoka do 6 pohárů studené staré víno.
11: Bylo jich jenom 5.
12: Král nejde, šeptal nedočkavý dav. A pijí bez něho, špitlo to tu a tam.
11: A podiv nebral konce.
2: Však tu se stalo to, o čem se dodneška v království vypráví zrovna jak o zázraku. Král, jak by ze vzduchu sestoupil na zemi, stanul tu znenáhla s pohárem nad hlavou a zvonil naštěstí dceři i ženichovi. Žehnám vám, děti, volal dojatý. A hlas měl laskavý, jako by ani nebyl jeho.
9: Byla to veselka, jakou svět nezažil.
2: Kapela Břinkala a král prý snesl jí za 2 dny zlaťáků, že by to byli všichni 3 snad z hradu neunesli.
11: Kdo ví?
2: Jisto jen, že ti 3 se první loučili. Je prý jim na toulkách líp, nežli na plesích. A hrášek na vršcích prý chutná někdy líp než chřest a divočina. Kdo ví?
11: Jen Řehoř král prý místo vlídný, zván je teď osvícený.
9: Král Řehoř osvícený, teď mu říkají.
11: Jakže? Či padne mu tahle ta přezdívka?
2: Ach ano, proč by ne?
11: Tak asi jak ta první.

0: Jahody. Už pár dní je krásně teploučko a na zahrádce kvetou různé kytičky, ale Arnošta s Macíkem nejvíce zajímá jeden záhon na kraji zahrady. Jsou to takové malé běloučké kvítečky. Pořád se vyhřívají na sluníčku a dědeček se o ně tuze stará. Každý kvítek má kolem sebe spoustu zelených lístků, snad proto, aby se na nich mohli houpat jako na houpačce. Zahradník jim načechrává zem na záhonku, pleje kolem nich a pravidelně je zalévá.
1: Co to může být za zvláštní květiny, že se o ně dědeček tak stará?
0: Kroutí hlavou Arnošt, když se s Macíkem opalují na druhém konci zahrady.
2: To bude velmi vzácný druh.
0: Přitakává kocour a vyhoupne se na malou zítku, aby lépe viděl na dědečka zahradníka. Ten oba zvědavce po očku pozoruje, ale neříká nic. Nakonec to Macíkovi nedá a jde se podívat, co je na těch kytičkách tak zvláštní, že se už zase dědeček schýbá nad záhonkem. Ale zase nic podezřelého nevidí. V tom mu zahradník povídá. To jsou jahody, Macíku. Máme je tu úplně nově vysazené, proto se o ně musím tak starat.
1: Tohle, že jsou jahody, myslí si kocour. Dědeček se asi nějak spletl.
0: To bude tím horkem. Jahůdky, jak říká Bedříšek, jsou přeci červené a sladké. S Bedříškem určitě nejedli nějaké bílé kytky. Druhého dne svítí sluníčko ještě víc. Je tak hrozné horko, že Macík i Arnošt jen leží pod jabloní a ani se nehnou. Jenom si přejí, aby trošičku sprchlo. Vzduch by se vyčistil, záhonky by se zalily sami a dědeček by si s námi mohl hrát třeba na schovávanou. V kuchyni je tolik skrýší, to by byla švanda. A snad proto, že si to tolik přáli, přihnal se brzy veliký černý mrak a během chvíle začíná pršet. Utíkají se domů schovat, ale dědeček si popletl dveře a běží do kůlničky.
1: Jestli pak ten dědeček není nemocný,
0: strachuje se Arnošt.
2: Nebo už nás nemá rád,
0: přidává se Macík.
2: Už s námi nechce být.
0: Ale tak to není. Arnošt i Macík se zapomněli ráno podívat na záhonek a tak ani nevědí, že bílé kytičky se přes noc proměnily na malé zelené jahůdky, které se teď budou pěkně vyhřívat na sluníčku a až vyrostou, zčervenají. Bedříškova maminka z nich pak připraví oblíbené lívance se smetanou a jahodami. To bude dobrota. Dědeček vběhl do kůlničky schválně, protože během deště chce vyrobit strašáka, který by malé zelené kuličky ochránil před nenechavými ptáčky. A tak mezi tím, co se Arnošt s Macíkem strachují o dědečkovo zdraví a o to, že už je nemá rád, dědeček stloukl dva dlouhé klacky a vyrobil z nich strašného strašáka. Oblékl ho do starého roztrhaného kabátu, na hlavu mu dal děravý hrnec, do kterého zastrčil kus slámy a na ruce mu zavěsil po dvou plechovkách. Když se strašákem zatřásl, chrastily plechovky skřípavým zvukem. Venku zatím přestalo pršet a zahradník vyšel do pokropené zahrady. Sluníčko se usmívá z oblohy a slibuje pěkný zbytek dne. Dědeček ale nikde nevidí ani Arnošta, ani Macíka. Opře tedy strašáka u dveří a vejde do domečku.
1: Holá, holá, kde jste kdo?
0: Hledá pejska a kocoura zahradník. Najde je schované pod stolem.
1: Oba dělají, že spí.
3: No tak, pojďte ven, už je zase krásně.
0: Vytahuje Arnošta spod stolu. Macíkovi se to ale nelíbí.
1: Cítí se uražený a odstrčený.
0: A tak vyběhne jako střela ze dveří. Co se ale v mžiku ozývá ze zápraží, nahání hrůzu. Chr, vr, ps, mňau, ps, mňau. Dědeček i Arnošt jsou několika skoky před domečkem. Macíka však nevidí.
1: Macíku, Macíčku, volá dědeček.
3: Když se otočí, vidí naježeného kocoura sedět nahoře na dveřích. Co se stalo, ty hrdino? Sundává vyděšeného Macíka dolů. Macík se k němu přitiskne a za žádnou cenu nechce ze dveří ven. V tom dědečka napadne, co se stalo. Vedle dveří do domečku stál opřený strašák a Macík v té rychlosti, jak vyběhnul z kuchyně, si ho nevšimnul a srazil ho na zem. Vy jste ale popletové, chlácholí Macíka i Arnošta dědeček. Ani jste si nevšimli, že za pár dní budeme sklízet jahůdky. Teď musíme postavit do záhonku strašáka, aby na bedříška nějaké jahody zbyly. Oni kosové a vrabci je mají taky moc rádi. A opravdu, na záhonku je spousta zelených kuliček jen povyrůst a uzrát. Od té doby hlídá záhonek nejen strašák, ale i Arnošt s Macíkem. Když dozrávají jahody, tak to znamená, že bedříšek přijede brzy k dědečkovi na prázdniny, přemýšlí Macík. Loni totiž ty lívance jedli taky s jahodama a pak už to bylo jen pár dní. Hurá, to bude báječné. Bude léto a plno legrace.

0: U zárybnického mostku v hospodě se hrálo v kostku. Veselo tam bylo, tančilo se, pilo všude plno hostů. Jo, bejvávalo. Bejvávalo.
1: Přidej, kokrháči, přidej na hlase. Hostinskýho v zárybníčí si ještě nevzbudil. Veze jsou na závoru místo do kořán. Hej, Mikuláši, je tady ještě hospoda?
2: Dobrý troll, strejčku a strmané. Co se zas durdíte? Snad nehoří.
1: A hoří, když se ho zasi žízeň a hostinský má zamčeno. V poledne. A ty si řekneš, dobrej tro.
2: Poledne ještě nezvonili. Tak co to bude? Zelená puškvorcová rosolka nebo letní nová limonáda?
1: Limonádu nech bludičkám. Já mám vody dost.
0: Dám si rosoličku. To je vynález, co zahřeje hastrmanský kosti.
2: Na zdraví, strejčku.
0: Ať slouží.
1: A ještě jednu. Aby hostinský v zárybníči nezarost puškvorcem, víme.
2: Pijete rosolku, jako když děláte dobrý skutek.
1: Ty se už klíbej. Víš, jak to tady chodívalo dřív? Každou neděli muzika, slyšet bylo na míle. V kole se točili páni i kmáni, v šenku se zase karbanilo o 106 a v nejlepším sem blít čert, lapl si karbanickou dušičku.
2: Děkuju, nechci. Nestojím o pověst pekelné hospody.
1: Jenže by vybilo i na Hastrmana.
0: Když si takovej flamendr jde ochladit z hlavu k rybníku, mám ho. Ani neví, jak brekek. Jo, bývaly to zlatý časy. Zrovinka, jak v ty písničce o Bošilci, víme? Na tom bošileckým mostku hráli tam dvě panny v kostku.
2: Jenže já mám radši prázdný lokál, ale čisté svědomí.
1: No, však čerti měřili spravedlivě. Jsi jenom hloupej pulec.
2: Za mě. Tak co, ještě jednou na staré časy?
1: A na tu lítost, že jsou fuč. A taky na tebe, abys už natrefil na ženskou, co ti napraví hlavu a vezme to tu do ruky.
0: Podívej, jen ze sousedský lásky. Co moje pentlička?
2: Co je s ní?
0: Holka jak malovaná, šikovná.
2: No jo, ale...
0: Vidíš, krapec zelená.
2: Vidíš, jako brčál, strejčku.
1: Ovšem do kšeftu poklad. Když přijde na trh prohrnky, všichni hned dejte počinek, panenko Hastrmanko, nosíte štěstí. A to by přinesla i sem.
2: Jak jste se rozlítostnil, strejčku.
1: Co?
2: No a z toho vám vždycky víc kape ze šosu. Ukažte, vytřu to.
1: Vidíš, je tohle práce pro chlapa? Mordi je sak, namluv si pentličku.
0: Svatbu vystrojím do týdenka.
3: Pán táto!
0: Tak co? Mám jí říct, že jako jo?
2: Co jo?
0: Holka se vyšňoří růžovejma mašlema, ani ji nepoznáš. A k tomu...
3: Tatínku!
2: Já vím. Žabí muzika, dešť a slota.
0: Ale to přece prší hastrmanský štěstí. Škodnej nebudeš, má tamhle ve vrbě věno. Hrnec zlaťáků.
4: Dobrý den, Mikuláši.
2: Nazdar, pentličko.
4: Pán tatínku, co zás do ní učíte? Pojďte radši domů.
1: Zrovna v nejlepším. Už mohla být ruka v rukávě. Kam tak kvaltuješ?
4: Kvaltuju. Po rybný osazuje rybník lekyníny a plašina ryby.
1: Co to tomu pudivý trovi vlezlo do hlavy? Že bych chtěl udělat radost rucelkám?
4: Prý sem přijede naše kněžna s průvodem, tak to se vykrášli.
1: Kněžna? Přijede naše kněžna?
4: Kvá. A to průvod.
2: Cože si vzpomněla na zálivničí? To mi byl čerdlužen.
1: Neber to jméno nadarmo, Mikuláši. V kostech se mi najednou rozlívá takový mravenčení, jako tušení, víme, že v tomhle může být čertovo kopítko. Že oni si konečně vzpomněli, že tu mají pořád pekelnou stanici.
2: Vám se v kostech rozlejvá leda puškvorcová, strejčku.
1: Milánku, naše kněžna je divoká, jak rejtarský oficír, co prohrál poslední groš. Topí se v bluzích. To je pro čerta trefa, jak, no, jak pentlička pro tebe.
4: Pěkně děkuju, tatínku. Buďte už.
1: Na každý pád s tou návštěvou se všechno otočí. To mi napovídají mi kosti. Zač tady bude veselo. A kde je veselo, bývá i divoko. A kde je divoko, bývá i hřích. Holka, fofrem skoč na trh pro hrnky. A potom za rybnickým mostě přijde jí vzácní hosté. Kněžna se tu zjeví, proč to žádnej neví.

0: Hej, zastav, Pierre. Jsme tady.
1: Kde tady? Tady je nikde nic.
0: Stará zájezdní hospoda. Ty nic.
2: Je tu moc hezký, Pierre.
1: Ma chère Madeleine, ty to mohná a nepoznat, že to tu dírá.
2: Podívej na ten rybník, jak se třpití.
0: Ano, Madeleine, nádherně se třpití. Tak zlaté penízky třpití se ve vodě. Možná, že najdu je ve zdejšího spodě.
1: Já snad Pierre hlupák? Komorná načená, kněžna zpívá, jen Pierre kuchař neví, co se děje.
0: Tak nemudruj a sundej kufry z kočáru. Madeleine, ty sežeň hospodského.
1: Mon Dieu. A co my hledali tady v díře, až sundat kufra?
0: Co? Zlaté penízky. Ty, co tu můj papa kdysi vyhrál a jak si musel nechat.
1: Olala, to jiná, to já přetrhala, jak sundavala kufra a dala do nich poklad a pak rychle žít s lasy.
0: To asi nepůjde. Nejdřív je musíme najít.
1: O, to smutno. Váš papa umřela, než předala odkaz?
0: Tak nějak, totiž odnesl ho čert. Papa uměl hrát jenom falešně na ty dukáty si dělá na rok peklo.
1: Peklo? Čert? Olala, jak se bala.
0: S každým se dá dohodnout. To už nech na mě, ty hrdino, s vařečkou.
1: Bon, vy stachala o zlatáčka, já o jídlo. Pošla sem. No, pošla, ty kikirikatko. No, pošla, pošla. Bude z tebe delikatis, kohoutek na fině. No, pošla.
3: To věče, co tu lítáte za kohoutem? Nechte ho.
1: Pardonnez-vous, já chytám dejeuner pour madame la comtesse.
3: Teda já vám nerozumím ani slovo.
2: Pane Hostinský, my jsme přijeli
3: spolu. Ještě slečinka. Ta snad začne prohánět slepice, ne?
2: Ne, přijeli jsme s paní kněžnou.
3: Aha, doprovod vzácné návštěvy. Co se dá dělat, no? Pojďte dál, klaním se.
0: Netváříte se zrovna vlídně, pane Hostinský?
3: Bojím se, že tu nenajdete, co hledáte.
0: Já doufám v opak.
1: Oui. A ona musela to najít v ofr, jinak mi přijít bum, bum, bum na buben.
0: Ty hledej kuchyň, Pierre. Milý pane Hostinský, já toužím jen po klidném koutku světa. Tichém útulku uprostřed líbezné přírody, kde se dá odpočívat.
3: To mi je ale háček. Pohodlí u nás nenajdete.
0: Ale jinak vše, co těší srdce. Vždyť je tu ráj.
1: A ona v ráji chtěla najít peklo? Mon Dieu. Pierre opravdu raději maší chovat do kuchyni.
0: Jen ten rybník, jak se kouzelně třpětí. Hladina je jak samý zlatý penízek.
3: Jo, to oni už se rybníky takhle třpětěj. Ale i jinde, nejenom v zárybníčí.
0: Jak jste skromný. Hospoda přece má i zajímavou pověst. Prý tu řádili čerti a vedla odtud cestička přímo do pekla.
3: No, na tom tedy není už vůbec nic hezkého.
0: Nebuďte bláhový, pane. Pane?
3: Mikuláš.
0: Mikuláši. Na takovou zvláštnost můžete lákat hosty.
3: Ale mě tyhle řeči o čertech jenom trápí.
0: Tak víte co, blázínku. Rozhlédnu se tu. A když se přesvědčím, že na tom není ani špetička pravdy, sama očistím pověst vaší hospody.
3: Vážně? To by... Opravdu? No to je plaskavé. Děkuji vám.
0: Tohle půvabné místečko si to zaslouží. A vy taky. Máte takovou čistou duši.
3: Jste opravdu laskavá. A milá a krásná. A úplně jiná, než jsem si myslel.
0: Jistě, že jsem jiná. Tak už mě doprovodíte do domu? Můj nový rytíři?
3: Ano, ano, jistě.
0: Toužím tu poznat všechno. Všecičko. A hlavně, kdo jsou ty? Ty zlaté penízky vzpětí se ve vodě. Můj papa prohrál je v pekelné hospodě. Ale já najdu je třeba i v pekle.

0: dukáty, penízky, zlatáčky moje.
1: Ah, bonjour, Madeleine. Já na vojnu se dal pro krásnou plavoflásku.
2: Dobrý den, Pierre. Tak už se ti tu líbí.
1: Oui, oui. Famózní místo, v tráva šampion, v rybníkách ryby a kuňky šáby. A vše to zadarmo. Pierre může vašít delikatis pro plezír. A pro tebe, Madeleine.
2: Snad pro kněžnu, ne?
1: Ne. Olala, ta teď cházela očka na Mikuláše a já na tebe. Vždyť pravá láska, l'amour přicházet nahle, Madeleine. Ty sladká jako jahutka v travě.
2: Pro pána Pierre, co to do tebe vělo? Nech mě na pokoji.
1: Pourquoi? Ty krutá.
2: No tak, nech mě.
1: Ty mě schodila do voda? Kočkovaní jara. A tak já teď šapkám blíž. Olala, to tyž chrostomilý.
2: Tak šťastný lov. Jen pozor, abys nenasty.
1: Oui, žabí sachínko je k pokoukání i k pochutnání.
3: Ruku líbám, vašnosti.
1: A kdo pak zas vy, mušiček?
3: Místní hastrman. A jestli libo žáby, daruju vám jich třeba celý koš nebo ryby. Mám ty havěti víc než jinej slípek na dvoře.
1: Voilà, tak vy pán rybníkového panství? Zvláštní tulit, zelený magnifik.
3: Vám zelená nevadí?
1: Já, Pierre Courage, viděl už lidi čachny, žluté rudé, jak cestoval po světu a fašil. I lidoš rutům. Tak dáte žábičky?
3: Dám a rád. Pentličko, děvenko, pojď mi pomoct.
1: Slečná cechuška?
4: Mak.
1: Ruku líbám.
4: Mak, mak, mak, mak.
1: Ona též sladká a chostomilá jako žábka ve vodě.
2: To vy říkáte každé.
4: Však jsme slyšeli.
1: Ale nikdy já nemyslel tak vážně. Vždyť žádná nebýt jako vy, mademoiselle.
2: Opravdu?
1: No. Žádná nebýt zelená. Pěch cítí teď teprve přicházela ta pravá l'amour.
2: Ach, pane Pierre, jsem v rozpacích. Co myslíte, pan táto?
3: Však mě to hned ťuklo. A když se líbí i tobě, tak jaké pak fraky? Bude svatba.

0: odškodněnou. A přijďte si zas.
1: Počkejte, co to znamená?
0: Že teď budete muset kněžně vyvařovat vy.
1: Já.
2: Protože Pierre se už nevrátí, konečně našel svůj ráj. Těch rybek a hrnků, co tady mají, už chystá magnifik svatba s Mabel Pentlička.
0: Slyšíte sama, slečinko? A teď hajdy pod střechu. Začne lejt. To bude pršet štěstí na vodnický svatbě.
1: Někdo najde štěstí rychle. Ale co já?
0: Po tom zárybnickým mostě přijeli k nám vzácní hosté. Jen co jsou tu s námi, je z Pentličky paní, je to pravda pro hostě. Jen co jsou tu s námi, je z Pentličky paní, to je pravda pro hostě.
3: Máte dobrou náladu, strýčku Hastrmane.
0: Mám, ale ty taky záříš, Mikuláši.
3: Asi vás vezmu za slovo, s tím ženěním.
0: Pozdě, chlapče, pozdě. Pentlička je už pod čepcem.
3: Já vím, však lilo jako z konve, že přeju štěstí. Ale co se týče toho ženění.
0: Aha, ta hezká komorna. Gratuluju.
3: Hezká je, ale ta to není.
0: A která pak je tu ještě? Sakna ryby. Přece si nemyslíš na kněžnu, ty půlče. Už jsem ti řekl, co je zač.
3: No, pěkně jste mě vystrašil, strejčku. Jenže ona je úplně jiná. Laskavá. Roztomilá. Vlídná.
4: Mikuláši?
3: Slyšíte? Jen na minutku sejdu z očí, už se po mně schání.
0: A myslíš, že to dělá z lásky?
3: No.
0: To teda až naprší a uschne.
4: Mikuláši?
3: Hned tu byla jako doma. Všechno jí zajímá, všechno si prohlíží.
0: Slídí a šmejdí.
3: No.
0: Ona by tak byla trefou pro peklo.
3: Pro pána strejčku, že vy si už tím peklem nedáte pokoj.
0: Slyšel jsi?
3: Ne. Co bych měl slyšet?
5: Matičko?
6: Co pak, synáčku?
5: Uchystej, káně smůly.
6: Uchystám, synáčku. Uchystám. A kolik té smůly?
5: No šetři, matičko, vrchovat.
0: Zas nic?
3: Ne?
0: Asi mám lepší uši.
3: Slyšíte leda trávu růst?
0: Ne, slyším muziku té pekelné roty, ty půlče hloupá. A to něco znamená.

0: Máš teď hodně práce, viď, Madlen? I vodu od rybníka abys nosila. Ale všechno děláš s písničkou.
1: Však nejsem žádná rozmazlená slečinka. Jen madla tamhle ze vsi. Teprv, když naši umřeli, vzala mě kněžna do služby.
0: Je hodná, viď? Ukaž, pomůžu ti s vědry.
1: Děkuju. To ty jsi hodný a...
2: Nikuláši?
0: Ano, ano, paní kněžno.
1: Slepý jako krtek.
2: No, Mikuláši, co to je? Přece nenosíš vodu?
0: Proč ne? Je na vaší koupel.
2: Jenže to se nehodí.
0: Aha.
2: A ty, Madlen, tady nezevluj. Už máš vařeno?
1: Dovařím v minutce.
2: A co jsi ukuchtila?
1: Knedlíky.
2: To jsou mi lahutky.
1: Pierre slíbil, že mě naučí sumčí nákyp.
2: Aspoň to. Knedlíky hoď rybám, ať se vykrmí. A uč se od Pierra.

0: My se zatím projdeme. Kde pak jsme ještě nebyli, můj milý Mikuláši?
1: Kam pak jsem ještě nestrčila nos, můj milý Mikuláši? Kdybych věděla, po čem slídí. No ale ty to určitě nejsi, Mikuláši. Slepejši slepá. Kdy poznáš, kdo tě má opravdu rád?
2: Až kněžna najde, co hledá, práskne do bod. Pak Mikuláš prohlé.
1: Cože? Kdo to mluví?
2: Chceš opravdu vědět, co kněžna hledá? Chce.
1: O, ano. Šla bych se zeptat třeba ke všem čertům.
2: Ke všem čertům?
1: Ježíš, ne, ne. To záříšné myšlenky.
2: No zvaž, za co ti stojí ten slepejš. Zatím otevři dvíř kapece.
1: Pámu známý a zlý pryč, jak to tam ve tmě hůčí. A ono to dál rumpluje. Co jsem to jenom... Ježišku na křížku! Už je to tady zas, za dveřma!
3: Otevřte!
1: Ne! Zůstaň venku! Odstup, satane!
3: Nebála se, Madeleine, to být já, Pierre?
1: Oh, díky bohu!
4: Proč ty tak křičela? A co to tu vařila? Fuj, fuj, fuj, já cítím síra!
1: Ach, Pierre, čenichal tady čert! A já hloupá si s ním povídala!
4: Pourquoi? Proč ty dělat taková hruza?
1: Šeptal mi... Šeptal, že kněžna odjede, až najde, co hledá. A Mikuláš pak prokoukne.
4: To možná Lamour ti všeptla. Ale neplakala. Pierre pomůže, proto být tady. Co kněžna najít chci, mám doma ve vrbě.
1: Ach, Pierre, to těžko.
4: Olala, mám. Papa Hastrman to koupila od čertů na věno pentličci. Poklad v hrnci.
1: Ne.
4: Oui.
1: Ale... přece mi nemůžeš dát poklad jen tak. Že ty chceš duši jako čert. Jenže do hastrmanského hrnečku.
4: Madeleine, já teď celá dobrá člověk. Já chci jen splatit dluh, jak ty mě schodila do voda a tam já poznal Lamour.
1: Jenže co na to tvoje pentlička? Věno je věno. O to holka nerada přijde.
4: O, když jde o lásku, pentlička ráda pomůže.

0: Pierre a Madeleine dva hlupáci a Hastrmanka třetí, když rozdává
1: žitá buňka zelená.
0: Protože...
2: Ty jsi...

0: ráno.
1: A zbohem, líbezný koutku světa. Moc páchneš rybinou.
2: Chystáte se na procházku, kněžno? A sama? Proč?
1: Protože k čemu dlouhé řeči, Mikuláši? Uhni mi laskavě cesty.
2: Přece vás nenechám jít samotnou, když je venku tak hezky. Měsíček svítí jako rybí oko, jak říká strejček Hastrman.
1: Dost.
2: Kněžno, co je to dneska s vámi?
1: Dneska? Už dávno je mi na nic, bože. Jak se tu kolem pořád hemží všelijaká věď. Hastrman dělá louže, bludičky piští jako komáři.
2: Tak přece se vám tady nelíbí. Ale já klidně odejdu s vámi. Kam jen budete chtít.
1: S tebou bych to teda chytla. Takový nekňuba. Adie. Odcházím.
3: Však paní sama nezůstane.
1: Zase nějaký tvor, netvor. No net. Dokonce sám čert? Co chceš?
3: Dělat vám společnost na cestě, paní. Na černé pěšince komínem, kterou jste tak dlouho a pilně hledala.
1: Jenže už nehledám. Slyšíš? Mám, co jsem chtěla. A ty si jdi po svých, pekelná nádhero. Zmys! Myslím to vážně, špendíro?
4: Já taky. Podejte mi ručku milostivá.
1: Saj, na mě povídám. S tebou nikam nejdu, Mikuláši. Co stojíš jako sloup, zažeň ho?
2: Říkala jste, že jsem...
1: Ale vždyť já jenom žertovala, můj milý.
2: No ale řekla jste, že jsem nekňuba.
1: No tak pomoz mi.
4: Pusťte se ho, paní.
1: Ne, Mikuláši, zachraň mě.
4: No tak půjdete ho.
1: Pomoz.
4: Ne.
1: Pane,
4: nepejte
1: mě. Nepejte
4: mě. Pojďte se mě.

0: Za 100 dušiček jsem koupil pentličce věno. Za celých poctivých 100 dušiček. A holka ho daruje.
1: Ale já to tý panice nenechám. Kdeže?
2: Hej, hospodo! Je tu někdo?
1: Nikde nic.
2: Jen čmout a sirný půh. Jo tak, čerti se vrátili a fiu. Kdo pak je najednou fuč? Paní kněžna? Inu, co vždycky tvrdil zárybnický hastrman. Jo, peklový, co se sluší, neublíží dobrý duši. Jenom naší kněžně tu si schudí vezme. Hele, moje zlaťáčky, rozkutáleny,
1: v popelu upeceno. Je to tak, tak, tak, tak.
2: Peklový, co je po právu?

0: rovné ty.
1: Ale co to zpíváme?
0: Mají se jak v pekle, nejsou jako ryby lekle. Juha, ha, ha, jo, ho, ho, zpívají si u toho. Pekelná temperatura, lépe než lázeňská kůra, dělá čertu dobře po těle. Černé duše vaří veselé. Juha, ha, ha, jo, ho, ho, vždy co tady od toho.
2: Co na mě pořád vejráš, ty pekelná nádhero?
3: Slyšíš ji, matičko? To je ženská.
2: Slyšte mě všichni. Jsem tady nevině.
4: Jak krásně a pekelně umí lhát.
5: To teda umí.
2: Ty mlč! Kdo pořád škemral? Prý najdeme cestu k čertům, ti mají v pekle poklady, ty chamtivče jeden.
5: No kněžno.
3: Ani se nezadýchá, nezakoktá, sám bych ji uvěřil.
2: A teď mě stáhnul do pekla sebou, ten mamla z hospody.
5: Já?
3: Úplně jsem se do ní sfafrněl.
4: Kněžno, žádám vás o vaši něžnou prolhanou ručku.
2: Zbláznil ses, ty čerte špinavá.
4: Pardon, jsem Lucifer, kníže pekel. Rodem jsme si rovni.
6: Ale jestli mě nechcete, taky dobře. Místo svatby si dáte koupel.
2: Ta by se v téhle špinavé díře hodila.
6: Koupel, co chystá má matička v kádi. Smůla už bublá. Bubli, bubli, bubli.
2: Cože? To má být jako buď a nebo?
6: Právě tak. Buď sňatek a vroucí láska, anebo vroucí smůla.
2: Dobře. Vezmu si tě, Lucifere.
6: Jsem poctěn.
2: Ale nejdřív chci oslavit zásnuby.
6: No proč ne? To se pro vznešené osoby hodí.
2: A při zásnubách chci mít na stole francouzská jídla, špinavče.
6: Taky zbožňuji francouzskou kuchyni i moji pekelní podaní. Víte? Hej, matičko, nech vaření smůly a rychle chystej zásnubní hodokvas podle přání mé líbezné nevěsty. No co je? Tobě se nelíbí?
7: Ty se mi nelíbíš, synku. Kromě nevěsty si sem přinesl bílou, nevinnou duši.
6: Odpust.
7: Když něco zkazím, tak to koukám napravit. Jenže ty děláš jakoby nic a myslíš na čertví, jaké francouzské pochoutky. Fuj, kde to jsme, synáčku?
6: V pekle, matičko.
7: No právě. A čerti mají svou čest. Tak co bude s Mikulášem?
4: Nejdřív chystej hodokvas. Pak se uvidí.

0: Nebreč, Madlenko.
1: Ach, pan táto Hastrmane.
0: Já mám taky starosti. Naspořím na věno, děti to rozdají a bác. Vezme to divnej spát. Čerti tu sice zlaťáky nechaj, ale čertví proč? Seberou Mikuláše.
1: Já musím něco udělat.
0: Tak hlavně nebreč. V pekle to dicinky vedly po právu. A mně se v kostech rozlejvá tušení, že se to celý nějak zvrtne k dobrýmu.
1: Mikuláš by spíš řekl, že se vám v kostech rozlejvá puškvorcová.
0: Nemluv za něj, holka prostořeka. Ani jsem si nelíc. Kdo by mi taky nalil, když je hostinský fuč? Fix.
2: Kmotře Hastrmane, přeju dobrý podvečír.
0: A, to jsou k nám hosti. Čertová matička na světě. Jsem vás pěkně dlouho neviděl.
2: Co tak nevrle? Zlobíte se?
0: No, zrovna jsem se vás zastal. Ale pravda je, že teď máte doma divný pořádky.
2: Však jsem z toho taky celá špatná. Synovi jako by se to mátlo v kotrbě. Vůbec Luciferkovi nerozumím.
0: Jo, děti občas dokážou zamutat hlavu.
2: A pořádně.
0: Teda, já si vlastně nestěžuju. Holka si utopila pěknýho ženicha. A jeden bez druhýho už nemůžou dejchat.
2: To víte, láska, kmotře, láska.
0: Bába, ale helejte, matičko, co vlastně chcete? Chcete, jste sem nepřišla jen tak tlachat?
2: Jdu s prosíkem kvůli Luciferkovi. On ví, že něco zvoral, ale přiznat se to zas ne, to se mu nechce.
0: Mám mu domluvit, či co?
2: Ale kdeže? Však on to napraví sám. Teda, když mu vyjdu vstříc, nebo spíš jeho nevěstě.
0: A co já jako s tím?
2: Ona chce na zásnubní traktaci Nobel francouzský jídla. A kde bych já ubohá čertová matička vzala recepisy? Vařím až hamba pekelné nechutnosti. Za to váš Pierre mohl by mi s vařením vypomoct.
0: Jo tak, ale s tím na mě nechoďte. Ať se Pierre sám rozhodne. Já mladým do života nikdy nemluvím.
3: Ne. Já Pierra nepustím. Ani nápad. To radši půjdu do pekla sama, pak...
0: Jen se přetrhni, pendličko. To by byla další hloupost. Voda a oheň nejdou dohromady. Hastrman může zůstat z domu, jen dokud mu kape ze šoflu, a Hastrman se zesukne.
4: Pierre všechno slyšel? On tam půjde, i když se bál. Brr. Ale svý, co krátko pentličku, tam nepustila.
5: Ne.
2: No jo, ta láska.
5: Můžu jít já. Pierre mě naučil vařit.
4: Jej, a ty se nebála, Madeleine?
5: Ty se nebála?
1: Když uvidím Mikuláše, já se do pekla těším. Ale jak mu pomůžu odtamtud, matičko?
2: Pomůžeš, panenko. A kdyby se snad Luciferek chtěl nějak šprajcovat, tobě se nic nestane. Vrátíš se na svět, to ti slibuju. Jsi pod mou ochranou.
1: Zůstanu klidně v pekle. Jen když budu blízko Mikuláše.
6: O, to je lamůr.
4: Právně kvak, jako s mou pentličkou.
2: Jo, láska, ta obrací i peklo na ruby.

ta Satoria. V pekle se nám špatně.

0: Kde trajdáš, matičko? Čerti nevědí, co dělat. Snoubenka je netrpělivá. Mně třeští hlava.
1: Dobře ti tak. Ta ženská ječí, že je jí slyšet až nahoře na světě.
2: Tak bude to.
0: Ty jsi tam byla?
1: No ba, nakupovat. Francouzská jídla neuvařím z pekelných hambatostí.
2: Jak dlouho budu čekat?
1: A k ruce si vedu šikovnou kuchtičku.
3: Ruku líbám, pane Lucifer.
4: No. Madeleine! O, zlatíčko! Ty jsi mi přišla na pomoc. Koukni, kolem sama špína a puch a to nejhorší mě teprve čeká. Mám se vdát za Lucifera.
0: Paní, co je to za vrtoch? Vám přeje štěstí tam, kde se jiný rovnou smaží.
4: Slyší ho? To je ženich. Takhle on vyznává lásku.
0: Ještě slovo a smůla jenom zazič. Jdeme se radši chystat.
4: Prosím, Madlenko, dám ti, co budeš jen chtít. Jen mě dostaň pryč.
3: Kde je Mikuláš?
4: Toho se mne pleť. Někde tu vzdychá, mám las. Aha. Ty jsi přišla kvůli němu. Vy dva. No jistě. Scházeli jste se za mými zády. Podváděli jste mě.
3: Kde pak? On málem nevěděl, že jsem na světě.
4: Hařko!
3: Říkám pravdu.
4: Co mám za svou dobrotu? Raději budu vládnout peklu, když jsou lidi tak proradní. Marš do kuchyně, holka! A vař a smaž! Nebo si mě nepřej.
3: Matičko, kde je Mikuláš?
5: Je radši trošku z očí, děvenko. Ale už jsem mu pověděla, co a jak. Plakal jako děcko.
6: Madlenko.
3: Mikuláši.
6: Madlenko, jsi opravdu tady? Nevím, co říct.
3: Tak mlč. Jen se mi dívej do očí. Teď vím, že už neplatí. Můj milý je daleko, i když kolem chodí.
6: Madlenko.
3: Jenom, že mě nevidí a s jinou se vodí.
6: Madlenko, já si tě vůbec nezasloužím.
3: Říkám ti, mlč.
6: Přijít do pekla kvůli hlupákovi jako já. Matičko, neměla jste jí sem vodit.
5: Musela jsem, chlapče. Když Luciferek řekne něco za něco, tak není zbytí. Já vyhovím jemu, on na oplátku pustí tebe.
6: A co když zas obrátí? Něco mu přelítne přes nos a nechá si nás tu oba. Madlenko, ty jsi tak hodná.
5: Ach, cukrouškové. Tedy povím vám, láska je někdy peklo.

0: Dobře si vystrojila chodokvas, kuchtičko.
1: Děkuju za pochvalu, milost pane Lucifer.
0: Ale pochvala je asi málo, viď? Zasloužíš si lepší odměnu. Tady je.
1: Muž je plná zlata.
2: No, Lucifer.
1: Milost pane.
0: Je ti to pořád málo? Podle mě je to pěkné věno, nebo ne?
1: To jo, jenže mi k němu chybí ženich.
0: Ženich je... No ano, no počkej, ano, teď si vzpomínám. Máme v pekle jednoho, co by se k tobě šiknul. Mikuláši.
3: No proto, Luciferku.
0: No co jsi myslela, matičko, že tě chci podfouknout? Co peklo pokazilo, musí napravit.
4: Madlenko.
1: Děkujeme, pane Lucifer.
4: Děkujeme.
3: Tak je to správný.
0: Ale pozor, vy dva. Pamatujte si, dokud nedonesete nůši domů, nesmíte se zastavit, jinak se zlato promění v kamení.
5: To by byla škoda.
0: Peníze v dobrých rukou dokážou přivolat do domu štěstí.
3: Luciferinku, děláš mi radost.
6: Radost? Jsi hlupák, čerte. Taková štědrost pro nic za nic.
4: Tak vám ještě jednou děkujeme a mějte se tu všichni s pánem. Tak se, mějte se tu dobře.
0: Mikuláši, stůj!
3: Co je zas, Lucifere?
0: Co pořád máš, matičko? Chci mu jen říct, že kdyby potřeboval pomoc, ať si mě zavolá. Jsem u něj v cukuletu, moc mu dlužím.
6: Dostal nevěstu a nůši zlaťáku.
0: A to bylo za ten omyl, že se ocitl v pekle. Ale mám u něj dloužek i za vás, paní mého srdce, za mou rozkošnou snoubenku.
6: Oni si jen tak přijdou k nůši peněz a ještě je to málo. A já mám navěky trčet v pekle?
5: No tak má, milá, přejte jim to.
0: No si představte, jak si těch cinkátek užijou.
7: Právě, že si to představuju.
0: No, zkuste tedy hezky říct šťastnou cestu.
6: Já? No, dobře. Ale až ráno, Lucifere.
0: Až ráno.
6: Až madla poklidí peklo a umyje nádobí.
0: Je-li to vaše přání?
6: Je.
0: Vroucí jak vaše láska?
6: Vroucí jak kotel plný smůl.
0: Jak ďábelsky to umíte říct, paní. Líp jsem si vybrat nemohl. A teď pekelná muziko, hraj! Jdeme do kola!

0: peklo jsem vycídila, že je skoro jako nebe. Ach, Mikulášku, všechno je za námi.
1: Všechno ne, Madlenko. Něco ještě před námi. Třeba tahle cesta.
0: Je ta nůž moc těžká, Mikulášku.
1: Je, ale však ji unesu.
0: Nechápu, proč nás Lucifer poslal tudy, když do hospody vede šikovná zkratka komínem.
1: Madlenko, tiše. Doufám, že tu zkratku už Lucifer zboural.
0: Tomu nevěřím. Řekl, že může přiletět v cukuletu, ale nás přesto poslal přes hory a doly s nůží těžkou jako cent.
1: Madlenko, co pořád máš?
0: Jen přemýšlím. Třeba zkouší náš důvtip, jestli vážně půjdeme jako soumaři, nebo...
1: Nebo co?
0: Nebo nás napadne schovat nůži v lese a zajít domů pro trakař.
1: Co pak jsi zapomněla? Nesmíme se zastavit.
0: My ne, ale ta nůše.
1: Co to je? Co to je, slyšíš?
0: Nůše zpívá, Mikulášku. To je písnička naší kněžny. Podíváme se dovnitř.
1: Ne, nesmíme se zastavit, jinak bude z peněz jenom kamení.
0: A ty tomu věříš? Co když ta nůše ukrývá jiné tajemství?
1: Madlenko, už ji vidím.
0: Co?
1: Do naši zárybnickou hospodu. Jsme doma, doma.
0: A jsme doma, Mikulášku.
1: Zaplať pánu, Madlenko.
2: Ano, co to? Jsme doma, Mikulášku.
3: Kněžno. Co vy tady?
2: Schovala jsem se v nůši. Jsme zase spolu, Mikuláši. A jsme bohatí. Všecko vyšlo, jak jsem chtěla.
3: Ale já...
0: Mikuláši!
2: Co pak si nepochopil, jak chytře jsem to navlíkla? Utekla jsem Luciferovi a ty jsi mě donesl domů mezi zlaťáky.
3: Ne.
2: Ale ano.
3: Ale já vás nechci. Jděte pryč.
2: Ale pojď co?
3: Lucifere, kde jsi? Pomoz mi.
4: Jsem tu v cukuletu. Já věděla, paní, že mě nesklamete.
5: Ale co pak? Že by vám najednou došla řeč? Asi jste mě nečekala, co?
2: Naopak. Jsem přešťastná. Vždyť všechno byl jen žert, můj drahý. Zkouška, jak moc mě máš rád. Jestli mě budeš hledat, přísahám na mou duši.
4: Ani pekelný kníže nesneseme na sebe takovou průradnost.
2: Slituj se, budu tě nosit na rukou.
4: Mlč! Vkáli už budá smůla horká. Jako tvá horoucí láska.
2: Ne.
4: A do pekla.
2: Ne.
4: A teprve teď se navždy vzdávám hospody v zárybníčku. A bourám komínovou cestu do pekla.
0: Bourejte, milost pane Lucifere, ale mírně. Aby nám to neslítlo na hlavu.

0: Co pak to vaříš, Madlenko? Voní to čertovsky.
1: Však jsem to pochytila v pekle, strýčku.
2: Můžu ochutnat?
1: Proč ne, Pierre?
2: O, magnifik, má to říz. Já vezmu recept a pomůžu se svatební trachtací. Zas bude veselo v hospodě, uvidíte.
3: A bylo. Bylo veseleji, než u nás v pekle.
2: Olala, oui. Za rybnická hospoda je vyhlášená lachutka. Když já tu vypomůžu... I pentlička. S'il vous plaît, pour croissant, panu Tchanovi.
4: A žabí stehínka pro čertovou matičku.
3: Dělám je teď taky, paní pentličko, na másle. Můžeme v pekle jíst, jsem tam trochu nobl.
1: A my na světě si zas občas dáme něco ostřejšího jako u vás. Viď, Mikuláš?
5: No, radši nepřipomínej, Madlenko.
1: I tak se nečerdí.
5: Madlenko.
3: Ach, ty děti jsou jak čtyřlístek hrdliček.
6: To já Luciferinka takhle dobře neožením.
7: Ale co, abyste ho už nechala? Ať se o sebe stará sám kolonák. Navíc, vy jste sama. Já vdovec, brky,
3: ale děte.
4: Pán táto, domluváte další svatbu?
7: A co, brky,
4: kdo pak mi říkal, voda a oheň nejdou dohromady?
7: A kdo ví, holka, kdo ví? Třeba jdou.
3: Jo.
7: Když v zářibníčí se už staly mnohem divnější věci.

0: jak si rákosníček neporadil s duhou. Začal den, který se ještě nerozhodl, jaký vlastně bude. Deštivý nebo suchý, šedivý či barevný. Skřítek v tom chtěl mít ale jasno a proto netrpělivě čekal na zprávy o počasí. Dobré ráno, vážení přátelé, ozvala se jako na zavolanou Rosnička Anička. Přihlédneme-li k dlouhodobému normálu, můžeme potvrdit, že několik příštích dnů bude pouze jednobarevných. Teprve až do deště zasvítí sluníčko, ukáže se duha a počasí se nad brčálníkem vybarví. Když rákosníček slyšel takovou předpověď, myslel si, že bude nejlepší celý den prolenošit. Usadil se pod starou vrbou, chvíli jen tak lelkoval a pak na něho přišla ospalost. Najednou ale vyskočil, jako když ho píchne, protože za ním zahřměl vojenský hlas. Tak to teda prr, já potřebuji duhu hned. Já jsem totiž admirál Babočka, jinak též motýl Vanessa Atalanta. Vítězná sláva na mých křídlech už nějak bledne a vše volá po nové duhové barvě, takže s tím koukejte něco dělat.
1: Ano, samozřejmě, souhlasil horlivě skřítek. Duhovou barvu by to chtělo. No ano, takový admirál přece nebude čekat, až se počasí uráčí.
0: Správně, rákosníček, správně, pochválil ho admirál Babočka. Je vidět, že nejste jen tak obyčejný civilista.
1: Račte se na mě spolehnout, pane admirále,
0: poklonkoval skřítek dál před tou vojenskou šarží.
1: Poradím, posloužím, duhu vám opatřím.
0: Jen se nepřetrhni, krotila ho Anička. Duha se nikomu na rozkaz ukazovat nebude. Ta se objeví jen tehdy, až sluníčko zasvítí rovnou do deště. Ale to už jsem přece říkala.
1: To zrovna ty žábo,
0: odsekl rákosníček.
1: Jen se dívej a něco uvidíš.
0: Tak. Rosnička, jen se dívej, souhlasil admirál Babočka a vypadal, jako když všechno ví. Přitom nevěděl zhola nic a jen zvědavě čekal, co bude následovat. Skřítek vytáhl z kapsy hrst vzácných pestrých křemínků a rozhodil je kolem sebe. Jakmile po nich přiběhly sluneční paprsky, hned byly celé strakaté a na oblohu se vrátily od těch kamínků obarvené. Z křemene ametistu do fialova, ze záhnědy do hněda, z citrínu do žluta a z růženinu do růžova. Na nebi se z toho ukázala duha, ale jenom taková malinká.
2: No, ne, rákosníček, takhle ne, dupnul si Babočka. Tohle u mě není žádná admirálská duha. Buď to v tu ránu napravíš, nebo bude zle.
1: Ano, prosím, v tu ránu zajisté,
0: drmolil skřítek.
1: Když v tu ránu, no tak v tu ránu, brumlal si pro sebe. Konečně, proč ne, že? Jestliže prostřelím nějaký mrak, začne z něho pršet. A protože zrovna teď svítí sluníčko, no ano, bude z toho dohromady duha.
0: Tohle ostatně říkala i meteoroložka Anička, jenže ta věděla, že to nejde jinak, než trpělivě čekat, až si takové věci zařídí počasí samo.
2: Rákosníček ale samozřejmě myslel, že všechno zvládne sám a nebude na nic čekat. Střílel do mraku rákosovou foukačkou, bezovou foukačkou, prakem i lukem, ale žádnou díru do nich neudělal.
1: Promiňte, prosím, ale ono se to vždycky všechno hned nepovede, že?
0: Omlouval se skřítek.
1: Ale já to, prosím, okamžitě napravím.
2: Nemluvit a poslouchat, okřikl ho admirál Babočka. Teď tady začnu velet já a hned bude všechno jenom lítat, protože se na mraky půjde s kanónem. A to by bylo, aby z nich nezapršelo. Rákosníček, nabíjet na můj rozkaz teď.
1: No, ono to i kanonýrství jaksi není zrovna můj obor.
2: Vykrucoval se Skřítek, ale Babočka ho nenechal domluvit. Neodmlouvat a poslouchat. Pozor, pal!
1: Prosím, já bych raději nestřílel, pane admirále.
2: Vymlouval mu to Rákosníček.
1: Ono z toho asi stejně pršet nebude.
2: Mlčet, Rákosníček, mlčet! Rozkřikl se Babočka. Řekl jsem, že bude kanonáda a pršení, takže bude kanonáda a pršení. To je moje nařízení. Pal! A tak se tedy střílel. Jenomže kanon do nebe ani nedostřelil. Koule vyletěla jen tak nad koruny stromů a pak spadla do rybníka. Šplouchlo to, vystříkla sprška vody a protože do ní zrovna v tu chvíli zasvítilo sluníčko, na obloze se opravdu ukázala duha, ale zůstala tam jenom chviličku, protože žádný podfuk dlouho nevydrží.
1: Jo, já to věděl, že to nedopadne dobře.
2: Povzdechl si Skřítek, ale najednou údivem vykulil oči. Nad brčálníkem se totiž objevila skutečná duha a zářila tam jako barevný most. Nepředpokládané vlnění z dola nahoru, oznámila v tu chvíli Rosnička Anička, způsobilo nenadálý déšť z hora dolů. A protože do něho zasvítilo slunce...
1: Já vím, přerušil jí Skřítek. Udělalo duhu. Ne, sice pro admirálskou parádu, ale nám všem pro radost. S tím souhlasí a pod to se i podepisuje. S úctou, váš Rákosníček.
2: Pak se ale ohlédl po Babočkovi, ale ten zmizel, jako když ho vítr sfoukne. Odletěl totiž schánět barvy pro svou uniformu někam jinam, protože tady vyšel na prázdno.

0: Už od samého rána to od lesíka fučelo. Fuj, fuj. Chvíli nic a za chvilku zase. Fuj, fuj. Šla tou cestou zrovna tři malá prasátka. To víte, pravda to všechno není. Něco je taky pohádka. To první mělo po sobě puntíky, docela jako muchomůrka. To druhé bylo zas celé proužkované, jako duchnička. Jenom to třetí prasátko bylo růžové, ale tak pěkně, jako pouťový balónek. Jak už to vítr zkouší na ledovou píšťalku, je zle.
1: Měli bychom si postavit chaloupku, povídá to růžové prasátko. No, no, no, no, chaloupku. Chro, chro, chro, chro, ale fortelnou, aby nám jí babice fujavice nerozmetla. No, no, no, no, no, ze slámy, vypísklo prasátko z puntíky. Chro, chro, chro, s chroští, no, no, no, s roští, mňa, mňa.
0: Mlasklo si spokojeně prasátko z proužky.
1: I kde pak sláma nebo roští, na babici fujavici platí jenom pořádné cihly, roch, roch, roch, jenom cihly.
0: A hrome, do obou prasátek, jako když píchne, ocásky se jim kroutí.
1: O, třeba tudy ani fujavice nepoletí. Poletí, nepoletí, na to se nedá spoléhat. Chaloupka musí pevně stát. O, a to já zas s tebou chaloupku z cihel stavět nebudu.
0: Duplo si prasátko z puntíky.
1: Však ona mi slaměná chaloupka taky vydrží. Jednou dvakrát pole obejdu, trochu slámy seberu a chaloupka je na to tata pěkně zlatá. Celičká mě ukryje, střechu nepotřebuje.
0: A už se prasátko z puntíky kulilo brázdou a jak mělo hromadu slámy před sebou, hned si tam udělalo díru a prej
1: na, na, na, na, na. To je vona. To se ví, zívlo si líně prasátko z proužky. Jaké pak cihly? Chaloupka z chrastíčka, na, na. Tam bude teplíčka, na, na.
0: A hrc, hrc, už rylo tamhle v roští. Chrň, chrň, zapadlo do roští černého, ani ho vidět nebylo.
1: Jenom abyste bratříčci potom nelitovali,
0: zvolalo tenkým hláskem růžové prasátko. Ale to víte, takový růžový hlásek není skoro ani slyšet a prasátka na to volání nevytáhla ani rypáčky.
1: Ach jo,
0: vzdychlo si růžové prasátko.
1: Tak jsem tu zůstalo najednou samo. Samo si z města cihly navozím, samo si v necičkách maltu namíchám. Krach, krach, ňach, ňach, krach, ňach, ňach, ňach, ňach.
0: Svorně se chechtala obě prasátka.
1: Ono snad to naše prasátko bude stavět paní zimně palác. Chrach, chrach, chrach.
0: Růžové prasátko to všechno dobře slyšelo a jak bylo celé od té dřiny zmožené, skoro se vám až zmenšilo. Asi jako když z pouťového balónku maličko vyfoukneš. Tak mu to přišlo líto. Ale tu chaloupku z cihel si nakonec přece jen postavilo. Byl taky nejvyšší čas. Mrazíci udupávali už zem do tvrda a babice Fujavice za nimi chodila a holí zkoušela, jestli udupávají pořádně, sec mazec. A tak se mrazíci činili, jak jen dovedli, a Fujavice na ně za to občas kejchla z cukrové pudřenky. Pčá! A kejchala čím dál víc, až bylo toho cukrového sněhu, kam ses jen podíval. Pčá!

0: Ale jednoho dne se v tom bílém, studivém cukru objevily vlčí šlápoty. To se ví, sami tam přes noc nenaskákali. Cap, ťap, dup. Krajem se toulal vlk a už byl tady. Uviděl chaloupku ze slámy, v chaloupce prasátko z puntíky a hned dostal na to prasátko hlad. Rr, nam, ham, nam, rr, nam, ham, nam, slyšíš mě? Povídám, prasátko z puntíky, otevři.
1: Ale chaloupku ze slámy mám, z vlka si nic nedělám.
0: I pro pána krále snad mělo prasátko zůstat potichu.
1: Jen počkej, já ti dám, ještě ti zaspívám. Fik mi krr, ham, nam, nam, nam, nam, nam. Zle se kouknu, na vítr si houknu, chaloupku ti sfouknu.
0: A hned taky zafoukal, fiu, docela maličko. Slámka se rozlétla jako to peříčko a bylo po chaloupce. Ještě že prasátko stačilo vyběhnout. Utíká prasátko, utíká, cestou si puntíky počítá.
1: Ještě že jsem já prasátko ubohé své holé puntíky zachránilo. Teď ale honem za bratříčkem z proužky, honem.
0: Jenomže vlk za ním po sněhu cap, ťap, dup. Uviděl chaloupku z roští a v chaloupce prasátka dvě.
1: Rrr, ham, nam, nam, ham, nam. Slyšíte? Povídám. Prasátko z puntíky, prasátko z proužky, otevřete.
2: Ale chaloupku z roští máme, z vlka si nic neděláme.
0: I pro pána krále snad měla prasátka zůstat potichu. Zaskřípal vlk jak staré housličky. Od huby se mu kouří z ošklivé písničky.
1: Počkejte, já vám dám, ještě vám zaspívám. Fik mi krr, ham, nam, nam. Zle se kouknu, na vítr si houknu, chaloupku vám sfouknu.
2: Uj, strejčku foukale, jinam si foukat běž. Chaloupku ze slámy rozfouknout dovedeš, chaloupku z roštíčka rozfoukat nesvedeš.
1: Počkejte, já vám dám, teďka vám zaspívám a to, co povídám, taky udělám.
0: Zafoukal vlk. Fuj, fuj, chaloupka se zhoupla. Zafoukal znovu, jako když kovářské měchy zmáčkneš. Fujá, a bylo po chaloupce. Sotva, že prasátka stačila utíkat.
2: Onem za naším růžovým bratříčkem. Ňa, ňa, ňa, ňa, ňa, honem.
0: To bylo naříkání, to bylo prošení, aby jim růžové prasátko odpustilo. No, poplakali si bratříčci všichni, ale jen co se v tom cihlovém domečku stačili uvelebit, už tu byl zase ten vlk.
1: Rr, ham, nam, rr, ham, nam. Slyšíte? Povídám.
0: prasátko z puntíky, prasátko z proužky, růžové prasátko, otevřete.
1: Ale z pevných cihel domek máme, z vlka si nic neděláme.
0: Počkejte, já vám dám, ještě vám zaspívám. Fik, mik, rrr, ham, ňam, ňam, ňam, ňam. Zle se kouknu, na vítr si houknu, domeček vám sfouknu.
1: Uí, uí, strýčko foukale, jinam si foukat běž. Chaloupku ze slámy rozfouknout dovedeš. Chaloupku z roštíčka rozfouknout dovedeš. Cihlový domeček nám sfouknout nesvedeš.
0: Počkejte, já vám dám. Teďka vám zaspívám a to, co povídám, to taky udělám. Nadul se vlk jako dudy. Fuíha! Fuíha! Jenomže, ať se zle koukal, jak koukal, na vítr houkal, jak houkal, cihlový domeček pevně stál, ať si vlk dělal, co dělal. Tlapkama se opíral, ocasem dotíral, nakonec do vrátek hlavou bouchal, jenom boule si nadělal. A byly to boule na mou věru jako cibule.
3: Vyprávění 17. O příhodách, které zažijí Tomešovi z děti na cestě do Koniklece i o tom, jak je babička přivítá. Letadelko Káně se brzy dostalo nad údolí. Vojta se dal málem do zpěvu. Tak se mu pěkně letělo. Kohoutek v tašce si asi myslel, že je v kurníku, protože přestal pípat a usnul. Aneška se pustila sedadla a dívala se průhledným břichem Káněte dolů. Klikatila se tam šedomodrá řeka s vrbovým houštím na březích. V její blízkosti vedla žlutavá cesta. Na stráních údolíčka se černal les. Anešce připadalo, že by si s řekou, s cestou, s loukami i s celým tím údolím mohla hrát. Vždyť v něm bylo všechno tak maličké a hezké. Níž, křičela Aneška Vojtovi do ucha. Leď níž. Vojta přikývl, překlopil hlavice vrtulí a spouštěl se s Kánětem dolů. Země se rychle přibližovala. Už na stromech rozeznávali každý lístek. Voda v řece se vlnila a na mělčině se brodil čáp. Letadélko znovu vyrazilo kupředu. Aneška viděla, že na břehu řeky sedí na stoličce rybář se slaměným kloboukem na hlavě. Nejspíš spal, protože si podpíral hlavu rukou. Když nad sebou uslyšel letadélko, lekl se, vyskočil a klobouk mu přitom spadl do vody. Pak rybář upaloval do křoví. Asi si myslel, že přiletěl nějaký drak z pohádkové knížky. Anešce se to líbilo a smála se, až jí tekly slzy z očí. Ale letadélko plulo dál. Aneška zpozorovala vysoký topol s uraženou špičkou a na něm čapí hnízdo. Křičela na Vojtu, že se na ně chce podívat. Ještě nikdy čapí hnízdo neviděla. Vojta se k němu pomalu spouštěl a zůstal nad ním stát. Motor tiše vrčel, ale letadélko se skoro ani nehnulo. Jak by je nad hnízdem? Motor tiše vrčel, ale letadélko se skoro ani nehnulo. Jak by je nad hnízdem někdo zavěsil?

0: letěl se podívat, co to nad hnízdem tak protivně vrčí. Letěl těsně kolem břicha letadélka káněte. Krk měl natažený dopředu, nohy táhl za sebou jako dva červené klacíky. Oči se mu hněvivě leskly. Vojta si ho skoro nevšímal, za to Aneška se skrčila za Vojtovo sedadlo, aby ji čáp neviděl. Ale v blízkosti vrtule dostal čáp strach. Foukal z ní takový vítr, jako by měla začít velká bouřka. Čáp se rychle vrátil na hnízdo, sehnal čápata dohromady a čekal, kdy začne pršet. Zatím se dole na cestě myhl tmavý stín a za ním pospíchalo něco drobného na čtyřech nohou. Aneška si toho všimla a lekla se. Pepíček jede a Kociánek, křičela na Vojtu, aby je tak předhonili a byli v konikleci dřív, to se nesmí stát. Letadélko se znovu rozehnalo a letělo jako opravdové káně. Údolíčko ujíždělo dětem pod nohama, jako by mělo kolečka. Aneška ani neměla kdy se po Pepíčkovi dívat. Zůstal s Kociánkem jistě někde vzadu. Na káně přece nestačí obyčejné kolo, ani čtyři psí nohy. Anešce se to moc líbilo.
1: Já bych chtěla létat pořád, křičela Vojtovi do ucha.
0: Už budeme v konikleci, odpověděl Vojta. A také tam opravdu za chvíli doletěli. Vojta vesnici znal a tak přesně věděl, kde je babičin domek. Letěl teď zvolna. Nad domkem přehodil hlavice vrtulí a pomalu se posadil na dvorek. Slepice se rozletěly, husy se schovaly pod kůlnu a babička, ta se chudák hrozně lekla, vyšla na zábraží a zůstala tam stát jako socha. Jaká nestvůra, jí to sedla na dvůr. Snad nechce odnést babičku i s domkem a ke všemu z ní vylezají její vnoučata Aneška a Vojta. Babička dostala velký strach. Ani si nevšimla, že Vojta nese tašku s kohoutem a Aneška vleče uzlík s bábovkou a pytlík s mákem. Možná, že si ani nevzpomněla, že je jí právě 70 let. Děti, děti moje, vykřikla babička a běžela k ním, vzala je za ramena a vstrčila do přecíně. Počkejte tady, já musím dojít pro sousedy. Zabouchla za nimi dveře, otočila klíčem a vyběhla na náves. Na dvorku mi přistálo letadlo, začala volat hned za vrátky. Ale na návsi nikdo nebyl, a tak babička běžela někoho hledat.

0: Mikeš byl kovářův syn. Když mu bylo 18 let, otec ho začal učit řemeslo. Jak se vyučil, už nechtěl zůstat doma a řekl otci:
1: Táto, dejte mi železo, já si udělám hůl na cestu.
0: Táta mu dal 25 liber železa.
1: Ale táto,
0: řekl Mikeš,
1: co pak bych dělal s takovou třtinou, dejte mi aspoň 7 centů. I pro pána krále, vždyť takový sochor ani neuneseš. Uvidíte, jak se s ním budu ohánět,
0: odpověděl Mikeš, a když si hůl ukoval, dokázal tátovi, že mluvil pravdu. Táta dal peníze, máma mu upekla výražkové koláče a Mikeš se vydal na cestu. Jednoho dne přijde ke mlýnu a vidí, jak mládek nese mlýnský kámen na rameni do mlýnice. Myslí si, to je silný chlapík, kdyby chtěl jít se mnou, byl bych rád. Začal ho hned přemlouvat, aby s ním šel do světa. Ten se nenechal dlouho pobízet, vypověděl službu a šel. V lese potkali vandrovního.
1: Kam jdeš?
0: Ptal se Mikeš.
1: Do světa, na zkušenou,

0: Jakého jsi řemesla?
1: Truhlář.
0: A máš sílu?
1: To bych řekl,
0: pravil truhlář, uchopil jedli a vytrhl ji i s kořenem.
2: To jsi chlapík, řekl Mikeš. Jak pak se jmenuješ?
1: Bobeš.
2: Nechtěl bys jít s námi, Bobši? Co utratíme, zaplatím já, dokud peníze stačí. Až vylítají, postaráme se o jiné.
1: A co jste vy zač?
0: Ptal se Bobeš.
2: Já jsem kovář a jmenuji se Mikeš. A tuhle můj kamarád je mlynářský, jmenuje se Kuba. Oba jsme silní jako ty, ne-li silnější.
1: Půjdu tedy s vámi,
0: řekl Bobeš a podal novým kamarádům ruku. Chodili světem, dobře jedli, pili a hráli si na pány. Jaký tedy div, že přišel Mikeš kapse na dno?
2: Hoši,
0: řekl jednoho dne, když se blížili k nějakému velkému městu. Mám už jenom 3 línské, ale vem to nešť. Půjdem do města a dáme si za ně ustrojit dobrou večeři. Snad se potom pánbů o nás dál postará. Hoši mu přisvědčili a vesele kráčeli k městu.
2: Pane hospodský, každému čbán vína a dobrou večeři, ale hezky z čerstva, máme hlad.
0: Poroučeli si, jako by měli plné kapsy peněz. Hospodský snášel, kde co bylo, a hoši pili a jedli, co hrdlo ráčilo.
2: A co tu máte nového, pane hospodský? Ptal se Mikeš.
3: Dobrého nemnoho, vzácní pánové. Neslyšeli jste nikde o našem králi a o jeho nešťastných dcerách?
2: Ani slovo. My přicházíme z dalekých krajin.
3: Tak to vám musím povědět. Náš král měl 3 krásné dcery, jednu vždycky o rok mladší než druhou. Když bylo té nejstarší 18 let, ztratila se ze zámku a nikdo nevěděl kam. To bylo nářku a bědování a rodiče se hořem div neutrápili. Ale považte, co se stalo dál. Za rok na to bylo 18 mladší princezně a ten samý den se taky ona ztratila a nikdo ji víc nespatřil. Od té chvíle stály stráže na všech koncích zámku a nejmladší princezna se nesměla z pokoje ani hnout. Ale co se nestalo? V den, kdy se i ona 18. roku dočkala, konala se večer hostina a do rána byla i 3. princezna ta tam. Král přislíbil tomu, kdo by vypátral, kam se jeho dcery poděly, a přivedl mu je živé, jednu z nich, že dostane za ženu a k tomu 500 království.
2: Hoši,
0: pravil Mikeš, když hospodský dokončil.
2: Neřekl jsem už cestou, že se o nás pánbů postará? Tady to máte.
1: A jak pak se postaral?
0: Ptal se Kuba.
2: Tobě, aby všecko vyložil po lopatě. Já myslím, jestli nám král dá na cestu dost peněz, že půjdem princezny hledat.
1: To se lehko řekne, ale kam? Prohodil Bobeš.
2: Inu, půjdem, kam nás oči povedou, zasmál se Mikeš. Když obejdem celý svět, přece je někde najdem, i kdybychom se pro ně měli do pekla odvážit. Pane hospodský, dejte nás ohlásit u krále a řekněte, že chceme princezny hledat, jestli nám dá na cestu hodně peněz.
0: Poručil Mikeš a hospodský s radostí pospíchal ke králi. Za malou chvíli přiběhl do hospody sloužící s poselstvím, aby ti 3 vandrovní přišli do zámku. Sebrali se tedy a šli. Král se jich na všecko vyptal a pak poručil, aby se jim dalo peněz, o kolik jen požádají. Mládenci králi poděkovali a bez meškání se vydali na cestu. Když ušli kus cesty, spatřili jeskyni. Vstoupili do ní a viděli na stolku dobrou večeři, 3 čbány vína, 3 ustlané postele. To se hochům líbilo, sedli za stůl, jedli a pili. Už se stmívalo a protože byli unaveni, nechali všeho hledání a chtěli si lehnout každý na 1 postel. Ale Mikeš řekl,
2: poslechněte, hoši, mně se pořád zdá, že je to loupežnická díra. Jestli přijde ta rota domů, bude s námi zle.
0: Já se sice nebojím, ale opatrnosti nikdy nezbývá. Proto bych myslel, aby se jeden postavil na stráž. Dnes ať hlídá Bobeš.
4: Ty jsi po čertech chytrý, proč pak nechceš hlídat sám?
0: Jen mlč a hlídej, vždyť na mě taky dojde.
1: Bobeš svolil a druzí dva šli spát. Ale Bobšovi se brzy začaly oči klížit a těžká hlava mu klesla na prsa.
3: Tomu dal někdo takovou facku, že se mu v očích zajiskřilo, a když vyskočil, spatřil před sebou mužíka, který mu dosahoval sotva po kolena. Černé vousy mu visely až na prsa a na těle měl červený pláštíček. Bobeš se chtěl do toho mužíka pustit, ale jak se setkal s jeho černým palčivým okem, nemohl ze sebe vyrazit ani slovo a na čele mu úzkostí vyvstával studený pot. Mužík chvilku hleděl na Bobše, potom se obrátil, šel k spícím, odhodil z nich houně a zmizel. Ráno, když se kamarádi probudili, pustili se do Bobše, proč je odkryl. Ale ten zapíral a nepřiznal, kdo u něj v noci byl, aby se mu Mikeš nevysmál.
4: Jestli pak nám zase někdo přinese snídani,
1: prohodil Kuba.
0: Kubíčkovi se pořád zdá jen o zaslíbené zemi, kde pečení holuby lítají do huby, řekl Mikeš. Ale kdo se nepřičiní, ten nemá, říkával můj táta. Proto bych myslel, abychom nezůstali jen tak sedět, ale podívali se dál po sluji.
1: Hledali, hledali a v jednom koutě našli opravdu dveře, které otevřeli.
0: Vidíte, hoši?
1: Povídá Mikeš.
0: Řekl jsem vám, že se tady zdržuje nebo zdržovala loupežnická cházka. Snad ji někdo od dobré večeře, kterou jsme včera našli, náhle vyplašil. Teď jsme tady my, páni a hospodáři. Nejdřív půjdem na lov. Jeden musí ale zůstat doma, aby udělal oheň a všecko přichystal. Bobši? Ty jsi dnes v noci málo spal, zůstaň tedy zde a až to všecko připravíš, můžeš si zdřímnout.
1: Mikeš a Kuba odešli na lov. Když vycházeli ze sluje, spatřil Mikeš před sebou na zemi list popsaného pergamenu. Stálo na něm, že kdo ta slova přečte nad umrlcem, v okamžení ho vzkřísí. Mikeš strčil list do kapsy a šli dále.
0: Zatím si Bobeš přinesl vodu, umyl nádobí a rozdělal oheň.
1: Tu vidí před sebou mužíka v červeném pláštíku.
5: Co pak budeš vařit dobrého?
3: Ptá se mužík Bobše.
4: Já sám nevím, až co přinesou kamarádi.
5: Nečekej na ně, koukni do komína, co tam visí uzeného maca. Jen vylez nahoru, vezme si kus plece a uvaří.
4: Ale jak pak vylezu tak vysoko?
1: Ptal se Bobeš, který trochu okřál, když mužíka slyšel tak přívětivě mluvit.
5: Na tohle máš žebřík, přistav si ho ke komínu, já ho přidržím.
1: Bobeš si dal říct, přistavil žebřík a lezl nahoru. Když byl na posledních příčkách, tu mužík náhle žebřík podtrhl, Bobeš spadl a zabil se.
0: Jen se na něj podívejte, rozkřikl se Mikeš, když vešel do sluje.
1: Viděl, že oheň je vyhaslý a Bobeš leží.
0: Tady si pochrupuje a v krbu je tma. Bobši, vstávej!
1: Ačkoliv jim třásli jako řešetem, Bobeš nevstával.
4: Snad není mrtvý,
1: prohodil Kuba, když ho už hodnou chvíli marně budili.
0: Jestli je mrtvý, brzy mu pomůžu,
1: řekl Mikeš. Vytáhl z kapsy pergamen a dal se do čtení. V polovici se Bobeš začal probouzet a než byl Mikeš s listem u konce, stál už na nohou.
3: Co se ti stalo? Ptali se kamarádi.
4: Ale přišli na mě mdloby,
1: odpověděl Bobeš. Styděl se, že mužíkovi sedl na lep. Druzí tomu uvěřili a bez dalšího povídání přichystali večeři, najedli se a šli spát. Když ráno vstali, měli přikrývky zase odhozené. Nevěděli, co se stalo a v údivu hleděli jeden na druhého. Bobeš to mohl vysvětlit, ale myslel si,
0: Když já zkusil, zkuste taky. A mlčel. Příští den hlídal Kuba. Když rozdělal oheň a přistavil vodu, spatřil před sebou neznámého mužíka v červeném pláštíku.
6: Kde jsi se tu vzal?
0: Ptal se Kuba trochu zaraženě.
5: Jdu se podívat, co vaříš dobrého k obědu?
0: A upřel na Kubu černé oči.
6: Nevím, až co přinesou kamarádi.
5: Ale co na ně budeš čekat? Tamhle visí maso, vylez nahoru, vezmi ho a uvař.
6: To je na mě moc vysoko.
5: Tady máš žebřík, já ti ho dole přidržím.
0: Kuba taky naletěl. Když byl nahoře, mužík žebřík podrazil, Kuba slítl a zabil se.
2: Vy jste jako vrtohlavé ovce,
0: řekl Mikeš, když se vrátil z lovu a Kubu spatřil mrtvého. Křísili ho, ale Kuba nevstal dřív, až nad ním Mikeš přečetl list pergamenu. Protože se bál Mikešova posměchu, vymluvil se taky na mdlobu. Třetí ráno došlo na Mikeše. Když rozdělával oheň, přišel zase mužík v červeném plášti, ale Mikeš se ho pranic nelekl a hned si pomyslel, proč asi kamarádi omdleli.
2: Co tu chceš, ty mrňouse?
0: Obořil se na pídi mužíka.
5: Já se jdu podívat, co vaří dobrého k obědu.
6: A co je ti do toho?
5: Protože čekáš na kamarády, co ti přinesou a nevidíš, že v komíně visí uzené maso?
2: Však já ti rozumím, ty zpropadené škvrně. Jestli se v tu chvíli odtud neodklidíš, pověsím tě za vousy do komína a nechám tě tam udit, abys už lidi nepodváděl.
0: Mužíček se k tomu ale neměl a na Mikeše se zle obořil.
6: I hleďme, krňasa, snad by se nechtěl do mě pustit.
2: Počkej, uvidíš, zače toho loket.
0: Vyskočil od krbu, popadl mužíka za vousy a rázně jim smíknul o zeď, že mu zůstala v ruce celá brada. V tom okamžení se mužík proměnil v ošklivou babu, zahrozil Mikešovi a zmizel ze sluje.
2: Za mě se můžeš proměnit třeba v Lucifera, já se tě přece nebojím,
0: řekl Mikeš a strčil vousy do kapsy. Když přišli kamarádi domů, divili se, že je Mikeš naživu. Ale ten se do nich pustil.
2: Vy falešníci, vy baby, proč jste neotevřeli huby? Na mou duši z chutí bych vás tu nechal a odešel do světa sám.
6: No nedělej, brachu, a nezlob se, my za to nemůžem. Jak se na nás ten zpropadený mužík podíval, jako by nás byl uhranul. My ho museli chtě nechtě poslouchat. A co pak se s ním stalo?
2: Já mu dal na pamětnou, aby si už nikdy ze mě netropil žerty.
0: Znáte je? Ptal se kamarádů a ukazoval vousy, které druhou rukou hladil. V tom se před ním objeví baba a snažně ho prosí, aby vousy nehladil, že jí to působí nesmírnou bolest. Chytrý Mikeš si ale umínil, že toho využije ku svému prospěchu.
2: Něco za něco, řekl babě. Pamatuj si to, babice. Jestli nechceš, abych tě trápil, musíš mi udělat, co budu chtít.
5: Co bude v mé moci, všecko ti udělám.
2: Taková čarodějnice jako si ty bude jistě vědět, kam se poděli dcery krále, který panuje nad sousední zemí.
5: No to nevím, zlatý panáčku.
2: Však ty to povíš,
0: řekl Mikeš a vytáhl z kapsy vousy.
5: Netrap mě,
0: prosila baba, když to zpozorovala.
5: Dcery sousedního krále unesl jeden drak a ukryl je pod touhle sluhí. No tak pojďte, já vám ukážu cestu,
0: řekla baba a kráčela dveřmi ven. Kuba a Bobeš zůstali pozadu. Za dveřmi byla ukrutná díra a tou vedla cesta dolů.
2: Co pak myslíš, ty jedu babo, že umím lézt do děr jako sisel? Opatři mi pro vás, abych se po něm mohl spustit.
0: Baba vlezla do díry a v okamžení byla zpátky s provazem.
2: Pojďte vy, velbloudi,
0: křikl Mikeš na hochy.
2: Aspoň mě podržte pro vás, abych se po něm svezl dolů.
0: Aby se přesvědčil, jestli dírou, v které byla tma jako v pytli, přijde na pevnou půdu, hodil napřed svou hůl a teprv, když ji slyšel dopadnout, pustil se dolů. Kamarádům přikázal, až zatáhne za provaz, aby ho vytáhli nahoru. Potom se chytil provazu a rychle se soukal až na dno. Ale jak se podivil, když kolem dokola viděl všude světlo a spatřil krásnou zahradu, v níž stál skvostný zámek. I ptal se babi, kdo v tom zámku přebývá.
5: Tam jsou ty dvě královské dcery,
0: odpověděla baba.
5: Jen škoda, že se k ním nedostaneš dřív, dokud nezabiješ dva lvy a dvě saně, které hlídají úvrat. Dokud je neoslepíš, tak jim ani holí neuškodíš. Tady máš svíčku, jdi a dej pozor, ať ti nezhasne. Až přijdeš ke zvířatům, řekni: hoř, světýlko, hoř, zlé oči umoř. Oni oslepnou a pak teprve je můžeš svou holí zabít. Potom vyveď potichu princezny, protože nedaleko odtud spí drak. Kdyby tě uslyšel, bylo by po nás veta.
0: Mikeš vzal od baby svíčku a šel k zámku, kde ležely dva lvy a dvě ukrutné saně, kterým šlehal z očí oheň a řekl: hoř, světýlko, hoř, zlé oči umoř. V okamžení se oči krvežíznivých hlídačů zavřely a on je sedmicentovou holí ubil. Bez překážky vešel do zámku. Všechny pokoje tam byly nádherné, ale v tom nejskvostnějším seděly na hedvábné lenožce dvě dívky, jako když se růže k růži sklání. Když viděli vcházet do pokoje tak hezkého mládence, mysleli, že je to dobrý duch, a padli na kolena. Mikeš řekl tiše: pojďte rychle za mnou, ať odtud vyváznem. Ta slova zněla dívkám jako nejsladší hudba a bez dalšího ptání kráčeli za svým vysvoboditelem. Když přišli k provazu, řekl: teď polezte jedna za druhou nahoru, já zůstanu poslední. Nahoře čekají mý kamarádi a až vylezu já, utečeme všichni. Pak škubnul provazem, první princezna se ho chytila a hoši ji vytáhli. Tak to šlo i s druhou. Ale když se chtěl chytit provazu Mikeš, vezme ho baba za ruku a praví:
5: půjdeš-li nahoru, bude to tvá smrt. Tvoji kamarádi tě chtějí z výšky pustit na zem. Jestli mi nevěříš, uvaž na provaz hůl a přesvědčíš se, že jsem mluvila pravdu.
0: Mikeš uposlechl a přivázal na provaz hůl. Když už byla skoro nahoře, najednou upadla s ukrutným bouchnutím dolů na kamení. Mikeš viděl, že stará nelhala. Více než ztráta svobody mrzela ho zrada druhů, kterým udělal tolik dobrého.
2: Jestli se k vám ještě jednou dostanu, odměním se vám mincí, za kterou by sám ďábel nepoděkoval, zahrozil pěstí nahoru. Pak se otočil na babu. Teď mi ale pověz, jak se odsud dostanu.
5: A tut není vykoupení, panáčku. Jestli nechceš vysvobodit, taky mě. Já jsem nejmladší sestra těch dvou dívek, kterým si odtud právě pomohl.
2: A proč jsi mi to neřekla?
5: No, protože jsem nesměla. Mě a moje sestry zaklel jeden čaroděj. Z veliké nenávisti však ze mě udělal ošklivého mužíka, dokud se nenajde někdo, kdo by mi vytrhl vousy. Tomu pak, že můžu být nápomocná při vysvobozování sester. Já tu ale musím zůstat v podobě staré baby, pokud onen člověk spícího draka neutopí v moři. Miluj se tedy nade mnou a vysvoboď mě taky.
2: Ale jak pak můžu takového draka utopit v moři?
5: Já ti to povím. Jdi do zámku. Tam najdeš blízko dveří Sud maca. Ten si pověs na ramena, vezmi do ruky hůl a svíčku, schovej se a čekej. Až drak vyleze, přitoč se k němu a skoč mu na hřbet. On se s tebou vznese do povětří a bude řvát. Ty mu dej ze sudu kus masa, aby se utišil, a to dělej tak dlouho, až budete nad mořem. Pak řekni, že ti žrádlo upadlo dolů. Vytáhni svíčku a říkej známá slova. Drak slítne dolů, ty ho udeř do hlavy a on se v moři utopí. Jak zahyne, vrátí se mi má předešlá podoba a všechny zámecké poklady budou moje, protože čaroděj už nebude mít žádnou moc. Vezmi tento prsten, přelom ho na dvě půlky, jednu si nech u sebe a druhou dej mně, abys mě poznal, až se vrátíš. Jen tomu, kdo mi přinese onu půlku, budu věřit. Teď jdi a udělej, jak jsem řekla.
0: Mikeš vzal půl prstenu, rozloučil se, šel do zámku prosud a přivázal si ho na záda. Do jedné ruky vzal hůl, do druhé svíčku, pak očekával za sloupem drakův příchod. Netrvalo to dlouho a drak se připlazil s ukrutným chřestěním a řvaním. Jak se přiblížil ke sloupu, Mikeš vyskočil a sedl mu na hřbet. Tu se počal drak vzpouzet a když se jezdec nedal schodit, vznesl se s ním do povětří. Mikeš mu dal kus masa a tak ho neustále krmil, až byl sud prázdný. V tom spatřil Mikeš pod sebou moře. Pustil do něj prázdný sud se slovy: hoř, světýlko, hoř, zlé oči umoř. A vybídl draka, aby se spustil dolů, že mu tam spadlo žrádlo. Hltavý, čarovným světlem oslepený drak letěl do vody a Mikeš ho těžkou holí tak rázně udeřil do hlavy, až omráčený drak utonul. V tu chvíli se tu houpala loďka, Mikeš do ní skočil a připlaval ke břehu. Jak vystoupil na zem, loďka zmizela a on se vydal v tu stranu, odkud s ním drak přiletěl. Nechme ho chodit a podívejme se teď, jak Kuba a Bobeš nakládali s princeznami. Když vytáhli první, hned se jí na všecko vyptávali a zatímco vytahovali druhou, umluvili se, jak Mikeše zabijí a princeznám, že pohrozí smrtí, jestli neřeknou rodičům, že oni jsou vysvoboditeli. Jak řekli, tak udělali. Král měl nevýslovnou radost, když dcery spatřil a hned jejich vysvoboditele prohlásil za své syny. Když se ptal na Mikeše, řekli, že se na cestě od nich odloučil a že snad šel hledat třetí princeznu, o které žádný nevěděl. Král chtěl, aby se brzy slavila svatba, ale dcery nepřivolili dřív až za rok a za den. A podle jejich vůle se to ustanovilo. Jak rok míjel, přešel Mikeš hezký kus světa. Jednoho dne přijde do krajiny, která se mu zdála být povědomá. Utrmácený vstoupil do hospody a když se najedl a napil, ptal se podle zvyku, co je tu nového.
5: To je tu nového, odpověděl hospodský, že v našem zámku už nestraší.
2: A kde je ten zámek, co v něm strašilo?
5: Asi půl hodiny odtud. Nedávno se roznesla zpráva, že tam bydlí krásná paní, ke které každý může přistoupit. Kolik ženichů tam už bylo a ona je všecky odbyla.
2: Ale neodbyde,
0: řekl Mikeš, který si hned pomyslel, kdo ta paní je. Vzal půl prstenu, který dostal od zakleté princezny, hodil ho do koflíku, dolil vínem a podal ho hospodskému.
2: Dones to víno do zámku krásné paní a řekni, aby ho vypila na zdraví svého vysvoboditele. Když to všecko vyřídíš, dostaneš spropitné.
0: Hospodský nemeškal, vzal koflík a šel do zámku. Než minula hodina, stál před hospodou nádherný vůz a z něj vyskočila velmi sličná paní. Byla to sestra obou vysvobozených dívek. Na dně koflíku, který jí hospodský přinesl, našla půl prstenu a plná radosti pospíchala, aby se dověděla o svém miláčkovi, na kterého už tak dlouho čekala. Jak se zaradovala, když ho spatřila. Mikešovi se radostí zatočila hlava a žehnal svým proradným spolucestovníkům. Druhý den byly veselé hody a třetí den svatba, na kterou byl pozván taky hospodský. Po svatbě jel Mikeš se svou drahou manželkou k jejím rodičům, plni obav, co se stalo se sestrami. A bylo na čase.

Když přijeli do hlavního města, kde otec panoval, slyšeli po ulicích radostné jásání, hudba hrála a celý zámek byl ozdobený květinami a potažený červeným suknem. Ptali se lidí, co to znamená, a ti jim pověděli, že se bude konat svatba obou královských dcer s dvěma kamarády, kteří je vysvobodili. I pospíšili novomanželé do zámku, aby nemilý sňatek překazili. Ženichové leknutím div neomdleli, když za služebníkem do dveří vstoupil Mikeš s nejmladší princeznou. To je můj vysvoboditel a manžel, pravila princezna, když se vyvinula z náručí rodičů a sester. On je i náš vysvoboditel a ne tihle dva podvodníci, volali teď druhé princezny, osmělené Mikešovou přítomností. Všichni se po nich ohlédli, ale ženichové už byli ti tam. Nepochybovali, jak by to s nimi mohlo dopadnout, proto sedli na rychlé koně a upláchli. Žádný jim nebránil, žádný je nehonil, ani nelitoval. Prozatím se tedy konaly hody, ale za nějaký čas také sňatky obou princezen, které našly ženichy sobě rovné. Potom si jel Mikeš s manželkou pro své rodiče, vrátil se s nimi do svého zámku, kde byli dlouho spokojeně živi. Sedmicentová hůl byla v královské zbrojnici uchována na památku.

0: Plavůňka a kouzelník Bambulíno. Jednou to na vyšlapané broučtí cestičce zaskřípalo a na louku se přikodrcal takový mrňavý mužíček. Seděl v otevřeném kočáře, taženém luční kobylkou, měl na sobě černý rozevlátý plášť se širokými rukávy posetými hvězdami a na hlavě cylindr se stříbrným půlměsícem.
1: Sem, vážení,
0: křičel a vytruboval na trumpetu.
1: Trada, tra-tra-tra-tra-tra. Jedině zde je ta pravá kouzelnická atrakce. Přistupte blíže, vážené publikum. Uvidíte nevídané, uslyšíte neslýchané.
2: Jejda, ten je ale malinkatý,
0: řekla plavůňka udiveně a seskočila z pampelišky. Prohlížela si zvědavě to podivné spřežení a nestačila se divit. On to vlastně žádný kočár nebyl. Byla to půlka z kořápky z vlašského ořechu a dole to mělo dvě rozvrzaná kolečka.
2: Jak se jmenuješ?
0: Zeptala se. Pohladila luční kobylku a upřela tázavě na mužička své veliké oči. Mužíček se v kočáru postavil, smekl cylindr a obřadně se uklonil.
1: Jsem světoznámý kouzelník Bambulíno. Jezdím křížem krážem po světě a pořádám čarodějnická představení.
2: Ty umíš čarovat?
0: Zeptala se překvapeně malá Víla.
1: No, samozřejmě,
0: usmál se sebevědomě Bambulíno. Otáčel se v kočáře do všech stran a vyvolával jako na jarmarku.
1: Přistupte blíže, nic se neostýchejte. Uvidíte neslýchané, uslyšíte nevídané, tedy vlastně obráceně, že?
0: Spod jitrocelového listu vylezl čmelák s basou.
3: Kdo to tady tak vříská po ránu? Vždyť to zbudilo i toho, tohleto, tu basu.
0: Za ním vykoukl cvrček houslista.
2: Co se to děje? Co je to tu, prosím, za randál?
1: Sem, vážené publikum. To, co nyní uvidíte, na to nikdy nezapomenete,
0: povykoval kouzelník Bambulíno.
2: On umí čarovat,
0: řekla plná obdivu plavuňka svým kamarádům muzikantům a významně nadzdvihla obočí.
2: To jste ještě neviděli, co všechno umí. Ten umí věcí.
3: Jenom jestli,
0: zahučel nedůvěřivě čmelák.
2: Takových už tu bylo,
0: vypískl cvrček.
1: Vážené publikum,
0: křičel Bambulíno a přitom vznešeně sestupoval z kočáru.
1: To, co teď spatříte, to se nedá popsat slovy. To se musí vidět, to se musí slyšet, to se musí přímo tohleto, to se musí prožít.
2: Jejda.
0: Zašeptala plavůňka, rozprostřela svůj dlouhý závoj a usedla do trávy.
2: Teda to jsem zvědavá, já jsem ale tak zvědavá.
0: My taky, řekli cvrček se čmelákem a usadili se každý z jedné strany vedle plavůňky.
1: Máte to štěstí, že sedíte zrovna v první řadě,
0: zvolal kouzelník Bambulíno, jako by tam za těmi třemi ještě někdo seděl. Mávl pláštěm, sáhl plavuňce do vlasů a v tom okamžiku se mu v ruce objevila růže.
1: To je pro vás, milostivá Vílo.
2: No tohle, to jsou ale kouzla a čáry. No teda, jak vy to jenom děláte, no to já jenom žasnu, pane Bambulíno.
0: Plavuňka byla nadšením celá bez sebe.
1: Bambulíno, jméno mé,
0: upozornil jemně kouzelník.
2: Ano, Bambulíno, promiňte,
0: vzdychla malá Víla plavuňka.
2: Ale stejně, Jak vy to jenom děláte?
3: No, to je toho. Měl tu růži v rukávu. Zabručel Neverle Čmelák.
2: Jo.
1: Kníkl Cvrček. Vytáhl tu růži z rukávu. To známe.
0: Ale kouzelník Bambulíno se nenechal těmi pochybovačnými poznámkami rušit.
1: To byl prosím jenom začátek, řekl skromně. A teď to přijde. Dávejte pozor.
0: Zabalil se do svého černého pláště a bum, vyletěl oblak dýmu a kouzelník Bambulíno zmizel.
1: Kde je?
0: Vyjevil se Cvrček a rozhlížel se kolem.
1: Kam se ztratil?
3: No jo, kam se jenom poděl?
0: Huhlal překvapeně Čmelák.
3: Vždyť teď tady ještě byl.
2: Já jsem vám to ale říkala,
0: rozářila se potěšeně Plavuňka.
2: Ten umí věci, to se jen tak nevidí.
0: V tom okamžiku vyskočil kouzelník Bambulíno od někud z trávy a křičel: pomoc, pomoc, já doutnám, já hořím! A rychle svlékal svůj černý plášť, ze kterého se kouřilo. Plácal s ním o zem a přitom halasil.
1: No, to víte, každé kouzlo se hned tak nepovede. Ještě se to musí kapánek vylepšit, že?
2: Mně ale se to moc líbilo,
0: zatleskala malá Víla.
2: I s tím, jak jste krásně doutnal, pane Bimbalíno. Chtěla jsem říct, mistře Bimbalíno.
1: Bambulíno, jméno mé,
0: uklonil se mužíček. A aby to nepříliš vydařené kouzlení nějak zamluvil, povídá.
1: A vy dva tady, vy budete určitě muzikanti, že?
3: No, to jsme a jací, zabzučel Čmelák. Já hraju na basu.
2: A já prosím na housle,
0: kníkl Cvrček.
2: My umíme taky věci, ale hrajeme bohužel jenom tady, na louce. Ale někdy hrají i v lese,
0: dodala pyšně Plavůňka.
1: To nic není.
0: Mávl Bambulíno rukou, vsoukal se do svého ohořelého kouzelnického pláště a chystal se k odjezdu.
1: Umělec musí ven, do světa, do ciziny, tady, doma, si vás nikdo nevšimne, ale venku, jo, panečku, tam se hraje jiná muzika, na rukou vás tam budou nosit.
3: To by bylo něco,
0: zasnil se Čmelák.
3: Už mě to tady na téhle louce stejně moc nebaví.
2: No to by bylo něco,
0: rozářil se Cvrček.
2: Ale jak se tam dostaneme do toho světa?
0: Bambulíno nastoupil do kočáru.
1: Lehká pomoc,
0: zvolal a zamával nad hlavou cylindrem. Pojďte se mnou, světoznámý kouzelník Bambulíno vám právě otvírá brány do nejlepších společností. S Bambulínem se dostanete všude, svět vám leží u nohou. Plavuňka chtěla zrovna říct, aby to nedělali, aby zůstali doma a nikam nejezdili, ale už bylo pozdě. Čmelák popadl basu, Cvrček housle a s velikým jásotem skočili do kočáru.
2: Sláva, hurá, jupí, jedeme do světa!
0: Vřískali nadšeně. Kouzelník Bambulíno zapráskal bičem a kočár se rozjel.
2: Zůstaňte doma, kamarádi!
0: Křikla za nimi ještě Plavuňka, ale kdepak. Už jí nikdo neslyšel. Zmizely v zákrutu brouččí cestičky, jen se za nimi zaprášil.
2: Jak tohle jenom dopadne,
0: vzdychla malá Víla.
2: Co tam budou dělat ve světě ti dva?
0: A život na louce šel dál. Přišel podzim, odlétla zima a vykvetlo jaro. Malá víla plavůňka vysedávala na pampelišce a zrovna přemýšlela, co pak se asi stalo s jejími kamarády muzikanty, když na vyšlapané broučtí cestičce zaskřípal písek. Plavůňka otočila hlavu a div nespadla, jak se zaradovala. Po cestičce se zvolna ploužil cvrček se čmelákem.
2: Ahoj, kamarádi,
0: křikla radostně.
2: Tak co, kluci, jak bylo ve světě?
3: Ani se, plavuňko, neptej, zafuněl smutně čmelák. Vůbec to nebylo tak, jak Bambulíno vyprávěl.
2: Jo, plavuňko,
0: knikl truchlivě cvrček.
2: My jsme rádi, že jsme zase zpátky doma, na naší louce.
1: A co hráli jste?
0: Ptala se malá víla.
3: Hráli, ale moc to tam poslouchat nechtěli v tom světě. A Bambulíno se taky najednou ztratil.
2: No, a taky na nás mluvili takovou nějakou divnou řečí,
0: žaloval cvrček.
2: Ani slova jsme nerozuměli. A ty písničky, co my tady doma hrajeme, jsou stejně pěknější než ty tam ve světě.
1: Jo, tak vy kluci něco zahrajte,
0: řekla najednou plavůňka. A ti dva jakoby na to čekali, spustili. A malá víla plavůňka poslouchala, usmívala se a najednou jí bylo tak nějak teplo u srdce. A když cvrček se čmelákem dohráli, povídá:
2: Jo, kluci, ono se darmo nepovídá. Všude je dobře, ale doma je vždycky nejlíp.
4: Jak skoka a kuka překvapila povodeň. Před chaloupkou pod Jalovcem bylo rušno. Chystal se veliký liák a tatínek z broučky nikde. Na obloze se válely šedivé mraky, které se už chystaly spadnout na chaloupku. O, to by bylo zlé. Honem uklidit peřiny, ať nám nezmoknou, strachovala se maminka. Všichni pomáhali, jen broučík s broučíčkem si vesele hráli, jako by se jich nic netýkalo. Dokonce se i na liák těšili.
5: O, to bude nádhera. Velké kapky my máme rádi.
4: Marně je maminka napomínala. Nechte toho vyvádění a honem se schovejte. Ale dřív, než oba doběhli do chaloupky, spadly z mraků velké kapky a málem je spláchly. Vidíte, voda vás mohla odnést a co bychom si bez vás počali, vzdychala maminka. Jako poslední vklouzl do chaloupky poutníček.
6: To jsem ráda, že jste tady, poutníčku. Neviděl jste někde tatínka z broučky? Mám o všechny velkou starost. Takový déšť dlouho nikdo nepamatuje.
4: A maminka si cípkem zástěrky utírala slzy. Děti, když jí viděli plakat, přidali se. O, to bylo v chaloupce pláče, až uši zaléhaly. Nebojte se, však oni se někde schovají a až přestane pršet, přiletí. Uvidíte, těšil je poutníček. Všichni si oddechli. Poutníček je moudrý a ví přece všechno. Děti se posadili na lavici vedle poutníčka a že aby jim vyprávěl, jak to dopadlo se slunečními skřítky. Když tak pěkně prosíte, usmál se poutníček, aspoň vám čekání na tatínka z broučky rychleji uteče. Skok a kuk utíkali před svižníky pustým černým lesem. Kdyby kuk nesvítil slunečním kamínkem, spadli by zcela jistě do bahniska. Drželi se za ruce a běželi dál. Vyhýbali se planinkám a suchým vřesovištím, aby nenarazili na nějakého nočního tuláka. Udýchaní a uštvaní doběhli k hříbku. Kuk zaťukal na dveře.
5: Puste nás, prosím, puste nás rychle dovnitř. Jsme sluneční skřítkové a honí nás zlý svižník. pravděpodobně mu připadáme jako dobrá večeře.
4: A pak Hříbku vypověděli všechno, co se jim přihodilo. Hříbek nejdřív otevřel opatrně jedno okénko a když viděl dvě malé třesoucí se postavičky, otevřel dveře do kořán a skřídci šup a už byli uvnitř. O, tam bylo krásně sucho a teplo. Křesílka byla měkká a pohodlná. Dobře se jim tam odpočívalo a oči se jim klížily. Ale Hříbek je nenechal usnout. Honem dolů, dám vás svižník nenajde. Skřídci se polekali a rovnýma nožkama skočili otevřeným poklopem do podhoubí. Poklop se nad nimi zavřel. Spadli do bílých, propletených vláken jako do síťové houpačky, která se s nimi mírně pohupovala. Blaženě se do vláken zamotali a už spali. Svižník se svými kumpány dorazil ke svému doupěti, ale to bylo prázdné. Po skřídcích ani vidu, ani slechu. Dup, dup, podupával svižník. Ostatní se rozhlíželi a cvakali kusadly. Tak kde jsou? Ptali se svižníci a kouleli hrozivě očima. Ať však koukali, jak koukali, nikoho nevykoukali. První se z toho nepříjemného překvapení probral starý svižník. Utekli rošťáci, musíme za nimi. Pozor, poklusem v klus! A vyrazili. Za sebou zanechávali polámaná stébla trávy, šlápoty v zeleném mechu, zkrátka spoušť. Paseka jen tichonce vzdychala. To bolí. Mají snad boty ze železa. Svižníci dorazili ke Hříbku. Vydej nám ty dva uprchlíky, které schováváš. Jsou jistě u tebe, Hříbe. Otevři, křikl výhrůžně svižník. Malé kulaté okénko ve dveřích se otevřelo, ale hned zase zavřelo. A neotevřu. Nikdo tu není. A ostatně nepozval jsem vás. Svižníci se rozběhli a kopali svými těžkými botami do Hříbku. Tak ty jsi nás nepozval. My nejsme vítaná návštěva, ale to se podívejme. A dup, dup, cvak, cvak, řádili svižníci dál. Hříbek se povážlivě naklonil, ale neotevřel. V podhoubí se skřídci probudili. Co se to děje? Všechno se tu třese. Svižníci, vytěsili se. Rychle se vymotali ze svých houpaček a utíkali černou chodbičkou pryč. Kuk svítil svým slunečním kamínkem. Starý svižník praštil pěstí do okénka a vyrazil ho. Tak kde je máš, Hříbe? A podíval se dovnitř. Světnička však byla prázdná. Svižník se zklamaně otočil na své kumpány. Upláchli nám. Daleko nebudou. Honem za nimi a poklad bude náš. Pozor, pochodem v pochod. A už bylo slyšet jen dup, dup a cvak, cvak, které se za chvíli ztratilo v houštině. Hříbek se narovnal, oddechl si a cítil se jako statečný hřib. A jak by taky ne, odolat svižníkům to chce řádnou dávku odvahy. Kuk a skok utíkali chodbičkou pryč, až už nebylo slyšet kopání a bouchání svižníků.
5: Kde to jsme?
4: Divili se. A protože byli ze sluníčka, netušili, že se dostali pod zem. A co se dělo na povrchu? Spustil se takový liák, že voda hrnula před sebou jehličí a brala sebou suchou trávu i malé kamínky. O tom neměli kuk a skok ani ponětí. Na svém útěku pod zemí se dostali do opuštěného doupěte.
5: Tady si odpočineme a trochu si zdřímneme,
4: těšili se. Ale co to? Do doupěte se začala valit voda a strhla sebou i oba skřídky.
5: Pomoc, pomoc,
4: volali, ale nikdo je neslyšel. Byli přece pod zemí. Kalná voda se valila dál a skřídci už ani o pomoc nevolali. Kuk držel pořád svůj sluneční kamínek nad vodou a nebýt jeho, nikdy by si nevšimli podivných provázků, které se jim kývaly nad hlavou. Skok se chytil jednoho provázku a šplhal se po něm nahoru, za ním i kuk. Pod nimi se valil dravý proud. Na pasece bylo po dešti. Květiny otevřely své kalíšky a střásaly kapky deště z listů.
5: Toužili jsme po dešti už tak dlouho, že jsme už skoro uvadli. Ty jsme však opět krásné a voňavé a všem nám je do zpěvu.
4: Celá paseka byla zalita růžovým raním světlem a těšila se na východ slunce. Ale co to? Květiny se najednou začaly třást a chichotaly se.
5: Já, ouvej, kdo pak nás to tahá za kořínky, toto lechtá.
4: Skřítci se vyhrabali celý zablácení nad zem.
5: Promiňte, to jsme byli my, sluneční skřítkové. Vyšplhali jsme se po vašich kořínkách, ale nevěděli jsme, že patří vám. Zachránili nás, jinak bychom se jistě utopili. A co tu vlastně hledáte? Když jste ze sluníčka, tam musí být krásně,
4: ševelily květiny.
5: My prosím hledáme, co tu u vás na zemi tak krásně září. Sluníčko by to moc rádo vědělo, víte? Nejsme to náhodou my. Podívejte, jak krásně barevně záříme.
4: Smály se květiny. A opravdu, jejich kalíšky zářily jako barevná sluníčka. Kuk a skok se jim uklonili, ještě jednou poděkovali za záchranu a běželi dál. Na zemi jistě září ještě něco vzácnějšího a tajemnějšího, než jsou květiny. Však oni to najdou. Přestalo pršet a broučci a berušky si hráli před chaloupkou. Aninka se točila kolem dokola, až jí růžová sukínka vlála.
5: Že jsem krásná barevná kytička. Podívejte, jak mi sukínka září. To květinky zachránili skřítka. Vidíte poutníčku?
4: No, máš pravdu, Aninko. Květiny skřítkům opravdu pomohly. Ale co hříbek? Na toho si zapomněla? Svižníků se vůbec nebál a nebýt jeho, možná, že bych vám příště už neměl co vyprávět. Děti obklopili poutníčka a broučík si dal na hlavu jeho klobouk a poskakoval.
5: Hříbek, hříbek, byl to hříbek, až vyrostu budu zrovna tak statečný jako on, nikoho se nebudu bát.
4: Maminka otevřela okno a starostlivě se podívala na oblohu. Tvář jí však zalil úsměv. Na čisté obloze spatřila světýlka, která se rychle blížila.
5: Podívejte, už letí, volala.
4: Neříkal jsem, že se někde před deštěm schovají, radoval se poutníček. To bylo vítání. A že prý byli všichni schovaní pod listy na vinohradu a ani jedna kapka na ně nespadla. Po zelné polívčičce šli všichni spát a poutníček se vydal na svou pouť. V chaloupce se všem krásně spalo a malým broučkům a beruškám se zdál o hříbku, který měl klobouček celý zlatý.

jak myslivec Drobínek vařil s čertem elixír. Jednou pršelo jako z deseti konví. Myslivec Drobínek koukal skrz zamlžené okénko hájovny a počítal si na prstech, přestane, nepřestane, mám jít do lesa, nemám jít do lesa. A venku se rozpršelo, až se tmělo. Nemám jít ven, dopočítal se Drobínek a zaradoval se. Ale pak povídá, a já stejně půjdu. Co bych to byl za myslivce, kdybych se bál trochu vody. Natáhl si holinky, na hlavu narazil široký klobouk z hřiba křemenáče a vydal se do lesa. Ale ještě neušel ani 10 kroků a hned u prvního dubu se zarazil, jako když mu kramfleky do země přibije. Z nejnižší větve něco visí, hlavou dolů, jako veliký chundelatý netopír. A rohy to má jako dva háky. To je mi ale prapodivné zvíře, podivil se myslivec. Takové jsem ještě nikdy neviděl. Chvilku to okukoval a pak do toho klepl svou sukovicí. A co ty si tady visíš v mém lese? Ten chundeláč se lekl, pustil se větve a spadl na zem. Co do mě šťoucháš klackem, ty hřibe? Naježil se zlostně. Já jsem čert. Já nejsem žádný hřib, povídá myslivec. Já jsem strážce tohodle lesa, myslivec Drobínek. Ale vypadáš jako hřib. A místo sojčího pírka ti z klobouku leze červ. Kdo to má poznat, co si zač? Mručel čert. Byl celý promáčený a bylo na něm vidět, že nemá náladu na nějaké dohadování. Drobínek, duše dobrá, dělal, jako by tu hašteřivost ani neslyšel. Povídá, a víš ty co, pojď se ke mně do chalupy usušit. Čert chvíli posmrkával, trucoval. Pojď se ke mně do chalupy usušit. Čert chvíli posmrkával, trucoval. Ale nakonec ho ta mokrota a

0: čert zachroptěl a honem si běžel na rozpálená kamna ochladit jazyk.
1: Co to bylo?
0: Slivovice, povídá Drobínek. Je to kus modrého nebe a vůně švestek. Vyhání to prý vlhkost a ďábla z těla. No, proti tomu vyhánění vlhkosti z těla bych nic neměl, zachrochtal čert, ale to s tím ďáblem, to by zrovna nemuselo bejt. Ale když už jsem tady, no tak nalej ještě jednu. Drobínek nalil, čert to do sebe lupnul, už se ani moc neošklíbal a oči se mu rozzářily jako dva lampiony. No to my v pekle neznáme, zamumlal a vypadl mu jazyk. My pijeme kolomas, šňupeme střelný prach, ale tohleto... No tak do třetice. Nalej ještě jednu. Čert se rozbujařil, mezitím už taky uschnul a ještě ta slivovice k tomu. Zkrátka, popadly ho roupy. A podívej se, co já umím, křiknul a začal Drobínkovi předvádět všelijaká kouzla a čáry. Plivnul do kouta čerti slinu a bum, vyletilo okno i s rámem. A bác, lusknul prsty a bylo to, jako když hrom bije. A čmáho, plameny mu zasršely z čenichu. Když se vyřádil, povídá, ty, poslouchej, mysliveckej, když jsi mě tak dobře pohostil, já ti za to splním jedno přání. Co bys chtěl? Drobínek už taky něco popil, jinak by tu neřekl, ale svěřil se. Líbí se mi tady ve vsi jedno děvče, zapířil se. Mařenka se jmenuje, ale nějak se ke mně nemá, prý jsem moc malý. Čert si Drobínka změřil pohledem a povídá, no, nastavit tě nemůžu, ale mohl bych uvařit elixír lásky. A co pak to je, vyzvídal myslivec. No, to je takový nápoj z koření a bylin, prozrazoval čert. Když se ho někdo napije, koho uvidí jako prvního, do toho se zamiluje. No... To by bylo něco. Drobínek jenom roztouženě vzdychl. A že můžou hned začít vařit. Postavili na plotnu hrnec, čert tam něco nasypal a mumlal nějaké zaklínadlo. Myslivec zaslechl jenom poslední slova. A trochu kořání, ať se má milá nebrání. Z hrnce se zakouřilo a bylo uvařeno. Teď to musíme ještě do něčeho přelejt, nakazoval čert. Do čeho pak, rozlížel se myslivec Drobínek. A tadyhle, ta láhev od slivovice už je bez tak prázdná. Tak ten elixír přelili a hned začerstva, že půjdou za Mařenkou. Drobínek ještě narychlo k láhvi přičichnul, oklepal se a povídá, nějak to vane po slivovici.
2: To nemůže škodit, mável rukou čert. Jak jsem sám zjistil, účinek se tím jenom zvyšuje.
0: Čert vzal láhev, aby to prý myslivec ještě někde cestou nerozbrindal a vyrazili do vsi. A že to dají Mařence hned okoštovat. Přišli ke stavení, kde to děvče bydlelo, tma už byla a ještě k tomu slabě poprchávalo. Už byli ve dvoře, když tu najednou čert nějak špatně šlápnul nebo co. Kdo ví, co tam na dvoře, taky všechno leželo. Zkrátka, kopy tomu ujelo a bác ho. Spadnul i s tou lahví na zem. Flaška s elixírem se rozkutálela, narazila do kozího chlívku a rozbila se. Z chlívku vystrčila hlavu koza. Olízla kalužinku rozlitého elixíru.

0: elixíru a v tu chvíli uviděla čerta. Jen to v ní zacukalo. Upřela zamilovaně na pekelníka své hnědé oči, koketně přivřela víčka a lásky plně zamečela. Toto vzalo ale pěkný konec, zděsil se čert, když zahlédl kozu. Rychle pryč! Utíkali zpátky do myslivny. Ale ještě za sebou ani pořádně nepřibouchly dveře, něco tluče venku kopýtky. Drobínek s čertem vykoukli špehírkou. Koza s utrženým kusem provazu na krku stojí před myslivnou. Dívá se roztouženě na čerta a něžně pomekává. No, to mi ještě tak chybělo. Zabědoval čert, zamilovaná koza a ještě k tomu do mě. Dál už na nic nečekal. Ani mu nezbyl čas, aby se s drobínkem rozloučil. Zadupal kopytem o podlahu a vypařil se. Jenom obláček dýmu po něm zůstal. A jak to bylo dál? Koza ještě chvílku postávala před myslivnou a pak se vrátila domů. Asi z ní ten čertí elixír lásky zase hned vyprchal. A myslivec Drobínek, ten tu svoji mařenku nakonec přeci jenom dostal. I bez elixíru. Neboť mařenka velice brzy přišla na to, že není vůbec důležité, jak je drobínek veliký, ale jak je veliká jeho láska k ní.
1: Pan starosta přiběhl do městské rady a zvolal: sousede, sousede, musíme mít svoje vojáky. Sotva dechu popadal. Musíme být svoje vojáky, kteří by nás ochránili. Už druhý den visela na radnici vyhláška, že se přijmou občané do gardy. Podmínkou bylo, že člen gardy musí mít obě nohy, hrdinské srdce, musí dobře vědět, kde je vpravo a kde vlevo a nesmí mít hloupé vřezření. To bylo ovšem příliš mnoho požadavků najednou, proto se vybralo do gardy jen 8 mužů. Nevypadali ovšem všichni stejně, tak například občan Tosemselek, který byl zvolen velitelem, byl silný chlapík, opravdový kolohnát, než to občan Nebojsa byl malý a hubený, skutečná pápěrka. Hejlup kulhal na obě nohy a přeskoč oko šilhal tak strašně, že viděl jen dozadu a ke všemu, na co se chtěl podívat, se musel obrátit zády. Pustemné byl zase zakrslý silák s dlouhýma rukama a občané chňachňal, paťchal a šmaťchal byli hezoučcí, rostomilí tlouštíci. Gardisté byli dobře vyzbrojeni. Nějakou tu šavli měl každý, kromě toho 2 měli brokovnice, které kdysi městská rada zakoupila na střílení proti mrakům. Jeden měl halapartnu ponocného, jeden kulovnici hajného a ostatní 4 si prozatím vyřezali pušky jen tak ze dřeva. Oblékli se, jak se komu povedlo. Jen ještě potřebovali pořádný gardovní buben, na který budou při cvičení bubnovat. Jak se o tom dověděl kovář Klepní drát, hned se nabídl, že jim udělá tak veliký gardovní buben, jaký ještě nikdo neměl. A udělal tak veliký, že se vůbec nedal z jeho dílny vytáhnout ven. Cvičilo se na kovářově dvoře a kovář zatím stál v dílně u bubnu a bubnoval gardě do taktu. Cvičili pilně. Do pochodu se dávali na povel. Půjdeme, půjdem. A zastavovali se, když přišli na konec dvorku a když už dále nemohli. Protože pak každý zapomněl, kde je vpravo a kde vlevo, velelo se ke kuchyni otočit teď nebo ke psí boudě otočit teď. Garda byla brzy vycvičena a jednoho krásného dne vyrazila ven. Aj, to bylo radost pohledět, jak si křepkým krokem při bubnu vykračovala po ulicích. Na poprvé vyšli jen do nejbližšího lesa aby neustále slyšeli svůj buben, který jim nepřestával z kovářovy dílny být do kroku. Ale přestože nevyšli daleko, byl to velmi odvážný kousek, protože les byl temný a hustý a kdo tam jednou vešel, tomu nebylo do smíchu. Co myslíte, začal velitel Tosem Selek, abyste se nebáli, přivážeme se k sobě. Dobrá, přivázali se k sobě a nyní postupovali dopředu s hlasitě bušícím srdcem a se silami provazy pevně spojenými. Najednou se mezi stromy proti ním cosi na zemi začernalo. Cosi hrozného, strašidelného. Medvěd, vykřikl Nebojsa a v té chvíli se všichni obrátili zpět. Jenže za nimi stál strom a jak byli k sobě přivázaní, všichni se kolem stromu omotali a v té hrůzy plné chvíli jediný přeskočoko, který šilhal až za hlavu, viděl na medvěda. Hned se mu na něm cosi nezdálo, až najednou s překvapením vykřikl: vždyť on se nehýbe! Přeskočokův výkřik tak vzrušil svázanou gardu, že se znovu pokusila utéct do Kocourkova, ale jen se znovu omotala kolem stromu. A jak sebou všichni smíkli, šlápl šmajdavý hejrub jednou svou křivou nohou na medvěda a medvěd se zase nepohnul. Tu konečně šíleně odvážný pustemne vystrčil nos, schoval se za ostatní a se vší chladnokrevností šťouchl přes ně do medvěda halapartnou. Žasněte, medvěd se zase nepohnul. Vždyť ten medvěd je mrtvý, vyjekl pustemne vítězoslavně. Není možná tak brzy, vždyť s ním bojujeme teprve malou chvíli, pomyslili si obráncové Kocourkova a pomalu zkoušeli zvednout hlavy a jedním očkem neohroženě pomrkávali na hrozného netvora. Opravdu, medvěd se nehýbal a nepohnul se, ani když se podívali i druhým očkem. Byl skutečně mrtvý. Nyní se teprve ukázalo úžasné hrdinství našich gardistů. Ačkoliv byli k sobě přivázáni, plížili se pomalu k medvědovi. Jistě umřel strachy, když nás uviděl, zajásal velitel. Gardisté docela zapomněli, před jakým netvorem stojí a už se hrnuli na medvěda. Ty huňáči zubatý, kopal do něho Chňachňal, máš štěstí, že jsi mrtev, jinak bychom tě zabili jako červa. Ty chlupatino zbabělá, pohlavkoval medvěda Paťchal. Škoda, že si proti nám nevyběhl, byl bych tě napíchl jako bramboru. Hehehe, teď je ti hej, ty bozembouchu, tahal ho za uši Šmaťchal. Ale kdybys byl naživu, byl bych tě roztrhl jako žábu. Tak se na něj všichni kasali a jejich chrabrost neměla hranic. A aby se mohli svým úspěchem pochlubit, stáhli z medvěda kůži, pověsili ji na halapartnu a za zpěvu hrdinských písní táhli domů. Bůh ví, jak se stalo, že kovář doma vycítil, že se něco velikého děje, začal bušit do bubnu tak prudce, až se v Kocourkově doby třásly a lidé z domů poplašeně vybíhali. To bylo slávy! Gardisté opojeni vítězstvím vyšlapovali hrdinsky podle zvuku bubnu, při chůzi bujaře výskali, cvakali kohoutky svých pušek a furiansky řinčeli šavlemi. Kolem nich pobíhali rozjařeně občané i jejich děti, ukazujíce si s obdivem na nádhernou medvědí kůži a poklepávali spíchou gardistům na ramena. Gardisté zarazili na náměstí halapartnu do země, kůži na ní nechali na obdiv obyvatelstvu a pak rozejděte se, rozchod! Rozešli se každý jinam a každý se jinak chlubil, jak medvěda zabil. Velitel Tosem Selek vykládal, že právě v okamžiku, kdy chtěl medvěd sežrat celou gardu, vrazil nestvůře svou šali do chřtánu. Chňachňal ze široka rozkládal. Já ho sestřelil z vršku stromu.
2: Paťchal se chvástal, že skočil na medvěda jako na koně a tak dlouho na něm jezdil po lese, až medvěd padl. Až Maťchal zase s hrůzostrašným obličejem vyprávěl, že medvědovi rozmačkal hlavu, když právě mu tento netvor chtěl z kapsy vytáhnout kus chleba namazaný mazlavým sýrem. No a kocourkovští všemu věřili.

0: dlouhý, široký a bystrozraký. Byl jeden král a byl už starý a neměl než jednoho syna. Jednou toho syna k sobě povolal a řekl mu: můj milý synu, víš dobře, že zralé ovoce opadává, aby udělalo místo jinému. Má hlava už taky dozrává a snad už brzy na ní slunce svítit nebude. Ale prve než mě pochováš, přece bych ještě rád viděl svou budoucí dceru, tvou manželku. Ožeň se, synu můj. A králevic řekl: rád bych, otče, po vůli ti byl, ale nemám nevěsty, neznám žádné. I sáhl starý král do kapsy, vytáhl zlatý klíč a podal ho synovi. Jdi nahoru na věž, na nejvyšší patro, podívej se tam kolem a pak mi pověz, kterou bys rád. Králevic nemeškal a šel. Jak živ tam nahoře ještě nebyl a také nikdy neslyšel, co by tam bylo. Když přišel nahoru až k poslednímu patru, viděl ve stropě malé železné dveře jako poklop. Byly zamčeny. Ty otevřel tím zlatým klíčem, zvedl je a vstoupil na dně nahoru. Tu byla velká okrouhlá síň, strop, modrý jako nebe v jasné noci, stříbrné hvězdy třpitily se na něm, podlaha, zelený hedvábný koberec a kolem ve zdi 12 vysokých oken ve zlatých rámcích a v každém okně na skle křišťálovém byla panna duhovými barvami vyobrazená s královskou korunou na hlavě. V každém okně jiná a v jiném obleku, ale jedna krásnější než druhá, div, že králevic na nich oči nenechal. A když tak na ně s podivením hleděl, nevěda, kterou si vyvolit, počaly se ty pany pohybovat jako živé, ohlížely se po něm, usmívaly se a jen promluvit. Tu spozoroval králevic, že jedno z těch 12 oken bylo zastřeno bílou oponou. I odhrnul tu oponu, aby viděl, co je pod ní. A tu panna v bílém oděvu, stříbrným pasem opásaná, s perlovou korunou na hlavě. Byla ze všech nejkrásnější, ale smutná a bledá, jako by byla vstala z hrobu. Králevic dlouho před tím obrazem stál jako uvěvení. A co tak na něj hleděl, srdce ho rozbolelo i řekl: tuto chci mít a žádnou jinou. A jak to slovo pověděl, sklopila ta pana hlavu, začervenala se jako růže a v tom okamžení všechny obrazy zmizely. Když potom zase dolů přišel a pověděl otci, co viděl a kterou panu si vyvolil, zasmušil se starý král, zamyslil se a řekl: zle jsi učinil, synu můj, že jsi odkryl, co bylo zastřeno, a v nebezpečenství veliké proto jsi se vydal. Tato panna je v moci zlého černokněžníka v železném zámku zajata. Kdokoliv se pokusil, aby ji odtud vysvobodil, nikdo se ještě nevrátil. Ale co se stalo, odestát se nemůže. Dané slovo je zákon. Jdi, pokus se o štěstí své a zdráv se mi domů zase vrať. Králevic rozloučil se s otcem, vsedl na koně a jel si pro tu nevěstu. I přišlo mu jet velikým lesem a tím lesem jel pořád, až se mu pak už cesta ztratila. A když tak v houští a mezi skalím a bažinami s koněm bloudil, nevěda kudy kam, slyšel za sebou někoho volat. Hej, počkejte! Králevic se ohlédl a viděl vysokého člověka, jak za ním pospíchá. Počkejte a vemte mne s sebou. A vezmete-li mne do služby, nebudete litovat. Kdo pak jsi? Řekl Králevic. A co umíš dělat? Jmenuji se Dlouhý a umím se natahovat. Vidíte-li tamhle na té vysoké jedli ptačí hnízdo? Já vám to hnízdo sundám a netřeba mi ani nahoru vylézt. I začal se Dlouhý natahovat, tělo jeho kvapem rostlo a až byl tak vysoký jako ta jedle, pak sáhl pro to hnízdo a v okamžení smrštil se zas a Králevici je podává. Dobře svůj kousek umíš, ale co mi jsou ptačí hnízda platna, jestliže mne z toho lesa nemůžeš vyvést? To je lehká věc, řekl Dlouhý a začal se zas natahovat, až byl třikrát tak vysoký jako nejvyšší borovice v tom lese. Ohlédl se kolem a povídá, tamhle tou stranou máme nejblíž z lesa ven. Pak se smrštil, vzal koně za uzdu a šel napřed. A prve, nežli se Králevic nadál, byli za lesem. Před nimi byla daleká, široká rovina a za tou rovinou vysoké, šedivé skály jako zdi velikého města a hory porostlé lesem. Tamhle, pane, jde můj kamarád, řekl Dlouhý a ukázal stranou na rovinu. Toho byste taky měl do služby vzít, věru, že by vám dobře posloužil. Křikni na něj a zavolej ho, abych viděl, co je zač. Je to, pane, trochu daleko, řekl Dlouhý. Sotva by mě uslyšel a dlouho by trvalo, než by přišel, protože má mnoho co nosit. Radši pro něj doskočím. Tu se zas Dlouhý natáhl tak vysoko, že se mu až hlava pohřížila v oblacích, udělal 2-3 kroky, vzal kamaráda za ramena a postavil ho před Králevicem. Byl to chlapík zavalitý, měl břicho jako 4věderní soudek. Kdo pak jsi ty? Zeptal se Králevic. A co umíš dělat?
1: Já, pane, jmenuji se Široký a umím se rozširovat.
0: Tedy se mi ukaž.
1: Pane, ujíždějte honem, honem zpátky do lesa,
0: volal Široký a počal se nadýmat. Králevic nerozuměl, proč ujíždět, ale vida, že Dlouhý kvapem uhání k lesu, povodl koně a jel cvalem za ním. a měl svrchovaný čas ujíždět. Sic by ho byl i s koněm široký zamačkal, jak mu břicho kvapně na všecky strany rostlo. Vyloď ho najednou všude plno, jako by se byla hora přivalila. Tu potom široký přestal se nadýmat, odfoukl si, až se lesy ohýbaly a udělal se zas takovým, jako byl prvé. Ty jsi mě prohnal, řekl mu králevic, ale takového chlapíka každý den nenajdu. Pojď se mnou. A tak potom ubírali se dál. Když přišli blízko k těm skálám, potkali jednoho a měl oči zavázané šátkem. Kdo pak jsi? Zeptal se ho králevic. A proč máš oči zavázané, vždyť nevidíš cesty? Hoj, pane, naopak. Právě proto, že až příliš vidím, musím si oči zavazovat. Já zavázanýma očima vidím tak, jako jiný nezavázanýma. A když je rozvážu, skrz naskrz všecko prohlídnu. A když se bystře na něco podívám, chytne to plamenem. A co nemůže hořet, rozkočí se v kusy. Proto se jmenuju bystrozraký. Pak obrátil se ku protější skále, odvázal šátek a upřel na ní své žhavé oči. A skála začala praštět a kusy lítaly z ní na všechny strany a za maličkou chvíli z ní nezůstalo nic než hromada písku. A v tom písku se něco třpitilo jako oheň. Bystrozraký proto došel a králevici přinesl. Bylo to ryzí zlato. Hoho, ty schlapík, penězi nezaplacený, řekl králevic. Blázen, kdo by tvé služby nechtěl užít. Ale když máš tak dobrý zrak, podívej se přec a pověs mi, dalekoli mám ještě do železného zámku. A co se tam nyní děje? Kdybyste jel, pane, sám, odpověděl bystrozraký, snad byste ani za rok tam nedojel. Ale s námi tam přijedete ještě dnes. Právě nám tam nyní chystají večeři. A co tam dělá moje nevěsta? Za železnou mřeží na vysoké věži černokněžník ji střeží. A králevic řekl, kdos dobrý, pomoz mi ji vysvobodit. A oni všichni mu slíbili, že mu budou pomáhat. A tak ho vedli mezi ty šedivé skály, tím průlomem, co bystrozraký očima v nich udělal, a těmi skálami, vysokými horami i hlubokými lesy dál a dál. A kde byla v cestě jaká překážka, tu hned ti tři tovaryši odklidili. A když se slunce schylovalo k západu, počaly se hory nížit, lesy řidnout a skály schovávaly se mezi vřes. A když už bylo nad západem, viděl králevic nedaleko před sebou železný zámek. A když už zapadalo, jel po železném mostě do brány. A jakmile zapadlo, zdvihl se železný most od sebe sám, brány se zavřely jedním rázem a králevic i tovaryši jeho byli v železném hradě zajati. Když se tu v nádvoří ohlédli, dal králevic koně svého do konírny a bylo mu tu všecko už přichystáno. A potom šli do zámku. V nádvoří, v konírně, v zámecké síni i v pokojích viděli v soumraku mnoho lidí bohatě přistrojených, pánů i služebníků, ale nikdo z nich se ani nepohnul, byli všichni skamenělí. Prošli několik pokojů a přišli do večeřadla. To bylo jasně osvíceno, v prostředku stůl, na něm dobrých jídel a nápojů dost a prostřeno bylo čtyřem osobám. Čekali, čekali, mysleli, že někdo přijde, ale když nikdo dlouho nepřicházel, sedli a jedli a pili, co hrdlo ráčilo. Když se najedli, počali se ohlížet, kde budou spát. V tom nenadále rozlítly se dveře rázem a do pokoje vstoupil černokněžník, schrbený starec v dlouhém černém oděvu, hlavu holou, šedivé vousy po kolena a místo opasku tři železné obruče. Za ruku vedl krásnou, překrásnou panu, bíle oblečenou. Měla na těle stříbrný pás a perlovou korunu na hlavě. Ale byla bledá a smutná, jako by byla vstala z hrobu. Králevic hned ji poznal, skočil a hned jí šel naproti. Ale prve než mohl slovo promluvit, ozval se k němu černokněžník.
1: Vím, proč jsi přišel. Tuto královnu chceš odtud odvést. Hereš, budiš tak, vem si ji, jestliže ji po tři noci dovedeš uhlídat, aby ti neušla. Ujde-li ti, skameníš i se svými služebníky, jako všichni, co přišli dříve než ty.
0: Potom ukázal královně sedadlo, aby si sedla, a odešel. Králevic nemohl z té pany ani očí spustit, jak byla krásná. I začal k ní mluvit, ptal se jí na všelicos, ale ona neodpovídala, neusmála se a na nikoho ani nepohlédla, jako by byla z mramoru. I sedl si podle ní a umínil si celou noc nespat, aby mu neušla. A pro větší jistotu natáhl se dlouhý jako řemen a ovinul se kolem celého pokoje podle stěn. Široký posadil se do dveří, nadmul se a zacpal je tak, že by ani myška nebyla proklouzla. A bystrozraký postavil se k sloupu prostřed pokoje na hlídku. Ale za chvilku všichni začali dřímat, usnuli a spali celou noc, jako by je do vody hodil. Ráno, když se počalo rozednívat, králevic první se probudil. Ale jako by mu byl někdo nůž do srdce vrazil, královna pryč. I hned vzbudil služebníky a ptá se, co dělat. Nestarejte se, pane, nic, řekl bystrozraký a bystře pohleděl oknem ven. Však už ji vidím, 100 mil odtud je les. Uprostřed lesa starý dub a na tom dubě na vršku žalud. A ten žalud je ona. Ať mě dlouhý vezme na ramena a dostaneme ji. A dlouhý si ho hned naložil, natáhl se a šel co krok to 10 mil. A bystrozraký ukazoval cestu. I neminulo ani, co by jednou okolo chalupy oběhl a byli už zase tu. A dlouhý králevicovi ten žalud podal.
1: Pane, pusťte jej na zem.
0: Králevic jej pustil a v tom okamžení stála královna vedle něho. Ale když se slunce za horami začalo ukazovat, rozlítly se hrmotně dveře a černokněžník vešel do pokoje i potutelně se usmíval. Ale když tu královnu spatřil, zamračil se, zabručel a třesk, jedna železná obruč na něm praskla a odskočila. Pak vzal panu za ruku a odvedl ji pryč. Ten celý den potom neměl královic co dělat, než chodil po zámku i kolem zámku a díval se, co kde bylo divného. Všude jakoby byl v jediném okamžení život vyhnul. V jedné síni viděl nějakého královice, an držel oběma rukama napřažený tesák, jako by chtěl někoho v půli přetít, ale rána nedopadla, skameněl. V jednom pokoji byl skamenělý rytíř, jako by ve strachu před někým utíkal a brknu v oprách vzal pochop, ale nedopadl. Pod komínem seděl nějaký sloužící, držel v jedné ruce kus pečeně od večeře a druhou nesl sousto do huby, ale nedonesl. Když mu bylo před samou hubou, tak skameněl. A mnoho jiných ještě tu viděl skamenělých, každého tak a v tom postavení, co byl, když černokněžník řekl: skameňte! A taky mnoho krásných koní tu viděl skamenělých. A v zámku i okolo zámku všecko pusto i mrtvo. Stromy byly, ale bez listí, luka byla, ale bez trávy, řeka byla, ale netekla. Nikdež ani ptáčka zpěváčka, ani kvítka zemědítka a ve vodě ani rybičky běličky. Ráno, v poledne i večer našel královic se svými tovaryši v zámku dobrou a hojnou hostinu. Jídla sama se nosila, víno samo se nalívalo, a když bylo po večeři, otevřeli se zase dveře a černokněžník přivedl královnu, aby ji královic hlídal. I ačkoliv si všichni umínili, že všemožně se budou bránit, aby neusnuli, však neprospělo nic, usnuli zas. A když se ráno za svítání královic probudil a viděl, že královna zmizela, skočil a zatáhl bystrozrakého za rameno. Hej, vstávej ty bystrozraký, víš-li, kde je královna? Ten protřel si oči, hledí a povídá: už ji vidím, 200 mil odtud je hora, a v té hoře skála, a v té skále drahý kámen, a ten kámen je ona. Když mě tam Dlouhý donese, dostaneme ji. Dlouhý hned ho vzal na ramena, natáhl se a šel, co krok to 20 mil. Bystrozraký pak upřel nahoru své žhavé oči a hora se rozsypala a skála v ní rozkočila se na 1000 kusů a mezi nimi se třpitil drahý kámen. Ten vzali a královici přinesli. A jak jej na zem pustil, stála tu královna zas. A když potom černokněžník přišel a ji tu viděl, zlostí zajiskřily se mu oči a třesk, zas jedna železná obruč praskla na něm a odletěla. Zabručel a královnu z pokoje odvedl. Ten den zas bylo všecko jako včera. Po večeři černokněžník zase královnu přivedl, podíval se královici ostře do očí a posměšně prohodil: uvidí se, kdo z koho, zdali ty zvítězíš, anebo já. A s tím odešel. I dali si dnes všichni tím pilnější práci, aby se ubránili před usnutím. Nechtěli si ani sednout, chtěli tu celou noc prochodit. Ale všecko nadarmo, bylo ti jim uděláno. Jeden po druhém usnul chodě a královna jim ušla přec. Ráno se probudil zase králevic nejdřív. A když tu královnu neviděl, vzbudil bystrozrakého. Hej, vstávej, bystrozraký, podívej se, kde je královna. Bystrozraký dlouho hleděl ven. O, pane, povídá, daleko je, daleko, 300 mil odtud je Černé moře. A v prostřed toho moře na dně leží skořepina. A v té skořepině zlatý prsten. A ten prsten je ona. Však nestarejte se, přece ji dostanem. Ale dnes musí dlouhý také Širokého s sebou vzít. Budem ho potřebovat. Dlouhý vzal na jedno rameno bystrozrakého, na druhé Širokého, natáhl se a šel co krok to 30 mil. A když přišli k Černému moři, ukazoval mu bystrozraký, kam má pro tu skořepinu do vody sáhnout. Dlouhý natahoval ruku, co mohl nejvíc, ale ke dnu přece nemohl dostačit.
1: Počkejte, kamarádi, jen maličko počkejte, však já vám pomohu, řekl Široký a nadmul se, co mu břicho stačilo, pak se položil na břeh a pil. Za maličkou chvilku opadla voda tak, že dlouhý lehoučko dna dosáhl a skořepinu ven z moře vynesl. I vyndal z ní prsten, vzal kamarády na ramena a pospíchal zpátky. Ale na cestě bylo mu přece trochu těžko se Širokým běžet, protože měl půl moře vody v sobě. I setřásl ho v jednom širokém údolí z ramena na zem. Bouchlo to, jako když měch z věže pustí, a v okamžení bylo celé údolí pod vodou, jako veliké jezero. Široký sám ledva z něho vylezl. Zatím bylo v zámku Králevici už velice těžko. Sluneční záře začala se za horami ukazovat. A služebníci ještě se nevraceli. A čím plamenitější paprsky vzhůru vystupovaly, tím větší byla jeho úzkost. Smrtelný pot se mu vyrážel na čele. Brzy pak ukázalo se slunce na východě jako žhavý proužek a v tom rozevřeli se dveře silnou ranou a na prahu stál černokněžník. I ohlížel se kolem po pokoji a vida, že královna tu není, šeredně se zachechtal a vkročil do pokoje. Ale v tom cnk rozkočilo se okno v kusy a zlatý prsten padl na zem a v tom okamžení tu stála královna zas. Bystrozraký, vida, co se v zámku děje a v jakém nebezpečenství pán jeho jest, pověděl to dlouhému, dlouhý udělal krok a hodil prsten oknem do pokoje. Černokněžník zlostí zařval, až se zámek otřásl. A to prask, ta třetí železná obruč pukla na něm a odskočila. Z černokněžníka udělal se havran a vyletěl tím roztlučeným oknem ven. A tu hned ta krásná pana promluvila i děkovala Králevici, že ji vysvobodil a zčervenala jako růže. A v zámku i okolo zámku najednou všecko oživělo. Ten, co držel v síni napřažený tesák, švihl jim do povětří jen zafičelo a pak jej zastrčil do pošvy. Ten, co brkl o práh, dopadl na zem, ale hned zase vstal a popadl se za nos, mál ještě celý. Ten, co seděl pod komínem, vstrčil to sousto pečeně do huby a jedl dál. A tak každý dodělal, co počal
0: a kde přestal. V konírně vesele dupali a řechtali koně. Stromy okolo zámku zelenaly se jako brčál. Na lukách bylo plno strekatého kvítí. Vysoko v povětří švitořil skřivánek. A v bystré řece projížděla se hejna drobných rybiček. Všude živo, všude veselo. Zatím sešlo se mnoho pánů do pokoje, kde byl králevic. A všichni mu za vysvobození děkovali. Ale on řekl, mně nemáte co děkovat. Kdyby nebylo mých věrných služebníků, dlouhého, širokého a bystrozrakého, byl bych také tím, čím jste byli vy. A hned potom vydal se na cestu domů k otci, starému králi, se svou nevěstou a se svými služebníky, dlouhým a bystrozrakým, a ti všichni páni ho doprovázeli. Na cestě potkali Širokého a vzali ho také sebou. Starý král plakal radostí, že se synovi tak poštěstilo. Myslil, že už se nevrátí. Brzy potom byla hlučná svatba, trvala 3 neděle. Všichni páni, co králevic vysvobodil, byli pozváni. Když bylo po svatbě, ohlásili se dlouhý, široký a bystrozraký mladému králi, že půjdou zas do světa hledat práci. Mladý král jim domlouval, jen aby u něho zůstali. Všecko vám dám, co budete do smrti potřebovat. Nic nemusíte dělat. Ale jim se takové líné živobytí nelíbilo. Vzali od něho odpuštění a šli přec. A po tu dobu se někde ve světě potloukají.

Mach a Šebestová byli žáky 3. B, bydleli v jednom činžáku a chodili do školy spolu. V domě bydlela paní Kadrnošková se psem Jonatánem a paní Cibulková s kočkou Micinkou a když se všichni 4 potkali na schodech, byl z toho pěkný cirkus. Micinka prskala jako křeček, Jonatán řádil jako tygr, paní Cibulková pištěla strachy, i paní Kadrnošková křičela: Jonatáne, ticho! A nájemníci vybíhali z bytů, co se to pro boha děje. A tak se nedivte, že se Šebestová Jonatánovi tu a tam posmívala. Halo, halo, halo, proč je koček málo? A tak štěkám jako hrom, ať je koček milion. Jonatána to zlobilo, ale jinak byl s Machem a Šebestovou kamarád a občas ráno paní Kadrnoškové utekl, aby je do školy doprovodil. Paní Kadrnošková mu tyhle výlety jen tak netrpěla. Vyběhla pokaždé za ním a volala: Jonatáne domů, Jonatáne domů. Jenomže chytit Jonatána nebylo tak lehké. Jonatán byl pes a pes běhá rychleji než nějaká paní Kadrnošková, ale tak úplně zbytečné to běhání zase nebylo. Mach a Šebestová byli aspoň včas ve škole a paní Kadrnošková se proběhla na čerstvém vzduchu, což je velice zdravé. Jednou, když se Mach a Šebestová rozloučili před školou s Jonatánem a sedli si do své lavice, vešla do třídy soudružka učitelka a řekla: Milí žáci, dnes si vás vyzkouším z přírodopisu. A vyvolala Macha, co ví o zajících. Jenže Mach toho věděl o zajících moc málo. Znal akorát zajíce na smetaně a tak stál a říkal pořád dokola: Zajíc obecný žije v lese, žije v lese, žije v lese. A soudružka učitelka řekla: Poslouchej, Machu, to ví každé malé dítě, že zajíc obecný nežije na poště nebo v cukrárně. Radí nám, řekni, čím se živí, kolik má zubů a tak dále. Ale Mach neměl o zajíčích zubech ani ponětí a soudružka učitelka řekla: Tak dost, sednout, zítra tě vyvolám znovu a jestli to nebude lepší, tak se těš. A když potom v poledne škola skončila a všichni šli domů, řekl Mach Šebestové: Člověče, Šebestová, ty se máš. Odpoledne si můžeš hrát s Jonatánem a já, abych seděl doma a učil se o zajících. No řekni, nemám já smůlu. Ale sotva to řekl, uviděl takového zvláštního pána, který lezl v trávě po 4 a Šebestová povídá: Hele, Machu, ten pán si hraje na psa, koukej, co dělá. Ale Mach zavrtěl hlavou: Šebestová, ty seš přece trdlo, co by si hrál na psa, takový starý člověk si nebude hrát na psa. Ten pán ztratil brejle v sace. A měl pravdu, ten pán ztratil brejle a nemohl je najít, protože brejle se bez brejlí špatně hledají. Jenže Mach naštěstí brejle měl a tak ty brejle našel a starý pán měl radost a řekl: Tak abyste věděli, za to, že tak hezky pomáháte starým lidem, něco vám dám. A pak se pěkně na oba usmál, vytáhl z kapsy utržené telefonní sluchátko a podal je Šebestové. A Šebestová z toho byla trochu vedle a řekla: No jo, to je od vás moc hezké, že nám to dáváte, ale k čemu nám to bude? S tím se přece nikam nedovoláme. A chtěla to sluchátko vrátit. Jenomže neměla komu, protože ten starý pán byl pryč. To jsem blázen, divil se Mach. Kde ten člověk je? Ale Šebestová řekla: Tomáš Fuk, radši mi řekni, co s tím sluchátkem budeme dělat. Můžeš do toho volat: Halo, halo, halo, proč je koček málo? Zasmál se Mach a Šebestová se zasmála taky a z legrace řekla: A tak štěkám jako hrom, ať je koček milion. A jen to řekla, ze sluchátka se ozvalo: Říkáte milion koček? Prosím, jak si račte přát.
A Mach a Šebestová koukali jako uvěvení, protože všude kolem byla najednou strašlivá spousta koček, kocourů a koťat, bílých, černých a mourovatých. Kocouři seděli na cestě, kočky na stromech a koťata na střechách a všechno to mňoukalo, až uši zaléhaly. První se vzpamatovala Šebestová a řekla: poslouchej, Machu, to není možný, tolik koček. Že to má na svědomí to sluchátko. A Mach řekl: no jo, ale co teď s těma kočkama? Když je vezmu domů, tak mě naši vyhodí. Víš, co to je milion koček? A Šebestová se ťukla do čela a řekla do sluchátka: halo, prosím vás, my si s těma kočkama nevíme rady. Mohl byste je dát zase pryč? A ze sluchátka se ozvalo: ale prosím, jak si přejete? A v tu ránu nebyla široko daleko ani jedna kočka, ani jeden kocour a ani jedno koťátko. A Mach řekl: člověče Šebestová, ono to vážně funguje, to je úplně fantastický, chápeš to? Nechápu, řekla Šebestová, ale fantastický to teda je. A oba kroutili hlavami až domů. Jonatán seděl na okně v prvním patře, už z dálky jim štěkal na pozdrav a Šebestová řekla: chudinka malej, ta Kadrnošková ho už zase zamkla. Ale Mach se zasmál: haha, jestli chceš, bude na to tata dole. A vzal sluchátko a řekl: prosím vás, nemohl by být Jonatán chvilku ptákem? A ze sluchátka se ozvalo: proč ne, když si přejete, aby byl ptákem, tak bude ptákem. To už měl Jonatán v okně křídla a Mach dole křičel: no tak poleď, na co čekáš? A Jonatán zamával křídly a snášel se níž a níž, až přistál přímo před Šebestovou. Vypadal divně, moc mu to s těmi křídly neslušelo a Mach pokrčil nosem: poslouchej, Šebestová, s takovou příšernou obludou si přece nebudeme hrát, no řekni. Jenomže Šebestová řekla: já myslím, že si děláš zbytečné starosti. Stejně si hrát nemůžeš, musíš se učit, zítra jsi zkoušený ze zajíců. Ale v tom se Mach dal znovu do smíchu: haha, já mám nápad, proč bychom si nemohli hrát rovnou se zajícema? A hned řekl do sluchátka: prosím, my bychom hrozně potřebovali, aby z nás byli tři zajíci. A ze sluchátka se ozvalo: ale klidně, když chcete být zajíci, tak budete zajíci. A než bys řekl švec, Mach, Šebestová a Jonatán byli zajíci a hopkali k lesu. Potkali tam starého zajíce s šedivými fousy a když mu řekli, co jsou zač, přivedli jim plno kamarádů a s těmi si hráli celé odpoledne nahoněnou a přitom si vyprávěli o zajíčím životě, počítali si zuby a taky chlupy, takže když příští den soudružka učitelka Macha vyvolala, Mach mluvil skoro celou hodinu a soudružka učitelka nechtěla věřit svým uším a říkala si: no ne, je to vůbec možné, aby žák 3. B věděl o zajících víc než já? A dala Machovi velikánskou jedničku a Mach si sedl, usmíval se a Šebestová mu šeptala: Machu, člověče, to sluchátko je úplná senzace, to ti teda řeknu. A Mach kývl hlavou: to je fakt, něco tak ohromného jsem ještě neviděl, s tím zažijeme věcí, to budeš teprv koukat.

O vepříku princovi. Brzy ráno šel Honzík s dědečkem do vepřína. Jak otevřeli vrátka dvora, hned se ozval z jedné prkené ohrádky kvikot vepře. Pojď, Honzíku, řekl dědeček a malinko se usmíval. Ukážu ti našeho prince. Prince? Užasl Honzík. Jaký princ by mohl být mezi prasaty? Dědeček už nic neříkal. Šel k ohrádce, otevřel ji a z ohrádky vyběhl růžový vepřík. Byl asi tak velký jako babičina stolička. Hlavu s plochým talířkem čumáku měl dole, ocas vypadal jako klička ze silnějšího provázku. Vepřík se přitiskl k dědečkově botě a spokojeně zachrochtal. Potom si čichl k Honzíkově plátěnce a ta se mu líbila taky. Honzík ho zatahal za veliké ucho. Vepřík jim zamával, jako by zaháněl mouchu. To je hezký princ, zajásal Honzík. Viď, smál se dědeček, má na sobě štětiny. A dědečku, kolik máš princů? Jen jednoho, ostatní jsou jen obyčejní vepři. Princ se mnou všude chodí. A podívej, Honzíku, poškrábu ho na zádech a princ se převalí. Dědeček to udělal a vepřík si opravdu lehl. Roztáhl všechny čtyři a spokojenýma očima hleděl na Honzíka. Princové mají rádi, když jim někdo slouží, poznamenal dědeček. Já si ho vezmu domů, zatoužil Honzík. Ustelu mu v kuchyni v koutku. To by ti maminka dala, smál se děda. Ale Honzík se už schýbal k vepříkovi. Chtěl si ho vzít pod paži. Tatínek nosil pod paží aktovku. Honzík si tam hodí vepříka prince. Chytil ho jednou rukou. Tatínek nosil pod paží aktovku. Honzík si tam hodí vepříka prince. Chytil ho jednou rukou za přední kopítko a druhou za

0: Chvilku mu trvalo, než vstal. Pojď, ukážu ti naše stádo, zval ho dědeček. Dědeček chodil s Honzíkem od jedné ohrady k druhé. Bylo tam mnoho vepřů. V jedné ohradě menší, v druhé větší a v třetí se zvolna procházeli úplní obři. Oči měli přikryté lopatkami uší a tiše mručeli. Honzík se jich skoro bál. Jsou jako sloni, řekl s obdivem. Jako sloni ne, ale nabrali na sebe pěkně, odpověděl spokojeně dědeček. Hodně za ně utržíme. A dědečku, ty dostaneš taky něco? Ptal se Honzík. Jak pak by ne, smál se dědeček. V zadní části dvora ležely v menších ohradách velké prasnice s malými vepříky. Kvíkali tam a pobíhali okolo staré jako kuřata kolem kvočny. Honzík z nich měl radost a dědeček mu dal jednoho vepříka pochovat. Stará se ani nehnula, jen se pomalem bedlivě dívala, aby se mu nic nestalo. Přes léto je necháváme venku, řekl dědeček, ať jsou na zdravém vzduchu. Až teprve na zimu je stěhujeme do vepřína. A není jim v noci zima? Co je to platné? Musí se otužit, řekl dědeček a šel s Honzíkem ke kůlně. Odvázal kozu, která se už netrpělivě rozhlížela, a hned ji pustil. Koza se vrhla na vepříka prince a začala do něho trkat. Vepřík kvičel a pospíchal k dědečkovým botám. Co to děláš? Necháš ho? Zlobil se dědeček na kozu. Jdi se tamhle napást a nech prince na pokoji. Koza uslyšela dědečkův hněvivý hlas a urazila se. Pozdvihla pyšně hlavu a šla. Ocas jí stál stuha jako list zimního zelí. Ve zlosti přemýšlela, kde by co provedla, aby se dědeček zlobil ještě víc. Nemohla na nic přijít. Vyskočila aspoň na střechu dřevěného chlívku a odtud vylezla na zeď dvora. To byla pro ní krásná pěšinka. Chodila po ní sem a tam a ochutnávala listí nejbližších stromů. Některé listy byly sladké, jiné nakyslé, další na kozím jazyku hořkly a o kousek dál chutnaly jako sůl. Koze, samou pýchou, že chodí tak vysoko, vstávaly chlupy na zadku a ocas jí opět vlál jako praporek. Konečně ji uviděl dědeček a zase se rozlobil. Koza! Křičel na ní přes dvůr. Jdeš dolů? Koza to slyšela, ale naschvál skočila na druhou stranu zdi. Bylo to trochu vysoko, takže bradou skoro uhodila o zem, ale jinak se jí nic nestalo. Byla na návsi a mohla jít, kam chtěla. Dědeček ji nechal. Věděl, že koza se zase vrátí a šel s Honzíkem připravovat krmení.
1: To jsem rád, že ten vrabec našel zase své kamarády, řekl Martínek. Už jsem myslel, že ve vagonu zůstane. Slyšíš, dědečku, co vlak povídá?
2: Co by povídal? Bručí si do Turnova, do Turnova.
1: To nebručí, řekl Martínek. Vlak volá na vrabce, jděte z cesty, jděte z cesty.
2: Vidíš, to mě nenapadlo. Možná, že opravdu volá na vrabce, aby je nepřejel.
1: Podívej se, ukazuje Martínek. Sotva k vrabcům přijedeme, hned odletí. A tam dědečku, tam utíká nějaký tlustý vrabec po poli.
2: To není vrabec, to je koroptev. Koroptev je velká jako kuře, víš? Dávej pozor, snad uvidíme i zajíce, jak peláší přes pole.
1: Dědečku, povídej mi nějakou pohádku o koroptvi nebo o zajíci, prosil Martínek dědečka.
2: Ale jakou? Jenom honem jakou?
1: To je jedno, říká Martínek, ale kdyby tak byla, o zvířátkách na poli. Žije na poli hodně zvířátek?
2: O je, moc zvířátek žije na poli. Zajíc, koroptev, myši, krtek, lasička, hlemýždi. A to ještě nejsou všechna zvířátka.
1: To je zvířátek, raduje se Martínek. A znáš o nich pohádku?

Už jsem si vzpomněl. Je to hanba, řekl jednou zajíc Koroptvi. Když si zvířata zvolila za krále lva, vůbec se neptala na radu nás, polních zvířátek. Lev žije v Africe, tam ať si králuje. Ale co my tady, zvířátka na polích kolem Prahy? My bychom také potřebovali nějakého krále. A náš král by měl umět dobře utíkat, aby si mohl doběhnout, kam by chtěl. A měl by mít také dlouhé uši, aby slyšel všechno, co se široko daleko děje. Takhle zajíc vykládal, poněvadž si myslil, že by zvířátka měla zvolit za krále právě jeho. I ne, řekla Koroptev. Král polních zvířátek musí mít křídla, aby mohl vyletět nad zem a z výšky dohlížet na zvířátka. Myslila si, že by ona mohla být králem, ačkoliv Koroptve příliš vysoko nelétají. Pozveme na mes zvířátka, která potkáme cestou, a zvolíme krále, rozhodl zajíc. A tak šli zajíc s Koroptví zvát zvířátka na volbu krále. Koho potkali, toho pozvali, koho pozvali, ten přišel. Na mezi se sešli myši, krtek, lasička a hlemíšť a zajíc a Koroptev. Já si myslím, říkala nejstarší myš, že by král měl být docela, ale docela maličký. Maličkého krále si nikdo nevšimne, proto se všude lehko dostane a bude ovšem vědět a spravedlivě královat. Neuškodí, když bude mít dlouhý ocásek. A já si myslím, řekl krtek, že by náš král měl být černý a žít pod zemí a vyhrabávat si tam chodbičky. Pod zemí není vidět a nehodí se pro krále, aby se pořád ukazoval. Já vám povídám, ozvala se lasička, že král musí mít dobré zuby, aby mohl neposlušné zvíře zakousnout. Bez ostrých zubů nemůže být nikdo dobrým králem. Hlemíšť všechno vyslechl a neřekl tak ani tak. Tu zaštěkal na blízku pes. Zajíc se polekal, udělal kotrmelec a pelášil k lesu. Koroptev roztáhla křídla a letěla rychle pryč, myši zmizely v děrách, krtek vjel do jedné díry a lasička se schovala v druhé. Když viděl hlemíšť, jak se všichni poděsili, schoval se do svého domečku. Pes přeběhl a bylo zase ticho. Hlemíšť vystrčil hlavu z domečku a rozhlédl se. Ze zvířátek nebylo na mezi ani jedno. Ale co pak hlemíšť tak daleko dohlédne? Já budu králem, zavolal, co měl síly. Je někdo proti mně? Nikdo se neozval. Kde už byla zvířátka? Když proti mně nikdo není, tak jsem od téhle chvíle králem, povídá hlemíšť. A od té doby si hlemíšť myslí, že je králem všech zvířat na poli. Důstojně se sune po pěšině a vznešeně mlčí. Myslí si, že o tom vědí všechna zvířátka. Ale žádné ho tehdy neslyšelo, a žádné v něm nevidí svého krále.

0: Jak voják čerty vyplatil. Byl jednou starý voják. Hezkou řadu let už sloužil na vojně, válek prodělal dost a zlých časů a přece se mu nechtělo z vojny. Až jednou přišel zrovna z hlídky, utrmácený byl, hladový, ale ničeho k jídlu nedostal. Šel o hladu a rozmrzelý spat a tu se mu zdálo, že k němu přišel šedivý stařeček a povídá: Zanech vojančiny a jdi do světa, dobře se ti povede. Když se voják ráno probudil, přemítá on o tom snu a nevěděl, co má dělat. Ale přišla druhá noc a zas takový sen. Voják rozvažoval, mám, nemám. Tu však i třetí noc zas ten stařeček ve snu k němu přišel a radil mu. Zanech vojančiny a jdi do světa, dobře se ti povede. Jak bylo ráno, už byl voják rozhodnut. Šel se hlásit, že půjde z vojny. Povolili mu. Dali mu z kasy pár zlatých výslužného. Voják sebral brašnu, dal tam láhev s kořalkou a dýmku, rozloučil se s kamarády a šel s veselou z vojny. Na svobodě se mu jak náleží líbilo. Vykračoval si po silnici, šel statečně až do večera. Když se sluníčko ubíralo ke spaní, přišel voják k hospodě u silnice a tam chtěl zůstat na noc. Ve světnici byla veselá společnost pohromadě a pozvali hned vojáka mezi sebe. On jim povídal o vojně, jaké kousky hrdinské tam prováděl a kde se mu pravdy nedostávalo, také trochu přilhal, ale hosté ho poslouchali rádi. Přitom pili všichni, až se hory zelenaly. Hostinský nestačil džbánečky nosit. A tomu vojákovi se tak v té hospodě zalíbilo, že tam zůstal 3 dny a 3 noci. Pil a jedl, až všechno propil a projedl. Zbyly mu jen 3 groše. Ty schovám, povídá, potřebuji na cestu. Jeden bude na tabák, jeden na kořalku, jeden na chléb. S veselou myslí a lehkou kapsou dal se voják na cestu. Silnice od hospody táhla se dlouhým, hustým lesem. Když byl voják asi v polovici, vidí žebráka sedět u cesty. Ten volal pro lásku boží, almužnu žádal a nastavoval klobouk. Vytáhl voják groš z kapsy a povídá: Ech co, bez tabáku také vydržím. Hodil grož žebrákovi a šel dál. Netrvalo dlouho, zas vidí žebráka mrzáka u cesty. Vojákovi bylo žebráka líto. Vzal 2. groš a povídá: Ech co, i bez kořálky to půjde. A hodil groš žebrákovi. Šel dál. A když docházel na konci lesa, vidí tam žebráka stařečka schrbeného. Ten měl vlasy a vousy jako sníh. Ruce se mu třásly stářím a spínal je k vojákovi, pro boží milosrdenství prosil o almužnu. Voják se slitoval nad tím ubožákem, poslední groš vytáhl z kapsy a povídá: Jeden groš nebo nic, už i chleba oželím. Podal poslední groš žebrákovi a chtěl jít svou cestou dál. Ale tu ten stařeček mu povídá: Nechci, aby slitoval, že z poslední grož dal chudému. Almužna nese úroky. Vyvol si tři věci a ty se ti splní. Ale dobře přemysli, čeho ti třeba. Voják se usmál, zamyslil se a za chvíli už věděl. Rád bych, aby v mé lahvici kořálky nikdy neubývalo. Budiš, ještě dvě věci smíš volit, ale s rozumem. Voják hnedle věděl, kdybych tak nemusel nikdy mou dřevěnku tabákem nadspávat a předspořád kouřila. Stařiček i tu svolil, povídá vojákovi, ještě poslední přání, ale rozpomeň se dobře, čeho ti třeba. Ale voják bez dlouhého rozmýšlení uhodil na brašnu a zvolal. Rád bych, když řeknu šup do brašny, aby tam hned bylo, co chci. Stařiček potřásl hlavou a povídá, budiš i to. Ale zapomněl svojáku na nebe, aby z toho jednou nelitoval. Potom zmizel. Ale milý voják si myslel, že ještě dost času na nebe vzpomínat. Chtěl zkusit, zda se mu přání vyplnila. Vytáhla lahvici, notný doušek udělal a hle, lahvice zasplná. Potom dřevěnku vzal do úst, zatáhl a dým valil se jako z komína. To je dobré, myslí si voják. Teď jen jak s tou brašnou. Běžel kolem zajíc. Voják ho zhlédl a skřikne, šup do brašny. A už se tam zajíc házel. Vyšel voják s veselou z lesa a vidí před sebou v údolí červené střechy města. Bylo rozsáhlé a nad ním na vršku stál pěkný zámek. Voják dal se cestou k městu a přišel k večeru do jeho brány. Tu si myslí, špatná večeře, špatný nocleh, když v kapse ani groše. Jde po náměstí kolem domu a tam v okně žid peníze počítá, co za den na lidech našidil. Byla tam hezká hromádka stříbrných grošů. Vojákovi přišel nápad. Šup do brašny, zvolal a už grošáky v brašně cinkali. Potom vyhledal hospodu a poručil si tam jíst a pít. Hospodský se díval s nedůvěrou na starého vojáka v ošumělém šatě, ale ten hrábl do brašny, vytáhl hrst stříbrných a povídá, žádné strachy, tu jsou. Hospodský byl jako vyměněný. Hned mu jídlo a pití snesl, přál mu dobré chuti a sám k němu zasedl na zábavu. Voják se najedl a napil a potom se ptá hospodského, co mají nového v městě. Nic zvláštního, odpověděl hospodský, leda, že ze zámku kníže pán se musel vystěhovat, straší tam. A jaká jsou to strašidla? Nikdo neví. Ve velkém sále strhne se vždycky k půlnoci takový hřmot, až se okna otřásají. Když dali do sálu stráž na noc, ráno ji našli bez života. A tu ten voják povídá, a já bych přece na strašidlo vyzrál. Kdyby mi kníže pán dal dva vojáky, aby se mi nestýskalo, k tomu dobrou večeři a notný džbán vína, hned bych se odhodlal a šel bych do zámku na noc. Hospodský, jak to slyšel, hned běžel ke knížeti pánu a povídá mu, co ten voják říkal. Kníže pán rád přivolil a poručil, aby se dva muži vydali s vojákem do zámku. Ti dva byli tuze neradi. Přišli tam, uhostili se v sále, rozsvítili svíce a dali se do večeře, kterou sebou přinesli. Když se najedli a napili, vytáhl voják z kapsy usmolené karty. Do brašny hrábl pro hrst grošů, rozdělil je a pobídl vojáky ke hře. Tak jim čas ubíhal, až tu z věže ozve se 12. V tom se dveře rozletěly a do sálu vletěl čert. Vojáci strachy upustili karty, ale ten starý poručil, jen hrajte dál. Čert se rozlobil, že si ho nikdo nevšímá, přistoupil ke stolu a povídá hromovým hlasem, jak jste se mohli sem opovážit, červíci pozemští? A už chtěl jednoho vojáka za krk uchvátit, ale v tom starý voják vzkřikne, šup do brašny. A čert v tu chvíli mrskal sebou v brašně pod stolem. Netrvalo ani, co by pět napočítal. Už tu byl druhý čert. Skákal po sále, řičal a dupal, ale vojáci jako by nic. Hráli dál. Tu ten čert postaví se ke stolu. Starý voják ho odstrčil a povídá, jdi dál ode mě, páchneš tu ze čertovinou. Čert se rozlítil. Chtěl se na vojáka vrhnout, ale ten jen vzkřikne šup do brašny a už tam byl čert. Ale v tu chvíli vzřítil se do sálu třetí. Lítal vztekle kolem, jen frčel, až světlo na stole zhasínalo. Starý voják se obrátil od karet a vzkřikne na čerta. Jaký to způsob takhle vyvádět? My tu ani do karet nevidíme, hned se kliď odtud. Čert zařval hromovým hlasem. Čeho se opovažuješ, bídný červe? Ale voják jen rukou mávl a zavolal. Šup do brašny. A milý čert byl tam třetí ve spolku. Potom bylo v zámku ticho, nic se nehnulo. Když odbyla hodina s půlnocí, povídá ten starý voják. Je čas ku spaní, pojďme, už nás nic nevyruší. A spali v skutku dobře. Ráno čekali lidé u zámku, brzoli vojáci přijdou, ale ti nešli. A to všichni mysleli nejinak, že tam ti vojáci zahynuli. Šli tedy do zámku, vejdou do sálu. A hle, vojáci tam v postelích pohodlně natažení, chrápali, jako když pilou řeže. A pod stolem v brašně, co si sebou házalo. Vojáci se probudili a ten starý hned poručil, aby šli pro kováře a ti, aby kovadlinu přinesli a veliká kladiva. Tak se stalo. Kováři postavili se ke kovadlině a starý voják pootevřel brašnu. Jeden z čertů vystrčil hlavu, ale voják ho chytil za krk a rohy mu na kovadlinu položil. A teď tlučte, až mu rohy utlučete. Kováři se báli, ale voják pohrozil, že je strčí k čertům do brašny. To pomohlo a kováři čertovi rohy utloukli. Na to povídá voják, budeš-li ještě v zámku strašit? Nikdy, skřikl čert, vyklouzl z brašny a ztratil se oknem do povětří. Tak to udělal voják s druhým a třetím čertem. Potom se sebral a šel ke knížeti pánu. Ten měl velkou radost. Dal vojákovi truhlu peněz. Voják byl spokojeně živ ještě dlouhá léta. Po celé dny v okně byl vyložený, z dřevěnky dýmal. Když pak už cítil, že je čas se světem se rozloučit, poručil, aby mu, až umře, dali do rakve brašnu, lahvici i dřevěnku. Vyplnili jeho přání a voják, když se dostal na onen svět, zaměřil rovnou k nebeské bráně. Tloukl na bránu, svatý Petr otevřel a povídá: ty sem nepatříš, měl s na vybranou, ale na nebe sis nevzpomněl. Co měl voják dělat? Sebral se a šel do pekla. Kluče na vrata, ta se pootevrou a vystrčí hlavu bezrohý čert. Schlédne vojáka a křičí: toho sem nepouštějte, to ten, co nám rohy utloukl. Vrata bouchla vojákovi před nosem a jemu nezbylo, než obrátit se a jít zas, odkud přišel. Rozvažoval cestou, co dělat, až náhle mu napadla dobrá. Šel k nebeské bráně, zatloukl znova a když svatý Petr pootevřel, vzkřikl: šup do brašny. V té chvíli byl Petr v brašně a nemohl ven. A voják vklouzl do nebe, bránu zavřel a potom teprv Petra pustil na svobodu. Svatý běžel žalovat k pánu Ježíši: pane, ten voják nám tu nebude dobrotu dělat. Jen mlč, povídá pán Ježíš a usmál se, ať nejsi zase v brašně. A tak zůstal voják v nebi u brány a sedí tam do...
1: Tak už je květen, měsíc psích songů, psího zpěvu. V květnu my psi, co jsme zvlášť citově založení, víjeme své stezky na měsíc. Protože psí srdce bývává občas příliš malé a už se do něj víc nevejde. A co se do něj nevejde, to se musí odvít. Lidé to dělají také, tak někdy to vídám v televizi. Jenže na tu se nedívám obzvlášť rád, protože se pouští pod mě. A ve tmě je můj člověk jako hrom do police. Kdykoliv si jde pro kávu, šlápne mě na packu nebo na oháňku. No a strašně bolí. A oháňka nás psů je zvlášť citově založená. Když se nám na ní vzadu šlápne, tak nám to vepředu zařve. A když nám to vpředu zařve nevhod, tak nás vždycky někdo vyžene na dvůr. Nevím, co si přát spíš. Jestli žít bez oháňky, nebo se narodit s jednou nohou, jako šnek. Hlemíšť má totiž jen jednu nohu a je taky živ. Zajíce teda nedohoní a listonoše nebo komíníka taky ne. Leze rychlostí 3 metrů za hodinu, zatímco já to švihám, jak už víte, 35. Nedivte se tedy, že my psi jsme lovečtí, hlídací, policejní, pastevečtí a já nevím jací. O loveckých hlídacích či policejních hlemíždích nikdo neslyšel. Hlemíždi jsou jen zahradní, protože zahrada ta jim nikdy neuteče, zvlášť když je svázaná plotem. Šneci žijí jako my psi v boudách, oni tedy v boudičkách, abyste si nemysleli, že vás chci obhafnout. Jenže si je musí nosit sebou, což je pochopitelné. Při té jejich loudavosti by se od ní mohli vzdálit, dejme tomu, 10 metrů a už by se do tmy nestačili vrátit. Zatímco psí bouda je prostě obývací ložnicí, hlemíždí boudička je více účelová. Pro šneka je například i chladničkou. Když přijdou vedra, zaleze s ní do stínu a ještě si ji zavíčkuje poklopem ze stůhlého slizu. Na podzim si udělá z domečku dokonce vrták. Zavrtává se totiž do hlíny a boudička mu na to slouží jako nebozes. Když je rost hluboko, zavíčkuje se a přespí zimu. Jsem taky citově založený pes. A tuhle jsem spustil jeden ze svých songů. Vil jsem celý večer, kolem chodili lidé a pokřikovali na mě pochvalné poznámky. Vždycky, když dlouho viju, sklidím takový aplaus. Ale co mě dojalo, to byl právě šnek. Celý den se ke mně belhal ze zahrádky. Dorazil se smíváním a řekl dojatě: mistře, to byla krása. To byl zážitek. Kde jste se to učil? Ale kde bych se to učil, odpověděl jsem se svou známou skromností. To mi jde samo od sebe. Dole ve vsi bydlí Kikina a ta mě strašně ráda poslouchá. Taky občas něco takhle zaviju. Ona je za to vděčná. Taky bych to rád uměl, vzdychl Hlemíšť. Jenže nač, nemám žádnou hlemíždici. No, však ona by se našla, chlácholil jsem ho. Vypadáte ještě dobře. Jak by se mohla najít, divil se. My šneci se přece nedělíme na šneky a šnečky, na samečky a samičky. My jsme všichni stejní, my jsme obojetníci. Každý z nás může snášet vajíčka, když to na něho padne. Jenomže nemáme komu zpívat své songy. No nazdar, pomyslel jsem si, to by se mi tak chtělo být jeden rok tátou a druhý rok mámou, podle toho, jak to na mě padne. Ale stejně mě dojalo, že to byl takový citově založený šnek. Na zahrádku se už nestačil vrátit, přespal kousek od mé boudy. Ráno chodila po zahradách parta kluků a sbírala šneky. V jednotě je totiž vykupovali. Šneci jsou v některých zemích pochoutkou a od nás se vyvážejí jako třeba pivo nebo turbíny. Dokonce se pěstují i na hlemíždích farmách. Můj šnek viděl, že je zlé a dal se na útěk svou rychlostí 3 metrů za hodinu. No, tou se dá utéct stěží neckám. Zalez, poručil jsem mu. Lehl jsem si k němu tak, že by zůstal mezi předníma packama. Kluci vybírali šneky na zahrádce a jednomu z nich padly oči na toho mého hlemíždě. A už se ke mně hrnul a už mi říkal baričku, baričku a jiné lichotky. Odprskni, zavrčel jsem na něho, až se mu strachem nafoukly kalhoty. Vycouval ze dvorka pospátku a ostatní kluci s ním. Vzduch je čistý, šeptl jsem pak šnekovi. Vylezl z ulity, měl oči na stopkách a noha se mu třásla strachem. Děkuju, povídal. A já si sedl a spustil jsem svůj další song, ačkoliv bylo ráno. Aby se mu líp pelášilo okusovat plevel a taky asi salát na zahrádce.

0: Rok jak kolo točí se, dny si skládá v měsíce. Jen odzvoní Vánoce, zase znovu koulí se. Třináctého července na svátek Markéty se říkávalo svatá Markéta vede žence do žita. Obilí už dozrálo, ale jablíčka jsou ještě kyselá. Vojtovi sklízejí žito a kdo má ruce, přižních pomáhá. Honzík s Martinkem dostali za úkol přinést žencům vodu ze studánky.
1: No, trafa, nehloupí, už na nás čekají.
2: Stračko, nemáme čas, na poli čekají na vodu.

0: Mládenci, pojďte na oběd.
1: To je dobrota. Martinku, že nevíš, kde jsem? Počkej. No tak.
2: Kluci, že tam na vás dojdu?
0: Martine, běžte radši nasbírat borůvky. Upeču zítra koláč.
1: Taková holčičí práce.
0: A pozor, ať neutrhnete vraní oko.
3: Obilí se suší a strašák hlídá panáky, aby ptáci zrní nevyzobali.
1: Já mám nápad. Hoštáčko, ten klobouk potřebuju. K čemu je ti roztrhanej klobouk?
4: Holky pasou kozy na pasece. Počkej, jak je postrašíme.
1: Jo!

0: počítat. Kdo vyhraje, půjde sbírat borůvky.
1: Platí.
0: Eniky, beniky, nemastní knedlíky, piky, piky, pumprdliky, palec, palec ven, pátou do kamen, šestou do dveří, stará kozo. Otevři.
2: A vyhrála jsi. Tady máš džbánek.
1: Tak jo, ale nezapomeň hlídat Lízu.
3: Je, tady.
2: Lízo, k noze. To nejesty hloupá, to je jedovatý vraní oko.
0: Čertice, ty kozorohatá, necháš tu panenku, ta je a polenky.
2: Ne. Počkej. Kde je?
0: Kde je? Čertice.
2: Čertice, neschovávej se. Je, pomoc.
0: Je.
4: Prasátka se bez mámy bojí a ta se zase bojí o ně. Proto je tak rozlobená.
2: Děkujem, stračinko, že jsi nám pomohla. Ten kánec, ten by nám dal...
0: To byla přece bachyně. Vždyť měla selátka. Děda říkal, že když uvidíme pruhovaný prasátka, tak je to hodně nebezpečný, protože je jejich máma strašlivě brání.
2: Jen aby je nepotkali Andulka s Apolenkou.
1: Co pak, stračko, co se děje? To je Martine.
3: Kluci nás volají.
2: Ještě, že jsme vás našli. Běžel tady kanec z prasátky.
0: Bachyně.
1: Jo, no. Proto nás stračinka varovala.
2: Já netrefil. Jo. To máte, kluci, za to vaše hlídání.
1: Ani pást kozy neumí.
2: Ooh!

0: Svatá Anna, chladna z rána. Léto vrcholí a jako předzvěst podzimu začíná být ráno chladněji.
1: Pojďte všichni na koláč, je s borůvkami.

0: Někdo by si mohl myslet, že nejvíc sněhuláků je v Grónsku, když tam hodně mrzne. Ale v Grónsku žijí hlavně lední medvědi. A lední medvědi sněhuláky stavět nedovedou. Sněhuláky umějí nejlíp stavět kluci. A jsme doma, protože u nás je kluků habaděj. Byla zima a byl mráz, že slepoval nos jako vánoční cukroví, a kluk Pepík si stavěl sněhuláka. Postavil malého sněhuláka, neboť velkého by musel stavět ze židle. Budeš malý sněhulák, protože nemám židli, řekl Pepík. A bez tak by se mi zapíchla do sněhu.
1: Jo, řekl sněhulák. A bylo mu jedno, že je sotva poloviční. Stejně ani nevěděl, jak vypadá velký sněhulák.
0: Poloviční sněhulák, poloviční jméno. Budeš se jmenovat Hulák, rozhodl Pepík.
1: Jo,
0: zase sněhulák. A bylo mu to jedno, stejně ani nevěděl, že jsou i jiná jména. Hulák je divné jméno i pro sněhuláka, ale jméno to je, i když poloviční. A proto se musí psát na začátku velkým písmenem. Jako se velkým písmenem na začátku píše jméno Pepík nebo Brok, který na sněhuláka vrčel a štěkal. Co na něj vrčíš? Hulák je náš sněhulák, sdělil mu Pepík. Aha, pochopil Brok, zvedl nohu a sněhuláka maličko žlutě označil, aby se vědělo, že je to jejich sněhulák. Jde se sáňkovat, řekl potom Pepík, a už frčeli po strání dolů, vpředu Brok, za ním Hulák, vzadu Pepík, a sáňkovali až do tmy. Sněhulák Hulák by jezdil pořád, jak se mu to líbilo, ale najednou roztrhlo tmu volání Pepíku, a Pepík sáňkovačku ukončil. Jde se domů, nebo bude cajmrsk. Bylo po všem a šli domů. Napřed Pepík, za ním Brok a naposled sněhulák. Hrnul se za nimi do dveří, ale Pepík ho zarazil. Huláku, ty nemůžeš, uvnitř bys roztál. Sněhulák zůstal před chalupou a poslouchal, jak měsíc rozcinkal hvězdičky a mráz zvonil na rampouchy. Ráno z chalupy vyběhl Pepík s brašnou na zádech, s Brokem v patách, a už od dveří volal: Ahoj, Huláku, jede se do školy. A už zase frčeli na sáňkách strání dolů rovnou do školy. Hulák se hrnul za Pepíkem, ale dovnitř zase nesměl. A do školy nesměl ani Brok. Hulák stál u okna a koukal do třídy, jak se kluci koulují houbou, a povídal Brokovi: Já nevím, proč tam nesmím. Koulovat se to bych taky uměl.
2: Dělal bys loužičku. Já tam taky nesmím kvůli loužičkám, řekl Brok.
0: Potom zazvonilo do třídy, přišel pan učitel a začali se dít věci, že sněhulák nestačil koukat. Pan učitel kreslil na tabuli jablíčka, domečky, lokomotivu a ještě jiné předměty. Potom psal číslice a potom zase písmena a žáci si to opisovali do sešitu.
1: Co to dělají? Ptal se sněhulák Broka.
2: Samé hlouposti, odpověděl Brok. Je to tady k nastuzení. Já jdu radši domů.
0: Je pravda, že sněhuláci nepotřebují vzdělání. Sněhuláci stojí, koukají a mrznou. Snad je to proto, že ke vzdělání nepřijdou. Ale sněhulák Hulák přihlížel vyučování a zatoužil po vzdělání. Snad po něm zatoužil i proto, že měl lidské jméno. Každý den jezdil s Pepíkem na sáňkách ke škole a díval se oknem do třídy, jak pan učitel vyučuje počtům, psaní a čtení.
1: V noci si probranou látku opakoval. Brok se ale nechtěl učit a zůstal nevzdělaným psem. Jednou ráno Pepík zase vyběhl s Brokem z chalupy, všichni tři si nasedli na sáníky a už ujížděli strání dolů ke škole. Před školou Sněhulák slezl ze saní a hned se hrnul k oknu. Huláku, kam jdeš? Pojď, jedem ještě jednou, volal na něj Pepík.
3: To bys přišel pozdě do školy. Hnedle bude zvonit, povídal Sněhulák.
1: Nic nebude, ode dneška jsou vánoční prázdniny, řekl Pepík. A celý den prosáňkovali. Ale večer, když Sněhulák zůstal sám před chalupou, nedalo mu to, sedl si na sáňky a svištěl dolů ke škole. O vánočních prázdninách školník větrá třídy a ve škole se netopí. Sněhulák tiše vešel do třídy, sedl si do první lavice a díval se na tabuli. Byla na ní křídou napsaná básnička. Sněhulák si básničku přečetl. Přečetl ji znovu a ještě jednou, až si ji zapamatoval. Potom vyšel ze školy, stoupal strání k chalupě a u chalupy zaklepal na okno. Okno se otevřelo a Sněhulák všem, kdo chtěli slyšet, říkal básničku.
3: Podkovičky zazvoní, jede zima na koni. Znovu zase po roce budou bílé Vánoce.
1: A potom měsíc rozcinkal hvězdičky a mráz vyzváněl na rampouchy.
4: Tu ozelené hvězdy mám rád. A kdy už konečně přestaneš malovat?
5: Ještě dlouho ne. Jdi si zatím hrát s Myškou.
4: Jen aby to nedopadlo jako posledně.
5: A jak to dopadlo?
4: Myška stonala a já byl na všechno sám.
5: A jo, už vím. Ale to přece dopadlo skvěle. Podíval ses do světa, Myšku si nakonec uzdravil a ještě jsme o tom natočili film.
4: No jo, ale jak to bylo nebezpečné.
5: No, každé dobrodružství je nebezpečné. Jinak by to nebylo dobrodružství. Vlastně by ani nebylo o čem povídat.

0: Jak Krtek uzdravil myšku. Není na světě nic lepšího, nežli mít kamaráda. Nebo kamarádku. Krtek měl myšku Šedivku. Hrávali si spolu každý den.
1: Myška! Myško!
0: Ale jednoho rána na Krtkovo volání nikdo neodpověděl. Myši díra mlčela jako zařezaná. Co se děje? Krtek nakoukl dovnitř a div se nerozbrečil.
1: Myška stůně.
0: I pro pána. Není nic horšího, nežli když stůně kamarád. Nebo kamarádka. To bys radši stonal sám. Jenomže nářky, plačky, bědování myšku neuzdraví. A tak se Krtek honem vydal pro pomoc.

0: Sova od starého dubu byla nade všecky doktory. Léčila celý les, tak proč by nevyléčila i myšku šedivku? Prohlédla ji, proklepala, dlouze listovala v moudré knize a nakonec řekla: no, myšce pomůže jedině léčivá květina Matricaria chamomilla. Sklapla knihu a letěla dál.
1: Počkej, sova, ty jsi mi neřekla, kde tu kytku najdu.
0: Ale sova už byla zatím bůh ví kde, měla toho moc. Léčit celý les není maličkost. O vzácné květině však nikdo jiný nic nevěděl. Ani veverky v lese, ani zajíc na louce, ani žabky v potoce. A u ježka krtek taky nepochodil.
2: Kytky zásadně nejím. A co nejím, o to se nestarám,
0: řekl krtkovi s plnou pusou a zakousl se do jablíčka.
1: Ach jo, co si teď počnu?
0: Květina s tak divným jménem u nás neroste. Proto budeš muset, krtku, někam hodně daleko, usoudila zvířátka ve spolek. A doprovodila krtka na nádraží. Jen tak stačil naskočit, usadil se na zadním nárazníku a už se jelo. Vlak s krtkem uháněl jako o závod a trvalo věčnost, než konečně zastavil. Krajina kolem dokola byla moc krásná a květin tu kvetly celé lány.
1: Včelky, včeličky, jak se jmenuje tahle květina? Není to náhodou Matricaria chamomilla?
0: Kdepak? To jsou přece holandské tulipány. A krtek měl po radosti. Musí někam dál. Jenomže byl v Holandsku a dál už bylo jenom moře.
1: V moři budu jako ryba na suchu.
0: Sotva to dořekl, uviděl na břehu koš plný ulovených ryb. A všechny byly na suchu, jen tak lapali po dechu. Krtek nestrácel čas a rychle koš převrhl zpátky do vody. Ryby se v moři rozprchly, jako když do vrabců střelí. Jenom ta největší ryba, ta na krtka počkala. Nechceš krtku na oplátku někam svést? A krtek chtěl. Tak se pořádně nadechni, řekla ryba a zmizela s krtkem pod hladinou.

0: podmořský svět je tichý a velice krásný. Všude kolem plují barevné ryby prapodivných tvarů a dokonce jsou tu i podmořské zahrady. Tahle květina je určitě Matricaria chamomila. Jásal v duchu krtek a utrhl mořskou sasanku. Nahlas jásat nemohl, to se ví, aby mu moře nenateklo do pusy. Krtkovo nadšení však netrvalo dlouho. Náhle se ocitli i s mořskou sasankou a spoustou rybiček v jakési zubaté bráně. Nebo to byl mořský tunel? Ba ne, byla to žraločí tlama. Zůstali tam všichni jako ve vězení a bylo jim ouvej. Rybkám, krtkovi i mořské sasance. A žralok s nimi obeplul nejmíň půlku světa, nežli ho nakonec v Africe rybáři ulovili. Rozřízli mu břicho, rybičky vyskákaly a krtek si oddychl.
1: To je dost, jinak by...

0: Jaká květina? Mořská sasanka je přece živočich.
1: Smáli se Krtkovi námořníci v přístavu. Právě vykládali z lodí krabice datlí, fíků a rozinek a nakládali je na čekající karavanu velbloudů.
0: Omylem naložili i Krtka.
2: Ale ať.
1: Stejně musí putovat pořád dál, dokud nenajde zázračnou květinu, která by myšku uzdravila. A cesta velbloudí karavany vedla alejí banánovníků a byla docela příjemná.

0: Jen kdyby krtek neměl takový hlad. Z velbloudího hřbetu si dosáhl pro banán, ale jeden mu nestačil. Vyšplhal vzhůru, nacpal si plné bříško a mezi trsy banánů pak usnul až do rána. Karavana byla zatím bůh ví kde. Ráno se krtek podíval dolů. Taková výška. Dole pod banánovníkem však uviděl nadýchnutý žlutý kopeček.
1: Sláva, tam přistanu jako do mechu.
0: Jenomže ono to žluté, nadýchnuté, byla lví hříva. A pro krtka rázem nastala honička na život a na smrt. Ještě ke všemu se krtkovi postavila do cesty propast. Úzká, ale hluboká. Přeskočit se nedala. Teď je krtek v pasti. Naštěstí jedna žirafa, která se pásla na druhé straně, právě natáhla svůj dlouhý krk přes propast, že si tam ukousne kousek lepší trávy. A krtek po žirafím krku přeběhl jako po mostě. Sem za ním lev nemůže. Tady je v bezpečí.
1: Jo, v bezpečí. Na druhé straně propasti je přece prales.
0: Prales jistě není bůh ví jak bezpečné místo, za to tam roste spousta nádherných květin. A všechny vypadají jako zázračné. V tom by byl čert, aby aspoň jedna z nich nebyla Matricaria chamomila, kterou krtek hledá. Ale velký strakatý papoušek krtka varoval. Tam tu červenou rozhodně netrhej, jinak ti na dobro poplete rozum. Bylo však pozdě. Krtek už červenou kytku utrhl. Poplete rozum. Bylo však pozdě. Krtek už červenou kytku utrhl, už si k ní přivonil.

0: převrátil se na záda, nohama vzhůru a zdálo se mu, že je vzducholoď. Ještě, že se krtek mezi tím vzpamatoval a běžel slonovi na pomoc. Vylezl na něj jako na kopec, na sloní chobot vyšplhal jako na rozhlednu, utrhl mu z chobotu jedovatý květ a slon byl zachráněný.
1: Za to já ne.
0: Hned na to se spustil tropický liják. Div se v něm neutopil.
1: A co ta kytka masožravka? Málem mi ukousat lapku.
0: Jenom se krtku nelituj. Tropický liják i s povodní si zvládl jako zkušený námořník a s masožravými rostlinami ses taky uměl vypořádat. Chňapali kolem jako divé, po všem živém, až z nich šel strach. Krtek hodil nejbližší masožravce do pusy oblázek, že ji tím ošidí, ale kde pak? Vyplivla ho po něm zpátky a tak prudce, že krtek i s oblázkem obloukem přeletěl houštinu masožravek a přistál až na louce. Konečně si může oddychnout. Nebo ne? Tajemná síla ho najednou začala zdvíhat kamsi do výše. Zachytila ho kotva toulavého balónu. Asi někomu uletěl. A to byl krtek rád. Teď aspoň může pralesu i celé Africe z výšky zamávat a jít na kutě. V koši balónu, tam se to spí. Balón plul tiše nad pevninou i nad vodami a krtkovi se zdál bezvadný sen. Jak myšce přinesl květinu s podivným jménem Matricaria chamomila a myška se v tu chvíli uzdravila. Za to raní probuzení potom nestálo za nic. Do balónu klovl pták a vzduch začal unikat.
1: Co si to provedl, ptáku hajdaláku? Teď ani nevím, kam spadnu.
0: Proklovnutý balón každým okamžikem ztrácel výšku, klesal níž a níž, až se krtek z ničeho nic ocitl v úplně neznámé zemi. Jmenovala se Austrálie a byla plná veselých králíků. Co bys chtěl, krtku, za ten děravý balón? My si z něj ušijem dresy a budeme hrát fotbal. Krtek měl ale jediné přání, pořád to samé. Najít zázračnou květinu, která uzdravuje. Jakže se to jmenuje? Matricaria chamomila? O takové kytce jsme tady nikdy neslyšeli. To budeš muset, krtku, někam jinam. Kroutili hlavami australští králíci. A zavolali krtkovi klokaní taxi.

0: Klokan tu byl, co by dub. Posadil si krtka do kapsy na břiše, to milo panečku pohodličko. A ta rychlost, hop a skok a hop a skok a za chvíli byli na místě. Na zastávce výletních lodí. Klokan taxikář Krtkovi zasalutoval a hop a skok a hop a skok, jen se po něm zaprášilo.
1: A co když mi tady žádná loď nezastaví?
0: Naštěstí se na zastávku právě přikolébal huňatý bílý medvěd s kufrem.
2: Jenom klid, příteli, za 5 minut nám to jede, řekl.

0: zkušeně. A opravdu se, co nevidět na obzoru v dálce, objevil malý vodotrysk a zanedlouho umola zakotvila výletní ne loď, ale velryba. Kam to bude?
1: Na severní pól, řekl bílý medvěd.
0: Jak si přejete, račte se nalodit.

0: Na velrybím hřbetě se cestovalo se vší parádou. Byla tu pohodlná křesílka i televizor a krtek si s bílým medvědem celou cestu hezky povídali.
1: Jsou na severním polu taky květiny?
0: No všem, takové se jinde nevidí, ujistil krtka bílý medvěd. Jen zapomněl dodat, že jsou to květiny ledové, jako všechno na severním pólu. Když tam dopluli a vystoupili na břeh, krtek si málem zoufal.
1: Tady ze mě hnedle bude rampou.
0: Ale bílý medvěd byl dobrák, nenechal krtka na holičkách. Sotva pochopil, jak se věci mají, z vlastní čepice mu udělal teplý kabátek a posadil ho na první ledovou kru, plující zpět do teplých krajin.

0: Na ledové kře bylo skutečně pořád tepleji a tepleji a škrtek na sluníčku blaženě usnul. A to neměl dělat. Přišel o svůj kabátek, ani nevěděl jak. Jedna drzá chobotnice mu ho zatím vypárala a z vlny si upletla teplou šálu.
1: Co si to provedla? Kabátek byl přece můj.
0: Ale s chobotnicí nebyla rozumná řeč.

0: jsem stará a mám revma, broukla Neverle. A ty se brzy, milej zlatej, budeš potit i bez kabátu. Nakonec měla pravdu. Ledová kra pod krtkem tála v teplých vodách jako kostka cukru v čaji, až roztála docela. Posledních pár metrů ke břehu musel krtek dopackovat po svých a byl rád, že se neutopil. Po svých prošel i celý přístav, i celé veliké město. Všude jen asfalt a kámen, nekonečně dlouhé ulice a vysokánské domy. Copak tu vůbec nic neroste? Až konečně měl krtek štěstí. Ocitl se ve veliké zahradě plné květin a každá měla nadepsanou cedulku, jak se jmenuje. Jmenovali se všelijak, ale krtek z těch cedulek stejně nepoznal, která je ta jeho. Matrikária chamomila.
1: Zdejší krtečkové by mi jistě poradili.
0: Jenomže v téhle zahradě to bylo jako zakleté. Nikde nikdo, rýče a lopatky na záhonech pracovali docela sami. Jsou na dálkové ovládání, ozvalo se z kapradí. Ve stínu tam na židličce seděl místní krtek a mačkal knoflíky. Co potřebuješ? Usmíval se na krtka od ucha k uchu a hned mu podával tlapku.
1: Hledám tu ze vzácnou květinu, která uzdravuje.
0: Jakže se jmenuje? Matrikária chamomila. Tak moment, já se ptám počítače. Řekl místní krtek a začal telefonovat. Telefonování trvalo celou věčnost, ale výsledek? Nula. Ani v největší botanické zahradě v Americe neměli květinu toho jména. Musíš pro ní do Evropy, řekl místní krtek.
1: No jo, ale jak se tam dostanu?
0: To není problém. Vemu tě autem na letiště a posadím tě do letadla. Prohlásil klidně místní krtek a jeli. Cestou ještě krtkovi vysvětlil, že poletí v zavazadlovém prostoru mezi kufry. Tam je to nejvýhodnější, chápeš? Je tam nouzový východ a hned vedle jsou naskládané padáky. Takže kdyby něco, můžeš vyskočit.
1: Tak ahoj. A díky.
0: Čau. Když krtka s ostatními kufry nakládali do letadla, bylo mu všelijak. A když letadlo startovalo, radši zavřel oči. Za to potom se nemohl vynadívat. Mraky vypadají zblízka docela jinak než ze země.

0: Letěl hodinu, dvě, letěl celý den, až najednou letadlo kleslo z mračných výšek a za oknem se objevila krajina. Krtkovi připadala známá a pořád známější a známější.
1: Teď nebo nikdy.
0: Krtek si navlékl padák a z letadla vyskočil.

0: snášel se dolů jako chmíří pampelišky, jako ptačí peříčko, až přistál rovnou v koruně starého dubu.
1: Co to tady provádíš? Lekla se sova.
2: Hledám vzácnou květinu, jak jsi říkala. Matrikária chamomila, aby se myška uzdravila.
0: Sova jen zakroutila hlavou.
1: A to jí hledáš v povětří?
2: Ba ne, hledám jí všude. Jenomže ona není nikde k nalezení.
0: Tomu se sova mohla jen zasmát.
1: A co je podle tebe tohle?
0: Zeptala se a ukázala křídlem na loučku pod dubem.
2: Tohle přece obyčejný heřmánek.
1: Já ti dám obyčejný, načepířila se sova. Ten je náhodou ze všech léčivých rostlin nejléčivější. Matrikária chamomila, jak ho my doktoři nazýváme latinsky.
2: Heřmánek je matrikária chamomila? No ne. A já kvůli tomu objel půlku světa.
0: Krtek chvíli koukal jako spadlý z nebe, ale pak se velice zaradoval. Natrhal heřmánku plnou náruč, honem uvařil čaj a s vrchovatým hrníčkem utíkal k nemocné myšce. Napila se jednou, napila se dvakrát a po třetí už ani nemusela. Už byla zdravá, už si zase mohli s krtkem hrát.

Tam, kde končí paseka a začíná vysoký les, v Ostřici se krčí dva zelené kopečky domečky. Však je znáte, je to přece chaloupka z Borůvčí a chaloupka z Jahodiní. Chaloupka z Jahodiní rozkvetla v májovém slunci bílou hvězdičkou, chaloupka z Borůvčí zase zeleným korálkem. A teď obě chaloupky čekají, kdo si je vyvolí za svůj domov. Pentličkami vůní dodaleka mávají a lákají pocestné pod své zelené stříšky.

0: Lepčí.
1: Fuj, ta jsem se lekla. Co to bylo, borůvková chaloupko?
2: Někdo pčíknul.
0: Lepčí.
1: Pánečku, ten jí chyt.
2: Co chyt?
1: No, co se tak hloupě ptáš, jahodová chaloupko, rýmu přece.
2: A kdo jí chyt?
1: No, ten, co nám tu pčíká.
0: Pčí.
2: Je. Pčíká, že se mi všecky lupinky třesou.
1: Kdo je to ale? Já nikoho nevidím.
2: Pčíka z dola. Jakoby ze studánky.
1: Je. On mě pocákal.
2: Hej, ty tam. Vylez z té vodičky a přestaň nám tu trousit bacily.
0: Kvak, pčík.
1: Žabáček, že mě to hned nenapadlo.
2: Vylez, to máš z toho cachtání v ledové vodě.
0: Pčík, cachtání mě nevadí, ale usušit se, kde není. Pčík, potřeboval bych podstřížku.
2: Jenže pod kterou? Pod mojí jahůdkovou.
1: Nebo pod borůvkovou. Aha,
0: to je jedno, hlavně, aby tam nevlezla po ránu jinovatka. Jinovatka nosí rýmu a kašel.
1: Tak honem, polez ze studánky. Pentličky vůní ti podáme.

0: Voní po takovém doušku, jako by se mi rýma zcvrkla.
1: Tak skoč pod mou střížku. Jsem chaloupka z jahodiní. I pod mou se schovej. Jsem chaloupka z borůvčí.
2: Nic nevidím, nic, oči mám ještě plné ryby.
1: Neboj se, my tě povedeme.
3: Kouká žabáček uslzenýma rýmovýma očima a najednou, co to? V zeleném listoví prokmitla bílá hvězdička. A hned vedle ní blískl zelený korálek jako nebeský zvoneček.
0: Co je to?
1: To jsou přece naše domovní znamení. Jsem jahodová chaloupka u bílé hvězdičky. A já jsem borůvková chaloupka u zeleného zvonečku.
2: Pánečku, u vás se mi to bude bydlet. Voňavé chaloupky.
4: Hopi skoky,

0: říkáš žabáčku?
1: A kde vězíš? Už jsi měl být dávno u nás.
2: Au, au, au, toto bolí.
1: Co se ti stalo?
2: Ale něco mě píchlo do nožičky, au, au, au.
1: Ale u nás přece nic nepíchá. Kolem dokola jen samé hedvábné mechy.
3: Že nepíchá, bejvávalo? Já píchám.
1: No pána, taková obrině. Kde se tu najednou vzala? Připlížila se.
0: Jako had.
1: Pomoc, obklíčila nás.
2: Mě taky, kde jste moje vonavé chaloupky z borůvčí a z jahodiní? Nic nevidím, všude kolem jen pichlaté lupení.
3: Ani krok, žabáčku. Pod mojí listovou střížkou budeš bydlet.
2: Pomoc! Ona se vine! Ona se plíží! Ona píchá!
3: To tě jen hladí.
2: Nechci, nechci, jdi pryč, ty ošklivá. Ani nevím, jak ti mám říkat.
3: Hádej. Velká jako žádná jiná, silná jako žádná jiná, pichává jak žádná jiná.
4: Kdo jsi vlastně?
3: Ostružina.

0: Povolaj!
1: Ticho! Já poroučím, já tu velím, všecko kolem zaplevelím. Nekýchat. V ostružinové chaloupce nemám ráda hluk.
0: Já ubohý.
1: A nefňukat, fňukání taky nesnáším, jde mi na nervy.
0: A co tedy vlastně smím?
1: Sedět tiše, abych si tě, jak se patří, prohlédla. Tak nic moc, no.
0: Když se ti nelíbím, tak mě pust.
1: Až teď ani nemáš kam jít.
0: Pust je pěkně, prosím, za bílou hvězdičkou, za zeleným korálkem.
1: Hvězdička s korálkem? Co je to?
0: Domovní znamení. Taková znamení má jen chaloupka z Borůvčí a chaloupka z Jahodiní.
1: Povídali. Já mám... taky domovní znamení.
0: Lžeš?
1: Hned poznáš, že mluvím pravdu.
0: Au, trny!
1: To je znamení, jak má být. A když budeš zlobit, hned tě píchnu do nožičky.
2: Sedí žabáček celý vyjukaný uprostřed ostružiní, které ho obrostlo jako šípkovou růženku. Udělá skok, co říkám, jen krůček stačí udělat. A hned se zubaté pichláky kolem divoce naježily. A tak jen tichonce sedí, oči koulí a občas si tajně pčíkne, aby ho nervózní ostružina neslyšela. A chaloupka z Borůvčí s chaloupkou z Jahodiní marně svítí svými domovními znameními. Marně lákají pentličkami vůní.
3: Zase jsme zůstali sami, sestřičko Borůvková chaloupko. Ach jo, kdo ví, kde je konec našemu žabáčkovi. Zmizel v ostružení. Ani pčíknout ho není slyšet, chudinku malou. Ach je. Je mi ze všeho do pláče. Ale počkej, přece to takhle nemůžeme nechat, sestřičko chaloupko z Jahodiní. Jo, sami proti ostružině nic nezmůžem. Vždyť je proti nám hotová obrině, jako mrakodrap. Počkej, my musíme zavolat o pomoc. Ale koho? Jenom mě nech přemýšlet.
2: A jak tak Borůvková chaloupka přemýšlela? A chaloupka z Jahodiní tiše bědovala, vykoukne sluníčko mezi májovými mraky. Rozhlídne se lesem i pasekou a co to vidí? Zelené chaloupky z Borůvčí a Jahodiní, jedna smutnější než druhá, korálkem neblízkají, hvězdičkou nesvítí a žabáček žalostně popotahuje v ostružinovém pichláčí. Sluníčko zlatým prstíkem pohladilo žabáčkovi popíchanou nožičku a zle se zamračilo na rozpínavou ostružinu.
4: Co pak tady děláš? Koukej pustit žabáčka a alou zpátky do lesa.
1: Proč pustit? Vždyť se mu u mě líbí.
0: Nelíbí, jsi zlá.
4: Slyšela jsi? Pusť ho na svobodu.
1: Ale...
4: cože? Odmlouvat a sluníčku? A ke všemu se už klíbat? Tak to ne. To teda opravdu ne. Ještě budeš litovat, že jsem si na tebe posvítilo.
2: A sluníčko sáhlo do nebe? A za cíp ušmouramé košilky přitáhlo takový malý, ukoptěný mráček upakánek. Posadilo ho nad paseku a mráček hned spustil. Panečku, to bylo najednou vody. Jako z konve se lila do mechů a travin. Z pramínku udělala potůček a z potoka divokou říčku. Hnala se přes kamení, břehy podemlela, jehličí splavila dolů po proudu a ve své divokosti sebrala i pichlavé ostružiní.
1: Pomoc! Já plavu! Plavu z kopce! Zachraňte mě!
5: Ani nápad, dobře ti tak!
2: A žabáček hop a skok do běhu té vodičky a ta ho donesla až k našim zeleným, voňavým chaloupkám.
3: Vítáme tě doma, žabáčku. A vyber si, v které z nás chceš bydlet? U bílé hvězdičky nebo u zeleného zvonečku?
0: Když já nevím, kterou si vybrat. Jedna chaloupka hezčí než druhá.
3: A co kdyby se žabáčku bydlel v obou chaloupkách? U mě pod bílou hvězdičkou budeš mít ložnici. Ano, ano, a u zeleného korálku zase kuchyň.
0: Jedna plus jedna, ale to si snad ani nezasloužím.
3: Zasloužíš. Dost si zkusil, než si nás našel. Co jsme se na tebe natěšili.
0: Já taky. Já.
3: Tak pojď už. Hezky z čerstva po střížku. Však my už tu tvoji rýmu vykurírujeme.

A tak se obě chaloupky šťastně rozvonily penkličkami sladkých vůní a jejich korálek cinkal a hvězdička zářila tichou radostí, že už nejsou sami, ale že konečně mají pro koho růst, vonět a zelenat se v trávě. A žabáček, než si ráno s večerem ruku podalo, měl po rýmě. Seděl si do oběda na zápraží chaloupky z borůvčí a po obědě na zápraží chaloupky z jahodiní opatroval zelený korálek a bílý zvoneček a vyhlížel listonoše. Ale to už je zase jiná pohádka.

0: Cipísek pobyl doma sotva pár dní a řekl, už se mi zase chce do světa. Manka ho dovedla k prutu divizny. Já nevím, Cipísku, co tam pořídíš. Vždyť divizna má hlavu ještě pořád výš než ty. Rumcajs to poslouchal, zasmál se do vousu a povídá, jen ho manko nech, mému synkovi nesmí být svět pro strach. A tak se Cipísek vypravil, šel a šel, až přišel na udupanou louku u Jičína. Všude tam bylo plno vojáků, troubili a bubnovali, naládovali pušky a vystřelili. Uprostřed louky stál stan. Bydlel v něm generál, měl modré kalhoty a bílou kazajku a na klobouku nosil kohoutí ocas. Ten generál každou chvíli vyšel ze stanu a zavolal na vojáky.
1: Mám radost, že tolik střílíte a bubnujete!
0: Pak se vrátil do stanu a posílal na všechny strany vyzvědače, aby vyzvěděli, jestli nepřítel přijde od Kbelnice nebo od Kopídlna. Nikdo mu to nedokázal povědět. Generál si koulel zlatým knoflíkem, ale jednou mu to vyšlo tak a podruhé zas naopak.
1: A potřeboval bych šikulku, co by nakoukl do nepřátelských lejster a přišel mi to říct.
0: Vzdychal generál, až se mu čeřilo kohoutí peři na klobouku. V tom tam přijde Cipísek a povídá, ten šikulka jsem já. Generál si luskl prsty.
1: Víš co, já to s tebou zkusím.
0: Odvedl Cipíska do stanu, kreslil bílou křídou na černou tabuli a k tomu vykládal.
1: Tuhle je řeka a tuhle je les. A v tomhle údolí leží nepřátelské vojsko. Uprostřed vojska je stan s praporkem a v něm stůl s lejstry. Někde v těch lejstrch je napsáno, jestli na nás maršálek přijde útokem od Kbelnice nebo od Kopilna. A ty tam doskočíš a vyzvíš to.
0: Generál dopověděl, česal si kartáčem peří na klobouku a Cipísek šel. Kam jdeš, Cipísku? Volali na něho vojáci. Kam mě poslal váš generál? Odpověděl Cipísek a vojáci vzdali čest a ustoupili mu z cesty. Jak říkal generál, musel Cipísek nejdřív přes řeku, protože měl bukovou kazajku a kalhoty z dubové kůry. Přenesl ho to jako loďka na druhou stranu. Prošel lesem a už tam byl. V tom údolí, kde leželo cizí vojsko. Jak byl Cipísek maličký, jen se mihl nepříteli před očima a zastavil se až ve stanu s praporkem. Stojí tam u stolu s lejstry maršálek. Na čáce má krocaný ocas, pořád bere se stolu lejstro a pořád jen to jedno lejstro, čte si v něm, kroutí hlavou a vzdychá. To bude to lejstro, kde je napsáno, co chce vědět náš generál v Jičíně. Pomyslel si Cipísek. A když se maršálek otočil, popadl lejstro a utíkal s ním rovnou zpátky do Jičína. Tady je ten papír, řekl generálovi. Generál nejdřív dal vystřelit z kanónu Cipískovi na slávu, rozložil si lejstro před očima a povídá,
1: to jsem zvědav, jestli to bude od Kbelnice nebo od Kopidlna.
0: Sotva dočetl, zaklel, jako když třískne hrom a potom si vzdychl.
1: Všecko je prohraný.
0: A dupl si na Cipíska.
1: Co si mi to přinesl?
0: Ono v tom lejstru bylo napsáno. 2 libry masa na polívku, 3 krejcary zeleninu, 0,5 libry nudlí a 1/4 lotu soli.
1: To má být bitevní lejstro!
0: Rozkřikl se generál.
1: Ty věci měl maršálek nakoupit maršálici na polívku. Ale on zapomněl a proto tolik vzdychal.
0: Když se Runcaj s Mankou v lese řáholci odsojek dověděli, co za Cipísek vyvedl, vypravil se Runcaj s generálovi a povídá mu,
2: půjčte mi kanón, já tam střelím, ustřelím maršálkový krocaní ocas z klobouku a on už si rozmyslí, táhnout na Jičín.
1: Jak bys tam mohl střelit?
2: Odsekl generál.
1: Když nevíme, jestli je maršálek u Kbelnice nebo u Kopidlna.
0: No kanón Rumcajsovi nepůjčili. A bylo nejhůř, ale nakonec to všechno napravila Manka. Navařila hrnec hovězí polívky a donesla ji maršálici. Maršálice maršálkovi poručila, veď se bude obědvat. A tak maršálkovic obědvali, pak si maršálek musel zdřímnout a už byl čas k večeři. Po večeři šli spát, ráno se nasnídali, ale už zas, aby obědvali. No a k válce se nedostali. A proto tenkrát nepřišlo na Jičín vojsko ani...

0: Slovo dělá muže. Vše bylo dohodnuto předem.
1: Pan učitel bude dělat Mikuláše, jeho tchán kastelán Štětka Čerta
0: a sličná učitelova manželka Anděla.
1: Pan učitel to slíbil samému řediteli školy Palcovi, který hodlal podarovat tři vnoučata po starodávném způsobu a nechtěl, aby při obřadu někdo dělal skopičiny a nepřístojnosti.
0: Nadílka měla mít důstojný ráz a to pan učitel s členy své rodiny 100% zaručoval.
1: Ale v zápětí řeklo své slovo počasí.
0: Dva dny lilo jako z konve.
1: A právě v den nadílky začalo znenadání mrznout a silnice a cesty se staly nebezpečnými klouzačkami.
2: Zetí,
0: pravil kastelán Štětka učiteli Pěničkovi.
2: Jsem starý nemocný člověk a nehodlám se kvůli nějakým kratochvílím přizabít. Prožil jsem dvě světové války a další katastrofu nemám zapotřebí. Půjdu za Čerta, ale ne v tomhle počasí.
3: Tatínku, to je naše povinnost. Mikuláš nemůže nadělovat jaksi o Velikonocích, ale pouze a jedině 5. prosince. Kromě toho jsem dal slib svému představenému a dané slovo se má držet. Slovo dělá muže.
4: Mně se taky nechce,
1: zavrčela manželka.
4: Kdybychom bydleli ve městě, prosím.
1: Učitel Pěnička však byl neoblomný a jelikož věděl, že příklady táhnou, začal se soukat do dlouhé noční košile. Pak si na hlavu posadil mitru a přilepil si bousy.
0: Rodině nezbylo nic jiného, než se podvolit.
1: Kastelán se během 20 minut proměnil v strašlivého hůňatého čerta.
0: A z jeho dcery se stal ten nejpůvabnější anděl, jakého si kdo dovede představit.
1: Vyrazili.
0: Ale záhy se ukázalo, že kastelánovi obavy byly na místě.
1: Hned před chalupou se mu zamotal mezi nohy řetěz.
0: Nebožák zašermoval ve vzduchu rukama, vyjekl, ale to už mu ujeli nohy po náledí.
1: Řítil se z kopečka fantastickou rychlostí přímo proti Žižkovu dubu, o němž dovedl vykládat návštěvníkům znamenité historky.
4: Tatínku, kam tak pospícháš?
1: Jenomže v té chvíli i paní učitelová ztratila rovnováhu a sedla si na zledovatělou pěšinu tak prudce, že se dala do pronikavého nářku.
4: Auto bolí, můj zadek. Takhle mě nebolel, ani když jsem přinesla ze školy 2 5 a 2 z mravu.
1: Kastelán si mezitím narazil o Žižku v dub nos
0: a navíc si zlomil pravý roh.
5: Můj nos!
1: Sténal čert a zlostně koulel očima po bezradném zeti, který se udržoval na nohou pomocí pozlacené berly a smyslu pro povinnost.
5: A jde se domů. Kvůli ředitelovi s dětičkám se přece nezmrzačíme.
4: Správně, souhlasila paní učitelová. Kdo si to vymyslel, ať si jde nadělovat, ale s námi ať nepočítá.
1: Marně pan učitel prosil, přemlouval, zapřísahal.
0: Čert s andělem zamířili zpátky k domku a bylo zřejmé, že s nimi nikdo nehne.
1: Pěnička se zdrceně potácel za nimi a přemítal, co tomu pan ředitel řekne.
0: S mitrou na hlavě si sedl na kanape a rozjímal o úskalích tohoto zlého světa.
1: Nále se však vymrštil, klepl berlou do podlahy a vykřikl.
5: No už to mám! Už to mám! Nadílka se uskuteční! No nikdy! Mě už čerta dělat nepřinutíš.
4: Já už jsem doandělovala. Tady máš křídla a hvězdu.
5: Vyslechněte mě. Tatínku, tak přiznávám, že mé počínání bylo početilé. Cesta je kluská a téměř neschudná, ale zapomněl jsem, že do městečka je možno se dostat i jinak. Vzpomínám si, že Kopito a Mňouk se stoupili do podzemí hradu a jednou z chodeb se dostali do samého středu městečka. A pokud si pamatuji, došli do sklepa muzea. Tatínku, vydám se do městečka sám, ano, a vyhledám jednak Kopita a Mňouka, jednak ředitele, vrátného požádám, aby odemkl sklep, ředitele poprosím, aby posečkal s dadilkou a žáky Kopita a Mňouka přivedu sem.
3: No jistě nám rádi pomohou. Co když si na cestě do městečka zlomíš nohu? Pomoci se nedovoláš a někde bídně zahyneš.
1: Učitel však byl pevně rozhodnut dodržet dané slovo. Odložil mitru a přehodil přes noční košili zdobenou křížem kávově hnědý zimník.
6: Náledí bylo v skutku hrozné a pan učitel nevynikal šikovností. Při prvním pádu si vymkl ruku v zápěstí, při druhém si vyrazil dva zuby a při třetím se klepl do šimpánu. Jelikož cestou do městečka upadl celkem 690krát, nemá smysl líčit jeho další útrapy. Konečně stanul na posypaném chodníku u první chalupy. To už z něho byla téměř troska. Leč vzchopil se a doklopítal k ředitelovům.
1: Byl přivítán svým nadřízeným mile a přívětivě.
7: Ano, plně chápu, pane kolego, chápu, že nemohu na vás a vaší rodině žádat takové oběti. Není třeba riskovat život kvůli nedělce. Národ potřebuje zdravé učitele, kastelány i manželky. Noučata podělí babička a je to.
6: Když uslyšel Pěničkův plán, byl nesmírně dojat.
7: Pane kolego, opravdu byste chtěli trmácet se k nám nějakým sklepením? Ne, to si nevezmu na svědomí. A když si navíc uvědomím, že vás povedou ti uličníci Kopito a Mňouk, mám obavy o váš život. Svěřit se do rukou Kopita a Mňouka, to je jako skočit do řeky plné krokodýlu. Sen bude lépe, když zůstanete pěkně doma.
6: Ale o tom Pěnička nechtěl ani slyšet. Jednou dal své slovo a tudíž je také splní. Od svých žáků požaduje, aby plnili své sliby. A proto jim musí jít příkladem.
7: Nuže dobrá. Plně chápu, pane kolego, chápu. Odložíme na dílku o hodinu. Ne, nebo raději o půl druhé hodiny. Děti budou netrpělivé, ale za to budou mít toho nejznamenitějšího Mikuláše, jakého si lze představit.
6: Poté se pan učitel vypravil k vrátnému muzea Čuterkovi. Ale s tím byla řeč jako rozprávka. Měl před sebou láhev rumu a o tom, že by měl otevřít dveře u sklepa, nechtěl ani slyšet.
8: Počkejte, pane učiteli, já hlídám ty největší poklady v střední Evropě. Ne, nikomu neotevřu. A ani kdybyste mi dával milion.
3: Tak milion nemám, ale koupil bych vám láhev rumu.
8: Počkejte, říkáte ty láhve, jo? No to o tom by se dalo mluvit.
6: Učitel souhlasil, vysvětlil podnapilému strážci největších pokladů ve střední Evropě, co má zařídit, a vydal se za žáky Kopitem a Mňoukem. Samozřejmě nebyli doma.
3: No, kde je najdu? Zaupěl nešťastný pan učitel.
6: Najdete je v městečku, dělají Mikuláše a čerta, řekla paní Kopitová, ale nic bližšího neříkali.
1: Učitel se chytil za hlavu a vyrazil do městečka.
6: Všude dokola zvonily zvonky a ulice se hemžily Mikuláši.
1: Pěnička se na ně vrhal, snímal jim škrabošky a snažil se poznat, kdo se za nimi skrývá.
6: Dva Mikuláši ho přetáhli berlou, 6 čertů mu nasekalo metlou a jeden ho škrtil řetězem.
1: Když už se zdálo, že je veškerá naděje marná, spatřil Jindru Beneckou, co by anděla. A v Mikuláši s čertem odhalil Kopita a Mňouka.
3: No, vy jste mi dali. Rychle pojďte se mnou, rychle. Jde o velké dobrodružství.
6: Několika slovy vylíčil žákům situaci a ti okamžitě souhlasili.
1: Pouze Jindra Benecká poněkud protáhla obličej, ale i pro ní se v zápětí našlo přijatelné řešení.
6: V ulici se právě objevili Mikuláš s čertem, kteří neměli anděla, a rádi ji tudíž angažovali.
1: Kopito a Mňouk se vydali s panem učitelem na hrad.
6: Nezdržovali se převlékáním, neboť každá minuta byla dobrá.
1: Pan učitel ovšem začal v zápětí vadnout.
6: Ozývala se jeho četná zranění a sotva vyšli z městečka, přibývala nová.
1: Nebohý pedagog vzdychal a sténal, ohmatával si klouby a zatlačoval boule.
6: Další nemilé překvapení čekalo pana učitele po příchodu domů.
1: Kastelán Štětka ležel v posteli
6: a paní Pěničková se zarputile dívala na televizi.
3: No tcháne, ženo, říkal jsem vám přece, abyste byli jaksi připraveni. Já mám tu žáky Kopita a Mňouka, kteří nás dovedou do městečka.
7: No,
2: Aha, tohle jsou žáci kopitou mňouku. Opravdu jim to sluší. Ale zatím, já už jsem se tak nějak pěkně ohřál pod peřinou, že nikam nepůjdu.
9: A já taky ne, pravila paní učitelová.
1: Pan učitel se málem rozplakal. Prosil, přemlouval, ukazoval svá zranění a nadšeně hovořil o pevném charakteru.
9: Jeho slova zapůsobila tak, že kastelán posléze se sakrováním vstal z postele a začal se strojit za čerta. I paní Anděla si s posupným pohledem připevnila na záda křídla a do vlasů si vetkla zlatou hvězdu.
1: A rychle si tedy nasadil mitru, popadl berlu a jako první vykročil z domku.
9: Dva Mikuláši,
1: dva čerti
9: a jeden načuřený anděl se vydali do podzemí hradu.
1: Kastelán Štětka svíral v ruce blikající baterku a hudroval, že určitě zase chytne housera.
2: Tak, a teď, milí žáci, nás veďte tou nejkratší cestou.
9: Měli to v úmyslu, ale jak se ukázalo, nebylo to tak snadné.
1: Od jejich návštěvy v podzemí uplynula řada měsíců.
9: A Kastelánova baterka nebyla zdaleka tím nejideálnějším osvětlením.
1: Ze tmy se šklebily obrysy různých chodeb a žáků se zmocňovala nezvyklá nejistota.
9: Tady ukázal konečně kopyto.
1: A mňouk ho po chvilce váhání následoval.
9: Za ním se vydali do neznáma i ostatní.
1: Průvod postupoval kupředu.
9: A kopyto ztrácel jistotu každým dalším krokem. Nořil se sice do nových a nových zákrutů s neutuchající odvahou, ale bylo zřejmé, že improvizuje.
1: Já nechci nic říkat, kopyto. Ale zdá se mi, že v téhle chodbě jsme jak těživy nebyli.
2: Jak to nebyli? Stát nechceš tvrdit, že jste zabloudili? No to bych se na to podíval. Ve škole, jak si ustavičně vyrušujete probranou látku, neovládáte a v poslední době dokonce laškujete s děvčaty? No a teď se ukazuje, že se nevyzdáte v tajných chodbách. No to už opravdu nevím, k čemu se hodíte.
9: Ale učitelovi lamentace ošemetnou situaci nespravili. Žáci Kopyto a Mňouk byli opravdu v koncích.
2: To jsem si zatím v životě nepomyslel, že zemřu za takových okolností. Vždycky jsem chtěl naposled vydechnout v pruhovaných peřinách a v pyžamu. A zatím zahynu daleko od lidí ve vlhkým sklepě, který se hemží krysama a ke všemu oblečený jako nějaký šašek.
5: Moment, tatínku, tady musí být nějaké rozumné řešení. Hlavní věc je věřit a jak si nevěšet hlavu.
9: Ale tak jednoduché to nebylo. Po dvou hodinách bezvýsledné chůze bylo jasné jen jedno. Nadílka v ředitelově rodině se konat nebude. Za další hodinu zhasla Kastelánova baterka.
2: Jsme v ožehavé situaci. Obávám se, že zde budeme nuceni přenocovat.
9: Dále museli postupovat po hmatu. Jediným zdrojem světla byl fosforeskující ciferník na učitelových hodinkách.
2: Je půlnoc. Žáci Kopyto a Mňouk zklamali naši důvěru. I kdybychom nyní došli do sklepa muzea, jak si pochybují, že by tam vrátný čuterka ještě čekal.
8: To by musel být šílený. A to on zase tak není. A kromě toho je vyloučeno, abychom se dostali do muzea. Protože jsme ušli alespoň 20 kilometrů. A já bych řekl, že jsme buď v Kutné hoře, nebo v Čáslaví. Jestli jsme ovšem nedošli až do Havličkova Brodu.
10: No já tu přenocovat nebudu, vypískla paní učitelová. A žádám vás, abyste pokračovali v chůzi. Ta chodba přece musí někde končit.
8: Anděl, každá legrace má svůj konec. Ale chodba ho mít nemusí. Je docela možný, že chodíme pořád kolem dokola. Já jsem četl o jedné výpravě, která bloudila podzimní tři neděle a zahynula naprostým vyčerpáním pouhých 7 metrů od východu.
5: Tatínku, takové řeči si nechte, až budeme venku. Nyní musíme dbát, abychom jaksi všichni měli vysokou morálku a jeden druhého neobvinovali. Všechno zavinili Kopyto s Mňoukem
3: A já je vyvolám nejen z českých buditelů, nýbrž, a to si pamatujte, i z Jana Amose Komenského. Tak.
6: Výprava se opět pohnula kupředu.
10: Zdá se mi, že slyším hudbu.
7: Má halucinace.
3: Ale já taky slyším hudbu.
2: Jako by to byly varhany.
3: Oj, klid, ticho. Já slyším hudbu rovněž. Je nemyslitelné, že bychom všichni měli stejné halucinace.
6: Konečně zaslechl hudbu i kastelán Štětka
1: a všichni se počali dohadovat, odkud sem libé tóny zasnívají.
10: Já bych řekla, že je to přímo nad námi.
3: Když je to nad námi, musíme se tam dostat. Všichni do práce.
6: Pan farář právě dokončoval ranní mši, když se přímo před oltářem zvedla dlaždice a z hlubin se vynořil čert.
1: Babky v prvních lavicích se rozječely.
6: Pan farář vstáhl ruce s krucifixem proti čertovi a zvolal:
11: Satane, odstup!
6: Načež po vetřelci počal cákat svěcenou vodou.
8: Důstojnosti!
6: Ozval se ďábel.
8: Já nejsem čert, ale kastelán Štětka, to je takovej zatracený omyl.
6: A počal tahat nahoru dalšího čerta, dva Mikuláše a nakonec plačícího anděla.
3: Pane faráři,
6: pravil Mikuláš Pěnička.
3: Je mi velice líto, že jsme narušili řádný chod bohoslužeb.
6: Načež se obrátil k žákům Kopitovi a Mňoukovi a koule je zlověstně očima zašeptal.
3: Za tohle vás ještě vyvolám z Petra Chelčického.

už je ráno. Já pořád, kdo mě to tahá za nos a ono je to sluníčko. Sluníčko už se taky probudilo. Pejsku. Pejsku, ty ospalče, vstávej. Vždyť už je ráno. Pejsku, no tak. Tak já ti pustím rádio. Tak. Slyšíš, pejsku?

0: čuchají.
1: A co pak bude pod stromečkem? No, nevíš? Ne. Tak já ti to teda prozradím. Dárečky. Já to rádio radši zase vypnu, protože tě špatně slyším. Tak, pejsku, budou dárečky pod stromečkem.
0: Dárečky?
1: No ano, od tebe.
0: No, ode mě.
1: Heď, a já ještě něco vím.
0: A co pak?
1: Heď, a já vím, že pan Čapek má napsat na Vánoce nějaké povídání pro ty malé děti a zase něco o nás, o kočičce a o pejskovi.
0: O kočičce a o pejskovi. No jo, ale jen aby to tam o nás hezky napsal.
1: Ba ne, on nemůže vůbec na nic připadnout. Sedí u toho psacího stolu, pořád přemýšlí a pořád neví, co by napsal. Sedí a pořád
0: to,
1: nic.
0: To je chyba, pak ho třeba nic správného nenapadne a napíše o nás nějaké hlouposti.
1: No právě, taky mám z toho trochu strach. Měli bychom mu něco poradit. Mně tak nejde ani o toho pana Čapka, ale o ty malé děti, co jim to potom budou rodiče číst.
0: To je pravda. Jak pak by ty dětičky k tomu přišly, aby měli o Vánocích o nás, o pejskovi a o kočičce, nějaké špatné povídání. Pojď a poradíme tomu panu Čapkovi něco.
1: Tak půjdeme, ale zadarmo to neuděláme. Jsou Vánoce a my nemáme v domečku ani kousíček Vánočky. Musí nám za tu radu něco dát.

0: Jenže nemohu.
1: A co nemůžete?
2: Co nemůžete?
1: Vy pořád něco nemůžete.
0: Pro pána Jána, co nemůžu? Já mám na Vánoce napsat dětem o vás, o pejskovi a o kočičce, ale nic mě nenapadá.
1: Vidíš to, pejsku? Já to věděla. Sedí a pořád nic.
0: Kdyby mi tak někdo přišel poradit.
2: No, kdyby mu tak aspoň někdo přišel poradit.
1: Ale prosím tě, co to tady povídáš? Proč si myslíš, že jsme sem šli?
3: Já nevím.
1: Jo, nevím. No přece my jsme tady proto, že mu chceme poradit, ne?
2: Aha.
1: Ale zadarmo to neuděláme.
2: Já mám nápad.
1: Počkej, pejsku. Řekni mě ten nápad pěkně do ouška. Já znám ty tvoje hloupé nápady.
2: No, jakože ty jsi zakletá princezna.
1: Oh, to je vynikající nápad.
2: No a já jsem zakletý princ.
1: Prosím tě, jaký pak ty jsi zakletý princ, když máš blechy? To princové nemají. Kdo pak tobě bude věřit, že jsi zakletý princ? Blechy mají jenom psy.
2: Však ty taky nejsi žádná princezna. Však jsem tě tuhle moc dobře viděl, jak jsi se drbala.
1: No a proč bych se neměla drbat, když mě to trošičku kousalo? Ale já, když budu chtít, tak řeknu panu Čapkovi a on o mě napíše, že jsem zakletá princezna a že ty moje blešky jsou zakleté komorné.
2: A já bych mohl říci, že ty moje blechy, to, že jsou zakletí rytíři a že jich mám celé vojsko.
1: Pane Čapku, slyšíte to? A to je pořád. Já si něco vymyslím a on mi to hned ukradne. Já si vymyslím komorné a on má hned celá vojska. Udělejte s tím něco, anebo...
2: Co?
1: Nebo vás poškrábu a pejska taky.
2: Pane Čapku!
4: Toho.
1: No, počkej, já na bančí,
2: pane Čapku!
0: Ticho!
1: Stejně má víc blech než já.
0: Ticho, kočičko.
1: A já jsem je chytla od něj.
0: Vždyť vy jste mě zachránili. Lámu si hlavu již 7 dní a 7 nocí, ale marně. Víte, co řekl můj šéf?
1: Já vím, co řekl váš šéf. Nenapíšeš-li článek o pejskovi a kočičce, proměním tě v tvarhový sloup a budeš u toho psacího stolu přemýšlet až do konce světa. A budeme tě ukazovat dětem za vstupné 50 haléřů, taková hamba. To řekl váš šéf.
0: Ano, to přesně řekl můj šéf.
1: Já o tom vím. Ale, pane Čapku, my vám tu dobrou radu dáme. A dáme vám jí lacino. Tak poslouchejte, sedněte si a pište. Já vám radím, abyste napsal, že kočka má ocas.
2: To má pes taky.
0: To vím, ale co s tím?
1: Nepřerušujte mě, sedněte si a pište. O, panečku, s tím ocáskem je mnoho. Kočičí ocas je pro kočku ta nejkrásnější ozdoba. Když si kočka sedne nebo lehne, založí si jej pěkně okolo sebe. Když kočka kráčí, nese jej tak vznešeně za sebou, že se všichni ohlížejí a říkají: o, té kočičce této krásně sluší. A když se kočka zlobí, tak tím svým ocasem tak přísně mává, že se každý lekne. A na to všechno má, vážený pane Čapku, kočka svůj ocas.
0: No to také vím, však vám kočkám nikdo ten váš ocas nebere.
1: Jak pak, že nebere? Malé dětičky nás za něj berou. Tuhle si chtěla jedna holčička se mnou hrát. Chytla mě za ocas, jako kdyby to bylo držadlo od livanečníku. A točila i nad hlavou točila. Když už jsem si nevěděla rady, tak jsem jí tlapičkou sekla. No to svět neviděl, co ta holka nadělala křiku. A to byste tam měl taky napsat. Tak, aby nás ty děti netahali za ocas. A nebo si s nimi nebudeme vůbec hrát. A basta.
2: Kočička má pravdu.
1: Děti netahali za ocas. A nebo si s nimi nebudeme vůbec hrát. A basta.
2: Kočička má pravdu. Máme mi to s těmi dětmi trápení.

0: sliboval. Ale ruce máme úplně prázdné. Vždyť on nám vůbec nic nedal. Všechno bylo jenom řečený. No jo, ale slibů se ještě nikdo nenajedl. Uvědomuješ si to?
1: Myslí to s námi dobře. Alespoň nestloustneme, no.
0: Ale já už jsem tlustá.
1: No a navíc nám zahrál na cestu koledu.
0: Pejsku, máš pravdu. A ještě ke všemu si mi připomněl, že budou Vánoce.
1: Já vím, budou dárečky.
0: No, dárečky budou. Ale podívej se na ten náš domeček. Podívej se na ten náš nepořádek. Podívej se na tu naši podlahu. Poslouchej, pejsku, máme nějakou špinavou podlahu?
1: No, taky se mně zdá, že nějak moc špinavá. Jenom se koukni, jak mám od té špinavé podlahy umazané tlapky.
0: Tu ze špinavé je máš. Fuj, to je hanba. Musíme tu podlahu umýt. To přece lidé nemývají takhle špinavou podlahu. Ti ji někdy i míjí.
1: Dobrá, ale jak to uděláme?
0: To je přece lehké. Ty dojdi pro vodu a já obstarám ostatní. Tady je mýdlo a ještě dojdu pro hadr.
1: Co pak to tady tak voní? Je. To bude jistě nějaká dobrůdka.
0: Co? Co? I pro pána? Co se to s tebou, pejsku, děje? Vždyť ty jsi nějaký nemocný. Vždyť ti kape zuby pěna. Co to s tebou je?
1: Ale našel jsem tu něco na stole a myslel jsem si, že to je nějaký sýr nebo nějaké cukroví. No, tak jsem to sněd. Ale ono to strašně štípe a dělá se mě z toho v hubě pěna.
0: Ty jsi ale hloupý. Vždyť to bylo mýdlo. A mýdlo je přece k mytí a ne k jídlu.
1: Aha, proto to tak štípalo.
0: Napij se hodně vody, potom to přestane štípat. Mám poslední korunu a jdu koupit nové mýdlo. Děti, pejskovi je špatně. Tak, a jsem tady.
1: No, tohle tedy už nesním, tohleto mýdlo.
0: Ale jak pak to uděláme, když tu nemáme žádný kartáč?
1: No, to právě nevím.
0: No, ale já jsem myslela i na to. Ty máš takové hrubé a ježaté chlupy, jako jsou na kartáči. Což kdybychom tu podlahu vydrhli tebou?
1: Mnou?
0: No ano, tebou, pejsku.
1: No, tak dobrá, no.
0: No. Tak, hezky si lehni na
1: zem. Ano.
0: A na jednu stranu a zpátky a dopředu a dozadu. Neulejvej se, přitláč. A ještě jednou. To byla tedy dřina. No jo, ale ta podlaha je teď celá mokrá. Měli bychom ji ještě něčím suchým vytřít.
1: Tak víš co? Já jsem už docela mokrý, ale ty jsi suchá a máš takové jemné chloupečky jako ten nejjemnější ručníček. Tak, teď zas vezmu já tebe a vysuším tebou podlahu.
0: No, tak to teda ne, to teda ne. Pane Čapku, že jste tohleto o nás takhle nenapsal? Pan Čapek tohleto napsal, když ještě nebylo tolik špíny na světě. Představ.

0: kožíškem, co pak tebe? Tebe mi vypereme, ale na mě by nestačil ani ten největší obr.
1: Myslíš Vajzeríze, kočičko?
0: Ano, paní Čepko, myslím Vajzeríze. A jedem!

0: jistota?
1: A co je to ta jistota? Čistota, čistota, čistota.
2: Čistota, to je jistota, ty šmudlo. Ale pejsku, já jsem od té dřiny s tím obrovským kartáčem celá mokrá a ty jsi také mokrý. Já si myslím, že bychom se měli usušit.
0: No to já si myslím taky, ale nevím jak.
2: A já mám nápad. Víš co? Nejdřív pověsíš na šňůru ty mě.
0: Aha.
2: Potom slezu a pověsím zase já tebe.
0: To je nápad.
2: Tak jdeme na to.
0: Jdeme na to.
2: Je. Já už visím.
0: Já taky.
2: A já už suším.
0: A já taky.
2: Sluníčko mě hřeje.
0: Je!
2: Co pak?
0: Kočičko, podívej nahoru.
2: Oh, tam ono prší.
0: Prší.
2: Honem do domečku, než ano. Nám zmokne prádlo.
0: Ano.
2: Rychle.
0: Je.
2: Pejsku, podívej se z okýnka, jestli ještě prší.
0: Už neprší.
2: Neprší. Pověsíme prádlo, ano?
0: Ano.
2: Nejdřív pověsíme kočičku.
0: Tak.
2: Tak. A teď pejsáčka.
0: už vlaju.
2: A já už zase suším.
0: A já už jsem suchý.
2: A já ještě ne. Sluníčko mě šimrá do popíčku. Je. To se mě ty chloupky krásně ohřály. A já už jsem taky suchá.
0: Tak.
2: Slezeme.
0: Ano.
2: Sundáme prádlo.
0: A teď, kočičko, pojď sem, pojď ke mně. Čichni si, jak já voním.
2: Jo, tak počkej. Jo, pojďku, že se nastydíš, já cítím syreček.
0: Ale teď syreček přece voní.
2: No, voní, ale jenom tobě. Ale víš co? Čichni si ke mně a schválně hádej, čím voním já.
0: No, dobře. Tak počkej.
2: Ale no, co to děláš, pejsku? Ty čicháš a zároveň kropíš.
0: No, počkej. No, tak.
2: No, tak co to je?
0: Nevím, co je to?
2: No, tak dáš se podat?
0: Ano.
2: Chanel. To koukáš, viď? No, tak já si myslím, že prádlo máme suché, vonavé a že si zasloužíme o
0: dmě. No.
2: A jestli pak víš, že jsem dostala chuť na dort? A co ty?
0: Já taky.
2: Ty taky, viď? Ale musel by to být opravdický dort. A ke všemu, teď jsem si vzpomněla, vždyť já mám zítra narozeniny.
0: Ty?
2: Ano, a ty máš svátek. Zítra je svatého Bobíka.
0: Málem bych zapomněla.
2: Jenomže já vůbec nevím, jak se takový dort dělá.
0: Ale to vím já. To se do takového opravdického dortu dá všechno, co máš nejraději. Všechno, co nejraději jíš. No, a když tam takových jídel dáš 10, tak budeme mít 10krát dobrý dort. A když jich tam dáme 100, tak budeme mít 100krát dobrý dort.
2: To je pravda. A my si uděláme takový nejlepší dort. A k tomu potřebujeme mísu. Doběhni pro mísu.
0: Ano.
2: Já vezmu kvedlačku a ty si vezmi zástěru, aby si se neumazal. Tak, už to máš?
0: Mám.
2: Tak, ten dort musí být sladký. Dáme tam cukr, mouku, mlíčko a vajíčka.
0: Tak, zamícháme. A taky musí být trošku slaný. Jdu pro sůl.
2: Tak, trošku soli. A teď tam dáme zavařeninu.
0: Zavařeninu? Ne, tu já nerád. Dáme tam místo zavařeniny syreček. Ten já tuze rád.
2: Tak dobrá, no. No, zdá se, že je trošku málo mastný. Musíme tam dát několik špekových kůžiček.
0: Oříšky, abychom nezapomněli.
2: Oříšky jsou dobré. A měla by tam také přijít okurka.
0: A kosti. Musíme tam přece dát nějaké kosti.
2: A přece taky nějakou myš, ne? Myši ty já mám tuze ráda.
0: Tak.
2: Jo.
0: Počkat. No. Teď několik burtů, hodně pepřovatých. To je něco pro mě.
2: Tak a teď to všechno pěkně zamícháme. Ale počkej, Písku, já mám pro tebe ještě překvapení.
0: Co
2: svátku svatého Bobíka. Zavři oči.
0: Ano.
2: Otevři oči.
0: Co to je?
2: No to je přece husí hlava.
0: A kde má nohy?
2: Prosím tě, ty už jsme snědli v loni, ty si taky nic nepamatuješ.
0: Aha.
2: Tak já ji tam ještě přimíchám a teď to všechno upečeme. A budeme
1: se těšit na ten

0: voní to tu krásně. Voní to tu krásně.
1: Slyšel jsi to, pejsku?
2: Nic jsem neslyšel.
1: Někdo tady řekl, voní to tu krásně.
2: To asi pan Čapek, jak k němu ta vůně doletěla. Pojď a pozveme ho.
1: To máš, pejsku, správný nápad. Tak jdeme.
0: Když se jim dort zdál dost upečený, dali ho před dveře, aby vychladl. Ale zatím šel kolem toho dortu jeden zlý pes a zavonilo mu to do nosu všelijak. Čichal, až se toho pejskova a kočičina dortu dočichal. Aha, řekl si, tady je, tak to si dám.
2: Slyšíš, kočičko, někdo nám chce sežrat dort.
1: Ticho, pejsku, neruš.
0: A tak se ten zlý pes pustil do toho dortu. Hltal, až ho celý dohltal. Pak na to vypil ještě celou konem vody a odvalil se pryč. A najednou se ozve hekání. Toto bolí.
2: To máš z toho. Měl z toho nechat, když dort nebyl tvůj.
1: Ale pejsku, co to děláš? Proč tady vrčíš? Tohle je přeci pan Čapek a žádný zlý pes. Dobrý den, pane Čapku. No pozdrav pěkně, pejsku.
2: Dobrý den.
1: A omluv se.
2: Omlouvám se.
0: Dobrý den, kočičko a pejsku. Právě tady o vás zase něco píšu.
1: My jsme vás slyšeli, ale my si z toho vůbec nic neděláme, že nám ten zlý pes snědl ten náš dort. Třeba by nám potom našem dortu bylo taky špatně a svátek a narozeniny bychom měli zkažené.
2: To je pravda. Jen ať naříká heka ten zlý pes, patří mu to. Ale já mám hlad, tuze bych jedl, ať je to, co je to. Na svůj svátek bych přece jen nechtěl mít hlad.
1: No, to má ale zase pravdu pejsek, pane Čapku. Co pak vy s tím asi uděláte?
0: No tak o vás napíšeme, jak šli pejsek s kočičkou k dětem na oběd.
1: No tak to si tam klidně napište, ale my jsme teď tady a opravdoví a nás nemůžete jen tak ošidit, nám musíte dát něco dobrého.
2: A to máš docela pravdu, kočičko. Když jsme vaši pejsek a kočička, musíte se o nás starat.
0: Tak dobře, ale dort to nebude. Stačí vám kousek koláče?
1: To je krásný kousek koláče.
2: No to je něco jako dort.
1: To je stejně tak dobré jako dort. Děkujeme, pane Čapku.
2: A naschledanou.
1: Naschledanou. Panečku, to jsme si ten náš svátek užili. To jsme se na ten náš svátek poměli.
2: Ani bříško nás nebolí.
0: A šli domů. A ten veliký zlý pes tam ještě v houští hekal a naříkal celých 14 dní. A pejsek s kočičkou si libovali, jak se jim ten svátek a narozeniny přece jen vydařili.
1: Tak, pejsku, máme krásný kousek koláče od pana Čapka. Co kdybychom si pěkně uvařili kafíčko s mlíčkem a užili si pohodu?
2: Máš pravdu, kočičko, venku je pořádná zima a potom bychom si mohli lehnout do postýlek.
1: Ale pejsku, to přece nejde, nejsme přece nemocní, abychom byli celý den v posteli. A kromě toho jsme dostali psaníčko od nymburských děvčat a už dávno jsme jim měli odepsat. Napíšeme jim teď hned to psaní a já jsem to rozhodla, tak.
2: No, tak dobře, ať děti vidí, že jsme slušně vychovaní. Napíšeme jim to krásné psaní, ale psát budeš ty.
1: To se rozumí, že psát budu já. Když děti něco píšou a nejde jim to pěkně od ruky, tak se jim vždycky říká, lépe by to kočka naškrábala. A z toho je vidět, že kočky umějí lépe psát než mnohé děti. Ale jen jestli v tom psaníčku neuděláme nějaké chyby.
2: No a to už nám děti musí odpustit. Však oni zase, když chtějí mňoukat nebo hafat, no taky to tak docela dobře nedovedou a nadělají v tom plno chyb. Správně hafnout, to není holenku jen tak. to ti to musí nejdřív v prsou zarachotit. A pak to z tebe musí vyštěknout rychle a statečně, jako když vystřelí. Haf! Musíš přitom ještě umět krásně hodit hlavou a škubnout hřbetem a zadníma nohama. No, jen si to zkus.
1: No, bylo to strašně nádherné, ale já si to zkoušet nebudu, protože já zase budu vyučovat mňoukání. To při mňoukání se musí krásně vykulit oči, hlavička dát drobet na stranu, trošičku přitom povstat a jemně se protáhnout. Tak, kolínka pokrčená a už mňoukám. Myslíš, pejsku, že by to někdo dokázal tak krásně jako já?
2: No, nevím, to je hodně těžké.
1: Je to těžké? A uměl by si to ty?
2: Já?
1: Ne, prosím tě, raději ne. Tohle není žádné mňoukání, ale já teď zkusím hafnout. Mňouf! Mňouf! Kdopak, taky mi to nejde. Inu, každý umí, co umí, tak se raději dáme do toho psaní. I když tam budou chyby, tak si to děti mohou opravit. Od toho chodí do školy.
2: Tak ty piš a já ti budu diktovat.
1: Dobrá.
2: Ctěné slečny v Nymburce.
1: Ctěné slečny v Nymburce.
2: Děkujeme vám za vaše psaní.
1: Děkujeme vám za vaše psaní.
2: A oznamujeme vám, že se při dobrém zdraví...
1: Že se při dobrém zdraví...
2: Vynatrefujeme.
1: Vynatrefujeme.
2: Totéž doufáme je i u vás.
1: Totéž doufáme i... Ano?
2: V úctě kočička a pejsek.
1: V úctě kočička a pejsek. No to je krásný pejsku. Jo, ale počkej, já nevím, ale já si myslím, že jsem tě podepsala špatně. Psát se přece musí jemnou řečí. A tak se mně zdá, jakože se nemá psát zelenej nebo štěkavej, že se ani v jemné řeči nemá psát pejsek.
2: No, to je možné. Tak já to škrtnu a napíšu to správněji.
1: Jo.
2: Jenomže teď nevím, mám-li to napsat s měkkým nebo s tvrdým i?
1: No, já... Píšu všechno ponejvíce s měkkým. Ono se mně měkké i zdá jemnější.
2: Když myslíš, napíšu tedy měkké i. Tak, písek. To zní docela pěkně.
1: Ano, to je krásné. Mohli bychom zavolat pana Čapka, aby se podíval, jak hezky jsme ten dopis napsali.
3: Pane Čapku.
4: A co pak si přejete? Kočičko a pejsku.
1: Pane Čapku, podívejte se, my jsme napsali nymburským děvčatům krásný dopis. Podívejte se na ně, jestli tam nemáme nějaké chyby.
4: Ctěné slečny v Nymburce, děkujeme vám za vaše psa ní a o, znám u jeme vám, že se při dobrem zdraví vína trefujeme, totéž doufáme ju vás v úctě k očička a písek. Teda kočičko a pejsku, máte v tom dopise chyb jako máku, ale doufejme, že slečny v Nymburce vám ty chyby odpustí, protože jste zvířátka.
1: Myslíte, pane Čapku? No tak dobrá, tak my ho tedy doneseme na poštu.
4: No a já vám k tomu zahraju na cestu.

0: Dese na poštu, dese na poštu,
1: dese na poštu, je a už jsme na poště. Já, pejsku, vždyť my nemáme na tom psaníčku známku.
0: No ale to nevadí, tak ten dopis označkujeme.
1: No jo, ale jak?
0: Jak? Jako pejskové. Zvedneme tlapičku a tak.
1: Pejsku, ty jsi si na to psaníčko ucvrnk. Ale to nevadí, je to známka. Já mám z toho takovou radost.
0: Já taky, kočičko.
1: Juhu.
0: Au. Au.
1: Co je, pejsku, co se
0: já dostal? Já jsem si do tlapičky vrazil něco.
1: To je strašně, počkej, já se podívám. No tak se mám, neškubej. Počkej, už to vidím. Je to střep. Je malinký.
0: Malinký, ale bolí jako velikej.
1: Počkej, já tě ho vyndám. Už je venku. Bolí tě to hodně.
0: Hodně.
1: Vidíš, já musím udělat prohlášení. Je to ale nerozum a neopatrnost nechat takhle někde válet střepy. To by lidé neměli nikdy dělat. Střepy se mají vždycky pěkně uklidit. Pak na to někdo šlápne. Třeba nějaké zvířátko, nebo třeba i děti, když jsou bosy. A rozříznou si nožičku. A pak to bolí a teče jim z toho krev, jako tady pejskové.
0: Au, nemůžu na tu nožičku ani došlápnout.
1: Konec prohlášení, pejsek je nemocný, bolí ho nožička. Pojď, pejsku, ty můj chudáčku, moje ni, ty můj pišulko a pišulánku, moje pišiši a pišišinku, ty můj brouťku zlatý, mu pojď, ty moje ubohá pišišindo, pojď. Hele, sedni si hezky a nastav tlapu, jo?
0: Ano.
1: Tak, já tě budu muset operovat.
0: Cože? Operovat?
1: No ano, nedá se nic dělat. Neboj se.
0: Když já se bojím, aby se mi z toho neudělal vřez.
1: Ale pejsku, to si pleteš, prosím tě. Vřez se ti z toho neudělá. Vřez to je přece kytka, ne?
0: Ale
1: na noze se dělá vřet.
0: Kde pak to si pleteš ty? To se někdy z takové bolístky udělá veliká bolenice, kolem je to červené, uvnitř je to bílé a tomu se právě říká vřes. Tak je to.
1: Ale prosím tě, to si pleteš ty, když ti říkám, že to je vřet. Vřes se dává do vázy.
0: Ne. Já si myslím, že se tomu říká přece jenom vřes.
1: Tak si tomu říkej, jak chceš, ty paličáku. Ale hlavně lež klidně, aby se ti tlapička brzy uzdravil.
0: A co mám ještě dělat kromě ležení? Já mám dlouhou chvíli. Prosím tě, kočičko, povídej mě něco.
1: No co bych ti povídala?
0: Třeba povídej mě nějakou pohádku.
1: No, ale jakou?
0: Jakou? Nějakou hezkou. Hlavně už povídej.
1: Chtěl bys si tu o noční košilce?
0: No, třeba o noční košilce.
1: Ale musí to s ní nakonec dobře dopadnout, viď? Takový ty jsi, já už tě znám. Tak tedy dobrá. O noční košilce. Byla jednou jedna noční košilka. A ta byla chudá. Protože byla chudá, tak na sobě neměla žádné červené, ani modré, ani žluté, ani zelené nebo fialové proužečky, ani žádné vyšívání s kuličkami, kytičkami, ani lístečky. Byla jenom bílá, ale přitom byla moc hodná. A ta šla jednou na procházku a potkala jinou noční košilku. Je, pejsku, počkej chvilku, já mám nápad. Já mám krásný nápad. Pane Čapku, dobrý den. Pejsek je nemocný, pane Čopku, já mu chci zahrát divadlo, pojďte se mnou hrát, pane Čopku.
2: Kočičko, ale já to neumím.
1: Ale umíte, jen o tom nevíte. Pojďte a nevymlouvejte se, pejsek se nám musí brzo uzdravit. Budeme hrát takovou pohádku o chudé noční košilce. Vy budete hrát hlavní roli, tu chudou. Já vám budu napovídat a budu vám všechno říkat, co máte dělat, tak se nemusíte o nic starat, pane Čopku.
2: Tak já jdu.
1: Tak fajn. Tak, tady si vezmete kostýmek. Tak, a já začnu. Já jsem bohatá, vy jste chudá. Tak. A tak šla chudá noční košilka jednou na procházku. Pane Čapku, jde na procházku. A potkala jinou noční košilku. To je ta moje, víte? Tak, a teď povídá, pane Čapku, povídá.
2: To je krásná noční košilka. Pojď si se mnou hrát.
1: Co to? Já s tebou? No ty jsi se zbláznila. Ty na sobě nemáš žádné proužečky, ani žádná kolečka, ani žádné bambulky, ani žádné vyšívání, ani kraječky, ani nic. S tebou já si ty ošklivá košile hrát nebudu.
0: Kočičko, to nebyla hodná noční košilka, když si s tou chudou noční košilkou nechtěla hrát.
1: Bože, nebyla. A tu chudou noční košilku to trápilo a byla z toho celá smutná. A když tu najednou, jak už to v pohádkách bývá, z ničeho nic přiletěl takový malý bílý andělíček a povídá té chudé noční košilce. Proč pak jsi tak smutná, košilka?
2: Potkala jsem krásnou noční košilku a ta se mě tu zalíbila. A já jsem si s ní chtěla hrát, no ale ona nechtěla.
1: Proč pak?
2: No, protože jsem chudá.
1: Aha.
2: A nemám na sobě žádné takové vyšívání, jako měla ona.
1: Ale nic z toho nedělej. Neboj se, já to všecko zařídím. Tady si klidně hacni a hajej a já to letím zařídit. Já to letím zazizovat, ale já to zazizuju, už to bude zazizený. Vstávej, Capku, koukej, co máš na sobě.
2: Já mám také na sobě krásné obrázky a vyšívání. Tak, a já půjdu na procházku.
1: Tak, a teď ta moje košilka jde taky na procházku a vidí tu chudou noční košilku a povídá. To je krásná noční košilka, kdyby si tak se mnou chtěla hrát.
0: Kočičko.
1: Co je?
0: Ať si s ní ta chudá košilka hraje, ať není taky pyšná.
1: Počkej, Pisku, ty to pořád vyrušuješ. Nech to na panu Čapkovi, ať se rozhodne sám. Prosím, košilko, já si chci hrát, prosím, já už nebudu pyšná, já už nebudu zlá ani ošklivá, prosím, já si chci hrát.
2: Tak dobře, jestli pojď se mnou, ty košilko, hrát.
1: A hrajeme si.
0: To je dobře, že se nestala pyšnou. A na co všechno si hráli?
1: No, s panenkami.
0: Na prodávanou?
2: A na školu.
1: A na honěnou.
0: Na schovávanou.
1: A na vaření.
2: A na házenou.
0: Mě už ta tlapička vůbec nebolí. Už jsem docela uzdravený.
1: Ach to, pejsku, no vidíš, jak nám to uteklo. Poděkuj panu Čapkovi.
0: Děkuju, pane Čapku.
2: Ale ne, není zač. Vždyť já jsem si taky s vámi pěkně pohrál a aspoň zase budu vědět, co o vás napsat dál.
0: Vy o nás ještě něco napíšete?
1: No vždyť o nás se dá psát do nekonečna, jako o lidech.
2: Správně, kočičko.
0: Ale stejně jste mi s panem Čapkem o té noční košilce zahráli moc pěkně.
1: No to víš, pejsku, to bylo divadlo.

0: sotva čmeláčci ráno otevřeli oči, zasvítilo jim do nich sluníčko. Hned si vzpomněli, že ho chtěli přibít na oblohu, a tak se za ním znovu vydali. Až k němu přece nedojdete, volala za nimi včelka Alka. Ale oni si mysleli, že to dokážou. A šli, až přišli na rozkvetlou louku u tří bodláků. Tam se jim však sluníčko schovalo za mraky a oni nevěděli, kde je. Nakonec se rozhodli, že si počkají, až se zase objeví. Ťukovi se ale nechtělo jen tak čekat. Začal kamaráda přemlouvat. Pojď si na něco hrát. A na co? Zeptal se Bzůk. Ťuk se rozhlédl kolem. Třeba na pouť. Tyhle kytky to budou houpačky a taky kolotáč. Bzukovi se ten nápad zamlouval. Přestože byl starší a měl mít větší rozum, začal vyvolávat jako na opravdické pouti. Dámy a pánové, račte nastupovat. Nejlepší houpačka ze všech houpaček na světě už na vás čeká. Hned na to si vlezli s Ťukem do květu pantoflíčku a rozhoupali ho, jak to nejvíc šlo. Květ lítal dopředu, dozadu, nahoru, dolů, stonek se přitom ohýbal, až to v něm praskalo. Nechte už toho. Vždyť mě zlomíte, napomínal pantoflíček čmeláčky. Ti ale dělali, že ho neslyší. Slezli dolů, až když je houpání přestalo bavit. Pak Ťuk přišel na to, že z lístku jitrocele by byl prima tobogán. Poprvé zde k vidění, jízda zdarma, dal se do vykřikování teď zase on. Rychle se vyšplhal na špičku lístku a sjel po zadečku dolů. A pak znovu a zase znovu Bzuk kamaráda následoval. Co vás to napadlo? Vždyť mě celého odřete, huboval jitrocel. Čmeláčci si ale veselý jezdili dál. Najednou však Bzuk povídá, a kde je vlastně ten kolotoč, co si o něm mluvil? Bez kolotoče přeci není žádná pouť pořádnou poutí. A tak začali kolotoč hledat a pak se s jásotem vrhli ke kopretině. Světová atrakce, jedinečná příležitost, jen proti nejodvážnější z nejodvážnějších, volali jeden přes druhého. Posadili se na lístek květu a roztočili ho. Čím rychleji se točil, tím více připomínal kolotoč. Kopretině se to ale ani trochu nelíbilo. Vždyť mi roztrháte moje bílé šaty. Jak potom budu vypadat, rozčilovala se. Co pak takhle se zachází s kytičkou? Zase si nedali říct. A tentokrát na to doplatili. Najednou se jeden bílý lísteček, zrovna ten, na kterém seděl Ťuk, utrhl. Ťuk z něho spadl a začal se kutálet z prudkého svahu plného kamínku. Jak do nich vrážel, valili se dolů taky. Bzuk se na tu hrůzu ani nemohl dívat, raději zavřel oči. A když je otevřel, viděl Ťuka, jak dole leží na břiše roztažený jako žába. Ještě ke všemu mu seděl na zádech ten největší kamínek.
1: Ouvej, toto tlačí, naříkal Ťuk.
0: Bzuk se k němu rozběhl a chtěl ten kámen odvalit. Jakmile s ním však hnul doprava, Ťuk křičel, pazar, noha! A když kamenem hnul doleva, Ťuk vřískal, pozor, hlava! Bzuch bezradně nad tukem stál a bylo mu do breku. Co se to dole vlastně děje, chtěla vědět Koprotina. Když se jí tam konečně podařilo dohlédnout, moc se vylekala. Přestože jí tuk tolik zlobil, teď si řekla, přece ho takhle tam nenecháme, a začala volat o pomoc. Kytičky kolem se k ní přidali, jen Jitrocel a Pantoflíček ne. Kdyby ten kluk nebyl rošťák, tak by se mu nic nestalo, brůčel Pantoflíček. Taky si myslím, dobře mu tak, souhlasil Jitrocel. Kytičky sice volali ze všech sil, jejich jemné hlásky ale zanikaly v hučení větru. Pantoflíček začal přemýšlet. Kdybychom se i my dva k ním přidali, byli by slyšet víc. A tak řekl svému sousedovi, třeba už ten kluk dostal rozum. Taky si myslím, že už ho to vytrestalo dost, zase souhlasil Jitrocel. A tak začali oba volat s ostatními, pomoc, pomoc. Teď konečně to volání uslyšel i modrý zvonek, který stál na kraji louky. Začal zvonit na poplach. Jeho bim-bam přehlušilo i vítr. První na místo neštěstí přiletěla včelka Alka. Chytila se za hlavu. Co jste to tu zase vyváděli? Teď není čas na povídání, vyhnul se Bzuch odpovědi. Chytni tuka za ruce, já ho chytnu za nohy a vytáhneme ho, poslechla. Dopadlo to tak, že jeden tahal dopředu, druhý dozadu. Vždyť mě přetrhnete, fňukal Tuk. Byli v koncích.

Štěstí, že jsem hlas zvonku přivolal i další zvířátka. Přiletěla muška Třepetalka, pak motýlek Bělásek a přiběhla kobylka Hopsalka. Po ní žabka Kuňkalka a myška Hrabálka a nakonec brouk Brundibár. Za chvíli se loukou ozývalo hej, rup, hej, rup. Zvířátka společnými silami kamínek nadzvedla a Ťuka vysvobodila. Ten byl v tu chvíli určitě nejšťastnějším čmeláčkem ze všech čmeláčků, co jich na světě je. A to i přesto, že měl rozbité koleno a záda celá polámaná. Nemohl se ani narovnat, ani udělat krok. A tak ho zvířátka vysadila na hřbet kobylky Hopsalky a ta s ním dohopsala až pod kopretiny. Tam zvířátka Ťuka uložila, aby se vystonal. Polštář mu udělali z mechu a peřinu vycpali chmířím z pampelišky. Alka namazala Ťukovi záda mastí z léčivých kytiček a Jitrocel mu položil na koleno jeden ze svých lístků. Ten prý je na bolístky tou nejlepší medicínou. Ťukovi bylo čím dál lépe. Nejvíce mu ulevilo, když ho kopretina s pantofličkem a Jitrocelem ujistili, že mu už dávno odpustili. Já už vám nikdy nebudu ubližovat, sliboval. Mezitím se sluníčko vyhouplo z mraku na modré nebe. Čmeláčci ho viděli, ale nevydali se za ním. Ťuk by s bolavým kolínkem stejně daleko nedošel a Bzuk nechtěl kamaráda opustit. A tak dál odpočívali ve stínu hodné kopretiny a byli rádi, že jsou rádi.

o chytrým Honzovi. O hloupým Honzovi už jsem vám toho napovídal, až mi huba bolí. Proto vám dnes povím pohádku o chytrým Honzovi a ta se vám jistě bude líbit. Tak, jednou přišla sem k nám nějaká tuze zlá nemoc. Lidi ani nestunali a padali jako mouchy. Taky Honza ztratil tátu s mámou. Lítostí nevěděl, co si počít, až mu někdo poradil, aby šel sloužit. Tak se tu s náma všechníma rozloučil a vydal se do božího světa. Šel a šel, šudíš se ptal, šudíš hledal službu, ale žádnou nemohl najít. Myslil si, každou chvíli, že pádne a víckrát nestane, když najednou viděl před sebou náramně velký město. Hamíl štěstí. Zrovna ve bráně potkal krále. Šel na procházku a Honza ho hned poznal, protože měl na hlavě korunu, v rukách zlatou hůlku s jabkem a na ramenou plášť, zrovna tak, jako ho vidíval vymalovanýho na obrázkách. Pane králi, já jdu k vám, zastavil ho hned Honza. Cák vodem nechceš? Optál se ho král. Nějakou službu. Táta s mámou mi umříli, nemám žádný domovo, rozpovídal se Honza. Tak si hledám službu a nemůžu žádnou najít. Vy jste můj král, tak vy mi musíte nějakou dát. Když musím, tak dám, bul král hned svolný. Dnes je pondělí, tak se to zrovna šikuje. Tu máš stádo prasát, tak jestli chceš, můžeš je vyhnát na svinský plac a pást je. Ale to tě povídám, jestli nehupaseš, jestli tě bude scházet na večer jediný jedno, budeš vo hlavu kratší. Jestli je halehaž do neděli všecky hupaseš, dám tě služby, co sám budeš chtít. To by bylo, abych je nehupás, přím Honza beze všeho službu. Král mu dal do kabzy pořádný krajíc chleba, máslem tlustě namazanýho, k tomu flaši vína zapít, do ruky hůl s bičem, přes ramena pytel, vorevřil chlív a milý Honza s pánem Bohem ponejprv vyhnal. Prasata trefili na svinský plac poslepě. Rovnou tam běžíli, sotva jim Honza postačil. Tam hned ryjili, v blátě se váleli, rochali, nů, pásli se dost hadost. Táhlo k polodnímu, čas k obědu, tak Honza si sedl na mes, vytáhl z kabzy klín chleba a těšil se, jak si po dlouhý době zase jednou pochutná. Ještě si nehuří s kudličkou ani první sousto a vidí, jak z lesa naproti němu vyskočil šedivý vlk, velký a chlupatý jako čert. Stáda se ani nevšim a rovnou k Honzovi. Tak jen pojď, chlupáči, myslí si Honza a šikuje se s kudličkou v ruce, že se s ním pustí do křížku. Ale tu se vlk na krok před ním zastaví a promluví lidským hlasem. Honzo, dej mi jedno prase. Jo, kamaráde, zasmíl se Honza, tuto já nesmím. Prasata nejsou mý, ale královo, a z cizího se nesmí rozdávat. Jen mi přece jedno dej, král to nepozná, dinoval vlk. Cák tě to jenom může napadnout, rozněval se pasák, dyť by mě to stálo hlavu. Jíčko vycenil vlk zuby. Tak sežeru tebe, protože mám velký hlad. Honza viděl, že to jde do živýho, tak radši obrátil a povídá. Nu, dyť nemusí být hned zlé. Posvačíme spolu a já tě teda jedno prasátko vyberu. Oba si sedli pěkně vedle sebe na mez a jídli. Vlk hukusoval, Honza hukrajoval a když dojídli, vytáhl Honza vína a řek. Musíme zapít. Nahnul si pořádně, hutřil si hubu a podal vlkovi. Dopij, kamaráde, je dobrý. Ten hned popád flašku do předních pacek, strčili do tlamy, zdvih hlavu do výšky. V tom Honza vyskočil jednou rukou, vrazil mu flaši do krku, jak nejdál moh, a kudlou v druhý ruce mu proříz chršťál. Vlk zachroptíl, převalil se na znak, zatřepal nohama a bulo po něm. Tu máš,
Vodych si Honza hoří mu hlavu, skoval si ji do pytle a tělo hodil prasatom. K večeru jakoby nic hnal demu. Když viděl v zámku krále vyloženýho z okna, zastavil stádo a křík vesele. Tak si je spočtěte, esli jsou všecky. Král je spočítal a když nechybala ani noha, podivil se, pochválil Honzu, museli mu dát dobrou večeři a Honza si šel lehnout. Ráno procit odpočinutý a čerstvý jako břen a zase vesele vyhnal stádo na svinský plac. Půl dne uteklo, slunce stálo Honzovi nad hlavou, taky žaludek se hlásil vo oběd, tak si Honza set na mes, vytáh krajíc a nůž a napádlo mu, esli padne zase někdo přijde. Jedva si to pomyslil, vyskočí naproti z lesa vlk, ještě větší než včera a běží jako vítr přes všecko rovnou k němu. Honza ho zase pozval k obědu, dal mu napít, hufík mu hlavu skoval si do pytle a tělo hodil prasatom. Tak se to opakovalo každý den, až přišla sobota. Honza už měl v pytli 5 vlčích hlav. Nevěděl, co si s nima počít. Zahodit je přece nechtíl. Čekal, že se král voptá, co v tom pytli má. Ale král ho jenom vždycky pochválil a víc ani nemůk. Ještě dnes počkám, huminul si Honza, a po obědě hodím i ty hlavy prasatom, abych měl v pondělí místo na nový. Zakrojí do chleba, koukne k lesu. Ha, pane, Ičko se přece otřís, cítil, že mu běží zimomáry po hřibetě. Vidí, jak z lesa vyrazil takový obrovský vlk, jaký ho jakéživ neviděl. Na krku měl místo jedné hlavy 2 a rovnou zaměřil si na Honzu. Honzo, dej nám 2 prasata, jedno na dnes, druhý na zítřek. Mluvili v obě hlavy najednou. Ho, ho, ho, ho, jen pomálu, pomálu, chlácholil je Honza. Napřed se najíme a potom tepřiva si o tom promluvíme. To můžem, přikejp vlk a už si sedal bedle Honzy na mes. Ta kerápa hlava bude pít první, voptal se Honza, když si sám přihnul. Pravá, povídá vlk a vorevříl tlamu jako vrata do kořán. Honza nemeškal, vrazil do ní flašku, druhou hlavu mu přimáč k zemi a než se vlk zpamatoval 1, 2, hufík mu krk, jen to chrustlo. Tělo hned hodil prasatom a hlavy strčil do pytle. Bůl tak plný, že už ho nemohl ani zavázat. Demu se s tím neponesu, dopálil se Honza, popád pytel za dolejší konec a vytříz ho. Ičko jste to hale míli vidět? Hlavy pravda vypadly z pytle, ale než mohli vepři po nich chňapnout, jedna za druhou hupovala zpátky k lesu. Honza se dívá celý vyjevený, co se to díje, až se najednou rozkřík. Mortete, to by mi ještě scházelo, aby zas přirostli nějakým vlkom a já se zase musel s nima dělit o oběd. To bych nebyl do smrti hotov. Popád hůl a pustil se za nima rovnou do lesa. Už se schýb a šmák pojedný, když najednou se mu ztratili, jako by se do zemi propádli a na tom místě neviděl nic jinšího než zlatý klíč se 7 zubama. Zdvihne ho a myslí si, to bych rád viděl dveře, který se tím klíčem odvírají. Jen si to pomyslil, už vidí v zemi vrata, taky celý jako ze zlata, vorevřou se do kořán. Pár schodů vedlo pod zem a tam se objevil nový svět. Na náramným dvoře po jedné straně stály samý klenutý maštale a kolny, v nich stojí řechtá a hrabe řada koní, jenom je zapříst do kočárů a ject. Tuto se mi líbí, povídá Honza. Přešel dvůr, stoup do jedních dveří a ona tu náramně velká sence, plná šely jakých šavlí mečů, litířskýho brnění, hrbábných šatů, tříbrem zlatem vyšívaných, premovaných čepic a všelijakých klobouků s peřím. Himoles, tuto se mi ještě lepší líbí,
poliboval si Honza a kráčel ke druhým dveřím. Vokázala se mu ještě větší sence, plná truhel, a ty truhly vrchovatý dukátů, kronů a drahých kamenů. Chvíli to trvalo, než si oči zvykli na tu zář, a než rozeznal ve zdi naproti třetí dveře. Zmáčkne kliku, dveře se vorevřou a Honza vidí kulatý stůl, na stole 7 krajců namazanýho chleba, 7 flaší vína a okolo stolu 7 šedivých starců s vlčíma hlavama. Všichni se na Honzu usmívali jako na starýho známýho a volali jeden přes druhýho. Vítáme tě, Honzo, je to dost, že už jdeš, teď my tu na tebe čekáme už 100 let. Ten největší starec podal Honzovi ruku a povídá. Jíčko, tě děkujem, že si nás vysvobodil. To jsou mý syni a já jsem jejich táta. Jak nás tu vidíš, všichni jsme ještě před 100 lety krádli, loupili a vraždili. Pásli po nás vojácí i sedlácí, páni i kmáni, ale žádný nás nechytil a nepověsil, jak jsme zasloužili. A tak se z nás stáli po smrti vlcí, museli jsme dál krást, ale jenom prasata a žádný jiný nás nemohl vysvobodit než chudý, ale silný a poctivý mládenec, jako ty jsi. Tak všecko, co tu vidíš a co tu najdeš, je íčko tvý a my najdem pokoj v hrobě. Jen to dořek, Honza vidí místo 7 vlků 7 hromádek šedivýho popelu. V okno se samo vorevřílo, zdvih se vítr, sebral šechen prach a popel a odnes ho v oknem někam, hdovíkam. Honza si klek, pomodlil se za ty neboštíky a potom si řekl. Jíčko, musím zpátky, sluníčko už se začíná skovávat, musím hnát demů. Král už čekal před zámkem, přepočítal hned prasata, potřepal Honzu po rameně a povídá. Takovýho chlapíka jsem ještě nemíl, sobota je tu, tak si řekni, jakou chceš odměnu. Žádnou jinou, než abych mohl u vás dál sloužit a pást prasata, zasmíl se Honza. Tuto se králi ještě víc líbilo, že Honza nespích a nepřeje si jako jiný stát se hned ministrem nebo generálem, že je spokojený s tím, co umí a čemu rozumí, že se nestydí za práci, ani si nestěžuje na plat, tak mu zatřepal na druhý rameno a řekl. To je přece jenom moudrá řeč. Nebuj, chlapče, já na tebe nezapomínu. Honza jako jindy zavřil stádo do chlíva, najít se, leh a o nic víc se nestaral. Ale když v neděli ráno stál, hned viděl, že se dnes bude v zámku něco dít. Zastavil si jednoho starého lukáje a optál se ho. Cák se stálo, že se všichni tak plašíte? Lukáj byl povídavý, jako já, tak si s Honzou sedl do chládku na lajčičku a vypravoval. Náš král už je tůze starý, lidi ho čím dál tím víc zlobí, proto se nabažil vlády. Chlapce nemá žádnýho, aby mu to mohl předat, má jenom jednu dceru, tak chce, aby se na to vdala a sám, že půjde na výmluvu. Naše království není k zahození, tak má princezna tůlik ženichů, že sama neví, kterýho si vybrat. Tak řekla, že dnes v pravý poledne vyhodí z okna zlatý mlíč a kdo ho chytí, toho, že si veme za muže a ten, že bude králem. A proto se dějou ty přípravy. Jíčko, to všecko víš, já jsem si drobet odpoč a musím zpátky jít po svým. A takový je to, vízci Honza. Sebral se, šel rovnou do lesa, vorevřil si bránu, oblík si ty nejpěknější litířský šaty, zapřích 2 páry koní do zlatého kočáru a ujížděl k městu. Knější litířský šaty, zapřích 2 páry koní do zlatého kočáru a ujížděl k městu. Přijíl před zámek,

0: nějaký tuze slavný a bohatý mocnař. Honzovi to ani nenapádlo. Zajel zpátky do lesa, převlík se do svých šatů, zlatý klíč s mlíčem strčil zas do pytle a v pondělí ráno hnal prasata jako jindy. To se ví, že po celém království byla náramná scháňka po ženichovi. Do hubu míl každý o něm mluvil. Honza to všecko slyšel a jenom se huhyhňával. Hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi. Až se toho všichni všimli a nejvíc princezna. Nevěděla sama proč, ale nemohla si pomoct. Hajď dělála, co dělála, musela od neděle furt na Honzu myslit, musela se na něho dívat, když ráno vyháněl, i když se z pastvy vracel. Když už třetí den minul a s mlíčem žádný nešel, povídá královi, že ten mlíč má náš sviňáček, on se tak smíje, jako by nás všecky vodil za nos.
1: Cák tě to jenom napadá, vadil se s dcerou král. Dyť jsme přece všichni viděli, že ten princ kučíroval s dvouma párama koní. Hdepa by je náš svináček vzel? Nebuď tak hloupá.
0: Ale pro jistotu si ho zavolal k sobě a udeřil na něho.
1: Poslouchej, cák se furt tak jihňáš. Snad nemáš ten mlíč?
0: Honza se nehumíl přetvářet, ani zapírat, a řekl rovnou, mám, šmák do pytle a podal králi mlíč.
1: Neptýjte se, jak se král lek, nebo mít za zeta místo prince sviňáčka, tuto není malá věc.
0: Ale slovo dělá muže, tím víc krále. Míl taky zlost na dceru, že si tak vybírala, proto ji nechal hned předvolát a oznámil jí.
1: Kdo dlouho vybírá, přebere. Co si chtíla, ičko máš. Královský slovo musí být splněný. Tudle stojí tvůj ženich.
0: A vokázal na Honzu. Čekal, že se princezna bude spříkat, ale ta se pěkně zasmíla, podala hned Honzovi ruku a řekla vesele, to jsem ráda.
2: Tuto slyšet Honza. Najednou sebou škubha hupaloval rovnou k lesu. Tam si vorevřil svůj zámek, převlík se hned do litířského brnění se šavlí, vyskočil na koně a jel ke králi. Jak ho viděla princezna, hned mu pádla okolo krku. Král ho taky pěkně přivítal a hned se šikovali na svatbu. Honza přestal pást prasata a začal poroučet lidom. Všichni ho míli rádi, ale někdy ho taky zlobili ještě víc než celý stádo dobytka. Proto si chytrý Honza až do svý smrti vzpomínal a nejradši povídal o tom, jak se stál ze sviňáčka králem.
1: Já to mám taky z jeho huby. Povídal mi to jednou, když mi tůze bolíly zuby. Íčko už mě nebolí a Honza odpočívá v pokoji.

Osudové kolo. V Balsoře vládl svého času ukrutný sultán. Celé město se před ním třáslo a ze vsí v okolí utíkali lidé hrůzou, když spatřili přijíždět jeho družinu. Bral každému, co chtěl, loupil, vraždil, pálil, jak mu napadlo. Ochrany proti němu nebylo. Nikdo nevěděl, kdy a kam vyjede ze svého mocného hradu. Všudy měl své špehouny a jak se lidé opovážili zareptat, objevil se náhle a zahubil všechno živé. Blízko městských hradeb stála chalupa slepená z hlíny a z rákosí. Vedle ní přístřešek a stáj. Za ní

0: zahrádka. V té chalupě bydlil chudý sedlák. Oral jednou kravkou své políčko a pletl z proutí košíky. Tak se živil dost bídně, ale byl se svým osudem spokojen a nereptal. Jednou z rána, ještě za tmy, otevřel kdosi dveře. V přítmí se objevil mladý člověk, rozedraný a zakrvácený, a prosil, aby ho sedlák schoval, že mu jde o život. Sedlák vstal, dal mladíkovi napít a pravil: kam tě schovám tu, pod městskými hradbami? Tebe i sebe zahubím, ale víš co? Tu vedle u řeky je stará cihelna, jdi tam a dělej cihly. Řeknu, že si chci stavět pořádnou chalupu a že si můj cihlář. Cihláři chodí v cárech a jsou celý umazaní hlínou. A když se hodně zamažeš, nikdo tě nepozná. A cihláře si nikdo ani nevšimne. To je bezcenný lid. Mladík poděkoval, dostal kus chleba a běžel do lomu. Po ránu se přihnali jezdci. Křičeli na sedláka, jestli neviděl běžet kolem mladíka v drahém roztrhaném šatě. Sedlák řekl, že neviděl, ale prý snad můj cihlář ho viděl. Jezdci zajeli na kraj hliniště, volali dolů na cihláře. Cihlář měl vlasy ovázané hadrem, tvář, nohy i ruce plné hlíny, prý také neviděl. Jezdci odjeli. V městě vyvolávali hlasatelé, že princ chtěl zradit sultána. Kdo ho stihne živého neb mrtvého, dostane 1000 zlatých peněz a hedvábné šaty. Když cihlář přišel večer přespat do stáje, dal mu sedlák mléka a nezmínil se ani slovem, co věděl. A tak žili spolu nějaký čas. Sedlák oral, syl, žal, jakoby nebylo sultána na světě, sultán zuřil, že nemohl vzdorného syna najít, nikdo už si nebyl jist životem. Jednou se sultán vracel z krvavé výpravy. Jede kolem hradeb, spatří sedláka a klidně oře u hradebního příkopu. Pohnal k němu koně a křikl: kdo jsi? Sedlák zastavil kravku a řekl: jsem sedlák, ořu pole, abych měl potravu na zimu. Nemáš strach, když mluvíš s pánem celého světa, otroku? Ptal se sultán. Nemám, můj pane, řekl sedlák. Osud točí divně svým kolem. Nikdo neví, kdy ho vynese, kdy ho poníží. Jsi dnes pánem celého světa. Můžeš mi vzít všecko, co mám, i život. Ale nemůžeš mne přinutit, abych se tě bál. Sultán se zasmál a řekl: uvidíme. Dám ti 3 otázky. Kde je střed světa? Kolik je na nebi hvězd? A co si myslím? Pozítří v tuto dobu přijedu a ty mi odpovíš. Uznám-li, že jsi uhodl, budeš svoboden. Když neuhodneš, zemřeš v mukách, o jakých se ti nesnilo. S tím sultán odjel. Sedlák zavedl kravku do chléva a šel k cihláři. Cihlář se ryl hluboko v dolíku v hlíně. Sedlák k němu slezel a pravil: princi, nadešla tvoje hodina. Konečně víme určitě, kam sultán pozítří vyjede a v kterou hodinu. Obejdi všechny přátelé a sezví je, aby se sešli pozítří k večeru v tvé cihelně. Princ se podivil, jak ho sedlák zná, ale poslechl. Vzal na hlavu koš hlíny a rozběhl se po vsích mluvit se svými přáteli. Pozítří večer sedlák opět oral na svém políčku a sultán přijel a s ním stráž, kat a jeho pomocníci. Povídej, řekl sedlákovi, a měj se na pozoru. Jsem připraven, můj pane, odpověděl sedlák. Ptáš se, kde je střed světa? Tam, kde ty stojíš, o pane celého světa. Řekl zpravdu, přisvědčil sultán, lichotilo mu to. A dál? Chceš, abych ti řekl, kolik je hvězd na nebi? Tolik, kolik démantů svítí v tvé koruně a na tvém šatu, když sedíš na trůně, z něhož vládneš celému světu. Nemýlíš se, řekl sultán, ale teď řekni, co si myslím. Myslíš si, pane, že jsi pánem celého světa. Ale mýlíš se. Tvůj syn výjíždí právě do městské brány v průvodu svých přátel. Všechen lid mu jásá vstříc a tebe proklínají. Sultán tasil, ale na okraji cihelny vstala řada lučištníků, tětivy zabzučeli, šípy zasvištěli, sultánovi průvodci padli z koní mrtví. A sultán sám ležel pod zabitým koněm. Sedlák mu pomohl vstát a pravil: Zuříš marně, už tě hledají po celé říši, na tvoji hlavu je vypsána cena. Hleď, tu vedle je cihelna, potřebuji cihly na novou chalupu. Jdi dělat cihly. Cihlář je celý den zamazán hlínou a nikdo si ho nevšimne. Lučištníci zmizeli, cihelna byla opuštěna, sultán viděl, že mu nic jiného nezbývá, svezl se po hlíně dolů, schodil šat a počal se rýt vílu. Po chvíli vyjela z města četa skvělých jezdců, sultánův syn je vedl. Dojel k sedlákovi, seskočil, objal ho přede všemi a pravil, aby si vyžádal nějakou milost. Sedlák řekl, nepotřebuju milosti, můj pane. Moje role mne živí, mám, co potřebuji, nemám, o koho bych se staral. Nový sultán pravil, jedu vyhledat svého otce a neustanu, dokud ho nezahubím za vše, co spáchal na mě a na mých poddaných. Pak se vrátím a zahrnu tě svou milostí. Starý sedlák se podíval mladému panovníkovi do očí a řekl, osud točí divně svým kolem. Nikdo neví, kdy ho vynese, kdy ho poníží. Tu v cihelně pracuje starý cihlář. Dělá mi cihly na novou chalupu. Zeptej se ho, snad viděl, kam se skryl tvůj otec. Princ pochopil, stiskl sedlákovi ruku a odjel. A vládl moudře a spravedlivě. Starý sedlák obdělával dál svoje políčko a večer sedávali se starým cihlářem a rozjímali, jak divně osud točí svým kolem.
1: Fanfr, fanfr, fanfr, noch, právě začal nový rok.

rýže, ať nám talíře nelíže, nebudu hrbiti záda, tak to má bábinka ráda. Maničce zlý.

0: Hurinku, stávej, je 1. leden.
1: Co mám víc, tati?
0: Ty nevíš?
1: Já vím jenom to, že je svátek a nemusím do školy. Jak mě nech spát ještě?
0: I kde pak vstávat, vstávat. Je čas na novoroční předsevzetí.
1: Ach jo. Tak tedy já slibuji, že každý den spáchám jeden dobrý skutek.
0: To si tedy troufáš, synku.
1: A co ty? Taky si dáš nějaké předsevzetí?
0: No, tak mě by stačilo, kdybych měl tolik vůle, že bych o této chvíle přestal pít pivo.
1: Tak platí.
0: No dobře, tak staň. Ať ten svůj dobrý skutek do večera stihneš.
1: No jo, bez obav.
0: No, a já si půjdu lehnout místo tebe.
1: No, taťuldo.
0: Musím zaspat tu strašnou žízeň. Tak dobrou noc.
1: Dobrou? Dobrou. V 9 hodin ráno. No co, tím se trápit nebudu. Mám jiné starosti. Musím vymyslet něco užitečného, aby taťulda koukal. Už to mám. Zbavím taťuldu pokušení. No vydá. Kolik lahviček piva si tu můj otecko nasyslil? Šup s pivečkem do umyvadla. To bude panečku můj drahý rodičko ukat. A dobrý skutek z 1. ledna si můžu odškrtnout. A houbky spát.

0: leden. Včerejší předsevzetí jsem splnil, tak co na mě čeká dnes? Zajdu za Máničkou a cestou určitě něco vymyslím.
1: Ach jo, ty novoroční svátky jsou ale pěkná otrava.
2: Co ti je?
1: A co by bylo? Nic?
2: Ještě že tak. Já bych tě nerad otravoval.
1: No právě. Jak dlouho se zdržíš?
2: Dokud tě nebudu nudit.
1: No tak teda ahoj.
2: Počkej s tím loučením. Jak vidím, něco není v pořádku. A já jsem tady od toho, abych páchal dobré skutky. Co ti chybí?
1: No, spíš přebývá.
2: Jak to?
1: No, ty svátky jsou samé pokušení a koukni na výsledek, ani nemůžu dopnout sukni, jak jsem ztloustla.
2: Stačí si postěžovat. Od čeho mě máš? Cože máš tak zapatlanou pusu?
1: To nic, to já...
2: Počkej, ukaž. Ne. Ukaž, co to přede mnou schováváš za zády.
1: Ne, Hlíku, nechaj to.
2: Čokoláda. To jsem si mohl myslet.
1: Já za to nemůžu. Spadla na mě se stromečku.
2: Pro pána, aby ti to tak zavalilo. No co, sundám raději ty zbylé čokoládové figurky.
1: Já hodinku nechtala. Bábinka se bude zlobit.
2: A zlobit se bude, když se budeš přejídat. Tak já ty čokolády... raději zbaštím, aby tě to nelákalo.
1: Ne, ty jsi mi nic nenechal víc.
2: Bylo to kruté. Ale rád jsem se obětoval, abych ti pomohl od nadváhy.
1: A už jsem ti kolikrát říkala, že nemám nadváhu, ale podvýšku.
2: Co?
1: No tak prostě jsem na svoji váhu moc malá, no. Nařiftej se tak hloupě. Abys věděl, tak už s tebou nepromluvím ani slovo.
2: No vidíš. A tím jsem dnes vykonal dobrý skutek. Nejen já, ale i ty. Tak čau. Třetí leden. Co pak asi vymyslím dnes? Panečku, ani bych netušil, že to konání dobrých skutků je tak příjemné.
3: Hurvínku, paní Kateřina mě pozvala na čaj.
2: Nevadí.
3: No já jen, že by si mohl jít zatím hrát s Máničkou.
2: Ta se mnou nemluví.
3: Tak to naprav.
2: A hned budu mít další dobrý skutek. To je nápad. Už běžím.
4: Kde pak, pane Spejble? Není nad takové klidné, rodinné odpoledne?
5: Tak, paní Kateřino. A to ticho.
4: No jo. I když... Já vám mívám vždycky, když jsou Hurvínek s Máničkou chvilku tiše... Jakési neblahé tušení.
6: Vy ne, Pepo? Pepo? Pepo, no.
3: Kdo?
6: Co? No tak nespěte.
3: Já nespím, já jenom přemýšlím.
6: Aha. Dále.
2: Tatuldo.
1: Bábinko, my máme hlad.
4: Počkej. Pro pána Jana. Maničko, ukaž se.
1: No.
4: Co se ti stalo s tou sukní?
1: Co by?
3: Byť je celá děravá.
4: Maničko, co jsi dělala?
1: To já ne. To Hurvínek.
3: Hurvajs?
2: Co křičíš, tatuldo, jen jsem udělal další dobrý skutek.
4: Tohle? Že je dobrý skutek?
2: Ano. Manička si chtěla hrát na obchod a neměla mi co nabídnout. Tak jsem z ní udělal ementálský sýr.
1: A ten je přece děravý, nebo ne?

0: Co děláš, Hurvínku, že nic neděláš?
1: Přemýšlím.
0: A o čem?
1: Mám před sebou další den. A ne vymyslet nějaký dobrý skutek.
0: Rád ti poradím. Včera jste u Máničky udělali pěkný nepořádek. Tak jí ho pomoc uklidit.
1: No, tak já už jdu.
2: To je drsina. Kdo to mohl tušit, že je ta skříň tak těžká?
0: Co to tady tropíš, Máničko?
2: Uklízím. Stěhuj skříň.
0: Prosím tebe, a proč neřekneš Hurvínkovi? Poslala jsem ho za tebou, aby ti pomohl.
2: Ale on mi pomáhá. Koukněte.
3: Ahojky, taťurdo.
0: Co děláš té skříni, Hurvájs?
2: Vidíte, ne? Drží ramínka, aby při tom stěhování nespadla.
0: Cože?
3: Ano, drahý rodiči, konám dobrý skutek.
0: No počkej. Alou domů. A tam si povíme, co je a co není dobrý skutek.
3: Ach jo. Ať dělám, co dělám, stejně to nakonec všechno špatně dopadne. Ha, ale čtvrtý dobrý skutek mám v kapse.

0: Vstupte.
1: Dobrý den.
2: Ahojky.
0: Nazdár. Horvinku, co tady děláš?
1: Manička mě sem pozvala.
2: No.
0: Říkali jste, že jdete ven.
1: Tam je zima.
0: Aha.
2: Je, pavinko, teda ty tady máš ale pěkný nepořádek.
0: Prosím tě, nekritizuj a pomoz mi uklidit ty vytahané zásuvky.
2: Ty něco hledáš?
0: Nemůžu najít mé dopisy. Neviděla jsi je někde?
1: Vy myslíte ty dopisy, co byly převázané růžovou mašličkou?
0: No, ano, ty?
2: No, tak ty jsme dnes s Hurvínkem roznesli po všech poštovních schránkách v okolí.
0: Pro pána Jana! Co vás to napadlo?
1: Mánička tvrdila, že spousta lidí byla smutná, protože teď o svátcích Marie čekala na nějaký ten dopis nebo pohled.
2: No, říkala pošťačka.
1: A já jsem dnes nutně potřeboval udělat dobrý skutek.
2: Tak jsme si pospíšili, abychom jí udělali radost.
0: No to se vám tedy povedlo.
1: Žano, tak vidíš, Máni, už jsem spáchal pátý dobrý skutek. Žeričku,
3: no.
1: Pověš.
3: No.
1: Jestli pak víš, proč jsme si dnes vyšli do ulic?
3: Ne.
1: Nevíš. Dnes je totiž šestý den od chvíle, co jsem se rozhodl dělat samé dobré skutky.
3: No.
1: No jo, pět jich mám už za sebou. A teď musíme vymyslet šestý.
3: No!
4: Chlapečku! Chlapečku!
1: To myslíte mne?
4: Ano, ano. Nevíš, kudy se dostanu co nejrychleji na nádraží?
1: Vím, to musíte jít pořád rovně. Tudy!
4: Tak ti děkuji. Aj! Pomoc!
1: Jejda. On byl pod tou zmrzlou louží výkop.
4: No počkej ty, Olivku. To jsi udělal schválně.
1: Kde pak, pane, já vám chtěl jenom pomoct.
4: Pomoc? Tak teď pomůžu já tobě.
1: Já.
4: Jen co tě chytím.
1: Žeriku, utíkej, zavrát!

0: Hurvínku, co děláš v posteli? Už je 11 hodin, tak vstávej, vstávej.
1: Tatuldo, ještě ne, já si potřebuji pořádně odpočinout.
0: Ale co tě tak zmohlo?
1: Dnes je 7. a já mám za sebou už 6 dobrých skutků.
0: A já jsem zase 7. den bez piva. Řeknu ti, to musíme oslavit.
1: Jak?
0: Ty to oslav tím, že můžeš zůstat ležet a já za tebe umiju nádobí.
1: Dík, taťulínku.
0: Rádo se stalo.
1: A jak to oslavíš ty?
0: Otevřu si pivečko.
1: Neotevřeš.
0: I otevřu.
1: I neotevřeš.
0: Hurvá, jistý mě nebudeš diktovat, co mám a co nemám.
1: Taťuldo, abych tak řekl tvé pivo.
0: No?
1: Bylo mým prvním dobrým skutkem.
0: Počkej, jak to myslíš?
1: No, abych tě ubránil pokušení, víš, tak já jsem všechna ta piva, co jsi měl doma, vylil.
0: Hurvajs?
1: To bylo pro tvé blaho.
0: Hurvajs, tak abys věděl, já budu blažen, když teď umíješ to nádobí a potom napíšeš 100krát. Už nikdy nebudu dělat dobré skutky.
1: Taky že ne? Nikdy bych totiž nevěřil, že konat dobré skutky je taková dřina. Ha, ha.
2: Vaše stračená dává moc dobrou tu smetanu, Březino.
3: K vašim službám, vaše jasnosti.
2: Ale kde pak máme Lišku? Co? Nařídil jsem přece, aby přišla přesně ve 3 hodiny a kukačka už kukala.
3: Jasnosti, slouha z vašeho velectěného zámku doručil Lišce dopis do dutého stromu včas. Sám jsem ho viděl jít z lesa.
4: Vaše nejjasnější světlosti, pane kníže. Liška od dutého stromu se hlásí podle rozkazu do vaší služby.
2: Mordie, klepeto. Tak vás pěkně vítám, hajný Liško. Vítám vás do mé služby a moc mě těší, že budete u mě sloužit. Tedy nastoupit můžete samozřejmě hned. A ta stará hájovna, ta, no jak se tam ke všem kozlům rohatým říká.
3: Na malinovém vršku jasnosti.
2: Jo, ano, já si nikdy nemůžu vzpomenout. Vím jenom, že je někde, kde líšky dávají dobrou noc. Ale to je opravdu dobré. Budeme tam od mějška tak říkat, protože tam líšky budou opravdu dávat. Dobrou noc. Pro krýle pána. Tenhle mundur, hajný Liško, zase hned vraťte tomu Hastrošovi, který vám jej půjčil. Hned si dáte v nohavicích ušít nový, protože když jste od dneška hajný kníže, tedy mi Ján Halabartný ze Zlatého zámku v Kozovodech, okres Pometlov, musíte také podle toho chodit ustrojen. No, a teď ještě, než se rozejdeme, co jsem... A jo, máte ještě nějaké zvláštní přání?
4: Mám. Nejdříve mám přání vaše knížecí světlosti, abyste mi laskavě odpustil, že jsem vaší velectěnost z vašeho vlastního lesa tak hrubiánsky vystrnadil.
2: Ale to jste, hajný Liško, dobře udělal. Vlastně udělala, co? Já jsem se alespoň důkladně a na vlastní kůži přesvědčil, jak jste odvážná. A proto jsem vás taky bez dlouhého toho rozmyšlení, ano, do služby zahajného ustanovil. A doufám taky, že budete tak ostražitá a přísná i nadále.
4: Slibuju vaší knížecí eleganci, že tu službu vždy poctivě budu ráčit zastávat. Ale mám k jejich vaší knížecí důstojnosti jednu maličkou prosbu.
2: Ano, ale a jakou pak?
4: Tak tedy, abych nemusela z lesa vyhánět chudé děti, které sbírají houby, jahody, maliny a jiné lesní plody a nedělají nijakou žádnou jinou škodu vašemu velejasnému lesu. Mm-hmm. Já vám těch jahod nazbírám, vaše nejjasnější jasnosti, každý den na váš zámecký stůl třeba plnou konev. Mm-hmm. Tolik jich v lese je. A taky bych prosila, abych nemusela z lesa honit staré babičky, když si přijdou nazbírat drobátko toho spadlého klestí na zátok.
2: I co? Když myslíte, vem to děs. Ale to ti povídám, hajný Liško. Ať mi v lese dbáš na pořádek, nebo murdy je klepeto milion brundi bárů. Já se přijdu podívat.
3: Spolehněte se, vaše jasnosti.
4: Jen přijďte, jasnosti. Já vám v hájovně na malinovém vršku uvařím takovou houbovou polívku, že na ní budete vzpomínat, co živ budete.
2: Ha, no dobrá. No, tak mějte se tady dobře a ať slyším jen samou chválu, hajný Liško.
4: A teď se musím omluvit vám, pane myslivče, za tu příhodu s těmi šunčičkami. Já vím, způsobila jsem vám lapálie, ale to víte, jsem jen Liška. Dostala jsem na šunku chuť, no, a už to bylo.
3: Ale to nic, pane kolego, to nic, hlavně, že to všechno dobře dopadlo. Do smrti dobří, ano?
4: To jsem ráda, že to takhle dopadlo. A teď mě omluvte, já se musím běžet podívat k hájovně u pěti buků. Mám tam ještě od dřívějška nějaké nevyřízené oučty s mysliveckými psy, Sultánem a Hektorem.
5: Podívej se, Hektore, co to sem běží za ostroše?
6: Všech všudy já čichám a cítím lišku.
5: Mordy, jak lepe to milion brundi bárů, to snad není možné. Podívej se, Hektore, ta zrska zrzavá, co jsme ji odtud před časem vyhnali, je převlečená za myslivce.
6: No počkej, my ti dáme.
5: Ty jsi dobrý. Co jí dáme, když jsme staří a navíc uvázaní u boudy?
4: Hoj, kamarádi, aby mezi námi bylo hned od samého začátku jasno, musím vás upozornit, že jsem od dnešního dne hajný Liška ve službách našeho nejjasnějšího knížete pána Dimiána Halapartny ze Zlatého zámku v Kozovodech nad Brčavou, okres Pometlov, jako vy. Tadyhle mám jmenování psané samým knížetem pánem. Račte se podívat.
5: Opravdu?
6: A to tady ještě nebylo.
4: Jsme tady vlastně kolegové. A bylo by dobře, kdybychom se už na sebe přestali zlobit a začali si pěkně, jak se sluší a patří, pomáhat.
6: V knížecích službách z nás tří seš už jenom ty. My dva jsme byli dnes ráno propuštěni, protože už jsme na tuhle službu starí.
5: Hajný už si šel do nohavic pro dva nové mladé psy.
6: A nás asi prodají nějakému mlékaři.
5: Nejraději bych někam utekl.
4: Ha! Kam byste utíkali, kamarádi? Někam. Poslouchejte, já mám docela dobrý nápad. U mě v hájovně na malinovém vršku je místa habaděj a ještě trošku. A ve třech se nám tam bude žít docela dobře.
6: A nebudeš se nám vysmívat.
5: Teď my jsme ti nikdy nic dobrého neudělali, když jsi ještě byla u nás hajovně.
4: I co, to už je dávno a pak já už jsem na to zapomněla. Jste sice staří bručouni, ale nějak to s vámi vydržím.
5: Tak dobrá, odvaž nás ze řetězu pěkně, prosím.
6: Jdeme s tebou.
4: Vidíte, když jsem odtud utíkala do světa, tak jsem si ani nepomyslela, že to jednou dotáhnu tak daleko. Ono sedět doma za pecí, to dovede každý. Ale otáč
7: vláčet se ve světě. To dovede jen málo kdo. Tak hajdy, ať jsme do večera v hájovně na malinovém vršku.

za mlhou hustou tak, že by se dala krájet, a dost možná ještě dál, je rybník Brčálník. Vypadá sice docela obyčejně, ale přesto se tam dějí podivuhodné věci. Nejdřív to v rybníku zažblunká, v rákosí lupne, ve vrbě hrkne a potom se objeví rákosníček. Je to náramně zvědavý skřítek, do všeho se plete, ale skoro vždycky něco splete. Třeba jako tenkrát, když v rybníku Brčálníku vyhlásil celorybniční pátrání po neznámém loupežníkovi.

0: jak Rákosníček vyřešil velkou podvodní loupež.
1: To je, panečku, poleženíčko.
0: Liboval si Rákosníček a překulil se v jarní sametové trávě z boku na záda. Však byl také den jako malovaný. Na modré obloze zářilo sluníčko jako zlatý dukát, od hráze voněla šípková růže, vzduch chutnal jako víno a voda v rybníku byla křišťálově průzračná. Celou tu jarní pohodu ale najednou pokazilo volání na poplach.
1: Zloděj! Zloděj!
0: Ozvalo se z jižního břehu brčálníka a přidali se i sojky z koruny dubu.
1: Krade! Krade!
0: Křičeli jedna přes druhou a rázem tu bylo rušno. Rákosníček vyskočil z trávy, jako když ho vosa píchne, rozhlížel se do všech stran. To už ale před ním stála bludička Julie, celá uplakaná.
1: Copak, Julinko? Ptal se skřítek. Snad na tebe nepřišlo nějaké trápení?
2: Ano, prosím, přišlo,
0: vzdychla bludička.
2: Stala se totiž velikánská podvodní loupež.
1: To tedy nelze nechat jen tak,
0: rozlobil se Rákosníček.
1: Ne. Všechno se musí neprodleně, ale opravdu neprodleně a přísně vyšetřit.
0: A aby se dlouho nezdržoval, chytil Julinku za ruku, sebe za nos a oba skočili rovnýma nohama do rybníka. Voda je odnesla až k jižnímu břehu, na místo, kde se to stalo. Čekala je ale smutná podívaná. Tam, kde dříve ležely zavřené škeble perlorodek hezky v jedné řadě, válely se teď jedna přes druhou všechny do kořán a v žádné nebyla ani jedna perlička.
2: A to tady ještě před chvílí byly,
0: šeptala nešťastně bludička Julie.
1: Podívej, drž se laskavě věci, ano?
0: Rozlobil se Rákosníček.
1: Tak, kdože tu byl?
2: No, přece ty nejkrásnější perly duhovky.
0: Špitla bludička a zase začala natahovat moldánky.
1: Nebreč, utěšoval jí skřítek. Ono to všechno nakonec dobře dopadne. Ovšem, nejdříve se musí zahájit celorybniční pátrání. Víš?
0: A začal tím, že si nasadil detektivní kostkovanou čepici a vydal se po stopě. Všude tu byly podivné šlápoty a dělali ještě podivnější cestičku. A navíc vedli pospátku. Rákosníček se podrbal za uchem a pak důležitě prohlásil.
1: Tady! Mně je to naprosto jasné. Pachatel je neznámý.
2: No to prosím ne,
0: ozvala se nesměle Julinka.
2: On je přece tady až moc známý. Udělal to rak loupežník.
1: No, vidíš. Konečně si to taky pochopila,
0: povídá honem skřítek, aby odvedl řeč jinam.
1: No, a teď už žádné váhání, protože se dám do hledání.
0: No, moc se mu to ale nedařilo. A tak to zkusil jinak.
1: Ja. Kdo s čím zachází, tím rovněž schází,
0: mudroval.
1: Takže já toho zloděje nachytám na jeho řemeslo.
0: Bludička Julie obdivně zamrkala a Rákosníček vymýšlel dál.
1: K tomu Ovšem, potřebujeme provázek, nějakou vějičku a pak přichystáme co? No, no přece pastičku.
0: A dal se do práce. Nejdříve si vybral největší škebli perlorodku, k její otevřené skořápce přivázal provázek z vodních řas a s druhým koncem v ruce zavolal na bludičku.
1: Nyní provedeme malou zkoušku, víš? A tobě v ní svěřuji úlohu raka loupežníka.
2: Ale s radostí,
0: souhlasila Julinka,
2: jenom se drobátko přičísnu.
0: Udělala, jak řekla, a začala se opatrně přibližovat k té nastražené pasti. Když už byla těsně u ní, skřítek škubl provázkem a otevřená škeble sklapla jako pastička na myši.
1: Já, to je ale velice dobré,
0: liboval si rákosníček a obrátil se na bludičku.
1: Ale tohle byla jenom zkouška, víš?
2: Ano, zajisté,
0: souhlasila Julie.
2: Ale my toho raka přece musíme nejdřív přilákat, nebo ne?
1: No ano, správně, Julinko, správně,
0: pochválil jí skřítek.
2: Tak to já bych na to prosím obětovala tuhle parádu,
0: nabízala se Julinka a podala rákosníčkovi svůj perlový náhrdelník.
1: Klidně ji obětuj,
0: prohlásil skřítek.
1: Ovšem nejdůležitější je, abych já vymyslel tu nejsprávnější návnadu.
0: Pak přetrhl šňůrku, na které byly navlečeny perly, a sypal je cestičkou, co vedla rovnou ke škebličkové pasti. Když s tím byl hotov, schoval se i s bludičkou za chumáč žabince a čekal, co bude dál. Za chvíli se mezi puškvorcovými kořínky objevil rak. Nejdřív dělal jakože nic, koukl sem a koukl tam, ale když nikde neviděl ani rybičku, ani žabičku, natáhl se pro nejblízkavější perlu, pro tu, kterou na něj skřítek schválně nastražil, do otevřené škeble. Jak to rákosníček uviděl, škubl provázkem a bylo to. Pastička sklapla, rak byl napůl uvnitř, napůl venku a nešlo to tam ani zpátky.
1: Jménem zákona stůj,
0: velel rákosníček, když se objevil před rakem jako spravedlnost sama.
1: Když je někdo lump a krade, musí dostat za vyučenou, takže si pamatuj, ode dneška tady budeš za trest hlídat a pořád jenom hlídat. Rozumíš, ty raku jeden loupežnická? Protože kdybys nerozuměl, tak to se ani neptej, co by se stalo. No a ty, milá Julinko,
0: obrátil se skřítek k bludičce,
1: ty si pamatuj, že kdybys náhodou zase někdy něco potřebovala, tak je to doufám jasné, že o to je tady rákosníček.
0: A protože už ho nebavilo dělat velkého detektiva, šel si znovu lehnout do jarní sametové trávy a přemýšlel o svých dalších dobrodružstvích.

V životě každého kluka a holčičky je jedna stříbrná vteřina, kdy může potkat kouzelného pana Tau a přát si, co chce a všecko se splní. Smůla je, že málo kdo ví, kdy je jeho stříbrná vteřina. Nevěděla to ani holčička Zuzanka, když řekla na den svatého Mikuláše přesně ve 3:10:20. A to je otrava. Mít sáňky, když není sníh, a v tu chvíli něco stříbrně cinklo a nad městem se objevila malá raketa. Docela malá raketa spustila kotvu a přistála něžně jak vločka sněhu na zem poblíž Zuzanky. Pak něco cinklo po druhé a z docela malé rakety vystoupil pan Tau, co je chvilku malý a chvilku velký. Úplně malý pan Tau zatočil kouzelnou buřinkou a náhle tu byl velký pan Tau. Rychle se schýbil pro svou docela malou raketu, byla teďka tak malá, že se vešla do kapsy, a dal ji pochopitelně do kapsy. To se stalo zrovna ve chvíli, kdy Zuzanka začala svážet zbytky sněhu z kraje ulice na chodník. Pomozte mi, pomozte mi, to volala na děti se sáňkami. Udělám si pěkně malej sněhovej kopeček a aspoň jednou se svezu, protože mám sáňky se zvonečkem. A ještě řekla klukům, Emilovi a Rudlovi a Pepíkovi, co si z jejího sněhu začali dělat sněhový koule. To je sáňkovej sníh, kluci, neplejte se tady. A to je náhodou koulovej sníh, to zase říkali ty kluci. A ještě chtěli něco přidat. Když uviděli najednou pána v černé buřince, kde se vzal, tu se vzal. V ruce deštník, v klopě kytku, tak už radši neřekli ani slovo. Pan Tau neřekl taky ani slovo. Sáhl po buřince a vyčaroval dětem kouzelnej tunel. Ano, ano, tunel. Tunel, který vedl ze Zuzančiny hromádky sněhu rovnou do hor. Do hor plných sněhu. A tam se dalo sáňkovat a lyžovat a koulovat se a padat do sněhu jako do peřiny a stavět sněhuláka. No a jezdit z kopce na kouzelné buřince jako na sáňkách a křičet, aby se to odráželo od ty kopce, na který svítilo slunce. Zuzanka na sáňkách se zvonečkem předjížděla jednoho kluka za druhým, protože její sáňky jezdily ze všech sáněk na kopci nejlíp. Taky to byla její stříbrná vteřina. Ach, to je dobře, že už neříká ach, pomyslel si pan Tau spokojeně, protože neměl rád, když někdo říká ach. Jenomže v tu chvíli se za ním ozvalo ach. A bylo to smutné a velikánské ach. A to ach řekla sněhová koule. Sněhová koule, co se brodila přes závěj k dětem. A ještě kejchla zaštěkala, a jak kejchla zaštěkala, tak se z té koule vynořil psí ocásek. Pak se koule rozpadla docela a před panem Tau se objevil nejsmutnější a nejšpinavější pes v střední Evropě, ne-li na celém světě. Jmenoval se Alík a byl tak smutný proto, že byl sám a neměl nikoho a měl hlad. Ach, ten je krásný. Vzdychla nadšeně Zuzánka a úplně zapomněla na sáníky a honem šla psa Alíka pohladit. Takovýho mít, a takovýho mít, vzdychali holky a hráli si s Alíkem a kluci taky a ze psa Alíka byl rázem ten nejveselější a nejšpinavější pes v Evropě, ne-li na celém světě. Honil se s dětmi a bral jim čepice a nosil jim kamínky. A kluk Emil mu dal housku se salámem a řekl, je můj, teďka mě voliznul nos. Jenomže se začalo stmívat a maminky ve městě začaly volat své děti, Emile, domů, Zuzanko, domů. To bylo slyšet až na horách, to volání těch maminek.
Pan Tau a děti vlezli si honem do tunelu, co vedl z hor, a honem vylezli ve městě. Děti poděkovali panu Tau a šli i se sáňkami domů, kde je čekali maminky. Pan Tau osaměl. Bez dětí mu bylo smutno. Asi půjdu taky domů, si říkal. A už by sáhl do kapsy pro svou kouzelnou raketu, kdyby se v tu chvíli nevynořil z tunelu ten nejsmutnější a nejšpinavější pes v Evropě, ne-li na celém světě. Byl to pes Arík a byl tak smutný proto, že byl znovu sám a neměl nikoho. Měl jenom rukavici, kterou kluk Emil ztratil. A hlad. Byla to tak hezká rukavice, že ji určitě háčkovala Emilova maminka, a kluk Emil teď jistě rukavici hledá a říká si ach, protože jedna rukavice není k ničemu. Teprve dvě rukavice jsou doopravdy rukavice. No a co teď? A co s rukavicí? A co se psem? Pes Arík naštěstí dlouho nepřemýšlel. Očichal Emilovu rukavici a našel v ní vůni kluka Emila. Malé klukovské ruky, která ho ještě před chvilkou drbala po hřbetu, jako by říkala, my dva si rozumíme, viď? Škoda, že nemůžeme být spolu. Náš táta nemá rád psi, vyhodil by nás oba dva. Alík si čichnul ještě jednou k rukavici a hned věděl, že si tu malou klukovskou ruku bude pamatovat do smrti. Opatrně nasadil čumák na stopy dětských šlápot. Zarejdil po nich čumákem a vítězeslavně zaštěkal. To když našel Emilovu šlápotu. Ještě zatahal pana Tau za nohavici, pak se tvářil pyšně jako pes, který dokáže vyčuchat všechny děti na světě. Pan Tau si oddechl, už nepotřeboval žádná kouzla. Stačilo jít za psem Alíkem, určitě Emila najde. No a šli dlouho. Šli dlouho stmívajícím se městem, protože kluk Emil bydlel daleko. Bylo to veliké město. Výlohy zářily a byly v nich mikulášské punčochy malé a mikulášské punčochy velké a bombóny a čerti a panenky, co mluví a panenky, co neříkají nic a vlaky na péro a vlaky na elektřinu a... No ale Alík nevěděl o ničem. Neměl čas, musel čuchat. Do vůně rukavice se pletla vůně obchodního domu. Vůně zralého ovoce, banánů, pomerančů, sladká vůně fíku a datlí. A vrátil se popleteně, aby našel vůni klukovské ruky, která ho hladila. Ale ta se nečekaně ztratila, přehlušena vůní, z které se mu zatočila hlava. A ta vůně přitáhla Alíka k branám psího ráje plného slaniny a párku a tlačenky a paštik. Alík se omámeně zastavil. Pustil rukavici, hlad byl silnější. Zakručilo mu v břiše. Jednou. Pak ještě jednou, jako ozvěna. Ohlédl se, no ale nebyla to ozvěna. Byl to pes Hafano, velký jako stodola. Díval se toužebně na osvětlenou výlohu uzenářství a olizoval se a to jemu kručilo při tom břiše. Mít tak párek, ach. Nebo mít dva párky. Ach, vzdychl Alík. Ach, vzdychl Hafan. Pan Tau neměl rád, když někdo říká ach. Otevřel svůj kouzelný deštník a vyčaroval z něho párek pro Alíka a párek pro Hafana a ještě dvě klobásy. Svět na zemi byl mnohem složitější, než si představoval. Létat mezi hvězdami bylo snazší. Skoro si přál vrátit se, ale byla tu ta rukavice a pes Alíka, pes Hafan a on se k ním přidal. Už nevzdychal. Šel za nimi a olizoval se od ucha k uchu. Vždycky, když dolízl, mlasklo to, jako stírače auta v dešti. Pan Tau už se radši neohlížel. Kdo se ohlížel, ale byla malá holčička, co šla se džvánem pro pivo. Závistivě řekla, no vy se máte mít tři psy. Pan Tau se zastavil, přepočítal psy. Ať počítal, jak počítal, byly tři.
Alík, co byl nejšpinavější pes v Evropě, pak Hafan, co byl jako stodola a uměl mlaskat, a třetí pes se podobal trochu psu a trochu zahradní hadici. Od ocasu k hlavě měřil 2 metry. Jestli to byl jezevčík, tak to byl nejdelší jezevčík na světě. Kde se vzal, tu se vzal, řekl lidským hlasem, raďte vstoupit vy a vaši krásní psi. Pan Tao se ohlédl. Ten, kdo promluvil lidským hlasem, nebyl jezevčík, ale úplně obyčejný mužíček s knírkem. Stál ve dveřích obchodu, nad kterým byl nápis Všecko pro psy. A teď řekl do třetice, račte vstoupit. Pan Tao pokrčil rameny, proč ne? A vstoupil i se svými krásnými psy do obchodu Všechno pro psy. Nápis nelhal. Bylo tu víc než všecko. Mašle a obojky všech barev, psí šaty, psí boty, psí čepičky do deště, slunečníčky, které se dají zasunout za oboje, když svítí slunce, umělé kosti, hrab se, nezlob se, psí bonbony proti kašli, podušky s nápisem Náš miláček, psí televize, do přírody novinka Přenosný psí patník, lázeň, vonící fialkami, zeptal se mužíček s knírem, kterému všechno pro psi patřilo, a sám si odpověděl, nejdřív lázeň vonící fialkami. Dal připravit lázeň vonící fialkami. Horské slunce, o horské slunce. V psí televizi se předváděl pes Rin Pin Pin III. Na stěnách visely psí časopisy Dog Life, psí svět v obrazech a psí večerník s úvodníkem, jak si vycvičím svého pána. Byl to psí ráj pro bohaté psy. Seděli znuděně v křeslech pod kadeřnickými helmami a obdivovali sami sebe. Svou krásu, kterou odrážela broušená zrcadla. Rin Tin Pin je už dávno nezajímal. Teď se snažili ani kolážela broušená zrcadla. Rin Tin Pin je už dávno nezajímal. Teď se snažili ani koutkem oka nevěděl.

Traťák a lík, ze kterého se mezi tím stal nejčistší a nejvoňavější pes v Evropě, ne-li na celém světě, vzdychal štěstím. Něžné dívčí ruce mu hladily ouška a vyleštily drápky. Hafan, který si dal po třetí koupel v šamponové pěně s šunkovou příchutí, už jen škytal. Při každém mlasknutí mu z tlamy vyletovaly bublinky. Na krku měl červenou mašli, kterou odmítal svléknout, byť i do vody. Alík si vybral zelenou mašli s puntíky. Nejdelší jezevčík na světě váhal. Líbila se mu sametová mašle, ale hedvábná se víc leskla. Tak si zkusil obě. Prohlížel se ve třech zrcadlech najednou. V jednom měl hlavu, v druhém bříško, tedy trup, a v třetím ocásek. Rozhodně sametovou, řekl mužík s knírkem, když se váhající jezevčík nakonec rozhodl pro sametovou. Hodí se k vaší srsti. A připsal nakonec účtu mašle sametová. A zeptal se, platit? Aby si sám odpověděl, samozřejmě platit. Pan Tau si udiveně prohlížel účet. Čísla mu nic neříkala. Peníze? Jaký peníze? Bezradně sáhl do kapsy, aby z ní vyčaroval kuličku skleněnku. Mužík s knírkem udělal radost psům a pan Tau chtěl udělat radost i jemu. Usmál se a podal mu kuličku. Třpitěla se všemi barvami duhy. Řekl ten, co mu patřilo všecko pro psy a strhl jezevčíkovi z krku sametovou mašli. Chcete říct, že nemáte peníze? Hodil kuličku skleněnku na zem, jako by pálila. Pan Tau ji zvedl. Smířlivě sáhl do kapsy a vyčaroval krasohled neboli kaleidoskop s barevnými sklíčky. Doufal, že krasohled mužička s knírkem potěší. Neznal nic hezčího. Sám si s krasohledem dokázal hrát celé hodiny. Ještě vyčaroval stříbrný zvoneček. Řekl ten, co mu patřilo všecko pro psy, když poznal, že pan Tau nemá peníze. Ba ani Alík. A strhl Alíkovi z krku zelenou mašli. Co se zvonečkem? A co s krasohledem? A vůbec ho nenapadlo, že s krasohledem si může hrát a se zvonečkem zvonit. Otřeseně se rozhlédl a uviděl Hafana a červenou mašli. Bylo to poslední, co uviděl. Když natáhl ruku po červené mašli, Hafan zavrčel. Naježil se a vycenil zuby. Z tlamy mu vyletěla bublina. Pak zavrčel po druhé a vrhl se dopředu. Mužík s knírkem uskočil. Ukryl se za křeslo a hodil po Hafanovi podušku s nápisem Náš miláček a dvě umělé kosti a slunečník, co se dá zastrčit za obojek. Hafan zavrčel po třetí a překou slunečník, jako by to bylo párátko. Ušlechtilí psi pod sušícími helmami zabili hrůzou. Kolem zrcadel se přehnala smršť. Vpředu mužík s knírkem, za ním Hafan. Pak dvoumetrový jezevčík, docela vzadu běžel pes Alík. Mužík zakličkoval, v běhu se mu podařilo stisknout červené tlačítko s nápisem Psí policie. Mstivě se zasmál a ukryl se v psí boudě typ HB 234. Na ulici zaskřípaly brzdy auta, bouchla dvířka. Do dveří vešel muž s dlouhou holí a tam měla na konci síť. Rozhlédl se, hodil síť na Hafana, zatkl ho a spoutal. My se přece známe. To řekl, když hodil síť na jezevčíka, který mu chtěl proklouznout mezi nohama. Jezevčí, krasavec vulgohat, naposled trestán pro krádež i trnice. Psa Alíka neznal, ale zatkl ho také pro jistotu. Teprve teď se mužík s knírkem, co mu patřilo všecko pro psy, odvážil vystrčit hlavu z boudy typ HB 234. Ještě zatknete, on totiž chtěl říct, pána v buřince, aby zatkli.
Ale pán

Kuřín se zmizel. Rozplynul se. Jenom na zemi mezi střepy zrcadla ležel malý stříbrný zvoneček. Samozřejmě, že se pan Tau nerozplynul docela. Jenom zatočil svou kouzelnou buřinkou a udělal se tak malý, aby se i s Alíkem a Jezevčíkem, Krasavcem a Hafanem dostal nepozorovaně do psího vězení. Při vězení bylo na konci města a na den svatého Mikuláše v něm bylo 137 psů, co se toulali a dostali se do vězení, protože neměli peníze na psí známku. Byl tam pes Dorian a kočka Líza, papoušek Robert a ještě tu byl boxer Alfred a pes Hannibal a pudl Cezar. A jeden pes, co byl tak malý, že se nemenoval vůbec nijak. Vidět to děti, určitě by je zachránili, povídá si pan Tau. No a tak zatočil buřinkou a všechny je osvobodil. Kočku pustil na střechu a papouška si dal na rameno a šel do města za dětmi. V městě zrovna naděloval Mikuláš. No tak se to hodilo přidat k oříškům a datlím do punčochy jednoho nebo dva psy, anebo papouška, jenom tak pro legraci. Hafana nadělil pan Tau majiteli obchodu všechno pro psi, co volal psí policii. Aha, ten je hezký, řekla holčička Zuzanka, co měla sánky se zvonečkem a tatínka majitele obchodu všechno pro psi a Hafana si nechala. A ještě řekla, budu mu říkat Drobeček Mikuláš Julián. Dvoumetrového jezevčíka nadělil pan Tau dvojčatům, protože chtěla mít psa na půl. Byl tak dlouhý, že jim úplně stačil. Psa Alíka z rukavicí nadělil pan Tau klukovi Emilovi, co mu rukavice patřila. A tak se vlastně nic nestalo a všecko dobře dopadlo. Navíc začal padat o půlnoci na město krásný bílý.

0: a Bobek hvězdy reklamy. A bylo ráno a obloha byla modrá, nikde ani mráček, jen černý klobouk se pohupoval a plul po nebi.
1: Bobe, letíme?
0: Letíme, Bobku, letíme a přímo si medíme, odpověděl Bob spokojeně. Rozhlížel se z klobouku po nebi jako námořník po nekonečném oceánu. Jenže klobouk se najednou začal točit a propadat. Bob ustrašeně vykoukl.
1: Ty, Bobe, myslíš, že pořád letíme?
0: Ne, já už ne, kamaráde, padáme! A opravdu, klobouk se zvolna snášel a když byl asi tak metr nad zemí, vyklopil králíky do trávy a hned zase nabral výšku a zmizel v oblacích.
1: Bobku, náš klobouček je pryč a my nevíme, kde jsme.
0: Já když nevím, tak se kouknu, řekl Bobek. Dobrá rada, Bobku. Koukneme se oba dva. A tak se koukali oba dva a viděli krásnou modrou vodní hladinu a slyšeli šplouchání vln. Tak krásné to bylo, že z toho Bob začal básnit. Bobku, my jsme u moře, tamhle vidím úhoře a rád bych ho ulovil, pane, je to krokodýl. Bob sice básnil, ale nelhal. Z té modré hlubiny se opravdu vynořil krokodýl a byl zvláštní. Předstíral, že je nafukovací. Králíci vzali nohy na ramena a prásk málem se přerazili o lehátko, na kterém spočívala dlouhatánská slečna v plavkách. Huberte! Huberte! Ječela a hnala se k bazénu, protože to moře nebylo moře, nýbrž obrovský bazén.
1: Pani, počkejte! Nechoďte tam! Pani, tam je krokodýl!
0: Varoval jí Bob, ale slečna nedbala. V jednom kuse volala nějakého Huberta a snad by i do vody skočila, kdyby jí Bob a Bobek každý z jedné strany nestáhli zpátky. Stalo se to na poslední chvíli, protože
1: pozor! Bobe, hroch! Hroch leze! Křičel Bobek.
0: No dovolte, jaký hroch? To je přece Hubert!
2: Hubert. No, jsem Hubert. Hubert, jméno mé.
0: Řeklo hroším hlasem něco, co se vynořilo z bazénu a bylo to vzláštní. Mělo to tělo, na těle plavky a v puse doutník.
2: Hoši, vy jste mi spadli rovnou z nebe.
0: Z klobouku, opravil ho Bob. A z nebe taky, připustil Bobek.
2: Já vás beru, hoši. Hubert skákal radostí tak mocně, až se voda v bazénu vzdula. Vy jste vzláštní. Teda vás pozoruju, vypadáte skoro jako králíci. A to já právě potřebuju. Chcete si zahrát mládenci v reklamě? V televizi?
1: To se ví, jásal Bobek.
0: Ale moudřejší Bob se raději zeptal. A v jaký reklamě, pane Huberte?
2: No, hned vám to předvedu, řekl Hubert. Soničko, Soni, no, prosím tě, kost.
0: Slečna Sonička podala panu Hubertovi velkou umělou kost. Hubert jí třímal nad hlavou jako vítězný pohár. Tak, tohle je náš výrobek. Pochoutka pro psy plná vitamínů. My jsme jí dali jméno Hafantrisk. Dobrý, co? A teď dávejte, hoši, pozor, protože tohle, co vám teď předvedu, budete v té reklamě říkat a hrát vy dva. Jasný? Tak pozor, začínám. Pan Hubert se nafoukl,
2: Nafoukli jako, no, vy víte asi jako co, jako neuvěřitelná mičuda a spustil. Máte psa, co neho psá. S naší pochoutkou hafantrist váš pes i králíka prožene.
1: Tak to teda ne, protestoval Bobek.
2: Ano, ano, ne, že ne, římal Hubert. Ale Bob se rozkročil, změřil si pana Huberta po šířce i po dílce a řekl,
1: to nepůjde. V reklamě pro psy my hrát nemůžeme. My přece svojí čest králičí zradit nemůžeme.
2: Tak vy máte králičí čest, zamračil se Hubert. Slyšíš to, Nero?
0: A na to slovo Nero se před Bobem a Bobkem zjevil pes. Ovšem vzláštní. Vypadal jako chrt, afgánský chrt, ale cenil zuby jako pes baskervilský.
1: Pane, pane, my v té reklamě pro psy, prosím, hrát budeme. Jsme si to rozmysleli, řekl Bob zkroušeně. A rádi,
0: dodal Bobek ještě zkroušeněji.
2: No a pak už to šlo všecko ráz na ráz. Slečna Sonička klapala klapkou, kameraman se vozil na kolejničkách za kamerou a chudáci králíci se do té kamery museli culit a panáčkovat a volat máte psa, co neho psa, tak dále a tak dále, dokud pan Hubert nezavrčel.
3: Dost, stačí, díky Joši. A tu kostičku si můžete nechat.
1: Děkujeme, pane Huberte, ale my kosti neradi. Takhle mrkvička, kdyby byla. Nebo zmrzlina,
0: olízl se Bobek.
2: Slyšíš to, Nero? Tak on králíčkům náš hafantrisk není po chuti. Ale na závod našeho šampiona se snad podíváte rádi, nebo ne?
0: Co si budem povídat? Kdyby se na vás od ucha k uchu potměšile zubilo něco, co vypadá jako hroch, a cenilo na vás tesáky něco, co vypadá jako pes baskervilský, taky byste přikývli. No a tak za chvíli seděli naši králíci vedle Huberta a slečny Soničky na tribůně kousek od závodní dráhy, kde se právě měl zahájit závod o mistra světa v chrtích dostizích. Na startovní čáře se už třásla smečka chrtů a mezi nimi samozřejmě Nero. Rozhodčí vystřelil z pistole a smečka vyrazila.
1: Bobe, za čím se ti hloupí chrti? Tak ženou,
0: chechtal se Bobek. Ale Bob se nesmál.
1: No, vypadá to jako kůže, zašeptal. Bobku, vypadá to jako kůže, ovšem z králíka.
2: A co když je to opravdický králík?
1: No, tak toho musíme zachránit,
0: křikl Bobek a rovnou skočil na závodní dráhu. A byl poprask. A bylo po závodě. Psi se zastavili. Kůže, kterou před nimi táhl na ocelovém lanku motocyklista, je přestala zajímat. Chvíli se jen tak hloupě rozhlíželi, čučeli, ale pak se všichni jako jeden chrt pustili za Bobkem. Je takové české přísloví, které říká mnoho psů zajícava smrt. Možná nelže, ale na chrty a na králíky to rozhodně nesedí. Protože chrti sice divoce za králíkem vyrazili, ale vráželi do sebe, jeden druhému se pletl do cesty a králík z toho chumlu lehonce snadno vykličkoval. Bobek oběhl stadion a prvním východem ven rovnou na ulici. No jo, ale co Bob? Bob využil zmatku a popadl tu kůži, za kterou se měli cvičení chrti honit. A pak druhým východem pilášel za Bobkem. Na hlavní třídě za stadionem se setkali.
1: Bobku, Bobku, podívej. Není to kůže. A není z králíka. Ukazoval Bob svůj úlovek. Je to docela obyčejná chlupatá čepice. Co tomu říkáš? Honit se za čepicí může jenom pes. Jo, kdyby to byl klobouk. Nedokončil svou úvahu o psech Bobek, protože ho přerušil divoký štěkot. A co bylo, bylo, ale teď je zlé. Kam se schovat? Naštěstí támhle na rohu má svůj stánek zmrzlinář.
4: Pane, pane, zachraňte nás, volá Bobek.
1: A pan zmrzlinář, který se rád dívá na reklamy, hned králíky poznává. A jo, zas něco natáčíte, že jo? Nějakou novou reklamu, co? To by nějaká psina zase, ne?
4: Depák, pane, tohle je doopravdy,
1: křikne Bob a skočí po hlavě do nádoby s vanilkovou. Zmrzlinář ho přikryje poklopem a Bobek udělá totéž, ale vybere si malinovou, protože jí má radši. No, tohle bylo teda obsí chlup. Směje se zmrzlinář, když se chrti přeženou kolem. A ještě si povzdechne. Teda, mají to ale těžký život, ty televizní hvězdy. Moji fanoušci by je samou láskou sežrali. A když jsou psi pryč, nadzvedne poklopy a řekne: mládenci, tak račte ven, už je čistý vzduch. Těšilo mě. A tady máte gratis kopec malinový a kopec vanilkový zmrzlinky. A králíci si pochutnávají a lebedí, protože taková malinová a vanilková je po honičce ta nejlepší dobrota. Jenže kolem teď běží vlastně dupe a heká pan Hubert a řve: Nero! Nero! A před očima má rudo, vůbec si nevšimne, že mu Bobek přišpendl na záda bleskovým pohybem tu chlupatou čepici. Ani nevím, proč to Bobek udělal. No, buď jen tak z legrace, anebo proto, že má pod čepicí, i když osobně dává přednost klobouku.
4: Jo,
1: a co klobouk? Představte si, že je najednou tady, na správném místě a ve správný čas. Snese se na chodník, přistane jako létající talíř, stačí do něho jenom nastoupit.
4: Hodnej klobouček,
1: raduje se Bobek jako děcko. Tak nasedej, zavelí Bob, protože je starší. A klobouk z králíky na palubě se roztočí a stoupá k nebi, které už není modré, ale spíše tak trochu do šeda. Ale tma ještě není, to ne. Například je docela dobře vidět, jak pan Hubert obíhá stadion a za ním smečka chrtů s Nerem na vedoucí pozici. Jenom z té výšky se dá těžko odhadnout, jestli se psi štvou za Hubertem nebo za tou chlupatou kůží, co mu visí vzadu na tričku.
4: Docela bych rád věděl, kdo vyhraje,
1: povídá Bob.
4: Ale asi to nedokoukám. Bobku, mně se ti chce najednou tak spát. Třeba to bude zítra v televizi.
1: Zívne Bobek a usne.
4: A jo, škoda, že ji v klobouku nemáme, viď? Řekne Bob a už spí taky.

0: Tak to vám byla jednou jedna Alenka Písařovic a ta dostala velikánský nápad. Její tatínek měl rád ovčí sýr a Alenku napadlo, že mu k narozeninám koupí rovnou plný koš té jeho dobroty. Ale protože byla vysoká jenom jako tátův stůl, nevěděla, kde se takový ovčí sýr kupuje. A když už měla slzy na krajíčku, jako na zavolanou přišly Velikonoce. Maminka vařila a pekla a v sobotu upekla taky piškotového beránka. Ležel na tácu u okna, jarní sluníčko mu na hnědém tělíčku malovalo světlounké vlnky a Alenku napadlo, že je beránek její jediná záchrana. Přišla k němu a zaklepala na okenní sklo. Hej, pane beránku, spíte?
1: Jak bych mohl spát? Já jsem beránek vypečený a užívám si sluníčka a světa, protože mi zbývá málo času. Už zítra mě ochutnáte a pak mě slupnete.
0: Zasmál se pečený beránek.
1: A mně taky zbývá málo času, povzdechla si Alenka.
0: A potom po vzdechu se beránek celý rozzářil.
1: A nepovídej, co pak tě trápí, Alenko? Ale ovčí sýr, vydechla Alenka. Potřebuju koš ovčího sýra za 13 korun a 30 haléřů. Víc na dárek pro tatínka nemám. A narozeniny už má za dveřmi. Pomůžeš mi?
0: A pečený velikonoční beránek na porcelánovém tácu vstal a jako správný beran třikrát zadupal a v kuchyni se objevila cestička, horská a kamenitá. A beránek řekl,
1: Alenko, namaž si pod kolínkama, jdem.
0: A šli. Cestička to vzala prvním patrem do přízemí, pak se dala po chodníku na beroun a zamířila si to s Alenkou a beránkem na Slovensko, do Tater. Abyste věděli, to jsou velehory, kde to voní ovčím sýrem všude tam, kam nos dohlédne. Ale nic na světě není tak lehké, jak lehce to vypadá. Kousek za městem Zlínem se cestička najednou zašmodrchala a nevěděla, jak dál.
1: No já to nevím,
0: pokrčila ramínky Alenka.
1: Pan Beránek to neví a cestička to taky neví. S takovou se do Tater dostaneme buď jenom náhodou, anebo za rok. A to už taky nemusí mít tatínek v lásce ovčí sýr, ale sušené karambolky.
0: A jak tak na to šmodrchání všichni tři ze všech sil zbytečně koukali, protože uzel cestičky rozvázat stejně neuměli, vykoukl z trávy zajíc. Měl fousy od červené barvy a povídá,
2: maluju kraslice a už vás chvíli poslouchám a že tady vidím velikonočního kolegáčka beránka Piškota. Napadlo mě, že vám pomůžu. Cestička se rozšmodrchá jedině tak, že se jí přesně řekne kudy kam, kudy jít a kam dojít a vy půjdete kolem Trenčína a dojdete k Modrému jezeru, horskému plesu. Ale neradujte se, že máte vyhráno. Ta cesta bude pro vás safraportsky těžká. Vy totiž vezmete ty moje křehounké kraslice a opatrně je ponesete až do Tater.
1: Je, to nic není, nést vyfouknutá vajíčka.
0: Zasmála se Alenka a už nastavovala dlaně. Do každé vzala jedno a třetí přivázal zajíc beránkovi na krk.
2: Až do Tater přijdete, všude ty kraslice ukazujte. A vsadím se, že do 3 dnů narazíte na mého bratrance z druhého kolena a ten už si bude vědět rady.
0: Alenka si v tu chvíli nemohla vzpomenout, co to znamená bratranec z druhého kolena, ale neptala se.
1: Jen se nesmím v Tatrách splést, říkala si. Zajíci mají kolena 4. A kdybych hledala bratrance z kolena 1., 3. nebo dokonce 4., nenašla bych toho pravého.
0: Hezky zajíci poděkovala a s plnýma rukama vykročila na první šišatý valounek té jejich cestičky. Já nevím, jestli jste někdy nesli po kamenité a všelijak se naklánějící cestě dvě kraslice, jednu v ruce pravé a jednu v levé. Řeknu vám ale, že to není nic lehkého. A jít potočité a skákací pěšině s kraslicí na krku, to taky není žádná legrace. Bimbá se, klinká se a když s ní poskočíte, jou, břinkne vám o nos. Ale Alenka s velikonočním beránkem nevzdychali a šli. Nejdřív zakopl beránek a nebýt mechu na kamenech, snad by si ulomil kousek piškotu ze zadečku. Takový to byl kotrmelec. Co ale vydrží piškotový zadeček, to nevydrží kraslice. Byla na střípky a ty do minutky rozfoukal horský vítr. Pak sklouzla Alenka po mokrém borůvčí a kraslice z pravé ruky se skutálela do hlubokého úvozu, kde si lišky dávají dobrou noc. Zbývala kraslice 3., poslední.
1: Je, jestli ještě jednou uklouznu, šli jsme do Tater zbytečně, cestičko,
0: pípla Alenka.
1: Místo kraslic bychom mohli dát bratranci z druhého kolena akorát tak pěkné pozdravení. Jenom na to on určitě nečeká.
0: Už tě uklouznout nenechám, přísahala cestička a dala se kvůli ním do pucu. Narovnala se, vyhladila a vyšvihla se jako mostek nad všeliké nebezpečenstvo, které na poutníky na horách číhá.
1: To je, panečku, parádní dálnice,
0: smála se Alenka a šli s beránkem po té vzdušné cestě vesele a zpříma a Alenka držela poslední kraslici nad hlavou a volala:
1: Hej hola, nesu kraslici od moravského zajíce a hledám jeho bratrance, ale pozor, ne z kolena 1., ani ze 3. a taky ne z kolena 4., ale z 2.
0: Ozvalo se najednou dole pod nimi a to, co se ozvalo, sedělo v proutěném křesílku na břehu modrého jezera horského plesa a mělo to bílé uši a kožíšek černý jako frak a bílou náprsenku a bílý ocásek a pusu od ucha k uchu a fousky nakroucené.
3: Já jsem ten slavný bratranec z druhého kolena. A to je prýma, že jste přišli osobně. Bratránek vždycky posílá kraslice poštou, ale vždycky se holky rozbijou. Ela, hop, Alenko, chytám!
0: Zakřičel zvesela zajíc a Alenka zavřela oči a kraslici mu hodila. A kraslice letěla a namířila si to rovnou na ostrý kámen. Ale světe, div se, zajíc s pampeliškou pod krkem vyskočil jako čertík a už si s kraslicí žongluje a už mu, oje, už mu padá, ale on jí zase chytá. A medvěd, co jde kolem, říká:
4: A pozdrav z Moravy, vidíte, majstro.
0: A zajíc žongluje dál a dál a křičí: Pojďte za mnou, pojďte za mnou. A Alenka s beránkem a cestičkou jdou a dojdou do salaše.
1: Hej, teta,
3: volá zajíc, přijel cirkus Humberto a podívejte, co umí.
4: Ty jeden komediante. A co za to podívání budeš asi tak chtít?
1: Koš ovčího síra, síra ovčího, Alenka vám dá 13 korun 30.
3: a zbytek zaplatím svým velkolepým cirkusovým představením.
0: A protože v Tatrách už dlouho cirkus nebyl a Humberto už vůbec ne, teta si sedla na lavici a dívala se. Zajíc kouzlil s tou poslední kraslicí a třemi vejci natvrdo. Alenka zpívala Malé kotě a beránek tančil po zadních beránčí jarní taneček, který se tak líbí ovečkám. A když skončili, teta přinesla košík sýra, Alenka jí dala 13,30 Kč a cestička zavolala: Koukejte se už doloučit, máme před sebou dlouhé vinutí. A taky ano, cestička se s nimi vinula a vinula a domů je dovedla až za soumraku. Před domem beránek třikrát dupnul, cestička zmizela. A Alenka schovala sýr k babičce do sklepa. Když přišli domů, beránek hupnul na tác a stihl to v pravý čas. Maminka právě douklízela a šla se podívat, jestli už pečený beránek vychladl.
4: No prosím tě, cože jsi pořád takový horký? Nemáš horečku?
1: Nemá, povídá Alenka. Je jenom opálený, protože na něj svítilo sluníčko.
0: A v tom vám beránek velikonoční z piškotu pečený kýchnul.
3: Horečku nemá, ale má rýmu, tak ho musíme do zítřka vykurírovat, řekla maminka a dala beránka zpátky do trouby, aby nebyl v průvanu. A než ho druhý den zbaštili, Alenka mu řekla: Děkuju za cestičku a sýr. A beránek se zasmál a povídá:
1: Každý musí koukat, aby byl na světě užitečný, víš. A já jsem beránek ctižádostivá a mně by nestačilo, že si na mě jenom smlsnete.
0: A pak Alence vysekl poklonu. Druhý den přišla návštěva a bylo po beránkovi. A za 3 neděle měl tatínek narozeniny a dostal košík ovčího sýra a babičky a dědečkové a sestřenice a jejich pejskové mlsouni kroutili hlavou, kde ta malá Alenka vzala takový velikánský dárek. A teď mě napadlo, že vy nevíte, co jsou to sušené karambolky, o kterých Alenka mluvila. Tak abyste věděli, já to nevím taky. Nevím, jak vypadají, ani jak se suší a nevím ani, jak chutnají. Ale jen co potkám Alenku, zeptám se jí na recept a pak vás hned pozveme na karambolkovou hostinu.

0: Člověk, to je přece člověk. Konečně spí tady v květinách.
1: Úctivost, úctivost, slečinko.
0: Vidíte taky tady toho člověka? Ten je hezký a určitě i dobrý.
1: Je, před chvíličkou jsem ho bod. Podívejte se na mé růžové bříško, juhu, to je jeho krev a dobrá.
0: A to on teď zemře, vy jste vrah, napadl jste ho ve spánku, to se nedělá vy.
1: Co vrah, já jsem komár. Prostě komár!
0: Ty komáre, to tedy vůbec nebylo čestné.
1: Ale nerozčilujte se. Za prvé je to docela malý člověk, říkají mu děvčátko. A za druhé nezemře. A za třetí jste na hrozném omylu, jestli si myslíte, že lidé jsou dobří, pokud nemluvíte zrovna o chuti jejich krve.
0: Já toho o člověku tolik nevím, ale...
1: Co vy? No, vždyť právě vy jim sloužíte víc než kdokoliv jiný.
0: Ale já jsem uletěla z úlu.
1: Tak tedy potulný život, veselá svoboda, dobrodružství, no to si dám líbit. Já osobně bych člověku nesloužil ani za nic. On mi taky nedá zadarmo ani hlt své krve, tak co?
0: Ale nám včelám lidé pomáhají.
1: Vy jste který rod, smím-li se ptát?
0: Já jsem, prosím, Mája, úl v zámeckém parku Ulip, královna Eva VIII.
1: No tomu říkám původ. Poslyšte, nebylo u vás nedávno zbouření?
0: Bylo. To jsem ráda, že jste o tom taky slyšel.
1: Taky no, ono se povídá lecos. Tak já si dám ještě doušek a poletím.
0: Ne, prosím vás, počkejte s tím, až odlétnu. Nemůžu se na to dívat.
1: Ale pospěšte si, mám žízeň jako trám. Fajnovko.

To se to krásně spalo. Ale co to? Proč je ještě tma? Jak se všechno třpití a leskne? To je přece noc. Já jsem vzhůru v noci.

0: Promiňte, ale ke kterým běžcům patříte?
1: K běžcům? Já jsem přece včela.
0: Ale vy máte žít ve dne, pokud vím.
1: Já jsem se nějak divně probudila, že ano, pardon.
0: Mně to nevadí, mně se neomlouvejte. Já vás znám, povídám mi o vás Ježek. On žere vaše mrtvé, když je vyhodíte z úlu.
1: Ježek? Ale to je přece strašidlo. Chodí, když se stmívá, dupe a hledá mrtvé a nezbedné včelky. Teta Kassandra to říkala. S tím přece

0: Noční cvrček. A právě proto musím v noci hrát. A dnes je noc krásná, jako málo kdy. A vy mě nesmíte zdržovat.
1: Pane cvrčku, prosím, prosím, nemohl byste udělat jednou výjimku a místo hraní mi vyprávět o noci?
0: Nemusím vám nic vyprávět, Májo. Stačí, když se zaposloucháte do mé hry. Pak poznáte, že letní noc je nejkrásnější na světě. Ale proč? To se neptejte, to je zbytečné. Prostě naslouchejte. Pozorně naslouchejte srdcem. Protože srdce porozumí všemu. Ale teď už mě opravdu nezdržujte, včelko.

0: noci je krásně, ale smutno. I kosatce spí, jen potok je živý, blízká se a šumí. Je to takové, takové.
1: Kdo pak to pláče?
0: To je krása, to je taková krása.
1: Ale, co je ti?
0: Nevím, vy jste asi patrně anděl.
1: Jdi ty, já jsem skřítek tady toho kosatce.
0: Skřítek květu.
1: Ano, a klidně mi tykej. Poslyš, včeličko, co ty vlastně hledáš v noci na louce? To není jen tak.
0: Je, ty jsi hezký. Ty žiješ, když kosatce spí.
1: My, skřítkové, to máme tak. Žijeme 7 nocí, ale musíme přitom zůstat každý ve své květině. Kdo ji opustí, na úsvitě zemře.
0: Tak prosím tě, rychle, rychle se vrať do své květiny.
1: Už je pozdě, ale to nevadí. Víš, když skřítek svou květinu opustí, je s tím spojeno veliké štěstí. Proto taky nejsem první, kdo to udělal.
0: Jaké štěstí?
1: Kdo předčasně a dobrovolně umírá tak, jak my, ten předtím dostává zázračnou moc. Může splnit největší přání první bytosti, kterou potká. No, a já jsem tě slyšel plakat, a tak jsem u tebe. Když jsem opustil svou květinu, narostla mi křídla. Podívej.
0: Jú, to já bych taky svou květinu opustila.
1: Ale ty jsi ta první bytost, kterou jsem potkal, víš?
0: A to hned potom umřeš?
1: Uvidím ještě raní červánky. A až začne padat rosa a zem se potáhne bílými závoji a až se to všechno rozzáří světlem, budu tam i já. Změním se s ostatními v rosu. Kosatce nás vypíjí a až vyrostou, vrátíme se i my. Zase jako skřítkové a zase vylezeme z kalichu.
0: Takže ty už jsi byl kdysi jiným skřítkem?
1: Určitě, Májo. Jenomže jsem na to zapomněl. V květinovém spánku se zapomene na všechno, víš? Ale teď už si něco přej. Škoda času, včeličko.
0: Tak já si přeju. Skřítku, skřítečku, já toužím poznat lidi, když jsou nejkrásnější. Nebudeš se mi smát?
1: Nebudu. Pojď, podej mi ruku, poletím.

0: Hvězda. Podívej, motá se dole v trávě a neumí se vrátit do nebe. Skřítku, skřítku, pomoz jí.
1: To je svatojanský brouček. Na něm je zvláštní právě to, že dokáže svítit svým vlastním světlem. Světluško, hej, světluško, buď tak laskavá a posvěť nám trochu.
2: Ale ty záříš daleko jasněji než já.
0: To je pravda.
1: Jenomže my se musíme dostat tímhle tmavým listím do jasmínové besídky. A já se musím zahalit listem a ještě si přikrýt vlasy modrým zvonkem, aby mě lidi nezahlédli.
0: Ubližovali by ti jako vážce a neškudovi?
1: Polekali by se. To už je tak zařízené, že my skřítkové se objevujeme lidem jenom ve snu.
2: Tak pojďte tedy, jestli vám mé světlo stačí.
1: Tudy májo. A potichu.
0: A mají lidé taky sny, když spí?
1: Nejenom, když spí. Někdy sní, i když jsou vzhůru. Zakloní hlavu, trošku se schoulí do sebe a jejich oči se dívají velmi, velmi daleko. A jejich sny jsou vždycky krásnější než jejich život. Proto se jim taky ve snách zjevujeme. Ale teď už se podívej dolů. Tam je to, po čem si toužila.
0: Jak jsou krásní. Nikdy bych neřekla, že se mohou tak šťastně usmívat. A v očích mají tolik, tolik radosti, jako kdyby zlo vůbec nebylo. Skřítku, skřítku, lidi jsou nejkrásnější, když mají radost, když se mají rádi, viď skřítku.

0: Podívej, už svítá.
1: Vidíš, ten úzký rudý pruh na obzoru je krásný. A nad rybníkem tančí závojem.

0: Bonjour, madame, nebo snad mademoiselle.
1: Já jsem Maja. A kdo pak jste vy?
0: Sakrbleu, proč čeříte hladinu smíru mého?
1: Cože dělám?
0: Čeříte.
1: Odpusťte, ale já vás opravdu neznám.
0: Parbleu, máte dýchavou paměť, hleďte, já vám napovím. Podívejte se a počítejte.
1: Co mám počítat?
0: Tečky na mých krovkách.
1: A jeden, dva, tady se jedna skova, sedm.
0: A je to venku. Sluníčko sedmitečné, sedmík, uměleckým jménem Adrien Sedmík, básník, žijí ze slunečního třpitu modrého nebe a lidské lásky.
1: Ale to je úžasné, a jinak nejíte nic.
0: Ale pochopitelně, že ano, mšice, vy ne?
1: Ne, to je snad...
0: Co je to?
1: To je poněkud neobvyklé.
0: No samozřejmě, neobvyklé, zvláštní, tak podivné, originální. Jo, vy měšťáci umíte všechno jen obvyklé, normální a běžné. S tím bychom my básníci daleko nedošli. Máte čas?
1: Na co?
0: No přece, abych vám přednesl některou ze svých básní. Mám různé, zvláště něžné, lirické, s jemnou zvukomalbou a překvapivou poentou, jsou mou vášní, přímo živlem, jsou elementem mého talentu.
1: Oh.
0: Velmi výrazně hovoří o mém důkladném poznání světa. Mohu-li radit, zavřete oči, začíná. Má báseň se jmenuje Lidský prst. Námět příští z mého osu z vlastního prožitku. Tak posloucháte už?
1: Ano, prosím, poslouchám.
0: Tak tedy, lidský prst. Já na prstu jsem chlapci dlel, prst zakulacen vzhůru čněl. A ten nehet, ajajajaj, usedl jsem na sám kraj. Tu ten chlapec do mne cvrnk, a já, Frnk. Co tomu říkáte?
1: Ano, je to velmi dojemné. To vás ten kluk chytil?
0: Nechytil, zvedl mě prostě z trávy. Ale to je jedno, co ta forma?
1: A rozumím, vzal si vás na prst, to děti dělají a forma... Jak říkáte, prst je podlouhlý a kulatý.
0: Ale ne, umělecká forma, ten tvar, v nějž jsem svou báseň přetavil.
1: No, ano, moc pěkná.
0: Ano, ano, no, to jsem si myslel, to jsem věděl. A tyto verše jistě patří k nejsilnějším, které jste kdy slyšela. Ta báseň vnáší nové podměty v líný proud celé hmyzí literatury a vám osobně pak čeří hladinu...
1: Čeří? Zase už čeří?
0: Hladinu citového pohnutí nitra. Inu. Básnická forma. A ta velikost, co? Jen se toho nebát, sedmíku, jen do toho, jen dál!
1: Já vám moc nerozumím.
0: Důvěra v mé nadání, ten obrovský talent dřímající v mé hrudi, to mě přímo zavazuje, ano, zavazuje a dodává zbraň mému rýmu.
1: Ale já nemám rýmu.
0: Děkuji, drahá přítelkyně, děkuji, že jste mě vyslechla. Jsem hrd, ale úděl básníků je samota. Takže mě nezdržujte, jsem rozechvěn přívalem inspirace. Musím letět, tvořit, žít ze světla, vzduchu, lásky.
1: A zemšic, pane sedmíku.

0: Ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, to bolí, ahoj, ahoj, ahoj.
1: Co tu děláš, Mlíku? A hop, a proč křičíš?
0: Já jsem, prosím, vypad z úlu.
1: To ty pořád. A hop, co pak ještě neumíš létat?
0: Já jsem, prosím, včera zase dostal 5 z létání. A teta Kassandra mi nařídila, abych si opakoval mávání křídly na místě.
1: A hop, ale co děláš tady? Hop.
0: Já jsem mával na místě a najednou jsem vylétl a mával jsem a pak jsem nemával.
1: Protože jsi prostě moc tlustý a hop a málo cvičíš, takhle to dál nepůjde a hop.
0: Ale šlo to. Dostal jsem se až k bráně, tam byla tlačenice a dělnice mě vlastně vynesli ven a tak jsem si řekl, že se podívám po Máje. Víš, mě se po ní moc stýská hope.
1: A hop, ona se ještě nevrátila?
0: Právě že ne, tak jsem ji chtěl najít.
1: Ale tady v aleji, myslím, hop, že bychom ji měli hledat dál, spíš u toho domu u lesa. A no,
0: proč u toho domu, hope?
1: Mája je přeci zvědavá a pořád chtěla poznat člověka.
0: To je pravda, ale já tam nedoletím. Víš, já jsem včera, jak jsem ti už říkal, dostal 5 z létání. Tak co budu dělat?
1: A hop, nic nebudeš dělat, jen se budeš pevně držet. Vezmu tě na záda, tak a les a dělej, hop.
0: Počkej, hope, nesmíš skákat moc vysoko, nebo si nabiju.
1: Tak jedem a hop, a hop, a hopsa.
2: Podívej, hope, tamhle, to je člověk.
1: Ale kde pak, Vilíku, to je kůň.
2: Je, a jaké má pěkné chlupaté šaty.
1: Tomu říkají srst, ale dej pozor, hop. Kůň mává ohonem, mohl by tě praštit a hop.
2: Neboj se, já si jen podívám, jak vypadá.
1: Pozor, uhni.
0: Jau, to byla rána. Hope, kde jsi?
1: Hop, tady. To jsi zase jednou měl štěstí, Vilíku.
0: Jo, bolí mě křídla, hope, a hlava. Ta hlava mě bolí.
1: Ale s tebou opravdu nic není. Víš co, vylez na mě a vezmeme to zpátky k úlu. A hop, tam už ti dělnice pomohou.
0: No a co má já?
1: S tebou jí nenajdu, ty trumbero.
0: Ale já bych jí hrozně rád pomohl, hope.
1: Až budeš něco umět. Hop, Mája se nestratí. Hop, uvidíš, že se vrátí dřív, než ty se naučíš létat aspoň na trojku. Tak vylez. Hop, a jedeme. Hop.

0: pískovém lomu na kraji lesa stojí komediantský vůz. Je maličký a zelený, nátěr má zašlý a odřený. Kdybyste se tiše přikradli po schůdkách k zaskleným dveřím a nahlédli dovnitř, spatřili byste, že tam nějaký člověk sedí na obráceném hrnci, na kolenou má turecký buben, na něm rozprostřený velikánský kus balicího papíru a maluje dřívkem po papíře nějaké kliky-háky. Je celý rudý námahou a z jeho červených vlasů mu padají velké kapky potu. Do ticha se ozvalo zavrnění a v druhém okénku za zády toho člověka s červenými vlasy vykoukl černý čumáček a za ním hnědá hlavička s černýma veselýma očkama. Malý medvídek, medvídek, Míša Kulička.
1: Stričku Vasile, stričku Vasile, prosím pěkně, smím se na chviličku podívat ke vsi.
0: Zeptej se maminky a nelez se vším na mne, vidíš, že mám plné ruce práce. Míša se skočil od okénka a broukal si pro sebe.
1: Zeptat se maminky, ta mi to jistě zakáže. A jak se jí mám zeptat, když spí?
0: Chvíli hluboce přemýšlel a pak se rozhodl.
1: Vasil mě poslal, abych se jí zeptal. Nic nemluvil o tom, abych čekal na odpověď. A za zeptání nic nedám.
0: Přeběhl na druhou stranu vozu. Tam na sluníčku spala Barbora. Pěkně zpovzdálí a šeptem, aby ji neprobudil, zaprosil.
1: Maminko, prosím tě, smím se na chviličku podívat ke vše.
0: Barbora neodpověděla, jen ze spaní zívla, ohnala se prackou po mouše, obrátila se na druhý bok a chrupala dál. Míša se spokojným svědomím rozběhl ke kraji lesa, odkud před chvílí vyhlížel vesnici.
1: Než se máma probudí, budu dávno zpátky.
0: Vesnička před ním v dolíku, tak co by kamenem dohodil, také jakoby spala. Její bílé chalupy s červenými, hnědými a červenými střechami pěkně v slunci svítily v zelení sadů a zahrádek. Míša se k ní rozběhl po silničce podle potoka ke vsi. Bylo mu blaženě.
1: Mají to krásně. A to ticho, jako ve svátek. Tak kudy nejdřív, ale co je to tamhle, u toho krásně nabíleného stavení? Aha, to zrovna na svátky malují a tady ještě mají barvy v hrncích a štětku. Počkejme, to je nápad, to udělám radost Vasilovi a Barboře.
0: Popadl štětku, namočil ji v červené barvě a namaloval nastavení ohromnou reklamu nachystané představení.
1: Zítra velký cirkus.
0: Tak poodstoupil a zálibně si svoje dílo prohlížel.
1: Hele, jaký já jsem chlapík.
0: Ale v tom sebou škubl leknutím, pustil štětku na zem a div se o ní nepřerazil, jak metešil pryč. Ze dvora se totiž na něho vyří štětku na zem a div se o ní nepřerazil, jak metešil pryč. Ze dvora se totiž na něho vyřítil velký strach.

0: pořádku. Máma ještě spí, Vasil pořád meluje a já jsem chytrý chlapec. A uvidíte, co lidi se nám zítra nahrne do cirkusu.
1: Pak usnul po mámině boku s blaženým vědomím záslužného skutku.

kouzlem vrátit koutek náš zpátky závětří.

0: První pohádka. Princeznička na bále postrácela korále. Její táta, mocný král, Honzíka si zavolal.
1: Honzíku, máš na mále, přines nám ty korále.
0: Honzík běžel za horu, nakopal tam bramborů, vysypal je před krále. Nesu vám ty korále, větší už tam neměli, snědli je už v neděli.

0: Smolíček a jeskyňky.
1: Prší, prší celý les, ve vodě se topí dnes.
0: Ťuk, ťuk, ťuky, smolíčku, otevři nám světničku.
1: Jeskyňky, jen pojďte dál, jelen před chvilinkou.

0: Vstal.
1: A co snídal, Smolíčku?
0: Snídal čerstvou travičku.
1: A co ještě?
0: Vodu z deště.
1: A co víc?
0: Pak už nic.
1: To se dobře nasnídal. My zas půjdem o dům dál.
0: Kam pak byste chodili? Sluníčko si popílí a jelen vás, těšte se, bude vozit po lese. Prší, prší celý les, ve vodě se topí dnes. Jeskyňky jdou v dešti dál, Smolíček se jenom smál.

0: Paleček a jeho kamarádi.
1: Mamo, usmaž koblišky.
0: Až mi dojdeš na šišky. Nemám už čím topit, synku. Dělej něco pro maminku.
1: V lese bum, bum, bum, šiška jako dům. Za ní druhá, po ní třetí, z vysokého smrku letí. Paleček je dávno v lese, sám však šišku neunese. Jde okolo školáček jménem ukazováček. Okoukne ji, pak se sehne, ale šiškou ani nehne. Zavoláme prostředníčka. Prostředníčku, pomoz nám. Chlapečkovi zrudla líčka, nadarmo se namáhám. Zavoláme prsteníčka. Prsteníčku, tak co ty? Chlapečkovi zrudla líčka, šiška dělá drahoty. Zavoláme na malička, pojď maličku, pomoz nám. Malíček je chytrá hlava, kamarádům rady dává. Ty jdi sem, a ty jdi tam, čekejte, až zavolám. Tak teď, hej, rup, už jí nesem.
0: Vracejí se domů lesem, máma jim dá za šišku cukrovanou koblíšku.
2: O nezvedených kůzlatech. Koza praví kůzlatům.
3: Budu dlouho mimo dům. Buďte hodná, neperte se. Vlk to všechno slyší v lese.
4: Máma zvrátek ještě není, už se perou o lupení.
5: Meje, me, meje, me, ne, ne, ne, ne.
2: V tom na dveře buchy, buchy.
4: Otevřete, neposluchy.
3: Černý kozlík nejdřív zmlk. Děti, jde se na nás vlk.
2: Na dveře zas buchy, buchy.
4: Otevřete, neposluchy, já jsem vaše maminka.
3: Máma klepe z lehínka.
4: Jak? Pojď mi to ukázat.
3: Takhle, sotva je to znát. Klepy, klep. Klepy, klep.
2: Vlk to zkouší, buchy, klep. Vlk to plete, klepy, buch.
3: Nevidíme tě, když ťukáš. Aspoň v okně se nám ukáž. Máš-li rohy? Bílou bradu.
4: Mám jen břicho plné hladu.
3: Maminka nám nosí domů sladké mlíčko ve vemínku. Ty jsi vlk a lháš si k tomu. Vydáváš se za maminku. Jdi si tam, ty starý lháři, kde se vlkům dobře daří.
2: Zavrčel vlk, bouchl vrátky, stáhl ocas, běží zpátky. Slyšte, ještě zvrátek není, už se perou o lupení.
5: Ne!

0: Malá pohádka o řepě.
1: Dědek řepu nasadil, u pole se posadil, čekal, čekal. Mráz ho lekal, sluníčka se bál, dešti jenom lál. Bez večeře, bez oběda čeká dědeček, najednou se hlína zvedá. Roste kopeček. Bábo, roste řepa.
0: Prosím tě, co vidíš?
1: Bábo, což jsi slepa?
0: Dětku, ty mě šidíš.
1: Zavolali vnučku, vnučka pejska, pejsek kočku, kočka myš. Chytli se a čekají. Šepty, šepty, šeptají. Neslyšíš? Myšce byla dlouhá chvíle. Opsala si rozpustile. Trhla kočkou, kočka pejskem, pejsek vnučkou, vnučka bábou, bába dětkem. Dědek prázdné ruce měl. Nikoho se nedržel, udělali bác. Kopeček se ještě chvěje. Jak se pod ním krtek směje.

0: Kuřátko a obilí. Jak to bylo, pohádko?
1: Zabloudilo kuřátko za zahradou mezi poli. Pípá, pípá, nožky bolí. Ve vysokém obilí bude večer za chvíli. Povězte mi, bílé ovsi, kudy vede cesta do vsi?
2: Jen se zeptej ječmene, snad si na to vzpomene.
1: Kuře bloudí mezi poli, pípá, pípá, nožky bolí. Pověz, milý ječmínku, jak mám najít maminku?
2: Ječmen syčí mezi vousy, ptej se pšenic, vzpomenou si.
1: Kuře pípá u pšenic, nevědí však také nic.
2: Milé kuře, je nám líto, ptej se žita, poví ti to.
1: Kuře hledá žitné pole, ale to je dávno holé. A na suchá strniska vítr tiše zapíská.
2: Vždyť si doma za chalupou, slyšíš, v stáji koně dupou, kocour ve stodole vrní a tvá máma za vraty zob, zob, zobá bílé zrní s ostatními kuřaty.
1: Děkuji ti, žitné pole.
2: Pozdravuj tam ve stodole.
1: Koho, milé políčko?
2: Zrno i to zrníčko, ať se ke mně z jara hlásí, vychovám z nich nové klasy.
1: A tak mámu zakrátko našlo také kuřátko.

0: otesánek.
1: Šel tatínek do lesa, že si kloučka vytesá. Pařízek si našel v lese, tesal, rezal, najednou kořínky se nadzvednou a pařízek rozběhne se. Domů s tatínkem si kráčí, tatínek, mu sotva stačí.
0: Maminka se raduje, chtěla kloučka, už tu je. Pekáč buchet upekla mu, na zem uslala mu slámu.
1: Radují se, zpívají.
0: Otesánek jí a jí. A najednou rozhlédne se, zívne, na mámu se třese.
1: Snět jsem talíř s buchtami a teď se dám do mámy. Hami, hami, ham. Pak sním pekáč z kuřaty a pustím se do táty. Lidi, to se mám.
0: Máma stojí celá bleda.
1: Ale táta, ten se nedá. Přines mámě otesánku, vody v malovaném džbánku. Umije tě, učesá, půjdem zpátky do lesa. Otesánek řízy, řízy, řeže dříví z mladé břízy, řízy, řízy, říz. Ty víš dobře, milá pilo, proč mu tolik vytrávilo u zelených bříz. A když už se v lese šeří, běží s tátou na večeři. Mámo, já bych jed.
0: Všechno zprve snět.
1: Udělej mi vdolečky.
0: Až se bereš drobečky.
1: Otesánek drobty sbírá, chutná jí mu nevybírá. Než bys 10 na počet, převalí se, usne hned. Druhý den ho táta budí, otesánka rosa studí. Do lesa však musí jít, musí řezat řízy, řízy, dříví skropenaté břízy a nesmí se zastavit. A když už se v lese šeří, běží s tátou na večeři. Neodmlouvá, všechno sní. Dostal chleba, kousek síra, potom ještě drobty sbírá. Léhne si a dobře spí. Spí a spí a spí a spí.

0: Dědeček a Koblížek.
1: Koblížek na másle zpívá, dědek vedle hlady zívá. Smaž, babičko, smaž.
0: Však si pochutnáš.
1: Když Koblížek usmažili, za okno ho položili. A Koblížek z okna hop, kutálí se po zápraží, hubky přes příkop, hop a hop a hop. Takový už neusmaží.
0: Bába pro něj naříká.
1: Dědek za ním utíká. A Koblížek hop, přes ten potok, přes ty louže, jen se neutop. Hop a hop a hop, jej, toto klouže. Za Koblížkem dědeček, před Koblížkem kopeček, pod kopečkem šerý pes.
0: S ním tě, Koblížku.
1: Umíš-li to, tak si sněz? Na másle jsem pěkně zpíval, dědek vedle hlady zíval, a když se mě usmažili, za okno mě položili, a já z okna hop a hop, kutálím se po zápraží, hubky přes příkop, hop a hop a hop. Takový už neusmaží. Usmažili, nejedli. Vidíš, pejsku? Natož ty.
0: Stůj, Koblížku! Ham, ham, ham!
1: Dobře, už utíkám. A Koblížek hop, přes ten potok, přes ty louže, jen se neutop. Jej, toto klouže. Za Koblížkem dědeček, před Koblížkem kopeček, pod kopečkem čeká liška.
0: Stůj, Koblížku, já tě sním. Hop, Koblížku, šup do bříška.
1: To ti, liško, neradím. Usmažili, nejedli. Vidíš, liško, natož ty. Já jsem k světu a ne k snědku.
0: Ale liška hup a hup. Honem popoběhni, dětku.
1: A Koblížek chřupy chřup. Dědeček si pochutnává. Liška už je někde v lese, ráda, že má záda zdravá. Dědeček se pěkně nese. Před chvilinkou hlady zíval, proč by si teď nezaspíval? Babička tě, Koblížku, nesmažila pro lišku. Ham, ham, ham, ham, ham, snědl jsem tě sám.
2: Pohádka o chytrém Budulínkovi. Budulínek na okýnku sedí, čeká na maminku. Z lesa liška ryšavá pod okýnkem postává. Lichotí se, lichotí.
3: Proč bys, milý Budulínku, proč bys čekal na maminku? Pojedem jí naproti. Sedni si mi na ocásek, neskřívím ti ani vlásek.
4: Liško, liško, ty jsi mluvka, nevěřím ti ani slůvka.
3: I mlč, jsi tak hodný klouček, zavezu tě na palouček. Celý rok tam slunce svítí, celý rok tam voní kvítí. Tam si jistě, Budulínku, nevzpomeneš na maminku.
2: Liška už se tlapkami o okýnko opírá. Budulínek bez mámy strachy, strachy umírá. Neví, jak se lišky zbaví. A tu dostal nápad. Praví, povezu se s tebou rád. Chci však ještě ochutnat ze zahrádky jablíčko. Přines mi je, lištičko.
3: Pojedeš pak?
4: Ano, liško, až budu mít plné bříško.
3: V zahrádce je liška hned. Dej, jablíčko, jabloni. Jabloň samý bílý květ k lišce větve nakloní. Jestli liško čekat chceš, pak jablíčko dostaneš. Jen co květy na zem schodím, jen co zelenáčky zrodím, jen co svoje mladé plody na sluníčku vychovám, a pak jablíčko ti dám. Čekej. Rostou jako z vody. Dobrá, čekám, pospěš si.
4: Čeká, hloupá liška, čeká.
2: Čeká, slunce za lesy už se pomaloučku smeká, hloupá liška čeká, čeká.
3: Už se milá maminka těší na Budulínka. Spěchá lesem, už je tady. Budulínek zakývá. Maminka se do zahrady přes plot honem podívá. Šeptá. Neboj se, můj kloučku. Vezne koště, polehoučku, za liškou jde.
2: A co dál, všichni lehce uhádnete. Nyní nastal pěkný bál. Máma lišce kožich mete, s liškou celý les se točí. Sotva sem už někdy vkročí. Budulínek pod jabloní vesele se prohání. Jabloň kvete, jabloň voní, větve k němu naklání.
3: Jen co květy na zem schodím, jen co zelenáčky zrodím, jen co svoje mladé plody na sluníčku vychovám, budete mít dobré hody. Nůši jablíček vám dám. Dobře, milý Budulínku, že jsi čekal na maminku. Vidíš, vyzrás na lišku.
2: Liška sem tam běhá v lese, ještě teď se strachy třese, kouří se jí z kožíšku.

0: o palečkovi, který vyrostl.
1: Narodil se chlapeček, malý jak tvůj paleček. V náprstku ho vykoupali, ve skořápce kolébali. Spí, palečku, spí. Nerostl a zůstal tak. Z makovice snídá mák. Jeden máček, druhý, třetí. A má po snídaní děti. Tolik málo jí. Jak si hraje, nemá s kým. Pejsek vrčí, já tě sním. Kočka si ho s myškou plete. Pozor, že ho zašlápnete. Je to chudinka.
0: Máma volá babičku. Co dám tomu človíčku, aby rostl jako z vody, dožil světa bez nehody? Chudák maminka.
1: Bábě slova popřáli.
0: Ten tvůj synek zahálí. Dej mu práci, poroste ti, jako rostou jiné děti. Práce je tu dost. Na stole dnes paleček sbírá každý drobeček po chlebě či po koláči.
1: Co se za den naotáčí, má mě pro radost. Hrášku, kuli, kulilíč, kutálej se jako míč, na dvě misky přeberu tě, už si na tě dělám chutě, kuli, kulilíč. Když mu zbude chvilička, honím mouchy od mlíčka. Leďte, mouchy nenechavé, máma chce mít jídlo zdravé. Šš, ať jste pryč. Roste, roste víc a víc, z rukávů i z nohavic. Když si chce hrát, kočku chytí, náprstek je zase všití. Už má vaničku. Už to není chlapeček, malý jak tvůj paleček. Přerostl už všechny chlapce. Dávno nespí ve skořápce. Už má vaničku. Vidíš, Honzíčku?

0: Zvířátka a loupežníci.
1: Jednou domov opustili kozel, kohout, kočička. Šli celý den, nespatřili cestou ani človíčka.
0: Pořád stejnou notují, na lidi si stěžují.
2: Kikiri, kikiri, nač mám vstávat ve čtyři?
0: Mňouky mňou, mňouky mňou, už nás trápit nebudou. Méme, méme, s lidmi už být nechceme.
1: V lese najdem živobytí, kočička si ptáčka chytí, kohout jádry bude živ a ten kozel najde trávy ještě lepší nežli dřív. Nic nás v cestě nezastaví. Kikirí!
0: Mňou! Ne, ne!
2: Lidem smát se budeme!
1: Večer nemohli už zpátky. Les se zavřel za zvířátky.
0: Les je v noci jako živý. Vítr učí mluvit dříví, měsíc houby cvičí v tanci a na zádech svatojánci hvězdy z nebe snášejí. Je jim čím dál smutněji.
1: A tak jdou lesem tmou, levá, pravá, přední, zadní, pozor kozlé, neupadni. Na zvířátka padá strach, našlapují po špičkách, ale nemohou už zpátky. Před zvířátky za zvířátky černé lesy, tma a tma. Kdo pak se tu vyznat má?
0: Méme, méme, sotva ten les přejdeme.
2: Kikiri, kikiri, budem z lesa ve čtyři.
0: Mňouky mňou, mňouky mňou, řeči nikam nevedou.
1: A tak jdou lesem tmou, levá, pravá, přední, zadní.
0: Pozor, kozle, neupadni.
1: V tom probleskla houštím záře, zajásala zvířátka. Cesta lesem překrátká, budem zas mít hospodáře. Došli k staré chatrči, z okénka se světlo lije. Kozel všechny odstrčí, on chce vidět, kdo tam žije. Kočka také, kohout též, počkej, vždyť mě zamáčkneš. Kikiriki.
0: Ne a ne.
2: Zacláníš mi.
0: Ne a ne.
1: Jeden druhého tu šidí, ale kohout první vidí. Vidí, jak tam ve světnici v karty hrají loupežníci. Bum, sedma k sedmě, osma k osmě, já teď nesu. Eso k esu! Bum! Bum! Bum! A tak hrají, dupou křičí, o podkovu, o káču, o záplaty, o jehličí. Bum! Bum! Bum! Bum! V tom zamečel kozel. Hráči vyskočili ze židlí, ze dveří se strachy tlačí. Vždyť tam v okně zahlídli hrozné zvíře. Má tři hlavy, jedna mečí, druhá mňouká a ta třetí kokrhá. Utíkejme, utíkejme, než nás všechny roztrhá. Utíkají, les je žene, s nimi karty rozházené, karty káča bláznivá.
0: Divé houby v patách mají, utíkají, klopítají, kolem všechno ožívá.
1: Pařez je spolknout chtějí, houby už je dohánějí, už je mají, ještě krok.
0: A tu loupežníci, skok, skok a skok a přes potok.
1: Už jsou z lesa za potokem, oddychují, jdou jen krokem. Už mají dost lesa, pranic, zpátky nevrátí se za nic. A zvířátka přes kořeny dál žene les naježený.
0: Mňouky mňou, mňouky mňou, světýlka nás zavedou. Méme, méme, už jim neutečeme.
1: A tu kohout vesele překřičel své přátele.
2: Kikirí, kikirí, je tři čtvrtě na čtyři.
1: Svítá, svítá, za chviličku vesele jdou po sluníčku. levá, pravá, přední, zadní.
0: Pozor, kozle, neupadni.
1: Mezi poli v raní záři vracejí se k hospodáři.

0: Pohádka o veliké řepě.
1: Už je vráno do oráno, ráno budu síti. Hádej co, ty krákoravá. To, co lidi sytí, to, co lidem zdraví dává.
0: Vím co, dětku, krák a krák.
1: Kde pak vráno, kde pak mák? Dědek v dřepu sází řepu. Deště z mraků pomozte, ať mi řepa vyroste. Krápy kráp, krápy kráp, mokrá voda z mraků krápe. Dědek ťap, ťapy ťap, vesele tu v blátě ťape. Ťap, ťap, už je vody dost. Duha postavila most. Na tom mostě v poledne dědek slunce zahlédne. Volá z dola. Hola, hola, počkej, zlatovlasý kloučku, neutíkej, pomaloučku, ať se tady dole zahřeje mé pole. Když zahnalo slunce mraky, bába s vnučkou přišli taky.
0: Jdem ti, dětku, pomoci, byl bys tady do noci.
1: Bábo, dědek nezahálel, bez válečku pole zválel. Jak na to šel? Inu tudy. Po políčku válel sudy. Jeden sud, druhý sud, pole bylo plné hrud. Vnučko, po druhé si popil, deštík bez konvičky kropil. Kapka sem, kapka tam, což pak já je spočítám? Zkrátka měli přijít ráno, už je všecko uděláno. A tak si to naměří rovnou domů k večeři. Hami, ham, to se mám, kdo pomáhal, tomu dám. První lžíce dědečkovi, druhá lžíce deštíčku, komu třetí, kdo to poví?
0: Bábě, vnučce.
1: Kde pak vám? Kdo pomáhal, tomu dám. Třetí lžíce sluníčku. Hami, ham, to se mám. První lžíce dědečkovi, druhá lžíce dědečkovi a ta třetí, kdo to ví?
0: Kočce.
1: Kde pak? Dědkovi. Hami, ham, to se mám. Kdo pomáhal, tomu dám. Dědek jí a jí a jí.
0: Bába s vnučkou vzdychají. Mají chuť na leccos. Kočka olizuje vousy. Pejsek zas mokrý nos. Pak se všichni čtyři trousí do komory spát. Ach, ti mají hlad.
1: Dědek jedl, všechno snědl. Tma a ticho v okolí. Tma a jenom svíčka bliká. Na políčku, na poli roste řepa převeliká. Zas je ráno, vidíš vráno, dědek už tu je. Řepu tahá, tahá, táhne, táhne, ale nevytáhne. Tahá, hubuje.
0: Kráky krák, měl šít mák, kráky krák, měl šít mák.
1: Dědek tahá, táhá, táhne, ale řepu nevytáhne. Bábo, vnučko, pomozte, než mě řepa přeroste.
0: Sám si jedl, sám si tahej, sám si v práci napomáhej.
1: Řepa je tak veliká, dědek tahá, naříká.
0: Babě už je dětka líto, tak my jdem, ty nenasyto. Chytli se a tahají, dědek řepy, bába dětka, vnučka báby, táhnou, táhnou, nevytáhnou.
1: Pomoz, pejsku, kočičko.
0: Haf, haf, ale za kus kosti. Mňau, mňau, ale za mlíčko.
1: Dobrá, dám vám do sytosti. Drží se a tahají. Dědek řepy, bába dětka, vnučka báby, pejsek vnučky, kočka pejska, táhnou, táhnou, nevytáhnou.
0: Kočka volá myš. Poběž, myško, pomoz nám. Ty mě, kočko, sníš. Já už myši nechytám.
1: Drží se a tahají. Myška kočky, kočka pejska, pejsek vnučky, vnučka báby, bába dětka, dědek řepy, táhnou, táhnou pěkně v řadě a v tom řepa rup vyletí jak zub. Všichni leží na hromadě. Chcete, abych povídal, jak to všechno bylo dál? Otevřete se mnou dveře, spatříte je u večeře.
0: Dědek bábě nabízí, bába vnučku pobízí, pejsek s kočkou nečekají, až se dědek s bábou nají, pejsek v koutě hryže kost, kočička má mléka dost, myška sbírá drobky síra. Dědek jim dá dneska všeho.
1: Bábo, ber si víc. Vím, že jeden bez druhého nedokáže nic.

0: jednou ráno chodila maková panenka po makovém poli a sbírala do kapsy u sukně kapky rosy. Motýl Emanuel zatím lítal od květu ke květu a všude smekl cylindr a řekl: přeju rozkvetlé dobré jitro. Když maková panenka nazbírala plnou kapsu rosy, trochu se nad tím zamyslila a řekla: tak opravdu nevím, proč vlastně jsem tu rosu sbírala. Jen dopověděla, přiběhl od lesa žalud. Neměl čepičku, byl poděšený a celý zelený strachem. Pro pětran, Emanueli, honem mi půjč cylindr. Ten já nikomu nikdy nepůjčím, povídá motýl Emanuel. Hned mu dej ten cylindr, řekla maková panenka. Copak nevidíš, že někde ztratil čepičku? Emanuel smekl cylindr a žalud šup s cylindrem na hlavu. Vypadal teď jako souce a stalo se to právě včas. V lese zapraskaly větvičky, ozvalo se klení a hromování a z houšti vyběhl loupežníček Burásek. Hromcí baba prsk, z lesa mi utekl žalud a někde tady je. Burásek nebyl větší než větívka mechu, ale rozhlížel se tak ostře, až to přesekávalo stébla trávy. Žalud opatrně ustoupil do stínu a postrčil si cylindr do očí. Hromcí baba prsk, povídá Burásek makové panence, a já si ten žalud najdu.
1: A co kdybych ti zatancovala, řekla panenka, aby Buráskovi odvedla myšlenky od žaludu.
0: Pcha, neřekl tak ani tak Burásek. Panenka se dala do tance, až bylo z červené sukničky kolo. Vznesl se taky motýl Emanuel a vyváděl ve vzduchu vybrlata, aby loupežník zapomněl na žalud. Jenže loupežníček Burásek se na to všechno díval a nedíval a občas mávnul rukou. Hromcí baba prsk! Očima prohledával trávu a v tom uviděl smrtelně bledý žalud, jak se opírá o stéblo třeslice. Jenže ten žalud měl na hlavě cylindr jako souce. Burásek se úctivě uklonil.
2: Klaním se, pane souce. Neviděl jste tu někde žalud? Utekl mi z lesa a já ho musím chytit.
0: Žalud by byl nejraději zmizel celý v cylindru. Burásek se na něj dívá pořád ostřeji.
2: Hromcí baba prsk, něco se mi na vás nezdá, pane souce.
0: A Burásek sahá souci po cylindru. V tom ale motýl Emanuel vrazil do kytky, co tam kvetla tak prudce, až se zaprášilo zlatým práškem a všecko to vletělo Buráskovi do očí.
2: Hromcí baba prsk, co jsi mi to Emanueli hodil do očí, křikl Burásek a zlostně dupl.
0: A jak dupl, udělalo to v zemi jamku, žalud do ní skočil, panenka na něj přihrábla hlínu a zalila ji rosou z kapsy u sukně. Na tom místě pak vyrostl vysoký dub. A ať pod něj loupežníček Burásek přišel za větru, nebo v čas, kdy se nehnulo ani holubí pírko, hodil po něm ten dub tvrdým žaludem.

0: Zapomeň na pláč a hádku, chci ti vyprávět o tom, jak i přes pohádku dá se poznat svět. S pohádkovým povídáním je tu strýček Jan. Poslouchej, ne, nepřeháním, právě začíná. Právě začíná.
1: Tak to bylo tak. To léto, kdy se odehrála naše pohádka, bylo ukrutánské vedro. Takové vedro, že ptáčci ani nelétali vysoko, aby si nespálili křidélka. I užovka Bětka, která má jinak teplo moc ráda, se smotala do klubíčka ve stínu kapradí, co rostlo na kraji lesa. Dokonce ani lidi raději nevycházeli z domu, pokud doopravdy nemuseli. Co vám mám povídat? I čerti v pekle stlumili ohně pod kotly, protože jim bylo moc horko.
2: Pudlíky, pudlíky, kozí pšouky, to je horko, to je vedro. Měl bych letět na zem a pokoušet a škádlit lidi, ale zůstanu radši tady. V takovémhle vedru se nedá dělat nic, ani zlobit. To, co bych na zemi dělal, ne, zůstanu raději v pekle. Pudlíky, pudlíky.
1: Slyšeli jste? Ani čertovi se nechtělo ven.

0: a takhle těžko se šlo drakovi, co mu chyběl jeden obrovský zub. Ano, děti, ten, co mu ho urazil princ Jan, který jel chránit princeznu Janu. Mysleli si tenkrát všichni, že drak chtěl princeznu sežrat, ale to byla jenom taková malá draková lest, aby přilákal statečného prince. Bolel ho totiž jeden obrovský zub. No a co měl chudák drak dělat? Jak si měl pomoct? Doktoři tenkrát ještě nebyli.
1: To je horko, že ani mouchy nelétají. Ještě pár kroků a vrátím se k sobě do sluje. Tam je přece jenom chládek. Dneska jsem si tu zdravotní procházku měl odpustit.
0: Drak totiž byl veliký kamarád s dětmi prince a princezny. Totiž, co to povídám, přece krále Jana a královny Jany. Princové a princezny byly teď všechny jejich děti. A že jich král s královnou měli, víc jak tucet. A drak si s nimi hrál, ale aby jim neublížil, byl přece obrovský a měl velikou sílu, tak pro jistotu jenom ležel a děti po něm lezly jako po ohromné prolézačce. A tím, že se drak málo pohyboval, tak stloustnul. A proto začal chodit na procházky.
1: Vezmu to ještě kolem sovího vrchu a kolem louky, co je rybníček, a pak... Oj!
0: Drak se plácnul přední nohou do čela, až to zadunělo. Dokonce i zvířátka se široko daleko polekala. To dělal vždycky, když ho něco napadlo.
1: A v rybníčku?

0: a drak se vydal na cestu hodně rychlejším krokem. Profuněl kolem sovího vrchu a už si to mířil po louce k rybníčku. Vodník Kapička v té době seděl na dně před svým domkem, na placatém kameni, co měl místo křesla. Žmoulal mezi zuby fajfku a liboval si.
1: Brekekekeke, to je pohodinka, to je blátičko, to je vodinka, teplá jako kafíčko, brekekeke, jenom aby to tak vydrželo co nejdéle. Je, ale co to je? Co se to děje? Kam mi mizí moje vodinka?
0: Nejenom Hastrmánek se vyděsil. Úhoři, cejni, ale i líní kapři vypluli ode dna, kde si v bahínku spokojeně podřimovali. A taky veliký sumec, který jenom ležel zavrtaný na dně do bahna a spal, se polekal. Kapička se vylekal docela oprávněně. Žíznivý drak doběhl k rybníku, naklonil obrovskou hlavu k hladině a jak chlemtal, tak chlemtal. Veliký drak má velikánskou žízeň a ta se nedá jen tak uhasit. K tomu je zapotřebí spousty vody. Pro draka právě tolik, co bylo v rybníčku. Prostě a jednoduše, drak celý rybník vypil.
1: Brekekeke, sumčí vousy, potvoro břichatá, co jsi mi to udělala? No podívej se, co jsi provedla!
0: Drak se díval udiveně na malého zeleného mužíčka, jak vztekle poskakuje na dně vypitého rybníčka v blátě a láteří a nadává. Drak totiž nikdy opravdového vodníka neviděl. A protože se mu hned napoprvé zalíbil, díval se na něho se zalíbením.
2: Kdo jsi, zelený pindourku?
1: Já? Já jsem Hastrman Kapička a kdo jsi ty?
2: Já jsem drak.
1: Tyže jsi drak? Žíznivý břichatec jsi, zlý a zlý břichatec.
2: No to teda moment. Břichatec možná jsem, ale zlý to nejsem. To zase prr.
1: Že ne? Že ne? Tak se podívej, co jsi mi udělal.
2: A co?
1: No jen se podívej pořádně.
0: Drak se podíval do rybníčka pozorněji a opravdu. Na pomalu vysychajícím dně se bezmocně plácaly nejrůznější ryby, žáby a pulci a vodní rostliny ležely schlíple na blátě. I Hastrmánkův domeček pomalu, ale jistě osychal. Drak to viděl a přišlo mu to líto.
2: Yeah.

0: A drak byl celý nešťastný, že malému vodníčkovi a jeho rybám ublížil. Kapička rozčíleně pobíhal po dně rybníka.
1: Nebreč mi tady a radši něco honem rychle vymyslí, než mi domek uschne a rozdrobí se na prach.
0: To měl vodník pravdu. Tady žádné naříkání nepomohlo. To chtělo nápad. Vodník vylezl drakovi na nohu a schoval se mu pod veliké křídlo, kde byl alespoň stín. Přehodil si nohu přes nohu a pomáhal drakovi přemýšlet. Ale nevymysleli nic. Vůbec nic. A horko bylo čím dál větší. Když v tom šli kolem Lojzík s Pepíkem.
2: Kde je voda? V rybníce není voda. Kde se teď budeme koupat a osvěžovat, co, Pepíku?
3: Kde je voda?
0: Kluci se přišli vykoupat a překvapili je prázdný rybník. Až pak si teprve všimli ohromného draka.
2: Hele, drak, co tu děláš?
1: Vypil mi vodu z rybníku a teď neví, jak to napravit.
0: Postěžoval si Hastrmánek. Kluci si přisedli k noze draka do stínu a zamysleli se. Ale ani je nic nenapadlo. Pak si Lojzík posteskl.
2: Ach jo, to je vedro. Kdyby tak chtělo zapršet, to by aspoň ochladilo vzduch.
3: No jo.
0: Drak se plácnul přední nohou do čela, až to zadunělo a vyskočil. Jen tak, že kapička nespadnul na zem.
3: Přece musí zapršet a pořádně zapršet.

0: Hned.
1: To všechno byla pravda pravdoucí. Kde ale najít tolik mraků teď, když byla obloha modrá jako len?
2: Čekat nemůžu. Ještě pár hodin a vyschne mi dno rybníčka a leknou všechny ryby. Už teď lapají po vodě, jak člověk po vzduchu. A do zítřka mi vyschne domeček a pak vyschnu já. A to nemůžu připustit, v žádném případě.
1: Všichni zesmutněli. A všem bylo horko čím dál nesnesitelnější. Pepík si mával dlaní před obličejem, drak se na něho díval a pak ho zase něco napadlo. Plácnul se do čela.

0: Poskočil si drak radostí, až vodník Kapička, který seděl na jeho noze schovaný ve stínu křídla, spadnul na zem.
1: Dámy, přece pozor, ty baňobaňata, ještě ani neuschnu a ty už mě zašlápneš.
0: Drak už ale neposlouchal. Vyletěl do vzduchu a zamával křídly, až vodníka s Pepíkem a Lojzíkem málem odfoukl. A než se stačili pozbírat se země, už byli pryč. Drak letěl hodinu, dvě, až našel na nebi první mraky a mráčky. Obletěl je, máváním křídel je sehnal dohromady a až jich bylo na pořádný, ale pořádný bouřkový mrak, tak ho mocným fouknutím zahnal nad vyschlý rybník vodníka Kapičky. Potom drak ještě jednou mocně fouknul. Z tlamy mu vyšlehl plamen podobný blesku a dalo se do deště. A do jakého deště? Z nebe padaly proudy vody. Lojzík s Pepíkem z toho měli radost kvůli Kapičkovi, který radostně poskakoval mezi kapkami deště a nadšeně juchal. Pak ale zjistili, že jsou zmoklí na kost, a tak se sebrali a šli se domů usušit. A než přišli domů, déšť docela zaplnil Kapičkův rybníček. Ryby plavaly ve vodě a vodník se zase posadil před svou hastrmanskou chaloupku a spokojeně bafal ze své fajfky pěnovky. Pak si na něco vzpomněl. Odrazil se ode dna a vyplaval na hladinu.
1: Děkuji ti, draku! Děkuji ti, kamaráde!
2: Není zač!
0: Drak vodníkovi ze vzduchu zamával a letěl k zámku, kde už na něj netrpělivě čekali královské děti. A drak se na ně taky těšil a těšil se i na to, jak jim bude vyprávět o svém dnešním dobrodružství.

Dva řemeslníci šli světem. Jedenkrát přišli k pěknému zámku, kde se v zahradě procházela krásná kněžna. Božku, víš, co bych si přál? Ptal se jeden z nich, hezký chasník. Snad abys byl pánem toho zámku, ne? Odpověděl Bořek. Chyba lávky, neuhodl si. Tu princeznu bych chtěl. Aha, Jiříku, ty nejsi hloupý. Myslíš na princeznu i na zámek. Ale nedělej si marné laskominy a pojď. Máme ještě hezký kus cesty před sebou. Božku, čertu bych duši dal, kdybych tu princeznu dostal. Tu bych já ale nedal, odpověděl Bořek a táhl Jiříka od plotu zahrady. Poblíž města ve stínu chladného boru ulehli, aby trochu ulevili utrmáceným údům. Bořek usnul, sotva dolehl, ale Jiřík neustále myslil na krásnou princeznu. Tu jde kolem mládenec v zeleném šatě a když viděl, že Jiřík nespí, zastavil se u něho. Dobré zdraví, mladý, kam pak jdete? Ptal se Jiříka. I chodíme světem, ale já už jsem se toho nabažil. Člověk vystojí jako pes. To rád věřím. Nejlepší je být pánem. I to se ví, že je, jen kdyby jím mohl být každý. Inu, někdy to záleží jen na vůli. Co pak o vůli? Oni by si lidi žádali všelicos, kdyby se jim to vyplnilo. Já ku příkladu bych chtěl mít tu princeznu z blízkého zámku. Čertu bych duši dal, kdybych ji dostal. Myslíš to doopravdy? Doopravdy. Tvoje žádost se ti má vyplnit. Já jsem čert. A když se mi upíšeš, bude z tebe bohatý princ a můžeš jet k princezně. Oblíbí si tě a vezme za manžela. Tady je lístek a pero. Natrhni si malíček a podepiš se krví. Bez rozmyšlení se Jiřík svou krví čertovi podepsal. Tak, a teď jsi můj. A za kolik let si mám pro tebe přijít? Inu, já myslím za 20. Když užiju tak dlouho lásky krásné princezny a světských radovánek, rád s tebou půjdu. Dobře, tady máš váček plný dukátů. Ať z nich ubíráš, jak ubíráš, bude stále plný. Rozvaž svůj vak, máš tam své šaty proměněné v knížecí. Ustroj se a za lesíkem na tebe už čeká několik služebníků s koněm. Sedni si na něj, jeď k zámku a dej si jméno nějakého prince nebo knížete. Ale vždyť já neumím mluvit, jak se na knížete patří a v prvním okamžiku se prozradím. O to se nestarej. Budeš umět všecko, nač si pomyslíš. A všecko se ti bude věřit. Jen jdi, dokud se tvůj kamarád nevzbudí. Na to čert zmizel. Když Jiřík rozvázal vak, opravdu tam našel skvostné šaty a začal se strojit. Potom šel za lesík, kde mu vyšňoření služebníci už přijížděli naproti a vedli bujného koně. Jiřík se na něho vyšvihl tak šikovně, jako by se byl cvičil u nejznamenitějšího podkoního. Na to se obrátil ke knížecímu zámku. Bořek se zatím probudil a když vedle sebe Jiříka neviděl, myslil, že šel už napřed. Sebral tedy své věci a pospíchal dál. Nechme Bořka jít, kam chce a nahlídněme, co se zatím dálo v zámku. Mladá princezna byla ještě v zahradě, když Jiřík přijel na koni. Dal se ohlásit u krále, že je ten a ten princ z té země, aby mu pán dopřál pohostinství. Král ho přijal s velkou úctou. Hned se chystali pokoje a služebníci do nich museli nosit princovi vaky a věci, kterými ho čert vybavil. Byla přichystána skvělá tabule a Jiřík se oblékl do samého zlata, aby se princezně zalíbil. A to se mu skutečně taky podařilo. Jak ho princezna spatřila, její přání bylo, aby u nich hezký princ zůstal navždy. Však se taky Jiřík okolo ní točil a od pusy se

mu jen prášilo, měl sám ze sebe radost, že mu hovor plyne jako voda. Když byl v zámku nějaký den, dělal, jako by už chtěl pryč, ale zatím měl dost strachu, aby ho nepropustili. Princezna však prosila otce, aby prince déle zdržoval, a to král taky učinil, a Jiřík zůstal rád, protože poznal, že ho tu princezna ráda vidí. Jednoho dne se jí vyznal ze své lásky. Když uslyšel, že i ona ho miluje, šel k otci a žádal o její ruku. Řekl, že je nejmladší otcův syn, že nemá žádné knížectví, ale že si může v tu chvíli koupit i to největší. Beze všech překážek jim starý král požehnal a Jiříka ustanovil za svého spoluvládce. Brzo se slavila svatba a Jiřík byl jako v nebi. Lidé ho měli rádi, neboť byl hodný a žádnému bez příčiny neublížil. Za několik let na to starý otec umřel a Jiřík se stal sám panujícím knížetem. Už měl dva syny a dceru a žil se svou manželkou velmi šťastně. Někdy si ovšem vzpomněl na čerta, ale vždycky si pomyslel, i do té doby je ještě daleko, kdo ví, co všechno se nestane. Ale ta doba uběhla jako nic a do 20 už scházel jen rok. Pro strach nemohl spát ve dne ani v noci. Bledý jako stín chodil po zámku a s bolestí se díval na své děti a na drahou manželku. Co by však ušlo oku milující choti? Často se Jiříka ptala, co mu schází, ale on se všelijak vymlouval a nikdy nechtěl povědět příčinu. Tak to trvalo celičký rok a už mu zbýval jediný den. Zamkl se do svého pokoje, aby neviděl manželčiny slzy a vyhnul se jejím otázkám. Večer se však dveře sami otevřou a do nich vkročí zeleně oblečený mládenec. No, Jiříku, pravil bledému knížeti. Jestli pak jsi vzpomněl, že dnes uplynulo 20 roků a že máš jít se mnou, Bodejť bych zapomněl. Ale vidíš, mám ještě všelijaké řízení. Ještě jsem se ani nerozloučil se svou manželkou. Popřej mi ještě 3 dny. To ti udělám. A mnohem víc. Vyber si po 3 dny denně 1 věc. Ať je jakákoli, a jestli bych nebyl stoji splnit, dám ti cedulku zpátky a víc na tebe nebudu mít už žádné právo. Jiřík byl za to čertovi velice povděčný. Mnohem veseleji vyšel z pokoje a šel ke kněžně, aby se s ní potěšil. Vyšli spolu na procházku do zahrady. Pověz mi, drahá, co by tě tak potěšilo? Máš nějaké přání? Ptal se Jiřík v naději, že se od manželky něco doví, protože si nedokázal žádnou práci pro čerta vymyslet sám. Můj drahý, já všecko mám. Jen bych si přála, abys byl veselější. Vždyť už jsem zase veselý. Ale pověz mi, jak pak bys ještě chtěla mít vylepšený zámek? Náš zámek? Je zpředu docela pěkný, ale zezadu není žádná vyhlídka. Kdyby tam nebyla tak mohutná skála, bylo by to lepší. Máš pravdu, odpověděl Jiřík a hned se rozhodl uložit tu práci čertovi. Na večer už stál čert zase před knížetem. Optal se ho, co žádá, aby zase udělal. Chci, abys mě do rána odrovnal tu skálu, která nám vzadu zaclání celý zámek. Má se stát, jak žádáš, odpověděl čert a odešel. Kníže myslel, že to čert nedokáže, ale velmi se ulekl, když ráno přistoupil k oknu a spatřil širokou pláň, na které nebylo po skále ani památky. Jde pro manželku, že její přání je splněno. Pro boha muži, ty máš spolek s čertem, nebo jsi kouzelník,
zvolala kněžna s údivem. To bych ti byl tu radost udělal už dávno, ale já sám nevím, co se stalo. Snad naši rozmluvu včera poslouchal nějaký šotek. Přeji si ještě schválně nějakou věc, jestli se i to vyplní. Kněžna ale byla chytrá žena. Poznala, že jí manžel něco strašlivého tají. Na oko tedy řekla, že si přeje celou tu širou pláň proměnit v nejkrásnější zahradu světa. Ale v duchu si myslila, jestli přání bude zítra splněno, Jiřík se mi musí přiznat. Večer tento úkol čert dostal a odešel. Když se ráno kníže probudil, zarazila ho vůně tisícerých květin v nejkrásnějším květu. Byl to krásný ráj. Přišla i kněžna a s hrůzou i zalíbením utkvělo její oko na rozkošné květnici. Najednou se odvrátila, vzala Jiříka za ruku a pravila: můj drahý muži, nyní mi nesmíš déle tajit, že máš spolek s čertem. Já to vím určitě. Pověz mi, na jak dlouho jsi mu zavázán, abych ti mohla přispět dobrou radou. Ach, už je pozdě, srdce moje. Dnes je poslední den, večer přijde ještě pro jeden úkol a pak jsem jeho. Na to Jiřík od začátku až do konce popravdě pověděl, kdo byl a co se s ním stalo. Kněžna mu ráda všecko odpustila, protože ho velice milovala a věděla, že chybil jen z lásky k ní. Nebuď smutný a neběduj, ať si toho žádný nevšimne. Budeme veselí a až večer přijde čert, jen ho pošli ke mně. Já si do té doby něco vymyslím. Jiřík byl jako znovu narozený a všechna tíže z něho spadla. Jakoby jak živo nic nebylo. Večer se v určenou dobu dostavil čert. Co pak si vymyslel dnes? Ptal se knížete. Jen jdi k mé paní. Ona ti řekne, co chce. Čert vešel do kněžní na pokoje. Už ho očekávala. Ty jsi ten čert, co má odnést mého manžela? Ano. Můžu si tedy místo něj vyvolit jednu věc, ať je to cokoliv? Ano. A jestli mi ji nesplníš, nemáš nad ním už žádnou moc? Nemám. Dobře tedy. Pojď sem a vytrhni mi z hlavy tři vlasy. Ale nesmí jich být ani víc, ani míň. A ať mě to ani dost málo nebolí. Čert se zamračil, přistoupil blíže k paní, z čerstva vzal tři vlásky a vytrhl je. Ale paní přece vykřikla: au, vidíš, to máš už jeden vroubek. Já ti řekla, ať mě to ani dost málo nebolí, ale budiš, to ti prominu. Teď ty tři vlasy vezmi a změř je. Čert je změřil a paní zase pravila: nyní mi ty vlasy natáhni každý o dva lokte delší, ale ne, abys myslil, že je nastavíš. Čert se na ně chvíli díval, ale nevěděl si rady. Prosil tedy kněžnu, aby mu dovolila vzít je sebou do pekla a poradit se s kamarády. Kněžna mu to dovolila a čert i s vlasy zmizel. Když přiletěl do pekla, svolal všechny kamarády a položil vlasy před Lucifera na stůl a vypověděl, co se s nimi má stát. Tentokrát si prohrál, chytráku. Padl si na jinšího kosa. Co s nimi? Natáhneme-li je, přetrhnou se. Bouchneme-li do nich, roztlučou se. Dáme-li je do ohně, spálí se. Nezbývá ti nic jiného, než se vrátit a odevzdat cedulku. Teď jdi a odveď, co ti nepatří, řekl Lucifer. Čert zalítl tedy do zámku, ale bál se tam vstoupit, číhal proto u okna, až ho kníže otevře. Když se toho dočkal, hodil ceduly do pokoje a zmizel. S nevýslovnou radostí běžel Jiřík ke své moudré manželce, která už předem věděla, jak to dopadne.
Oba děkovali Bohu, že je vyvedl z nebezpečí a žili spokojeně až do smrti.

0: Pohádka pošťácká. To bych rád věděl, když mohou být pohádky o všelijakých jiných lidských řemeslech a povoláních, jako o králích a princích a loupežnících, pastýřích a rytířích a černokněžnících a obrech a drvoštěpech a vodnících, proč by nemohla být také jednou pohádka o pošťákovi? Vždyť takový poštovní úřad, to je skoro jako zakleté místo. Máte tam samé nápisy, že kouřit je zakázáno a psi s sebou brát je zakázáno a mnoho jiných varovných tabulek. Říkám vám, tolik vyhlášek a zápovědí nemají ve svých úřadovnách ani čarodějníci, ani draci. Už z toho je vidět, že pošta je místo tajemné a mocné. A pak děti. Kdo pak kdy viděl, co se děje na poště v noci, když je zavřená? Jářku, na to bychom se chtěli podívat. Však jeden pán, abyste věděli, byl to pan Kolbaba, povoláním pošťák a listonoš, se na to doopravdy podíval a řekl o tom ostatním listonošům a pošťákům a ti to zase řekli dál, až se to doneslo ke mně. A já nejsem tak nepřející, abych to nechal sám pro sebe. Tak jen s tím ven a už se začíná. Tedy toho pana Kolbabu, povoláním listonoše a pošťáka, nějak omrzelo jeho pošťácké řemeslo. Co prý se takový listonoš nachodí, naběhá, nadrandí, nalítá, nahoní a našlape, že prý den co den musí ujít 29 735 kroků, v čemž je zahrnuto 8 249 schodů nahoru a dolů. A že ty dopisy, co roznáší, jsou bez toho samé tiskopisy a účty a jiné zbytečnosti, které nikomu neudělají ani trochu radosti, a že i ten poštovský úřad je takové neveselé a nijaké místo, kde se ani žádné pohádky nedějí. Tak a všelijak jinak si naříkal pan Kolbaba na své pošťácké povolání. A jednou vám si ze samého smutku sedl na poště u kamen a usnul a ani si nevšiml, že už je 6 hodin. A když odbyla hodina 6, odešli ostatní pošťáci a listonoši a zavřeli poštu a pan Kolbaba tam zůstal zamčený a spal. Mohlo být k půlnoci, když ho probudil takový šramot, jako když myši ťapou po podlaze. Hleme, řekl si pan Kolbaba, máme tu myši, měla by se na ně políčit past. A když se tak kouká po těch myších, vidí, že to nejsou žádné myši, ale poštovští skřítkové. To vám jsou takový malí a fousatí pumprlíci, asi tak velicí jako menší slepice viandotka, nebo jako veverka, nebo jako lesní králík, tak asi. A na hlavách mají poštovské čepice jako praví pošťáci a nosí pelerinky jako praví listonošové. Zatrachtile, řekl si pan Kolbaba, ale jinak ani nemukl, ani necekl, ba ani nešpitl, aby je nezaplašil. A vida, jeden ten poštovní skřítek přerovnával dopisy, které měl ráno pan Kolbaba roznést. Druhý třídil poštu, třetí vážil balíčky a lípal na ně cedulky. Čtvrtý hupoval, že tady ta škatule není ovázána podle předpisu. Pátý seděl u okénka a přepočítával peníze, jako dělají poštovní úředníci. Vždyť jsem si to myslel, broukal ten skřítek. Tady se ten poštovský člověk zase přepočítal o 1 halíř. Musím mu to opravit. 6. rarášek seděl u telegrafního aparátu a vyklepával na něm depeši, asi takhle. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Ale pan Kolbaba rozuměl, co telegrafuje. V obyčejné řeči to bylo. Haló,
1: Ministerstvo pošt? Tady poštovní šotek číslo 131. Hlásím všechno v pořádku, stop. Kolega Elf Matlafousek má kašel, hlásí se Marot, nenastoupil službu, stop. Těpéro, stop.
0: Tady je dopis do města Bamboli Bonandy v království kanibálském, ozval se sedmý trpaslík. Kde to je?
1: To je Via Benešov, řekl osmý pidi mužík. Připiš tam, kolego, království kanibálské, stanice dráhy Dolní Trebizon, poslední pošta Kočičí hrádek, leteckou poštou. Tak a jsme hotovi. Co pak, páni, abychom si teď trochu zahráli karty?
0: Proč pak ne? Řekl první skřítek a odpočítal 32 dopisů.
1: Tak tady jsou kartičky a můžeme začít.
0: Druhý skřet vzal ty dopisy a zamíchal je.
1: Snímám, řekl první rarach.
2: Tak rozdávej, pravil druhý. Ale, bručel třetí, to jsem dostal špatný list.
1: Nesu, řekl čtvrtý a pleskl dopisem na stůl.
2: To ti přebiju,
0: děl pátý a položil svůj list na tamten.
1: Holenku, to je na mne slabé, pravil šestý a přihodil svůj list.
2: Oho, řekl sedmý,
1: to já mám ještě vyšší kartu.
3: A já mám trumfové eso,
0: zvolal osmý a hodil svůj list na ty ostatní. Tohle děti už pan Kolbaba nemohl vydržet a vyhrkl.
4: Neračte se, páni Vyžlata, vyrušovat, ale jaké pak to máte karty?
1: A pan Kolbaba, řekl první skřítek. My jsme vás, pane Kolbaba, nechtěli budit,
4: ale když už jste se probudil,
1: pojďte si zahrát s námi.
4: My totiž hrajeme jenom obyčejný mariáš.
0: Pan Kolbaba si to nenechal dvakrát říkat a sedl si mezi skřítky.
1: Tak tady máte karty,
0: pravil druhý skřet a podal mu několik dopisů.
1: A můžete začít.
0: Pan Kolbaba se podíval na ty dopisy, co mu dali do ruky a řekl.
4: Neračte mě to mít za zlé, páni pumprdlíci, ale já nemám v ruce žádné karty. Já mám jenom nedoručené dopisy.
1: No právě, odpověděl třetí pidi mužík. To jsou naše hrací karty.
4: Pravil pan Kolbaba. Neračte se hněvat, páni, ale karty na hraní mají mít nejnižší sedmičku, pak osmičku, potom devítku a desítku, spodka a svrška, krále a nejvyšší eso. Ale tady v těch dopisech nic takového není.
1: A to si moc pletete, pane Kolbaba, řekl čtvrtý mužíček. Abyste věděl, každý ten dopis platí víc nebo míň podle toho, co je v něm uvnitř napsáno. Nejnižší karta, vykládal první rarášek, takzvaná sedmička neboli minelka, to jsou takové ty dopisy, ve kterých si lidi něco nalhávají a předstírají.
4: Druhá nejnižší karta je osmička, pokračoval druhý tajtrlík. A to jsou takové dopisy, co lidi píší jenom z musu a povinnosti.
1: Třetí nízká karta je devítka,
0: děl na to třetí mrňavec.
1: A to jsou dopisy, co si lidé píší jenom ze zdvořilosti.
4: První vysoká karta je desítka, řekl čtvrtý. To jsou takové dopisy, ve kterých si lidé píší něco zajímavého a nového.
0: Druhá vysoká karta je spodek, pravil pátý. To jsou psaníčka, co si lidé posílají, když chtějí tomu druhému udělat potěšení.
4: Třetí vysoká karta je svršek neboli kluk, povídal šestý. A to jsou dopisy mezi dobrými přáteli.
1: Čtvrtá vysoká karta se jmenuje král nebo též dáma, dodával sedmý. A to je takový dopis, který je napsán z lásky.
4: A ta nejvyšší karta, neboli eso,
1: doložil osmý stařík, to je takové psaníčko, kterým dává člověk tomu druhému své celé srdce. To je karta, která přebije, čili přetrumfne všechny ostatní. Abyste věděl, pane Kolbaba, takové psaní se najde, když píše maminka svému dítěti, nebo člověk člověku, kterého má raději než sebe sama. Aha, řekl pan Kolbaba. Ale teď bych rád věděl, jak medle poznáte, co stojí uvnitř v těch dopisech napsáno. To bych, páni, moc nerad slyšel, že je snad otvíráte a čtete. To se nesmí, lidičky, to byste porušili listovní tajemství a já bych vás holoto musel udat na policii. Pro pána krále, to by byl velikánský hřích, kdyby někdo otevřel dopis, který mu nepatří.
5: To my, pane Kolbaba, taky víme, řekl první rarášek. Ale my, holenku, my cítíme hmatem skrze zavřenou obálku, co v tom dopise je.
1: Ta lhostejná psaní jsou naomak studená, ale čím víc lásky je v dopise, tím je to psaníčko teplejší. A když my, skřítkové, si zavřený dopis položíme na čelo, dodal druhý, můžeme vám říci slovo za slovem, co tam stojí psáno.
4: To teda je jiná, pravil pan Kolbaba. Ale když už jsme tady tak pohromadě, tak bych se vás rád na něco zeptal. Snad vás to, páni, neurazí.
5: Že jste to vy, pane Kolbaba, odpověděl třetí skřet.
1: Tak se můžete zeptat, nač chcete.
5: Já bych rád věděl, řekl pan Kolbaba, co vlastně skřítkové jedí.
1: To je všelijaké, děl čtvrtý pumprlík. My, skřítkové, co žijeme v různých ouřadech, se živíme jako šváby tím, co vy, lidé, utrousíte. Takhle drobeček chleba nebo ždibec houstičky.
6: To víte, pane Kolbaba, moc toho není, co vám lidem od huby upadne.
5: Ale my, skřítkové, od pošty, řekl pátý trpaslík,
1: to nemáme tak zlé. My si někdy vaříme ty telegrafní pásky jako nudle a mastíme si je poštovním lepidlem, ale to musí být lepidlo z dextrinu.
5: Nebo můžeme olizovat známky, podotkl šestý. To je dobré, ale moc se nám tím zalepí fousy.
7: Ale nejvíc papáme drobečky, vykládal sedmý maňásek.
5: Víte, pane Kolbaba, proto se v úředních místnostech tak málo kdy zametá, aby na nás zbyly nějaké ty drobty.
4: A že jsem tak smělý, ptal se dále pan Kolbaba, kde pak vy tu vlastně přespáváte?
5: To vám, pane Kolbaba, neřekneme, pravil osmý dědeček. Kdyby lidé věděli, kde my, skřítkové, bydlíme, tak by nás odtamtud vymetli, kde pak, to nesmíte vědět.
4: Inu, když mě to neřeknete, tak si to nechte,
5: myslel si pan Kolbaba. Však já dám pozor, kam půjdete spat. A sedl si zase u kamen, aby dával pozor. Ale jen se tam ulebedil, už se mu začala tak nějak klížit na očičkách víčka a než by se řeklo pět, pan Kolbaba usnul a spal jako dudek až do božího rána.
1: Tedy tohle, co viděl pan pošťák Kolbaba, nikomu neřekl, protože to víte, na poště se vlastně nesmí přespávat. Jenom od té doby ho už nemrzelo roznášet dopisy lidem. Tenhle dopis, říkal si, je takový vlažňoučký, ale tady ten zrovna hřeje, jak je teplý. To asi je psaní od nějaké maminky. A jednou na poště třídil dopisy, co vybral z poštovní schránky, aby je roznesl lidem.
4: Hlem, řekl najednou, Tady je dopis v zalepené obálce, ale na té obálce není ani adresa, ani známka.
2: Aha, pravil pan poštmistr. To zas někdo vhodil do schránky dopis bez adresy.
4: Byl tam zrovna na poště jeden pán, aby poslal své mamince doporučené psaní. Ten pán to slyšel a povídá.
8: No to musí být čulpas, potrhlo cápek, pytlík, dromedár, budiš k ničemu a boží dřevo, kdo posílá dopis a nenapíše na něj ani adresu.
2: Ba ne, řekl pan poštmistr.
8: Takových dopisů, pane, se za rok najde celá hromada. To byste nevěřil, pane, jak jsou lidé roztržití. Napíší dopis, pane, a pak s ním horem pádem běží na poštu a zapomenou se, pane, podívat, že ještě nenapsali adresu.
2: Jej, pane, to se stává častěji, než si myslíte.
6: Ale,
2: divil se ten pán. A co vy s takovými dopisy bez adresy děláte?
8: Necháme je ležet na poště, pane,
2: řekl poštmistr.
6: Protože je nemůžeme, pane, doručit.
4: Pan Kolbaba zatím obracel v ruce ten dopis bez adresy a bručel.
6: Pane poštmistr, tohle psaní je takové teplé. V tom je jistě psáno něco upřímného. Já myslím, že by se ten dopis měl přece jen doručit tomu, komu patří.
8: Když tam není napsaná adresa, tak to nejde a basta,
4: namítal pan poštmistr.
6: Tak snad byste mohli ten dopis otevřít, radil ten cizí pán, a podívat se, kdo jej posílá.
8: To nejde, pane,
2: řekl pan poštmistr přísně.
6: Protože to by, pane, bylo porušení listovního tajemství a to se nesmí.
4: A tím byla ta věc pro něj vyřízena. Ale když ten cizí pán odešel, obrátil se pan Kolbaba k panu poštmistrovi.
6: Že jsem tak smělý, pane poštmistr, ale stran toho dopisu by nám snad mohl poradit některý pan poštovský skřítek.
4: A pak vypravoval, jak jednou v noci viděl úřadovat poštovské rarášky a kterak ti skřítkové dovedou číst dopisy, aniž by je otevřeli. Pan poštmistr se zamyslil a pak řekl.
2: Safra, to by šlo. Tak to zkuste, pane Kolbaba, když nám ten pan skřítek řekne, co v tom zavřeném dopise stojí psáno, poznáme třeba, komu to psaníčko patří.
4: Tak té noci se dal pan Kolbaba zavřít na poště a čekal. Mohla být půlnoc, když slyšel takové ťapity ťap po podlaze, jako když myši běhají. A pak zase viděl skřítky, jak třídí dopisy a váží zásilky a počítají peníze a odklepávají depeše. A když byli se vším hotovi, sesedli se na zemi a hráli z dopisy mariáš. V tu chvíli se pan Kolbaba ozval.
6: Brej večír, páni pumprdlíci.
9: A to je pan Kolbaba,
6: řekl ten nejstarší pumprlík. Tak pojďte si s námi zahrát v karty.
4: Pan Kolbaba si to nenechal dvakrát říci a sedl si s nimi na podlahu.
6: Nesu,
4: řekl první skřítek a položil svou kartu na zem.
6: Přebíjím,
4: děl druhý.
6: Dávám fleka,
4: povídá třetí. Teď přišla řada na pana Kolbabu a on položil ten zavřený dopis bez adresy na ty tři ostatní.
8: Tak jste vyhrál, pane Kolbaba,
6: řekl první diblík, protože jste nesl tu nejvyšší kartu, neboli srdcové eso.
9: Že jsem tak smělý, odpověděl pan Kolbaba, ale víte to jistě, že to je tak vysoká karta?
8: Abych to nepoznal,
9: pravil rarášek. To přece je psaníčko, co píše mládenec dívce, kterou má víc rád než sebe sama. To se mně nezdá, řekl naschvál pan Kolbaba.
10: A just je to tak, odpověděl trpaslík. Když tomu nechcete věřit, já vám to psaníčko přečtu.
9: A vzal ten dopis, položil si jej na čelo, zavřel oči a tak to četl.
10: Má z nejmilejší Mařenko, tak ti píšu, tady je pravopisná chyba, řekl ten skřítek, správně má být měkké i. Že jsem dostal místo za šoféra, tak jestli bys chtěla, mohli bychom mít veselku. Napiš mě, jestli mě máš ještě ráda. Piš mě brzo, tvůj věrný Frantík.
9: Tak vám děkuju, pane skřítek, řekl pan Kolbaba. To jsem potřeboval vědět. Mockrát vám děkuju.
10: Není zač, pravil mužíček. Ale abyste věděl, je tam 8 pravopisných chyb. Moc se toho ten Frantík ve škole nenaučil.
8: Jen bych se rád dověděl, která je to Mařenka, nebo který Frantík, bručel pan Kolbaba.
10: Nemůžu sloužit, pane Kolbaba, řekl ten mrňavý panáček. To tam už není psáno.
9: Ráno na to hlásil pan Kolbaba panu poštmistrovi, že ten dopis bez adresy psal nějaký šofér Frantík nějaké slečně Mařence a že si ten pan Frantík chce tu slečnu vzít za ženu.
11: I pro krinda pána, zvolal pan poštmistr. To je náramně důležité psaní, to by ta slečna měla dostat.
10: Já bych jí to psaníčko na šup donesl, řekl pan Kolbaba. Kdybych jenom znal, jak se ta slečna Mařenka jmenuje vlastním jménem a ve kterém městě, které ulici a kterém popisném čísle bydlí.
8: To by, pane Kolbaba, dovedl každý, povídal pan poštmistr. Na to by ani nemusel být pošťák. Ale já bych moc rád viděl, aby ta slečna to psaní dostala.
10: Dobrá, pane poštmistr, zvolal pan Kolbaba. Tak já tu slečnu adresátku budu hledat, i kdybych měl rok běhat a prochodit celý svět.
9: To řekl, přehodil si přes rameno pošťáckou tašku s tím dopisem a s krajícem chleba a vydal se do světa.
8: Tak pan Kolbaba chodil a chodil a všude se ptal, nežije-li v tom kraji nějaká slečna Mařenka, co čeká psaníčko od nějakého pana šoféra Frantíka. A tak prochodil celé Litoměřicko a Lounsko a Rakovnický okres a Plzeňsko a Domažlicko a Písek a Budějicko a Přeloučsko a Táborsko a Čáslavsko a hejtmanství Hradecké a okres Jičínský a Boleslavsko. Byl v Kutné Hoře, Litomyšli, Třeboni, Vodňanech, Sušici, Příbrami, Kladně a Mladé Boleslavi a ve Voticích a v Trutnově a v Sobotce a Turnově a ve Slaném a v Pelhřimově, ba i v Dobrušce a v Úpici a v Hronově a u Sedmi Chalup. I na Krákorce byl, i v Zálesí. No zkrátka všude a všude se přeptával po té slečně Mařence.
9: Ono těch slečen Mařenek, co v Čechách našel, bylo moc. Dohromady 49 980. Ale žádná z nich nečekala psaníčko od pana šoféra Frantíka. Některé z nich sice čekali na psaníčko od nějakého pana šoféra, ale ten se nejmenoval Frantík, nýbrž Toník, nebo Ladislav, nebo Václav, Josef, nebo Jarolím, či Lojzík, a nebo Florián, též Jirka, nebo Johan, nebo Vavřinec, ba i Dominik, a Vendelín, a Erazim, jenom Frantík ne. A jiné ty slečny Mařenky zase čekali na psaníčko od nějakého pana Frantíka, Ale ten zase nebyl šoférem, nýbrž zámečníkem nebo šikovatelem, truhlářem nebo konduktérem, případně též drogistou, čalouníkem, holičem nebo krejčím, ale just ne šoférem. A tak ten pan Kolbaba už prochodil rok a den, ale nemohl to psaní doručit té pravé slečně Mařence. Poznal moc věcí, viděl vesnice i města, pole i lesy, východ i západ slunka, návrat skřivánků a příchod jara, sedbu i žně, hříbky v lese a zrající švestky. Viděl v Žatci chmel a na Mělníce vinice a v Třeboni kapry a v Pardubicích perník. Ale když už mu to marné hledání trvalo rok a den, sedl si sklíčen u cesty a řekl si: tak to už je marné. To už snad tu slečnu Mařenku ani nenajdu. Bylo mu skoro dobreče lítostí. Litoval slečnu Mařenku, že nedostala psaní od mládence, který ji měla raději než sebe sama. Litoval šoféra Frantíka, že to jeho psaní nemůže doručit, a litoval i sebe sama, že si s tím dal takovou práci a tolik se nachodil v dešti a horku a psotě a nepohodě, a že to bylo nadarmo. A jak tak seděl u cesty a litoval, viděl, že po cestě jede nějaké auto. Jelo pomaličku, tak asi 6 kilometrů za hodinu. A pan Kolbaba si řekl:
11: no, to musí být nějaká starožitná kára, že si to šine tak pomalu.
9: Ale když to auto přijelo blíž, viděl, že je to
11: Kristovanoho
9: krásná osmiválcová bugatka a že za volánem sedí smutný, černě oděný šofér a ve voze smutný, černě oděný pán. A když ten smutný pán uviděl u cesty zarmouceného pana Kolbabu, kázal zastavit a řekl: poté, pošťáku, já vás kousek cesty svezu. Pan Kolbaba byl rád, protože ho po tak dlouhém putování už bolely nohy. Sedl si u toho smutného černého pána a vůz se dal pomalu a smutně v pohyb. Když tak ujeli asi 3 kilometry, ozval se pan Kolbaba: že jsem tak smělý, pane, vy asi jedete na pohřeb, že?
11: Nejedeme, řekl dutým hlasem smutný pán.
8: Proč myslíte, že jedeme na pohřeb?
9: No, řekl pan Kolbaba, protože vy, pane, ráčíte být tak smutný.
11: Já jsem tak smutný,
9: povídal hrobovým hlasem ten pán, protože mé auto tak pomalu a smutně jede. No jo, řekl pan Kolbaba, však proč pak vám taková krásná bugatka tak pomalu a smutně jede?
11: Protože ji řídí smutný šofér, pravil truchlivě černý pán.
9: Aha, děl pan Kolbaba, račte dovolit vašnosti, proč vlastně je ten pan šofér tak smutný?
11: Protože nedostal odpověď na psaníčko, které dal na poštu před rokem a dnem, odpověděl černý pán. Víte, on psal své znejmilejší, ale ona mu neodepsala. Tak on si myslí, že už ho nemá ráda.
9: Když to pan Kolbaba uslyšel, vyhrkl: že jsem tak smělý, nejmenuje se váš pan šofér Frantík?
11: Jmenuje se pan František Svoboda, odpověděl smutný pán.
9: A ta slečna se jmenuje Mařenka, že? Ptal se dále pan Kolbaba. Tu se ozval smutný šofér a řekl s žalostným vzdechem.
12: Slečna Marie Nováková se jmenuje ta nevěrnice, co zapomněla na mou lásku.
9: Aha, vykřikl pan Kolbaba radostně. Člověče drahá, tak to jste vy, ten trumbera, ten blout, to tululum, ten pleticha, ten trumpeta, ten vrták, ten truhlík, ten makovec, to nemehlo, to trdlo, to pometlo, ten tulipán, ten jelimánek, ten salát a ten přetrhdílo, ten splašený, ten střelený, ten trhlý, ten seknutý a ten pytlem praštěný, ten nádiva, ten nekola, ten nekňuba, ten mrťafa, ten ňuma, ten slíva a ten bambula, ten kašpár, ten Janek, ten Matěj, ten Vaněk, ten Kuba a ten popleta, co nám hodil do poštovní schránky to psaníčko bez známky a bez adresy. Jemine, to jsem rád, že mám tu čest vás poznat.
12: Jak pak vám slečna Mařenka mohla odepsat, když dosud to vaše psaní ani nedostala?
13: Kde? Kde je to mé psaní?
9: Zvolal pan šofér Frantík.
12: No, řekl pan Kolbaba, až mě povíte, kde slečna Mařenka bydlí, tak to psaní bude, abyste věděl, rovnou na cestě k ní.
9: Můj ty, Tondo, už rok a den nosím ten dopis v tašce a hledám po celém světě tu pravou slečnu Mařenku. Mládenče zlatá, nynčko honem a šupito bez odkladu a kalupem mě dejte adresu té slečny Mařenky a já půjdu a doručím jí to psaníčko.
13: Nikam, pane pošťáku, nepůjdete, řekl pán, ale brž já vás tam dovezu.
12: Tak, Frantíku, teď přidat plynu a jede se k slečně Mařence.
9: Jen to dořekl, přidal pan šofér František plynu, vůz sebou trhl a teď vám to lidičky mazal 60, 70, 80 kilometry, 100, 110, 120, 150, pořád rychleji, až motor zpíval, vil, jásal a burácel samou radostí. A černý pán si musel oběma rukama držet klobouk, aby mu neulítl. A pan Kolbaba se oběma rukama držel sedadla a pan František křičel:
12: pane šéf, to nám to jede, co? 180 kilometrů? Jejda, ne, vždyť my už ani nejedeme. My letíme na přímý záběr ve vzduchu. Helejte se, pane šéf, kde jsme nechali silnici? Pane šéf, vždyť my jsme dostali křídla.
9: A když tak nějakou chvíli letěli rychlostí 187 kilometrů, ukázala se taková pěkná bílá vesnice. Na moutě vždyť to byl Libňatov a pan šofér František povídá:
12: pane šéf, tak by jsme byli na místě.
9: Tak zastavte, řekl černý pán a auto se sneslo na zem na kraji té vesnice.
12: Ale že ta Bugatka dobře jede, co?
9: Liboval si pán.
12: A teď byste, pane Kolbaba, mohl té slečně Mařence doručit to psaníčko.
9: Snad, mínil pan Kolbaba, by jí pan František řekl raději ústně, co v tom psaníčku je psáno.
12: Ono tam je totiž 8 pravopisných chyb.
9: Co vás nemá, bránil se pan František. Já se jí stydím přijít na oči, protože takovou dobu ode mne nedostala žádné psaníčko.
12: A pak, dodával zarmouceně,
9: třeba už na mne zapomněla a nemá mne už ani trochu ráda.
12: Helejte, pane Kolbaba, ona bydlí tam v tom domečku, co má okýnka tak čistá jako studánka.
9: Tak já jdu, řekl pan Kolbaba, zatroubil pěkně na hubu,
14: Jede, jede poštovský panáček, jede, jede poštovský pán.
15: A vykročil pravou nohou k tomu domečku. A tam, za tím čistým okénkem, seděla bledá dívka a šila si šatičky.
16: Pozdrav Bůh, slečno Mařenko, zavolal pan Kolbaba. To si šijete svatební šatičky?
17: Ba ne, pravila smutně slečna Mařenka. To já si šiju rubáš do rakvičky.
16: Ale, řekl soucitně pan Kolbaba. Jej, danečky, jeminkote, jemináčku, jezuskote, snad to nebude tak zlé. Co pak vy, slečno, marodíte?
17: Nemarodím,
16: zavzdychla slečna Mařenka, ale srdíčko mě puká žalem. A přitom si položila ruku na srdce.
15: Pro pána krále, zvolal pan Kolbaba, slečno Mařenko, počkejte ještě s tím puknutím, že jsem tak smělý, proč vlastně vás srdce bolí?
17: Protože už rok a den, řekla tiše slečna Marie, už den a rok čekám na jedno psaníčko, které nepřichází.
16: Nic si z toho nedělejte, těšil ji pan Kolbaba. To já zase rok a den nosím tadyhle v tašce jedno psaníčko a nemám, komu bych je odevzdal.
17: Víte co, slečno Mařenko?
16: Já to psaníčko dám vám. A přitom jí podával ten dopis. Slečna Marie zbledla ještě víc.
17: Pane listonoši, pravila tichým hlasem, to psaní snad není pro mne. Vždyť na něm není adresa.
16: Jen se podívejte dovnitř, kázal pan Kolbaba. A když to nebude pro vás, tak mě to vraťte. A je to. Slečna Marie otevřela třesoucími se prsty ten dopis a jak jej začala číst, zrůžověly jí tváře.
15: Tak co? Ptal se pan Kolbaba. Vrátíte mě ten dopis nebo ne?
16: Nevrátím, vydechla slečna Marie a oči se jí zalily slzami radosti. Pane pošťáku, vždyť to je to psaníčko, na které jsem čekala rok a den. Pane listonoši, já ani nevím, co bych vám za to dala.
15: Tak já vám to řeknu, pravil pan Kolbaba. Dáte mě 2 koruny pokuty za to, že to psaní nebylo náležitě frankováno, rozumíte?
18: Pro pána Jana, vždyť jen proto s tím psaníčkem běhám rok a den, aby pošta dostala ty 2 korunky porta.
15: Tak děkuju pěkně, řekl, když dostal ty 2 koruny. A na vaši odpověď, slečno, tadyhle někdo čeká. A přitom zakýval na pana šoféra Frantíka, který už stál za rohem. A zatímco pan Frantík dostával tu odpověď, sedl si pan Kolbaba s tím černým pánem a povídal mu.
18: Rok a den vašnosti jsem s tím psaníčkem běhal, ale stálo to za to. Už proto, co všechno jsem viděl. To vám je taková pěkná a krásná země. Ať je to u Plzně, nebo u Hořic, nebo u Tábora.
15: A hele, pan Frantík se už vrací. Ona se halt ústně taková záležitost dá vyřídit rychleji, nežli dopisem bez adresy.
16: Pan Frantík neříkal nic, jenom mu svítily oči.
15: Tak jede se, pane šef? Ptal se.
18: Jede se, řekl ten pán. Nejdřív dovezeme pana Kolbabu na poštu.
16: Pan šofér skočil do vozu, zmáčkl startér a přišlápl spojku a plyn a vůz se rozjel
15: tak hladce a lehce jako ve snu. Hned vám ručička na tachymetru ukazovala 120 kilometrů. Ale že ten vůz krásně jede, liboval si černý pán. To si to tak hasí proto, že jej řídí šťastný šofér. A všichni šťastně dojeli a my také.

Nepovedený čert. Bylo jednou jedno docela malé království a v zemi hluboko pod ním bylo jedno peklo. Rozumně vzato, ono by tam to peklo snad ani nemuselo být. Peklo si lidi náramně dobře dovedou udělat sami mezi sebou i bez čertů a žádné peklo k tomu nepotřebují. To peklo tam ale bylo. A možná ještě je, aby bylo kde smažit hambáře, šizuňky, lotry, lotříky i lotrásky všeho druhu, záškoláky nevyjímajíce. V tom pekle se narodil malý čert, kterému dala pekelná bába, když ho pro štěstí poprskala a nahřála nad plamenem, jméno Kulíšek. Někomu jméno zrovna nesedí, jmenuje se Kruciáš a je to dobrák k pohledání. Jinému padne jako ulité, to byl i Kulíškův případ. Na čerta byl snad až příliš útlocitný, skoro jako by to ani pořádný čert nebyl. Od malička se místo skopičin s ostatními divousy raději ometal kolem kotlů v kuchyni, sledoval, jak se naklepávají řízky, jak se smaží cibulka, hnětou knedlíky a zahušťuje omáčka pro ďábelské maso s fazolí. Když se zrovna nevařilo, pozoroval toužebně, jak starší čerti odlétají temnou dírou nahoru na svět, aby tam pochytali závistivce, lenochy, mamonáře, podfukáře a hádavé báby, a poslouchal pláč hříšníků v roztopených kotlích a skřípění zubů. Jako všichni malí čerti chodil do pekelné školy, kde je nejlepší odborníci na spouštění hrůzy učili, jak je ten svět špatný. Učili je čarovat a strašit, proměňovat se v černé slepice, siamské kočky, myslivce, kuchtíky, dvořany, učitele i úředníky. Učili je samozřejmě taky číst a psát, aby uměli sepisovat nejrůznější smlouvy. Jeden z jejich učitelů, Kulíškův třídní, jistý Mefistofeles, se vychloubal, že to byl právě on, kdo podepsal smlouvu s proslulým doktorem Faustem a nakonec s ním, když se čas navršil, proletěl stropem. A učili je taky počtům, aby to těm lidem nahoře uměli dobře spočítat. Na obyčejné smrtelníky se dívali s posměchem a s pohrdáním, jako na nějakou havěť. Tohle Kulíškovi vrtalo hlavou, jestli je ten svět doopravdy tak ničemný a špatný. Kulíšek nepatřil k nejlepším žákům. Ne, že by se prál, vyvolával třenice a vymýšlel si všelijaké čertoviny. Také učení mu šlo docela dobře. Dost často se však zasnil, zakoukal se do rohu jeskyně, kde byla jejich třída, zamyslil se a nedával pozor. Přemýšlel o tom,

Temnou dírou, kudy se létalo na svět, by se přes přísnou stráž, která vartovala u vchodu, nedostal. Věděl ale, že vedle díry vede nahoru na svět dlouhatánské kamenné schodiště, které má 3333 schodů, něco jako východ z nouze. Tudy by snad proklouzl. Myslel na to dlouho, předlouho, skoro si ani nevšiml, že už mezi tím dospěl a že už brzy by měl vyletět na svět skládat závěrečné zkoušky. Jenomže takové zkoušky se dělaly pod dohledem vybraných čertů a to by se Kulíšek o světě moc nedozvěděl. Zvědavost bývá často silnější než strach. A tak v Kulíškovi uzrálo velice odvážné rozhodnutí. Aby nebyl na tom světě úplně bez ochrany, vypůjčil si ze zásuvky učitele Anciáše, aniž by o tom ovšem starý Anciáš věděl, bruncetli, kterou si jeho učitel schovával jako památku z mládí, mockrát prý mu tenkrát pomohla. Brumcetle to je takové zvláštní čertovské vinajítko, které se dá jenom těžko popsat, protože se čas od času samo o sobě proměňuje. Sem tam se mu mezi čerty říká také čarodiv, kastrdle, bruntál, nebo taky hadimrška, správně spisovně satanikum. A je to taková zvláštní věc, se kterou se dá čarovat. Noci se obyčejně na krku. Mladým čertům sloužila brumcetle jako učební pomůcka v hodinách černé magie a čarování. Starý Anciáš byl líný nosit ji po hodině domů a to se teď Kulíškovi náramně hodilo. Popadl tedy brumcetli, pověsil si ji na krk a s bušícím srdcem se nenápadně loudal ke schodišti. Bylo právě poledne a v poledne se nikdy nelítalo. Strážný spokojeně pochrupoval a tak se Kulíšek jako duch protáhl kolem něho, potichu otevřel vrata nouzového východu a vydal se po strmých schodech vzhůru. Trvalo to dlouho, než se nad ním zatřpitilo nezvykle jasné světlo. Nohy už ani necítil, nedočkavost mu však nedovolila zastavit se, a tak stoupal dál za světlem, až rozhrnul křoví, které z hora krylo sestup do pekla, a vystoupil ve smrkovém lese, na jehož konec se nedalo dohlédnout. Zastavil se s pusou otevřenou do kořán. V trávě se bělaly kopretiny a modraly pomněnky, které nikdy neviděl. Nad hlavou mu šuměly smrky a voněly, až se mu hlava točila. Poprvé v životě slyšel, jak si povídají ptáci. Bylo mu najednou tak dobře, že se jako divý rozběhl a běžel a běžel a klopítal, vyskakoval a juchal radostí. Jenomže dlouhá cesta po schodech ho zmohla, večer se už pomalu zdravil s nocí, a tak se skulil do klubíčka v důlku pod červeným javorem a spokojeně usnul. Houkání sov bylo jeho ukolébavkou. Když se ráno probudil, rozhodl se, že se na lidi podívá zblízka. Věděl už, že z kopity a v usmoleném kožichu s růžky na čele, s odulými pisky a rozplácnutým nosem mezi lidi nemůže. Jak čerti do pekla nosili sténající hříšníky, poznal, že lidé jsou trochu jiní. Mají podivně hladkou kůži, skoro bez chlupů, žádná kopita, žádné rohy. Taky v obličeji vypadají trochu jinak. Nebrumlají a nechrochtají. No, aspoň někteří. Čertům se někteří podobají jenom duší. A tak vytáhl brumcetli, sevřel ji pevně v dlani, vyslovil své

0: popřání a už tu stál místo rozdrbaného čertiska pohledný mládenec. Ještě raneček si přičaroval, aby vypadal jako pravý vandrovník, nic už se nerozmýšlel a trochu vyplašeně vykročil. Netrvalo dlouho a kulíšek došel do hlavního města království, kterému vládl král Honzátko I. Nebylo to království příliš bohaté ani nové. Posledním výkřikem módy bylo dřevěné kolo zvané kostitřas, na kterém se jezdilo tak, že se jezdec odstrkával nohama od země. Bohaté taky nebylo. Lidé však v něm byli spokojeni, protože s králem Honzátkem I. tu vládli spravedlnost a porozumění. Kulíškovi sotva prošel královským městem a dál se tu a tam s někým do řeči, se tu náramně zalíbilo. Žádné jiné království nezdal, takže mu připadalo báječné. Někdy se vyplácí nevědět, aspoň je člověk spokojen s tím, co má, a netouží po tom, co mít nemůže. Král byl stejně chudý jako jeho poddaní. Snad právě proto si všichni tak dobře rozuměli. Dokonce si při králování, aby nějak vyšel, musel trochu přivydělávat. A tak opravoval hodiny, hodinky, budíky, sem tam i nějaký ten orloj, a dokonce i sluneční hodiny na náměstí. Hodinky mu nosili na zámek z celého království a rádi, protože král si na opravách dával záležet, a tak moc za ně nebral, od měšťanů a řemeslníků pár grošů, od chudých vůbec nic, pokud vůbec nějaké hodinky měli. Třeba takovým sedlákům, drvoštěpům nebo dřevařům úplně stačilo podívat se, jak je slunce vysoko, a už věděli, jeli čas k obědu nebo na pivo. Kulíškovi se tu zalíbilo a jen tak v duchu vrtěl hlavou, co jim to v tom pekle vykládali. A tak se rozhodl, že zůstane. Tabule u cesty hlásala, že se za byt a stravu hledá kuchař do zámecké kuchyně. To Kulíškovi dokonale stačilo, že by neobstál, o to nebyl žádný strach. Nenadarmo pekelným kuchařům nejednou koukal na prsty a nakukoval pod pokličky. Takový čertovský guláš, ďábelský řízek nebo satanovo tajemství na rožni byla pro něho hračka. Otáčel se v kuchyni jako na obrtlíku, protože začínal poznávat, jaká je to radost udělat někomu potěšení. S nemalým zalíbením pozoroval, jak si král pochutnává, jak mu měknou tváře, jak blaženě povzdychává nad každým novým soustem. A když v chudé královské domácnosti hrozilo, že spižírna se vyprázdní, pomohla mu bruncetle. Cítil se mezi lidmi dobře. Bylo mu teplo u srdce a nebylo to jenom od rozpálené plotny. Na peklo už skoro ani nepomyslil, jak dny plynuli. Až jednou, zrovna když krájel mrkev do polévky a byl v kuchyni docela sám, ozvalo se za jeho zády pronikavé skřehotání. Kulíšek se ohlédl a zarazil se. Ve dveřích ze sklepa doširoka rozkročeno na hubených křivých nožkách stálo černé holohlavé kuře s velikou hlavou na dlouhém tenkém krku a výsměšně na Kulíška poulilo své vyvalené oči.
1: Myslel jsi, že nám utečeš, chlapečku?
0: Zaskřehotalo. Bylo to pekelné kuře, kterému se čertví proč v pekle říkal kopidlo. Vládce pekel Lucifer ho používal jako mimořádného a splnomocněného posla, když potřeboval něco důležitého vyřídit. Takové kuře se ve světě, i když vypadá tak prapodivně, mezi slepicemi přece jen ztratí líp než ukoptěný rohatý čert. Kulíškovi hrklo a dech se v něm zastavil. Tak už je to tady. Kopytelno se protáhlo, hráblo pařátem, odkašlalo si, zachraptělo a rozhlédlo se po kuchyni.
1: Koukám, že jsi se tu dobře zabydlil.
0: Kulíšek nic. Co se taky dá v takové chvíli povídat?
1: Snad jsi nemyslil, že tě nenajdeme, když jsi změnil podobu, frklo kuře pohrdavě. Ha, čert se přece pozná po čuchu, i kdyby vypadal jako anděl. Tak hele, kníže pán ti vzkazuje, aby se skoukal štandopéde vrátit.
0: Vystrčilo výbojně svůj zahnutý zobák.
1: Nejlíp bys prý udělal, kdyby ses nevracel s prázdnou. Nějaký ten hříšník se hodí vždycky a taky nemáš zapomenout na brumcetli.
0: Kuře se šklebilo na sklíčeného kuchtíka, jako by bylo pánem světa.
1: Tohle, pokračovalo Kopytelno, je první vážné varování. Tak to tady koukej dá do pořádku a už ať si zpátky nebo... To už si domyslí sám.
0: Zapraskalo to, zasmrdělo a kuře bylo pryč, neboli to tam. Kulíškovi klesla ruka. Tu mrkev snad dnes ani nedokrájí. Tak už si ho našli. Pak ale pohodil hlavou, však ono se ukáže. Snad by se i vrátil, i když se mu mezi lidmi líbilo, ale...
1: Ale bylo tu jedno velikánské tajemství,
0: s kterým se Kulíšek až dosud nikomu nesvěřil. Vlastně chudák čert ani neměl komu.
1: Tím Kulíškovým velikým tajemstvím byla princezna Růženka.
0: Kulíšek na ní mohl oči nechat a zdálo se, že ani princezně není kamarád z kuchyně docela protivný. I když u princezen člověk nikdy neví. Jak to Kulíšek viděl, byla docela jiná než rozjívené a rozchechtané mladé čertice, které poznal dole v pekelné škole. Byl v kuchyni teprve pár dní, když tam z ničeho nic vklouzlo nohaté a okaté stvoření s čelenkou ve vlasech a rovnou pod pokličky u hrnců. Na každého by se Kulíšek obořil, že se to nedělá a že nemá v kuchyni něco pohledávat. Ale když viděl takovou krásu, srdce se mu zatetelilo, ruka s vařečkou klesla a jediné slůvko nemohl vypravit.
2: Ty jsi tady nový, co? Pravila Růženka, znělo to docela obyčejně, ale Kulíškovi zvyklému na pekelné chrochtání to znělo jako rajská hudba. Neměl bys tu něco na zub? Pokračovala ta roztodivná návštěva a koukla na Kulíška, až se mu srdce mohlo samým tetelením utetelit.
0: Vem si tady, vypravil ze sebe a nabídl jí nefalšovaný ďábelský knedlíček, co se dělá ze smažených olomouckých tvarůžků ve francouzském těstíčku, mezi které se vloží pár plátků pravého uherského salámu.
2: Díkes, zabreptala princezna a hladově se pustila do té dobroty a přátelství bylo navázáno jednou provždy.
0: Nenadarmo se říká, že láska prochází žaludkem. Tentokrát jí tu cestu usnadnil pár sirečků.
2: Kulíšek se zakrátko beznadějně zamiloval až po špičaté čertovské uši a zrůžovělá Růženka na tom nebyla o moc líp.
0: A teď, že by se měl vzdát růženky? Nikdy, zvolal, i když úplně potichu, aby ho nikdo neslyšel. A víte dobře, co to znamená, když takové nikdy řekne doopravdy zamilovaný. V chudém království krále Honzátka I. se tedy po čertovsku vařilo dál. Liboval si král, libovala si růženka, která byla v kuchyni častěji než na hodinách zpěvu a tance, které jsou pro princezny povinné, stejně jako praktická výuka zdvořilosti. A liboval by si i kulíšek, jen kdyby nebylo té kruté ďábelské výstrahy. Minulo pár dní. Růženka si užívala blahé nevědomosti, kulíšek na nic rozumného nepřišel, tím spíš, že byl v kuchyni na všecko sám. Zrovna naklepával roštěnky na nedělní oběd a přemýšlel, co by mohl nabídnout jako zákusek. Když se kopilno objevil podruhé, už s druhým vážným varováním. Tentokrát se už tvářilo velice vážně a kulíšek na chvíli propadl z matku. Nakonec však přece dovařil a sotva po obědě vyběhli s růženkou do zahrady, na všechna důrazná varování zase zapomněl. Asi mu růženka stála i za všechny slibované hrůzy pekla. A kopidlno přišlo potřetí. Vyskočilo na pekáč, omočilo pařáty ve škvařícím se omastku, aby se trochu zahřálo, a povídá, tedy spíš chraptí. Na mě se, chlapče, nehněvej. Kníže pán ti vzkazuje, že máš být zpátky do 3 dnů. Třetí den ve 12:00, přesně o polednách tvá lhůta vyprší. Nevrátíš-li se, tedy i z bruncetlí, do stanovené doby, přestáváš být příslušníkem pekla a vystavuješ se všem postihům jako obyčejní smrtelníci. Stojí ti to za to? Kuře se ušklíblo, zavrtělo nad zamilovaným čertem hlavou, jenomže jak se zavrtělo, podjela mu noha, spadlo do pekáče a celé se smáčelo v roztaveném omastku. Když se obalené mastnotou pokusilo vzlétnout, svalilo se do mísy s moukou, spadlo na zem a s nespokojeným krákoráním se vstekle belhalo ke dveřím do sklepa. Když kulíšek viděl poněkud nedůstojný odchod vyslance knížete pekel, chtě nechtě se musel usmát, i když do smíchu mu zrovna nebylo. Tehdy viděl kopidlno naposledy. Tak ještě 3 dny a potom na jedné straně peklo, na druhé růženka. Lidé v takové situaci obvykle volávají a teď babo raď. Jenže babi se jaksi nedostávalo. Nakonec se kulíšek rozhodl, že se poradí s králem, protože král byl nejen chudý, ale také uznalý a spravedlivý. To jen peníze zatemňují rozum a spravedlnost přichází vás krátka. Kulíšek mu řekl, jak moc má růženku rád. Krále to moc nepřekvapilo. Vždyť ona tebe taky, povídá. Nemyslí si, když jsem král, že si nevšímám, dokonce proti tomu ani nic nemám. Tak v čem je problém? Já totiž nejsem jen tak obyčejný kuchař, vypravil ze sebe kulíšek pochopitelně stísněně. Toho přiznání se bál ze všeho nejvíc. To vím taky, povídá král, protože ty jsi kuchař zcela neobyčejný, kuchař nad kuchaře, kuchař nejkuchařovatější. Já totiž, královská milosti, kroutil se Kulíšek, já jsem čert. A bylo to venku.
2: Cože? Čert? Nepovídej.
0: Král jako by se ani nezlobil. Tvářil se udiveně, ale taky trochu pobaveně. Skoro jako by to čekal. Taky mě to mohlo napadnout, řekl král Kapánek zamyšleně. Nakonec rozhodil rukama. No a co, povídá, lepší dobrý čert než špatný člověk. A usmál se. Kulíškovi najednou bylo, jako když ho pohladí. Dobře, že to vím, povídá král. Kdybyste to dali s Růženkou dohromady, a já proti tomu nic nemám, ani jako král, ani jako otec, až budou vaše děti dělat čertoviny, aspoň budu vědět, od koho to mají.
2: Jak je vidět, některé zdánlivě složité věci se s troškou rozumu dají vyřešit docela jednoduše.
0: Když to řekli Růžence, vykulila ta svá velká kukadla.
2: Čert? No ne, podívejme se. Tvářila se přísně, ale oči se jí smály. A Kulíšek byl najednou tím nejšťastnějším čertem na světě. Král ohlásil zasnoubení princezny s Kuchtíkem, kterého současně jmenoval hlavním královským kuchařem s platem 9,5 zlatky měsíčně a uspořádal slavnost s vojenskou přehlídkou, které se zúčastnilo všech 12 královských zbrojnošů. V té radosti všichni nějak zapomněli na čas. Když Kulíšek s Růženkou kráčeli po červeném koberci ke královskému trůnu, orloj na zámecké věži začal odbíjet 12. hodinu 3. dne. V tu chvíli se zaburácel hrom, vyvalila se oblaka dýmu a před snoubenci se objevila postava v dlouhém rudém plášti. Její snědá tvář byla zamračená a přimhouřené černé oči nevěstily nic dobrého. Byl to sám někdejší Kulíškův třídní Mefistofeles.
1: Hlupáku, zasyčel, nestačila ti 3 důrazná varování. Jak chceš, peklo už o tebe nestojí, však ty ještě budeš litovat. A brumcatli sem!
2: Natáhl chlupatý pařád a dlouhými kostnatými prsty popadl pekelné čarovátko, které měl Kulíšek i v téhle slavnostní chvíli pověšené na prsou. Zamával brumcatlý vítězně nad hlavou, zablekotal kouzelnou průpovídku a propadl se podlahou královské komnaty. Zůstal po něm jenom pekelný smrad a na podlaze šmouhy, které se dlouho nedařilo vyčistit. Diváci se pochopitelně vylekali a hotovili se k útěku. Král je však několika vhodně volenými slovy upokojil a slavnost mohla pokračovat. Kulíškovi se po tom pekelném výstupu náramně ulevilo a taky Růženka byla spokojená. Z Kulíška teď sice bude docela obyčejný člověk, peklu se však spolu ubrání. Kulíšek už bude vědět, jak na to.
0: Dlouho, předlouho pak neměli nikde jinde tak dobrou svíčkovou a česnekem a majoránkou ochucené bramboráky, jako na zámku v Honzátkově království. Labužníci se olizovali, jen si na ní vzpomněli. Sjížděli se sem z celého světa. Před královskou hospodou u čerta stálo onehdy 48 kočárů. Jestli jich tam dokonce nebylo ještě o něco víc.

Jak šel vodník na vojnu? Jednou, takhle krátce popoledni, když slunce stálo přímo nad rybníkem a lehký vánek čechral rákosí, přišel k rybníku pošťák. Vodník Piškvorec právě odpočíval v křesle z rašeliny po dobrém obědě, když tu najednou slyší, jak mu někdo nahoře bouchá na stavidlo. No co se děje, povídá, když se vynořil z vody. Máte tady nějaké psaní, řekl pošťák a vytáhl z pošťácké kabely dopis. Potom zasalutoval a šel si po svých. Vodník kouká na obálku, je na ní tuze moc známek a ještě víc razítek a úplně nahoře v levém rohu je královská korunka. Kdo pak mi to asi píše, podivil se. To budou asi ti úhoři, co tu na jaře táhli přes můj rybník do moře. Ale úhoři to nebyli. V dopise stálo, dostavte se do 3 dnů na královský zámek. Budete zařazen do 1. královského pluku husarů. Koně si vezměte sebou. Podpis král. To je mi ale pěkný pořádek, rozčiloval se vodník Piškvorec. Takový krátký dopis a ještě v něm udělají chybu. Tady mělo být napsáno, sumce si vezměte sebou a ne koně. Ale možná, že je to tak lepší. Třeba by tam pro něho neměli ani uniformu. A tak si vodník zapakoval ranec, rozloučil se s rybami a celou tou vodní havětí a šel na vojnu. Sotva přišel na zámek, dostal hned flintu a protože neměl koně, poslali ho k pěšákům. Zrovna se učili mašírovat, když se přijel sám pan král podívat, jak to těm novým vojákům jde. Chvilku koukal a potom povídá pobočníkovi, tamtomu zelenému vojákovi dejte pochvalu. Slyšíte, jak to pěkně plácá, když mašíruje? Jak to vodník slyšel, mašíroval ještě víc, až se to rozléhalo po celém cvičišti. Když byli vojáci zasvěceni do vojenského řemesla, shromáždil král všechno vojsko a táhli na nepřítele. Mašírovali 2 dny a 2 noci, až přišli k řece. Na druhé straně už bylo vidět nepřátelské vojsko. Vodník samou radostí, že už zase vidí vodu, však taky cestou pořádně vyschnul, že na něm všechno plandalo, skočil do řeky a vesele se v ní proháněl. Když to král uviděl, povídá pobočníkovi, ten zelený voják se mi líbí, ještě mu nikdo ani nedal rozkaz a on už hledá, kudy bychom se dostali na druhý břeh. Je to statečný chlapík, dejte mu metal. Vojsko se přebrodilo na druhý břeh a nastala bitva. Šavle řinčeli, polnice troubily, vojáci stříleli z pušek a generálové rozkazovali, bouchali kanóny a nad tím vším se vznášela veliká oblaka prachu a kouře. A tak to šlo až do večera. Potom bitva utichla a obě vojska odpočívala. 1000 pulců u šatech, tohle se mi nechce nějak líbit, brblal si vodník pod fousy, když viděl, jak jeho kamarádi vojáci mají tělo samý šrám a ruce v obvazech. No, s tím se musí něco udělat. V noci, když všichni ulehli ke spánku a celý tábor zahalila tma, vytratil se vodník potichu k řece. Za chvíli byl zpátky s plnou náručí vodních rostlin. Opatrně našlapoval mezi spícími vojáky a každému z nich tajně vložil do torny malý kvítek lakušníku, který natrhaný o půlnoci má kouzelnou moc. Tomu, kdo jej nosí u sebe, se každá střela vyhne a každá rána šavlí se hned zahojí. Potom si spokojeně zamnul ruce a šel spát.
a ráno to začalo na novo. Šavle řinčeli, polnice troubili, vojáci stříleli z pušek a generálové rozkazovali a do toho bouchali kanóny. Jenže co to? V královském vojsku není nikdo raněn. Střely se jim vyhýbají, rány šavlí se hned hojí. Nepřátelé utíkají a kdo ví, jak by to dopadlo, kdyby nenastal večer. Jenže vodníkovi se to pořád nelíbí. Hrom do stavidla, povídá si. No takhle to přece nemůžu nechat. Moji kamarádi jsou sice všichni v pořádku, ale jak k tomu přijdou tamti na druhé straně? S tím se musí taky něco udělat. A když nastala půlnoc, proplížil se do nepřátelského tábora a každému z těch vojáků strčil do torny kouzelný kvítek lakušníku taky. A ráno přišel rozhodující den bitvy. A zase řinčeli štavle a troubili polnice, vojáci stříleli z pušek a generálové rozkazovali, bouchali kanóny. A nad tím vším se vznášela veliká oblaka prachu a kouře. Jenomže teď už to všechno bylo zbytečné. Ať stříleli, jak stříleli, ať sekali šavlemi, jak chtěli, teď už si z toho nikdo nic nedělal. Když už to trvalo dost dlouho a byli pořád tam, kde začali, generálové se domluvili, že to vlastně nemá cenu a pustili všechny vojáky domů. No a jak to bylo dál? No, jak by to bylo? Vodník Piškvorec se zase vrátil do svého rybníka. Flintu pověsil na vrbu a metal za statečnost dal malým pulcům na hraní. A všichni byli rádi, že to takhle dopadlo.

auto ve škole. Děvčata a kluci z ulice, kde bydlel pan Honza, vyprávěli o mluvícím golfíku v pondělí dětem ve škole a měli co dělat, aby jim to kamarádi uvěřili. Jednou takhle odpoledne stojí u pana Honzy před domem Kája a celý spocený táhne přenosnou televizi. Ale já přeci televizi mám, řekl pan Honza. No jo, říká Kája, ale já ji přines pro golfíka, aby mu nebylo v garáži smutno. No smutno mu snad není, řekl Honza. Ale pojď, třeba bude mít radost. A tak dali tu televizi před golfíka na žebřík, aby na ní hezky viděl, a Honza mu pustil zrovna jednu legrační soutěž. Golfík otočil obě světla nahoru a po chvíli řekl, to se mně docela líbí, můžeš mi tu televizi tady pár dní nechat? To víš, že jo, zvlášť, když mě občas svezeš, řekl Kája a utíkal Kirkovi a Patrikovi, aby jim sdělil, co je nového. A najednou měli kluci i Michala, která s nimi právě hrála na schovávanou, nápad. Poprosíme paní učitelku, jestli by se mohl golfík někdy podívat, jak se ve třídě učíme. Paní učitelka souhlasila s tím, že auto může stát těsně před otevřeným oknem, protože je teplo a svítí sluníčko a golfík uvidí přímo na tabuli. Jinak by to ani nešlo, protože po schodech do třídy by těžko vjel. Děti souhlasili a tak hned ten večer pana Honzu přemluvili, aby golfíka přivezl zítra ráno do školy a nechal ho stát před třídou celý den. Kluci museli ale slíbit, že budou obzvlášť hodní a že dají pozor, aby se golfíkovi nic nestalo. Dovedete si představit, jakým kluci a děvčata z jiných tříd toho nového spolužáka záviděli? A golfík pozoroval, jak děti počítají a snažil se si to zapamatovat. Nejvíc se mu líbilo, když děti kreslili na tabuli. To bylo hezčí než televize v garáži. A najednou uviděl, že si Jirka s Petrem hrají s něčím pod lavicí, místo aby dávali pozor, co paní učitelka říká. A tak se najednou přes celou třídu ozvalo. Jirko a ty druhý kluku, dívejte se radši na tabuli, to hraní počká. Paní učitelka se přísně zadívala a kluci se zastyděli, zvláště když řekla, vidíte, hoši, ten golfík je rozumnější než vy. A chtěla dodat, a je to jenom auto. A pak se zarazila, protože vlastně tohle auto bylo docela jiné, neobyčejné. A možná, kdyby chodilo víc do školy, tak by vědělo všechno, co děvčata a kluci u ní ve třídě. Po škole si hráli děti na hřišti a čekali, až se pan Honza pro golfíka zastaví. Jeden přes druhého mu vyprávěli, jaké to bylo. A aby to měl pan Honza, jak se říká, z první ruky, ozval se golfík a řekl, Honzo, mně se v té škole tak líbilo, škoda, že není škola pro auta. Hned bych se tam zapsal a sám bych si tam jezdil. Sám by si tam jezdil, říkal si pan Honza pro sebe. To by tak ještě scházelo, aby si to auto začalo jezdit samo. A při té představě trochu zbledl. Cestou si golfík ještě pobrukoval. 7 + 8 = 15, 14 - 3 = 11 a přeříkal si různá slova. Ne sice moc nahlas, ale přesto se lidé na chodníku otáčeli, protože mluvení ze silnice, to se neslyší každý den, zvláště, když nikde kolem nebylo živého človíčka. V garáži ještě dětem golfík nabídl, ať k němu přijdou, kdyby chtěli vyzkoušet z počtů, ale protože to byl pro všechny dlouhý den plný zážitků, šli ten večer všechny děti brzy spát a nechali si zdát krásné barevné sny.

Víte, že hory jsou plné pokladů? Každý poklad má svůj příběh. A lidé si ty příběhy často vypráví. Jestli chcete, tak vám jich několik povím. Poslechněte si dávný příběh o strašidelném mlýnu, jak se mi před časem donesl. V hustých a tmavých lesích pod horama stával na bystré pstruží vodě výstavní mlýn. Od dědiny k němu vedla kamenitá vozová cesta. Mlýn potřebuje rychlý a spádný tok, a tak mlynáři Černotové, jejichž rodu mlýn od nepaměti patřil, museli za potokem až pod horu. Že však mleli dobře a poctivě, sedláci vážili i dlouhou cestu a rádi k ním zajeli na dobré zrno. Všechno by bylo, jak má být. Jenom to posledního z Černotů rmoutilo, že starý rod nebude mít na mlýně následovníka. Neměl totiž dědice. Dcera byla pěkná, pravdaže. Ale co naplat nebyl to syn, který by mlýn podědil a udržel živé jméno mlynářského rodu. Protože se to však už nikterak změnit nedalo, museli se s tím pan táta a paní máma, jak stárli, smířit. Jejich dcera Tereska byla hodná a pracovitá a také si nemohla stěžovat na nedostatek nápadníků. Co chvíli zavítal do mlýna některý dohazovač, že měl pro Teresku vybraného ženicha. Tereska by si možná dala říct, ale pan tátovi se pořád něco nezdálo. Jednou byl ženich příliš chudý, po druhé zase nebyl od mlynářského řemesla. A tak zůstávala Tereska svobodná. Jednou přišel do mlýna nový krajánek. Pan otec, jak se mlynáři říkalo, měl zrovna hodně mletí a tak ho rád vzal do práce. Byl to chasník mladý a hezký, měl černé vlasy a oči jako noc. Na mou duši i čert by mu salutíroval. A přece pan tátovi a paní mámě připadalo, že má něco divného při sobě. Snad to bylo těma jeho temnýma očima, jak se podíval, div, že mu v nich neblízkalo. Ale pracovat uměl. Co chytil do ruky, všecko se mu dařilo a tak mu pan táta přál. Jenom jedno se mlynáři nelíbilo, že si nový krajánek předchází Teresku. A co víc, že také Tereska v něm našla zalíbení. Aby tomu zabránil, umínil si mlynář, že krajánka spravedlivě vyplatí a ať si jde o mlýn dál. Zavolal ho proto do mlýnice a zlaťáky vysázel na dřevo. Leč tu vstoupila Tereska a že krajánek ze mlýna nepůjde, nebo ona odejde s ním, protože bez něho nemůže žít. Co měl mlynář dělat? Tušil sice, že to nebude k dobrému, ale nakonec s těžkým srdcem přivolil a vystrojil dceři svatbu. Nějaký čas šlo ve mlýně všecko dobře. Mladá mlynářka Tereska však najednou začala divně churavět. Bledá byla jako stín, ztrácela se zrovna před očima a po mlýně se sotva vláčela, jako by překročila bludný kořen. Nakonec ulehla na dobro. Nebylo jí pomoci. Když poznala, že se blíží její konec, dala zavolat k loži otce. Tatíčku, řekla mu slábnoucím hlasem, vzpomínáte si, jak jste říkal, že můj ženich má něco divného při sobě? Že jsem vás tehdy neuposlechla? Měl jste pravdu. Není to s ním v dobrém. Potom mu ještě vypověděla, že mladý mlynář noc co noc čítá skoro do rána v nějaké tajemné knize a nejednou, že slyšela, když ulehla a mlynář zůstal sám, hovor mnoha hlasů a smích. Když však ze zvědavosti nahlédla s kulinou do komory, spatřila jen samotného muže, skloněného nad knihou.
jako by čekala jenom na chvíli, když si zpovědí uleví, mladá mlynářka záhy na to skonala. Mlynář a mlynářka se nad dceřinou smrtí velmi trápili. Obzvláště paní máma chřadla a chřadla, až se utrápila. Netrvalo dlouho a starý Černota pochoval vedle dcery i ženu. Zůstal ve mlýně jen s mladým a velice se proti němu zatvrdil. Mladý se však z komory nad mlýnicí ani nehnul, četl a četl. Až jednou zmizel z mlýna.

0: Popravdě řečeno, starý Černota ho neželel, ani nevzpomínal. Než s tím podivným zeťáčkem to už radši zůstávat ve mlýně sám, říkal si. Ale jeho soužení nemělo tak snadno skončit. Lidé se počali mlýnu vyhýbat. A raději šrotovali zrno sami na ručním mlýnku. Jednou v noci vzbudil mlynáře klapot mlýnského kola. Uprostřed noci a mlýn mlel naplno. Z komory mladého mlynáře se ozýval veselý smích a šustot. Pan táta nelenil a šel se na nezvané hosty podívat. Avšak jak se podivil, když otevřel dveře a nikde živé duše. Komora byla prázdná. Tu si starý mlynář řekl, že toto jsou spolky s ďáblem a je jim třeba učinit přítrž. Vzpomněl si na moudrého kováře v horách a usmyslil si, že za ním půjde na radu. Ale ten kovář to bylo chlapisko. Ten, když udeřil podruhé, už nemusel, síly měl až hrůza. Chlap převeliký, ale dobrák ještě větší. Toho se děcka nemusela bát. A že dobrého na světě málo užil, byl též moudrý a lidé za ním chodili se svým trápením, protože věřili, že má víc rozumu v patě, než jiný v hlavě. Tož za tím zkušeným kovářem se vydal i mlynář Černota. Věděl, že se sluší přinést sebou cosi, a protože znal kovářovu zálibu, poscháněl něco suchého tabáku, vyšpáraného z fajfky, dal jej na okně v hromádce usušit a takovýto dárek nesl do kovárny. Věru nic jiného ani nemohl kováři přinést. Ten tak rád žvíkal tabák, že za hromádku z fajfky každou práci udělal a když opravdu nebylo, žadonil po kuřácích: aspoň na mě dýchni. S povděkem vzal od Černoty váček s tabákem a když vyslechl podivnou historku o mlynářově zeti, popřemýšlel chvilku a potom řekl: stará pravda, že klubko najdeš po niti. Bůh má rád volky, čert zase spolky. A ten tvůj zeťáček čertům oca si svazuje. Toho se jen tak nezbavíš. Čert odchodí a satanáš přijde. Když viděl, že mlynář z takové zprávy věru velikou radost nemá, přece ho potěšil. Ale nikdy není zas tak zle, aby nemohlo být horší. A není horší, jako když je zle. Potom dal mlynářovi kropíčku s vodou a poradil mu, aby se o půlnoci schoval na rozcestí, kudy vede cesta do mlýna. Jestliže se mladý mlynář opravdu čertu zaprodal, zastihne ho tam, protože z čerty pojede v kočáru. Když ho pokropí, zbaví ho prokletí a vysvobodí ho. Mlynář uposlechl rady moudrého kováře. Vzal kropičku a vodu a vydal se v noci na rozcestí nedaleko mlýna. Tam se ukryl v povyrostlém křoví a čekal. Tma byla, že by se na ní čagan udržel. Najednou slyší mlynář z dálky rachot, jako když jede povoz. Vyhlédl na cestu, ale musel dobře napínat zrak, aby spatřil kočár, tažený vzrostlými psy, a na kočáru běl čert. Když je tak viděl zaopatřené všecky v koženicích a rozpustilé, pomyslel si, ti se musí zle nemět, však jsou to samý tlustí čerti. A ještě si trpce pomyslel, že bodejť by se neměli dobře, když si melou v jeho mlýně a z jeho zrní. Zlost ho brala, ale což to pomůže? Odvážil se a zvolal: je mezi vámi mladý mlynář? Čerti odpověděli:
1: není, jede ve druhém kočáru za námi.
0: Psi poskočili a kočár utonul ve tmě směrem ke mlýnu. A už přijížděl druhý kočár, také tažený psy, a na něm se veselili čerti. Pan táta se znovu ptal.
1: Je mladý mlynář mezi vámi?
2: Jo, je, jakože my jsme čerti, tak i mladý mlynář je mezi námi, jo?
0: Mladý mlynář byl uprostřed. Vstyčil se na kočáru a otázal se, kdo mě volá? Pan otec hbitě přiskočil a než se mladý mlynář nadál, třikrát máchl kropíčkou a třikrát ho pokropil. Čerty přešel smích. V ten ráz strašlivě zařvali a kočár zmizel. Mlynář se dal na útěk a v pravý čas, protože na místě, kudy jel kočár, se rozevřela v zemi díra a z ní vyšlehly vysokánské plameny. Jenom bílá holubička ještě z té díry vylétla, díra se zavřela a vše utichlo. Když se pan táta vrátil domů, zděsil se. Z krásného mlýna zbyly jen rozvaliny. Nejináč, než že se čerti z toho prvního kočáru mlynářovi pomstili, že tak naložil si jejich druhy a že jim vyrval z drápů mladého mlynáře. Černota se odstěhoval a krajina kolem mlýna zpustla. Lidé se tomu místu dlouho vyhýbali. Vypravovali se o něm všelijaké divné věci. Pravdu znal jediný, moudrý kovář z hor. Možná by mě usvědčil, že nebylo všecko tak, jak jsem vám pověděl. Ostatně nevěříte-li, co vám brání, abyste nevyšpárali stařičkou fajfku a nevypravili se s tabákem za kovářem, který tak rád žvíká.

0: Slunce bylo u samého západu a svatojánští broučci vstávali. Maminka už byla v kuchyni a vařila snídaní. Tatínek už také nespal, ležel ještě v posteli a hezky si hověl. Brouček pak přelezl ze své postýlky na maminčinu, tam se pěkněji spalo, lehl si pěkně na zádečka, zdvihl všechny nožičky do povětří a počal se houpat. Houp, houp, houpy, hou. Ale najednou se to jaksi moc rozhoupalo, houpy, houp, a už ležel Brouček na zemi a křičel, co mu jen hrdlo stačilo. Tatínkem to trhlo.
1: Zatrápený Broučku, co pak tak musíš křičet?
2: Ale tatínku, když jsem se tak udařil, já jsem spadl z postele.
1: Tak jsi směl dát pozor.
2: Ale když ne, to přece bolí.
0: Maminka zatím už měla snídaní hotovou a šla je budit. Vstávejte, vstávejte, slunko již zapadá, budeme snídat. A co pak ty Broučku už pláčeš, sotva z oči proloupl. Ale když já jsem se tak udařil a tatínek chce, abych nekřičel. Jen pojď, dřív než kočička vejce snese, všecko se ti zahojí. Zatím se pěkně umejeme a budeme snídat. Pojď. A šli. Maminka Broučka pěkně umyla, Brouček přistavil ke stolu židle a maminka už nesla polívčičku na stůl. Sedli si a tatínek se modlil. O náš milý Bože, povstali jsme s lože a pěkně tě prosíme, dejš, ať se tě bojíme, bojíme a posloucháme a přitom se rádi máme. A pak už hned Brouček držel svoji dřevěnou lžičku a znamenitě s ní zacházel. Však oni měli zelnou polivčičku a Brouček, třebaže všechny polivčičky rád, vždy a vždycky tu zelnou přece ze všech polivčiček nejraději. Snědl jí plný talíř. A maminka mu ještě ze svého přidala. Ale tatínek, že už má čas, slunko, že už je dávno za horama, honem dal mamince hubičku a teď Broučku pěkně poslouchat, ať mě maminka nemusí žalovat. Ne, tatínku, a já vás vyprovodím. Ano, tak pojď. A šli. Ba, letěli. A hezky nízko, aby Brouček nespadl a jen tak daleko, aby potom nezabloudil. Ještě to dost neuměl. Chaloupku měli ve stráni pod jalovcem krytou suchým špendličím. Brouček si vylezl na střížku, spustil se, letěl až k palouku a přes celý palouk až k dubu a zase zpátky. A když už byl všecek udýchán a křídelka ho bolela, sedl si a odpočinul. A pak zase letěl přes celý palouk až k dubu ke kmotřičce.
3: Kmotřička, jestli pak už jste vzhůru, budejť bychom nebyli Broučku. A Beruška také.
4: Budeť bych nebyla, Broučku. Co pak nám neseš?
2: Já nic, ale páne, to už umím lítat.
0: A už zás Brouček letěl. Vylezl si na střížku, spustil se a letěl. Letěl na druhou stranu až ke kaštanům a hned zase zpátky na střížku. Ale dal se mu jaksi nechtělo. Zůstal si sedět a tu najednou vidí, že se jim počíná z komína kouřit. Ha, už seděl na komíně. Maminko, že vám to zafouknu? Ne, ne, já nechci. Necháš toho? Ale Brouček přece foukal a už by byl málem oheň na ohništi zhasil, kdyby byla maminka honem nepřiložila trochu suchého chvojí. Plamen vyšlehl, za ním se valil kouř a Brouček křičí a leze ze střížky dolů. Ach, maminko, maminko, ach, ach, maminko. A co pak zase, Broučku? Maminko, když mě ten kouř vlezl do očí. Vidíš ty škaredý, Broučku? Dobře ti tak, když nechceš poslouchat. Počkej, počkej, já to všecko povím. Ale maminko, když mě ten kouř vlezl do očí a tolik mě štípal. I to ti patřilo. A ještě dostaneš, až tatínek přiletí. To bude z tebe krásný Brouček. Ale vždyť jsem vám to, maminko, nezhasil. Ale chtěl jsi mě to zhasit a věděl, že to nechci. Vidíš, to ti nesmím prominout, co pak by z tebe bylo. Až jen tatínek přiletí. A k motřičce to na tebe také povím. A k motřičkovi a Berušce. Ale maminko, vždyť já jsem vám to nezhasil a už víckrát vám nebudu oheň zhášet. Prosím vás, maminko, neříkejte to. Ne, já to musím říci. No ale když Brouček moc prosil a už zas plakal a pořád prosil a sliboval, že už bude poslouchat, tak si maminka dala říci a že to nepoví. No tak a už neplač. A dej si na sebe pozor, to by tě neměl nikdo rád. Jsi takový umouněný. Maminko, já se půjdu koupat. Jen jdi, jdi. Maminka věděla, že se jí Brouček neutopí. A Brouček se šel koupat, ale ne do potoka. Dole na palouku byla vysoká tráva a rosa na ní jako granáty. Brouček se rozběhl a houp do trávy, jak byl dlouhý a široký, a házel sebou, až se tráva prohýbala. Pak vylezl, rozběhl se a zas houp do rosy, až to kolem stříkalo. A když už se dost vykoupal, vyskočil si na větvičku, setřepal se sebe rosu a frrr, rovnou čarou pod dub ke kmotřičce. U okna se zastavil.
3: Beruško, to jsem se vykoupal. Jestli pak ty umíš také plavat?
4: I ne, kdypak bych já uměla plavat?
3: Páne, já umím plavat.
4: I ne, Broučku, já musím jít mamince pomoci.
3: Kde pak je kmotřička?
4: Seká na dvorku chvojí. Pojď se podívat.
0: A Brouček šel. Co pak nám neseš, Broučku? I nic, kmotřičko, já jsem se koupal a vy něco máte, kmotřičko? Mám něco dobrého, ale nevím, jestli ti to dám. No, uvidím. Vidíš, tady už mám toho chvojí hromadu nasekaného. Tak pojď a odnášej je s Beruškou tamhle pod střížku, aby nám nezmoklo. Ale musíte je pěkně rovnat do rázu. Pak ti něco dám. A Brouček, že ano, a počal nosit, co mu jen síla stačila. Ale místo, co měl šťakličky pěkně do rázu rovnat, Brouček je tam jen tak házel a to Beruška nechtěla.
4: Broučku, to se tak nesmí. Maminka to tak nechce. Nám by se to skácelo.
3: I nic se vám neskácí. Co pak to nedělám dost pěkně?
4: Neděláš. To se musí pěkně rovnat.
3: Tak si to dělej sama, když ti to nedělám dost pěkně.
0: A už se Brouček hněval. Nechal všeho, sedl si na pařízek, mračil se a díval se před sebe. Beruška ho nechala a hleděla si svého. Až za chvilku začala kmotřička. A co pak, Broučku, už nikam nemůžeš? To nejsi jaksi moc silný.
5: I ne, kmotřičko, ale když ona se pořád se mnou vadí.
0: Inu, když ty jsi takový divný Brouček, co pak si už zapomněl, že něco mám? A je to, kmotřičko, dobré? No to si myslím, jako med sladké, jen jdi a honem ještě nos. A Brouček ještě šel a honem nosil. Beruška to bez toho už všechno odnesla a pěkně srovnala. A tak už to dlouho netrvalo. Kmotřička zatěla sekírku do špálku a řekla dětem, aby šli dovnitř. A děti šly. V síni vpravo od kuchyně stála almara zavřená na zámek, ale klíč vězel v něm. Kmotřička jen zatočila a už bylo otevřeno. Ale teď co tam? Ten bílý talířek na nejhořejším prkénku Brouček hned zpozoroval. Ale co na něm? Kmotřička jej sundala, ale byl přikrytý jiným talířkem. No tak hádej, Broučku, co to je. Ale Beruško, nepověz. O, já vím, kmotřičko, to jsou jahody. Ne, ne, Broučku, to je ještě sladší. Tak to jsou maliny. Ne, Broučku, to je mnohem ještě sladší. Tak, kmotřičko, to jsou borůvky. Ale Broučku to nedobře hádá. Maliny. Ne, Broučku, to je mnohem ještě sladší. Tak, kmotřičko, to jsou borůvky. Ale Broučku to nedobře hádáš. Je to jako med sladší.

Učku, jestli pak sposlouchal, nebude maminka žalovat. Tatínku, já jsem to mamince nezhasil a ona to nepoví. Zatím už byli doma. Maminka rozdělala honem oheň a stavěla na polívčičku. Tatínek si sedl na stoličku, bolela ho křidélka a Brouček se houpal tatínkovi na koleně. Maminko, vidíte, Brouček vás zlobil. Ale tatínku skoro zlobil, ale když prosila, slibovala, že už to víckrát nebude dělat, tak se mu slíbila, že to na něj nepovím. A potom byl skoro pořád u kmotřičky. No tak dobře, maminko, ať si ho u kmotřičky nechají a my si vezmeme berušku. Maminko, u kmotřičky mají med a já jsem dostal, ten byl sladký. A nám kmotřička nic neposlala? Nic. Ani nemáš co vyřídit? Ne. Ale Broučku, ani nás nevzkázala kmotřička pozdravovat? I ano, maminko, já jsem zapomněl, že vás pěkně pozdravují. Vidíš, Broučku. Ale už jdi, přistav židle ke stolu a budeme večeřet. A Brouček přistavil židle ke stolu, maminka už nesla na stůl a to jim ta polívčička zase chutnala, byla taková dobrá, zasmažená s kmínem. Tatínek jí snědl dva talíře a Brouček skoro také dva. A pak se jim chtělo spát, Brouček dal pac a pusu, maminka mu podala do postýlky ruku, on ji držel a už všichni dřímali. Pěkně se jim to spalo.

0: Byl podzim, světla ubývalo a zimy přibývalo, a tak broučci, že už nikam nepoletí. Jen musel tatínek Motříčkovi slíbit, že se k ním přijde s maminkou a s broučkem ještě jednou podívat, a to hned zítra, dřív než udeří zima. A tak druhý den po snídaní, že půjdou ke Motříčce. A šli, však už na ně čekali. Ale byl tam ještě někdo. Janínka. Tu brouček ještě neznal. Sedli kolem kamen a začali si povídat, ale Kmotříčka šla do síně k almaře a už nesla plný talíř koláčů a všichni si brali. Ale broučkovi se to jaksi nehezky sedělo.
1: Pojď, Zimberuško, já ti něco povím. Kdo pak je tu ta Janinka?
2: I to je Janinka.
1: Čí pak je?
2: I ona není ničí, ona je sama svá.
1: Co pak nemá žádného broučka a tatínka?
2: Ne, ona je sama.
1: A kde pak zůstává?
2: Tam u lesa. Takovou má krásnou chaloupku v mechu.
1: Ale když se pořád tak moc nám nedívá.
2: Jdi hloupí, vždyť ona je hodná.
0: Tu však volala Kmotříčka Berušku. Šli do síně a brouček honem za nimi. Kmotříčkovi ještě něco máte, co pak máte? Počkej, to se podivíš. Pojď, pomůžeš nám. A brouček, že pomůže. A šli, ale ne do almary, dozadu na dvůr, kde byla ještě komora. Jú, tam stálo celé zrnko vína, jak se z hroznu utrhlo, takové krásné modré až do červena. A teď se ho Kmotříčka s Beruškou chopili a nesli je celé tak, jak bylo do světnice, a brouček jim pomáhal. Postavili je na stůl, Kmotříček vzal kladívečko, vyrazil stopku, nasadil kohoutek a Kmotříčka už držela křišťálový koflíček, aby do něho Kmotříček natočil. A Kmotříček do něho natočil, až se to rdělo a přímo vyskakovalo. A teď si zavdala nejdřív maminka, pak Janínka, potom Kmotříčka, po ní tatínek, pak Kmotříček a Broučkovi a Berušce také dali, ale jenom líznout. A všichni si to velmi velice chválili, takové to bylo sladké. A tak si seděli a povídali. Povídali a povídali, až už bylo pozdě a počalo loučení. Už bylo skoro chladno, a tak spěchali. Janínka tam k lesu do vřasy, Brouček s tatínkem a maminkou tam do stráně pod jalovec. A hned se dali do práce. Nejdřív, aby měla maminka na zimu všecko pohotově. A taky přinesli z komory všecko do kuchyňky, hrách a kroupy, i jáhly a krupici a mouku, také trochu čočky a pak ještě jiskřičku másla. Na to se hned

pustili do dříví. Měli je tam na dvorku pěkně složené na výsluní a tak ho nanesli do kuchyňky, co se tam jen vešlo. A k tomu ještě plnou síň až po samé dveře. A teď chodili kolem chaloupky a kdy byla jaká skulinka, dobře ji ucpali, takže nemohlo nikde ani profouknout. Pak zavřeli dveře na petlici a celé dveře zarovnali dřívím, aby jim v síni nezavazelo. Naposledy vycpali mechem okna a dobře je prkénkem zabednili. Světla měli dost a dost. A teď ať si třeba mrzne. Však už venku burácelo. Pak se ještě pomodlili. V podvečer tvá čelátka, co k slepici kuřátka, k ochraně tvé hledíme, laskavý hospodine. Pac a pusu, pán Bůh s námi a zlý pryč, a lehli a spali a spali a spali.

0: A bylo jaro, všechno kvetlo. A ty včely tolik bzučely, a ta tráva byla taková veliká, a ta rosa jako granáty, a ti ptáčci tolik zpívali, a ti cvrčci, hale, ti se něco nacvrčeli. A Janinka už byla u broučka, a kmotříček, a kmotříčka, a beruška, a čekali, až jen slunce zapadne. Brouček byl takový silný a veliký. Všichni si stoupli kolem něho a tatínek, že má něco na srdci. Milý broučku, já mám radost, maminka má radost a my všichni máme radost, že už dnes poletíš. To je dobře, pán Bůh to tak chce. Ale my nebudeme vždycky pohromadě, musíme se rozdělit, aby lidé všude viděli. A tu mám o tebe strach. Jen jestli ty budeš hodný a budeš-li pořád pěkně svítit. Já bych měl velkou žalost a maminka také a kmotříček také a my všichni, kdybys neměl pěkně poslouchat. A přitom tatínek div neplakal a maminka opravdu plakala. Janíce taky stály slzy v očích a i broučka by byli málem rozplakali. Tu se ještě ozval kmotříček. Milý broučku, už máš přece rozum a slyšíš, že si všichni přejeme, abys pěkně poslouchal. Já ti řeknu jen to, že kdybys neměl pěkně poslouchat, ty bys sám nejhůř přitom pochodil. A teď už poletíme. A letěli, ale jen nizoučko a pomalinku, aby jim mohla maminka i kmotřička a Janinka i Beruška stačit. Až přiletěli tam za potok a přes vrch, odkud bylo vidět daleko, daleko do širého světa. Tu kmotříček, aby prý se Janinka a Beruška vrátili. A tak se vraceli a povídali si, jaké má brouček krásné světlo. Kmotříčka myslela, že je krásné žluté jako zlato. Mamince se zdálo víc do běla, hodně jasné. Beruška tvrdila, že je do růžova. Janinka pak měla za to, že je takové, jaké mývají brouci, když ponejprv letí. Oni pak letěli. Vlevo kmotříček, vpravo tatínek a brouček v prostředku. Na západ se nebe rtělo a broučkovi se srdce v těle smálo. A letěli, až tam na konci lesa bylo něco vidět. Tatínku, podívejte se tamhle, co pak to je takové velikánské? To je hajného chaloupka. A tatínku, kdo pak to je ten hajný? I vidíš ho, však jde tamhle naproti nám. A hajný přicházel naproti ním. Takový veliký a měl široký klobouk s pérem a po straně takovou tašku a přes rameno velikánskou pušku. Ale tatínku, já se bojím. I neboj se, on je rád, že mu posvítíme. A letěli a svítili a dívali se a povídali, ale tuto najednou před nimi strašně zahučelo. Bylo to takové veliké jako mračno, mělo to oči jako řažavé uhly a zobák takový zahnutý a drápy až hrůza a brouček byl už všecek bez sebe. Tatínku, já půjdu domů, ach, tatínku, já půjdu domů. I ne, broučku, toto, co pak by si doma pomyslili? Kmotřička a Beruška a Janinka, to se nesmíš bát. Broučci se nic nebojí. Vždyť to byla sova a ta broučky nežere. Ona broučky nežere? Ne, brouček je jí málo. Ona raději nějakou myšku nebo žabku. A zas letěli. A tak svítili a svítili. A když už slunko začalo vycházet, rozhodli se, že poletí domů. A letěli. Však už na ně doma čekali. A když je viděli, vyběhli jim naproti maminka a kmotřička a Beruška. A pak, že budou večeřet, hlad už bez toho měli. Ale když nenechali broučka ani se najíst, pořád, aby jim vypravoval, jak se tam měli. A brouček vypravuje a už se mu zavírají oči. A tak šli spát a spali a krásně se jim to spalo. Zima uběhla a bylo zase jaro. Všechno, všechno kvetlo, ale pra všechno. Tráva popás, rosa jako granáty. A ty včely tolik bzučely, a ti cvrčci tolik cvrčeli, a tam dole u potoka slavík v křoví klokotal. Kmotřička a kmotříček byli s tatínkem ve světnici a něco si povídali. Beruška pomáhala mamince v kuchyni. Brouček byl první venku, povznesl se do výšky. A už letěli. Brouček letěl napřed, tatínek a kmotříček za ním. Ale broučku všude plno. Jen se to míhalo. A zdař Bůh, zdař Bůh, zdař Bůh. A tak brouček také letěl a svítil a svítil. Ale kránu se mu už jaksi znechtělo svítit. Už ho taky jakoby křidélka bolela, a takže poletí pomalounku domů, všakže ho tatínek a kmotříček dohoní. A letěl. A už byl v lese, už byl za lesem, a tu slyší takový usedavý pláč. Poslouchá, odkud to a co to, a byl to pláč. Tam někde dole v trávě, a tak si letěl na to posvítit, ale opatrně zdaleka. A když si tak na to svítí, tu vidí. A co on nevidí? Takový hezonký, kulatý brouček sedí v trávě, celinký červený se sedmi krásnými černými puntíky. A ty oči, ty krásné černé oči, a ty oči tolik plakali, a teď se na broučka upřeně dívali. Broučkovi jich bylo líto.
1: Kdo pak jsi? A co pak se ti stalo?
2: Já jsem Virunka. Já jsem byla u tetičky a když mě už bolela křidélka, tak jsem si drobátko sedla, že si odpočinu a já jsem usnula. A teď je tma a já nevím cestu a bojím se a maminka pláče, že jsem se jí ztratila.
1: Ty jsi Virunka, i nepláč. Kde pak zůstáváte?
2: My zůstáváme v Růžce.
1: V Růžce? Viď, to je tam před potokem na mezi. Já vím, kde to je. Pojď, já ti tam zavedu a nepláč.
0: Však Verunka už neplakala. A letěli. Brouček letěl napřed, aby Verunka viděla na cestu, ale mohl na ní oči nechat. Pořád se ohlížel. Když byla taková krásná, celinká červená se sedmi černými puntíčky a ty oči, ty krásné oči, a už neplakali. A letěli a neříkali nic. Brouček se díval na Verunku a Verunka letěla za broučkem. Už byli na vrchu, už letěli z vrchu, už byli nedaleko potoka, po potoku vzhůru, už počínala mez, už bylo vidět Růžtku a u Verunků. Vždyť oni celou noc nespali, pořád Verunku hledali a teď, když viděli blížice jakési světlo, letěli naproti. Verunku hned poznali a to bylo radosti. Brouček se však otočil a když se po něm ohlíželi, byl už ten tam. Druhý den letěl zas a svítil, na nic nedbal, ničeho si nevšímal. Ale za nějakou chviličku sedne si na hrušku na samý vrcholek, na nic nedbá a ničeho si nevšímá a počne mudrovat, proč by musel tady svítit. Ať svítí, kde svítí, jen když svítí. A tak sletěl z hrušky a frr, vzhůru mezi vinohrady k lesu, přes vrch podle potoka, tu je ta mes, tu je ta Růžtka. A tu se brouček zastavil. Ohlížel se, chodil kolem a tu k němu vyběhne z Růžtky Verunka.
1: Broučku, však já vím, že jsi brouček. Také prý vám říkají svatojánské mušky. Ale vždyť nejsi muška, ty jsi brouček. Viď, broučku?
2: Ale jak pak ty víš, že já jsem brouček?
1: I tatínek mě to povídal. On se po tobě včera ohlížel a ty jsi už byl pryč. A povídal, že to byl brouček a že jste hodní. A viď, vy lidem i jiným broučkům svítíte. Já bych hned chtěla být takovým broučkem.
3: A poslouchej, Verunko, co pak děláte vy?
1: My povídáme lidem, kam se dostanou. jestli do nebe nebo do pekla.
3: A jak pak to víte vy?
1: I to my už víme. Když letíme nahoru, tak se dostanou do nebe. Když letíme dolů, tak se dostanou do pekla.
3: A poslouchej, kam pak se dostanu já a maminka a tatínek a Janinka a kmotřička a kmotříček a Beruška?
1: Kam? To já nevím. Počkej, já se zeptám tatínka, až přiletí domů.
0: A Brouček už letěl. Doma byl jako zařezaný, neříkal nic, ale druhý den to bylo zas tak. Zase letěl za Verunkou, vyběhla mu naproti, ale to najednou přiletí od potoka takový mladý rozlobený Verunek, celinký červený jako oheň a ty černé oči se mu jiskřily a už se sypal na milého Broučka. Ty kluku, ty darebo, ty tuláku, ty jsi špatný chlap, víš, ty kluku, však jsem tě tady už kolikrát viděl, ty kluku, co ty tu máš? Verunka se lekla a utekla domů. Brouček se také lekla, počal couvat, ale Verunek za ním. A tu se tam u potoka vyskytne ještě jiný Verunek. Pojď sem, tady je ten kluk. A on přiletěl a pustili se z obou stran do nebohého Broučka. Ty kluku, proč ty si nejdeš po svých? Co ty tu máš, ty kluku? A jeden ho mlátil z pravé strany a druhý ho mlátil z levé strany. Brouček couval a jak se tak bránil, ale za jednu dostával dvě a to pořádně, až byli dole u potoka. Tu mu ten první Verunek takovou jednu dal, že se Brouček horem pádem převalil. Pak už ho nechali a Brouček honem vyskočil a jakoby nic, ale ono nebylo jakoby nic. Tu levou zadní nožku za sebou jenom vlekl. A moc ho to bolelo, ale styděl se plakat. Co si počít? Ještě bylo brzy a tam do té zahrady tak daleko. Zalezl do trávy a chladil si nožku v rose, až hvězdičky počaly blednout. Pak vrávoral domů. Ještě byl na cestě, když ho tatínek s kmotříčkem dohonili. Co pak ti je, Broučku, vždyť se motáš? Tatínku, já jsem upadl a udeřil jsem se. Ty žes upadl? Kdo pak to kdy slyšel? Ano, já jsem padl na zem a udeřil jsem se tady do levé nožky, ani ji nemohu hnout. A když to tatínek viděl a slyšel, bylo mu Broučka líto a šel a trochu mu pomáhal. Ale kmotříček kroutil hlavou, neříkal však nic. Maminka je viděla z okna a byla hned všechna poděšena. Co pak se stalo? I Brouček povídá, že upadl a že se udeřil. A tak s Broučkem honem domů, a když nechtěl pranic večeřet, a tak, aby si šel lehnout, že do rána bude dobře. Ale Janinka už spěchala a nesla sebou olejíček z mateří doušky. Neříkala nic a neptala se nic, ale pěkně Broučkovi celou nožku namastila. Teprve, když byla s Broučkem sama, začala. Viď, Broučku, ty jsi byl neposlušný, viď? Ale Brouček ani necekl. Inu, když si to chceš nechat na svědomí, je mě tě líto, ale já tě nutit nemohu. Však víš, kde zůstávám. A s takovou Janinka odešla. Brouček mlčel, ale byl mrzutý. Druhý den však byl zas na nohou a třetí den, že zas s tatínkem poletí. A letěl jakoby nic. A svítil a svítil a tak celou noc až do rána a druhou noc zase tak a tak celý týden a tak celý měsíc. A dne už hodně ubývalo a noci hodně přibývalo a Brouček býval hodně mrzutý. Až jednou už zase k podzimku Drobátko zvečera svítil, pak si sedl na hrušce na samý vrcholek a potom sletěl z hrušky a vzhůru okolo lesa přes vrch vedle potoka, tu je ta mes, to je ta růžtka. Ale Brouček se už hned dole pod mezí pozastavil a poslouchal. Co pak to? Tam z růžtky se ozývá tolik zpěvu a hned zase tolik jásotu a lomozu, co pak to? A když se Brouček ohlížel, tu viděl tam výš na mezi malinkého Broučka zlatohlávka. Ležel v trávě na bříše se založenýma rukama a díval se a poslouchal. Brouček se k němu přikradl. Zlatohlávku, co pak to tu je? Ty nevíš? Verunka z Růžtky má svatbu. i pro pána, že má svatbu? Arcič, že má. Bere si mladého Verunka támhle na druhé straně z šípku. Toho? Vít je takový rozzlobený a oči se mu jiskří. Ano, když se zlobí, ale on se dnes nezlobí. Vidíš, však jdou z růžky ven. Vpředu Verunek s Verunkou, vedle si ji za ruku. Jakmile to Brouček spatřil, ach, v něm se všecko obracelo a jako by mu hlava hořela a hned pryč a pryč letěl a letěl, až se octl u háječku. Pod skalou vysoká vřasa a v té vřase mech jak samet a v tom mechu na samé skále krásná, krásná chaloupka. Brouček vrazil hned do chaloupky, ani nepozdravil, klesl na stoličku a dal se do pláče a plakal a plakal, že se kámen mohl ustrnout. Broučku, Broučku, co pak se ti stalo? Ptala se Janínka. Ale Brouček nemohl ze sebe ani slovička vyrazit a plakal a plakal. Cože se ti stalo, Broučku, co? Tak mě pověz. Ach, ona má svatbu. Kdo? Verunka. Která Verunka? Ta z růžky? Vždyť já jsem si to tak myslela. Ano, a bere si toho Verunka. To on mne tenkrát tak stloukl. To on? On. Já jsem tam byl u Verunky, ale jen chvilinku, a ptal jsem se jí, jestli bych chtěla být také takovým Broučkem, a ona mě jednou povídala, že bych chtěla, a tu on přiletěl a začal mne tlouci a zavolal si ještě jednoho a pořád mne tloukli, až pak mnou praštili o zem. Od té doby jsem tam nebyl a když jsem se tam dnes letěl podívat, oni mají svatbu. Ach, ach, Broučku. Vždyť já jsem se toho pořád bála. A ty ne, ne, že budeš poslouchat, pamatuješ se? Který pak poslušný Brouček opustí své místo a letí, kam nemá letět? A pak, Broučku, Broučku, kdo pak to jak těživ slyšel, aby si Brouček dělal známost s Verunkou a aby si snad dokonce na ní myslil? Ne, ne, to není poslušnost. A co mne nejvíce na tebe mrzí, to je, Broučku, že statínka a maminku obelhal. Vždyť ty jsi řekl, že jsi tenkrát upadl. To máš lež na svědomí. Ale vždyť já jsem nelhal, já jsem spadl na zem. Ano, ale lhal jsi. Oni si to jinak mysleli a ty jsi to chtěl. Nic se nevymlouvej, tím to děláš jen horší. Teď honem ještě leť a pěkně sviť a pak to všechno vyznej. A Brouček si dal říci, letěl a pěkně svítil, až se tatínek s kmotříčkem pro něho stavili. A letěli a nemluvili nic ani slovíčko. A když se měli rozcházet, počal se Brouček zpovídat. Prosím vás, tatínku a kmotříčku, když jsem měl tenkrát tu vymknutou nohu, já jsem neupadl na zem, dva Verunci se na mne zběhli a stloukli mne. Verunci? A proč by tě oni tloukli? Já jsem byl několikrát tam u té růžky. Prosím vás, odpuste mě to, mě je toho líto. No tak, já ti to odpouštím. S maminkou to bylo také tak. Dala se do pláče, ale že mu to odpouští, jen kdyby už upřímně poslouchal. A bylo zas jako dobře, ale Broučkovi nebylo ještě dobře. Svítil, svítil, upřímně svítil, ale vždy byl jako opařený a skoro nic nepromluvil. Jednou už hezky pozdě, když všichni ulehli, myslila maminka, že Brouček spí a začala tatínkovi potichoučku vypravovat. Tak zde byla Janínka a povídala, že už bude čas, abychom Broučka oženili. Brouček však nespal a slyšel to. Ne, ne, ne, maminko, já se nebudu ženit. I mlč. Proč by ty ses neženil? Ne, já se nebudu ženit. I však ty se budeš ženit. Ach, maminko, já se nebudu ženit. No tak nechť. Ale teď jen spí. Dlouho to pak již netrvalo a počínalo býti zima. A tak Broučci, že už nikam nepoletí. A potom zas všecko uchystali na zimu a spali a spali a spali. Dobře se jim to spalo.

0: a bylo jaro. Všechno kvetlo, ale maminka byla trochu nemocná. Milé dítě, nesmíš s tím ženěním odkládat, vidíš, já už nikam nemohu. A tatínek už měl plán hotový. Dozadu do dvora, že přistaví její světničku, tam, že se oni dva odstěhují, a ti mladí, že budou hospodařit. Ale prosím vás, maminko, koho pak bych já si vzal? Vždyť já nikoho neznám. I vždyť ty někoho přece znáš, jen když bude hodná a poslušná. Janinka ti to poví. A tatínek už ani nečekal. Noci se jim zdály být ještě chladné, a když nemohou letět, že budou stavět. A stavěli. Kmotříček jim pomáhal a brzo byla světnička hotová. Taková krásná, jako malovaná. Brouček zašel za Janinkou.
1: Tak Broučku, teď za tou nevěstou. Vždyť vidíš, že maminka už nikam nemůže.
2: Ale když já žádnou neznám.
1: I kdybys jen chtěl, však ty bys znal.
2: A koho pak bych já znal?
1: Koho? Co pak neznáš Berušku?
2: Berušku? Tu. Ona se vždycky se mnou vadila, vždycky se mi smála a nic mne nemá ráda.
1: I bodejť by tě neměla ráda a teprve bude mít, až jen si ji vezmeš. A je hodná a poslušná. A maminka a tatínek by tomu také byli rádi, kdyby si ji vzal. Pomysli si, že by si vzal jinou a ona by maminku jen hněvala. My bychom ji pak nemohli mít rádi a tebe by to mrzelo.
0: A tak Brouček neříkal nic. Letěl a svítil, na nic nedbal a ničeho si nevšímal, ale svítil a svítil a myslil přitom na Berušku. Druhý den přiletěl Brouček o něco dříve. Pěkně se umyl a vykoupal a že poletí na námluvy. Pod dubem ho viděli z okna a kmotříček mu vyšel naproti. Vítám tě, Broučku, tak pojď dál. A Brouček šel dál. Berušku jen tak zahlídl, jak šla do kuchyně, ale kmotříčka mu podávala ruku. Vítám tě, Broučku, co pak nám neseš? Milá kmotříčko, maminka je jaksi churava a chce, abych se oženil. Já bych vás tedy prosil, jestli byste mě nechtěli dát vaši Berušku. Kmotříčka se na Broučka tak hezky dívala, jako by tomu byla ráda. Ale tu do toho vpadl kmotříček. Milý Broučku, my máme tvého tatínka rádi a maminku také, ale tebe také jsme mívali rádi. Ale víš, že máme jen Berušku a že bychom zůstali sami, proto si to musíme rozmyslit. Víš co? Přijď si ode dneška za týden a my ti to povíme. A Brouček se už nezdržoval. Dal s pánem Bohem a šel domů. Myslil, že je všecko v pořádku. Ale maminka se jaksi zarazila. Ona myslila, že hned řeknou ano. A skoro jí to mrzelo, že se chtěli rozmýšlet. A když týden uplynul, přiletěl Brouček o něco dříve domů, pěkně se umyl a vykoupal a šel pod dub ke kmotříčkovi. Viděli ho z okna, ale vstříc mu nepřišli. Berušku nebylo nikde ani vidět, kmotříčka se jaksi smutně na Broučka dívala a kmotříček začal. Broučku, my máme tvého tatínka rádi a maminku také a tebe jsme také mývali rádi, ale víš, že máme jen Berušku a my se bojíme, že budeš neposlušný a že by se Beruška měla s tebou zle. A tak my ti ji nemůžeme dát. Brouček byl jako omráčený. A jednou po slunce západu si Janinka tam u cesty na kmotříčka počkala. Kmotříčku, tak vy nechcete Broučkovi Berušku dát? Proč pak? Že byl Brouček neposlušný? On toho lituje a přeje si už poslouchat. A kmotříčku, jestli pak vy jste byl vždycky poslušný, podívejte se mi do očí. A co pak vy chcete s tou vaší holkou vyvádět? Jen si dejte pozor, aby vám nezůstala sedět. Tak, to jsem vám chtěla říci, s pánem Bohem, kmotříčku. Motříček byl všecek spletený, letěl a svítil, a když už měl letět domů, povídá tatínkovi: řekněte tomu vašemu broučkovi, aby se k nám zítra přišel podívat. A druhý den přiletěl brouček o něco dříve, pěkně se umyl a vykoupal a šel ke kmotříčkovi. Kmotříček ho viděl z okna a šel mu naproti. Vítám tě, broučku, tak pojď dál. Já jsem si to rozmyslil a když vidím, že toho lituješ a že si už přeješ poslouchat, já bych proti tomu nic neměl, kdyby si tě Beruška vzala. Musíš se jí zeptat. A tak šel brouček za Beruškou do kuchyňky.
1: Vítám tě, broučku, co pak mě neseš?
2: I milá Beruško, oni chtějí, abych se ženil. A komotříček mě řekl, že by proti tomu nic neměl, kdyby si mne vzala. Abych prý se tě zeptal, tak Beruško, nechtěla by ses mne vzít?
1: Já, víš, broučku, já jsem tě mívala ráda, ale já víš co, já se to rozmyslím, přijď za zítra.
0: A s takovou brouček odešel, zatím už toho Beruška litovala. A když brouček druhý den zas přišel, byla Beruška zas v kuchyňce a vařila brambůrky a všecka červená až hořela, buďže jí do obličeje plamen sála, nebo že byla uplakaná. Vítám tě, broučku. A co pak, že Beruško pláčeš? Ach, odpust mě to, broučku, že jsem se chtěla teprv rozmýšlet. A chtěla by si mne vzít? I bodejť, že bych chtěla. A vzala broučka okolo krku a měli se rádi. A tak maminka, aby prý se svatba neodkládala, ale asi týden to přece ještě trvalo. A byla svatba, to bylo hostů. A když byli všichni pohromadě, šli ven pod dub, brouček a Beruška, tatínek a kmotřička, kmotříček a maminka, Janínka a ten starý brouček z roždí a pak ti ostatní. Tak si podejte ruce a ty, broučku, vyznej, chceš-li mít Berušku vždycky rád a vzdávat jí patřičnou čest. A brouček vyznal, že chce mít jí vždycky rád a vzdávat jí patřičnou čest. A ty, Beruško, vyznej, chceš-li mít broučka vždycky ráda a dobře poslouchat. A Beruška, že ho chce mít vždycky ráda a dobře poslouchat. A šli do chaloupky a jedli a pili a zpívali a povídali a zase zpívali a byli rádi a měli se dobře.

A bylo jaro, všecko kvetlo a broučci zase svítili a svítili a když brouček jednou celou noc pěkně svítil a ráno letěl domů, najednou za potokem ve stráni u samého jalovce slyší tatínku a takový roztomilý malonký brouček batolil se mu naproti. Tatínku, copak mne neznáte? Vždyť já jsem váš broučínek a už na vás čekám. Tatínek byl všecek vyjevený a Beruška stala ve dveřích u chaloupky a tolik se smála. A tatínek si hned sedl, vzal broučínka na kolena a počal si ho prohlížet. A on vám měl oči jako tatínek a nosíček jako tatínek a všecko na vlas jako tatínek a tolik toho napovídal. Ach, to byla radost. A dlouho to netrvalo, když tatínek jednou letěl zase domů a když byl za potokem a už ve stráni, tu mu přiběhl broučínek naproti. Tatínku, máme malinkého broučínínka. Vidíte, on vám jde naproti. A tatínek už ho má v rukou, zdvíhá ho a tolik se směje. A Beruška stála ve dveřích a srdce jí plesalo a tolik se smála. Ach, to byla radost. A dlouho to netrvalo, když tatínek letěl zase domů a byl už za potokem, tu mu běžel i broučínínek naproti. Tatínku, my máme Berušku takovou hezonkou. Vidíte, ona vám jde naproti, ale ještě neumí moc běhat. A ta malá Beruška šla tatínkovi naproti a povídala, tatínku, jak pak mě budete říkat? Maminka řekla, že se budu jmenovat Janínka. I ty má zlatá Beruško, vždyť ty máš očka jako Janínka a nosíček jako Janínka a všecko na vlas jako Janínka, to ti musíme říkat Janínka. A dlouho to netrvalo a měli zase maloučkého broučka.

prostě měli Brončíčka a měli Janouška a měli Janinka a měli Svatojánka a měli Berušku. 10 jich měli, 7 Broučků a 3 Berušky. Broučci se učili létat se střížky až k palouku a přes celý palouk až k dubu a zase zpátky a Berušky se dívali, který dál. Ale to pak býval hlad. Ty malé hrníčky na vaření musela maminka všechny dát pryč a koupila takové veliké hrnce. Za to jí Berušky v kuchyni pomáhali a když dělala dříví, tak jí všichni pomáhali. Jedni sekali, druzí odnášeli a jiní rovnali. A když se už dost napomáhali, běželi se proběhnout. A pomalu byl podzim, světla ubývalo a zimy přibývalo a tak tatínek, že už nikam nepoletí, jenomže se u Janinky všichni sejdou. A sešli se všech 10 broučků i s tatínkem a s maminkou a také všichni broučci z roždí. To jich tam bylo. Seděli kolem kamen, jedli a pili a povídali, jak to bývalo za starých časů. Starý Brouček z roždí prorokoval, že letos nebude zlá zima, že to pozoroval na mravencích. To byli rádi. Ještě se pomodlili, dali si pac a pusu a už leželi a už spali a spali a spali až do nového.

0: Na cestě s obědem. Babička poslala Honzíka pro oběd do kuchyně. Dala mu do tašky hrnek na polívku a veliký talíř na lívance. Nakázala mu, aby se nikde nezdržoval a nesl oběd rovnou domů. Honzík tedy šel. Ve vrátkách se k němu přidal Punťa a tak šli dva. U okénka se Honzík postavil do řady za ostatní lidi a nic mu nevadilo, že ho není skoro ani vidět. Punťa zatím čekal u dveří. Dnes tři obědy, řekl Honzík, když se dostal před okénko. Zároveň zdvihl do výše tašku s nádobím. Něčí ruka vzala tašku a za chvíli se objevil v okénku červený ženský obličej. Na Honzíka se ze široka smál. To jsi ty, Honzíku?
1: To jsem já,
0: odpověděl vážně Honzík.
1: Co dělá dědeček?
2: Spravuje plot.
1: A babička?
2: Uklízí. Zítra přijede maminka a babička drhne podlahu.
0: Proto jdeš do kuchyně sám. To ti musím zase přidat, smála se žena a opravdu, taška s jídlem, kterou pak dala Honzíkovi, byla pořádně těžká. Táhla Honzíka k zemi, ale Honzíkovi to nevadilo. Naklonil se na druhou stranu a za chvilku s taškou i s Punťou vyšel ven. Zastavil se až u lípy uprostřed návsi. Musel si trochu odpočinout. Mimo to byl zvědavý, co se děje pod lípou. Seděl tam na bobku nějaký kluk a hlavu měl skloněnou k zemi. Konečně ho Honzík poznal. Byl to pihovatý Ferda a cvrnkal kuličky do malé jamky. Pojď si zahrát, zdvihl hlavu Ferda.
1: Já nesu lívance, odmítl Honzík.
2: To je toho. Mě by lívance nevadily, řekl vyzývavě Ferda.
1: A s kým hraješ?
2: S tebou.
0: To byla zvláštní odpověď. Jak s ním mohl Ferda hrát, když Honzík stojí u lívanců? Honzík se podíval na Ferdu s velkou nedůvěrou.
2: No co koukáš? Posmíval se mu Ferda. Podívej se, teď cvrnkám já.
0: Ferda krásně vehnal kuličku do důlku.
2: A teď cvrnkáš ty,
0: řekl Ferda a ťukl přitom do kuličky tak špatně, že se sotva pohnula.
2: To není pravda, takhle já nehraju,
0: zlobil se Honzík. Tak strkají do kuličky malé děti, ale ne on.
2: Hraješ tak?
1: Nehraju.
2: Tak mi to ukáž.
0: Honzík se malou chvilku nerozhodně vrtěl. Podíval se na lívance do tašky a pak zase na Ferdu. Věděl, že má nést oběd rychle domů, ale nechat na sobě takovou pomluvu, že hraje špatně kuličky, to Honzík nemohl. Poručil tedy Punťovi, aby hlídal tašku s jídlem a hrnul se k jamce. Tam vytáhl z kapsy svou krásnou skleněnou kuličku, s kterou vždycky vyhrával, a pustil se do hry.
1: Ty máš pěknou kuličku, řekl závistivě Ferda.
2: Ta je, viď? Odpověděl spokojeně Honzík. A jak hraje?
0: A opravdu, skleněná kulička hrála krásně. Ukázalo se, že hraje líp než hliněné kuličky Ferdovi. Jen Honzík začal a už měl tři Ferdovy kuličky v kapse. Punťa zatím hlídal tašku. Byl to pro něj úkol velmi těžký. Lívance na vrchním talíři viděl úplně přesně a jejich vůně měl plný nos. Ale Punťa byl pes ukázněný, věděl, že se lívanců nesmí dotknout. Dal schválně hlavu nahoru, aby lívance neviděl, aby je tolik necítil. Pomohlo to jen málo. Punťovi se dokonce zdálo, že lívance voní ještě víc. Sliny se mu hromadily na jazyku a něco ho nutilo, aby vsunul hlavu do tašky a jeden lívanec vytáhl. Ale Punťa to přece jen neudělal. Otevřel tlamu a začal dýchat přes jazyk. Bylo to trochu lepší. Lívance už tolik necítil. U jamky s kuličkami se zatím stalo něco hrozného. Ferda se přesvědčil, že skleněná kulička stále vyhrává. Silně po ní zatoužil. Chtěl, aby byla jeho. Udělal to tedy zkrátka.
2: skočil po kuličce, sevřel ji do pěsti a uháněl pryč, jen se za ním prášilo. Za okamžik zmizel mezi chalupami. Honzík se vzpamatoval až za chvíli. A to už krásná barevná kulička byla pryč. Jeho skleněná kulička, kterou mu všichni kluci záviděli. Za Ferdou běžet nemohl, vždyť musel odnést oběd. Už s ním měl být doma. Honzík se tedy loudal k Punťovi. Pes ho přivítal veselým štěkotem, radoval se, že nechal lívance na pokoji. Vidíš, Punťo, žaloval sám na sebe Honzík, proč jsem začal hrát? Měl bych teď svou kuličku a oběd by nebyl studený. Pes se rozběhl kolem Honzíka, vrtěl ocasem a poblafával o něco hlasitěji. Sděloval asi svému lidskému kamarádovi: Honzíku, nebuď smutný, svou kuličku dostaneš zase zpátky a oběd, polévku babička ohřeje a lívance sníte studené. A nezapomeň taky na mě, mám na lívance hroznou chuť.
3: Pozor, pozor, následuje fíkův sen o Vánocích.

0: You. No teda.
1: To jako fík vyhlédl takhle v noci ze své boudy a vidí, jak z domu opatrně vychází černokněžník. No jo, opravdický černokněžník v patřičném hábitu, jaký bývá v pohádkách. Jenže tenhle byl dočista živý. No a za malou chvilku vrzly dveře podruhé a z domu se po špičkách vykradla smutná princezna. Nevypadala ani tak moc smutně, spíš hodně vyjukaně. No to už fík zvědavostí nevydržel a šel se podívat, co se to vlastně v domě děje. Vešel k Áje do pokoje a už to viděl. Ta nová pohádková knížka, co dostala Ája zrovna večer pod stromeček, byla otevřená na druhé straně a chyběly tam dvě pohádkové bytosti. No samo sebou, černokněžník a smutná princezna.
0: Tak, to je teda jasný, řekl si fík. Černokněžník a princezna utekli z knížky.
1: A hned běžel zbudit Áju.
0: Vstávej, Ájo, Ájo, utíkaj ti pohádky.
1: No to víte, když vám utíkají z knížky pohádky, to je vždycky zlé. Ája z toho byla tak tumpachová, že se dokázala v posteli akorát posadit a pak už nic víc. A tak Ája jenom toporně sedí a dívá se, jak se v knížce obracejí další stránky a vypochodovávají další a další pohádkové postavy. Vodník Hastrman, vícehlavá Saň, Smolíček Pacholíček, Červená Karkulka, Černý myslivec, Budulínek a Otesánek, Děd Vševěd a jeho matka, Hloupý Honza a ještě hloupější Čert, Sedm trpaslíků a dvě sněhurky.
0: Aha, ta jedna je asi rezervní,
1: řekl fík, ale to bylo všechno, co řekl. Pak už mu taky přestala sloužit tlama k mluvení a nohy k běhání. No jak povídám, to už se tak ve snu někdy stává. Teprve když vyvrzali ti poslední, dlouhý, široký a bystrozraký, mohla se Ája najednou pohnout. Ani se moc neohlížela na tumpachového fíka a rychle vyběhla ven. No to vám byla podívaná. Všechny ty pohádkové bytosti se tam zrovna řadily do dvojstupu a vypadalo to, jako by se chystali na nějaký pohádkový pochod do Prčic.
2: Pohodíme vchod!
3: Halo, pane, počkejte na mě!
1: Volala Ája a běžela za nimi.
3: Neutíkejte mi, já vás přece dostala k Vánocům!
1: Dostihla je sice, ale nedoběhla. Ba ani moc nepochodila.
3: Proč utíkáte? Co to má znamenat?
2: Ale co by?
1: Ledově řekl černokněžník, bez pochyby vedoucí celé té výpravy.
2: Zájezd, no? Čado, to je čarovná dopravní kancelář. Pořádá pro nás každoroční oblíbený výlet do skutečnosti. Koná se vždy v noci po štědrém večeru, kdy všechny děti nejlíp spějí.
3: No, ale já nespím.
2: To máš tedy smůlu, děvče.
3: A já si chci teďka číst v té pohádkové knížce. Já ji dostala k Vánocům.
2: Nelze. Nedá se nic dělat. Tahle noc je naše. Odešli jsme všichni, jak vidíš, a pro jistotu jsme sebou vzali písmenka.
3: Tak vemte sebou taky mě.
2: Zcela vyloučeno. Zájezd je určen výhradně pro pohádkové bytosti. Jeď si z cestovní kanceláří mládeže.
1: A já se chtěla ještě zeptat, jestli na ten výlet jedou vlakem, autobusem nebo snad létajícím kobercem. Ale už to zase nešlo. Už měla zase nepohyblivou pusu. A nohy taky. Zdálo se jí, že už se nikdy nepohne.
4: Pozor, pozor. Toto je sen Maxi psa Fíka, nikoli v Áji.
1: No vždyť my víme, víme. Zkrátka Fíkovi se zdálo, jak se Ája nemůže hnout z místa a zdá se jí, že už se nikdy nehne. Ale když ten pohádkový průvod došel k lesu, Ája se zas najednou mohla pohnout a protože mohla i promluvit, řekla si nahlas.
3: Udělám ze sebe pohádkovou postavu a vetřu se nenápadně mezi ně.
0: A za co se jako přestrojíš?
3: Třeba za Krakonoše,
1: řekla Ája a hned šla hledat mohutný plnovous. Jenže nemohla žádný najít, tak se přestrojila za tureckou princeznu. Nos a bradu si schovala pod černý šátek, na hlavu si dala takovou tu věc se všelijakými sklíčky a cingrlátky a bylo to.
3: Už jsem v tom byla na maškarním a taky mě nikdo nepoznal.
0: No, ale co když tě přece jen poznají?
3: No, a co by mi tak asi mohli udělat?
1: Kurážně řekla Ája a hned vykročila. Teda vlastně spíš vyběhla, aby je dohnala. Fík nevěděl, co má dělat. Měl o Áju strach, ale zase jí nechtěl zkazit radost. Tak tedy napřed chvíli počkal a pak se vydal pomalu a nenápadně za Ájou. Co kdyby třeba potřebovala pomoc?

0: Zakračte, prosím. Prosím, urychlit nástup, ať se nezdržujeme. Víte, že máme čas jenom do kuropění.
1: Tak tedy žádný pěší výlet. Celá ta pohádková sebranka nastupovala do koruny mohutné borovice Vejmutovky. Dlouhý, široký a bystrozraký, vícehlavá saň, vodník Hastrman, smolíček, pacholíček, červená karkulka a černý myslivec, budulínek a otesánek, děd Vševěd a jeho matka, hloupý Honza a ještě hloupější pan král. No a nakonec mezi sedm trpaslíků se nenápadně přimotala i turecká princezna. Tedy Ája, že ano, to my víme. Mezi těmi trpaslíky byla docela obstojně velká, takže si nikdo ani nevšiml, že je vlastně na princeznu jaksi příliš maličká. Fík pozoroval, že situace se stává nadmíru vážnou a přidal do běhu. Měl velikou starost.
2: Jo, teda holka bláznivá. Žene se do nebezpečného dobrodružství. Musím jí včas zadržet.
1: Rychle se blížil k borovici Vejmutovce, ale ta už se zjevně chystala ke startu. Černokněžník se ještě ujistil, že všichni už jsou na větvích a řekl úředně.
0: Ukončete nástup, dveře se zavírají.
1: No to dá rozum, že borovice nemá dveře. Ale on to takhle řekl, fakticky. Třeba už někdy jel metrem, no? Místo zavření dveří tedy odhodil z nejspodnější větve žebřík a začal odpočítávat ke startu.
0: 3, 2, 1, start!
1: A borovice Vejmutovka odstartovala kolmo vzhůru jako raketa. Fíkovi to tak nějak připomínalo něco s vánočním stromečkem, ale nemohl se v tom snu rozpomenout, co to vlastně bylo. No, a ty jsi mě teda nezadržel?
2: No, já doběh na poslední chvíli, ty chytrá. Stačil jsem se jen tak chytit za kořeny. Nemohl jsem tě zadržet. Líbry jsem měl dost starostí s tím, jak se mám udržet.
1: Na kořenech?
2: No jasně, copak jsi mě neviděla?
1: To víš, že ne. A jak to bylo dál? Dál to bylo, tedy aspoň v tom fíkově snu. Dál to bylo tak, že Maxi pes pořád visel na těch kořenech a měl co dělat, aby se udržel. Zatímco Ája se usadila na třetí větvi zdola, vpravo, a chovala se docela nenápadně. Třeba by si ji opravdu nikdo nevšiml, kdyby tam ovšem nebyl ten nebezpečný děd Vševěd. Chvilku jen tak čmuchal nosem kolem sebe, jak to známe z pohádky, a potom řekl, jak je jeho zvykem.
0: No, čichám člověčinu.
1: No a už tu byl malér. Matka ho si se začala chlácholit. Co tě vede, synku? A tak šel jak podobně. Ale znáte to. Děd Vševěd ví své a taky trval na svém.
0: Povídám ti, že tady je někde člověk. Nepohádková bytost. To je podvod, to je vetřelství. A já to tak nenechám.
1: Řekl stekle děd Vševěd. Vedoucí výpravy zatím neměl o ničem tušení a klidně vykládal účastníkům zájezdu.
0: Vážení přátelé, vítám vás na palubě rakety Vejmutovky a přeji vám příjemný výroční let. Jako každoročně o vánoční noci vydáváme se i letos na expresní výlet do skutečnosti nazvaný přiléhavě Letem zpětem. Všímejte si prosím bedlivě všech změn, které se za ten rok udály.

0: něco nového. Hej, trpaslíci, nebavte se mi tam a račte laskavě sledovat výklad. Nože prosím, vlevo vidíte další novou továrnu, což je velice vzácný úkaz, který, jak známo, se v pohádkovém světě vůbec nevyskytuje. Napravo, budulíne, nech laskavě toho smolíčka pacholíčka na pokoji. Tedy napravo, prosím, račte si povšimnout z prusu nové údolní přehrady v níž, a to je, prosím, velice pozoruhodné, se nevyskytuje ani jeden vodník a pouze jeden mník. Mník, mník, mník. Dále si dovoluji upozornit na nový
1: signál. Jenže, jak už to bývá, účastníci zájezdu nevěnovali velkou pozornost zajímavému výkladu a spíš se bavili mezi sebou. A děd vše věci pořád vedl svou, že cítí člověčinu.
2: Cítím člověčinu.
1: Bystrozraký to zaslechl, podíval se tím směrem, co děd vševěd natahoval nos a spatřil tam za 15 větvemi a 30 šiškami tureckou princeznu. Ale poněvadž bystrozraký vidí ovšem i skrz černý šátek, poznal v té maškarádě Áju a vykřikl.
3: O, támhle je, za ní!
1: Nikdo sice pořádně nevěděl, o co jde, ale stejně se hned strhla pěkná mela, honička a zmatek. V tomhle jsou pohádkové postavy úplně jako lidi. Ája se dala na útěk a v tom fofru ztratila napřed ten šátek, potom jeden střevíc, pak odvahu a nakonec i rovnováhu. A jak tak padala ke kořenům, spadla rovnou na fíka, strhla ho sebou, takže pak padali oba dva. A padali a padali a padali. Hele, jak to vlastně bylo dál, fíku?
4: No, dál to nebylo. Opravdu jsme pořád jenom padali a padali, ale nikam jsme nedopadli, protože jsem naštěstí se zrovna probudil.
5: Jo, to je škoda, že to tak rychle skončilo. Já myslela, že si v té pohádce trochu víc užiju.
4: No, to já si teda užil víc, když jsem byl v pohádkový zemi. Jenže to už je zase úplně jiný sen.

jiného než o to, aby se mohl co nejčastěji předvádět v nových šatech. Na každou denní hodinu měl zvláštní kabát. A jako se říkávalo o jiných králích, že právě zasedají ve státní radě, tak o něm se říkalo, když se po něm někdo ptal, císař je ve své oblékárně. Jednoho dne přišli do onoho města dva podvodníci. Vydávali se za tkalce a říkali, že dovedou utkat nejkrásnější látky, jaké si jen lze představit. Nejenom barvy a vzory, že jsou neobyčejně krásné, ale šaty, které jsou z jejich látky ušity, mají podivnou vlastnost. Jsou totiž neviditelné pro každého, kdo se pro své povolání nehodí, ale také pro každého, kdo je neodpustitelně hloupý. To by byly krásné šaty, pomyslel si císař. Kdybych je měl na sobě, mohl bych poznat, kdo se v mé říši nehodí k úřadu, který zastává. Také bych snadno rozeznal chytré od hloupých. Tak ať mi honem takovou látku utkají. I dal oběma podvodníkům mnoho peněz, aby se dali do práce. Ti se posadili za tkalcovské stavy, dělali, jako by pracovali, ale neměli ani nitku příze. Za to tím pilněji požadovali nejjemnější hedvábí a vzácné zlato. To strkali do svého vlastního rance a pracovali u prázdných stavů denně dlouho do noci. Teď bych už přeci jen rád věděl, jak jsou s látkou daleko, řekl si císař. Ale stejně mu bylo tak trochu divně, když si pomyslil, že ten, kdo je hloupý nebo se nehodí ke svému úřadu, nemůže tu látku vidět. Domníval se sice, že sám se bát nemusí, ale přeci jen chtěl pro jistotu poslat někoho napřed, aby se podíval, jak práce pokračuje. Pošlu tam svého starého poctivého ministra, pomyslel si císař. Ten nejlépe pozná, jak látky přibývá, neboť má rozum a ke svému úřadu se znamenitě hodí. I šel starý ministr do místnosti, kde oba podvodníci seděli a pracovali na prázdných stavech. Probůh, pomyslel si ministr a vyvalil oči. Vždyť já nic nevidím. Ale nahlas to neřekl. Oba podvodníci jej vyzvali, aby přistoupil, a ptali se ho, není-li ten vzor krásný a barvy nádherné. Ukazovali přitom na prázdné stavy a ubohý starý ministr vyvaloval oči, neviděl ovšem nic, poněvadž tam nic nebylo. Pane Bože, myslel si, co pak jsem hloupý? Nebo že bych se nehodil ke svému úřadu? Ne, to přece nejde, abych se přiznal, že látku nevidím. No, neříkáte tomu nic? Zeptal se jeden z tkalců. O, je to nádherné, opravdu překrásné, řekl starý ministr, dívaje se na prázdný stav brýlemi. Ten vzor a ty barvy, ano, povím císaři, že se mi to náramně líbí. To nás těší, pravili tkalci a nazývali barvy i zvláštní vzorek podivnými jmény. Starý ministr dobře poslouchal, aby mohl říci totéž, až bude mluvit s císařem. A to také učinil. Podvodníci pak žádali ještě větší množství peněz, více hedvábí a zlata, které prý potřebují do tkaniva. Strkali ovšem všechno do vlastních kapes a tkali pak dále na prázdném stavu. Brzy poslal císař jiného úředníka, aby se podíval, jak tkaní pokračuje. Dařilo se mu stejně jako ministrovi. Ať se díval, jak chtěl, stále nic neviděl. Hloupý přece nejsem, myslel si.
a že bych se nehodil ke svému úřadu.

0: A to se nesmí nikdo dovědět. Hlavně nedat nic najevo. Chválil tedy látku, kterou neviděl, a ubezpečoval podvodník, jakou má radost z krásných barev i pěkného vzorku. Ano, je to vskutku nádherné, řekl pak císaři. Všichni lidé ve městě hovořili o té podivuhodné látce. I chtěl ji císař sám uvidět. S houfem vybraných mužů, mezi nimiž byli také oba staří úředníci, se odebral ke dvojici lstivých podvodníků. Ti tkali dál, ale bez nití a tkaniva. Opravdu, je to velkolepé, říkali oba úředníci. Račiš se, vaše veličenstvo, podívat na ten vzorek, na ty barvy, a ukazovali na prázdný stav, neboť si myslili, že ostatní tu látku vidí.
1: Co to má znamenat? Myslel si císař. Vždyť já nic nevidím. Co pak jsem hloupý? Nebo se nehodím k tomu, abych byl císařem? O to by bylo to nejstrašnější, co by se mi mohlo přihodit.
0: Ach, je to věru krásné, ubezpečoval císař podvodníky, dívaje se na prázdné stavy. Nechtěl totiž přiznat, že nic nevidí. A celý císařův průvodce díval a díval, ale nikdo ze sebe nevypravil víc než ostatní. A ti zase říkali po císaři, ach, je to věru krásné. I radili mu, aby si šaty z téhle nádherné látky vzal poprvé na sebe při velikém průvodu, který se měl konat. Císař dal oběma podvodníkům zavěsit do knoflíkové dírky rytířský kříž a propůjčil jim titul dvorních tkalců. Po celou noc před odpolednem, kdy se měl průvod konat, bděli oba podvodníci a pracovali, aby dohotovili císařovi nové šaty včas. Dělali, jako by sundavali látku sestavu, stříhali do vzduchu velikými nůžkami, šili jehlami bez nití a nakonec řekli, hle, nyní jsou šaty hotovy. Císař se k ním dostavil se svými nejvznešenějšími kavalíry a podvodníci zvedali paže do vzduchu, jako by něco drželi a říkali, tady jsou kalhoty, tady kabát, tady plášť a tak podobně. Jsou tak lehounké, jako by byly z pavučiny. Málem by si mohl myslet, že na sobě nemáš vůbec nic, ale v tom je právě jejich největší přednost. Ano, říkali kavalíři, ale neviděli nic, protože tam také nic nebylo. Račiš nyní, vaše veličenstvo, nejmilostivěji odložit své šaty, pravili podvodníci, a my vám oblékneme tyhle nové. Císař odložil všechny své šaty a podvodníci dělali, jako by mu oblékali nové, které ušili. Chytali jej okolo pasu, jako by mu něco přivazovali, to měla být vlečka, a císař se obracel a natáčel se před zrcadlem. Ach, jak mu to sluší, jak krásně padnou, říkali všichni, ten vzorek a ty barvy. Venku už čekají lidé s nebesy, která budou nesena nad vaším veličenstvem při průvodu, pravil vrchní ceremoniář.
1: Nuže, jsem hotov, řekl císař a obrátil se ještě jednou před zrcadlem, aby to vypadalo, jako že se dívá na svůj nový oblek.
0: Komorníci, kteří měli nést vlečku, sahali rukama k zemi, jako by něco zvedali. Šli pak za císařem s nataženými pažemi, neboť nechtěli dát najevo, že nic nevidí. A potom kráčel císař v průvodu pod krásnými nebesy a všichni lidé na ulicích i v oknech říkali, ach, jak překrásné jsou císařovi nové šaty, jak nádhernou vlečku má u pláště a jak skvěle mu padnou. Nikdo nechtěl dát na sobě znát, že se buď nehodí ke svému povolání, nebo že je hloupý. Dosud žádné císařovy šaty neměly takový úspěch. Ale vždyť na sobě vůbec nic nemá, zvolalo náhle jedno úplně malé dítě. Pane Bože, to je hlas nevinnosti, řekl otec a od té chvíle druh druhu šeptal, co ono dítě řeklo nahlas. Nemá na sobě nic. Nic na sobě nemá, šlo od úst k ústům. Tamhle to dítě to říká. Vždyť na sobě nic nemá, volal konečně všechen lid. Císaře to mrzelo, protože se mu také zdálo, že lid má asi pravdu. Ale pak si řekl, musím setrvat v průvodu až do konce. I počínal si ještě hrději a komorníci si vykračovali a nesli za ním vlečku, které tu vůbec nebylo.

Byla jedna vdova, měla 3 dcery. 2 vlastní a 1 nevlastní. Těm svým dcerám přála, krásně je strojila, všechno jim dávala, nač jen si vzpomněli. Té nevlastní nepřála, ani najíst jí nedávala, jen ji do práce honila. Neměla než hrubou, režnou kytlici a lůžko si strojila pod pecí. Říkali jí Popelka. Když bylo Popelce 16 let, dorostla do krásy. Ale macecha ji nikam nepouštěla mezi lidi, ani na přástky, ani k muzice, ba ani do kostela. Popelka to všecko pokorně snášela. Jen časně z rána, když chodila na trávu, zaběhla na hřbitov, zalít matčin hrob, poplakat si a požalovat. Na lísce v hlavách hrobu sedal malý ptáček, měl pírka jako ze zlata. Díval se na Popelku moudrýma očima, jako by jí rozuměl. Jednu neděli strojila se macecha s oběma dcerami na kázání do poutního kostela. Byla slavná pouť, sám princ té země měl se tam přijít podívat. Popelka už celé týdny předem musela maceše a sestrám vyšívat nové límce, žehlit rukávce a suknice. A ještě v nedělní ráno, co chvíli jí volali, křičeli, aby jim pomáhala se strojit. Když už byly všecky 3 nastrojené, jen se pentlemi a hedvábím svítili, kázala macecha Popelce hlídat dům, celý dvůr poklidit a ještě měřit si prosa na kaši přebrat. Když odešli, obstarala Popelka celou domácnost. Byla smutná, jak tu měřici prosa přebere. Ale sotva sedla ke stolu, kdo si klepe na okénko. Ohlédla se, vidí ptáček se zlatými pírky, ďobe s zobáčkem do rámu. Otevřela okno, ptáček vletěl do světnice, upustil na stůl oříšek, promluvil lidským hlasem. Nic se, má milá, o proso nestarej. Rozloupni oříšek. Co v něm najdeš, to je tvoje. Popelka rozloupla oříšek a na stole byly blankitné šaty, hvězdičkové, s blankitnými střevíčky. Popelka se do nich ustrojila, ruce se jí třásly radostí. Zhlédla se ve studni na dvoře, ani sama sebe nepoznala. A ptáček povídal: jdi teď do kostela, nic se neboj, jak řekneš, mha za mnou, mha přede mnou, lidské oko tě nespatří, beze strachu se vrátíš domů. Popelka poděkovala ptáčkovi a pospíchala do poutnického kostela na kázání. Princ seděl v první lavici. Po celý čas nemohl odvrátit oči od té pany klečící u oltáře. Co živ, takové krásy neviděl. Když bylo pokázání, pana vstala, první z kostela ven pospíchala. Princ šel za ní. Blankitné šaty nikde nevidět. Popelka doběhla domů, ptáček odletěl, ale na stole hromada prosa, čistě přebraná. Popelka se svlékla, uložila šaty do truhly. Než macecha a sestry došli domů, už se popelila ve své režné kytlici u pece. Macecha si prosa skoro nevšimla, jen vyprávěla o té krásné princezně. Sestry vychvalovali její šaty, smáli se Popelce, že takové krásy, co živa neviděla. Na druhou neděli bylo ohlášené, že princ si přeje, aby v tom poutním kostele se sloužila slavná mše za celý jeho rod. Macecha s oběma dcerami celý týden nic jiného nedělali, jen se na tu slávu chystali. A v neděli, když se nastrojili, kázali zas Popelce hlídat dům, přebrat měřici prosa. Když je Popelka ustrojila a na cestu vypravila, už ptáček ďobal do okénka, přinesl nový oříšek a v něm byly stříbrné šaty, měsícové a stříbrné střevíčky. Popelka se do nich ustrojila, zhlédla se v okně
až se jí zatajil dech nad tou krásou. Ptáček ji vyprovodil, pak se vrátil proso přebírat a Popelka pospíchala do kostela. Princ seděl už ve své lavici, čekal jako na trní, objevili se zas ta krásná princezna. Když vešla, stříbrem jen zářila. Princ vstal, zavedl ji do své lavice, celou mši prostál vedle ní. Ale sotva bylo po pozdvihování, Popelka spěšně vyšla. Než princ dostihl dveří, zmizela. Princ poručil svému myslivci poslat lidi na všechny strany ji hledat nadarmo. Než se macecha se sestrami vrátili z pouti, stála u pece, chystala oběd a na stole kupa prosa dočista přebraná. Na třetí den bylo ohlášené, že princ dal v tom poutním kostele sloužit mši na dobrý úmysl. Byl už všecek nesvůj, stoje chodě, myslil jen na tu krásnou panu. Macecha s dcerami chystali nové šaty, honili Popelku šít, vyšívat, žehlit a když se z rána nastrojili, zas ji nechali doma proso přebírat. Ale ptáček zlatopéráček zaďobal do okénka, přinesl oříšek a v něm zlaté šaty, slunečkové se zlatými střevíčky. Bylo už pozdě, Popelka sotva stačila ptáčkovi poděkovat, do šatů se obléci, spěchat do kostela. Všechen lid byl již v kostele. Princ úzkostí div nezmíral, že jeho princezna nepřichází. Sotva přišla, poslal svého myslivce, aby vyšel před práh a tam po cestě nalil smolu. Popelka klekla před oltářem, pomyslila si, však je to dnes naposled, až jí usedalo srdce. Sotva kněz dal požehnání, vyšla první z kostela, chce utíkat domů, cítí, střevíčky se jí lepí, nemůže z místa. Tak se ulekla, že tam jeden střevíček v té smole nechala a zmizela všem z očí. Přiběhla domů bez dechu a než přišli, klečela u pece, přikládala na oheň. Sestry s macechou si jí ani nevšimly, jen se hádali, kdo ta krásná paní je, proč před princem utíká. Ale než si šátky z hlav rozvázali, doběhlo na dvůr plno lidí, princ přišel s myslivcem do světnice, v ruce držel zlatý střevíček, řekl, která ten střevíček obuje, ta mou ženou bude. Ta nejstarší sedla, ale měla nohu tak širokou, že sotva palec do střevíčku vtěsnala. Ta mladší tajně dříve svlékla punčochu, ale měla nohu tak dlouhou, že jí celá pata ze střevíčku vybývala. Princ byl smutný, nevěděl, co počít, až myslivec povídá, tady ještě jakási v prachu se popelí. Popelka zbledla, vzala střevíček, obula jej jako nic. Princ povídá, vítej, moje milá, marně si mi utíkala, teď se mnou půjdeš, mou ženou budeš. Odešli spolu do kočáru a než se macecha s dcerami ze zlosti vzpamatovala, byl princ pryč i se svou nevěstou.

0: Chudý mlynářský tovaryš a kočička. Žil byl v jednom mlýně starý mlynář, který neměl ani ženu, ani děti, a u toho sloužili tři mlynářští pomocníci. Když u něj byli už několik let, jednoho dne jim řekl: jsem starý a rád bych si už odpočinul. Vydejte se do světa a ten z vás, který mi přivede toho nejlepšího koně, ten se stane mlynářským mistrem, dostane můj mlýn a zaopatří mne na stáří. Jeden z těch mlynářských byl ale takový neduživý pacholíček, kterého ti druzí dva měli za hloupého. Mlýn mu nepřáli a on o něj vlastně ani moc nestál. Tak se vydali společně do světa a když přešli vesnici, řekli ti dva tomu hlupáčkovi: zůstaň tu, Honzo, stejně v životě žádného koně nezaopatříš. Ale Honzík na ně nedal a šel dál. Když se setmělo do černočerné noci, byli zrovna u nějaké jeskyně, tak si vlezli dovnitř a uložili se ke spánku. Ti dva chytráci počkali, až Honzík usne, potom tiše vstali a utekli pryč. Honzu nechali v jeskyni a mnuli si ruce, jak dobře to zařídili, ale nemělo se jim to vyplatit. Když vyšlo slunce a Honza se probudil v jeskyni, rozhlédnul se a zvolal: bože, kde pak to jsem? Vstal a vyškrábal se z jeskyně a pokračoval v cestě lesem. Jak tak šel, přemítal a uvažoval: teď jsem v tom lese sám, samotinký, jak pak teď přijdu k nějakému koni? Jak tam tak rozumoval, potkal malou strakatou kočičku, která mu dala křesťanské pozdravení a pak se ho ptala: co pak tu děláš, Honzíku?
1: A ty mi stejně nemůžeš pomoci, povzdechl si.
0: Jen nech na hlavě. O tom, že bys chtěl krásného koně, si cvrdlikají ptáci v celém lese, řekla kočička. Pojď se mnou a zůstaň u mne 7 let jako můj věrný služebník, pak ti dám koně krásnějšího, než si kdy v životě viděl.
1: No, to je mi ale podivuhodná kočka, pomyslel si Honza. Ale uvidíme, zda je pravda, co mi řekla.
0: Tak vzala kočička Honzíka sebou do svého zámečku, kde žili ostatní kočky a ty jí sloužili. Běhali po schodech sem a tam a byli veselé a v dobré náladě. Večer, když všichni usedli k tabuli, museli 3 kočky hrát. Ta první hrála na basu, druhá fidlala na housle a třetí foukala ze všech sil do trumpety. Když se kočky najedly, sklidili stůl a strakatá kočička řekla: no, Honzíku, teď si se mnou zatancuj.
1: Ne, ne, odvětil, s kočkami netancuj, ještě nikdy jsem to nedělal.
0: Tak ho dejte spát, poručila ta strakatá kočka ostatním kočkám. Tak mu rozsvítili v ložnici, jedna mu stáhla boty, druhá punčochy a třetí nakonec svoukla světlo. Druhého dne přišly kočky opět a pomohly mu z postele. Jedna mu natáhla punčochy, jiná mu uvázala podvazky, další přinesla boty, jiná ho umyla a ta poslední mu otřela ocasem obličej.
2: To je měkoučké, pochvaloval si Honza.
0: Ale i on musel kočkám posloužit. Celý den sekal dříví, k čemuž dostal stříbrnou sekru a klíny, stříbrnou pilu a měděnou palici. A za odvedenou práci dostal dobré jídlo a pití a zaopatření, ale za celý ten čas neviděl ani človíčka, jen tu strakatou kočku a její kočičí čelátku. Jednou mu ta strakatá řekla: jdi na louku, posekej ji a trávu usuš. A dala mu stříbrnou kosu a zlatý brousek s tím, aby to střežil jako oko v hlavě a v pořádku jí to vrátil. Tak Honzík šel a udělal, co mu bylo poručeno, a po vykonané práci přinesl kosu, brousek i seno domů a ptal se, zda už nedostane slíbenou odměnu.
2: Ne, řekla strakatá kočka, musíš pro mě ještě něco udělat. Tady je stavební dříví, tesařská sekera, úhelník a vše, co je nutné. Vše ze stříbra. A z toho mi postav nejprve malý domek.
3: Tak Honza postavil dům a pak si zase stěžoval, že vykonal všechnu práci a stále nemá žádného koně.
0: Ale zatím uběhlo těch 7 let jako půl roku a strakatá kočička se ho ptala, zda chce vidět svého koně.
1: Ano, řekl Honza.
0: Tu otevřela dveře domku a uvnitř stálo 12 koní. Ach, ti vám vypadali překrásně. Vyhřebelcováni do lesku, byla radost na ně pohledět. Kočička řekla Honzíkovi, teď jdi domů. Tvého koně ti nedám, ale za 3 dny přijdu a přivedu ti ho.
1: Tak se Honza vydal domů cestou, kterou mu ukázala. A protože nedostal nové šaty, musel jít v těch starých hadrech, ve kterých přišel a které mu byly po těch letech dost malé. Když přišel domů, byli tu i ti 2 a každý přivedl svého koně. Jednoho slepého a druhého, co kulhal. Honzo, kde máš svého koně? Ptali se.
4: Přijde za mnou za 3 dny?
1: Tu se smáli a řekli, no Honzo, to bude jistě ten nejlepší kůň na světě, když se táhne 3 dny za tebou.
0: Honza šel do světnice, ale mlynář mu řekl, že nemá chodit tak rozedraný a otrhaný ke stolu. Jeden by se za něj musel stydět. Tak mu dali trochu jídla ven. A když šli večer spát, ti 2 mu nedopřáli ani postel. Musel si vlézt do kurníku a tam se uložit na slámu. Druhého dne, když se probudil, byly ty 3 dny pryč a přijel kočár, tažený 6 překrásnými koňmi. A jeden sloužící vedl 7. a ten byl pro Honzu. Z kočáru vystoupila půvabná princezna a vešla do mlýna. Ta princezna byla ta strakatá kočička, které Honzík 7 let sloužil. Zeptala se mlynáře, kde je ten malý mlynářský pacholek. Tu mlynář řekl, nepustil jsem toho trhana do mlýna, leží v kurníku. Tu princezna řekla, aby ho hned přivedli. Jeden sloužící mu přinesl nádherný oděv a on se musel umýt a převléknout a když byl hotový, vypadal jako nějaký král. Potom si princezna přála vidět koně, které přivedli ti 2 druzí.
1: No, jeden byl slepý, druhý chromý.
0: Tu poručila sloužícímu přivést toho 7. koně a když ho mlynář viděl, řekl, že takového na svém dvoře ještě nikdy neviděl. A ten je pro Honzu, řekla.
3: Tak to je mlýn jeho,
0: pravil mlynář. Ale princezna mu řekla, aby si koně i svůj mlýn ponechal a vzala svého věrného Honzu a posadila do kočáru a odjela s ním pryč. Nejprve jeli k tomu malému domku, který postavil za pomocí stříbrného nářadí. Stal se z něj velký zámek a všechno uvnitř bylo ze zlata a stříbra. A pak měli svatbu a on byl bohatý. Tak bohatý, že měl po celý život dostatek. Proto si dávejte dobrý pozor, než někoho označíte za hlupáka. Mohli byste jednou zůstat stát s dlouhým nosem, jako ti 2 mlynářští pomocníci.

O princezně Jasněnce a ševci, který létal. Byli jednou dva mladí tovaryši, Ondra a Jíra, jeden kovář, druhý švec. A ti spolu, vcelku bezstarostně a vesele, vandrovali světem. Kde se zastavili, tam se něčemu přiučili. Ondra v kovařině, Jíra v ševcovině. A tak třetím rokem vandrování byli v řemesle tak dobří, že mohli leckterého zkušeného mistra, který od mládí seděl jen na jednom místě a už se nesnažil osvojit si všelijaké řemeslné novoty, strčit do kapsy. To víte, byli mladí, sebevědomí a tak se někdy i furiansky naparovali. Trochu žertem a trochu vážně se vytahovali jeden na druhého. Jíra byl víc myslitel, takový ten švec dumavec, a Ondra spíš spoléhal na svou sílu, inu kovář. A tak jednou k večeru, zrovna se začala na nebi klubat první hvězda, se začali pošťuchovat a hádat, kdože je větší mistr. Bylo léto, leželi na louce pod lesem, vandrovní batohy pod hlavou, nic jim nechybělo. To se to pak krásně mluví a vytahuje. Jen kdybych tu měl pořádnou kovadlinu a kujné železo, utrousil koutkem úst Ondra. Já bych ti ukázal, jaký může být kovář umělec. To není jako dělat nějaké křampy na jednu sezónu. Cože? Opáčil Jíra. Ty kovářský umouněnče, ty budeš mistrovat ševce. Jen kdybych tu měl hebkou a pevnou kůži kozinku, tak by ti perlík údivem ani na kovadlinu nedopadl, až bys popatřil, co švec umí udělat. Ještě chvíli se tak popichovali, ale když šera přibylo a na nebi se ukázala třetí hvězda, kde se vzal, tu se vzal, pán v kloboučku a s motýlkem u krku stál před nimi. A že tedy, když jsou oba takoví umělci, aby šli s ním, že kujného železa bude dost a pěkné kozinky také. Tovaryši byli trochu udiveni tím panáčkem i jeho nabídkou, ale zase ne tolik, aby se hned kurážně nezvedli a nešli s ním do jeho domu. A tam bylo nejen všechno, co potřebovali, ale každý dostal i svou komůrku na spaní. Ondra se hned brzy po ránu vrhl ke kovadlině, až to zvonilo po celém domě i okolí. Jíra byl taky vzhůru, ale vstal až později. Chodil po dílně, posedával, dumal, zase chodil. Trvalo to dva dny a zdálo se, že neví, do čeho se pustit. Třetí den přišel pán a ptal se jich, jak jsou daleko se svým dílem. Ondra hned prohlásil, že bude zítra na večer hotov. Když ty, ozval se Jíra, tak já taky. Na druhý den Ondra předvedl pánovi opravdový div. Železnou slepici, která každou hodinu snesla železné vejce a každou čtvrt hodinu zagdákala jako živá. Pán byl viditelně překvapený a uznale pokyvoval hlavou. Takového mistra kovářského ještě neviděl. A co ty? Obrátil se na Jíru. Kde ty máš svou práci? Jíra odešel do své dílny, kde měl z kozinky ušitá křídla. Připěl si je a vyšel na dvorek. A než byste řekli švec, začal křídly mávat a vznášet se nad dvorečkem. Pána to přímo ohromilo. Úžasné, úžasné, pojď už dolů, ševče, chci to taky zkusit. Ale Jíra se v tu chvíli rozhodl,
že poletí výš a dál, že když se mu křídla tak povedla, zkusí štěstí pro změnu jinde. Když pán pochopil, o co jde, běžel do domu pro ručnici a střílel po Jírovi jako zběsilý. Ale ten už byl vysoko, příliš vysoko pro celé to pánovo střílení. A letěl, až byl moc unavený. Od neustálého mávání ho bolely ruce. Ale to už začalo svítat a Jíra pod sebou uviděl věže velkého města. Snesl se na louku, na dohled od městských hradeb. Křídla složil a dal do batohu. Pak zamířil k městské bráně. Měl štěstí. Brzy narazil na ševcovského mistra, který měl dílnu pod kulatou vysokou zámeckou věží. Nabídl se mu za pomocníka. Mistrovi se vandrovní tovaryš opravdu hodil. Už zítra měl odevzdat hromadu škorní a střevíců, které dostal k opravě ze zámku, a bál se, že s tím nebude hotov. Když Jíra usedl k druhému verpánku a dal se do díla, mistr hned viděl, jak mu jde práce od ruky. Ty jsi přišel, chlapče, jako na zavolanou, řekl radostně. Jako by mi tě poslali z nebe. Ty bys ani pro princeznu nebyl špatná partie. Jíra se nejdřív zarazil, cože to mistr povídá o nebi, a zeptal se. A to snad vaše princezna by stála o ševce? Mistr odložil dílo a začal mu vyprávět o princezně Jasněnce. Je tak krásná a přitom musí celé dny a noci trávit na téhle vysoké věži, která nám zrovna stíní okno do světnice. A to jen proto, že při narození jí zlá čarodějnice přiřkla za manžela ševce. Od té doby ji král hlídá na každém kroku. A když začala dospívat a růst do krásy, tak ji zavřel do věže a nechal hlídat strážemi. Jíra údivem pomalu zapomněl dýchat. Jednak slýchal doma, že čarodějnická sudba se vždycky splní, jednak nemohl uvěřit, že krásné děvče, které je souzeno ševci, je jen pár metrů od něho na vysoké věži. Když nastal večer a mistr se odebral na kutě, Jíra rozvázal batoh, připěl si křídla a půdním vikýřem vyletěl vzhůru k věži. Jak letěl kolem věžního okýnka, opravdu uviděl dívku tak krásnou, až se mu málem udělaly mžitky před očima. Dvakrát obletěl věž a pak vletěl okýnkem dovnitř. Jeje, podivila se princezna. Ty jsi přiletěl jako nějaký anděl. Ale vůbec se nebála, jako by tušila, že se začíná naplňovat její sudba. Vždyť Jíra, i když se po práci vydrhl u studny, byl cítit ševcovinou na 10 kroků. Oči mu při pohledu na jasněnčiny zlaté vlasy zářily jako modré hvězdy. Nebylo třeba slov. Jíra se jenom z lehínka dotýkal těch zlatých vlasů až do svítání. A příští noc znovu. Ale to už ho zahlédli stráže. Rozčilený král jen tak v noční košili vpadl do věžního pokojíčku a Jíra sotva stačil skočit k otevřenému okýnku. Jasněnka se ho ducha přítomně chytila kolem krku a už spolu vylétli do tmavé noci. Král z toho div neumřel. Tak se lekl, že ho museli polévat studenou vodou, aby přišel k sobě. Ale to už se Jíra s Jasněnkou snesli na louku u cizího města a princezna za dukát, který měla na zlatém řetízku kolem krku,
obstarala Jírovi ševcovskou dílnu a všechno, co je k řemeslu třeba. Brzy se v dílně netrhly dveře, neboť zvěst o Jírově zručnosti letěla krajem. A tak byli oba šťastní, že snad šťastnější ani být nemohli. Ale šťastným vždycky někdo závidí. Oba zapomněli na zlou čarodějnici, která princezně sudičkovsky přiřkla u kolébky za manžela ševce. Chystala smutek pro krále, připravila však štěstí jasněnce a s tím se nemohla smířit. Čarodějnice se proměnila v jestřába a rozletěla se k městu, kde jasněnka s Jírou žili. A než byste řekli švec, proměnila krásnou ševcovou v ptáčka sedmihláska. Toho chytila do drápů a po princezně jasněnce zůstal v dílně jen jeden červený střevíček. A než se jasněnka nadála, ocitla se už zase jako princezna na čarodějném zámku v černém lese. Štěstí těch dvou vzalo věru rychlý konec. Jírovi se bez jasněnky nechtělo ani žít. Našel červený střevíček, ale tím stopa končila. Nikdo nic neviděl, nikdo nic neslyšel. Až jednou přišlo děvče ze sousední vsi, v ruce červený střevíček. Žádalo Jíru, aby jí udělal další do páru. Prý jí ten její spadl na hlavu přímo z nebe. Když vzhlédla vzhůru, spatřila jestřába, jak nese v drápech malého zpěváčka. Jíra hned věděl, která by je. Teď čarodějnici ukáže, že švec není žádný prťavec. Rychle si připěl křídla a letěl k půlnoci, kde tušil čarodějný zámek. Brzo byl u cíle. Sedl si do výklenku věžního okna a zhlížel dolů na nádvoří. Slyšel jasněnčiny vzliky a pláč. Upustil střevíček a čekal. Jasněnka jej rychle zvedla a ukryla v sukni. Přitom vzdychla tak blaženě, že to Jíra zaslechl až nahoře. To bylo shledání, to bylo objímání. Ale ještě nebylo vyhráno. Jíra se znovu vznesl, tentokrát s jasněnkou v náručí, a letěl rychleji než divoké husy. Paže mu začaly umdlévat, ale to už byly šťastně za hranicí čarodějné říše. Snesli se na voňavou louku plnou kvítí. Jíra si ani křídla nesložil a usnul jasněnce v náručí. Spal a jasněnce za chvíli také spadla víčka. Koutkem oka ještě zahlédla za lesem kostelní věž v městečku, kde Jíra ševcoval. A my uděláme nejlépe, když je necháme odpočívat. Vždyť si to po všech těch stranách

jak Mach a Šebestová jeli na prázdniny. Letní prázdniny jsou nádherná věc. Letní prázdniny, to je prostě senzace. Kdo vymyslel letní prázdniny, ten měl mít už dávno velký pomník uprostřed parku, kam by všechny děti nosily květiny. Protože letní prázdniny jsou nejlepší věc na světě. Mach s Šebestovou, kteří právě ty letní prázdniny mají, sedí v plavkách u řeky, dívají se na Jonatána, jak se čvachtá ve vodě, Blaženě se usmívají a Šebestová povídá. Jo, Machu, zapomněl jsem ti říct, že mi paní Kadrnošková půjčí Jonatána na celé 2 měsíce, až mě naši odvezou zítra k dědovi a babičce. Paní Kadrnošková říkala, že pes je ve městě chudák a že mu to venku jenom prospěje. A Mach zakývá smutně hlavou a povzdechne si. Člověče, Šebestová, ty máš ale kliku, mě ho půjčit nechtěla. My jedeme zítra k moři do Bibione a paní Kadrnošková řekla, kde pak, v Bibione to je jako na Václavském náměstí, Jonatán se v té tlačenici ztratí a já ho budu muset hledat po celé Itálii, to tak? Načež Mach zmlkne a smutně se dívá na Jonatána. Za to Šebestová se dívá na Jonatána vesele, představuje si, jak s ním bude po celé 2 měsíce vyvádět, ale najednou se přestane usmívat a řekne. Jo, Machu, musíme si hodit korunou, aby jsme věděli, kdo z nás si vezme na prázdniny sluchátko. Víš, jak jsme se dohodli? A Mach vstane, jde k hromádce šatů, vytáhne korunu a ptá se. Pana nebo orel? Orel, řekne Šebestová, a když Mach hodí korunou, padne orel. Šebestová zajásá a volá na Jonatána. Jonatáne, sluchátko je naše. Načež Jonatán, ten inteligentní pes, se začne v řece čvachtat ještě radostněji, jenomže Mach zesmutní ještě víc, ještě smutněji zakývá hlavou a řekne skoro potichu. Člověče, Šebestová, jak je to možný, že máš kliku v jednom kuse ty a ne já? Ty budeš mít celý prázdniny Jonatána a dokonce i sluchátko a já vůbec nic. Copak je to krindipindy spravedlivý? A Šebestová mlčí, tváří se vážně, je vidět, že o tom přemýšlí, je jasné, že to vůbec spravedlivé není, aby měla všechno a Mach nic, ale najednou se ťukne do čela a řekne. Hele, Machu, já bych měla takový nápad. Jestli chceš, můžeš mít nejen Jonatána, ale i sluchátko, můžeš mít zkrátka oboje. Co ty na to? A Mach vykulí oči na Šebestovou a ptá se. Ty se chceš toho všeho vzdát v můj prospěch, nebo co? Jestli jo, tak já nic takového nechci, to si píš. Je to sice o tebe moc hezký, ale když ti pad orel, tak ti pad orel. Dohoda je dohoda. Ale Šebestová vrtí hlavou, vesele se usmívá a říká, ale vůbec ne, Machu, já budu mít sluchátko i s Jonatánem a ty budeš mít taky sluchátko i s Jonatánem, protože budeme celý ty 2 měsíce na venkově spolu. Bude se ti tam líbit, babička je sice přísná, ale hodná, s dědou je legrace a 20 kroků od chalupy je dokonce rybník s kachnama. Ale Mach si zatuká na čelo a řekne, člověče, Šebestová, jsi praštěná nebo co? Když zítra odjedu k moři z cestovní kanceláří Vaňourek Tour, tak asi sotva můžu jet s tebou k dědovi. Naši by se mnou vyběhli, kdybych přišel s takovým nápadem. Cesta, hotel, polopenze, všecko je tu dávno zaplacený. Výprava cestovní kanceláře Vaňourek Tour letí zítra v 10 a já s ní, na tom se nedá nic změnit. Už ti to došlo, že plácáš nesmysly? Ale Šebestová se dál vesele usmívá a říká, když to vaši rozhodli, tak musíš do té Itálie, to je jasný jako facka, nejsem padlá na hlavu. Ty zítra letíš k moři, jenomže zároveň pojedeš se mnou do Slámový Lhoty, od čeho máme sluchátko. A Mach se začíná pomalu usmívat, usmívá se čím dál víc, až má nakonec pusu od ucha k uchu a potom křičí. Teda Šebestová, to snad není možný, tohle je faktický nápad za milion. Načež vyskočí metr vysoko, huláka jako cvok a směje se tak hlasitě, až Jonatán vyleze z vody a starostlivě kouká, jestli se Mach náhodou nezbláznil.
A zítra ráno u snídaně Mach řekne, že si jde naposledy popovídat s Šebestovou a tatínek zvedne prst. Ale pozor, na nejvýš na 5 minut. Za chvilku odjíždíme. Pomůžeš nosit kufry do výtahu. A Mach řekne, no jasně. Zavře za sebou dveře, sjede po zábradlí do sklepa, kde na něj čeká Šebestová už 15 minut. A když uvidí Macha, řekne, no konečně. A potom vytáhne Šebestová sluchátko a řekne, prosím, my bychom potřebovali, aby Mach byl dvakrát, aby ten jeden byl tady ve sklepě a druhý zvonil nahoře u Machu. A ze sluchátka se ozve, ale prosím, jak si přejete? A v tom okamžiku se ozve u Machu zvonek, pan Mach otevře dveře a když uvidí syna, tak ho pochválí, že umí poslouchat, načež začnou všichni nosit kufry do výtahu a potom do taxíku, dvířka bouchnou, taxík se rozjede a Machovi jsou pryč. A Šebestová s Machem se na to dívají ze sklepního okýnka, vidí taxi, který je menší a menší, jak se vzdaluje k letišti, a Šebestová povídá. Tak to bysme měli. Ty dávej pozor, co ti řeknu. Tady máš peníze na vlak, šetřím na vánoční dárky, ale ty mi to do té doby jistě vrátíš. A tady máš lísteček, i na něm plánek, jak se dostaneš z nádraží k autobusu a tak dále. A teď pal, vlak ti jede za 20 minut. A Mach peláší na nádraží, jede vlakem, kouká z okna, vidí děti na silnicích, jak mašírují na výlet, vidí skautské tábory na lesních pasekách, vidí děti u rybníku, u řek a na koupalištích a říká si, no jo, prázdniny jsou prázdniny, je to hold poznat. A přemýšlí o tom, co zrovna dělá Šebestová. A Šebestová sedí v autě na zadním sedadle s Jonatánem na klíně, vpředu rodiče, pan Šebesta nechal paní Šebestovou řídit, ta pozorně kouká na cestu a povídá. A dědovi a babičce se snažku a tam pomáhat, ne se nechat obskakovat, jsou to už staří lidé a ty jsi velká holka. A Šebestová řekne, no jo. A potom auto zastaví před dřevěnou chalupou, ze zadních vrátek vyběhne štěkající pes a Šebestová volá, Reku, vezu ti kamaráda. Pustí Jonatána z auta a oba psi jsou v Turánu buchví kde a starý pan Šebesta, který vychází z truhlářské dílny, se směje. Tak se mi zdá, že ti dva budou kamarádi. A se všemi se objímá, ale to už volá babička. Tak vás všechny vítám, já byla zrovna u kachen. A pak dá Šebestové pusu a řekne, holka, ty jsi vyrostla. A Mach zatím stojí v chodbičce, vlak zastavuje, nad peronem je nápis Medosudy, Mach vystoupí, najde si podle lístečku autobus, na kterém je napsáno Medosudy Matlafousi Slámová Lhota, a tím autobusem jede a jede, až řidič zastaví na návsi před hostincem, kde čeká Šebestová s dědečkem a babičkou, Rekem a Jonatánem. Šebestovi už dávno odjeli domů a dědeček vítá Macha a říká, tvoje kamarádka nám vyprávila, že vaši odjeli k moři a ty jsi zůstal sám, chudinko. A babička pohladí Macha po hlavě a řekne, ale neboj se, u nás ti nic chybět nebude, u nás se ti bude líbit, u nás tě čekají hezké prázdniny, uvidíš. A Šebestová mrkne na Macha, Mach mrkne na Šebestovou, usměje se a řekne, pane, já bych neřekl, že mě tu čekají hezké prázdniny, já bych řekl, že mě tu čekají ty nejkrásnější, nejbáječnější a nejsenzačnější prázdniny na světě.

0: Na jedné pasece stála pařezová chaloupka, v ní byla světnice a v té světnici spali na posteli dva mužíčkové. Ten, co byl přikrytý červeno-bíle pruhovanou peřinou, se jmenoval Křemílek. A tomu pod modro-bíle pruhovanou peřinou říkali Vochomůrka. A nebo se to dá povědět i jinak. Křemílek byl spíš hubený, ale Vochomůrka spíš tlustý. A nebo se to dá říct ještě jinak. Zkrátka, jak kdo chce, ale nikdy stejně. Ve světnici tikaly hodiny, měli jen jednu ručičku a na číselníku bylo kolem dokola napsáno jaro, léto, podzim, zima. Když ručička došla k jaru, posadil se Křemílek na posteli a povídá.
1: Vochomůrko, vstávej! O, ještě je tma.
0: Křemílek vyskočil z postele a zotvíral okénice.
1: Podívej, už není tma.
0: A za okny bylo jaro a tisklo ke sklu svůj růžový nosík.
1: Už je tam jaro,
0: řekl Křemílek.
1: A kdo za to může? Tak už vstávej. To počkej, až se protáhnu.
0: Zívl Vochomůrka a začal se protahovat a protahoval se, až vrazil loktem do hodin s jednou ručičkou. Ručička se zakymácela a ve světnici se rychle za sebou udělalo jaro, léto, podzim, zima. V chaloupce se střídala počasí, sluníčko, deště, bouřky, vítr a sníh.
1: Ty, nešiko,
0: povídá Křemílek. A v tom se udělal sníh a mráz a pak se ručička na hodinách zastavila. Křemílek včas skočil do postele pod peřinu, ale Vochomůrka to nestačil a dostal třeskutou rýmu. Kýchl jako z brokovnice a povídá.
1: Za to můžou hodiny s jednou ručičkou.
0: Popadl je a vyhodil oknem do sněhu.
1: Jú, a co jestli se rozbili?
0: Lekl se Křemílek.
1: To by pak na světě bylo pořád jen zima.
0: Vochomůrka chtěl na to něco říct, ale zrovna na něho přišlo takové kýchnutí, až ho to odrazilo k peci mezi polínka. Křemílek vyběhl z chaloupky a rozhlíží se po hodinách. Pod oknem nebyli, ale vedla odtamtud ve sněhu stezička, jak se ze zlosti odkutáleli do lesa.
1: Ty zůstaň doma a já musím za nimi,
0: křikl Křemílek do dveří a rozeběhl se k lesu. Křemílek šel zasněženým lesem a tiše volal na hodiny a jemně je vábil.
2: Tik-tak, tik-tik-tik-tik-tak, tik-tak, tik-tik-tik.
0: A v tom se mu hodiny s jednou ručičkou tiše ozvaly.
2: Tik-tak, tik-tak.
0: On tam vysoko na smrku seděl vír, držel hodiny za ouško a díval se na ně jako na svou znejmilejší sovu.
1: Hned mi je přines dolů,
0: křikl Křemílek.
3: Ty jsi dole, já jsem výš,
0: zahuhlal vír.
1: To jsou naše hodiny, naše.
3: Ale kdo je drží, toho jsou.
1: Ale neumíš s tím zacházet. Slyšíš? Neumíš s nima zacházet.
3: A kdo to umí?
1: Co když to potom na světě půjde všechno pospátku.
0: Ale vír zatočil ručičkou u hodin a zahuhlal.
1: No, tak to nepůjde dopředu, no.
0: A udělal rychle za sebou zimu, podzim, léto a jaro. A znova zimu, podzim, léto a jaro. Sníh vylétl zpátky do oblak, loňské listí se vzneslo se země na stromy, zezelenalo a vrátilo se do poupat. Pták letěl ocáskem dopředu.

0: peříčkem a vochomůrka kýchl třikrát jako z brokovnice. Vír se musel přidržet větve a pustil hodiny s jednou ručičkou. Křemílek s vochomůrkou je odnesli domů do světnice a pověsili na zeď. Hodiny tikaly a ti dva dospávali do jara. Křemílek pod bílou peřinou s červenými proužky a vochomůrka pod bílou peřinou s modrými proužky.
1: Paddington pod zemí. Když se Paddington druhý den ráno probudil, udivilo ho, že leží v posteli. Protáhl se, packou si přetáhl peřinu přes hlavu a usoudil, že je to velice příjemný pocit. Zašmátral nohama, aby našel chladnější místo na chodidla. Být malý medvídek v obří posteli má mimo jiné tu výhodu, že máte spoustu místa. Za několik minut vykoukl spod peřiny a začichal. Spoza dveří něco překrásně vonělo. A zdálo se, že se to stále přibližuje. Také bylo slyšet kroky stoupající po schodech. Když se zastavili před jeho dveřmi, ozvalo se zaklepání a hlas paní ptáčkové. Jste vzhůru, mladý pane Paddingtone? Jen tak tak, odpověděl Paddington a promnul si oči. Dveře se otevřely. Pořádně jste se prospal, řekla paní ptáčková, položila tác na postel a rozhrnula závěsy. Je to velká výsada dostat snídani do postele ve všední den. Paddington si tác hladově prohlížel. Byla na něm miska s půlkou grapefruitu, talíř slaniny s vejci, několik topinek, celá sklenice pomerančové marmelády a velký hrnek čaje. To je všechno pro mě, zaradoval se. Jestli to nechcete, můžu to zase odnést dolů, řekla paní ptáčková. Ale chci, vyhrkl Paddington, já jenže jsem nikdy v životě takhle velikou snídani neviděl. Měl byste si s ní pospíšit, otočila se paní ptáčková ve dveřích, protože dnes ráno jdete s paní Fouskovou a Juditkou na nákupy. A můžu říct, že jsem vděčná, že nemusím jít s vámi. Zavřela za sebou dveře. To by mě zajímalo, jak to myslí, přemítal Paddington, ale moc dlouho se tím netrápil. Měl toho spoustu na práci. Poprvé v životě dostal snídani do postele a záhy zjistil, že to není zdaleka tak jednoduché, jak to vypadá. Nejprve měl potíže s grapefruitem. Pokaždé, když do něj zabořil lžíci, vystříkla z něj šťáva a trefila ho do oka, což bylo velice bolestivé. A navíc se celou dobu strachoval, že mu vystydne slanina a vajíčka. A pak tu byla otázka marmelády. Rozhodně si chtěl nechat místo na marmeládu. Nakonec usoudil, že nejlepší bude, když na talíři smíchá všechno dohromady a sedne si na tác, aby se mu dobře jedlo. Ale Paddingtone, kroutila hlavou Juditka, když o pár minut později přišla za ním do pokoje a našla ho, jak sedí na tácu. Co to prosím tebe vyvádíš? Hlavně si pospěš, už na tebe dole čekáme. Paddington vzhlédl a na tváři se mu zračila čirá blaženost. Tedy na těch částech tváře, které nebyly pokryté vajíčkem a chlebovými drobky. Chtěl něco odpovědět, ale podařilo se mu vyloudit jen jakési zamručení, které znělo přibližně jako vždyť už běžím se slovy sraženými v jednom chumlu. No vážně, Juditka vytáhla kapesník a otřela mu obličej. Ty jsi ten nejulepenější medvěd na světě. A jestli si nepospíšíš, budou už všechny pěkné věci vykoupené. Maminka říkala, že ti chce v obchodním domě Barkridge koupit úplně nový oblek. Rychle si vykrtáčuj kožich a přijď dolů. Zavřela dveře a Paddington se podíval na zbytky snídaně. Většinu už snědl, ale zbyl tam ještě velký kus slaniny, který mu bylo líto nechat na tácu, aby ho paní Ptáčková vyhodila.

0: došel k závěru, že nejlepší bude dát ho do kufříku pro případ, že by později dostal hlad. Odběhl do koupelny a trochu si teplou vodou omyl obličej. Pak si opatrně učesal fousky a za chvíli dorazil dolů, sice ne tak vymydlený jako večer předtím, ale přeci jen stále docela elegantní. Doufám, že nepůjdeš v tomhle klobouku, řekla paní Fousková, jen co ho uviděla. Nech mu ho, prosím, maminko, zvolala Juditka. Je tak netradiční. Netradiční opravdu je, připustila paní Fousková. Myslím, že nic podobného jsem ještě neviděla. Má takový prapodivný tvar. Vůbec nevím, jak se takovému klobouku říká. To je klobouk do buše, prohlásil Paddington hrdě. A zachránil mi život. Zachránil ti život? Podivila se paní Fousková. Nevymýšlej si, jak by ti mohl klobouk zachránit život. Paddington jí už chtěl vyprávět o včerejším dobrodružství ve vaně, ale Juditka do něj šťouchla a zavrtila hlavou. To je dlouhý příběh, řekl neurčitě. Tak si ho raději schovej na jindy, rozhodla paní Fousková. A teď už oba pojďte. Paddington popadl kufřík a vydal se za paní Fouskovou a Juditkou ke vchodu. U dveří se paní Fousková zastavila a začichala. To je zvláštní, řekla. Zdá se mi, že je dnes ráno všude cítit slanina. Cítíš to také, Paddingtone? Paddington se zarazil. Provinile schoval kufřík za záda a začanichal. Měl v zásobě několik výrazů, které nasazoval v případě nouze. Uměl zamyšlený výraz, kdy se díval do prázdna s tlapkou pod bradou. A měl nacvičený také nevinný výraz, což vlastně ani žádný speciální výraz nebyl. Rozhodl se ho použít. Je to cítit opravdu silně, řekl popravdě, protože to byl pravdomluvný medvěd. A pak dodal už ne tak docela pravdomluvně. Zajímalo by mě, odkud to vychází. Kdybych byla na tvém místě, pošeptala mu Juditka, když kráčeli ke stanici metra, příště bych si dávala větší pozor při balení kufru. Paddington se podíval dolů. Z kufru mu plandal veliký kus slaniny a táhl se za ním po chodníku. Fuj, křikla paní Fousková, když se k ním přes ulici přihnal umolousaný pes. Jdi pryč, pse, řekla přísně. Pes se mlsně olízl. Paddington si pospíšil za paní Fouskovou a Juditkou a cestou se nervózně ohlížel. Ajeje, řekla paní Fousková, mám z dnešního dne takový zvláštní pocit, jako kdyby se mělo něco přihodit. Míváš někdy takové pocity, Paddingtone? Paddington to chvíli zvažoval. Občas, odpověděl neurčitě, když vcházeli do stanice. Zpočátku byl Paddington z metra trochu zklamaný. Líbil se mu sice hluk a schon a vůně teplého vzduchu, která je přivítala hned u vstupu, ale nebyl příliš nadšený z jízdenky. Držel ten kus zeleného tvrdého papíru v tlapce a důkladně ho zkoumal. To není mnoho za 80 pence, poznamenal. Po všem tom úžasném cvakání a chroustání, které stroj na jízdenky vydával, ho lístek velice zklamal. Čekal za ty peníze mnohem víc. Ale Paddingtone, povzdychla si paní Fousková, musíš mít jízdenku, abys mohl jet metrem, jinak tě dovnitř nepustí. Vypadala a mluvila poněkud zneklidněně. Tajně si začínala přát, aby byli bývali vyrazili o něco později, až už nebude taková špička. A navíc ta podivná záležitost se psy. Ne jeden, ale 6 psů různých ras a velikostí je pronásledovalo až do stanice. Měla podezření, že to nějak souvisí s Paddingtonem. Ale pokaždé, když se na něj podívala, tvářil se tak nevinně, až se zastyděla, jak i něco takového vůbec mohlo napadnout. Říkám si, obrátila se k Paddingtonovi, když vstupovali na eskalátory, jestli bychom tě správně neměli nést. Píše se tu, že psi se mají nosit, ale o medvědech tu nic nestojí. Paddington neodpověděl. šel za ní jako ve snu. Protože byl velice malý medvěd, neviděl přes stěny eskalátoru moc dobře, ale když něco zahlédl, málem mu vypadly oči nadšením. Všude bylo plno lidí. Tolik jich pohromadě ještě nikdy neviděl. Po jedné straně se hnali dolů a po druhé nahoru. Zdálo se, že všichni někam spěchají. Když vystoupil z eskalátoru, zjistil, že ho dav unáší někam pryč. Byl zmáčknutý mezi pánem s deštníkem a paní s velikou nákupní taškou a než se mu konečně podařilo osvobodit, paní Fousková a Juditka už na dobro zmizeli. V tu chvíli spatřil nápis, který ho velice překvapil. Párkrát zamrkal, aby se ujistil, že se neplete, ale pokaždé, když otevřel oči, stálo tam to samé. Směr Paddington, pokračujte po oranžových šipkách. Paddington usoudil, že metro je nejúžasnější věc, jakou kdy viděl. Otočil se a rozběhl se chodbou po oranžových šipkách, až narazil na dav lidí, kteří se mačkali u eskalátoru směrem nahoru. No tohle, řekl zřízenec nad schody, když proskoumal Paddingtonův lístek. Co to má znamenat? Vždyť si ještě nikam nejel.
1: Já vím, řekl Paddington nešťastně. Musel jsem se dole nějak splést.
0: Muž podezíravě začichal a zavolal na dozorce. Mám tu jednoho malýho medvěda, co je cejtit slaninou. Tvrdí, že se dole nejspíš splet. Dozorce zastrčil palce za vestu. Eskalátory jsou určeny pouze pro užitek a pohodlí cestujících, řekl stroze. Ne k tomu, aby si na nich mladí medvědi hráli, jak se jim zlíbí. A to platí obzvlášť ve špičce.
1: Ano, pane, řekl Paddington a zdvořile pozvedl klobouk. Ale u nás nemáme
0: Látory, pomohl mu dozorce.
1: Látory, dokončil Paddington, v tom nejtemnějším Peru. Nikdy jsem na žádném nebyl a tak je to poměrně složité.
0: V nejtemnějším Peru. Na dozorce to zjevně udělalo dojem. V tom případě, zvedl řetěz, který odděloval eskalátory směřující nahoru a dolů, bys měl raději rovnou sjet dolů. Ale ne, že tě uvidím dělat nějakou další neplechu.
1: Mockrát děkuji,
0: řekl vděčně Paddington a prolezl pod řetězem.
1: Je to od vás velice laskavé.
0: Otočil se, aby zamával na rozloučenou, ale než stačil smeknout klobouk, už ho schody unášely do útrop metra. Zaujatě si prohlížel barevné plakáty na zdech. Když byl skoro v půlce cesty dolů, muž, který stál za ním, ho šťouchl deštníkem. Někdo tě volá, řekl mu. Paddington se rozhlédl právě včas, aby spatřil paní Fouskovou a Juditku na eskalátoru směrem nahoru. Zběsile na něj mávali a paní Fousková několikrát zavolala stůj! Otočil se a pokusil se vyběhnout po eskalátoru nahoru, ale ten jel velmi rychle a Paddington měl tak krátké nožičky, že i když se snažil sebevíc, měl co dělat, aby vůbec zůstal alespoň na místě. Měl skloněnou hlavu a tak si tlustého pána s kufrem, který běžel v opačném směru, všiml, až když bylo pozdě. Tlustý pán vztekle zařval, ztratil rovnováhu a při pádu sebou strhl několik dalších lidí. Hned za ním se kutálel i Paddington. Bum, bum, bum, řítil se dolů, až ho konec eskalátoru vymrštil ze schodiště a on se zastavil o protější zeď. Když se ohlédl, vládl všude kolem ohromný zmatek. Kolem tlustého pána, který seděl na zemi a mnul si hlavu, se schromáždil hlouček lidí. V dálce zahlédl paní Fouskovou a Juditku, které se snažili procpat dolů po eskalátoru směřujícím vzhůru. A když se zadíval jejich směrem, spatřil další nápis. Na měděné cedulce dole na eskalátoru stálo velkým červeným písmem. Pro zastavení eskalátoru v případě nouze zmáčkněte tlačítko. Také tam mnohem menším písmem stálo zneužití se trestá pokuta 50 liber. Ale toho si Paddington v tom spěchu nevšiml. Každopádně se mu zdálo, že nastal dostatečný případ nouze. rozmáchl se kufříkem a vší silou praštil do tlačítka. Pokud byl zmatek, dokud se eskalátor hýbal, ještě mnohem větší nastal, jakmile se pojízdné schody zastavily. Paddington překvapeně sledoval, jak se všichni rozběhli různými směry. Jeden muž dokonce začal volat hoří a kdesi v dálce se rozezněl alarm. Zrovna přemýšlel nad tím, jak může zmáčknutí jediného čudlíku způsobit takový rozruch, když mu na rameno dopadla něčí ruka. To byl on! Zakřičel někdo a ukazoval na něj prstem. Viděl jsem ho na vlastní oči, je to jasný jak facka. Trefil to kufrem, přidal se jiný hlas. To by se mělo zakázat. Někdo z davu dokonce navrhoval, ať zavolají policii. Paddington se začal bát. Podíval se vzhůru, komu ta ruka patří. Aha, řekl povědomý přísný hlas. To jsi zase ty. Mohlo mě to napadnout. Dozorce vytáhl notes. Jméno, prosím. Paddington, odpověděl Paddington. Řekl jsem jméno, ne kam chceš jet, zopakoval dozorce. Ale to je správně, řekl Paddington. Tak se jmenuji. Paddington, zopakoval dozorce nevěřícně. To není možné, tak se přece jmenuje nádraží. V životě jsem neslyšel, že by se medvěd jmenoval Paddington. Je to značně nezvyklé, uznal Paddington, ale jsem Paddington Fousek a bydlím v čísle 32 ve Windsorských zahradách. Ztratil jsem paní Fouskovou a Juditku. Aha, dozorce si něco zapsal. Můžu vidět tvoji jízdenku? Měl jsem ji, ale vypadá to, že už nemám. Dozorce začal znovu cosi zapisovat. Hraní si na eskalátoru, cestování bez jízdenky, zastavování eskalátoru. To jsou vážné přestupky, vzhlédl od notesu. Co mi k tomu povíte, mladíku? No, víte... Paddington nervózně přešlapoval a díval se dolů na tlapky. Zkoušel se spodívat do klobouku, navrhl dozorce vlídněji. Lidé si tam jízdenky často dávají. Paddington sáhl do klobouku a úlevou nadskočil. Já věděl, že ji někde mám, oddechl si a podal jízdenku dozorci. Dozorce mu ji rychle vrátil. Vnitřek Paddingtonova klobouku byl totiž notně ulepený. Ještě v životě jsem neviděl, že by někomu trvalo takhle dlouho nikam se nedostat. Ostře se na Paddingtona zahleděl. Jezdíš metrem často? Dnes je to poprvé, řekl Paddington. A naposledy, pokud do toho mám co mluvit já, prohlásila paní Fousková a prodírala se davem k ním. To je váš medvěd, madam? Zeptal se dozorce. Protože pokud ano, musím vám oznámit, že je v pořádném průšvihu. Začal předčítat z notesu. Jak se na to tak dívám, porušil dvě důležitá nařízení, jestli ne víc. Budu ho muset poslat do vazby. Pro pána, paní Fousková se chytila Juditky. Vážně musíte, vždyť je tak malý a je v Londýně poprvé. Určitě to víckrát neudělá. Neznalost zákona neomlouvá, prohlásil dozorce neoblomně. Ne u soudu. Očekává se, že se osoby budou řídit pravidly. Píše se to tak. U soudu? Paní Fousková si nervózně otřela čelo. Slovo soud ji vždycky vyvedlo z míry. Představovala si, jak Paddingtona odvádějí v poutech a podrobují křížovému výslechu a další nepěkné věci. Juditka chytila Paddingtona za tlapku a povzbudivě ji stiskla. Paddington se na ní vděčně podíval. Nebyl si úplně jistý, o čem je řeč, ale vůbec to neznělo příjemně. Řekl jste, že se očekává, že osoby se budou řídit pravidly? Zeptala se Juditka rozhodně. Přesně tak, opáčil dozorce. A já mám povinnost dělat to samé, co ostatní. Ale o medvědech se tam nic nepíše? Nevinně pokračovala Juditka. No, podrbal se dozorce na hlavě. Ne tak úplně doslova. Podíval se na Juditku, pak na Paddingtona a nakonec se rozhlédl kolem sebe. Eskalátor už zase běžel a dav přihlížejících se rozplynul.
1: Je to sice proti všem pravidlům, řekl, ale...
0: Mockrát děkuju, zaradovala se Juditka. Jste ten nejhodnější člověk, jakého jsem kdy potkala. Nemyslíš si to také, Paddingtone?
1: Paddington horlivě pokýval hlavou a dozorce se začervenal.
0: Napříště budu cestovat zásadně tímhle metrem, prohlásil Paddington zdvořile. Určitě je nejkrásnější v celém Londýně.
1: Dozorce otevřel pusu, jako by chtěl něco říct, ale pak ji znovu zavřel.
0: Tak pojďte, děti, popoháněla je paní Fousková. Jestli si nepospíšíme, nikdy ty nákupy nestihneme.
1: Od někud ze zhora se ozval štěkot psů. Dozorce si povzdychl.
0: Já tomu nerozumím. Tohle bývala tak spořádaná a úctyhodná stanice. A teď se na to podívejte.
1: Sledoval mizející postavy paní Fouskové a Juditky s Paddingtonem v závěsu a pak si promnul oči.
0: To jsem blázen, řekl spíš pro sebe. Já mám snad vidiny. Přísahal bych, že tomu medvědovi kouká z kufru kus slaniny.
1: Pokrčil rameny. Měl na starosti důležitější věci. Podle rámusu, který k němu doléhal zhora, se nad eskalátory nejspíš strhla psí rvačka. Bylo potřeba to prošetřit.
2: Čarovná zahrádka. Když se pučmelout oženil, daroval své nejmilejší pučmeloutce kamna. Na kamna postavil hrnec, do hrnce strčil vařečku. A paní Pučmeloudové šlo vaření opravdu krásně od rukou. Měla jich tolik, že sama nevěděla kolik a Pučmeloud na nich mohl oči nechat. Ale kromě koukání neměl teď Pučmeloud nic na práci, protože se slavně zařekl, že už nikomu nic nevezme a že bude dělat dobrotu.
3: Tak alespoň jdi a někoho postraž, řekla Pučmeloutka, když se jí pořád při práci pletl.
4: Ale co pak se mě někdo bojí, stěžoval si Pučmeloud.
3: No když vybavneš z nenadání, lekne se každý a ty se alespoň před obědem trochu povyrazíš. Tak běž, budu ti držet všechny palce.

0: Že... Pomyslel si Pučmelout. To bych mohl zase jednou zkusit postrašit čmeláky.
1: A šel a fouknul Čmeldovi a Brumdovi do komína.

0: a Pučmeloudovo fouknutí protáhlo komín líp než kominická štětka. Sazí bylo tolik, že nastala tma jako o půlnoci a v té tmě ten mocný fukéř vyfouknul čmeláky z jejich domečku a odnesl je do čarovné zahrady. Takovým fofrem jsem v životě neletěl, povídal Brumda a udiveně se rozhlížel kolem sebe. Kde myslíš, Čmeldo, že jsme? No, nejspíš u protinožců. Hele, ty kytky, neznám ani jednu. A ty stromy, takové jsem ještě neviděl. Hele, had! No je to jasné, jsme v džungli. Ten had na nás syčí. Mračil se Brumda.
1: Já nejsem had, já jsem želva. A nesyčím, ale říkám pst. A pst říkám, aby vás neslyšel kolibřík.
0: Řekla želva a vystrkovala přitom hlavu z malinkého jezírka. A proč nás nesmí kolibřík slyšet? Zajímal se Čmelda.
1: Nemá rád cizí kolibříky. Hrozí vám nebezpečí. Pst.
2: Ale my nejsme kolibříci. No slyšíš, želvo?
1: Pst.
0: Řekla želva a potopila se.
2: No jo, ona neslyší. Má v uších vodu, usoudili čmeláci.
0: Jak vypadá kolibřík, nevěděli, no a tak, že se alespoň porozhlídnou po té zvláštní zahradě.
1: Těch barev, těch vůní a těch velikánských květů všude kolem, že by v každém z nich mohl čmelák bydlet jako ve vlastním pokojíčku. Hele, a tamhle, to je nějaký vyparáděný čmelák. Ahoj, bráško, jak ti říkají?
3: Co tu chcete? Koukejte zmizet!
0: Obořil se na ně ten cizokrajný tvor.
1: Psst, nekřič tolik, uslyší tě kolibřík, varoval ho Čmelda.
3: Já jsem kolibřík,
0: naparoval se ten cizokrajný čmelák.
3: Do botanické zahrady je cizím vstup přísně zakázán.
2: My sem nevstoupili, nás to sem přifouklo, hájili se čmeláci. Ale kolibřík jim nevěřil.
3: Každý by tu chtěl zůstat a to já nedovolím.
0: Zlobil se a zlostně do nich strkal.
3: V téhle zahradě není místo pro víc kolibříků.
2: Ale co pak my jsme nějací kolibříci? My jsme čmeláci. Kolikrát to máme ještě opakovat?
0: Rozlobil se Brumda doopravdy.
2: A nestrkej pořád do mě.
1: Pozor, bráško, vykřikl Čmelda.
0: Brumda uskočil a těsně vedle něho s hrozivým cvaknutím zaklapl svůj kalich masožravý květ.
2: Ty jeden ničemo, vrhnul se Čmelda na kolibříka. Tvou vinou mohlo být po Brumdovi.
0: Kolibřík před rozhněvaným Čmeldou couval a tak si vůbec nevšiml jiného květu, který se právě za ním hladově rozevřel. Pak stačil poslední krůček, ozvalo se opět známé cvaknutí a masožravý květ držel pevně kolibříka za ocásek.
3: Pomoc, pomoc,
0: naříkal kolibřík. Z jezírka vystrčila hlavu želva a zlomyslně se ušklíbla.
4: Kdo jinému jámu kopá, že jo?
0: A opět zmizela pod vodou.
2: A, želva tě moc ráda nemá, viď kolibříku. Ale my ti pomůžeme, řekl Brumda. Aspoň poznáš, že čmeláci nejsou jako kolibříci.
0: A Čmelda s Brumdou popadli kolibříka každý za jedno křídlo a hej, rup! No a pak už jenom rup. A kolibřík byl zachráněný. Ale masožravce zůstal kolibříkův ocásek.
1: Teď vypadáš skoro jako čmelák, zasmál se Čmelda. Ale neboj se, však ona ti ta paráda zase naroste.
3: Zachránili jste mě a za to zde můžete zůstat, jak dlouho budete chtít. V mé zahradě je léto po celý rok,
1: řekl kolibřík.
0: To byste prve koukal, jak pěkně je u nás na louce, usmál se Brunda. Ale my už musíme letět. Víš, máme to daleko.
1: Inu, každý je doma někde jinde. Kolibřík popřál čmelákům šťastnou cestu a jako dárek jim dal semínka nejhezčích květů z té jeho čarovné zahrádky. Prý, aby si na něho vždycky vzpomněli jenom jako na kamaráda.
5: Vážení, máme rádi sázení.

0: sázíme, sázíme, co vyroste, nevíme. Podle prášky jsou to hrášky,
1: bez deba.

0: Ty nevídané velikánské květiny, které Čmeldovi a Brundovi vyrostly ze semínek od kolibříka, nejvíc obdivoval Pučmelout.
1: Nojo, konečně kytka, jak má být, aby se hodila k mé postavě i do mé domácnosti. A ona musí zrovna vyrůst u Brundibáru.
0: Pak ale uviděl něco malinkého na zemi.
1: Hele, to budou asi semínka, když si je vezmu. Co na tom? Hlavně, aby mě přitom nikdo nechytil. Překvapím svou Pučmeloutku. Ta bude koukat na ten zázrak v květináči.
0: No, jak ten Popleta zasel, tak také sklidil. Z motýlých vajíček totiž ještě nikdy nikomu kytky nevyrostly. Leda tak housenky. A tyhle Pučmeloudovi byly náramně hladové. Snědli všechno, co paní Pučmeloudová uvařila, a nakonec okousali i ten prázdný hrnec. Za to Čmelda s Brundou se ze vzácných květů plných vůně a medu ještě dlouho těšili. Jejich spokojenou čmeláčí písničku bylo slyšet po celé louce od časného rána až do úplného setmění.

0: Příběh desátý. Psí víno. U zahradníků měli na stěně kalendář. A byl to kalendář trhací. Co list, to den. Když si dal Radovan pod ten kalendář stoličku a vypnul se na špičky, krásně na něj dosáhl. To pak škubnul a pod starým listem se objevil nový s jiným číslem a když byla neděle, bylo to číslo červené. Mamince bylo kolikrát těch starých dnů líto. Říkávala, bože, jak ten čas letí, už je zase pondělí. Radovan byl rád, že ten čas letí a z těch včerejších dnů si dělal vlaštovky. Jednou ta papírová vlaštovka přistála mamince přímo na hlavě a dosedla tak tiše a lehce, že o tom maminka ani nevěděla a chodila s vlaštovkou ve vlasech od plotny ke stolu a zpátky, až se tomu musel Radovan smát. Bože, jak ten čas letí, řekla maminka, když se podívala na nový list kalendáři. Dneska jsou to už 3 roky, co se narodil náš pes. Dneska? 3 roky? To má tedy kvik narozeniny? Zajásal Radovan. Rychle však dojásal, protože si uvědomil, že nemá pro oslavence nic, ale vůbec nic nachystáno. Co mu dáme? To já nevím, co mu dáme, řekla maminka. A jak vrtěla hlavou, vlaštovka ji sklouzela z hlavy na podlahu. Radovaný hodil otevřeným oknem ven a vlaštovka kroužila a kroužila, až se zastavila o tatínkův rýč. Zahradník se otočil a když uviděl v okně synka, z legrace na něj zahrozil. Tati, co jsi dostal k narozeninám? Zeptal se Radovan. Tatínek si narovnal záda a zalovil v paměti.
1: K narozeninám košili, ponožky a láhev vína.
0: To řekl a vlaštovku ten včerejší odešlý den jedním obratem rýče pochoval do země. Radovan o těch darech přemýšlel. Usoudil, že košily by kvik asi nenosil, ponožky nejspíš taky ne, ale víno, že by si možná dal.
1: Tati, a je taky psí víno?
2: To se ví,
0: řekl zahradník. A to Radovanovi stačilo. Vytřepal z prasátka své úspory, nasadil si slamáček a mamince ohlásil, že jde do obchodu a něco pro kvika obstará, protože jak vidí, všichni se tady chovají, jako by žádné narozeniny nebyly a nebýt jeho, byly by pěkně vypráskané. Prodavač pan Stýblo byl veselá kopa. Vždycky, když malý Radovan vešel do jeho obchodu, pan Stýblo dělal, jako že ho nevidí, díval se přes pult vysoko nad chlapečka a říkal, to jsem blázen, zvonek nad dveřmi cinkal, jako by někdo vešel do krámu a nikde nikdo. Je tu někdo? A hrozně se tomu smál. Tentokrát mu Radovan vzal vítr z plachet a hned, jak pan Stýblo řekl, že je blázen, spustil. Já jsem tady dole, pane Stýblo, a prosil bych láhev dobrého psího vína. Náš pes má totiž narozeniny. Prodavač Stýblo na něj chvilku zůstal civět a potom se rozesmál tak, že břichem roztřásl pult a zády roztřásl regály a z těch regálů se začaly sypat konzervy. Husí a kachní krev, sardinky, kečupy. Div, že to slzícího pana Stýbla úplně nezasypalo. Radovan schrábl z pultu své peníze a vystřelil z toho sesypaného krámu jako švec. Bude muset zajít do samoobsluhy, tam mají přece jen větší výběr zboží. A heleme se, koho to před samoškou potkal? Svou jedinou a nejlepší kamarádku Kateřinku. To bylo ovšem štěstí, protože Kateřinka, třeba že je také předškolní, umí už skoro všechna písmenka. Když Radovan Kateřince vysvětlil, co se bude slavit a co je třeba koupit, popadla vozík a rozjela se mezi police s vínem. Radovan viděl ty nepřehledné řady lahví a řekl, toho vína, to by v tom byl čert, aby některé nebylo psí. Kateřinka se dala do slabikování. Dalibor. Venušino čaro. Romance. Perla Moravy. Rendezvous. Šumavský. velké bylinné, kdyby se uslabikovala psí víno nikde. Buď došlo, nebo ještě nepřišlo, usoudila Kateřinka. A tak se děti zeptali na psí víno jedné krásné mladé prodavačky, která měla čelenku ve vlasech a vypadala jako princezna. Ale krásná princezna řekla, pár facek byste nechtěli? A tak se děti rozhodli, že pro Kvika vyberou nějaké náhradní dary. Kateřinka koupila výběrové psí suchary a Radovan krásnou modrou barvu na psí boudy a také štětec. Všechno by proběhlo hladce, kdyby venku nepotkali osobu, kterou potkat neměli. Ta osoba hrála na chodníku hazardní a tedy zakázanou hru čára a jmenovala se Hugo. Zlý výrostek se dobromyslně poptal, co děti scháněli a nesehnali a pak řekl, psí víno, hravě obstarám. A jak rychle zmizel v sámošce, tak rychle byl venku s láhví v ruce. Kolik stálo? Nám nezbylo moc peněz? Prohledával Radovan kapsy. Ale to nechte. Vyhrál jsem zrovna slušnou somičku. Mávnul Hugo velkopansky rukou a hodil k čáře korunu. Kateřinka si prohlédla láhev a pak povídá, jak to, že nemá nálepku? Vy chytráci, odpověděl po chvilce zaváhání výrostek. Proč by tam psali psí víno, když pse neuměj číst? To znělo přesvědčivě a tak děti Hugovi za dárek poděkovali a vydali se do zahradnictví na oslavu. Nejdřív bylo třeba zavázat Kvikovi oči kapesníkem, aby neviděl, co všechno pro něj chystají a bylo to pro něj opravdové překvapení. Ale psi asi nemají pro překvapení smysl, protože Kvik si kapesník z jednoho oka schrnul a všechno tajně pozoroval. Co viděl? Jak mu Radovan natírá boudu, jak Kateřinka přikryla zahradnickou bedínku pytlem, na něj položila suchary a jak zapálila nějaké tři tyčinky, z každé ukápla na suchary a ty hořící tyčinky postavila do těch kapek. Co slyšel? Ten pytel bude jako ubrus, to řekla Kateřinka. To bude Kvik čubrnět, jakou má boudu, to řekl Radovan. Co cítil? Strašný pach barvy. Vydávala tak silný, rozpínavý a chemický zápach, že ho z toho brněl čenich. Pomyslel si s hrůzou, jak bude v noci v tom smradu spát, a to už začala oslava. Děti přivedli tatínka s maminkou, odkryli Kvikovi oči, všichni mu potřásali pravou přední tlapkou, přáli mu hodně štěstí v osobním životě a hodně úspěchů v zaměstnání. Tou dobou nikým nepozorován, se sem podél plotu tiše přikrádal zlý výrostek Hugo. Aby splynul s okolím, urval si jednu slunečnici a držel ji před sebou jako maskování. Doplížil se až k plotu a tam číhal, kdy dojde na jeho psí víno. A taky, že došlo. Radovan vší silou odzátkoval láhev, nalil Kvikovi do kastrůlku a řekl, pojď na psí vínečko, Kviku, pojď. Ale pes nejde. Kroutí očima a odvrací čumák. Pojď, Tomáš, k narozeninám, láká ho Kateřinka. Jelikož pes neprojevoval o víno sebemenší zájem, ba naopak jevil spíše odpor, přičichl tatínek k hrdlu té láhve a nevěřil svému nosu. Kdo mu to koupil? Zeptal se přísně. Hugo! Řekli děti. To jsem si mohl myslet, pokýval hlavou tatínek. Vždyť je to petrolej. A po těch slovech dal přičichnout i mamince. Je to Petrák, řekla maminka. Tím byste Kvika pěkně otrávili. Mysleli jsme, že to je psí víno, řekl Radovan. A tatínek povídá, že se nestydíš, zahradnický synek a neví, co je psí víno. Po těch vyčítavých slovech zavedl děti k zítce, po které se popínalo opravdické psí víno. Kateřinka si utrhla bobulku a ochutnala ji. Podle toho, jak se zašklebila, bylo hned vidět, že jí nechutnalo. Dobré to není, řekla.
1: Ale co my víme, jestli to pro psy není pochoutka? My kosti taky nejíme a z kaluží taky nepijeme a Kvik si v tom libuje.
0: To je pravda, řekl Radovan a natrhali pro oslavence hrstku psího vína. Jenomže Kvik nechtěl ani víno, ani suchary.
1: Asi se bojí svíček, řekl Radovan a sfoukl je.
0: Ale ať ho lákali, jak ho lákali, Kvik paličák seděl u boudy. Vložil se do toho tatínek, kterého už to upejpání naštvalo.
1: Nezlobně, řekl. Děti ti koupili ze svých úspor suchary, tak si aspoň ze slušnosti kousni.
0: Kvik však nechtěl ani ze slušnosti.
1: Ono to vypadá, jako by chtěl, ale jako by nemohl, řekla maminka.
0: A skutečně, když se podívali pozorně, všimli si, že se Kvik vydává na cestu k hostině, ale s ním se vydává i nově natřená bouda.
1: On se chudák přilepil, řekla maminka. Pohladila ho, sáhla do zástěry pro nůžky a od boudy ho odstříhla.
0: Jubilant očichal bobulky psího vína a odmítavě si odfrkl. Za to s velkou chutí se pustil do sucharů. Zbaštil je i se svíčkami. Aby měl ty narozeniny veselé, pohoupali ho děti na houpačce a zahráli si s ním fotbal. Přičemž zjistili, že Kvik umí i hlavičky, i čumáky. A ty ani člověk nedovede. Tatínek zatím přišel na výborný nápad. Nalil Hugův petrolej do starodávné lampy, zapálil knot a jelikož už se setmělo, ta petrolejová lampa překrásně svítila. Postavili Kvikovi před boudu a tak měl tříleták slavnostní narozeninové osvětlení, jakému mohli i čistokrevní psi jenom závidět. A v tom osvětlení Kvik dobře viděl, jak se mu večer k jeho hodovnímu stolu plíží nekalá postava se slunečnicí. Neštěkal. Nechal jí, ať se plíží, ať se přikrádá. Ať si šlohne celou hrst psího vína. Teprve, když měl zloděj tu kyselou kořist v puse, Kvik hrozně štěkl a Hugo všechno leknutím spolkl. Vykulil oči, chytil se za břicho a rychlým krokem vyrazil k domovu.
1: To jsme si zase užili světa, pomyslel si Radovan, když vyšla hvězda večernice, která svítí dětem na cestu do postýlek.
0: Nedá se tu dýchat, pomyslel si Kvik ve svém čerstvě natřeném příbytku, ale nebudu jim kazit radost. A jak si tak chlapeček i pes na všechno vzpomínali, ve spánku se usmívali.

Vyprávění 16., které popisuje, jak jdou děti s několika dárky k babičce do vesničky Koniklec. Babička Vojty a Anešky, která bydlela ve vesničce Koniklec, měla narozeniny. Bylo jí už 70 let. Maminka jí upekla bábovku, usypala do pytlíku máku a svázala křídla i nohy jednomu mladému kohoutkovi. To budou dárky pro babičku. A Vojta s Aneškou je do Koniklece donesou. Pepíček Sláma chtěl jít s nimi. I kolo sebou vezme, aby nemuseli jít pěšky. Na cestu se hlásil taky pes Kociánek. Skákal radostí a chvílemi šilhal do tašky, kde ležel svázaný kohoutek. Kociánek si nepřál, aby děti brali kohoutka sebou. Přemýšlel dokonce, kam ho má kousnout. Do křídla nebo do nohy? Nad letištěm potkali děti babičku Kozelkovou, která se právě vracela s černým kastrůlkem. Babičku už někde nepíchalo a běhala zase s obědem jako křepelka. Děti, kam jdete? Zeptala se zvědavě a prohlížela si jednoho po druhém. My nejdeme pěšky, my jedeme na kole, řekl Vojta a položil ruku na řídítka, jako by kolo bylo jeho. Neseme babičce do Koniklece bábovku a mák a svěřovala se Aneška a ukazovala na tašky. To na tom jednom kole jedete tři, divila se babička Kozelková. A ještě pes? My se střídáme. Každý se veze jenom kousek. A pak si sedne na mes a čeká, až k němu dojdeme. Jen Kociánek musí pěšky. Ten se ještě na kole nenaučil, vykládal Vojta. A hned si sedl na kolo, aby babičce ukázal, jak umí jezdit. Ale Pepíček ho nenechal. Teď jsem na řadě já, křičel, až mu zčervenali tváře. A navíc je to moje kolo. Chytil Vojtu za kabát a stáhl ho dolů. Já už kolo nechci, jeď si na něm do Koniklece sám, urazil se Vojta. Sebral tašku s kohoutem a běžel napřed. Kluci, nehádejte se, volala Aneška a pospíchala za Vojtou. Babička Kozelková si pomyslela, to jsou dneska děti. Už ani pěšky nechtějí chodit, jako by neměli nohy. Za chvíli budou létat v povětří jako vrabci. Jak by jí mohlo napadnout, že už Vojta létá s letadelkem kánětem? Ještě ne jako vrabec, ale řekněme jako vrána. A to je na obyčejného kluka až dost. Vojta klusal vpředu se svázaným kohoutem, za ním uháněl Kociánek a za psem oddychovala Aneška. Pepíček zůstal vzadu, ani moc nepospíchal, dobře věděl, že je všechny brzy dohoní. Má přece kolo a umí na něm jezdit. Udělal si z dlaní kornoutek kolem úst a vykřikl. Vojto, kdo bude v Koniklece dřív? Vojta se zastavil, zamával taškou, až se kohoutkovi zdálo, že jezdí na nějakém slepičím kolotoči a odpověděl. Ty ne, jezdíš jako šnek. Vojta si vzpomněl na letadelko káně. A namířil si to rovnou na letiště. Děda Kozelka nejspíš po obědě spí. Pilot Hejduk chodívá kolem poledne pryč. Proč by tedy Vojta s Aneškou nemohli do Koniklece letět kánětem? S ním tam budou určitě dřív než Pepíček Slámů. Tomišovic děti měli štěstí. Na letišti nebylo živé duše. Káně stálo uprostřed letiště, jako by čekalo, až Vojta nasedne. Vojta se ani chvilku nerozmýšlel a vklouzl dovnitř i s taškou, ve které pípal svázaný kohoutek. A už tu byla také Aneška. Pospíchala za Vojtou tak rychle, že zapomněla, že by měla mít strach. V jedné ruce držela uzlík s bábovkou, v druhé pytlík s mákem. Chyběl jenom Kociánek. Ale tenhle chytrý pes nechtěl do letadelka ani za nic. Vojta ho lákal, Aneška ho prosila, oba mu nadávali, ale Kociánek ne a ne. Stáhl uši, kousek poodběhl, zase se vrátil, ale s letadelkem nechtěl nic mít.
Snad si pamatoval, že se mu v něm posledně nelíbilo. Tak si běž za Pepičkem, rozlobil se Vojta. A jeď si s ním na kole, vykřikla Aneška a zabouchla dvířka kabiny. Vojta spustil motor, letadelko se začalo chvět, Aneška zbledla, pustila bábovku i pytlík s mákem a chytila se obruby Vojtova sedadla. Motor vrčel stále silněji, letadelko se zdvihlo a za malou chvíli klidně plulo vyhřátým vzduchem. Kociánek se na letišti přikrčil do trávy a smutně se za letadelkem díval. Asi ho mrzelo, že se ho bojí. Kdyby aspoň nevrčelo jako starý pes. Pak se rychle otočil, stáhl ocas mezi nohy a honem pilášil za Pepíčkem. Když tu není Vojta, bude dobrý i Pepíček. Kociánek měl rád kolem sebe lidi. Dohonil Pepíčka až někde dole u řeky Orlice. Pepíček věděl, kudy má jet. Údolím téhle pěkné řeky přece vedla cesta k babičce do vesničky Koniklec.

Živá voda. Byl jeden král a měl tři syny. Když ti tři synové dorostli, rozboleli toho krále oči tak, že nemohl ani na boží světlo hledět, ale musel ve tmě zůstávat a nikdo mu nevěděl rady ani pomoci. Jednou v noci zdálo se tomu králi, kdyby dostal živé vody a tou si oči umyl, že by se uzdravil. Druhou noc zdálo se mu to zas a třetí zas. I povolal k sobě své tři syny a řekl jim, milí synové, zdálo se mi po tři noci, že bych se uzdravil, kdybych se umyl živou vodou. Kdo mi z vás pro ni půjde? Já, volali všichni tři synové. Král byl z toho velmi potěšen, ale řekl, milé děti, všichni tři nemůžete jít. Jsem starý a nemocný, kdo by mě ošetřoval, kdybyste vy všichni odešli? Jdi ty, nejstarší synu můj, tobě to náleží právem. Nejstarší syn chystal se hned na cestu. Vybral si dobrého koně, nabral si z pokladu královského mnoho zlata a stříbra, dal otci s bohem a jel. Jel tři dny pořád, nikde se nezdržel, až přijel do nějakého velkého města. A že byl už unaven a to město se mu líbilo, chtěl si tu některý den odpočinout. Přijde do hospody, vidí tu tři krásné pany, hráli spolu v kostky. Královic se k ním postavil, díval se a velice se mu ta hra zalíbila. Tu jedna ta pana k němu povídá, nechceš-li si s námi taky vsadit? Královic se nedal pobízet a začal hrát. A hrál tři dny a tři noci pořád, až všecko své zlato a stříbro prohrál. Potom vsadil svého koně a prohrál zas. A když už neměl nic, co by vsadil, řekla ta pana, budeme hrát jeden o druhého. Vyhraješ-li ty, budeme tvoje. I všecko, co je našeho. Vyhrajeme-li my, budeš ty náš. Královic k tomu svolil, vzal kostky, zamíchal, hodil na stůl a prohrál sebe samého. Král doma čekal, ale syna se dočkat nemohl a s očima bylo pořád hůř a hůř. Tu přišel k němu mladší syn a řekl, otče, nech, abych já ti pro živou vodu jel a snad, že se tam taky o bratrovi něco dovím. Jeď, synu můj, řekl král, pán Bůh tě doprovoď. Královic osedlal si dobrého koně, nabral si z pokladu královského zlata a stříbra a jel. Jel zase tou cestou, až přijel třetí den taky do toho velkého města. A že už byl unaven a to město se mu líbilo, chtěl si tu odpočinout. Přijde do hospody, vidí tři krásné pany v kostky hrát. Královic se k ním postavil a díval se, až ho zas ta jedna pana pobídla, aby si taky vsadil. Královic začal hrát a prohrál zase všecko své zlato a stříbro, pak svého koně a naposledy taky sebe sám. Král zase dlouho čekal, a když ani jeden, ani druhý syn se nevracel a nemoc jeho den ode dne se horšila, řekl jemu nejmladší syn. Otče, dovol, abych já ti pro živou vodu jel. Může být, že se tam někde s bratry sejdu a přivedu je sebou. Král odporoval, nechtěl ho dlouho pustit. Kdo ví, co se tam synům mým přihodilo, povídá, a kdybys i ty mi odešel a někde zahynul, kdo by mne potom potěšil v mém zármutku? Ale syn prosil neustále, až mu král konečně dal povolení. Královic bez meškání si osedlal svého dobrého koně Siváka a vzal si z pokladu otcova jenom tolik, co myslil, že bude nejvíc potřebovat.
rozloučil se s otcem a vydal se na cestu. Když přijel do toho města, kde bratři jeho zůstali, líbilo se mu tu sice taky, ale přece se tu nezdržel. Vzpomněl si na otce, že doma na něho čeká, každý den počítá, kdy se vrátí, a jel dál. Potom po několika dnech viděl před sebou jiné město, a když už k němu tak blízko přijel, co by třikrát z luku vystřelil, musel na most přes hluboký příkop. Ale tu před tím mostem začal se mu najednou kůň sivák vzpínat a živou mocí nechtěl přejít. Královic z něho skočí, aby se podíval, co by to bylo. A tu vidí podle mostu ve příkopě mrtvé lidské tělo. Bylo už na polou schnilé a od ptáků a divé zvěře rozedrané. Královic ptal se těch lidí, co přicházeli z města, proč to tělo nepochoře rozedrané. Královic ptal se těch lidí, co přicházeli z města, proč to tělo nepochovají.

přitovarešil veliký šedivý vlk a lichotil se k němu jako pes. Královic vytáhl meč a chtěl vlka zabít. Nech meč v pošvě a vem mne sebou, řekl vlk. Budeš mne dobře potřebovat. Vím, kam jedeš a chci ti pomáhat radou i skutkem. Královic zastrčil meč do pošvy a vzal vlka sebou. Potom přišli v lese na krásnou velikou louku, rostla na ní tráva hedvábná, a tu povídá vlk. Pusť koně svého siváka po té louce, ať se pase, nežli se vrátíme, a vsedni na mne, já tě ponesu. Královic vsedl na vlka a vlk se s ním vznesl do povětří, výš nežli ten les, níž nežli oblaky, huňatým ohonem vesloval a jako šipka letěli přes hory doly, přes vody brody, až přiletěli na jednu horu. Ta hora byla křišťálová a na ní zámek z čistého stříbra. Tu povídá vlk, máš hodinu času, jdi do toho zámku. Na dvoře najdeš dvě studnice, mají zlaté okovy. V té nalevo je mrtvá voda, v té napravo je voda živá. Naverze studnice vpravo a nikde se nemeškej. Hleď, abys tu zase byl dřív, než mine hodina. Sic bude s tebou zle. Královic šel do zámku a na dvoře vpravo navážil ze studně živé vody, nabral do lahvice, schoval ji a chtěl zas odtud odejít. Tu se ale rozmyslil a povídá si, co by to bylo, abych já byl ve stříbrném zámku a neviděl ani, co je v něm. Obrátil se a šel do zámku. V prvním pokoji viděl u dveří ležet na stráži hrozného draka. Měl 12 hlav, ale spal. V druhém pokoji bylo 12 krásných panen, leželi jedna podle druhé na stříbrných postýlkách a všecky spaly. Přijde do třetího pokoje a tu vidí jednu panu samotnou. Byla tak krásná, že se to nedá ani slovy vyslovit, ani myslí pomyslit, a kterak to v pohádce povědít. Spala na zlatém loži, měla na hlavě zlatou korunu a stříbrný pás ležel na stole podle ní. Královic u ní stál jako u vytržení a byl by tu ještě dlouho stál, kdyby vlk se nebyl před oknem zakmitnul a nedával znamení, aby odtud pospíšil. Královic odepěl rychle svůj stříbrný pás a položil na stůl. A pás té pany vzal sebou. A sotva, že na vlka vsedl a vlk se vznesl do povětří, tu strhla se ve hradě veliká bouře a 12hlavý drak se hnal za nimi a brzy je dohonil. A tu královic vytasil svůj meč a utěl jednou ranou drakovi křídlo. Drak padl z oblak dolů do moře a voda z moře vystříkla vzhůru až do. Když pak zase v lese přišli na to místo, kde královic toho vlka našel, řekl jemu vlk. Měj se dobře, musím tě opustit. Děkuji ti za tu službu, co jsi mi prokázal. Neb věz, že jsem já duch onoho neboštíka, za kterého z dluhy zaplatil a dal ho pochovat. A proto jsem se ti musel odsloužit. Však prvé, nežli odejdu, vezmi ještě dobrou radu. Nekupuj na cestě žádné maso od šibenice, sic bude s tebou zle. Poté se vlk ztratil, jako by se zem byla po něm sléla. Královic jel dál, až přijel k tomu městu, kde bratři jeho zůstali. I vidí, že se tu z brány hrne veliký zástup lidí. Královic pobodl svého koně siváka a zeptal se jednoho, co to znamená. Vedou tu dva naši benici, řekl ten člověk, prohráli sami sebe.

kostkách a chtěli utéci. Když je přivedli blíž, viděl královic, že jsou to jeho bratři. Ti ho taky hned poznali, padli na kolena a prosili ho pro všecko, co mu je na světě milého, aby je vykoupil. Královic hned za ně zaplatil, co bylo potřeba, a vzal je sebou. Na cestě se ho bratři ptali, jak, bratře, neseš-li otci živou vodu? Nesu, odpověděl královic a ukazoval jim lahvici. Buď pán Bůh pochválen, že jsi dobře pořídil, řekli bratři, ale měli jen na jazyku med, v srdci byl jed. Záviděli mu to štěstí a taky se báli, aby bratr nepověděl otci, jak špatně se zachovali. Tu se umluvili postraně mezi sebou, aby ho o tu živou vodu připravili a doma před otcem očernili. Přemluvili ho, aby zůstal s nimi v jednom městě na cestě přes noc. Jedeš ve dne v noci, řekli, nikde si neodpočineš, mohl bys ublížit svému zdraví a otec by se zarmoutil. V noci, když bratr spal, vzali mu jeho lahvici s živou vodou a dali mu na to místo jinou, taky takovou lahvici, ale byla v ní voda otrávená. Když přijeli domů, šel hned ten třetí královic k otci a s radostí mu podával svou lahvici. Tu máš, milý otče, řekl, co jsi žádal, a budiš zdrav. Nevěř mu, otče, vskočili mu ti dva starší bratři do řeči, je podvodník a zrádce, chce tě otrávit. Na cestě jsme ho vykoupili od šibenice, když jsme se vraceli s živou vodou. Nevěříš-li nám, zkus tu jeho vodu na psu a uhlídáš. Král poručil, aby té vody dali psovi. Pes na místě hned zahynul. Pak vyndali ti dva bratři lahvici, co vzali svému třetímu bratru, postříkli z ní vodou toho mrtvého psa a pes byl hned zase živ a zdráv. Tu se král náramně rozhněval na svého nejmladšího syna a nechtěl ani slova od něho slyšet, ani ho vidět, ale poručil, aby ho zazděli do věže. Když královic ve věži zazděný seděl a přemýšlel o tom, co se s ním přihodilo, vzpomněl si taky na slova vlkova, že mu radil, aby nekupoval na cestě masa od šibenice. Kéž jsem byl tebe poslechl, zavzdechl sobě mládenec, nemusel bych tu co zločinec hanebně hladem zahynout. Nezahyneš, ozval se hlas nahoře v malém okýnku ve věži. Zlost mnoho může, ale pravda zvítězí. Buď dobré mysli a posilni se. Byl to ten vlk, přinesl královici potravu. Ode dneška budu tě navštěvovat každou noc, řekl, dokud hodina vysvobození tvého nevyprší. Zatím se podíváme do stříbrného zámku, co se tam děje. Když královic z toho zámku odejel a na cestě 12hlavého draka do moře srazil, procitla ta královna na zlatém loži i všech jejich 12 panen, ze sna se probudilo. Celá ta holá křišťálová hora zazelenala se radostí a kolem ní, kde dřív byla poušť, povstalo veliké krásné město a v něm bylo plno lidí a všichni plesali a výskali, že ze svého zakletí jsou vysvobozeni a toho draka zproštěni. Brzy potom dostala ta královna krásného synáčka, a ten rostl vůči hledně ne po rocích, ale pod nich. A když už mu bylo 7 let, našel mezi poklady matky své v jedné zlaté skříni ten stříbrný pás, co královic tam zanechal. Vzal ho a šel k matce a ptal se jí, matičko, co je to? To je otce tvého pás, odpověděla královna. A kde je můj otec, abych ho znal? Počkej, přijde, pošlu pro něj.
královna byla veliká a mocná panovnice. Všichni králové a knížata báli se. Věděla dobře, kdo ve stříbrném zámku byl. Poznala to po znamení, co na tom pasu bylo vyryto. Sedla a napsala psaní tomu králi, otci těch tří synů, a bylo takto psáno. Pošli mi sem bez prodlení toho svého syna, který ti z mého stříbrného zámku přinesl živé vody. Když král to psaní přečetl, zavolal k sobě své dva syny a oznámil jim, co královna poroučí. Synové sice se zarazili, ale aby se neprozradili, nabízeli se oba dva, že k té královně pojedou. Myslili si, že jí taky tak oklamají jako otce. Oba dva, milé děti, nemůžete jet, řekl král. Jsem starý a skoro nad hrobem, jednoho z vás doma potřebuju. Jeď ty, starší synu můj, tobě to náleží právem. Ten starší syn tedy jel. Dlouholi, dalekoli, zapomněl ten, co to povídal, až přijel šťastně ke stříbrnému zámku. Do toho zámku byly dvě brány a dva mosty, jeden železný a druhý zlatý. Synáček té královny hleděl oknem a jak toho královice uhlídal, volal na matku: Matičko, matičko, už jede můj otec. Kudy jede, synu můj? Zeptala se královna. Jede po železném mostě. To není tvůj otec, řekla královna. Tvůj otec nešetřil pro živou vodu svého života, taky by toho zlata na mostě nešetřil. Když pak ten královic vstoupil před královnu, zeptala se ho: Co jsi viděl v mém zámku, když jsi tu byl pro živou vodu? Královic nevěděl, co na to odpovědět. Zrádce si a podvodník, řekla královna, zazděte ho do věže. Potom napsala druhé psaní tomu králi. Pošli mi sem jiného syna, toho, který ti z mého stříbrného zámku přinesl živé vody. Syn, kterého jsi poslal, je zrádce a podvodník. Král, když to druhé psaní přečetl, ulekl se velice a hned zavolal svého druhého syna a ptal se ho, zdali skutečně pro tu živou vodu byl. Byl jsem, otče, řekl královic, a pojedu bez prodlení ke královně. Byl schytralý a myslil si, že přece ještě královnu ošidí. Když přijížděl ke stříbrnému zámku, hleděl synáček té královny oknem a volal na matku: Matičko, matičko, už jede můj otec. Kudy jede? Jede po železném mostě. To není tvůj otec. Tvůj otec nešetřil pro živou vodu svého života, taky by toho zlata na mostě nešetřil. A když královic před ní vstoupil, ptala se ho zas, co viděl v zámku, když pro tu živou vodu byl. Královic odpověděl, že viděl mnoho panstva a mnoho služebníků. Lžeš, řekla královna, zrádce si a podvodník, zazděte ho do věže. Potom napsala třetí psaní tomu králi. Je-li ti milé tvé království i tvá hlava, pošli mi sem bez meškání svého syna, ale toho, který skutečně v mém stříbrném zámku byl a přinesl ti z něho živé vody. Oba dva synové, které se mi poslal, byli zrádci a podvodníci a vzali za své. Ubohý král zůstal jako hromem omráčený. Viděl, že byl od těch dvou synů hanebně oklamán a na smrt hormoutilo, že svého nejmladšího syna tak kvapně odsoudil, prve než ho vyslechnul. Co měl nyní počít? Královna hrozila a syn byl odpraven. I odhodlal se, že jí pošle jeho kosti. Hned rozkázal, aby tu věž prolomili a kosti syna jeho sebrali.
Když zedníci to zazdění odebrali, tu hned ten zazděný královic vyskočil ven a běžel k otci, padl mu okolo krku a vypravoval, jak se všecko skutečně stalo a jak byl od smrti zachován. Starý král prosil ho slzavýma očima, div, že před ním nepadl na kolena, aby mu odpustil, a hned mu taky oznámil, co se jeho zlým bratřím přihodilo a co královna žádá. Královic, jak to slyšel, radostí vyskočil a hned si osedlal svého koně Siváka, rozloučil se s otcem a jel. Synáček té královny stál zase u okna a když viděl toho královice přijíždět, vykřikl: Matičko, matičko, už jede můj otec. Kudy jede, synu můj? Jede po zlatém mostě, až kusy zlata z mostu lítají. Tento je tvůj otec, pravila královna. Neřekla-li jsem, že nebude šetřit zlata na mostě, když nešetřil pro živou vodu svého života? A když se královic před ní dostavil, ptala se ho, co jsi viděl v mém zámku, když jsi tu byl pro živou vodu? Královic jí všecko dokonale vyprávěl a pak vyndal na důkaz toho její vlastní stříbrný pás, co tehdáž se stolu vzal a na místo něho svůj položil. Což tu bylo radosti a plesání, co dotázek a vypravování. Hned taky poslali pro toho starého krále a ten, když přijel, plakal radostí jako dítě. Tu dala královna vystrojit veliké slavné hody, trvaly 14 dní. Propustila všecky vězně v celém království na svobodu a mladý král zaplatil všecky dluhy, co kdo komu byl povinen. Škoda. Přeškoda, že už je tomu tak dávno. Kdyby to bylo dnes, mnohému dlužníku i mnohému věřiteli spadl by z hlavy kámen.

Byla jedna lokomotiva a ta se jmenovala 524. To je taková lokomotiva, která má 5 párů kol a proto je velice vážená. A všichni železničáři i ostatní lokomotivy ji pěkně zdraví a říkají: dobrý den, 524, jak se daří? Jednou, bylo to na podzim, přinesl nejvyšší pan železničář velké psaní. Píší nám z Litně, že potřebují odvést brambory z pole. Chtějí silnou mašinku, protože pole je tuze veliké. A tak pojede 524. Její strojvůdce pan Uhlíř ji nechal leštit a čistit a mazat olejem a otírat a oklepávat a prohlížet a připravovat. 524 se to velice líbilo a říkala: a poškrábejte mne ještě trochu pilníkem za třetím kolem, tam mne tuze svrbí. A když ji pěkně vyleštili a namazali, nastoupil pan Uhlíř do boudičky a lokomotiva jela na 6. kolej pro vagonky. Byla to spousta docela nových, krásných červených vagonků.

pilíř povídá, tak kde pak jsou ty brambory, které má moje mašinka odvést do města? A pan přednosta řekl smutně, ty jsou ještě náramně daleko na velikánském poli a nikdo je nestačí odvážet na nádraží. Pan uhlíř povídá, nemáte tady nějaké staré koleje? Inu, nějaké koleje tady jsou, jen budou-li vám stačit. To je velice málo kolejí pro moji lokomotivu, ale nějak to uděláme. Pak přišli dělníci a začali pokládat koleje. A když bylo 18 kolejí položeno, mašinka popojela i s vagonky. A pan uhlíř řekl dělníkům, aby koleje za mašinkou rozebrali a přenesli je dopředu. A tak to dělali stále, až se mašinka i s vagonky dostala na bramborové pole.

To pole bylo tak dlouhé a široké, že od jednoho konce nebylo vidět k druhému. Pan uhlíř si jen vzdychl a řekl své mašince: milá 524, nevím, jak mi ty brambory odvezeme dřív, než bude zima. A mašinka řekla: já také nevím, jak to uděláme, jen abych vystačila s uhlím. Pak začali vybírat brambory a ukládat je na vagonky.

pracovali týden a pak už druhý týden a pytlů spole neubývalo a neubývalo. Mašinka se starostlivě ohlížela po uhláku, neubývá-li příliš uhlí, a snažila se, aby vydávala jen docela maličko páry. Avšak každého dne bylo víc a víc zima a mašinku už zábla kolečka. Ale to už zbývalo jen 7 pytlů a pan uhlíř se radoval, že budou hotovi, když tu pojednou začal padat sníh. To je zlé, řekl pan uhlíř. Nepřestane-li sníh padat, nedostaneme se odtud. A tak hned, jak naložili poslední brambory, začali dělníci pokládat koleje nazpátek. Pan uhlíř byl velice smutný a nevěděl, co má dělat. Jen se nebojte, já ten sníh prorazím, těšila ho mašinka. A zabrala ze všech sil. Závěje povolili a mašinka popojela. A zase znovu zabrala, co jí síly stačily. Ale těch už moc nebylo, protože uhlí bylo málo a páry jen tak tak. Ale mašinka byla silná a statečná a tak popojížděla metr po metru, až se dostala na hlavní trať. Tam už bylo vyhráno, mašinka vesele zapískala a jela pořád dál. Když pan uhlíř už přikládal poslední kousek uhlí, mašinka si odfoukla a dojela až na nádraží. Tam se všichni seběhli a blahopřáli mašince i panu uhlíři. Nejvyšší pan železničář pak přivěsil mašince velikánskou zlatou medaili a mašinka se šťastně usmívala a těšila se do výtopny, kde se konečně zase pořádně ohřeje.

0: rok jak kolo točí se. Dny si skládá v měsíce, jen odzvoní Vánoce, zase znovu koulí se.
1: Léto voní posečenou loukou a ptáčci cvrlikají, že mají všichni spoustu práce.

0: Táta Tomeš neseká trávu, ale dřevěný úl pro včeličky ševce Matěje. A Honcík s Martinkem zas musí natřít vápnem zeď, kterou zašpinili blátem.
1: Tatínku, můžu si vzít vozejček? Půjdu povozit ševcovic Barborku.
2: To víš, že můžeš. Ale dávej pozor na Barborku i na vozejk.
3: Hele, Andulka. A je strašně čistá.
1: Jú, to jsi mi, Honce, udělal naschvál.
3: Na svatýho naschvála, ať si každej pozor dá. Jo.
4: To máš za to, kýš, kýš, kýš.

0: den, paň mámo, už jsme tady.
1: Paň máma Ševcová potřebuje na palouku u lesa schravat trávu, aby měla na zimu seno pro králíky.
2: Jen aby nezačalo pršet.
1: Andulka s Apolenkou se jí zatím postarají o Barborku. Jsou to takové malé chůvy. Kluci se vytahují před děvčátky a ta zapomněla, že mají na starost malou Barborku. Ještě, že je tady její anděl strážný.

0: Kdyby tak Ševcová věděla, jak se děti starají o její Barboroku, to by si tak nevyspěvovala.
1: Honzo, vždyť jí to kolo málem přejelo.
2: To jí určitě pomohl anděl strážný. Už to mám.
3: Co tady chcete?
2: Prosím, prosím, kmotříčku, zprovte nám ten vozejk.
1: Je našeho táty a taky Barborky a kluci ho rozbili.
3: Tak to sem dejte vy, kujoni. A počkejte venku.
4: Ten kmotr Petr tady má ale nepořádek. Měli bysme mu tady zatím poklidit.
5: A já budu velitel. Andulko, pozor, ty srovnáš polínka. A Polenko, pozor, ty uklidíš nářadí. Martine, pozor, a ty poskládáš prkna.
6: Ano, pane veliteli, pozor!
5: Jo!
6: Můžete ty prkna poskládat.

0: Copak, copak, vrabčáčku. Příště nelítej tak vysoko. A teď mašte domů, bude bouřka.
1: Děkujeme, bouřičku.
0: Co říká Šťapko? Jako by se tady něco změnilo, ale co? Hele, už prší.

0: Duha, duha červená, do polovic zelená, kdo ji nejdřív uhlídá, tomu pánbů zdraví dá.
1: Andulko, ty celá hoříš, honem do postele.
0: Andulka usnula a měla těžké sny. A pak ve snu uviděla svou maminku.
2: Maminko, Apolenka říkala, že Barborce pomohl anděl strážný.
3: To je pravda.
2: Ale my jsme ho neviděli.
3: Protože andělé jsou neviditelní.
2: A já mám taky anděla.
3: Všichni lidé mají anděla strážného. I ty, Andulko moje. Podívej, už na tebe čeká, odnese tě domů. Všichni tam dole mají o tebe strach.
4: Andulko, Andulko. Andulko, tak se s nám po druhý narodila, holčičko naše.
2: Byla jsem v nebi, u maminky. Jojo, bylo to dočista tak.
0: A tak se Andulka uzdravila a už se těší, až půjde s Honzíkem ven.

0: Kateřina se toulala lesem. Šla jen tak, trošku se podívat kolem, jak říkával myslivec. Dostala se na vzdálený kopec, proti ní malé údolíčko. Lehla si do trávy a dívala se. Co pak je to tam naproti za zvíře? Protřela si oči, jestli nespí. Byla to bílá srna. Kateřina natáhla ruku.
1: Pojď sem.
0: Srna se pomalounku blížila. Byla ještě malá.
1: Neboj se, jak se jmenuješ?
0: Albínka.
1: Já Kateřina.
0: Chvíli se na sebe dívali. Kateřina byla unesená albínčinou krásou.
1: Jak to, že jsi bílá, albínko?
0: Moje máma měla ráda bílou barvu, vysvětlila albínka.
1: A proč máš růžové oči?
0: Moje babička měla ráda růžovou.
1: Ach tak. A proč ses mi neukázala dřív?
0: Protože se bojím. Jsem moc vidět.
1: Buď ráda. Jsi taková zvláštní.
0: Já nejsem ráda zvláštní, přiznala se albínka. Radši bych byla hnědá. Mohla bych všude chodit s ostatními. Nikdo by si mě nevšímal. Nemusela bych pořád dávat takový pozor. Vždyť já nemám chvilku pokoje.
1: Nenaříkej si, albínko. Nikdo ti nic neudělá. Podívej, upletu ti věneček z jetele a dám ti ho na hlavu.
0: Proč mám mít jídlo na hlavě?
1: Cože? Jídlo? Aha, vlastně no. No přece pro ozdobu.
0: Se zvířaty je někdy těžká řeč. A co já bych, vňukala albínka, co já bych zase měla mít nějaké zvláštnosti?
1: Žádné zvláštnosti. Já to budu mít taky.
0: A opravdu, holčička upletla pěkné růžové věnečky z jetele a nasadila jeden sobě, druhý albínce za ouška. Albínku to rozesmálo a Kateřina byla ráda. A skotačili a tancovali si takový taneček.

0: Albínce se to líbilo. Když se zastavili, zeptala se trochu udýchaně: Poslyš, Kateřino, jak to, že se tě nebojím?
1: Já mám zelenou krev,
0: pošeptala jí holčička. A tak si hráli až do večera. Večer se Kateřina loučila.
1: Buď klidná a nic se neboj,
0: domlouvala srně.
1: Můj táta tě nikdy nezastřelí, to ti slibuju.
0: A přijdeš zase?
1: Přijdu,
0: řekla holčička.
1: To se ví, že přijdu.
0: A zase bude jídlo na hlavě?
1: Bude,
0: slíbila Kateřina slavnostně. A večer, když se ukládala ke spánku, zeptala se nenápadně táty:
1: Tatínku, víš, že bys nezastřelil bílou srnu?
0: Nikdy, zvolal myslivec. Nikdy ani já, ani můj táta, ani můj dědeček, ani dědeček mého pradědečka, zkrátka, žádný myslivec na světě od věků do věků by nikdy nezastřelil bílou srnu. A holčička v posteli se blaženě schoulila do polštáře.

0: Kája vyhání housata na pastvu. Tak jak to bude letos s housaty? Zeptal se Kája maminky. No jak by bylo? Začnou se dnes líhnout. Budeš jim nejdřív nosit kopřivy a potom je budeš pást jako jindy. Nebo jsi smyslel, že to letos obstará tatínek? No to ne, ale že musím do školy. Maminka už ale chystala podsádku a do večera se na ní žlutilo od dvou hus 15 housátek. Kája se ale moc neradoval. 15. To je asi moc. Musím si to nakreslit. Vzal tušku a na kousek papíru dělal čárky. Píšu 15, ještě jednou 15, nevěříš-li tovaryši, napiš si to sám. A řádka čárek před ním rostla. Je, to jich bude, vzdychl si nahlas. Mně by stačila housata 2 a mamince je 15 málo. Jo, mamince se to řekne, ale aby tak jednou s ním šla na pastvu sama, no? To by řekla, že do smrti smrťoucí už nechce ani jedno. Teď bude mít Kája ještě chvíli pokoj. Jen tak kopřivy natrhá, nějakou tu pamprlici k tomu naseká, ale jak bude první hezký den, poručí maminka, vynes to ven. A už to začne. Ještě, že nemusím na pastvu honit kuřata. Těch má už maminka 2 hejna po 18. To bych se teprv natrápil. Za čas přišel tatínek a hlásil, že špačci už jsou tu a je třeba z čerstva udělat ještě 3 budky. Hned se do nich pustil. Když Kája začal pomáhat, zavolala maminka: Kájo, kopřivy! Ach jo, kopřivy. Kája musel položit kladívka a hřebíčky a jít. Cestou si myslel, jestli pak ta pitomá husata stojí za to, abych jim dal přednost před špačky. Kája se dočkal i toho dne, kdy maminka poručila. Dnes housata vezmeš poprvé ven, ale nezapomeň, na vodu ještě nesmějí. Ten den se vybalil z lehkého oparu jako nejkrásněji propečený rozpíček. Ale Kája nebyl veselý ani trochu. S nezvratnou jistotou cítil, že dneškem bude začínat jeho trápení. Maminka už čekala, až se vrátí ze školy. Dala mu do ruky vdolek a do druhé košík z housaty. Bylo jich tam natlačeno. Pro jistotu je přikryla šátkem a řekla: jdi s nima zamlází, a ne, abys je pustil na vodu. A Kája šel. U mlází už čekala Zdeňa. No, že jdeš? Vaše maminka říkala, že dnes prvně budeš pást housata. Ukaž. Odtáhla trochu šátek a žluté zobáčky se štěbetavě rozpovídaly. Ten první den to ještě šlo. Staré husy, které posikovaly za Kájou, se seznamovaly s travičkou. Za týden to však bylo horší. Kája ne a ne udržet housata pohromadě. Ne dál než 20 metrů se leskl rybník. Staré husy pospíchaly napřed a housata za nimi. Do vody ještě nesmějí, to Kája věděl. Jak mohl nejčerstvěji, schytal housata do košíku, sedl na pařez a řekl Zdeně: svážu je k sobě. A konec špagátku budeš držet. Vezmu jednu nožičku od prvního a volně přivážu za nožičku k druhému. Zdeňo, držíš? Držím. Když bylo ale 15. přivázáno, rozkřehotala se jedna z hus, chytla motouzek a táhla housata za sebou do vody. Housata nechtěla, ale máma husa je táhla jako koťata. A Zdeňa vypískla: jú, Kájo! A než Kája vyskočil, první house už bylo ve vodě. Kája se vrhnul za ním, chytl konec motouzu a táhl je na břeh. Husa se s ním chvíli přetahovala, ale pak jí to omrzelo a se sesyčením pustila motouz. Kája udělal kotrmelec a rozplácl se mezi housata na břehu. Z čerstva je rozvázal a honem, honem naskládal zpátky do košíku. Uf, obrátil oči vzhůru, podíval se na Zdeňu, která se chichotala do dlaní a vzdychl si. Jo, je to ale trápení s těmi housaty.
1: Začarovaný dům. Vasil tedy odešel a nechal celou chalupu jenom dozoru svých zvířátek. Jistě by to byl neudělal, kdyby byl věděl, že na jeho odchod čeká takový všetečka, jako byl Míša Kulička. Míša zkusil nejprve prolézt dírou v ohradě, ale ta byla na toho cvalíka moc úzká. Vrata byla zavřena. Ale Míša si věděl rady. Vyběhl po nachýleném kmeni staré hrušně, která rostla před vraty, rozhlédl se po dvoře, jeli vzduch čistý a pak hup, přes ohradu na dvůr. Kohout s ostatními byl naštěstí už v sadě na druhé straně chalupy. Míša rychle vběhl do sínky a pak přivřenými dveřmi do Vasilovy světnice. Hodiny už zase šly. Závaží na dlouhém řetěze viselo skoro u země a Míša je zkusil zhoupnout, jak to viděl udělat kohouta. Napřed maličko a pak hodně, až se závaží rozletělo daleko na druhou stranu. Pak se však touž cestou vrátilo a bum ho, rovnou Míšovi do nosu, až se mu v očích zajiskřilo. Míša se obrátil ke kamnům, na kterých předtím viděl Vasila péci si placky. Vzpomněl si, co mu maminka o kamnech říkávala, že si v nich lidé pečou maso. Zdali pak si Vasil také něco nepeče. To by přišlo Míšovi moc vhod. Podařilo se mu otevřít dvířka a za nimi opravdu viděl něco ohnivě červeného. Aha! To bude ta pečínka. Nedočkavě po té červené hromádce sáhl oběma předními tlapkami. Ale už kňučel bolestí, jou. Jak si je spálil ořežavé uhlí. To byla totiž ta domnělá pečeně. Míša zalezl pod stůl, lízal si připálené tlapky a plakal. Ale pak si vzpomněl, že se Vasil může každou chvíli vrátit. Také už nebyl zvědav na jeho domácnost. Vyšoural se proto ven, šlo to pomalu, protože na přední tlapky nemohl došlápnout. Na dvoře zahlédl běžet od plotu ke stavení myšku. Skočil za ní, ale ona hned zmizela pod vysokou hranicí polínek, narovnaných podle stěny stavení až po střechu. Míša po myšce hrábl tlapkou a Jajda, celá ta hromada se na něho sesypala. Zůstal pod dřívím jako omráčen. Ale najednou zaslechl pokřik, který mu nahnal husí kůži. Byl to totiž blížící se hlas rváče kokrháče. A s ním sem podle hlasu táhla ostatní drůbež, i prase, ba i pes. Všichni sem byli přivoláni rachotem padajícího dříví. V mšiku ze sebe Míša setřepal ten náklad polínek a chlupy se mu naježily hrůzou, když spatřil, jak se k němu hrozivě blíží ve velikém, rychle se stahujícím kruhu celá ta výprava Vasilových zvířátek. Teď honem kam? Blízko byly otevřené dveře do chlívka. Je jistě prázdný, když odtamtud prase vyběhlo. Míša se tedy rozběhl tam. Jak vpadl ze světla dovnitř, neviděl kolem sebe nic než černou tmu. Skočil do zadního kouta. Ale co to? Chlívek nebyl prázdný. Míša v koutě na někoho narazil a hned ucítil v kožichu dva dlouhé ostré hroty. Jako by ho někdo na vidle nabíral a po celém těle mu tancovala jakási kopítka. V tom Míša v pruhu světla toho neznámého zahlédl a zděsil se ještě víc. Vždyť to s ním bojoval sám čert. Míša zřetelně zahlédl jeho dlouhé, kroucené rohy, strašlivé zuby a kosmatou bradu. Čert! No to bylo 10x větší nebezpečí než ostatní Vasilova čelátka. Míša vyrazil schlívku, vpadl rovnou mezi své pronásledovatele a přes ně dál. U ohrady za chalupou spatřil psí boudu, vyskočil na ní a hned přes ohradu do lesa a utíkal, co mu nohy stačily. Strachem zapomněl i na bolest v popálených tlapkách. Ale škoda, že se nezastavil a neohlédl, co bylo zatím na dvoře. Byl by především ve dveřích chlívka, spatřil ne čerta, ale obyčejnou kozu, která se sama dost vylekala nenadálou návštěvou neznámého chlupáče. A před chlívkem by byl spatřil sedět kohouta, ale sotva by ho byl poznal. Rváčko krháč byl teď schlíplý jak zmoklá slepice a peří měl napolo oškubáno a odřeno. Míša ani nevěděl, že to on sám ho tak zřídil. Když totiž medvídek vyrazil z chlívka, neměl kohout ani kdy se uhnout. Kulička celou svou vahou přeletěl přes něj a vlekl ho kus za sebou po kamení. Tak mu ovšem zle pocuchal jeho krásu. Vasilova zvířátka teď kruhem obstoupila porvaného rváče a lítostivě nad ním pokyvovala hlavami, jako by říkala, vidíš, rváči kokrháči, pícha předchází pád. Pak mu sborem všichni zaspívali. Na tom našem dvoře všechno to krákoře, jen ne kohout. Z chvostu má pár brček, smutně věší krček, musel skrotnout.

Mezi skřítky. V podzimní říši skřítku byli po obědě. Pochutnali si, jak náleží. Našli včera čerstvě zastřeleného střízlíčka. Nejdřív nad ním zaplakali, potom se rozeběhli domů pro valník a naložili. To byla práce, než ho chudinku na valník naložili a dovezli domů. A kdyby támhle pod vrškem nebyla jim zatlačila Majka, nebyli by ho vytáhli. Dnes měli předeček na smetaně, zadeček pěkně protáhli slaninou a naložili. To nechají na neděli. Král skřítků, Čeplínek, vypil dnes výjimečně celou kapku třpitné rosy a řekl. Zaplať pánbů, dobré to bylo. A teď čas kvapí, horníci pilně fárají a my ještě dnes ničeho neslyšeli o tom světě, který je nad námi. Ty, Kryšpíčku, musíš dnes do našeho města. Potřebují novou pásku na vousy. Ti tam nahoře nad námi sice už ji nepoužívají, ale já si na ty novoty nepotrpím. Koupíš mi tam pastu na zuby a mně se zdá, že došly Krupky a Lůj. Půjde s tebou Michlíček a Rundíček. Obrátil se na ostatní a řekl. My půjdeme do Šachet. Byl jsem tam o půlnoci na prohlídce a nic se mi tam nelíbilo. Z dálky, velké ještě dálky, slyšel jsem nebezpečné šumění. Lidského sluchu nedolehne. Takové potměšilé, zrádné šumění, které může být znamením blížícího se neštěstí. Musíme být na stráži. Jestli zesílí šumění a hučení, dáme výstrahu lidem, pojďme. Skřítkové, skalní ochránci mezi havíři zvaní, rychle ještě z košíčku na stole postaveného vzal každý hrstičku máku, aby měli co chroustat a vyšli. Kryšpíček, Michlíček a Rundíček chystali se na cestu do svého skřítku města. V kuchyni našli ještě na lístečku napsáno, co chybí. To asi kuchař Vinklíček z čerstva napsal. A Kryšpíček se poškrábal za úškem. To je věcí, také rajská jablíčka, Michlíčku, hrnek na ně. Náš král řekl Lůj a ono také sádlo. Rundíčku, hnise, hrnek na něj, koupím vyškvařené. Když Vinklíček škvaří, buď mu sádlo chytne, nebo z něho nic nevyškvaří. Krupky, řekl náš milovaný král, ale Vinklíček připsal ještě purpura a květ. No, Michlíčku, nemáš svázané nožky? Chystej košíčky. A Rundíčku, ty nekoukej z okna, abyš zapřahat. Pojedeme dnes dvěma páry. Zapřáhni ty nejzelenější koníky, bude velký náklad. Vždyť tu má Vinklíček napsáno ještě perník, citron, líh na čistění oken, šumící bombóny a pišingr. Michlíčku, připrav plachtu na vůz, co kdyby pršelo. O, kéž by náš milovaný král konečně už jednou koupil nákladní auto. Král Čeplínek s ostatními vcházel zrovna do Šachet. Klepy, klapy, klepy, klapy, znělo odtamtud. Ale král se náhle zastavil, ještě ruku k uchu přiložil. V jeho tváři bylo vidět úděs a strach. Havíři zpívali.

0: Král skřítků Čeplínek zašeptal cosi své družině. Vytáhl maličkou stříbrnou píšťaličku a lehonce na ní zapískal. Do nejvyššího krále skalních duchů volal. V témž okamžiku světle zelenavá záře rozsvítila se pod zemím a bylo slyšet silný hlas.
1: Fárejte na světlo boží! Vaše patronka slyšela vaší píseň, poslala včas Čeplínka na stráž. Fárejte rychle, za chvíli voda prolomí stěny.
0: Havíři strnuli hrůzou. Znali to světlo, kterým se král skalních duchů ohlašoval. Znali ten hlas. Ti mladí slýchali to od starých. Ti staří sami si pamatovali a teď se vzpamatovali. V druhém okamžiku odhazovali všichni kladiva i lopaty, zaráželi vozíky a u výjezdu ze šachty naříkavě rozplakal se zvonek, jak dole starý havíř poplašně jim trhal. Sjela dolů klec, rychle do ní nasedli, tolik se jich vešlo, nahoře vyskočili a klec znovu blesku rychle sjížděla pro ostatní. Zachránili se všichni. A jak posledně klec výjížděla nahoru, s hukotem a celou silou prorazila voda stěnu a zaplavila šachtu. Ti, kteří poslední vyjeli nahoru, jektavě, ještě plní hrůzy, že se už snad na světlo boží nedostanou, vyráželi ze sebe. To naše svatá patronka, to svatá Barbora, to Čeplínek, král skřítků, to král všech dobrých skalních duchů, božej nás varoval. Čeplínek čekal s družinou, až nastoupili poslední, a potom teprv zavolal. Zpátky, naší podzemní chodbou, zpátky, nejvyšší čas! Jak vyběhli, už se kalná voda valila do šachty. Já jsem to tušil, řekl Čeplínek. Zas to byla svatá pana Barbora, která mi dala vnuknutí, a ti lidé, pošetilí lidé, chtěli by popírat moc přímluvy svatých a světic božích. Zpěváku náš, Klimentíčku, zanotuj tu naší písničku a potom půjdeme domů na svačinu. Zatelefonuju Vinklíčkovi, ať dnes uvaří čí písničku a potom půjdeme domů na svačinu. Zatelefonuju Vinklíčkovi, ať dnes uvaří čokoládu. Nuže, Klimentíčku.

Vrchní kuchař Vinklíček spal v houpací židli. Telefonu neslyšel. Jak pak by slyšel, když byl tak hrozně unaven? Pomáhal podkonímu Másníčkovi chytat rozběhlé koníčky po louce. Kryšpíček poručil zapřáhnout dva páry koníčků a celé stádo jich od rána popásalo se na louce. Konečně je chytli, konečně je zapřáhli k valníku. Vinklíček se honem podíval do novin, co je nového. Když četl, že samé volby, líbezně usnul v houpačce. Skřítkového vzbudili. Král Čeplínek ho pokáral i potrestal. Za to, že usnul a neuvařil čokoládu, musel si přečístit celé troje noviny o těch volbách. Když je dočetl, řekl si: Víckrát ve dne neusnu, jen abych nemusel tohle číst. Skřítkové si uvařili čokoládu sami a teď čekali, až pojede valník z jejich města s nákladem. Jak Kryšpíček pod vrchem zahvízdl, běželi všichni pomáhat valník tlačit. Když skládali zboží, naříkal Kryšpíček: Je to drahota, pane králi, na sádle přirazili a na loji také. Ale král řekl: Jen když nám dá pán Bůh zdraví. A nevědí ještě v našem městě, že hrozné neštěstí valilo se na havíře? I vědí, vědí, kýval hlavou Kryšpíček. Povídali mi v trafice. Doběhl jsem tam pro kousek šňupavého tabáčku, že mohlo být moc zle na lidi, že by všichni byli zatopeni, kdyby nebylo našeho milovaného krále, jejich písně k svaté paně Barboře a výstrahy krále skalních duchů. A dnes, řekl král Čeplínek, si můžeme odpočinout. Nespali jsme kolik nocí, vždyť já vím, když odcházím na prohlídku šachet, že ostatní jsou zhůru. Než začnou zase fárat, připravíme se trochu na zimu. Je třeba náš hrad zase jednou důkladně od sklepů až do věží vymést, přehlédnout zásoby, nasušit švestičky a čeho třeba přikoupit. Práce bude dost, jdu si trochu schrupnout. Vinklíček vykládal ostatním, jak se ráno upachtil, když chytal na louce zelené kobylky. Kryšpíček poručil: Nejzelenější koníčky! Ono se to řekne, ale nejzelenější to je právě Myšpulinka a Řehulínka, největší darebačky na louce. Jak poznali, že jej jdu chytat, vykřikli: Vinklíček má velký bříšek! Rozlobil jsem se, rozběhl, ujela mi nožička, sjel jsem do stružky a už jsem ležel. Tu pořád se u nás na loukách odvodňuje a tuhle člověk by se mohl zabít. Smáli se mi, houpali se na vysoké metlici a zase pokřikovali: Vinklíček, leží mu ve stružce bříšek. A dělali na mě dlouhý nosíček. Ještě půl hodiny mě proháněli, než Myšpulinka ztratila podkovečku a Řehulinka sekl přes frňáček markýz Cvrčíček Čop Čop. V tu ránu jsem jim dal na hlavičky chomoutky a jak potom pěkně táhli a celou cestu nám povídali. Oni jsou jinak dobračky, ale náramně rádi se smějí. Povídali, že bude svatba. Markýz Čop Čop uchází se o ruku princesky Čip Čip ze Cvrčího rodu. Její otec, starý král Žop Žop, Cvrčků panovník, půjde prý do penze. Nějak mu z čerstva vypadaly zuby. Byl v našem městě u zubaře. Nové si dal udělat, ale povídal, že to moc v hubičce tlačí, že to nechce a poddaní, že zase nebudou chtít šišlavého krále. Proto on asi kouká, aby princeska Čip Čip přivedla nového vládce. A protože princeska tuze ráda šlehanou smetanu, bude se prý o svatbě podávat každému, kdo přijde. Braši, já bych měl chuť.

0: Však my také, volali ostatní. A co je v městě nového? Inu braši, až mi uši brní, když člověk poslouchá, kolikery nové časopisy budou vycházet. A podle vzoru měst, v níž bydlí opravdoví lidé, obři proti nám, budou se hádat o to, kdo má nejkrásnější nos. Cože, nos? Smáli se skřítkové. Ovšem, braši, nos? Lidé tam nahoře nad námi se asi tuze dobře mají, že si takové věci vymýšlejí a v našem městě se po nich opičí. Nos sem, nos tam, jen kdyby tam nahoře měli čisté duše. Povídal prve náš pan král, že budeme uklízet. No, mě zrovna bere v kotníkách to revma. Jako obyčejně, vinklíčku, když je více práce, že? Smál se Michlíček. Ty tak nejraději kolem plotínky zobnout tuhle, zobnout támhle, anebo vlíznout kastrůlek, pekáček, hrneček, ale kartáč, hadr, smeták, to ti nevoní, viď? Inu brachu, vonělo by, vonělo, ale mám v bříšku kosti a špatně se hýbám. No, možná, že budu při té vaší práci sušit v kuchyni švestičky. Druhého dne opravdu kázal král rozběhnout se po celém zámku a uklízet. Vinklíček v kuchyni sušil švestičky a pekl lívanečky. Po týdnu sotva všecko dočistili, řekl Čeplínek. Mně se zdá, že havíři budou kutat v šachtě Juliáně. Půjdu se tam dnes v noci podívat a možná, že zítra nastoupíme pravidelnou hlídku. Byla noc. Bylo tichoučko v hradě skřítků. Spali v malinkatých postýlkách, ale jak král tiše prošel jejich ložnicemi, probudili se. Jak se za ním dveře zavřeli, hned si povídali. Náš dobrý král jde do šachet. S čím asi přijde? Lidé jsou nevděční až hrůza. Ale přece se nám stýská po jejich hlasu, po jejich přítomnosti. Vždyť Bůh tak poručil, abychom byli k jejich ochraně. Král se vracel v půl hodině. Věděl, že ostatní čekají. Hned u dveří otočil kličkou elektrického vedení a řekl. Ráno nastoupíme službu. Všecko mají připraveno. Jste hodní, že jste čekali, s čím přijdu. Dobrou noc. Naplnili se dlouhé štoly uhelným prachem. Zčernalí kovkopkové vytrvale klepou. Tolik už lidský rozum vymyslil. Proč nevymyslil stroje, které by černé démanty nebo vzácné kovy dobývaly z útrob země sami, bez obsluhy lidí? Skřítkové, teď neviditelní, rozbíhají se na všechny strany. Poslouchají, co havíři vypravují. Starý lušák, pot mu z čela stéká v pramencích, hlásí se ke slovu. Kamarádi, já to tušil, že se blíží nebezpečenství. Tu noc předtím dlouho jsem se modlil. Byl to výroční den smrti mojí ženy Barušky. Klečel jsem před obrazem naší patronky svaté Barbory. Tak se mi pořád zdálo, že zvedá ruku k výstraze, jako před 20 roky otravné plyny začaly zavalovat šachtu Bertramovu. Tenkrát jsme se zachránili jen 3. Ostatní vyfárali mrtví. Mladý havíř Sejkora se zasmál. Vy jste, strejčku, pověrčivý. Co se má komu stát, stane se a dost. Ale jdi, chlapečku, jenom jdi, divil se lušák. Ty jsi také z toho nového světa, což? No, nedopouštěj pán Bůh, aby přišla do šachty pohroma. To bys pak drmolil, svatá pano Barboro, oroduj za mne. A co pak máš dnes sebou k obědu, no?
1: No, co bych měl? Salám a chleba.
0: Salám? Vždyť je pátek. To odjakživa bývá mazaný chléb.
1: No jo, ty sejkora. Pravda, já zapomněl. Tvůj táta parceluje na schůzích velkostatky. A heleď, Pepíčku, až to všechno mezi sebou rozdělíte, kam budete chodit krást, když panské nebude? No, to se pak budete střílet mezi sebou.
0: Mladý sejkora se nafoukl. Strejčku, až my to všechno rozdělíme mezi sebe, tak
2: se budeme na mezích prát,
0: dodal starý lušák. A starý havíř Lejsek pověděl. Nač marné řeči, král skalních duchů Božej a král skřítků Čeplínek nás přímluvou svaté Barbory zachránili. Zaspívejme jim na poděkování. A hned začal.
3: Král skřítků je mezi námi, všeho zlého vždy nás chrání, Čeplínku náš díky tobě, že z nás chránil ve zlé době, králi duchů skalních, slyš nás, Božeji, dík vroucí od nás, a ty svatá naše pano, ty svatá pano Barboro, navěky nás ulituj, v každé době při nás stůj.
0: Čeplínek neviditelný seděl na kameni a utíral si oči. Král skalních duchů Božej seděl nad ním také neviditelný a šeptal mu. Dáš, Čeplínku, dnes ve svém hradě vyvalit celý soudek malinové šťávy, ať si skřítkové pochutnají. Čerstvé vody tam máš dost, ale poslouchej jen, co si havíři vypravují. Starý kačír má právě slovo.
1: Povídali moje děti a děti mých dětí tak lecos. Moje děti o tom, že zrovna toho dne, kdy zrádná voda šachtu zavalila, že měli zlé sny. Dceři se zdálo o špendlíkách, zeti o bílých růžích. Ale děti mých dětí jinak povídali. Dědo, my jsme dnes měli náboženství ve škole a velebný pán šel s námi až ke křížku. Zrovna v tu chvíli, kdy asi první klec fárala nahoru na světlo boží. Pan farář řekl, pomodleme se za všechny ty, kteří pod zemí pracují. No a my se modlili. Maminko, tatínku, my se modlili tam u toho kříže, co pod ním visí obrázek svaté Panny Barbory, patronky havířů, tak dlouho jsme se modlili jako nikdy předtím.
0: Odkud si z postraní šachty bylo slyšet novou píseň.
1: Havíři, havíři, začernění chlapci, ještě věčně zčernalí, jako praští vrabci, nic, nic nevadí, my se umyjeme, budem zas běloučtí, hezcí chlapci. La la la la la la la la la la la la la la la la la la.
0: Starý Lukáš rozvazoval uzlíček s dvěma krajíci okoralého chleba a vrtěl hlavou.
1: No tak s takovou písničkou, s takovou je nikdo nespasí.
0: Král skřítků Čeplínek zatáhl za rukáv Rundíčka. Půjdeme také k obědu. Tento sdělil dál a za chvíli trousili se jeden za druhým. Těšili se, že budou mít k obědu rajskou omáčku s brambůrkami. Ale jejich dlouhá jídelna nebyla připravena. Nebyly na stolečkách bílé ubrusy. Nebyly tam jejich malinké, rozkošné talířky. Nebylo tam vůbec nic. Rozběhli se do kuchyně.
4: Vinklíčku! Vinklíčku! Volali.
0: Odkud si z kouta u okna ozvalo se? Jako když někdo z tvrdého spánku se těžce probouzí. Podívali se tam a vida. Vinklíček sedí v houpací židli a spí. Do kuchyně dobelhal se starý vysloužilec Kinglíček,
1: který pamatoval bitvu u Solferína. Byl to ten, který, když to prohráli sedláci u Chlumce, někde blízko tam bydlel. Kinglíček vysvětloval. Byla to dnes švanda. Já vám hned povím, proč Vinklíček usnul. No, když byli tuhle v našem městě, dostal plný kornoutek čokoládových bonbónů plněných likérem. Dnes odpoledne slupl 3 za sebou. Omámili ho, motal se tady a místo rajských jablíček vhodil na omáčku lněné semínko a zpíval si. Až mě na Olšany povezou, zou, zou, zou. Místo, aby donesl panu králi přesní dávku, čtvrtku osmaženého mravenčího vajíčka, donesl to zelené kobylce na louku. Ještě štěstí, že pan král dostal bolení hlavy a ničeho nechtěl. Vzkázal před chvílí, že ani k obědu nepřijde. Trochu se také popletl těmi novinami, co z města přivezl, a pořád říkal. Volím jednu, volím dva, prohrajem to oba dva. Volím trojku, čtyřku, pět, vždyť do voleb půjdu před.
0: K dovršení všeho zlého zapadlo sem jedno zrníčko vinného kmene, jak vosy je načali a vyhryzávali. Vinklíček si k němu set, inu, zrovna jako k sudu, navrtal nový otvor a pil. A potom řekl.
5: Činčiri, minčiri, fuk, já už nevím o tom světě ani muk.
1: Sedl si tuhle do houpačky a usnul.
0: Rundíček se poškrábal za ouškem.
1: No, je to k smíchu a není, protože nemáme co papat.
0: Ale máte, smál se Kinglíček. Vždyť přivezli z našeho města také sáček burských oříšků a vy je rádi schroustáte.
1: A tak toho poledne měli skřítkové opravdu k obědu jen ty malinkaté burské oříšky. Král Čeplínek přicházel svou královskou komnatou a držel si oběma rukama hlavu.
6: Buď to jsem chyt někde průvan, nebo je to starostma, naříkal.
1: Ale přece odpoledne vydal se s ostatními do šachet. Tam se zrovna hádal starý byčák s mladým Švíbem.
7: Starý říkal, tyže nevěříš v dobré skalní duchy?
8: Nevěřím, odpovídal mladý. Nejsou.
7: A kdo pak nám dal posledně znamení, že voda chce zavalit šachtu, co? No, kdo to byl?
8: Třesky, plesky, smál se mladý. Někomu se něco zdálo, byli bychom stejně za chvíli slyšeli hučení.
7: Za chvíli, rozkřikl se starý. Za chvíli jsme byli zatopeni, nebýt výstrahy.
8: A já nevěřím, trval na svém mladý. Já vůbec v nic nevěřím.
1: Starý chvíli usilovně kopal. Potom zdvihl hlavu.
8: Ani v Boha nevěříš?
1: Zeptal se ostře.
8: Ani v Boha ne, odpověděl mladý.
0: Král skřítků Čeplínek chtěl právě strestat mladého, chtěl mu vyříhnout na tváře svoje drápečky, ve které té chvíle změnil svoje ruce, když zdlouha vtáhl do sebe vzduch a zachvěl se. Šeptem sdělil ostatním.
9: Zase je zle. K otravným plynům se dokopávají, ale ještě ničeho nevědí. Král skalních duchů se blíží, dá jim znamení. Já už mu vzkázal, aby hned přišel, že není všechno v pořádku.
1: Mladý havíř se smál.
8: Nevěřím v nic. Nevěřím.
7: Voláte, když je zle, nějakou svatou Barboru, ale raději máte koukat, abyste dali nahoru znamení, aby poslali dolů klec.
1: Staří havíři,
0: jak si nepokojně vtahovali do sebe vzduch. Tázavě se po sobě dívali.
9: Děje se něco? Něco se děje, tak těžko se začíná dýchat.
0: Ale mladý Švíp se posupně smál. Haha, nejspíš máte záduchu.
9: V tom se zelenavě rozsvítilo, král skalních duchů přispěchal, hluboký hlas se ozval z dolu.
10: Zachraň se, kdo můžeš, Švíbe, zvoň na poplach, ať spustí klec.
0: Mladý Švíp vdechl zhluboka omamný plyn, trochu se zapotácel, ale přece se ještě posmál.
10: Láry, fáry, to přejde, zvoň si sám.
0: Ale desatero jiných rukou dávalo poplašným zvonkem znamení nahoru. Už to bylo jisto. Otravný plyn, odkud si zhluboka, dýchal smrt. Sjela klec jako blesk dolů. První do ní skočil mladý Švíp. Ale rychleji než vskočil, byl neviditelnýma rukama vysazen zpět a hluboký hlas poručil.
10: Dřív ti starší, ty věříš jen v sebe, nuže, pomoz si sám.
9: Švíp tetelivě se chvěl, ostatní klečeli, ruce spínali. Patronko naše, svatá Barboro, vytrhni nás úzkosti, pomoz nám z nebezpečenství, pomoz nám.
0: A mladý Švíp volal. Svatá pano Barboro, nedopusť, abych taky zahynul, pomoz, pomoz, oroduj. Jestli vyváznu, do našeho kostela k tvému oltáři koupím nejsilnější svíce, jaké v městě dostanu.
9: Zase sjela klec, zase pobrala, co mohla. Zase Švíp zůstal dole. Teď už zbytek tu zůstalých plazil se po kolenou a první mladý Švíp.
11: Pane Bože na nebi, smiluj se, ústryň se, zachraň nás!
0: Starý bičák mohl už vyjet nahoru s těmi prvními, ale zůstal. Probíhal šachtou, volal, křičel jen, aby tam nikdo nezůstal, ale teď se osopil na Švíba.
10: A co ty k Bohu voláš? Co ty na naší svatou patronku vzýváš, když ničemu nevěříš?
9: Ale Švíp klečel na kolenou, jeho oči byly plny pláče, on ruce spínal, on volal.
11: Pane Bože na nebi, svatá patronko naše, oroduj!
9: Všem už docházel dech. Ještě 2 minuty a je konec. Všichni tu zahynou. Osvobozujícím zařinčením sjela dolů klec. Dovlekli se k ní. Mladého Švíba, který už byl ve mdlobách, dotáhl ke kleci starý bičák. A když Švíba nahoře vzkřísili, prvního slova byla.
11: Jen Bůh na nebi a přímluva svaté pany Barbory nezachránila.
0: Král Čeplínek potřásl si rukou s králem skalních duchů Božejem.
9: Ani jediný lidský život nepřišel na zmar. A dodal. A také toto je poslední, co vyhnalo havíře ze šachty Bertramovi. Tam už kutat nebudou.
0: A co pak máte k večeři, blahorodý Čeplínku?
11: Ani nevím, jasný králi Božeji, nejspíš Kubu.
5: Fí, donc, Kubu, quel malheur,
0: ušklíbl se král Božej.
11: To takhle v zimě jednou za 1/4 roku k večeři.
9: No inu podle kapsy, odvětil Čeplínek.
11: Skromně jsme živi a přece dluhu máme jako máku.
9: To všecko dělá berní úřad.
11: Ukrutné daně, jasný králi.
9: Hubičku na zámek si musíme dát, abychom mohli zaplatit.
11: Pomůžeme si, jestli se nám podaří vykopat poklad zlatého máčku.
9: Daně, přemítal král skalních duchů.
11: Slýchám to slovo od lidských tvorů velice často a vždycky je doprovázeno spoustou šťavnatých nadávek. V mé říši není daní. Není to něco jako štěnice?
12: No, skoro, jasný králi, skoro.
11: Ale štěnice dají se vyhubit štěnicólem, kdežto daně jsou nesmrtelné. Král skalních duchů zapálil si Britaniko a kývl hlavou.
12: O, to je tu ze zlé, tož teď budeme mít chvíli prázdno.
11: Havíři asi začnou fárat v nové Leontýně šachtě asi tak za týden.
12: Bonjour, příteli, bonjour.
11: A zmizel. Vinklíček se už prospal. Do hrnců a kastrůlků, v nichž byla připálenina, nalil vody a dal je odpučet do trouby a dělal k večeři kubu. Dobře se všichni najedli a po večeři řekl král Čeplínek. Dnes jste to viděli a slyšeli. Mladý Švíb se kasal, že v nic nevěří. Ale jak už i on cítil jedovatinu ve vzduchu, zrovna úpěl. Pane Bože na nebi, svatá pano Barboro, tak to umějí ti lidé nahoře nad námi. Pokud necítí trestající ruku Boží v týle, potud se i rouhají. Ale jak je jim zle, hned ruce spínají. S pomocí Boží a krále skalních duchů pomohli jsme zase všechny zachránit. Čeká nás odpočinek, který neprozahálíme. Hořejší sály nutně potřebují nově vymalovat. V našem městě povídali celé báje o jakémsi Florovi, malíři, který lidem nad námi v jejich velkých domech rychle a krásně maluje. Do všeho se pustí a je to člověk dobrák. Víte, že mám moc jednou do roka z člověka třeba obra zvláštním zaříkáváním udělat skřítka. Právě před rokem potřebovali jsme zasklít verandu. Pamatujete se, jak jsme ze skláře z lidského města udělal skřítka, který nám obratně práci obstaral? V našem městě sklenáři ani malíři nejsou. Pročež letos to zkusíme s tím panem Florou? Komu pak svěřím úlohu toho pána v lidském městě najít, upozornit ho na sebe a vyložit mu oči jde? Heleď, Vinklíčku, ty jsi nejstarší z nás, nejvíc je tě vidět, víš co, půjdeš ty. A raději hned. Vinklíček nechodil moc rád. Měl objemné bříško, hned se zadýchal a do města lidí tuze nerad chodil. Bylo to také velice nebezpečné. Musel se vždycky chytit nejdřív slepičí nožky a vyšplhat se jí na hřbet. Někdy se mu povedlo z něj dostat se na kolo klidně stojícího vozu a tož už si potom na voze našel místečko a vypátral, čeho třeba. Jak slyšel rozkaz králův, vzdychl si a šel. Musel nejdřív projít jejich městem. Zašel tam k telefonu a ptal se na různých místech, kde tak nejspíš toho pana Floru chytit. Ve chvíli se dozvěděl, že maluje v novostavbě lidského města a že ji snadno najde a že pan Flora nechodí jinak než s faječkou mezi zuby a usmívá se. Vinklíček si zašel na dva párečky a tak posilněn šel k lidskému městu. Jak vyšel na polní cestu, která se mu zdála být širokou jako obrovská louka, měl štěstí. Kdo si z lidí muž tam spravoval kolo. Vinklíček se skrčil za kamínek a čekal. Jak se ten muž sklonil k zemi, vlezl nepozorovaně na obrubu šedivé čepice, která ležela na zemi, a skřítkovi se zdála být veliká jako mlýnský kámen. Celý se tam schoval. Muž spravil kolo, chytil čepici i s Vinklíčkem, posadil si ji na hlavu, sedl na kolo a už jel. Vinklíček vystrčil hlavičku a liboval si. To té cesty ubývá, hnedle budeme na kraji města, tak, tak. A opravdu, muž se skočil zrovna u té novostavby, kam mířil Vinklíček. Postavil kolo k plotu, čepici pověsil na řidítka. Vinklíček honem vylezl a za chvíli byl na zemi.
0: sedl si pod jetelový lísteček a poslouchal. Mluvili kdesi už tam vevnitř nového domu, ale jemu div se uši neroztrhly, jak se mu lidské hlasy zdály silné. Kdepak lidská řeč a skřípčí řeč? Po chvíli vyšel ten kolář a za ním Vinklíček se usmál.
13: Jej, to je sám pan Flóra.
0: S faječkou mezi zuby usmívá se pan Flóra a povídá.
14: Ale vždyť já na tu Řitku nezapomněl. Hned po neděli přijdu tam s nádobíčkem, nebojte se.
0: Ten cizí muž odjel a protože zrovna zvonili poledne, řekl pan Flóra.
14: Musím si jít pro něco na zub.
0: A odešel. Vinklíček se ho dočkal brzo. Pan Flóra se usmíval, dýmal z faječky a sedl si ještě chvíli na práh. Vinklíček si dodal odvahy, přiblížil se k němu hodně blízko a zavolal tenkým hláskem.
13: Pane Flóro! Pane Flóro!
0: Ten se ohnal rukou a povídá sám k sobě.
14: To ti komáři dnes ale sviští.
0: A kouřil dál. Vinklíček přiložil otevřené dlaničky k ústečkám a křičel, co měl síly.
13: Pane Flóra! Pane Flóra!
0: Ten se podíval dolů, vzhůru, napravo, nalevo, zavrtěl hlavou.
14: Jako by mě volal někdo z velké dálky, anebo někde pouštějí lampovkou polední koncert a mně se zdá, že tu někdo kníká. No, dneska to dodělám a po neděli musím na tu Řitku.
0: Vinklíček dostal nápad. Má přece v kapsičce u vesty pronikavou píšťalku a už ji vytahuje a už píská. Pan Flóra se udiveně dívá kolem a Vinklíček píská vytrvale. Pan Flóra dívá se kolem sebe a konečně. Když se zhýbnul k zemi, viděl tam malinkého skřítka, spráskl ruce a rozesmál se, až mu faječka ze zubů vypadla. Honem ji zvedl, natáhl prst a Vinklíček se jej zachytil a šel po něm jako po širokém mostě na otevřenou dlaň. Pan Flóra si zase sedl a Vinklíček, co měl síly, zase volal.
13: Má poklona, pane Flóra!
0: Ten odpověděl.
14: Poklona, poklona!
0: Ale Vinklíček volal.
13: Prosím vás, vašnosto, ne tak nahlas. Mně se zdá, že bubínek v levém uchu už mi prásk. Můžete mluvit zcela šeptem a já budu hodně křičet, abyste slyšel, ano?
0: Pan Flóra tedy mluvil šeptem. Račte být asi z rodu skřítků, že?
13: Ano, ano, ráčím,
0: odpovídá Vinklíček.
13: A jak pak se jako máte?
0: Ptá se dál.
9: Děkuji, děkuji, jen když je práce. Když té není, hned se mě chytá nervóza,
0: šeptal Flóra.
9: A svědčí vám, pane skřítku.
13: Zrovna jako vám, pane Flóra,
0: smál se Vinklíček.
13: A na tu Řitku asi v neděli nepůjdete.
9: A co by ne,
0: šeptal malíř.
9: Tam už musím, slibuju jim to od jara.
13: Sliby chybí, pane Flóra. Jak tu doděláte práci, musíte k nám. Potřebujeme vymalovat celé hořejší patro.
9: No to snad ne, lekl se šeptem Flóra. To by ani nešlo. Podle vás, pane skřítku, je ten váš hrad asi jako škatulka ocirek. Jak pak bych se tam vešel se svým nádobíčkem, no, jak pak?
0: Smál se.
13: Ale dobře, dobře, pane Flora, tu se dobře. Náš pan král vás udělá tak maličkým, jako jsme my. To bude legrace.
14: A co penízky? Honem se ptal pan Flora. No, ty by byly také maličké?
11: No z toho kšeftíčku nic nebude, kde pak?
13: Náš pan král Čeplínek, pane Flora, platí ryzím zlatem. Do všech kapsiček by poručil nasypat vám zlatého máčku, jak byste se stal zase velikým člověkem. Plné pytle zlata byste z toho měl. No, žádný dubl, vašnosto, samé puncované, ryzí.
14: Pan Flora se zamyslil a zašeptal. No tak to je jiná, pane Skřítku. To já bych teda tu Řitku ještě odložil. A kolik pak je tam těch pokojů?
13: 6, vašnosto, 6!
14: A to jako ke stravě?
13: Ke stravě, pane Flora, já jsem kuchař, vinklíček, jen povězte, co rád, a budu to vařit.
11: A pan kuchař Vojtíšek, no to jsem rád, to jsem rád.
13: Ne, vašnosto, vinklíček!
14: Křičel kuchaříček.
11: Jo, Vincíček, Vincíček, no to jsem rád.
13: Povídám, Vinklíček!
14: Celou silou křičel Skřítek.
11: Vinklíček, Vinklíček, no vždyť už to povídám, šeptá Flora. No víte, já rád maso.
13: Já také, vašnosto, také!
14: Chraptí trochu Vinklíček.
11: No, víte, takhle vepřovou, s kůrčičkou, s knedlíkem a zelím. Svíčková by také mohla být a ta zase s knedlíkem. Já vůbec ke všemu rád knedlíky. Brambory, ano, také boží dar, ale jak říkám, brambory, to je hlad. A když si může člověk vybrat, no tak proč ne? A což karbanátky, pane Vincíčku?
13: Vinklíčku, vašnosto, vždycky vinklíčku. Karbanátky jsou tuze dobrá věc, jenže ty nejdou s knedlíkem, takhle s mrkví nebo s bramborem a zelím, vašnosto.
11: No tak to radši s mrkví, pane Vinkýřek, ale více karbanátku než mrkve.
13: Vinklíčku, vašnosto, ne vinkýřku, ale to bude, vašnosto, co hrdloráčí.
14: Tak platí, platí, pane Skřítku. V pondělí ráno budu čekat na rozcestí. Ať váš pan král přijde, ať sem nějaký ten den s Křítkem. Nádobíčko si složím do batohu, no, pánu bohu poručeno, snad se mi nic zlého nestane. Já se takto nebojím a o Skřítkách jen dobré jsem vždycky slyšel. Zrovna houká jedna, musím jít dělat. No a jak vy se dostanete, pane Skřítku, ke Skřítčímu městu? Pro vás je to lán cesty.
13: No vašnosto, snad byste mohl se mnou seběhnout tamhle na rozcestí. Vy jste tam hned a já bych tam šlapal kolik hodin. Tam odtud jsem u nás hned.
14: I to bych mohl, byl ochotným pan Flora. Jenom více těch karbenátků než mrkve. S vinklíčkem na dlani rozběhl se k rozcestí. Tam ho opatrně položil na zem, rozloučili se a vinklíček uháněl domů.
11: Tak co, pořídil si vinklíčku?
14: Volal zdaleka pan král. Ale vinklíček docela ochraptěl. No jak pak by ne, když tak dlouho musel křičet na dospělého velikého tvora z lidského města. Sýpal a kýval jen hlavou.
13: V pondělí ráno, jasný pane králi, bude pan Flora čekat na rozcestí, na rozcestí.
14: Král měl radost, ale s vinklíčkem soucit. Hned mu poručil, aby ulehnul. Vařili mu horkou citronovou limonádu, na krček dávali obklady a v neděli byl zase Vinklíček chlapík. V pondělí ráno zopakoval si pan král zaklínací formuly a vydal se s družinou na rozcestí. Jak tam viděli pana Flóru s nádobíčkem a faječkou v ústech, hned král Čeplínek mávl čarodějným proutkem a začal.
15: Kykluxa morela divere lux, luere pavila morele pux, dravila pukvila šmorlelanc hix, trukvila tolerance pakvine pix.
14: Pan Flóra při tomhle zaříkávání se menčil, krátil, úžil, už byl jako paleček, nádobíčko bylo jako nic, už byl jako špička palečku, už byl jako střízlíček. Jenom ta faječka, ta jeho milovaná faječka, byla pořád stejně veliká. Na ní zaříkávání neplatilo. Jak on prve jako pírko mezi zuby držel, tak teď v jeho docela malinké už ruce byla jako bříza, jako kláda, jako kmen. Nemohl ji utáhnout za sebou. Musel ji z ruky pustit. A už to byl skříčí královský kočár. Dva páry zelených lučních kobylek netrpělivě zahrábly pod kůvkami a už jeli. A už byli ve hradě. Pan Flóra hmatal po všech kapsách.
16: Pane králi, víte, jak nemám faječku, nestojím za nic.
14: I hned mu nesli na vybranou. Jak si zapálil, už dostal náladu a hned se dal do práce. Vymaloval sály jedna radost. A dobře se měl. Masa dost, zapít také bylo dost. A karbanátků víc než mrkve. Když byl hotov, král Čeplínek potřásl mu rukou.
17: Pane Flóru Ratolístko, náramně krásně jste nám to vymaloval. Prosím pěkně, nastavte kapsy.
14: Pan Flóra se opatřil kapsami. Narychlo sám si ještě 4 přidělal, než se vydal na cestu. Otvíral kapsy, pan král nabíral zlatého máčku z pytle. Do všech kapes mu nasypal. Pan Flóra poděkoval, pan král vyjel s ním, odříkal na rozcestí kouzelnou formuli a ze skřítka stal se opět pan Florián Ratolístka, lakírník a malíř. Hned se hnal po svojí milované fajfce, která se mu nedávno zdála břízou, s rozkoší nadspal a zapálil. Pod tíží zlata se prohýbal, neboť kapsy změnily se v pytle plné zlata. Ještě štěstí, že zrovna na rozcestí stavila lokálka a měla prázdný nákladní vůz. Pan Flóra naložil do něj svůj drahocenný náklad a vyjeli. Pan Flóra už ovšem na řitku nešel. Koupil si ohromný dům, malířské nádobíčko pověsil na hřebík a od té doby se má tuze dobře. Prodává obilí, zavedl si chvojkova napajedla do chlévů, dodává mléko na Prahu a rád vzpomíná na chvíle prožité ve skříčím hradě právě tak, jako skřítkové vzpomínají rádi na veselého Flóru, který jim tak krásně vymaloval hořejší sály. Právě mi poslal lístek, že mu krupky potloukly obilí, mníška napadla les a lenošného života, že už má dost, že je lepší být zdravým řemeslníkem než nemocným milionářem, že ho žaludek začíná zlobit. Rozhodl se vrátit se k práci a faječce. Britannica už nechce ani vidět. Natáhne si plátěné šaty a zas bude chodit malovat a občas kousek vepřové s knedlíkem a zelím bude mu chutnat lépe než paštiky a bažanti.
0: Od 1. ledna zas už bude na Smíchově ve starém bytě.

0: Byla jednou jedna dálnice a ta vedla do velikého města. Jezdilo po ní tolik aut, že by je nikdo nespočítal. Některá mířila tam a některá zase zpátky. A aby se ta auta mezi sebou nesrazila, byl uprostřed dálnice zelený pruh trávy. A právě tady, do všeho toho spěchu a rámusu, vyrostl jednou docela potichu malý kopeček hlíny.
1: Je, to ne! Kde jsem se to vyhrabal?
0: Auta si krtka vůbec nevšímala. Co pak mají čas brzdit u každé krtčí hromádky? Za to krtek z nich byl celý pryč.
1: To je a jedno hezčí než druhé. Jen kdyby tolik nepospíhala. Halo, auta, pomalu, ať vás můžu prohlídnout.
0: Šňůra aut jako na povel zpomalila, zabrzdila a řidiči hned stahovali okénka a volali, co se to tam vpředu stalo, zase nějaká bouračka, to nám ještě tak scházelo. Za to krtek si liboval. Právě před ním totiž zastavilo auto ze všech nejkrásnější. Celé bledě modré a seděl v něm bílý chlupatý pes.
1: Oni i pejsci mají auta, to jsem nevěděl.
0: Mezitím se auta na dálnici znovu rozjela, svištěla kolem jako o závod, ale krtek už se po nich ani moc neohlížel. To bledě modré s pejskem mu nasadilo brouka do hlavy. Sedl si na svůj kopeček hlíny, klapky pod bradou a snil.
1: Ach, mít vlastní autíčko. Ani by nemuselo být bledě modré. Třeba bych si vybral červené nebo zelené. Nebo žluté. Stačilo by mi malé malinkaté, jen kdyby jezdilo. Točil bych volant, ten autíčko by veselé vrčelo. A kdybych měl chuť, tak by si zatroubil. Tutu, tutu.
0: Ze snění krtka vyrušil až příjezd montážního vozu. Vyskákali odtud mechanici, jedno nepojízdné auto odtáhli vedle dálnice, aby nepřekáželo, a hned se dali do práce. Tohle krtek musí vidět a hezky zblízka. Prokličkoval mezi auty na druhou stranu a byl to div divoucí, že ho žádné nezajelo. Za to teď se mohl dívat mechanikům rovnou do ruky.
1: To by mě ani nenapadlo, že se auta skládají ze samých kousků. Kdybych ty kousky měl, dal bych si autíčko dohromady sám. Jedna, dvě bych s tím byl hotov.
0: Jinou tak už to na světě chodí. Čemu nerozumíme? To nám vždycky připadá náramně snadné. Co krtek o autech věděl? Dohromady nic. Jenomže jezdí po dálnici a mají čtyři kola. A koukáním se taky o moc víc nedozvěděl.
1: Taková velká kola. Ani bych tak velká nepotřeboval. Ale kola musí mít každé auto, jinak by nemohlo jezdit. Tak se mi zdá, že kola jsou u auta hlavní věc. Ale kde je vzít? Kdybych měl kola, začnu stavět třeba hned.
0: Jenomže pak si krtek prohlédl auto zdola a musel uznat, že i podlaha je důležitá. Kam by jinak ta kola přidělal? A kam by přidělal sedátko a volant? A houkačku a pedály? Spravené auto zatím odjelo. Auto, autíčko! Šťastnou cestu!

0: Vzápětí pak odstartovali i mechanici, protože je honem honem volali telefonem zas k jiné bouračce. Zbyl tu po nich kolem dokola jen velký nepořádek. Poškozené součástky, šrouby, matky, ozubená kolečka, hadice, hadičky, kousky kabelů, dokonce i děravá nádrž od benzínu.
1: Ale na docela malé autíčko by to možná stačilo.
0: A Krtek začal všechno to harampádí snášet na jednu hromadu. Uviděla ho myška a nestačila se divit.
2: Ty, co s tím, Krtku, budeš dělat?
1: Budu stavit, myško.
0: Zvědavá myška si však nedala jen tak odbít.
2: Co budeš stavět, Krtku? Řekni, třeba ti poradím.
1: Neřeknu, můžeš hádat. Prčí to, trobí to a jestí to. A tomu myšky nerozumějí.
0: On tomu moc nerozuměl ani Krtek, což bylo horší. Dával dohromady kousky aut, jak ho napadlo. Namísto kol našrouboval hranaté matky, podlahu udělal z benzínové nádrže, kde si opodál objevil i rozbitý reflektor, dvě vypálené svíčky a ulomený volant. Dalo mu to spoustu práce, spoustu schánění, tahání a montování, ale nakonec to celé vypadalo, aspoň z dálky, skoro jako malé autíčko.
1: A to ono se dát. Motýlku, nechce svést, se nic navánt a dobře se drž. Tak znova. A do četice.
3: Copak? Proč mě zlobíš, autíčko? Proč nechceš jezdit? Šlapu na pedály, točím volantem a ty nic? Ani nevrčíš, ani nebřučíš a kdybych si chtěl zatroubit, musím troubit sám.
0: Jestli to nebude tím, že autíčku chybí motor. U opravdových aut je motor schovaný pod kapotou a tak Krtek vůbec netušil, že bez motoru auto nejde. Všechno sváděl na hranatá kolečka.
3: Kdyby moje autíčko mělo kola kulatá s opravdickými pneumatikami, určitě by jezdilo.
0: A najednou se zdálo, že nastal den splněných přání. Ke Krtkovi se právě takové kolečko zakutálelo.
3: Je, kde ses tu vzalo? Kdybych měl tak aspoň ještě jedno. Nebo aspoň tři.
0: A nežli to Krtek dořekl, věřte, nevěřte, z kopečka se k němu kutálela trávou další tři kolečka. Jen tak, že je stačil pochytat. Co to? Co se to tam děje?
3: Asi někdo něco spravuje.
0: Nebo spíš rozbíjí. Krtek se utíkal podívat a zůstal s pusou do kořán. Na louce za kopcem jakýsi kluk uličník rozbíjel kladívkem červené autíčko na klíček. Proč to dělal? Kdo pak ví? Nejspíš, aby si dokázal, kolik má síly. A teď celý pyšný upaluje i s kladívkem cestou k městu. Krtek se nad tou spouští div nerozbrečel.
3: Tohle já bych autíčku nikdy neudělal. Co si teď počne?
0: Někdy je každá rada drahá a brečet nestačí. Naštěstí se v pravou chvíli objevila myška. Ta byla všude a vždycky všechno věděla. Vykoukla z odpadkového koše a řekla: nabouraná auta se spravují v autoservisu. Je to tady hned naproti. Krtek se podíval tím směrem a rázem poznal, že si myška nevymýšlí. Že to tak skutečně je. Montážní vozy tam ze všech stran svážely rozbitá auta, která už nešla opravit jen tak u silnice. Jeřáb s velikým hákem a klepety je popadl, kam si je odnesl a z autoservisu pak vyjížděla všechna auta opravená jako nová.
3: To je teda něco. Pojď, autíčko, taky to zkusíme.
0: Dalo to dost práce. Krtek se pořádně zapotil. Než svázal provázkem dohromady všechny zbytky autíčka, všechna čtyři kolečka, a než je odtáhl do servisu. A co když je nakonec nevezmou? Co když berou jenom velká auta? Ale hák na jeřábu ani nemrkl a odnesl Krtkovo červené autíčko jako každé jiné. Čekání bylo nekonečné, skoro jako v nemocnici, ale nakonec se Krtek přece jen dočkal. Červené autíčko na klíček vyjelo ze servisu krásně opravené. Jenom už nebylo červené, ale přelakovali je na růžovo.
3: Nevadí, teď si autíčko ještě hezčí.
0: Krtkovi se zkrátka vyplnilo další veliké přání. Měl autíčko, které bzučelo, vrčelo, troubilo. Stačilo je klíčkem natáhnout a už se jelo.
3: Díky za radu, Miško, nechceš se svést.
0: Ale Miška se jen uchychtla a řekla: po dálnici? Ani náhodou. Jeď si sám, Krtku, a dávej pozor, ať nikoho nezajedeš.

Ono to pro Krtkovo autíčko vážně nebylo na dálnici nijak snadné. Krtek musel každou chvíli zastavit, natáhnout je klíčkem. Takže ostatní auta byla netrpělivá. Řidiči stahovali okénka a volali: uhni s tím mrňou sem, my spěcháme! A bílý pejsek v bledě modrém veleautě si dokonce významně ťukal na čelo. Teprve na večer, když aut na dálnici trochu ubylo a všechna krásně svítila, i to maličké růžové, Krtkovi se konečně podařilo odbočit z dálnice na polní pěšinku. Tam se mu jelo moc hezky. Nikomu nepřekážel a ta pěšinka ho dovedla až domů na lesní stráňku. Zaparkoval autíčko před svou krtinou, vytáhl klíček, aby mu s autíčkem nikdo neodjel, a šup do pelíšku. Tu noc se mu pak zdály samé báječné sny.

0: bez auta se dneska nikdo neobejde. Nebo ne? Tebe už autíčko omrzelo? Dřív si Krtku jezdil od rána do večera, až k lesu a zpátky? Nebo k dálnici a zpátky?
1: No právě. Na dálnici překážím a tam a zpátky mě nebaví. To není žádné překvapení.
2: A taky mu od samého vysedávání v autě narostlo bříško a nemohl dopnout kalhotky.
1: Nepomlouvej, já tě slyšel, takže...
0: Takže?
1: Takže hurá za dobrodružství!

0: Málce, když si chladila v rose nohy unavené od tance. Přihnali se a spustili.
1: Amálko, Amálko, ohnivý muž v stůně.
2: A co pak je ohniváčovi?
0: Lekla se Amálka. Pěničky, že prý nevědí, ale že jí k němu dovedou. Jak se k ohniváčovi blížili, bylo pořád víc horko. Usychala od něho tráva a listí na stromech se kroutilo do kornoutku. Nakonec pěničky řekly.
1: Popálilo by nám to peroutky. Dál už musíš, Amálko, sama, sama, sama.
0: Amálka si postříkala závoj vodou z potoka a jde dál. Horko je pořád větší, v trávě vyskakují plamínky. V tom se za skálou ozval nešťastný hlas.
3: Amálko, jestli uděláš ještě krůček.
0: Amálka opatrně nakoukne za skálu a on tam na holých křemínkách leží ohniváč. Rozpálený je jako zoun, křemínky kolem něho pukají žárem.
2: Co pak ti je, ohniváči?
0: Zavolala za skálou Amálka.
3: Ale asi mám horečku,
0: povídá ohniváč a míchá slova z plamínky.
3: Rozpálil jsem se a nevím, co s tím.
2: Co kdybych zavolala vítr, aby tě ochladil?
0: Řekla Amálka.
3: A vítr mě neochladí, voda neuhasí, já už si nevím rady.
0: Sténal horce ohniváč. V tom přiletěli za skálu k Amálce pěničky.
1: Amálko, Amálko, už se nám roztonal druhý, druhý.
2: A kdo zas?
0: Lekla se Amálka.
1: Obrhrompac, obrhrompac,
0: řekly pěničky. Amálka začala prohrompace schánět nějaké byliny.
1: Kde pak, byliny mu nepomůžou. Je to něco horšího, horšího,
0: volali jedna přes druhou a že tam Amálku dovedou. Čím byli blíž, tím bylo divněji. Země se třásla a kameny se přesýpaly jako hrách. Pěničky řekly.
1: Dál neletíme, už se třese i vzduch a neunese nás, neunese nás.
0: Amálka šla sama. Na konci cesty se přikrčila za horu a dívá se do údolí. V údolí hospodaří obr Hrompac. Ale jak hospodaří, bije skálou do skály, až prýskají balvany. S Hrompacem nikdy nebylo dobré sousedství, říkalo se o něm, že nemá srdce. Bije skálou o skálu a nezná se zlostí.
2: Nač pak stůněš, Hrompaci, Hrompaci?
0: Musela v tom burácení třikrát zavolat Amálka. Hrompac si otřel z čela vědro potu a vzdychl, až to krajem letělo jako vichřice.
4: Ach, to je tak, Amálko, já mám srdce zarostlé tuhle do skály, tak se pro ně dobývám, jenže mi to nejde.
2: Já něco zkusím,
0: řekla víla Amálka. Zamávala na pěničky a poprosila je, aby třikrát silně zaspívali.
1: Ohniváči, ohniváči, ohniváči.
0: Pěničky zaspívali a za chvíli tam přišel rozpálený ohniváč.
3: Co mi chceš, Amálko?
2: Aby ses přitiskl na tu skálu,
0: řekla Amálka. Ohniváč se přitiskl, plameny od něho jen lítají.
2: Musíš ještě víc,
0: volá Amálka.
2: Musíš tu skálu rozpálit jako bílé železo.
0: Ohniváč přidal na žáru a skála pukla. Vykutálelo se z ní Hrompacovo srdce. Obr Hrompac si ho zasadil do prsou. Srdce uhodilo a Hrompac povídá.
4: Zrovna jsem zaslechl zpívat pěničky.
3: ohniváčovi.

0: Štaflík a Špagetka pořádají slavnost. Už celý týden se Štaflík a Špagetka připravovali na svoji slavnost. Špagetka stříhal trávník, Štaflík chodil na štaflích a rozvěšoval lampiony na stromy. Také Vrána se starala, ačkoliv jí do toho nic nebylo. Létala křížem krážem po zahradě a připomínala psíkům.
1: Už jste poslali všem zvířátkům pozvánky? Máte připravený program? Jaká bude hlavní cena?
0: A hned se nabídla, že hlavní cenu obstará. Má totiž skvělý nápad. Poprosí paní Zajícovou, aby upekla mrkvový dort.
1: Je to její specialita, tvrdila Vrána. A je to taková dobrota, že už teď se mi zbíhají sliny v zobáku.
0: Všechna zvířátka se na slavnost těšila a už se nemohla dočkat. Každý si něco zábavného připravil. Bude se také závodit v běhu a nakonec bude ohňostroj. Starý jezevec si nechal vyprášit kožich, prý, aby si neudělal ostudu.
2: Chystá pro všechny nějaké překvapení, roznášeli o něm veverky.
3: My už máme všechno nacvičené, ale je to zatím tajemství. Nemůžeme nic prozradit,
0: chlubili se. Všichni ale už dávno věděli, že veverky budou tančit. Křeček si dokonce vyčistil uši a ostříhal drápky, aby se mu líp hrálo na foukací harmoniku. Paní Zajícová upekla první cenu. Mrkvový dort. Měla však starost, aby její zaječátka s dortem něco nevyvedla. Přípravy byly v plném proudu, když se rozneslo, že žáby odřekly účast. Nacvičovali totiž sborový zpěv a nemohli se dohodnout, která bude dirigovat. Když neschody vrcholily, zasáhla Vrána.
1: Už se nehádejte, dirigovat budu já. Mám výborný hudební sluch a hudební vzdělání.
0: Přípravy na slavnost už byly u konce, když přišla další nečekaná pohroma. Žížaly měli schůzi a usnesli se, že jsou uražené, protože je na slavnost nikdo nepozval. Prý psi ještě uvidí, co jim udělají s trávníkem. Bude z něho oraniště. Vrána žížalám vzkázala.
1: Moc si nevyskakujte, holčičky. Mám pěkně dlouhý zobák a vyzobám vás z trávníku jako rozinky.
4: Uf, přece si nenecháme kvůli žížalám pokazit naši slavnost, rozhodl Špagetka. Slíbíme jim, že se mohou účastnit závodů kolem zahrady. A pozveme je osobně.
0: Slavnostní den nastal. Na zahradu přišli všichni pozvaní hosté. Štaflík vylezl na pódium, aby všechny uvítal, ale Vrána mu schovala papír, kam si napsal svoji řeč. A tak jenom zakoktal.
5: Tak, abych nezdržoval. Tak vás. Pěkně vítám.
0: Zvířátka zuřivě tleskala. Jenom Vrána se chechtala a pískala. První vystoupil jezevec. Připravil si básničku, ale měl hroznou trému. Uklonil se, začal, ale všechno popletl.
4: Polámal se mravenček, víte každá bačkora, o půlnoci za telefon.
0: Zaškobrtl a zapomněl, jak dál. Zrudnul, motal se a přešlapoval z tlapky na tlapku. Štaflík, který seděl v první řadě, nebohému jezevci napovídal.
1: Doktora, mravenčího, doktora!
0: Jezevec špatně rozuměl nápovědě a brumlal.
4: Brambora, upečená brambora.
0: Všichni se smáli a jezevec v rozpacích utekl z pódia.
4: Honem, pospíšte si.
0: Pobízel Špagetka veverky, které měly vystoupit.
2: Už jsme seřazené, už běžíme.
0: Odpovídali veverky a vyběhli na pódium. Uklánili se a vůbec se nestyděli jako nešťastný jezevec. První veverka dala znamení křečkovi a ten spustil na harmoniku. Veverky zatančili tanec lesních víl. Trochu jim při tanci vadily ocásky, které se jim pletly mezi nožky. Přesto měli velký úspěch. Potlesk nebral konce. Žabí sbor vystupoval na lodičce, plující uprostřed jezírka. Vrána dala taktovkou pokyn a už se po hladině neslo mohutné a mnohohlasé. Kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák. Přetížená lodička se zvolna potápěla a žabí zbor mizel pod vodou. Jen dirigent Vrána v poslední chvíli uletěla.
1: Honem, honem! Teď je řada na nás!
0: Volali Štaflík a Špagetka a vyběhli na pódium. Štaflík, kouzelník, se za potlesku ukláněl. Špagetka mu podal kouzelnické nářadí, hůlku a klobouk. Pak Štaflík vyzval diváky.
1: Af, přistupte blíže. Uvidíte, co jste ještě neviděli. Koho dám do toho klobouku? Zmizí. Kdo se hlásí?
0: Špagetka lákal zvířátka na pódium, ale nikdo neměl odvahu. Až malý zajíček se vytrhl mamince a přiběhl. Štaflík ho strčil do klobouku, poklepal hůlkou a klobouk byl prázdný. Vydechla překvapená zvířátka. Zajíček je fuč. A paní Zajíčková lomila packama, co ten uličník zase provedl. Vrána krákala.
1: Je to nějaký podfuk.
0: A letěla si klobouk prohlédnout zblízka. Také ji strčil Štaflík do klobouku a ukázal ohromeným divákům, že zmizela. Jen Špagetka věděl, že v klobouku je skrýš, kde jsou zajíček i vrána ukrytí.
1: Čary, máry, fuk!
0: Čaroval Štaflík s hůlkou dál a vytáhl z klobouku za potesku diváků zajíčka i vystrašenou vránu. Další program, závod v běhu, odstartovala vrána. Nejrychleji vyběhly myšky. Pletli se ostatním běžcům mezi nohama. První zakopl jezevec a ostatní padali přes něj. To byla legrace. Než se všichni rozpletli, dostali se do čela závodu žížaly. Brzy je přeskákali žáby a už by zvítězili, kdyby žížaly nešvindlovali. Zkrátili si totiž dráhu svými chodbičkami pod zemí. U cíle byla mela. Žížaly se prali s žábami.
1: Vypadvadnice, kvak, kvak. Švindlířky prolhaný, kvak.
0: Volali rozlobené žáby.
1: Dejte nám první cenu, kvak, kvak, kvak, kvak.
0: Štaflík a Špagetka se vrhli mezi rozvášněné závodníky, aby zabránili pranici. Nikdo si nevšiml, že první cena, dort, mizí z pódia.
4: První cena je pryč, vykřikl Špagetka. Honem, za ní, tamhle utíká.
0: Rázem bylo po pranici a všichni se svorně vrhli za unikajícím dortem. No ovšem, byla to vrána. Využila zmatku kolem, vlezla pod dort a pomalu s ním cupitala pryč.
1: Teostuda,
0: naříkala chycená vrána, když...
1: Ale já mám makovový dort, tak ráda.
0: Vrána byla od dortu celá ulepená a pořád se olizovala.
1: Za trest nic nedostaneš, rozhodl Štaflík. První cenu dostanou všichni, dort rozdělíme.
0: Všichni Štaflíkovi zatleskali a pustili se do dortu. Byl už večer a tak rozsvítili lampiony. Zahrada potemněla a v altánku si zvířátka se Štaflíkem a Špagetkou zaspívala na dobrou noc.

0: Ano!
1: Zahradníku, kde jsi? Co pak neslyšíš?
0: Nekřič, kuchtičko, nejsem hluchý. Co pak chceš?
1: Vrchní kuchař se zlobí, že jsi neposlal do královské kuchyně mrkev a saláty, nejmíň 6, a taky pažitku.
0: Teď nemám čas, vezmi si je sama. Za chvíli přijde princezna Karin na kontrolu zahrady. Víš, co to znamená?
1: Aha, princezna Karin, jistě, že vím.
0: No.
1: Ale nesmíš se jí tolik bát. O hřebíčku zahradnický,
0: no, jo,
1: o růžičko voněvá.
0: Jo, jen se mi posmívej. Počkej, až si zasedne i na vás. Tak, cože si to říkala, mrkev?
1: Ano, a 6 salátů.
0: No, jak si panstvo přeje. A co ještě?
1: Pažitku. A tě všechno 6.
2: Český rozhlas uvádí pohádku Poslední slovo,
3: kterou na motivy Hanse Christiana Andersena napsala Jarmila Turnovská.
2: Dramaturgie Václava Ledvinková.
3: Hudba Zdeněk Zdeněk.
2: Produkce Jana Knapová.
3: Zvukové efekty Josef Plechatý.
2: Mistr zvuku Radek Veselý.
3: Záznam a střih Jana Fischerová.
2: Natočil režisér Jaroslav Kodeš.
4: Zahradníku?
0: Ano?
4: Zahradníku, zaléval jsi ten salát sladkou vodou s octem? Říkala jsem ti to už nejmíň 100krát.
0: Ano, jasnosti, ano, ale já si myslím...
4: Nemáš co myslet, ale poslouchat. Tedy zaléval jsi?
0: Obyčejnou vodou?
4: Jak to? Když něco poručím, poslechneš. I kdybych ti přikázala lít na něj krupičnou kaši.
0: Ano, ovšem.
4: A co ty růže? Zase není ani jedna modrá. A přitom stačí přidat do konve s vodou lahvičku inkoustu.
0: Jak poroučíte, jasnosti?
4: Slyšel jsi? Někdo se tu směje.
0: To bude Jens. Každý den nosí čerstvé mléko na zámek. Nejspíš je tamhle. U mřížových vrat do zahrady.
4: Poslyš, ty tam?
5: Ano.
4: Pojď blíž. Pojď, ať si tě prohlédnu. Co je tady k smíchu?
5: Možná jen to, že kdybych se nezastavil u nesprávného vchodu, nikdy bych se nedozvěděl, jak se mají pěstovat saláty a modré růže.
4: No, kdyby se zastavil častěji, můžeš se poučit mnohem víc.
5: Což o to, princezno, já bych si s vámi povídal docela rád, ale nemám na to čas.
4: A myslíš, že já ho mám na zbyt? Musím se tu o všechno starat. Beze mne by si tatínek ani babička nevěděli rady.
5: Takové hezké mladé děvče a už na zámku kralujete místo pana otce?
4: Zatím ne docela, ale až to nastane, budu připravená.
5: Aha. A co když se vdáte?
4: No a?
5: No a váš manžel bude chytřejší než vy? Co potom?
4: Nebuď drzý, nebo tě tady už nechci vidět.
5: Vidět mě přeci nemusíte. Stačí zavřít oči.
4: Proč bych je zavírala? Poručím strážím a ty tě odtud vyvedou na to tata. Zahradníku, zařiď to!
6: Jensi, kde jsi byl tak dlouho? Tví bratři tu budou každou chvíli a pec je studená.
5: Až bude cesta na zámek míň hrbolatá, stihnu to o hodinu dřív, otče. Ale i tak jsem dobře vydělal. Podívej.
6: Víc než včera? To tě chválím, synku.
5: Když se teď vrátí Knut se Svenem, budeme na hospodaření 3. Koupíme ještě jednu kravku a za mlíko utržíme 2krát tolik.
6: Snad si nemyslíš, že jsem je poslal na studie, aby honili krávy na pastvu. To je tvoje práce. Pospěš si s obědem a koukej upéct i jablkový koláč na přivítanou.
5: Až se budu vracet ze studií já, pochutnám si klidně na suchém krajíci.
6: To jsou nápady. Ty na studie nemáš hlavu.
5: A jak to víš? Podíval ses mi někdy do ní?
6: Prosím tě, co to žvaníš? Jen si. Ještě, že se mi ze 3 synů povedli aspoň 2.
7: Králi Olafe, kam pak se poděla ta příjemná lavička ze zahrady?
6: Pojď se posadit sem ke mně, maminko. Venku by ti stejně bylo horko.
7: Chci odpočívat v zahradě a ne v královských komnatách.
6: Řeknu to Karin. Doufám, že nám dovolí dát lavičku zpátky.
7: Poslyš, Olafe. Jestli s tím děvčetem hodně rychle něco neprovedeme, zakáže nám i dýchat.
6: Nesuti tak přísně. Která princezna v jejím věku je tak rozumná a chytrá?
7: Já tomu říkám rozmazlenost a bohužel za to můžeme i my dva.
6: Královna by na ní byla pyšná.
7: Kde pak pyšná? Zlobila by se.
6: Je to báječná dívka. A tyhle sušenky jsou taky báječné, vezmi si.
7: Jenom to zamlouváš. Ale jednu bych snad ochutnat mohla.
8: Pozor! Karin!
7: No a co?
9: A tady jste. Vy už zase jíte. Ve vašem věku příliš jídla škodí.
7: Ty s námi ale máš starostí, Karin.
9: Na to jsem zvyklá, babičko. Kdybych se nestarala já, kdo by to asi dělal?
7: Svatá pravda.
9: Tatínku, když už musíš svačit, neměl by sis u jídla číst královského hlasatele.
6: Ale píší tady o tom, co jsem včera celý den dělal.
9: Raději přemýšlej, co budeš dělat zítra. Co takhle prostudovat si dějiny námořních bitev? Jinak nikdy žádnou nevyhrajeme.
6: Ale Karin, žádnou vyhrát nechci. Ani ve snu by mě nenapadlo s někým bojovat.
9: Dejme tomu, že válčit nebudeme. Ale něco hodně důležitého by se tu mělo přihodit.
6: Ale holčičko, přece...
9: Přece. Přece nechceme být jen bezvýznamným královstvím. Potřebujeme něco. Nějaký velký čin, kterým se zapíšeme do dějin.
7: Nepochybuji, Karin, že už si něco vymyslela. Ostatně jako vždycky.
9: Tak to si uhádla, babi. Samozřejmě, že jsem za vás všechno vymyslela. Rozhodla jsem se...
7: Ano?
9: Rozhodla jsem se... Ne. Včas se to dozvíte. Ať rádcové se zvou novináře. Já si jdu všechno ještě jednou důkladně promyslet.
6: Božínku, nějak se mi to nezdá. Neměli bychom jí ty nápady raději rozmluvit?
7: Jí něco rozmlouvat? Olafe, Olafe, před chvílí si tvrdil, jak je rozumná.
6: Ale teď mám strach, s čím zase přijde. Aby z toho nebyla královská ostuda.
10: Tak povíte mi už, chlapci, co jste se naučili?
11: Já znám všechny noty, otče. A kromě toho, jak vidíš, umím vyšívat nádherné šle.
10: To tě chválím, Knute. A co znamenají ty barevné kuličky, které jsi vyšil?
11: No, přece noty. Aha. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jsou to hudební šle. No, to je něco, to tu ještě nebylo.
12: Poslyš, Knute, a není to trochu nepraktické? Když budeš chtít zaspívat podle not, tedy podle šlí, spadnou ti kalhoty.
11: Je vidět jen si, že ničemu nerozumíš.
10: A co ty, Svene, co ses v těch školách naučil?
13: Umím naspaměť všechna cizí slova od A, od B, C i D, skoro až do konce abecedy.
10: Ty jsi ale hlava otevřená, synku.
12: Jen jestli víš, co ta slova znamenají.
13: Proč? Když to budu potřebovat, podívám se do slovníku.
12: A co takhle podívat se do stodoly?
11: Cože?
12: No visí tam kosa a hrábě. Než uvařím oběd, mohli byste vy dva posekat louku.
11: Přece si neudělám na rukou mozoly, bratře. Nemohl bych vyšívat další noty.
13: A já musím nastudovat ještě cizí slova od K. Sekat louku. To ode mě nemůžeš chtít.
10: No samozřejmě, že ne. Jen si. To je přece tvoje práce.
11: Tak.
12: Ano. Jak jinak... Jens, děvečka pro všechno.
14: Co vy tady, kolego?
15: Jsem tu na pozvání královské rodiny.
8: Upozorňuji vás, že královský hlasatel má právo zveřejňovat zprávy z královského dvora jako první.
14: Ale děte. Důležité je, které noviny lidi čtou. A to jsou třesky, plesky.
8: Všichni víme, kdo vás kupuje.
14: Mluví z vás závist, kolego. Jen bledá závist.
15: Dámy a pánové, stište se. Přichází královská rodina. Princezna Karin chce učinit významné rozhodnutí.
9: Správně. Všechno, co teď uslyšíte, bude velmi významné.
10: A vy jste tu proto, pánové, abyste své čtenáře podrobně seznámili se vším, co se dozvíte.
8: Spolehněte se, veličenstvo, vytiskneme zprávu o princezní rozhodnutí tím nejtučnějším písmem přes celou první stránku. Zajistím dvojnásobný náklad. Postarám se o vylepení královského hlasatele na všech místech.
14: Slibuji přinejmenším stejnou péči zveřejnění zprávy s tím rozdílem, že třesky plesky nebude třeba vylepovat na kdejakých rozích. Naše noviny se prodávají sami.
16: Karin, neměla bys už raději začít, než si páni redaktoři vjedou do vlasů?
9: Dobře. Znamenejte si.
14: A jistě.
9: Já, princezna Karin, no? Jediná dcera krále Olafa II. Jsem se rozhodla vyhlásit velkou královskou soutěž. Zúčastnit se jí může každý, kdo je nadán krom obyčejnou výmluvností. Slovní souboj mezi mnou a mými protivníky rozhodne o tom, kdo je v tomto království nejchytřejší. Tečka.
8: Nádherná soutěž, vaše jasnosti, velkolepá. Mohu se také zúčastnit?
9: Jako soutěžící?
8: O nikoli, to bych si netroufl. Jako zástupce veřejnosti. Napsal bych o té historické události reportáž do královského hlasatele.
9: Samozřejmě, je to jenom žádoucí.
14: Měl bych dotaz.
9: Ale rychle, co chcete?
14: Jak hodláte jasnosti odměnit toho, kdo vyhraje?
9: Nechápu, jak se můžete takhle ptát. Samozřejmě, že ho odměníme.
14: Jistě jasnosti, ale čím?
9: Čím? To jsem ještě...
16: To princezna nemůže vědět, pane redaktore, protože cenu pro vítěze uděluje král. A princezna Karin je jen soutěžící, že Karin?
9: Ano, je tomu tak.
14: Jistě to bude nějaký významný úřad u královského dvora. Že, pane králi?
10: Bez pochyby.
9: Správně, tatínku. A vy, pane redaktore, přestaňte už s nesmyslnými dotazy a pište si dál. Zájemci o soutěž? Nechť se dostaví v pondělí ráno do královského zámku.
11: Ten, komu bude patřit v rozhovoru s princeznou poslední slovo, stane se nejchytřejším v království a bude odměněn významným úřadem u královského dvora.
13: Soutěž jako dělaná pro mě.
11: Jak jsi na to přišel, Svene?
13: Znalost cizích slov mne přímo předurčuje k tomu, abych vedl hovory s hlavami států, přijímal vyslance a velvyslance z celého světa.
11: Ale, a co když ti nějaký velvyslanec předá od své vlády notu? Ha? Budeš v koncích, protože na noty jsem odborník já.
13: Nebuď směšný, ty do re mi fa sol la si do. Nejde o notu, ale notu.
11: No a není to jedno? Mnohem důležitější je, že já mám vybraný vkus. A navíc umím vyšívat šle.
13: Šle. Co bys tak s nimi na zámku dělal?
11: Zavedu řád vyšívaných šlí. Pam, bada, pam, bada, pam, bada, po. Na tu soutěž prostě pojedu já a vyhraju.
13: Já prasknu. Pojďte už, pane ministře Knute, zasedá královská rada. Teď mě nezdržujte, vyšívám.
11: No.
13: Blázne. Na tu soutěž musím jet já. Jsem nejchytřejší.
11: Já jsem chytřejší.
13: Já? A nestrkej do mě, Knute.
11: To ty do mě strkáš.
6: No tak hoši, jděte od sebe. Ještě si ublížíte.
10: Na tu soutěž můžete jet přece oba. A ten, který vyhraje, se o bratra postará a zajistí mu další výnosné místo u dvora. Chce to jen trochu šikovnosti.
11: Člověče, Svene, že nás to nenapadlo.
13: Taky se divím.
6: A ty jen si jim na cestu vyper košile.
12: Pam-para-pa-para-pam-para-pa, samozřejmě. No. Jenom bych rád věděl, která bude ta ministerská. Dal bych si na ní obzvlášť záležet.

0: Co pak to píšeš, Olafe?
1: Pořadová čísla, maminko. Karin si to přála. Každý soutěžící dostane jedno, aby nevznikl zmatek. 998.
0: A tak.
1: 999. 1000. Tak.
0: A ty si myslíš, že jich přijde tolik?
1: Nevím, možná ještě víc.
0: Prosím tě, přestaň. Tohle mohla vymyslet jen Karin a ty si na to skoč.
1: Já? Na co?
0: Kdo se asi do soutěže přihlásí? Jedině stejný jako ona. A těch nebude mnoho, protože ostatní se nám leda tak vysmějí.
1: Myslíš?
0: Nemyslím, já to vím.
1: No, asi máš pravdu, mně se to taky nezdá.
0: Vidíš? A co uděláš, pokud nechceš, aby z celé té slavné soutěže byla jen ostuda v novinách?
1: No, nevím. Ale už mám těch princezněných nápadů dost. Nejradši bych ji provdal.
0: To je nápad.
1: Ať si ty její rozmary užívá někdo jiný.
0: Ano. Jenže...
1: Jaký jenže?
0: Přece nechceš, aby její ženich a budoucí král byl stejně povolný jako ty?
1: Maminko?
0: Neprotestuj. Je to tak. Teď jsi ještě král. Ale co potom, až tu neomezeně bude vládnout Karin? A?
1: Dobře. Tuším, že máš něco za lubem. Nechceš mi to prozradit?
0: Milý Olafe, my té soutěže musíme využít. Už víš, jaká bude cena pro vítěze?
1: Myslel jsem třeba úřad nejvyššího komořího, nebo tak nějak.
0: Ne, musí to být mnohem víc. Jen tomu, kdo bude opravdu chytřejší než princezna, nabídneš Karin za nevěstu.
1: Proboha! Ale co, když s tím nebude souhlasit?
0: Ale. Odměnu pro vítěze určuje přece král.

0: páni, jste jeden hezčí než druhý. Co je s vámi, ztratili jste řeč, ale tu budete právě dnes potřebovat.
1: Nemůžeš být chvilku sticha, jenci. Nevidíš, že se hoši soustředí?
0: Už jsem jako pěna, otče.
2: Kde je můj slovník? Nechal jsem ho v chalupě.
0: Tady je. A tady jsou zas tvoje šléknuté.
3: Kde je sem?
0: Tak se nezlob.
1: Jenci, ty ses ale nějak nastrojil. Doufám, že je to jen na počest tvých bratrů.
0: Samozřejmě. Musím je dovést až do zámku. Nemohu jít přece pěšky a předstoupit před princeznu v zaprášených botách. To se nesluší.
1: Ach tak, ale vrať se brzy.